0: Petra Pavla jsem to očekával, protože on je veden takovými loutkovodiči, kteří jsou jednoznačně proto, myslím, že to i syn hlavního loutkovodiče teď projevil v rámci svého poslaneckého mandátu v Europarlamentu. Je to prostě něco nehorázného. Ale pozor, já jsem to od něho očekával, protože Petr Pavel v roce 2025 v červenci pro časopis Welt řekl, my potřebujeme hledat vůdcovství. Vůdcovství je schopno dělat Německo. Přímo používal tyto slova. Jo? Je to citováno z článku, který tady vyšel od Erika Besta. Jo? Je to citováno právě v tom časopise Welt. On se tím jasně projevil. On se projevil, víte, co je úsměvné. Samozřejmě, jako my tady furt říkáme, jak máme být prozápadní, ale on řekl, že o Trumpovi, že odpudívá lidská bytost, že mu nepodá ruku. Pak o něm řekl, že parafrázováno, že NATO víc poškozuje Trump než Putin, to je přece jako až úsměvné. A on pak přijde s myšlenkou, že bychom měli mít tady sjednocenou Evropu pod jedním státním útvarem. Samozřejmě je proto, aby se zavedlo euro, samozřejmě je proto, aby padlo právo veta pro ty národní státy. No to je nic jiného, než zrada na myšlenkách v podstatě, abych dokonce to přehnal, přeháním teď, od Karla IV. Až přes první republiku, přes další druhou republiku, až po současnost. To znamená, to je něco neskutečného, co ten člověk provádí tady na lidské, na Češích, Moravácích a Slezanech. Jo, to je fakt vlastizrádná záležitost.
1: Tak na druhou stranu, občané si ho zvolili ve volbách, nicméně nejsem si asi úplně jistý, zdali mnozí z těch, kdo ho volili a kdo zároveň volili strany současné vládní koalice loni na podzim, tak jestli počítali s tím, že jimi volený kandidát na prezidenta bude prosazovat všechno to, co jste právě teď vyjmenoval.
0: Představte si, že já jsem to očekával, jo? Protože znám...
1: A vy jste ho asi...
0: Zlobte se na mě, 100% jsem ho nevolil. Jo?
1: No,
0: to se přiznám i tady veřejně, možná to vidí, já nevím, desítky tisíc lidí, ale nikdy bych ho nevolil, jo? Protože pro mě to je člověk, který je veden. Jo? Veden to, co chtějí jiné zájmové skupiny. Já si myslím, že on ani ty historické souvislosti nezná. No, to je, mezi lidmi se mu říká normálně, že je guma jako vojenská, jo, ale možná uměl někde střílet ze samopalu po nějakých lidech, jo, když byl na těch misích, ale nezlobte se na mě, nepřispívá vůbec k tomu urovnání. Pane Bože, kdyby se toto nekonalo, tak vlastně nikdo ani neštěkne. Ten sjezd, kdyby byl tamhle někde v pohraničí zase v Bayreuthu nebo někde jinde, nikdo nic neřekne. A víte, co je sranda? Ať si to jdou zkusit udělat do Polska. Ty by je hnali svinským krokem. A to Polsko, pozor, Polsko získalo, a teď vám řeknu, asi 101 tisíc kilometrů čtverečních na Německu. Ale vyhnali by je. 100% by jim to neumožnili, aby to tam dělali. I přesto, že tam mají taky eurohujery, jako je Táska, jako je Sikorsky a další, ale tohle by nikdy nedovolili. A s podporou ještě peněz našich daňových poplatníků. Sorry.
1: Ano, no, máte pravdu, zdá se, že... Přestože ta současná polská vláda je, řekněme, ideově poněkud někde jinde než ta nynější naše vláda, tak ale, nebo vlastně řekněme názorově podobně jako ta Fialova, abych to řekl přesněji, že jo, tak ale ani tyto polské vládní představitele by nenapadlo něco takového. A tam vlastně veškeré vlády téměř, ať už je jejich součástí jakákoliv strana v Polsku, tak na tohle téma mají stejný názor a jestli se nepletu, tak dokonce stále oficiálně požadují válečné reparace po něm.
0: Jasně, máte pravdu. Jsou to vlastenci prostě, jo. Nedovolí tomu, aby se vracelo něco, co je už dál. A já jsem pro smíření, znovu to opakuju. Ale pravděpodobně sudeťáci počítali, že ty volby na podzim loňského roku dopadnou jinak. A pravděpodobně možná očekávali to, že by se přece jenom mohly ty Benešovy dekrety odkryt. Jo? Mimochodem, ten náš prezident, co tam je, no tak přece komu jde na ruku? Lichtenštejnům, kteří chtějí taky vrátit majetek a při našem úrovni právního státu vůbec nelze vyloučit, že se něco takového nakonec může stát, jo? Protože já si žádné iluze, konec konců to vidíme v kauze Babiše, ale já to můžu posoudit i z vlastní zkušenosti, jakým způsobem se chová ten takzvaný právní stát.
1: No, když jste narážel na ty volby, tak my samozřejmě nevidíme do hlavy těm představitelům sudetoněmeckého landsmanšaftu ani bývalému premiéru Fialovi. Nicméně je otázkou, zdali kdyby Petr Fiala pokračoval jako premiér nyní stále, tak zdali by se třeba například účastnil, že jo, toho jejich sjezdu, protože jede tam pan Vystrčil například, o tom jsme mluvili, jedou tam další opoziční politici, takže jistě, no.
0: Podívejte se, já, náš bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že v podstatě se jedná vlastně o vlastní zrádnou činnost, o kolaborantskou činnost, o lokajství a přirovnávalo se to i k tomu, jak nás hodnotili tehdy Němci, že my jedeme nahoru a hrbíme se a dole šlapem a konec konců to jsou i záležitosti, které byly spojovány s K.H. Frankem, jedním největších zločinců, jo, a druhé světové války. Já si myslím, že to není v souladu s politikou České republiky i s aktuální postojí současné vlády, ale vidím, že se probudila i veřejnost, jo, že si to začínají uvědomovat, že takhle se přece nedá zacházet z naší historií, aby se zapomnělo, kolik bylo těch obětí těch fašistů, jo, jak jsme byli vyhnáni z těch sudetmi a kolik bylo obětí ve druhé světové válce. Jo, tyto 360 tisíc se uvádí, historikové uvádí Čechů, kteří jak si zahynuli za té druhé světové války. A já ctím tu jejich památku a znovu připomínám ty vypálené vesnice ještě na konci druhé světové války, ať už je to Perlov, Ploština, předtím Ležáky, Lidice. Víte, co se může stát? Že nakonec budou oslavovat čestné občanství Henleina v Liberci. Nezapomeňme, vážení přátelé, vážení diváci, Henlein je pořád čestným občanem Liberce. Stále. Ale nejenom Liberce, on je čestným občanem i Karlových Varů. To je jenom, abyste si tady tohle uvědomili. Člověk, který rozvrátil v podstatě před začátkem druhé světové války Československo, tak je čestným občanem. Je to, prosím, můžete si to zkontrolovat, je to na internetových stránkách Liberce, samotného Liberce. Je to tam uvedené, myslím, že to dostal v roce 1939.
1: Když jste, máte pravdu, když jste mluvil o tom, že se veřejnost proti tomu bouří, tak odpovídají tomu výsledky čerstvého průzkumu veřejného mínění. Teď si přesně nepamatuju, která agentura to dělala, zveřejnil to Český rozhlas.
0: Překvapivé, že by.
1: A z toho průzkumu plyne, že 57% občanů nepovažuje za správné, že se ta sudetoněmecká akce koná v České republice, takže evidentně lidem to vadí.
0: Jo. Je to tak, hele, jo, protože je to dáno tak, že ti obdivovatelé těch sudetských Němců asi živě vzpomínají a oslavují na události, které proběhly v letech před druhou světovou válkou a v rámci druhé světové války, protože Když si to vezmete, tak to začalo pomyslně bitvou o Habartov. To málo kde se ví, kde ti sudeťáci linčovali ženy a popravovali české četníky. Kdo z dnešní mladé generace tady tohle vůbec ví? Zapomínají na pochody smrti, masové hroby, popravy, koncentráky a desetitisíce mrtvých Čechů. Víte, co bych doporučoval všem těm šuldům, kteří vystupují v tom parlamentu? Ať si, já jim zaplatím autobus, jo, a ať objedou ty koncentráky, ať se podívají do Osvětimi, ať se podívají do Mauthausenu, ať se podívají do dalších koncentráků, kde likvidovali naše české předky. No a
1: ono by stačilo se možná podívat do sklepa Pečkova paláce nebo do Pankrácké sekirárny, že na Kobyliskou střelnici, do Kounicových kolejí v Brně, no. Ostatně konec konců taky.
0: Pozor, zase lidé neví, že dokonce tam se prodávaly lístky na popravy českých vlastenců, myslím, že to tehdy bylo za 3 říšské marky, že se chodili dívat a i to ty odporné bytosti, jak říká prezident o Trumpovi, tak já to říkám o těch, kteří se chodili dívat na střelbu do našich vlastenců, do našich předků.
1: Ano, ta informace se hodně rozšířila a kromě toho, tak tam byly zavražděny v podstatě i děti věkem nebo těhotné ženy taky.
0: Ano.
1: Takže na to se tam tady prodávaly vstupenky za 3 marky pro brněnské Němce. Ještě jedna poslední otázka a téma, protože to je s tím nepochybně přímo provázáno. Ve středu došlo v Brně k vandalismu na soše prezidenta Edvarda Beneše. Nějací, oni se titulují jako moravští aktivisté, ho polili červenou barvou, polili mu ruce červenou barvou, jakože má ruce od krve, a pověsili mu na krk ceduly s názvem s nápisem Český nácek. A to udělali čeští občané, jo, nikoliv tedy Němci. Tak jak se na tohle dívat?
0: Tak doufám, že je chytli policajti a že je budou soudit, respektive hodnotit podle paragrafu, který tady přijala předchozí vládní koalice. A je to akt, který je naprosto nesmyslný, i když já nemusím souhlasit se všemi záležitostmi, které Beneš dělal, jo? Ale toto je za hranou, už bych řekl. Jo? To znamená, že asi se zase přitom filmovali, ukazovali.
1: Je to všechno, je to zaznamenáno, včetně obličejů, a policie už má, nebo státní zastupitelství brněnské už má trestní oznámení.
0: Tak jsem zvědavý, jak tady tohle dopadne s těmito lidmi. A vůbec bych se nedivil, kdyby to nakonec platili sudeťáci a že je zaplatili a aby tady tohle udělali. Je to směšné i v souvislosti s tím datem, toho konání, toho sjezdu, že takhle se chovají a prostě je to těžko pochopitelné.
1: Ono, už závěrem opravdu, oni, když ti lidé říkali, že to udělali proto, že podle nich prezident Beneš má na rukou krev, tak tam je zajímavá historická souvislost. Asi 2 nebo 3 dny po vyvraždění Lidic se v Brně konala demonstrace, kam ti brněnští občané nějak byli povinně nahnáni, tak ti brněnští Němci asi tam šli dobrovolně, kde mluvil Emanuel Moravec a v tom svém projevu označil prezidenta Beneše za krvavého Beneše. Takže je zajímavé, že se tenhle slovník objevuje znovu už.
0: No, vidíte to, jak se zneužívá a deformuje historie. A víte, co se může stát? Že příští ten sjezd bude v tom městě, které pořád ještě má čestné občanství
1: v Liberci,
0: no, toho Henleina.
1: Ale mluví se o tom, ne? Už jsem to někde
0: slyšel. Já jsem to slyšel taky. Zase to může zaštítit prezident Pavel. A hovořilo se taky o Karlových Varech. Ale víte co? Oni jsou tak drzí, tak neskutečně drzí, že jsou schopni to udělat třeba i v těch Lidicích. A to už opravdu si myslím, že pro normálně chovající se Čechy, kteří trošku, aspoň trošku znají historii, tak by to mělo být memento. Ale zase na druhou stranu vím, že dnešní generace, dokonce mnozí, ne všichni, prosím, mnozí do 30 letech vůbec neví nic ani o ledici, ani o ležáci, ani o ploštině a v podstatě neví ani nic o druhé světové válce.
1: To by bylo možná, abychom se tu mohli začas potkat tady nad tím tématem školství a vzdělávání v české historii, protože už nám na to nezbývá čas, ale je to zcela jistě velice zásadní téma. Že? Tak
0: pokud budete mít zájem.
1: Budeme mít zájem, domluvíme se, děkuju, pane docente, a dáme si vědět brzy a budeme pokračovat v tom historickém vzdělávání, protože je to důležité téma. Děkuji ještě jednou.
0: Děkuji za pozvání a děkuji za to, že ten program děláte a přeji všem vašim divákům co nejfajnovější dny plné příjemných zážitků.
1: Děkuji za naše diváky.

0: Já jsem jenom přijel teď už v pátek sem, abych vás pozdravil, poděkoval vám za to, že vám osud naší země není lhostejný, že jste, snažím se, asi potřebuji to vejš, dobrý, fajn. Tak ještě jednou, chtěl bych vám moc poděkovat, pozdravit vás, poděkovat za to, že vám není lhostejné, co se děje v naší zemi. My samozřejmě to těžiště budeme té akce směřovat na tu neděli, kdy doufám, že sem přijedou lidé z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, a doufám, že nás podpoří v tom našem úsilí, abychom všichni dali jasně najevo, že naše suverenita, naše národní hrdost není na prodej, že se prostě nenecháme koupit za pár zlaťáků, že pořád ještě je tady dostatek lidí, kteří prostě se nenechají urážet od tím, že tady následovníci sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která byla včleněna do NSDAP, že se prostě tady uspořádají sjezd, přesto, že drtivá většina lidí v České republice o to nestojí, a nestojí o to zejména ti, kteří přežili ty válečné hrůzy, po případě pozůstalí po těch obětech, kteří za války zemřeli. Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření, tak jak je nám podsouván různými politiky a médii. Protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou dva subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem. Ale tady je potřeba naprosto jasně říct, že to, co se dělo po druhé světové válce, to, že tady byly excesy v rámci těch odsunů, tak to nebyla vina našich předků. To byla čistě vina nacistů, kteří nás tady 6 let okupovali a zabíjeli naše lidi. Oni nejsou oběti, oni jsou prostě pachatelé. A dokud my nebudeme o to smíření stát, dokud my nebudeme říkat, pojďte k nám, a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí v naší zemi nemá problém s Němci, drtivá většina, ani se sudetskými Němci, ale má problém s politickou organizací sudetoněmecký Landsmannschaft, která dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety, útočí na naši suverenitu a stále se snaží za každou cenu, i když se prostě tváří, že tomu tak není, ale jejich hlavním cílem je společně s Lichtensteiny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce. Benešovy dekrety nevznikly jen tak. Benešovy dekrety byly fakticky tím novým slovem transpozicí dohody vítězných mocností na konferenci, která byla učiněna na konferenci v Jaltě a následně v Postupimi. Benešovy dekrety fakticky řešily celý ten problém, protože kdyby tomu odsunu nedošlo, tak sám Beneš říkal, že by nastala tady u nás pohraničí občanská válka. Dnes Miloš Zeman říká, že to byl ten nejmírnější trest. A já s tím absolutně souhlasím. Protože kdyby docházelo k individuálním soudům, tak velká část z těch Němců, kteří tady obsadili naše domy, náš majetek, by skončila buď to v těžkém žaláři, anebo pod trestem smrti. A máte tady dokonce příklady právě lidí, jako byl Siegfried Zoglmann, který byl oblastním šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, velmi blízkým spolupracovníkem K.H. Franka. Tento člověk utekl těsně před koncem války do Německa, tam se vzdal Američanům. U nás by čelil trestu smrti zcela jednoznačně a jasně, ale tehdy o něj nikdo nepožádal, o jeho vydání. A potom on se stal na 10 let spolkovým předsedou v zemi Bavorskou právě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nevím jak vás, ale mě tohle prostě uráží. Já jsem přesvědčen, že ta organizace tady nemá co dělat a že nás od toho smíření vzdaluje. Mnoho lidí...
1: Nahoru, tam jsou sudeťáci, nahoře!
0: Mnoho lidí, já nechci, že dělat žádné násilí. My nemůžeme vybízet jakémukoliv násilí, k jakémukoliv pojďme na ně. Já to odmítám, my musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoliv nějakou silou. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni. Já tohle jednoznačně odmítám a vyzývám všechny k tomu, ať se prostě chováme maximálně pokojně a ať vítězíme skutečně silou našich argumentů a ne nějakou silou pěstí. To je věc, která prostě tady nemá co dělat. Takže za sebe chtěl bych vám moc poděkovat.

0: Chtěl bych říct, že mě nejvíc, co mě lidi píšou v posledních dnech, opravdu, jestli je to takový společný jmenovatel, tak oni píšou jednu větu. Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem. Oni v podstatě dokázali otevřít ty staré rány, které už byly téměř zacelené. A dnes ti lidé, naopak, kteří už byli v pokoji a ve vzájemném souladu, tak právě tahle akce to celé znovu rozdmíchala. A není náhodou, že bavorský parlament tuhle tu chvíli zasedal, kde tam ta bavorská pobočka AfD, a přestože my v mnoha věcech se s AfD shodneme, tak tady jasně říkám, ani náhodou, Benešovy dekrety nejsou k diskuzi. A bavorská pobočka AfD zase znovu navrhla zrušení Benešových dekretů. To znamená, že tady my všichni vidíme, o co jde. Za mě říkám, nikdy za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, ze které nesmíme ani o centimetr ustoupit. A pokud si někde chtějí dělat sjezd, právě tyto lidé, kteří vznikli původně z nacistické strany, ať si ho dělají v Německu, ale ne u nás. Němci nám do toho nemají co mluvit, a pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, tak by nás měli pochopit, měli by se nám omluvit a měli by jednoznačně konstatovat, že ten sjezd je tady nemístný. A poslední větě, co chci říct, jestliže skutečně jde o to definitivní zahojení těch rán, ať nám zaplatí ty reparace. Myslím si, že to bude daleko férovější, než až tady dělají sest. Díky moc všem, že jste přišli, velmi si toho vážím. Věřím, že v neděli ta účast bude obrovská, protože mě píšou lidé z celé republiky, že přijedou, takže v neděli se na Dominikánském náměstí budu těšit na viděnou. Ještě jednou díky, klaním se vás, jste úžasný, děkuji.
1: Tak my moc krát děkujeme Jindřichu Reichlovi za skvělé vystoupení a my se vrátíme k naší pětě, a to je čtení jmen obětí nacistického Německa za druhé světové války.
2: Jasně. Takže skončili jsme písmenem C a začínáme v abecedě písmenem D, a já poprosím Zdenku Protasovou, aby začala číst.
3: Děkuji.
4: Já mi Marko.
3: Daněk Zdeněk, narozen 10. května 1914 Frankovice, okres Vyškov. Popraven 1. července 1942.
5: A hlavně by to rozkývalo to majetkové právní uspořádání. To je ten největší problém.
2: Ale to teď řešíme v těch hluvačích.
5: Ale o to jim jde, že jo? Ten sudetoněmecký Landsmannschaft jde ruku v ruce s Lichtensteinem, ale oni to chtějí prolomit. Teď mají ještě toho Maďara v Maďarsku, který jako má to samý, a najednou mají docela silnou skupinu a už zase začíná by být jako obkličování tím, že prostě by nám chtěli ty... A znovu říkám, nejhorší na tom je, že prostě je to fakt jako česko-český problém, protože tohle by si v Polsku nedovolil. Tam bylo odsunuto 8 milionů Němců. Poláci dostali obrovský kus území po druhé světové válce. Německý, Gdaňsk a další, Breslau, všechny tyhle ty města. A nikdo nikdy si Němců by si nedovolil říct, uděláme si spolu. Že ty Poláci by je hnali klackama. A prostě to samé je zdravění.
6: Děkuju.
7: Taky. Děkuju. Si vás vážím, pane Reichl.
5: Jo, pardon.
3: Dívý Emanuel, zahynul 31. června 1942,
5: má válce,
3: odbojováce.
2: Mějte se. Zjistili jsme, že oni v Mekolčtu přisáhali Hitlerovi, máme to doložen a úřady to nechtějí.
5: Je to ono. Jo, pardon. Hlavně pošlete se na to. Oni to lidi si holku, to je to dobrý.
2: Dávná pár.
5: To není moje ambice.
8: Děkuji.
5: Ahoj.
8: V neděli, ještě pozvi lidi na neděli.
5: Jo, v neděli samozřejmě ve 2 hodiny na Dominikánském náměstí budeme mít tu hlavní akci, která se soustředí do Brna tady na to, abychom odmítli konání toho ponižujícího sudetoněmeckého sjezdu. Myslím si, že skutečně do Brna tahle akce nepatří. a že by daleko vhodnější byla, kdyby se konala na německém území. Ten, kdo by s nimi chtěl jakýmkoliv způsobem budovat společnou kulturu, sloužit jakoukoliv mši, určitě by se tam dojel. Ale mnoho lidí, prostě jim to jitří ty pocity a to, že prostě je tady jenom organizace Lidice Memory, která združuje přeživší a pozůstalé z Lidic, která si nepřeje, aby se tady tenhle sjezd konal, tak myslím jenom, že to by mělo stačit z hlediska úcty k těm lidickým obětem, aby jsme tu akci tady odmítli. Myslím si, že i kdyby jenom jediná ta organizace to nechtěla, ale těch lidí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Takže já si myslím, že celá ta akce nepřispívá ke smíření, naopak, že nás od toho smíření vzdaluje a že mnozí lidé, jak už jsem říkal, mě psali namísto toho, aby psali a to, že se na tu akci těší nebo že je to dobře, tak píší, já už jsem smířený byl, ale teď už znovu nejsem. To je bohužel ten největší problém. Takže určitě přijďte v neděli ve 2 hodiny na Dominikánské náměstí. Chystá se sem mnoho lidí z celé České republiky, dokonce i ze Slovenska, takže si myslím, že to bude skvělá akce a doufám, že každý, komu není lhostejný osud naší země, každý, kdo cítí, že naše suverenita není na prodej, takže se s ním tady v neděli ve 2 hodiny uvidíme. Mějte se moc hezky, já zdravím Raptor TV, všechny diváky.
9: Děkuji.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční stream, protože neděle je ještě daleko, tak jsme si řekli s Ivánkem, že vás svojí přítomností potěší již v pátek a já jsem moc rád, že je tady s náma. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer nebo podvečer, protože tam je ještě vidět sluníčko. Všem, kteří se na nás dívají. Já jsem vyhrožoval s nedělní chvilkou poezie, protože básničky nejsou, tak to Péter přehodil na pátek, takže páteční poezie nebude. Tak, konec randiček. Nacházíme se uprostřed událostí pro naši republiku významných a všechno se točí kolem Jihomoravského centra Brna. Co se tam děje, vám nemusím opakovat, víme to všichni, už se o tom bavíme týden. Nicméně v souvislosti s tím, protože se spousta lidí odkopala takzvaně a bohužel i lidé, kteří jsou ve významných funkcích společenských a mají ústavní práva, ale mají také ústavní povinnosti, tak bohužel se nám odkopali a místo, aby bránili zájmy České republiky a Českou republiku jako takovou, jak jim to předepisuje ústava, tak naopak dělají všechno proto, aby tuto ústavu obešli a zalíbili se jistým lidem, kteří by rádi viděli celou Evropu pod svým palcem a já, das ist Ordnung in Europe. To jsem to řekl blbě, ale dobře. Víme všichni, o co se jedná. Proč takhle začínám jakoby divně? Už tady prošlo několik peticí. Na některé petice, řekněme, poslanci parlamentu i reagovali. A teď je tady jako novinka, ale myslím jako aktuální petice, která zní přesně výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Aby se tím Senát musel zabývat, tak tam je potřeba mít 50 tisíc podpisů. Momentálně, protože na to koukám, mám to otevřené, je tam 19 246 podpisů. Někdo si myslí, že se s tím nic dít nebude, je to důležité. Ať se s tím bude nebo nebude dít, pokud máte to smýšlení, že prezident republiky není prezidentem této republiky, ale že je to člověk, který prosazuje zájmy cizí, místo aby prosazoval zájmy naše, naší republiky, tak buďte tak laskaví a tu petici podepište. Ono, to je kapička ke kapičce, kamínek ke kamínku a jednou možná budeme rádi, že se to podepsalo, že se s tím něco dělo nebo nedělo. Peťo?
0: Prosím tě, a kde najdu tu petici?
1: Na petice.com, www.petice.com. Já ti pošlu, odkaz.
0: www.petice.com. Mám. Velezrada prezidenta víc.
1: Ano.
0: Ano, tak to už vidím. Já vám to, přátelé, tady kidnu rovnou do toho, ať se na to podíváte sami. Takže web je petice.com. Jo, to tady vidíte. Já se vrátím zpátky, on je to hned první na tom petice.com. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu a tedy. jak jsi říkal, rozkliknout. Tak a tady je vlastně potom vyplnit.
1: Jméno, příjmení, vyplnit a podepsat.
0: A hotovo. Jo?
1: Na mail přijde dotaz, jestli jste to opravdu vy. A když to podepíšete na mailu, tak jste zapsáni do seznamu.
0: Takže super. Tak tady to máte. Tady to máte online, takže můžete v pohodlí domova. Pavle Sichro, děkuju ti za tvůj příspěvek. Tak, a to máme toto.
1: To máme toto. Tím jsme se v podstatě začlenili do proudu informací, které jdou dneska od Brna jako takového. Včera bylo přivítání v Brně našimi aktivisty, řeknu to takhle, a musím pochválit jednoho z mých přátel, který se tam objevil v uniformě klienta koncentračního tábora, abych to řekl takhle, a způsobil tam dost významný rozruch. Takže byl to dobrý nápad, si myslím, že prostě, aby si uvědomili, pánové, o co vlastně tady jde. Že jsou to oni, kteří přivedli naše lidi do té situace, která tenkrát takhle byla. Takže to je, co se týká tohoto. Ono, všichni se dívají do Brna, všichni koukají do Brna. Nicméně, kromě Brna se tady dějí další věci, které asi by někteří lidé nechtěli, aby se o nich vědělo. A v tom stínu brněnském se nám začíná náš slavný pan premiér dobře vybarvovat. Protože jednak o tom píše teda Aeronet, ale píšou o tom i mainstream. Pan Babiš bude pravděpodobně obviněn francouzskou prokuraturou za nejasné získání finančních prostředků, s kterými zaplatil zámeček Chateau Bigard. Chateau. Takže pan premiér si koupil zámeček a ty peníze neprokázal asi podle evropských pravidel, že peníze, které použil, nepochází z trestné činnosti. Takže francouzská prokuratura se tím zabývá. A tu máš čerte kropáč, zrovna teď se to objevilo, že oznámila francouzská prokuratura, že se tím bude zabývat a že do konce roku, že by měla obvinit pana Babiše. A naprosto náhodně se objevil pan Macron a chce po panu Babišovi explozi. Explosie AS, státní podnik, jeden z posledních státních podniků, podnik, který díky situaci, která v Evropě je, je momentálně maximálně výdělečný. Je to podnik, který přináší obrovské zisky, podnik, jehož ziskovost za poslední čtyři enormním způsobem zvýšila. Tak najednou si pan Macron řekl, že on ten podnik chce. No a Babiš v pátek také ve stínu nám oznámil zaměstnancům, že to asi bude prodávat. Dobrý, co? Já jsem to sice získal z Aeronetu, nicméně je to informace potvrzená i z jiných zdrojů, že jo, Peťo?
0: Já se to teďka zrovna tady pokouším protlačit skrz počítač, abych vám ukázal článek z iDNESu, což samozřejmě nedosahuje kvalita Aeronetu, ale Je to taky zdroj a je to zdroj domácí a já ho tady teď ukážu. Tak, zvažujeme prodat Expozi. Zisk bylo pomoct majetou splnit závazky, na to řekl Babiš. Jo, premiér v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explozi a zájem podle něj přes prezidenta Macrona projevila Francie, ale i další evropské firmy. Prodej je na stole, jediným kritériem bude cena, nic jiného. Tak, tady se taky píše, že se zpětinásobily výnosy a zisk Explozie. Co je zajímavé, tak Černochová píše popřední logiky bezpečnostní. Opoziční strany Babišovy úvahy o prodeji Explozie kritizují, odmítají, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo vůbec přemýšlet. Nebylo by dobře, kdyby stát opakoval chyby z minulosti, z jejich minulosti samozřejmě, kdy ODSka prodávala všechno, a zbavil se další firmy ve strategickém průmyslovém odvětví. Explozia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí měl stát zbavovat. To třeba uvedl tady místopředseda STANu Lukáš Vlček. Někdejší ministryně Černochová mluví o v souvislosti s možným prodejem o nebezpečném a nekompetentním nápadu. Zmínila, že Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět po zkušenosti s válkou na Ukrajině posiluje vlastní obranný průmysl, rozšiřuje výrobu munice, výbušnin, prachu atd. Takže píše o tom, prosím, iDnes.cz. Tak toť k tomu, že máme teda více rozdrojů.
1: Ano. Musím tě pochválit, protože i dnes není zadarmo, takže ty jsi tam musel zaplatit nějaký poplatek. Takže...
0: Co bych pro mě neudělal?
1: Co bych pro mě neudělal? Děkuji. No, ta fabrika za poslední 4 roky, podle toho, co ukazuje Aeronet, šla ze 40... miliard nebo milionů? Teď nevím. Milionů. Ze 45 milionů v roce 20 do... V roce 24 měla čistý zisk 442 milionů. To je v podstatě 10x tolik. Jo? To je prostě šílený. A tuhle fabriku on chce prodat. No to je nesmysl. Absolutní nesmysl.
0: No tak zase na druhou stranu, jestli to bude, jestli to pomůže zrušení jeho trestního stíhání, tak to pro něj asi logiku má.
1: To ale,
0: jo, ale víš, co zajímavé je, že teď velký žraloci, že jo, jdou třeba i potom Strnadovi a podobně, že co by jako zisky ze zbrojní měli sbírat nějaký untermensch z východu.
1: Ano.
0: Jo, když patří prostě
1: německy patří na západ, ano. Ano, z Německa do Francie. Jo, jo.
0: Tohle podle mě bude součástí vlny, kdy oni si prostě chtějí vzít všechno, co vydělává ještě a udělat tady tu spálenou zemi úplně totálně. Ale to už zase zabíhám do toho Brna, ale tam...
1: Ono je to provázané, jo, takže v podstatě, jak vidíš, tak já se nesmím rozčilovat a pak začínám kašlat. Dneska jsem celý den nekašlal až teď.
0: Vykašli se na Brno.
1: Vejď, no.
0: Vidíš, že všechno s Brnem souvisí a ono je to až s podivem. Ale je to o tom, co my říkáme, je to prostě provázaná aktivita. Není to jen tak, že náhoda někde se něco omylem objeví a náhodou a tohleto, ale vidíme tam tyhle ty trendy, když se to člověk spojuje, tak se nestačí divit.
1: Ano, je to systémový přístup. Konec konců i ta třetí věc, která mě vyšokovala, to je ten výlet s ebolou.
0: Tak,
1: jo? Prostě člověka, který státnímu příslušníku Spojených států Ameriky zakážou vstup do Spojených států amerických, protože má ebolu. A aby se měl kde léčit, tak přiletí na Bulovku. Chápete to? Proč na Bulovku? Protože my jsme untermensch, jako když se to, nedej bože, neuhlídá a rozšíří, tak, no, tak nějaký Čecháčci, no tak ježíš. Protože Velká Amerika si to nemůže, ta to nepřipustí, tak svýho příslušníka státního pošlou do Čech. To je fantazie. To je prostě, to je vlez do prdelství s prominutím, které nemá obdoby, protože samozřejmě takovéhle věci si organizují na nejvyšší úrovni a minimálně, kdo je minister zdravotnictví? Jo, Vojtěch.
0: Ano.
1: Takže covidový Vojtěch nám sem zatáhne ebolu. Jo? A my jsme všichni v klidu, v tichu, protože se zabýváme Brnem. A na Bulovce máme ebolu. Uprostřed města. Paráda.
0: Tak předpokládejme, že Bulovka má, že jo, infekční oddělení, který snad se s tím ví rady, a že tam jsou profici, který budou dělat svoji práci určitě dobře.
1: Já bych pochopil, kdyby Bulovka byla uprostřed lesa aspoň 5-10 kilometrů od normální zástavby, kde by se dal vytvořit bezpečnostní koridor proti šíření vzduchem a další a tyhle ty věci. Jo? Já chápu, že někdy se to léčit musí, ale takovéhle věci by se měly mimo městské aglomerace řešit. Ale uprostřed Prahy, uprostřed největšího města, který ho máme, na Bulovce, má to logiku?
0: No, tak. Uvidíme, jestli o té bole ještě uslyšíme nebo ne. Každopádně je to zajímavé, že jako Američani si tady prostě svého vlastního občana prostě nepřijmou, protože a tak dál, že by ho museli léčit třeba. No. Já nevím, jestli ebola je léčitelná, ne, nějakým způsobem, sice nejednoduše, ale asi se s tím něco dělat dá. A nebo možná jsme jediný stát, který má nějaký úžasný preparát, který, o kterém se nesmí mluvit, ale který jediný funguje. A nebylo by to poprvý. Já jenom připomenu, profesor Turánek ještě těsně před covidem přišel s vakcínou, která dokáže řešit boreliozu. Jo? To je z těch klíšťat, tam máš dvě ty věci. Že jo? Jedna je tahle ta borelioza, to je svinstvo, který prostě tě drží celý život a není proti tomu obrana. A pak je ta druhá, co, na to, co není tak prehrozná. A představili to ministerstvo zdravotnictví, představili to i Andrejovi Babišovi a tehdejšímu ministrovi zdravotnictví a tak dál. Získali za to dokonce i nějakou cenu. A myslíš snad, že vůbec někdo uvažoval, že by se to v České republice vyrábělo, tenhle ten unikátní, funkční, otestovaný na zvířatech bez vedlejších účinků patent?
1: To víš, že ne. Protože logika posledních desetiletí je jednoznačná. Něco vymyslíš, přijde zástupce velké firmy a řekne, no tak dobře, kamaráde, jsi perfektní, tak chceš se svým výzkumem pokračovat na americké univerzitě, anebo tvůj výzkum bude pokračovat bez tebe na americké univerzitě. To je takzvané přetahování kádru a to funguje už po desetiletí. Nevymýšlím nic, co byste nevěděli, konec konců já sám, co by mladý, nadějný, perspektivní, jsem tu zelenou kartu dostal taky. Akorát se mnou by se nedomluvili, takže a navíc mi by se tam asi nelíbilo. Tady je hezčejc. Přestože jak je to tady bordel, pořád je tady. Mně je tady líp. Tohle je moje země. Takže jo, máš pravdu.
0: Tak, tak. Prosím tě, k té petici tady Jiří nesouhlasí. Jste velice naivní, jestli si myslíte, že nějaká petice změní rozhodnutí podplacených a nasazených lidí. Tenhle stál lze změnit jenom revolucí. A jak to vidím, tento temno v hlavách lidí, tak nebude nic. Tak co k tomu říct? No.
1: Už jsem to řekl. Je to kamínek ke kamínku, kapička ke kapičce, jedna kapka neudělá nic a dlouhodobé padání kapky udělá díru do betonu. Je to jeho názor, tak ať si to mění, tak ať toto...
0: Jo, jako, ale lepší nedělat nic, jako zase na druhou...
1: Nedělat nic je úplně to nejhorší, co člověk může udělat. A tohleto je projev, je to projev, který se projeví. V okamžiku, kdy donutíme Senát, aby se tím zabýval, i když to třeba schodí ze stolu, tak už je to věc, která projde médií a je to věc, která se objeví a oni se budou muset k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? A je to o tom, že když, pokud by, nedej bože, došlo k té revoluci, o které ten pán píše, tak samozřejmě tohle to jsou všechno důvody, a to jsou všechno fakta, aby jsme věděli, kdo na kterou stranu patří. Použiju příklad, který, protože mě se osobně dotýká, o kterým mluvil

0: ten dotyčný nebyl banderovec, kdyby to nebyl příslušník páté kolony. Takže ono je třeba tyhle věci dělat, aby minimálně proto, aby se poté, když dojde ke změně, vědělo, kdo kam patří. Aby ty, co se snaží změnit kabáty a pak škodit, tak aby se nedostali do funkcí.
1: Tak, další otázka od Stanislava. Prosím, dotaz, pokud se změní vlastník Synthesie, například na ty Francouze, změní se i případný cíl pro Oreštníka či jiné systémy?
0: Rusům je to jedno, kdo je psaný v papírech a kdo má z toho zisky. Jim jde o to, jestli se to vyrábí nebo se to nevyrábí, jak je to velká výroba, jak to je ohrožuje nebo neohrožuje. To je zajímá. Tyhle ty naše vnitřní tahanice jsou jim úplně volný.
1: No, a to, že je, co si ohrožuje, tak o tom máš další zprávu vlastně, kterou si přines, pověs.
0: No, ono dneska ráno přišly informace, fotky. V Luganské republice je městečko Starobelsk, ve kterém je internátní škola. Internátní škola z našeho hlediska je to středoškolský internát. Jsou tam děti od 14 do 18 let. Byly tam. Tyhle ty děti, tahle ta škola se stala cílem ukrajinského útoku. Nebylo to náhodné upadnutí jednoho dronu, ale bylo to 16 dronů, které tam působily ve třech vlnách. To znamená, že tam byl i, museli to něčím vyhodnocovat. Třema vlnama po čtyřech dronech to tam v podstatě zlikvidovali. To je vyloženě teroristický akt. Podle těch dat, které máme k dispozici, tak tam bylo 86 dětí. Ty jsi to dokonce někde našel. A na našem tom?
1: Ano, píše to i rozhlas, který teda píše už jenom o tom, o té reakci, teroristický čin, říká Putina slibuje odvetu. Ukrajina zaútočila na internát v Luhanské oblasti. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luganské oblasti, řekl dnes ruský prezident Vladimír Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých a 39 lidí utrpělo zranění. Dalších 15 je nezvěstných. Rusko-ukrajinskou oblast Luhanskou blabla okupuje podle samozřejmě toho narrativu, který tady máme. No, každopádně je to potvrzený mainstreamem. A co je to vede, jako že tady takhle šílej, dělají takovýhle věci? Jako už se úplně zbláznili, nebo je to samé jako na konci druhé světové války, kdy prostě tamhle lágry smrti jeli na plný CRS, plynové komory se nezastavily, že jako udělat co nejvíc škody, dokud ještě můžu, nebo co to je, ty vado? Jako přece z vojenského hlediska tohle nemá žádný význam.
0: Z vojenského hlediska to nemá žádný význam, ale má to význam mediální, má to význam do celospolečenský a oni pořád žijí v představě, že tímhle tím vyprovokují pátou kolonu v Rusku a ta svrhne Putina a přijde tam režim, který bude přátelský Evropě, nechá si všechno rozkrást a vrátí se do těch zlatých 90. let, když vládnul Jelcin. Jo? Prostě oni chtějí, aby se Rusové normální zbouřili proti vládě, která je zatáhla do války. To je toto myšlení, ze kterého všechno tohleto vychází.
1: No, ale já mám pocit, že toto myšlení je docela dost jako
0: ujetý.
1: Ujetý a hlavně historicky dávno jako překonaný, protože téměř vždycky, když a vlastně můžeme si to

0: i říct na příkladu té Ukrajiny, protože přece údajně ruský vedení mělo taky stejnou představu, že udělají bububu a že se teda režim sesype, lidi svrhnou, prostě taky tam byl jako malý kontingent, že jo, v podstatě a to sepětí těch lidí okolo tehdejší vlády prostě zapříčinilo to, že najednou prostě byli lidi, kteří šli do války proti Rusku, jo, na té Ukrajině z řad dobrovolníků a tak dál, takže tam se hrozně moc přepočítali a Ukrajinci sami přece vědí, jak to teda vlastně bylo, nebo tyhle ty elity vojenský a vlastně dělají de facto stejnou chybu, protože prostě pokud budou zabíjet jako děti, tak to jako...
1: Proč se postavil Donbas Kyjevu?
0: No, právě pro tyhle ty...
1: Protože tam vraždili lidi, terorizovali jenom protože mluví rusky. To bylo úplně na začátku.
0: Přesně tak.
1: Takže tím terorem akorát, jak to říct slušně, namíchneš lidi a ty lidi se začnou bránit. No. Takže nechápu to. Protože děláme všechno proto a tím, že podporujeme Ukrajinu s tímhletím, tak si jenom zaděláváme na průser, protože pak dojde k tomu, že Rusko odpoví nějakým způsobem tak, aby už se to neopakovalo. Může rozmlátit nějaké fabriky u nás, proč ne? Se účastníme už té války a účastníme se otevřeně, že? Rozmlátí se fabriky anebo obsadějí pobřeží Baltského moře. Protože pokud se stáhnou Američani zůstanou v Polsku, Rus se s Američanem domluví, že do Polska nepůjde, tak vyčistí pobřeží Baltského moře, to východní, čím si otevře cestu ke Královci, protože furt tady někdo vykřikuje, že by bylo třeba zlikvidovat Královec. Naposledy to byl, myslím, Němec.
0: Lotyš a Litevec, mimochodem, taky. No. Myslíš Kaliningrad? Prostě.
1: Kaliningrad, ano.
0: Tak, no, ale jsme u toho. V současné situaci, jako tady vlastně je připravováno, v Bělorusku, a to není jenom nějaký jako bububu vojenský cvičení. Jak ty vnímáš právě zapojení Běloruska do tohoto tažení, řekněme, do tohoto konfliktu? Jako?
1: Bělorusko je na svoji obrovskou plochu málo zalidněno. Konec konců za druhé světové války se dostali na třetinu svého obyvatelstva. Tam to bylo vyvražděné. Takže tyhle lidi s nacismem mají, každá rodina má osobní zkušenost. To se předává z otce na syna, z děda na vnuka. Takže tam je to jednoznačný. A Lukašenko, ten pořád snil o tom, že se stane šéfem nově vzniklého Sovětského svazu. No tak to se mu už asi nepodaří, protože už je chlapec dost starý, takže pomalinku bude odcházet. Nicméně má syna, který mu určitě by přál nějakou významnou funkci. A Bělorusko má velmi úzké vazby a ze všech bývalých států Sovětského svazu v podstatě můžeme říct, že je jediný, který si udržel tyhle ty úzké vazby, protože oni by bez toho Ruska umřeli už dávno. Jo? Takže Tam je velmi úzká vazba a velmi velká důvěra. Je to tam velmi dobře provázané. Konec konců je to provázané asi tak, jako my se Slovákama, jo? Takže tam ty rodinné vazby jsou veliký. No a ruské strategické síly jsou rozmístěny na běloruském území. Takže ten Orešník může klidně vyletět z běloruských pralesů a tím pádem doletí i do Londýna. Naprosto v pohodě. Takže to je, co se týká toho. No a když jsem se dotknul toho bývalého Sovětského svazu, no tak teď tam hodně začíná zlobit Arménie. A Arménie, která v podstatě byla poslední, která ještě měla ty velké výhody z toho, že patří do SNS, tak o ně díky Pašiněnovi začíná přicházet. Jo, protože oni plyn, ropu, ropné produkty, co ještě hnojiva a všechny ty věci dostávali zhruba za třetinu ceny, než je třetina na světovém trhu. Pašinian udělal, je to tak týden, byl v Rusku a dělal si srandu z Putina. Vysvětloval mu, že Arménie je demokratická zem a Rusko není. Načež teda se obnovovala smlouva o naftě a Pašinian zjistil, že má cenu, sice ne, co je na světových trzích, ale výrazně vyšší, než jí měl předtím. Kdo chce kam, pomůžme mu tam. Rusko, tak jak se nechávalo ze začátku vydírat Ukrajinou, to bylo za Janukoviče, myslím ještě, kdy v podstatě přes Ukrajinu, protože Rusko mělo cla, Ukrajina neměla cla s Evropskou unií, takže tam vzniknul koridor, kde tam tekly prostě ruské zboží do Evropy jako suroviny, bez cel a napřímo to nešlo. Takže tam utrpěli jako dost významné ekonomické ztráty. To bylo na začátku, to už jsme hodně, hodně pár let zpátky, takže Rusko už je opatrnější a když někdo s tím začíná, jako teď Pašinian, tak ho klepne po prstech. No, máme se na co těšit. Máme tam nějaké otázky, Peťo?
0: Určitě tady Modrý Varance za nás bije, nebo za petici. Ukažte mi, která diskuze pod videem na YouTube něco změnila. Petice má větší šanci a podepsat ji je to nejmenší. Sedět a kafra to mi každý. Děkujeme.
1: To můžu jenom potvrdit.
0: Ať si to koupí, ale ať si to vyrábí u nich ta explozie. Nechci, aby Česká republika vyráběla zbraně. Což má logiku vzhledem k tomu, že prostě je to vlastně vojenský cíl, že jo, to jako...
1: Ano, je to vojenský cíl a teď zase budu já oponovat, protože to je fabrika s dlouhodobou historií, je to fabrika, která byla životaschopná a víte, ono z hlediska obrany je třeba mít... To, co používá armáda, tak je třeba mít jednak opravárenské kapacity a výrobní kapacity, pokud možno na svém vlastním území. Protože pokud to máte na svém vlastním území a dojde k tomu, že se bude dojde k konfliktu nějakému, tak první, po čem se půjde, je právě tohleto logistické zázemí. Je vám platné, že máte dobře vyzbrojenou armádu a všechno, když to máte na jedno použití. Když se to použije, pak to nemáte kde opravit, nemáte to čím nahradit, protože nemáte vlastní výrobu. Já vím, že dneska je svět globální, ale tím, že je globální, tak je každý z těchto článků potom velmi vydíratelný. Takže ono je to dvousečné. Jo? Nemít žádnou vojenskou výrobu znamená, že všechno, co potřebujete pro armádu, si musíte kupovat. To je špatně.
0: Což třeba zažívá vlastně i USA, že jo, když zjistili, že vlastně bez čínských dodávek nejsou schopní prostě dokončit výrobu toho či onoho, že vlastně zjistili, že výroba vojenských komponentů různých a různých materiálů, který používají vlastně k výrobě vojenské techniky, tak pochází z Číny a víme, že Čína, že jo, tenkrát taky jako pozastavila dodávky materiálů a dílů, které by mohly sloužit jako k vojenskému, jo, pro válečnou výrobu, a najednou byl oheň na střeše a to bylo prostě, že jo, a to bylo, to si dovolila Čína k USA, a kde je USA, kde jsme my jako na tom žebříčku důležitosti mezinárodním poli, že jo.
1: Ano, řekl to hezky. V tom potravinovém řetězci.
0: Ano, ano. Tady píše Karol, němečtí landsmani si vybrali k sjezdu v Brně dobré datum výročí popravy nacistického zločince K.H. Franka. Jak symbolické? Pro těch symbolů je tam docela dost, jako, že?
1: Ale spousta právě, ale možná by stálo za to, kdyby si někdo s tím dal práci. Tam nejsou jenom proti ním symboly, tam je spousta symbolů, i na kterých staví oni. Takže jako s těma symbolama to může být zajímavý, ale to je třeba se na to podívat. No.
0: Člověče, teď píše tady Méďa Béďa, že mu přišel e-mail, že bohužel petice už skončená a uzavřená.
1: Petice skončená a uzavřená, mně přišlo taky, ale to byla jiná petice, to nebyla tahle petice.
0: OK.
1: Jo?
0: Dobře.
1: Ale je tam ten samý autor, takže...
0: Tak uvidíme. Jo, Luko tady píše, že ta ebola...
1: To je ta atomovka.
0: No, jasně, no.
1: Hele, není ta ebola uměle udělaná náhodou?
0: To nevím. Já u toho nebyl.
1: Ne?
0: A tak nemůžu být všude. Ale vidíš, dneska jsme to dneska jeden nikdy neví, no. Tak, USA je největší zlo hned za Izraelem. Člověče, to jsem tady zrovna našel zajímavý článek, který teda taky mainstream jako píše, že Trump rval na Netanyahua teďka po telefoně. Člověče, tak něco se tam...
1: Nevydržel to psychicky, no protože ten ho tlačí, aby obnovil bombardování Iránu, protože Izrael potřebuje to tam vyčistit, že jo. A Izrael nemůže bojovat s Hezbolláhem, když ho podporuje Irán. Ale když Američani zaměstnají Irán, takže Irán nebude mít čas podporovat Hezbolláh, tak jako by se dalo něco dělat. No, ale to jsou šílený. Každopádně, když se koukneš na územní změny, tak z toho je to hlediska na tom Izrael vyhrál, protože oni zabrali kus Libanonu, že jo?
0: No, tady píšou, americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanyahu mají mít za sebou drsný napjatý telefonát. Údajně během něj v úterý řešili, jak dál pokračovat válce proti Iránu. Informují o tom zámořská média v čele s portálem Axios. K vyhrocené diskuzi obou politiků mělo dojít během jejich úterního telefonátu ještě v neděli, prý přitom Trump souhlasil s Netanyahuovými návrhy na nové cíle v Iránu. A CNN dokonce lásala, že akce dostala jméno Operace Palice. asi Hammer teda, na údery mělo dojít právě v úterý, ale Trump se rozhodl pro zdrženlivost, učinil tak, měl na žádost spojenců z Perského zálivu, jmenovitě šlo o Katar, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty.
1: Kdy byl v Číně?
0: No, byl v Číně. To se podíváme.
1: Myslím, že v úterý.
0: No i když se... Tak, no na začátku nebyl v pondělí, Trump v Číně, Donald Trump, datum 7 dní, nebyl tam v pátek?
1: Ne.
0: 15.5. No, prej tam byl v pátek. Jakoby předtím, jo, od 15. tam byl. 15. až kdy odjel, nevím. Takže tam strávil víkend, řeknu. A takže potom ta zdrženlivost v úterý by mohla s tímhletím souviset. Ale...
1: No a pak tam přijel Putin a podepsali milion papírů a došlo k významným, řekněme, posunům na mezinárodní politické scéně.
0: No a tak... Takže podle tohohle, co teda ty média píšou, tak Netanyahu samozřejmě tlačil na Trumpa, aby se hurá prostě střílelo do bezvědomí a Trump chce zkusit se s Iránem nějak dohodnout. Tak Tehrán obnovuje své síly, zatímco Trump a Netanyahu probíhají ostré výměny. Tehrán nezahálí podle CNN obnovuje svou moc a překvapivě rychle posílil údery, zasažený vojenský průmysl a tak dál a tak dál. No, takže Izrael samozřejmě hlásí, že Irán je 14 dní od vyrobení jaderné zbraně. Mimochodem to začal hlásit už na konci 60. let.
1: Ano.
0: Takže už nám to tady tu pohádku vykládají už dost dlouho. Ale tak nějaká záminka.
1: Několik generací je 14 dní od výroby.
0: Ano. Tak toť k tomu. Tam vůbec bylo zajímavé u té Číny. My to budeme probírat, přátelé, s profesorem Staňkem v pondělí, protože on geopolitiku má rád a nejenom to. A takže se podíváme se vůbec na celý ten, jak je to načrtnutý teďka, ten triumvirát, ale že vlastně máš Trump, jestli jede zase tím pingem, Putin jede zase tím pingem, jo, jakoby dva nejsilnější hráči prostě se scházejí takhle v Číně. Je to zajímavý posun, jakože opravdu Čína jde nahoru a takže tak.
1: Takže se máme na co těšit. No.
0: Tady ještě, promiň, než tě pustím ke slovu, Jura z Kraví hory, jede někdo v neděli do Brna, koukal jsem na vlaky a beru auto, nabízím až tři místa z Prahy na Kraví horu, což znamená do Brna. Tak přátelé z Prahy, kdo byste chtěli, tak se spojte s Jurou a on vás naloží, takže to je fajn, díky. A když tak, Juro, když tak mi to napiš i do mailu, petrbudeš.tv@seznam.cz a vy, kteří byste chtěli z Prahy teda jet autem, tak kdybyste se nemohli spojit napřímo s Jurou, tak můžete přeze mě právě na ten e-mail petrbudeš.tv@seznam.cz napište dneska nebo zítra, prostě ideálně co nejdřív, aby jsme vás mohli propojit a můžete vykonat spolujízdu. Tak, pojď.
1: No, já už jsem spolknul to, co si chtěl říkat, ale nicméně tohle to je dobrá informace a chce to, aby prostě ty lidi jeli dohromady, protože v Brně se normálně nedá zaparkovat, takže ta neděle bude opravdu z hlediska parkování velmi, velmi
0: Intenzivní.
1: intenzivní. Děkuji, ano.
0: Budeme parkovat na D1.
1: No, i to se může stát, jo, protože třeba si zrovna někdo vymyslí, že musí zrovna začít kopat na D1 právě tenhle víkend, jo.
0: Tak oni stačí, když tam budou zase křoviňákem jenom toho, že
1: Jo, zavřu jeden pruh a je to jasný.
0: mezi tím, no, mezi
1: No.
0: pruhama. Nejhorší je, že když jsme měli bojovat o stát, to bylo v roce 1989, tak jsme se nechali oblbnout a teď už jsme jen slouhové. No? No?
1: Hele, brečet je fajn, ale to jsou věci, se kterými nic neuděláme. Jako, můžeme si pobrečet u piva na tohleto téma, nicméně jsme v nějaké pozici a ještě nějaká šance tady je. Záleží na tom, jestli zvedneme zadky nebo nezvedneme. Tak. Takže to, že se mělo někdo někdy fajn, věnovat se historii je dobře proto, aby se člověk poučil do budoucna, ale prostě sedět, brečet a nalévat si hlavu, to je jako, když to někdo chce, prosím, ať to dělá. Ale já si myslím, že lidé, kteří mají zájem o tuhle zemi a kteří si chtějí, aby jejich děti a vnoučata žili v zemi, která bude krásná, prosperující a kde se nebudou muset bát vyjít na ulici, tak s tím budou něco dělat. A já si myslím, že tenhle pohřeb je pro tyhle lidi. Ty, kteří chtějí brečet a jenom si vylejvat hlavu, tak to se na nás dívat nemusí. No, Peťo?
0: Jo, tady čili kaktus píše, vybrali si na sest pro ně tu nejlepší temnou konstelaci. Najdete-li si astrologa Luďka Pavluse na YouTube, mají to prý hodně dobře vymyšlený, no.
1: Neznám Luďka Pavluse.
0: Tak toť k tomu. Bohužel Babiš zase couvne, strategické posílení firmy se nesmí prodat, i když možná bude do pana Babiše bolet. To má
1: No, musíme se ozvat, no, nesmíme si to nechat vzít pod nosem.
0: tak dále. Ale, no, a já myslím, že to máme asi pro dnešek vše. Tady Julius, kdo dokáže, kdo to zakáže, je vydírán jako ostatně všichni politici Evropy, kteří se nehodí a když není čím vydírat, jako třeba v Rumunsku, tak zrušejí volby. To jsou metody mocných a bohatých. No, samozřejmě Evropská unie je v zoufalé situaci a dělá všechno pro to, aby se udržely ty síly u moci a už se odkopali asi hodně, no, to je, ale co teda víme, že máme proti sobě silné, organizovaná uskupení, organizované elity, nějaké v úvozovkách, jak se k tomu postavit právě jako našim milí diváci, jako náš národ, Češi a Slováky, tím myslím dohromady, Moravany samozřejmě, Slezany, všechny, kteří jsou ohroženi v současnosti a brzo budou na řadě i Poláci a další. Tak co by si na závěr vzkázal našim vlastencům a vlastenkám?
1: Aby drželi pohromadě, aby se nebáli se ozvat a samozřejmě je třeba používat hlavu, selský rozum. Nejít hlavou proti zdi. Ale i oni dělají chyby a těch chyb je třeba využít. Je třeba o sobě vědět, vychovávat své děti v lásce k životu, v lásce k národu, k rodině, ke své zemi, aby v okamžiku, kdy se bude lámat chleba, kdy to bude praskat a kdy bude rozhodovat každý svým postojem, hned teď, tady a teď, aby každý věděl, kde je jeho místo. Ono to tak v dějinách chodí, že prostě je dlouho doba, kdy se zdánlivě nic neděje, že se nedá nic dělat. A pak najednou přijde okamžik, který může proletět a když budeme spát, tak prostě si ho nevšimneme. A nebo ho uchopíme a změníme, třeba jenom částečně, ale změníme ten vývoj tak, aby pro naše děti tady bylo prostředí, ve kterém se dá žít, kde se lidé mohou volně, svobodně stýkat, kde se mohou milovat, kde si mohou říct i věci nepříjemné a kde se dá normálně lidsky žít. A já chci, abychom v takovém prostředí žili a pokud mi budou síly stačit, tak proto udělám všechno. A k tomu vedou různé věci. Teď momentálně jednou z těch věcí je to, co se děje v Brně. Ale taky je tou věcí i to, jak se postavíme k těm kolaborantům, kteří to organizují. A to jsou všechno ty střípky, které se postupně začnou skládat. Já nevím, jestli jste někdy viděl někdo, jak praská přehrada. To se udělá tady prasklinka, tam prasklinka, pak tady teče čůrek, tamhle teče čůrek a pořád se nic neděje. A najednou se to vyvalí a pak už lítají velký kusy a řítí se obrovská vlna. A my jsme teď ve fázi prasklinek. Buďme připraveni, mějme se rádi a držme pohromadě.
0: Tak jo, Ivánku, já ti moc děkuju. Děkuju taky Oldovi Maršíčkovi a Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky a samolepky, přátelé. Děkuju vám za lajky, který dáte, než půjdete, doufám. A děkuji za pozornost. V 9 vyjede další pořad, který by se měl vám pustit tady hned po tomhle. A to bude moje maličkost s Robinem Čumpelíkem. A zítra budete mít další zajímavé věci a samozřejmě, jak jsem říkal, už avizoval ve 20 hodin v pondělí pan profesor Staněk. Přátelé, děkujeme moc za všechno. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Atakujeme 95 tisíc odběratelů, za chvíli nás bude 100 tisíc, no a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
1: Dobrou noc.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní páteční stream. Protože neděle je ještě daleko, tak jsme si řekli s Ivánkem, že vás svojí přítomností potěší již v pátek. A já jsem moc rád, že je tady s náma. Ahoj.
1: Ahoj, krásný večer nebo podvečer, protože tam je ještě vidět sluníčko. Všem, kteří se na nás dívají. Já jsem vyhrožoval z nedělní chvilkou poezie, protože básničky nejsou, tak to Péter přehodil na pátek, takže páteční poezie nebude. Tak, konec randiček. Nacházíme se uprostřed událostí pro naši republiku významných a všechno se točí kolem Jihomoravského centra Brna. Co se tam děje, vám nemusím opakovat, víme to všichni, už se o tom bavíme týden. Nicméně v souvislosti s tím, protože se spousta lidí odkopala takzvaně a bohužel i lidé, kteří jsou ve významných funkcích společenských a mají ústavní práva, ale mají také ústavní povinnosti, tak bohužel se nám odkopali a místo, aby bránili zájmy České republiky a Českou republiku jako takovou, jak jim to předepisuje ústava, tak naopak dělají všechno pro to, aby tuto ústavu obešli a zalíbili se jistým lidem, kteří by rádi viděli celou Evropu pod svým palcem a já, das ist Ordnung in Europe. To jsem to řekl blbě, ale dobře. Víme všichni, o co se jedná. Proč takhle začínám jakoby divně? Už tady prošlo několik peticí. Na některé petice, řekněme, poslanci parlamentu i reagovali. A teď je tady jako novinka, ale myslím jako aktuální petice, která zní přesně výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky. Aby se tím Senát musel zabývat, tak tam je potřeba mít 50 tisíc podpisů. Momentálně, protože na to koukám, mám to otevřené, je tam 19 246 podpisů. Někdo si myslí, že se s tím nic dít nebude, je to důležité. Ať se s tím bude nebo nebude dít, pokud máte to smýšlení, že prezident republiky není prezidentem této republiky, ale že je to člověk, který prosazuje zájmy cizí, místo aby prosazoval zájmy naše, naší republiky, tak buďte tak laskaví a tu petici podepište. Ono to je kapička ke kapičce, kamínek ke kamínku a jednou možná budeme rádi, že se to podepsalo, že se s tím něco dělo nebo nedělo. Peťo?
0: Prosím tě, a kde najdu tu petici?
1: Na petice.com, www.petice.com. Já ti pošlu. Já ti pošlu odkaz.
0: www.petice.com. Mám. Velezrada prezidenta více.
1: Ano.
0: Ano, tak to už vidím. Já vám to, přátelé, tady kidnu rovnou do toho, ať se na to podíváte sami. Takže web je petice.com. Jo, to tady vidíte. Já se vrátím zpátky, on je to hned první na tom petice.com. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu a teda. jak jsi říkal, rozkliknout. Tak a tady je vlastně potom vyplnit
1: jméno, příjmení, vyplnit a podepsat.
0: A hotovo. Jo?
1: Na mail přijde dotaz, jestli jste to opravdu vy. Uh-huh. A když to podepíšete na mailu, tak jste zapsáni do seznamu.
0: Takže super. Tak, tady to máte. Tady to máte online, takže můžete v pohodlí domova. Pavle Sichro, děkuju ti za tvůj příspěvek. Tak, a to máme toto.
1: To máme toto. Tím jsme se v podstatě začlenili do proudu informací, které jdou dneska od Brna jako takového. Včera bylo přivítání v Brně našimi aktivisty, řeknu to takhle, a musím pochválit jednoho z mých přátel, který se tam objevil v uniformě klienta koncentračního tábora, abych to řekl takhle, a způsobil tam dost významný rozruch. Takže byl to dobrý nápad, si myslím, že prostě, aby si uvědomili, pánové, o co vlastně tady jde. Že jsou to oni, kteří přivedli naše lidi do té situace, která tenkrát takhle byla. Takže to je, co se týká tohoto. Ono, všichni se dívají do Brna, všichni koukají do Brna. Nicméně, kromě Brna se tady dějí další věci, které asi by někteří lidé nechtěli, aby se o nich vědělo. A v tom stínu brněnském se nám začíná náš slavný pan premiér dobře vybarvovat. Protože jednak o tom píše teda Aeronet, ale píšou o tom i mainstream. Pan Babiš bude pravděpodobně obviněn francouzskou prokuraturou za nejasné získání finančních prostředků, s kterými zaplatil zámeček Chateau Bigaud. Chateau. Takže pan premiér si koupil zámeček a ty peníze neprokázal asi podle evropských pravidel, že peníze, které použil, nepochází z trestné činnosti. Takže francouzská prokuratura se tím zabývá. A tu máš čerte kropa, zrovna teď se to objevilo, že oznámila francouzská prokuratura, že se tím bude zabývat a že do konce roku, že by měla obvinit pana Babiše. A naprosto náhodně se objevil pan Macron a chce po panu Babišovi explozi. Explozie AS, státní podnik, jeden z posledních státních podniků, podnik, který díky situaci, která v Evropě je, je momentálně maximálně výdělečný. Je to podnik, který přináší obrovské zisky. Podnik, jehož ziskovost za poslední 4 enormním způsobem zvýšila. Tak najednou si pan Macron řekl, že on ten podnik chce. No a Babiš v pátek také ve stínu nám oznámil zaměstnancům, že to asi bude prodávat. Dobrý, co? Já jsem to sice získal z Aeronetu, nicméně je to informace potvrzená i z jiných zdrojů, že jo, Peťo?
0: Já se to teďka zrovna tady pokouším protlačit skrz počítač, abych vám ukázal článek z iDNESu, což samozřejmě nedosahuje kvalita Aeronetu, ale Je to taky zdroj a je to zdroj domácí a já ho tady teď ukážu. Tak, zvažujeme prodat Expozy. Zisk bylo pomoct majetou splnit závazky na to, řekl Babiš. Jo, premiér v pátek v Pardubicích řekl, že stát uvažuje o prodeji státního výrobce výbušnin a střeliva Explosia. Zájem podle něj přes prezidenta Macrona projevila Francie, ale i další evropské firmy. Prodej je na stole, jediným kritériem bude cena, nic jiného. Tak, tady se taky píše, že se zpětinásobily výnosy a zisk Explosie. Co je zajímavé, tak Černochová píše popřední logiky bezpečnostní. Opoziční strany Babišovy úvahy o prodeji Explosie kritizují, odmítají, že by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví mělo vůbec přemýšlet. Nebylo by dobře, kdyby stát opakoval chyby z minulosti, z jejich minulosti samozřejmě, kdy ODS prodávala všechno, a zbavil se další firmy ve strategickém průmyslovém odvětví. Explosia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí měl stát zbavovat. To třeba uvedl tady místopředseda STANu Lukáš Vlček. Někdejší ministryně Černochová mluví o v souvislosti s možným prodejem o nebezpečném a nekompetentním nápadu. Zmínila, že Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět po zkušenosti s válkou na Ukrajině posiluje vlastní obranný průmysl, rozšiřuje výrobu munice, výbušnin, prachu a td. A td. Takže píše o tom, prosím, i dnes.cz. Tak toť k tomu, že máme teda více rozdrojů.
1: Ano. Musím tě pochválit, protože i dnes není zadarmo, takže ty jsi tam musel zaplatit nějaký poplatek. Takže...
0: Co bych pro mě neudělal?
1: Co bych pro mě neudělal? Děkuji. No, ta fabrika za poslední 4 roky, podle toho, co ukazuje Aeronet, šla ze 40... miliard nebo milionů? Teď nevím. Milionů. Ze 45 milionů v roce 20 do... V roce 24 měla čistý zisk 442 milionů. To je v podstatě 10x tolik. Jo? To je prostě šílený. A tuhle fabriku on chce prodat. No to je nesmysl. Absolutní nesmysl.
0: No tak zase na druhou stranu, jestli to pomůže zrušení jeho trestního stíhání, tak to pro něj asi logiku má.
1: To ale, samozřejmě.
0: Jo, ale víš, co zajímavé je, že teď velký žraloci, že jo, jdou třeba i potom Strnadovi a podobně, že co by jako zisky ze zbrojní měli sbírat nějaký untermensch z východu.
1: Ano.
0: Jo, když patří prostě
1: německy patří na západ, ano. Ano, z Německa do Francie.
0: Takže jo. Tohle podle mě bude součástí vlny, kdy oni si prostě chtějí vzít všechno, co vydělává ještě a udělat tady tu spálenou zemi úplně totálně. Ale to už zase zabíhám do toho Brna, ale tam...
1: Ono je to provázané, jo, takže v podstatě, jak vidíš, tak já se nesmím rozčilovat a pak začínám kašlat. Dneska jsem celý den nekašlal až teď.
0: Vykašli se na Brno.
1: Vejď, no.
0: Vidíš, že všechno s Brnem souvisí a ono je to až s podivem, ale je to o tom, co my říkáme, je to prostě provázaná aktivita. Není to jen tak, že náhoda někde se něco omylem objeví a náhodou a tohleto, ale vidíme tam tyhle ty trendy, když se to člověk spojuje, tak se nestačí divit.
1: Ano, je to systémový přístup. Konec konců i ta třetí věc, která mě vyšokovala, to je ten výlet s ebolou.
0: Řekneme
1: to takhle. Jo? Prostě člověka, který státnímu příslušníku Spojených států Ameriky zakážou vstup do Spojených států amerických, protože má ebolu. A aby se měl kde léčit, tak přiletí na Bulovku. Chápete to? Proč na Bulovku? Protože my jsme untermensch, jako když se to, nedej bože, neuhlídá a rozšíří, tak, no, tak nějaký Čecháčci, no tak ježíš. Protože Velká Amerika si to nemůže, ta to nepřipustí, tak svýho příslušníka státního pošlou do Čech. To je fantazie. To je prostě, to je vlez do prdelství s prominutím, které nemá obdoby, protože samozřejmě takovéhle věci si organizují na nejvyšší úrovni a minimálně, kdo je minister zdravotnictví? Jo, Vojtěch.
0: Ano.
1: Takže covidový Vojtěch nám sem zatáhne ebolu. Jo? A my jsme všichni v klidu, v tichu, protože se zabýváme Brnem. A na Bulovce máme ebolu. Uprostřed města. Paráda.
0: Tak předpokládejme, že Bulovka má infekční oddělení, který snad se s tím ví rady. A že tam jsou profici, který budou dělat svoji práci určitě dobře.
1: Já bych pochopil, kdyby Bulovka byla uprostřed lesa aspoň 5-10 kilometrů od normální zástavby, kde by se dal vytvořit bezpečnostní koridor proti šíření vzduchem a další a tyhle ty věci. Jo? Já chápu, že někdy se to léčit musí, ale takovéhle věci by se měly mimo městské aglomerace řešit. Ale uprostřed Prahy, uprostřed největšího města, který ho máme, na Bulovce, má to logiku?
0: No, tak. Uvidíme. Jestli o té bole ještě uslyšíme, nebo ne. Každopádně je to zajímavé, že jako Američani si tady prostě svého vlastního občana prostě nepřijmou, protože a tak dál, že by ho museli léčit třeba. No. Já nevím, jestli ebola je léčitelná, ne, nějakým způsobem, sice nejednoduše, ale asi se s tím něco dělat dá. A nebo možná jsme jediný stát, který má nějaký úžasný preparát, který, o kterém se nesmí mluvit, ale který jediný funguje. Nebylo by to poprvé. Já jenom připomenu, profesor Turánek ještě těsně před covidem přišel s vakcínou, která dokáže řešit boreliozu. Jo? To je z těch klíšťat, tam máš dvě ty věci. Že jo? Jedna je tato borelioza, to je svinstvo, který prostě tě drží celý život a není proti tomu obrana. A pak je ta druhá, co, na to, co není tak prehrozná. A představili to ministerstvo zdravotnictví, představili to i Andrejovi Babišovi a tehdejšímu ministrovi zdravotnictví a tak dál. Získali za to dokonce i nějakou cenu. A myslíš snad, že vůbec někdo uvažoval, že by se to v České republice vyrábělo, tenhle ten unikátní, funkční, otestovaný na zvířatech bez vedlejších účinků patent?
1: To víš, že ne. Protože logika posledních desetiletí je jednoznačná. Něco vymyslíš, přijde zástupce velké firmy a řekne, no tak dobře, kamaráde, seš perfektní, tak chceš se svým výzkumem pokračovat na americké univerzitě, anebo tvůj výzkum bude pokračovat bez tebe na americké univerzitě. To je takzvané přetahování kádru a to funguje už po desetiletí. Nevymýšlím nic, co byste nevěděli, konec konců já sám, co by mladý, nadějný, perspektivní, jsem tu zelenou kartu dostal taky. Akorát se mnou by se nedomluvili, takže a navíc mi by se tam asi nelíbilo. Tady je hezčejc, přestože jak je to tady bordel, pořád je tady. Mně je tady líp, tohle je moje země. Takže jo, máš pravdu.
0: Tak, tak. Prosím tě, k té petici tady Jiří nesouhlasí. Jste velice naivní, jestli si myslíte, že nějaká petice změní rozhodnutí podplacených a nasazených lidí. Tenhle stál lze změnit jenom revolucí. A jak to vidím, tento temno v hlavách lidí, tak nebude nic. Tak co k tomu říct? No.
1: Už jsem to řekl. Je to kamínek ke kamínku, kapička ke kapičce, jedna kapka neudělá nic a dlouhodobé padání kapky udělá díru do betonu. Je to jeho názor, tak ať si to mění, tak ať to...
0: Jo, jako, ale lepší je nedělat nic, jako zase na druhou...
1: Nedělat nic je úplně to nejhorší, co člověk může udělat. A tohle to je projev, který se projeví. V okamžiku, kdy donutíme Senát, aby se tím zabýval, i když to třeba schodí ze stolu, tak už je to věc, která projde médií, a je to věc, která se objeví a oni se budou muset k tomu nějakým způsobem postavit. Jo? A je to o tom, že když, pokud by, nedej bože, došlo k té revoluci, o které ten pán píše, tak samozřejmě tohle to jsou všechno důvody a to jsou všechno fakta, aby jsme věděli, kdo na kterou stranu patří. Použiju příklad, který, protože mě se osobně dotýká, o kterým mluvil Gargamel, když ho tady měl včera, předevčírem.
0: No, včera, no.
1: Prostě, kdy kolaboranta postavili jako ministra vnitra a on místo, aby postavil dostatečné síly proti banderovcům, které procházeli naším územím, tak proti ním poslal pár jednotek, který byly smetený. Pak samozřejmě se vytvořil pluk číslo 1 východní, který založil vlastně tu tradici vojsk ministerstva vnitra, ale to bylo až ice post. Už byly vypáleny vesnice na Slovensku, byly vyvražděny lidi. A nemuselo to být, pokud by ten dotyčnej nebyl banderovec, kdyby to nebyl příslušník páté kolony. Takže ono je třeba tyhle věci dělat, aby minimálně proto, aby se poté, když dojde ke změně, vědělo, kdo kam patří. Aby ty, co se snaží změnit kabáty a pak škodit, tak aby se nedostali do funkcí.
0: No. Tak, další otázka od Stanislava. Prosím, dotaz, pokud se změní vlastní syntézie, například na ty Francouze, změní se i případný cíl pro Oreštíka či jiné systémy?
1: Rusům je to jedno, kdo je psaný v papírech a kdo má z toho zisky. Jim jde o to,

0: V Luganské republice je městečko Starobelsk, ve kterém je internátní škola. Internátní škola z našeho hlediska je to středoškolský internát. Jsou tam děti od 14 do 18 let. Byly tam. Tyhle ty děti, tahle ta škola se stala cílem ukrajinského útoku. Nebylo to náhodné upadnutí jednoho dronu, ale bylo to 16 dronů, které tam působily ve třech vlnách. To znamená, že tam museli to něčím vyhodnocovat. Třema vlnama po čtyřech dronech to tam v podstatě zlikvidovali. To je vyloženě teroristický akt. Podle těch dat, které máme k dispozici, tak tam bylo 86 dětí. Ty jsi to dokonce někde našel. A na našem tom?
1: Ano, píše to i rozhlas, který teda píše už jenom o té reakci, teroristický čin, říká Putin a slibuje odvetu. Ukrajina zaútočila na internát v Luhanské oblasti. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luganské oblasti, řekl dnes ruský prezident Vladimír Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. Prezident řekl, že útok si vyžádal nejméně 6 mrtvých a 39 lidí utrpělo zranění. Dalších 15 je nezvěstných. Rusko-ukrajinskou oblast Luhanskou blabla okupuje podle samozřejmě toho narrativu, který tady máme. No každopádně je to potvrzený mainstreamem. A co je to vede, jako že tady takhle šílej dělají takovýhle věci? Jako už se úplně zbláznili, nebo je to to samé jako na konci druhé světové války, kdy prostě tamhle lágry smrti jeli na plný CRS, plynové komory se nezastavily, že jako udělat co nejvíc škody, dokud ještě můžu, nebo co to je, ty vado, jako přece z vojenského hlediska tohle nemá žádný význam.
0: Z vojenského hlediska to nemá žádný význam, ale má to význam mediální, má to význam do celospolečenský a oni pořád žijí v představě, že tímhle tím vyprovokujou pátou kolonu v Rusku a ta svrhne Putina a přijde tam režim, který bude přátelský Evropě, nechá si všechno rozkrást a vrátí se do těch zlatých 90. let, když vládnul Jelcin. Jo? Prostě oni chtějí, aby se Rusové normální zbouřili proti vládě, která je zatáhla do války. To je toto myšlení, ze kterého všechno tohleto vychází.
1: No ale já mám pocit, že toto myšlení je docela dost jako
0: ujetý.
1: Ujetý a hlavně historicky dávno jako překonaný, protože téměř vždycky, když a vlastně můžeme si to i říct na příkladu té Ukrajiny, protože přece údajně ruský vedení mělo taky stejnou představu, že udělají bu-bu-bu a že se teda režim sesype, lidi svrhnou, prostě taky tam byl jako malý kontingent, že jo, v podstatě a to sepětí těch lidí okolo tehdejší vlády prostě zapříčinilo to, že najednou prostě byli lidi, kteří šli do války proti Rusku, jo, na té Ukrajině z řad dobrovolníků a tak dál, takže tam se hrozně moc přepočítali a Ukrajinci sami přece vědí, jak to teda vlastně bylo, nebo tyhle ty elity vojenský a vlastně dělají de facto stejnou chybu, protože prostě pokud budou zabíjet jako děti, tak to jako
0: v podstatě, proč se postavil Donbas Kyjevu?
1: No, právě pro tyhle ty.
0: Protože tam vraždili lidi, terorizovali jenom protože mluví rusky. To bylo úplně na začátku.
1: Přesně tak.
0: Takže tím terorem akorát

0: jak to říct slušně, namíchneš lidi a ty lidi se začnou bránit. No. Takže nechápu to. Protože děláme všechno proto, a tím, že podporujeme Ukrajinu s tímhletím, tak si jenom zaděláváme na průser, protože pak dojde k tomu, že Rusko odpoví nějakým způsobem tak, aby už se to neopakovalo. Může rozmlátit nějaký fabriky u nás, proč ne? Se účastníme už té války a účastníme se otevřeně, že? Rozmlátějí se fabriky, anebo obsadějí pobřeží Baltského moře. Protože pokud se stáhnou Američani, Američani zůstanou v Polsku, Rus se s Američanem domluví, že do Polska nepůjde, tak vyčistí pobřeží Baltského moře, to východní, čím si otevře cestu ke Královci, protože furt tady někdo vykřikuje, že by bylo třeba zlikvidovat Královec. Naposledy to byl, myslím, Němec.
1: Lotyš a Litevec, mimochodem, taky. No. Myslíš Kaliningrad? Prostě.
0: Kaliningrad, ano.
1: Tak, no, ale jsme u toho. V současné situaci, jako tady vlastně je připravováno, co si, v Bělorusku. A to není jenom nějaký jako bububu vojenský cvičení. Jak ty vnímáš právě zapojení Běloruska do tohohle toho tažení, řekněme, do tohohle toho konfliktu? Jako?
0: Bělorusko je na svoji obrovskou plochu málo zalidněno. Konec konců za druhé světové války se dostali na třetinu svého obyvatelstva. Tam to bylo vyvražděné. Takže tyhle lidi s nacismem mají, každá rodina má osobní zkušenost. To se předává z otce na syna, z děda na vnuka. Takže tam je to jednoznačný. A Lukašenko, ten pořád snil o tom, že se stane šéfem nově vzniklého Sovětského svazu. No tak to se mu už asi nepodaří, protože už je chlapec dost starý. Takže pomalinku bude odcházet. Nicméně má syna, který mu určitě by přál nějakou významnou funkci. A Bělorusko má velmi úzké vazby a ze všech bývalých států Sovětského svazu v podstatě můžeme říct, že je jediný, který si udržel tyhle ty úzké vazby, protože oni by bez toho Ruska umřeli už dávno. Jo? Takže tam je velmi úzká vazba a velmi velká důvěra, je to tam velmi dobře provázané. Konec konců je to provázané asi tak, jako my se Slovákama, jo? Takže tam ty rodinné vazby jsou veliký. No a ruské strategické síly jsou rozmístěny na běloruském území. Takže ten Orešník může klidně vyletět z běloruských pralesů a tím pádem doletí i do Londýna. Naprosto v pohodě. Takže to je, co se týká toho. No a když jsem se dotknul toho bývalého Sovětského svazu, no tak teď tam hodně začíná zlobit Arménie. A Arménie, která v podstatě byla poslední, která ještě měla ty velké výhody z toho, že patří do SNS, tak o ně díky Pašinianovi začíná přicházet. Jo, protože oni plyn, ropu, ropné produkty, co ještě, hnojiva a všechny ty věci, dostávali zhruba za třetinu ceny, než je třetina na světovém trhu. Pašinian udělal, je to tak týden, byl v Rusku a dělal si srandu z Putina. Vysvětloval mu, že Arménie je demokratická zem a Rusko není. Načež teda se obnovovala smlouva o naftě a Pašinian zjistil, že má cenu sice ne, co je na světových trzích, ale výrazně vyšší, než jí měl předtím. Kdo chce kam, pomůžme mu tam. Rusko, tak jak se nechávalo ze začátku vydírat Ukrajinou, to bylo za Janukoviče, myslím ještě, kdy v podstatě přes Ukrajinu, protože Rusko mělo cla, Ukrajina neměla cla s Evropskou unií, takže tam vzniknul koridor, kde tam tekly prostě ruské zboží do Evropy jako suroviny, bez cel a napřímo to nešlo. Takže tam utrpěli jako dost významné ekonomické ztráty. To bylo na začátku, to už jsme hodně, hodně pár let zpátky, takže Rusko už je opatrnější a když někdo s tím začíná, jako teď Pašinian, tak ho klepne po prstech. No, máme se na co těšit. Máme tam nějaké otázky, Peťo?
1: Určitě tady Modrý Varance za nás bije, nebo za petici. Ukažte mi, která diskuze pod videem na YouTube něco změnila. Petice má větší šanci a podepsat ji je to nejmenší. Sedět a kafra to mi každý. Děkujeme.
0: Ano, tak, to můžu jenom potvrdit.
1: Ať si to koupí, ale ať si to vyrábí u nich, ta explozie. Nechci, aby Česká republika vyráběla zbraně. Což má logiku vzhledem k tomu, že prostě je to vlastně vojenský cíl, že jo? To jako,
0: ano, je to vojenský cíl. A teď zase budu já oponovat, protože to je fabrika s dlouhodobou historií. Je to fabrika, která byla životaschopná. A víte, ono z hlediska obrany je třeba mít to, co používá armáda, tak je třeba mít jednak opravárenské kapacity a výrobní kapacity, pokud možno na svém vlastním území. Protože pokud to máte na svém vlastním území a dojde k tomu, že se bude dojde k konfliktu nějakému, tak první, po čem se půjde, je právě tohleto logistické zázemí. Co je vám platné, že máte dobře vyzbrojenou armádu a všechno, když to máte na jedno použití. Když se to použije, pak to nemáte kde opravit, nemáte to čím nahradit, protože nemáte vlastní výrobu. Já vím, že dneska je svět globální, ale tím, že je globální, tak je každý z těchto článků potom velmi vydíratelný. Takže ono je to dvousečné. Jo? Nemít žádnou vojenskou výrobu znamená, že všechno, co potřebujete pro armádu, si musíte kupovat. To je špatně.
1: Což třeba zažívá vlastně i USA, že jo? Když zjistili, že vlastně bez čínských dodávek nejsou schopní prostě dokončit výrobu toho či onoho, že vlastně zjistili, že výroba vojenských komponentů různých a různých materiálů, který používají vlastně k výrobě vojenské techniky, tak pochází z Číny a víme, že Čína, že jo, tenkrát taky jako pozastavila dodávky materiálů a dílů, které by mohly sloužit jako k vojenskému, jo, pro válečnou výrobu a najednou byl oheň na střeše a to bylo prostě, že jo, a to si dovolila Čína k USA a kde je USA, kde jsme my jako na tom žebříčku důležitosti mezinárodním poli, že jo.
0: Ano, řekl to hezky, v tom potravinovém řetězci.
1: Ano, ano. Tady píše Karol, Němečtí landsmani si vybrali k sjezdu v Brně dobré datum výročí popravy nacistického zločince K.H. Franka. Jak symbolické? Ale těch symbolů je tam docela dost, jako, že jo?
0: Je spousta právě, ale možná by stálo za to, kdyby si někdo s tím dal práci. Tam nejsou jenom proti ním symboly, tam je spousta symbolů, i na kterých staví oni. Takže jako s těma symbolama to může být zajímavý, ale to je třeba se na to podívat. No.
1: Člověče, teď píše tady Méďa Béďa, že mu přišel e-mail, že bohužel petice už skončená a uzavřená.
0: Petice skončená a uzavřená, mně přišlo taky, ale to byla jiná petice, to nebyla tahle petice.
1: OK.
0: Jo?
1: Dobře.
0: Ale je tam ten samý autor, takže...
1: Tak uvidíme. Jo, Luko tady píše, že ta ebola...
0: To je ta atomovka.
1: No, jasně, no.
0: Hele, není ta ebola uměle udělaná náhodou?
1: To nevím. Já u toho nebyl.
0: Ne?
1: A tak nemůžu být všude. Že? Ale vidíš, že dneska jsme dneska jeden nikdy neví, no. Tak, USA je největší zlo hned za Izraelem. Člověče, to jsem tady zrovna našel zajímavý článek, který teda taky mainstream jako píše, že Trump rval na Netanyahua teďka po telefoně. Člověče, tak něco se tam...
0: Nevydržel to psychicky, no protože ten ho tlačí, aby obnovil bombardování Iránu, protože Izrael potřebuje to tam vyčistit, že jo. A Izrael nemůže bojovat s Hizbaláhem, když ho podporuje Irán. Ale když Američani zaměstnají Irán, takže Irán nebude mít čas podporovat Hizbaláh, tak jako by se dalo něco dělat. No, ale to jsou šílený. Každopádně, když se koukneš na územní změny, tak z toho je to hlediska na tom Izrael vyhrál, protože oni zabrali kus Libanonu, že jo?
1: No, tady píšou, americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanyahu mají mít za sebou drsný napjatý telefonát. Údajně během něj v úterý řešili, jak dál pokračuje válce proti Iránu. Informují o tom zámořská média v čele s portálem Axios. K vyhrocené diskuzi obou politiků mělo dojít během jejich úterního telefonátu ještě v neděli, prý přitom Trump souhlasil s Netanyahuovými návrhy na nové cíle v Iránu a CNN dokonce hlásala, že akce dostala jméno Operace Palice. Asi Hammer teda. Na údery mělo dojít právě v úterý, ale Trump se rozhodl pro zdrženlivost, tak měl na žádost spojenců z Perského zálivu, jmenovitě šlo o Katar, Saudskou Arábii a Spojené arabské emiráty.
0: Kdy byl v Číně?
1: No. Byl v Číně. To se podíváme.
0: Myslím, že v úterý.
1: No i když se... Tak, no na začátku nebyl v pondělí, Čkej, Trump v Číně, Donald Trump, datum 7 dní, nebyl tam v pátek?
0: Ne.
1: 15.5. Počkej. No, prej tam byl v pátek. Jakoby předtím, jo, od 15. tam byl. 15. až kdy odjel, nevím. Takže tam strávil víkend, řeknu. A takže potom ta zdrženlivost úterý by mohla s tímhletím souviset. ale...
0: No a pak tam přijel Putin a
1: ten
0: podepsali milion papírů a došlo k významným, řekněme, posunům na mezinárodní politické scéně.
1: No a tak... Takže podle tohohle, co teda ty média píšou, tak Netanyahu samozřejmě tlačil na Trumpa, aby se hurá prostě střílelo do bezvědomí a Trump chce zkusit se s Iránem nějak dohodnout. Tak Tehrán obnovuje své síly, zatímco Trump a Netanyahu probíhají ostré výměny. Tehrán nezahálí podle CNN obnovuje svou moc a překvapivě rychle posílil údery, zasažený vojenský průmysl a tak dál a tak dál. No, takže Izrael samozřejmě hlásí, že Irán je 14 dní od vyrobení jaderné zbraně. Mimochodem to začal hlásit už na konci 60. let.
0: Ano.
1: Takže už tam to tady tu pohádku vykládají už dost dlouho. Ale tak nějaká záminka.
0: Několik generací je 14 dní od výroby.
1: Ano. Tak toť k tomu. Tam vůbec bylo zajímavé u té Číny. My to budeme probírat, přátelé, s profesorem Staňkem v pondělí, protože on geopolitiku má rád a nejenom to. A takže se podíváme se vůbec na celou tu, na celý ten, jak je to načrtnutý teďka, ten triumvirát, ale že vlastně máš Trump, jestli jede zase tím pingem, Putin jede zase tím pingem, jo, jakoby dva nejsilnější hráči prostě se scházejí takhle v Číně. Je to zajímavý posun, jakože opravdu Čína jde nahoru a takže
0: se máme na co těšit.
1: No. Tady ještě, promiň, než tě pustím ke slovu, Jura z Kraví hory, jede někdo v neděli do Brna, koukal jsem na vlaky a beru auto, nabízím až tři místa z Prahy na Kraví horu, což znamená do Brna. Tak přátelé z Prahy, kdo byste chtěli, tak se spojte s Jurou a on vás naloží, takže to je fajn, díky. A když tak, Juro, když tak mi to napiš i do mailu, petrbudeš.tv@seznam.cz a vy, kteří byste chtěli z Prahy teda jet autem, tak kdybyste se nemohli spojit napřímo s Jurou, tak můžete přeze mě právě na ten e-mail petrbudeš.tv@seznam.cz napište dneska nebo zítra prostě ideálně co nejdřív, aby jsme vás mohli propojit a můžete vykonat spolujízdu. Tak, pojď.
0: No, já už jsem spolknul to, co si chtěl říkat, ale nicméně tohle je dobrá informace a chce to, aby prostě ty lidi jeli dohromady, protože v Brně se normálně nedá zaparkovat, takže ta neděle bude opravdu z hlediska parkování velmi, velmi...
1: intenzivní.
0: Děkuji, ano.
1: Budeme parkovat na jedničce.
0: No, i to se může stát, jo, protože třeba si zrovna někdo vymyslí, že musí zrovna začít kopat na jedničce právě tenhle víkend. Jo?
1: Tak oni stačí, když tam budou zase křoviňákem jenom to.
0: Jo, zavřu jeden pruh a je to jasný.
1: Mezi tím, no, mezi pruhama. Nejhorší je, že když jsme měli bojovat o stát, to bylo v roce 1989, tak jsme se nechali oblbnout a teď už jsme jen slouhové. No.
0: Ale brečet je fajn, ale to jsou věci, se kterými nic neuděláme. Jako, můžeme si pobrečet u piva na tohleto téma, nicméně jsme v nějaké pozici a ještě nějaká šance tady je. Záleží na tom, jestli zvedneme zadky nebo nezvedneme. Tak. Takže to, že se mělo někdo někdy fajn, věnovat se historii je dobře proto, aby se člověk poučil do budoucna, ale prostě sedět, brečet a nalejvat si hlavu, to je jako, když to někdo chce, prosím, ať to dělá. Ale já si myslím, že lidé, kteří mají zájem o tuhle zemi a kteří si chtějí, aby jejich děti a vnoučata žili v zemi, která bude krásná, prosperující a kde se nebudou muset bát vyjít na ulici, tak s tím budou něco dělat. A já si myslím, že tenhle pohřeb je pro tyhle lidi. Ty, kteří chtějí brečet a jenom si vylejvat hlavu, tak to se na nás dívat nemusí. No, Peťo?
1: Jo, tady Chili Cactus píše, vybrali si na sest pro ně tu nejlepší temnou konstelaci. Najdete-li si astrologa Luďka Pavluse na YouTube, mají to prý hodně dobře vymyšlený, no.
0: Neznám Luďka Pavluse.
1: Tak toť k tomu. Bohužel Babiš zase couvne, strategické posílení firmy se nesmí prodat, i když možná bude to pana Babiše bolet. To má...
0: No, musíme se ozvat, no, nesmíme si to nechat vzít pod nosem.
1: Tak, dále. Ale, no, a já myslím, že to máme asi pro dnešek vše. Tady Julius, kdo dokáže, kdo to zakáže, je vydírán jako ostatně všichni politici Evropy, kteří se nehodí a když není čím vydírat, jako třeba v Rumunsku, tak zrušejí volby. To jsou metody mocných a bohatých. No, samozřejmě Evropská unie je v zoufalé situaci a dělá všechno pro to, aby se udržely ty síly u moci a už se odkopali asi hodně, no, to je, ale co teda víme, že máme proti sobě silné, organizované uskupení, organizovaná uskupení, organizované elity, nějaké v uvozovkách. Jak se k tomu postavit právě jako našim milí diváci, jako náš národ, Češi a Slováky, tím myslím dohromady, Moravany samozřejmě, Slezany všechny, kteří jsou ohrožený v současnosti a brzo budou na řadě i Poláci a další, tak co by si na závěr zkázal našim vlastencům a vlastenkám?
0: Aby drželi pohromadě. Aby se nebáli se ozvat. A samozřejmě je třeba používat hlavu, selský rozum. Nejít hlavou proti zdi. Ale i oni dělají chyby a těch chyb je třeba využít. Je třeba o sobě vědět, vychovávat své děti v lásce k životu, v lásce k národu, k rodině, ke své zemi, aby v okamžiku, kdy se bude lámat chleba, kdy to bude praskat a kdy bude rozhodovat každý svým postojem, hned teď, tady a teď, aby každý věděl, kde je jeho místo. Ono to tak v dějinách chodí, že prostě je dlouho doba, kdy se zdánlivě nic neděje, že se nedá nic dělat. A pak najednou přijde okamžik, který může proletět a když budeme spát, tak prostě si ho nevšimneme. A nebo ho uchopíme a změníme, třeba jenom částečně, ale změníme ten vývoj tak, aby pro naše děti tady bylo prostředí, ve kterém se dá žít, kde se lidé mohou volně, svobodně stýkat, kde se mohou milovat, kde si mohou říct i věci nepříjemné a kde se dá normálně lidsky žít. A já chci, abychom v takovém prostředí žili, a pokud mi budou síly stačit, tak proto udělám všechno. A k tomu vedou různé věci. Teď momentálně jednou z těch věcí je to, co se děje v Brně. Ale taky je tou věcí i to, jak se postavíme k těm kolaborantům, kteří to organizují. A to jsou všechno ty střípky, které se postupně začnou skládat. Já nevím, jestli jste někdy viděl někdo, jak praská přehrada. To se udělá tady, prasklinka, tam prasklinka, pak tady teče čůrek, tamhle teče čůrek a pořád se nic neděje. A najednou se to vyvalí a pak už lítají velký kusy a řítí se obrovská vlna. A my jsme teď ve fázi prasklinek. Buďme připraveni, mějme se rádi a držme pohromadě.
1: Tak jo, Ivánku, já ti moc děkuju. Děkuju taky Oldovi Maršíčkovi a Pavlovi Sichrovi za vaše příspěvky a samolepky, přátelé. Děkuju vám za lajky, které dáte, než půjdete, doufám. A děkuji za pozornost. V 9 vyjede další pořad, který by se měl vám pustit tady hned po tomhle. A to bude moje maličkost s Robinem Čumpelíkem. Zítra budete mít další zajímavé věci a samozřejmě, jak jsem říkal, už avizoval ve 20 hodin v pondělí pan profesor Staněk. Přátelé, děkujeme moc za všechno. Dávejte odběr, dávejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa. Atakujeme 95 tisíc odběratelů, za chvíli nás bude 100 tisíc, no a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
0: Dobrou noc.

0: Přátelé, nebudete tomu věřit, ale je tady s náma Robin Čumpelík. Ahoj, Robine.
1: Ahoj.
0: Prosím tě, já tě takhle v rychlosti vyspovídám k tomu, co se bude dít vlastně tenhle víkend, což máme už od čtvrtka, čtvrtek, pátek, sobota, neděle v Brně, protože jsou v tom trošku pořád ještě jako nějaký nepřesnosti a tak dál a ty máš konečně přesný soupis těch akcí, jak to půjde časově za sebou. A taky nám, když tak řekni, jak vy budete Inovace republiky pokrývat mediálně vlastně tenhle ten víkend, tuhle tu akci roku, řekněme.
1: Petře, moc děkuju hlavně za tu kooperaci, za tu spolupráci. Myslím si, že je plno důležitých témat, které ukazují, že vlastně bychom měli spojovat a spolupracovat třeba i těsně předtím, než se zapla kamera, jak jsme začali domlouvat vydání některých knih, že jo, a tak to je důležitý. Myslím si, že dneska už to není o žádných nálepkách, nemělo by být o žádných nálepkách, o žádných politických institucích, protože ještě než se dostaneme k tomu programu, já vidím to největší selhání ne v nějakým nenávisti vůči Němcům nebo tak, ale jako já za sebe mám ten názor, že největší nepřítel je vlastně ten, v uvozovkách nepřítel je ten vnitřní, a to je prostě selhání našich politiků a jejich dlouhodobé selhávání. Jo? A tam by měla mířit dle mého názoru veškerá ta kritika, jo, a veškerý ty protesty. Takže když vidím některá třeba jména, tak mám pocit, že by se měli protestovat zejména sami proti sobě. A to se dávám do toho balíku i sám sebe, jo, protože plno lidí jsme tady nechali ty věci jako dojít do velmi extrémní situace, a to je vlastně, že ty Němci, tady ukážu konkrétně jednu knihu, on už to tady bylo vidět ve vysílání, ale Ben Posselt jednoznačně nadále prosazuje zájmy federalizace Evropy. A ty zájmy federalizace Evropy jsou sudetoněmeckým Landsmannschaftem definovány už v roce 1949 v jejich zakládajících listině od jejich zakládajících členů, což byly vysoce postavení nacisté, to tady můžeme ještě probrat. A tam vidím tu obrovskou, vlastně jako ten obrovský problém a i ten důvod, že bychom měli mnohem více být v kontaktu, vyměňovat si materiály, vytvořit takovou jako nový ČTK, vytvořit vlastně jako novou databázi informací. Dneska totiž už, já řeknu něco, co je možná tvrdý. Dneska už nejde o nějaké předvádění se na kameru nebo nějaké rozhovory. Dneska ty věci se stávají vlastně spíš jako důkazními materiály pro budoucnost. Že některé věci zazněly, napsaly se, dopisy ministrům s potvrzením, že byly předány, a takhle to vidím. Jo, takže je to spíš taková mediálně investigativní, ale právní práce. A myslím, a za to chci fakt poděkovat, za to, že vlastně je to přání diváků, že jsme začali více takhle spolupracovat, moc jsem za to rád. Co se týká těch protestů, já nic jakoby neorganizuju po té faktické rovině, ale dlouhodobě se snažím dávat do veřejného prostoru v podstatě všechny aktivity, které se tváří apoliticky nebo jsou apolitické. Takže je tady zejména to sdružení, které se říká Obrana národa, což já vítám, protože o obraně dvě, ano. A to jsem právě chtěl dodat, protože Obrana národa, málo kdo z Čechoslováků, že ten příběh zná. A možná to spojím trošku bulvárně, protože Obrana národa, tak se mi vybaví příběh Tří králů, Antropoid a tak dále. A ty sudetský Němci se tady potkávají přesně v těch dnech toho atentátu na říšského protektora. Dobrý, náhoda. Ale pak mi někdo pošle, že i 22.5. Frank, jo, a tak dále. Prostě těch náhod je moc. A přinejmenším je to obrovská ostuda, že se to tady děje v takovýhle velikosti a že to česká vláda vlastně dopustila. Protože tady máme ve vládě vlastence, jo, ty mávají každou chvíli nějakou vlajkou, ať je to premiér, ten měl na billboardech všude českou vlajku, ať je to jeden z těch hlavních koaličních partnerů. Pak jsou tam různý takový slepence, vlastenecký si říkají. Jo, a ty začali, a jsem za to rád, ale začali vystupovat úplně na poslední chvíli. A teď to řeknu pod tlakem, s velkou pravděpodobností tvých diváků, diváků Inovace republiky, diváků dalších platform. Obávám se, že se to nedá zaškatulkovat, že tam bude plno voličů, motoristí a komunistí a támhlety. Nedá se to zaškatulkovat, nedá. Voliči ANA, voliči támhletěch. A je to tím pádem obrovský problém. Kdybych měl jí z kůži na trh a říct jako, hele, kolik je to zhruba lidí, tak řeknu, no je to tak 60, 62, 65% obyvatel téhle země je proti tomu sudetskému sjezdu. Takže se z toho stává obrovský politický téma, se kterým oni si teď nevědí rady. To je vidět. Protože velmi rychle mění, jako Babiš se tolikrát znemožnil, ale teď se znemožňuje úplně, protože řekne, je to regionálně, co je, to mě nezajímá, je to tohle, to mě nezajímá, není to na centrální úrovni, mě nezajímá. A teďka před 48 hodinama, já nevím, jak to bylo fakticky, ale média říkají, volal do Německa a prosil je, jako on žebra, český premiér žebrá u Němců, aby sem nejezdili. A teďka fakta jsou takový, vemem prachy z Německa, zaplatíme akci na cizím území, je to silně politická akce, ty Němci se toho zúčastní, Češi dělají, ne, to je jejich, jako jo. No takže, hele, je to jeden velký trapas. A kdyby nebylo vás, aktivních lidí, svobodných lidí, aktivních občanů, tak neexistuje, jsem v to přesvědčený, neexistuje ani ta PR proklamace. A fakticky, když se na to podíváš, nevím, jaký je tvůj názor, to bych ti rád dal otázku, jestli si to vůbec můžu dovolit, že vlastně ty politici, ministr zahraničí věci neudělal nic, premiér neudělal nic, až teďka škemrá u Němců, nejezděte, to nejde, že zrušit asi takhle, jako to je blbý. No a prezident o tom ani nepomluví. Ale jaký je tvůj názor? To by, než se dostaneme k tomu programu, to by mě moc zajímalo, jako tvůj názor na tu situaci. No.
0: Já si myslím, že jedna pozitivní věc, co se vlastně týče nás jako alternativy, je, že jsme dokázali udělat z něčeho, co mělo potichu proběhnout, bez pozornosti médií a bez pozornosti lidí, vlastně téma dne. Jo, a je to právě tenhle ten sjezd a to je vlastně naše práce té alternativy jako takový. Jo. A je vidět, že když spojíme síly a určíme téma dne, tak dokážeme dokopat i vládu k nějaký činnosti. Nebo prostě, že se něco děje. Jo. A určitě, kdybychom o tom nemluvili, tak a nešťouchali do našich zpřízněných, řekněme, poslanců a tak, tak by se to neprojednávalo ve sněmovně, že jo. A nebylo by to, jako i ten mainstream to pak musel převzít, jo, protože už to bylo moc vidět. A vlastně podobnou situaci já vnímám i co se týče těch větrníků, jo, teďka vlastně to je taky práce o tom, že jako mainstream o tom ani nepíp, všechno jelo v tichosti, že jo. A najednou se to jako vyrojilo díky alternativě a díky tomu, že prostě si odborníci jezdí do vesnic, do míst, kde se to přímo koná. Jo? A tím, jak se to zmedializovalo, zveřejnilo, otevřelo se to ven a jdou ven ty informace, které už na západě jsou prokázané, že jo? Jak to škodí atd. Tak opět oni museli zase zaujmout jinou taktiku a začít jakoby tu situaci řešit. Takže po dlouhé době je tady konstelace taková, že vlastně alternativa může pomoct měnit věci k lepšímu. To si myslím, že možná je to spíš přání než fakt, ale myslím si, že jsme na dobré cestě v tomhle. Hmm.
1: Tohle je velmi důležitý, co říkáš, protože vlastně to byla i moje filozofie, když jsem zakládal Inovaci republiky. A já vlastně řeknu něco, co jsem jako málo kdy, už jsem to řekl veřejně, ale málo kdy o tom mluvím, že když jsem si zažíval celý to krizový období za covidu a to z pozice jedno z hlavních lidí pro komunikaci premiéra a vicepremiéra, protože já jsem byl v přímém kontaktu s dnešním premiérem, který mu takzvaný vlajkonoši alternativní lezou po zádech a lezou kamkoliv, aby se dostali s ním do spolupráce, tak v té pozici já jsem byl a politický, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. No a tehdy, když jsem si to prožil, zejména ten rok 2020, když to celý začalo, tak jsem říkal, tak tohle teda, to nejde přikryt. Tohle prostě nejde přikryt. A tehdy jsem mluvil ve své rodině a mezi svými přáteli, mluvil jsem o válce. A mluvil jsem taky o válce, velký válce. A nebyla Ukrajina. Byla Ukrajina, ale ne rozšířená, jo? Aby mě někdo nebral za slovo. Nebyl to ten mainstreamový téma a argument ke zbrojení celé Evropy a světa a tak dále. Zjednodušeně řečeno. A když začala Ukrajina, tak třeba rodinní příslušníci mi dali za pravdu. Ale měl si pravdu. Já jsem říkal, no to není o tom, že jsem měl pravdu. To není ta krizová situace, do které se svět řítí. To není ono. a ty přeháníš. A zase jsem byl ve stejné roli, jak ten rok předtím. Jo? No a proč to říkám? To je, Petře, pro mě ten důvod, proč jsem založil IR. Ne jako médium, ne jako ambice politické. Vůbec nemám chuť dělat politiku tady. Ale jako prostředek pro probuzení lidí, že právě jejich svoboda, jejich aktivita a spolupráce můžou způsobovat de facto kolikrát až zázraky. Záchrana Škroupova domu, zastavení prodeje Štiřína. A snažím se to ukázat na svým jakoby přístupu, že to jde. A dávám ti absolutně za pravdu, že kdyby nebyl Miroslav Suchopár, vaše dohry, protože jsme se dávna jako neznali vůbec, že jo? A nespustili jste tady spontánně tu výzvu na noviny, které jsou noviny, tohle klidně můžeme dát pryč, ale jde o to, že jsou to noviny, které se vůbec podařilo nějakým způsobem dotáhnout. Já ti to řeknu lidsky. Já jsem řekl někde na kameru, že to bude 100 000. Vůbec jsem nevěděl, jak to udělám. Vůbec jsem říkal, no tak to bude průse, já nevím, jak to udělám. Ale podařilo se a není to jenom o financích, to chci zdůraznit, protože do toho lidi dávají obrovské množství práce a hlavně podkladů. Najednou se otevírají rodinné archivy, zapomenuté knihy a tak dále. To znamená, i kdyby to dopadlo všechno super špatně, což si nepřeju, tak se tady tak necháváme stopy, které jsou nesmazatelné. Protože tohle musíte poslat, tohle jsme poslali do poslanecké sněmovny, do oficiálních, jak se to jmenuje, knihoven, kdy to musíte podle zákonu Ministerstva kultury poslat do všech knihoven. To znamená jinými slovy, když to řeknu jednou větu, všechny emoce a informace, tak nějak smeje čas. Ale co je psáno, to je dáno. Znáš to sám, vydáváte knihy.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že zrovna na tomto příkladu, který se teďka jmenoval, vlastně se ukázalo, že když lidi ze zdola prostě se semknou a začnou něco tvořit, jo, tak v podstatě jako velmi těžce se to zvrchu zastavuje. Jo. A já myslím, že to, že se tady objevilo ta obrovská aktivita lidí, a teď je to úplně jedno, z které strany, jestli zleva, zprava, z vrchu, ze spoda, prostě ty lidi se dali dohromady a vytvořili účinný odpor. A hlavně, jak říkáš, prostě dává se nahromadu spousta informací, spousta vědění, který třeba už zavál čas. Jo. A to si myslím, že je strašně důležitý. A ještě jedna věc, co si tam jako všiml jsem si, že ve spoustě jiných případů se ty pro sudetský nebo pro německý ta pátá kolona jako trochu přibrzdila. A koukají se kolem sebe, jo, protože vidějí, že to není jen tak jako taková sranda a že asi teda existuje nějaký účinný odpor. Jo, protože samozřejmě plány jsou daný, že jo, víme, že příští rok by rádi v Liberci, víme o tom, že už nějaká pátá kolona v České Lípě by ráda postavila pomník padlým na východní frontě nacistům, jo, takovýhle šílený věci v České Lípě, jako to opravdu jako žasnu. A teď najednou se budí ten odpor, ty lidi začínají jako procitat a to si myslím, že je vlastně dneska jediná zbraň, kterou máme, že se prostě spojíme na jakýkoliv bázi a začneme ty elity, ty naše politiky, ty naše vůdce, ale i ty zastupitele v těch městech a tak, začneme je konfrontovat s tím.
1: Kontrolovat, konfrontovat. A slušně, ale důrazně, že jo?
0: Přesně tak. A to je asi podle mě teďka momentálně jediné, co s tím můžeme dělat. A samozřejmě ukázat jasně protesty, protestovat, že jo, nejenom v Brně, ale potom prostě, že bylo nějaký další takovýhle akce, tak samozřejmě prostě nenechat se utahat. A oni s tím budou muset nějak pracovat.
1: Jak vidíš to, že... Nebo promiň, my jsme říkali, že takhle nějaké otázky nahodil, ale kdyby teď byla vyplá kamera, tak se tě na to zeptám úplně na stejnou věc. Jo. A to je, že se mi samotnému nechtělo věřit, že když prezident, a za tomu patří velké poděkování, že promluvil o té federalizaci, rozumíš? A já jsem si říkal, tyjo, to není náhoda, jak to celý je. A pak stačilo v podstatě jenom pár krůčků. Nemusel člověk ani investigovat, nemusel nic, že našel sudetoněmecký Landsmannschaft, 49 stanovy federalizace. Tady federalizace. Vynechám všechny ty historické zkušenosti. No a pak si přečteš tohle A to, jaký je tvůj pohled na to, že o co jako tady jde podle mě to setkání, protože to je teďka jako jenom symbol, to je setkání z těch sudet, o co podle tebe, jak ty to čteš celý?
0: Já si myslím, není to jenom, není to z mojí hlavy, protože třeba Míša Svatoš, ale i Jaroš Nikely a další, který jsem měl tu čest mít na tom kanále, a i Mirek samozřejmě a všichni, Pepa Skála a to. Tak vlastně, když to sčítáš ty, tu mozaiku, a tak na mě to působí tím stylem, že podle mýho názoru Benešových dekretů nebo se může zbavit jedině tak, že sama Česká republika, sami občané České republiky řeknou, my už to nechceme.
1: Je to přežitek.
0: Je to přežitek, pojďme to zrušit. Jo? Oni, Němci vlastně a
1: k tomu vytvoří veřejné mínění, aby to tak dopadlo, ano.
0: Jo?
1: No, souhlasím s tebou, no.
0: A o to tady jde v tom Brně, jo? Vem si, že spousta těch akcí, velká část je tam věnovaná mládeži, jo? Aby vyrostla nová generace, která už řekne, no, jako tady nějaký zastaralý a tenkrát a tohle. No a pak se budou dít věci. Posiltová pravá ruka taky se nechala slyšet teďka nedávno nějakým článku, že bychom se měli vrátit k právnímu stavu nebo k právu Rakouska-Uherska, že tam by to bylo úplně jako nejlepší a právě ta federalizace. No a tím pádem vlastně Benešovy dekrety v tu dobu ještě neexistovaly, takže se vracíme před Benešovy dekrety. Jo? A vlastně celý je to, jako co si budem, pokud nějaký tady z Landsmannschaftu vypráví, že jak je možný, že Evropské unii jsou země, kde platí ještě Benešovy dekrety. Jo. Co si to jako ty země dovolujou? No to je prostě úplně, to jsou nehoráznosti, jako co se děje. A nejhorší na tom je, že jako z české strany vlastně nepřichází nic. Jo, kdyby Babiš byl co k čemu, tak řekne, OK, tak vy nám tady teďka odevíráte otázku Benešových dekretů, zkoušíte prostě tady nějaký revanš.
1: Přes pojďme Maďarsko se podívat, ještě, že jo?
0: A ještě přes Maďarsko. Tak se pojďme podívat na ty reparace. Kolik, že nám to dlužíte? Přesně. Kolik tun zlata? Jo? Kolik jste nám tady zavraždili, zničili a tak dál? Jak dlouho, kdy nám to hodláte zaplatit? Jo? Zítra nebo 14 dní potřebujete? Jo, nebo kolik si tady, tak si vezmeme Škodovku, vezmeme si Kauflandy, vezmeme si Lidly, budeme to nějak řešit. Tohle by měl udělat premiér.
1: Ano, přesně tak.
0: No, na stejnou, prostě na tu misku váh postavit něco, aby ty Němci rychle stáhli ocasy a ono by se pak stalo velice rychle, no my jsme to přehodnotili, ten systém tady nebude. A sami Němci by řekli, hele, necháme, jo. Ale tohle to se neděje, prostě tady bohužel jsme jako v tom, v té podřízenosti.
1: Tyjo, to jsem rád, že jsi tohle zmínil, protože to vidím stejně a mám pocit, že právě po tom roce 89 se jedna věc nepovedla a to je to, že jsme odevzdali všechno, co se dá, co se nepodařilo zničit nacistům, co se samozřejmě komunistům, ty, ať máme jakýkoliv názor na to, z jakýhokoliv spektra, tak se tady něco aspoň stavilo. A dneska vidíme, že strategická infrastruktura, všechny ty věci, a už se jde dál, už se jde i do památek a takovýhle věcí. Jo. To je za hranou jako vůbec myslitelného. Ale já bych možná, Jirku, nechci tady, beru to jako tahák. Jo. Mm-hmm. Ty jsi mluvil třeba, a nejsme domluveni na žádný otázkách, sotva se zapla kamera, o čem se vůbec budem bavit. Ale tady jsme dali na titulní stranu, co říká Jan Masaryk. Jo. Tak Jan Masaryk ve hovory s Janem Masarykem je kniha, kterou teda vydal Dinsbír. A vydal ji podle mě rád, protože i pro něj to byl tahák. A to se zase o Dinsbírovi může myslet všechno možný. Vysty, reparace a tak dále. Ale kniha je záměrně vytlačovaná z mnoha důvodů. A v té knize se píše o Německu, o malých velkých národech a tak dále, o svobodě. A taky je tam citace, dlouhá citace, a řeknu jen kousek z ní. Rakousko-Uhersko to byla pěkná akciová společnost, kde si hlavní akcionář dělal na účet těch malých národů, co chtěl. Za takovouhle federaci pěkně děkuju. A to se řešilo uspořádání po válce. Jo. A on tam píše, mimochodem velmi vizionářsky, proto i vidíme, že se záměrně Jan Masaryk dlouhodobě zdiskreditovává těma popkulturníma filmama, bulvárníma zprávama a tak dále. Když jsem si přečet, dokonce dvakrát jsem si přečet tu knihu, tak jsem nabyl dojmu, že to byl vysoce intelektuální člověk, velmi hloubavě přemýšlel o každém svém politickém kroku. A On tam v jedné kapitole píše, že bychom se měli bavit o federalizaci, ale ve spojení s malejma národama centrální Evropy. A že je velká chyba, že tuto úvahu už nedělal jeho táta. Jo, a to jsou věci, tady je jedno, co si myslíme o tom, o tamtom a tak dále, ale je přesně vidět na téhle knize, že se nikdy v komunismu nehodila. Že se nikdy nehodí i po roce 89. To je úplně vytlačená tahle kniha. A přitom, když si přečtete kapitolu o Německu, tak se až stydím to číst, protože ta kritika Jana Masaryka je velmi drsná. Jo? O Německu. Deutschland, Deutschland, über alles, to vždy v nich hraje nakonec. Jo? A tam jsou citace, proč si to myslí. A říká to velmi intelektuálním způsobem. Přirovnává to k německým dějinám a k tomu dění při válce a po válce. Je z toho cítit, že ta denacifikace neprobíhá. A to je spíš jenom pocit čtenáře. No a končí to, nebudu tady hledat tu větu, ať si každý může dohledat, najít si tu knížku, ale končí to vlastně pochybnosti o tom, kdy znova i on, Masaryk, říká, Jan Masaryk, říká, dávejte pozor na jejich návrat a na jejich jako další kroky. No, takže chtěl jsem to říct na pár takových příkladech a možná řeknu ještě jednu k té Škodovce. Tady jsme pili z takového kelímku Škodovka, tam bylo napsáno, tak se mi to od rána honí v hlavě, koukám takhle za kameru. My jsme tady otiskli jednu věc a to je rozhovor s panem Petrem Hrdličkou. Panu Hrdličkovi je tuším 93 let dnes. Jako malý kluk zažil návštěvu gestapa u nich v Mladé Boleslavi. A jeho tatínek, starý pan Hrdlička, byl pověřen demokratickou vládou tehdejšího Československa za Tomáše Garrigua Masaryka vybudovat automobilku. A automobilka, jak si jistě jako už dovtípíte název, tak se jmenovala Škodovka později. Tu Škodovku si ještě před okleštěním Československa oblížel Adolf Hitler s Goebbelsem. Jsou k tomu fotky, jsou k tomu všechny dokumentace. A tam, co jsme my začali, tak oni navázali. Škodovka je bohužel, já vím, že to zní bulvárně a plno lidí to jako ani nebude chtít přijmout toto. Ale Volkswagen jako lidový vůz vytvořen nacisty je v podstatě kompletně převzaný koncept Škodovky. Je to úplně obráceně, než to dneska je. Když se podíváte na rozhovor s panem Hrdličkou a viděl jsem i jeho rodinnou dokumentaci, tak zjistíte, a jenom to zopakuju, že vlastně Němci oblíželi Škoda auto ještě před okleštěním Československa a že novodobej automobilový průmysl po vzoru amerického koncernu Ford a dalších, nevím, tam byl hlavně Ford, tak to byla československá vize o velký automobilce v Evropě. Jo? Josef Sousedík, jeho hybridní elektromobil. Josef Sousedík měl před 100 lety funkční hybridní elektromobil s dojezdem 100 km. Sem přišli nacisti a nechápali, co to je za auto, protože to v životě neviděli. Že jo? Jo? A to bylo toto český Švýcarsko. My jsme byli totální exploze. A nebylo to idealistický, jo, výměna vlád, korupce, taky všechny tyhle. Ale co se týká technologie a vůbec demokratických struktur, kampeliček, družstevnictví, technologií, baťovství, baťa, jak je to všechno špatně komunikovan do dneška a tak dále. A Škoda auto. No a Škoda auto se tak zalíbilo Hitlerovi, že z toho udělal koncept svých volebních slibů, že auto do každé rodiny a tak dále, tím většina české rodiny teď jezdí. Takže rozhovor s panem Hrdličkou tohle potvrzuje a jde mnohem do hloubš. Ale já chci poukázat na jinou věc, proč jsem to vytáhl, a to je covidové období. V covidovém období totiž nešlo jenom o nátlak na veřejný prostor a na mezilidský vztahy a že nám někdo bude diktovat, který léky si mám brát a jaký názor je správný, jaký není. To je obrovská jizva, která rozevírá ty nůžky i k mnoha dalším tématům. Ale to, co se dělo na pozadí, že ten covid přikryl obrovskou korupci mnoha věcí, včetně toho, že Škoda auto s velkou pravděpodobností začala vyvážet a porušovat privatizační smlouvu. Toto neříká Robin Čupelík. Toto v covidovém období upozornil, a to souvisí s tím sudoto-německým landsmannschaftem, protože nikdy to není tak jednoduchý, jak to vypadá, pan Pithart. Pan Pithart má taky svědomí. A pan Pithart řekl v dopise, otevřeném dopise vládě, že je s velkou pravděpodobností porušovaná privatizační smlouva, která spadá pod nějaké utajení. Ona asi dohledatelná je, jo? Protože tehdy to, já jsem se pak pídil, potom hodně jsem se pídil, zatím to nechávám, teď to říkám poprvé veřejně. Ale když někdo půjde, myslím, že do Lidových novin, který nechali zkrachovat, tak v těch starých Lidových novinách z 90. ta privatizační smlouva údajně byla očištěná. Ale už jsem si nedal tu práci to dohledávat.

0: jeden z mnoha příkladů, že se tady dějí bez občanů České republiky úplně jiné věci. Česká televize a všechny tyhle ty bulvární pořady typu 168 hodin a tak dále, to je jenom bulvár. A občas nějaká politická kauza, která má někoho zdiskreditovat ve prospěch jiných politických bodů, ale jinak nic. No takže bych to možná zakončil, ten vztah tady toho jako Škodovka tak, kdybych přečet tenhle citát, zase jako tahák, pan prezident Petr Pavel a jeho vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu, tak to každý víte a on to říká a posvětil to a je dobře, že to udělal, protože je vidět jeho jako zrada obrovská a všichni si to budeme pamatovat. Petr Pavel nerozlišuje český odboj a trýznitele hitlerovského Německa. Pro něj je český odboj srovnatelný s SSáky. Pro něj je český odboj, všechny odboje, srovnatelný s SSáky. Když hovoří o odpovědnosti, kdy přijme odpovědnost on za své členství a toho, v čeho se účastnil, s cílem ničit západní demokracii. No já myslím, že poslední žijící pamětník z rodiny československého odboje, to znamená syn generála Mašína, tak to vystihl velmi dobře. Jo? A v tom to je všechno. Vlastně jinými slovy, já jsem strávil 3 dny mezi 4 očima s Josefem Mašínem. Bavili jsme se o věcech, které jsou neodvysílatelné. Já je klidně odvysílám, jsou nahraný. Ale on říká, víš co, my jsme bojovali, jako malí kluci bojovali s tátou, že jo? Věděli, co táta dělá. A on říká, ale to, co Němci chtěli dosáhnout, tak oni dosáhli. A proto jsem se nikdy po roce 89 nevrátil. Říká člověk, který s Václavem Havlem chodil do školy, Josef Mašín, který chodil s Václavem Havlem do školy, a když Havel chodil jako svazáček a to, no tak Mašín zase už prostě organizoval to, že chce svobodnou, sebevědomou zemi. Že? No nic, no. Tak nakonec teda ještě řeknu poslední věc, protože o tom se vůbec neví. A když jsem za Josefem Mašínem letěl, tak jsem netušil, že oni společně s dalšími krajany zrealizovali významné technologie v Americe. Čipy a tak. A že rodina Josefa Mašína a jeho přátelé velmi zbohatli. A když jsme se o tom bavili otevřeně, tak mi řekl, no to víš, že jsem tohle chtěl dělat v Čechách. Pro Čechy. Pro českou ekonomiku. Ale když jsem viděl, že to jede furt v těch stejných strukturách od druhé světové války, nechci se vracet.
1: No, tak to je... Je toho spousta, co ještě jako nevíme. A mě třeba jako zaráží, že třeba materiály o vyjednávání česko-německé deklarace jsou tajný. A 50 let jsou tajný. Jo.
0: Fakt, jo, to ani nevím.
1: To řekl ten diplomat Jindrák, který je vlastně jako první v západním Německu tenkrát. On právě vyprávěl, jakým způsobem, že Havel tam přišel, že jo, nasliboval hory s horákama.
0: To, co mu poradili, no.
1: Jo, že teda Němci budou Pavlovi dědit a že dostanou všechny občanství a takovéhle věci, restituce a podobně. Jo, a u toho zrovna byl Pithart a za Slovensko to byl, teď se nevzpomenu, to je jedno, ale prostě slovenský premiér v tu dobu. Jo, a potom vlastně v momentě, kdy se teda vyjednával česko-německá deklarace, že jo, tak tam byl velký problém, protože Němci jako to, co říkal Havel, vzali jako za bernou minci, když to říká prezident, takže se to stane. Jo, a až Američani teda jako vlastně bouchli do stolu a řekli, že než vstoupíme do NATO, tak tenhle problém musíme vyřešit. No a tak vlastně vzniklo vyjednávání česko-německé deklarace, kde bylo nějakých původních 9 nějakých tezí, které začínaly podle slova pana Jindráka, Česká republika musí, Česká republika udělá, Česká republika zajistí, Česká republika a tedy. A na konci bylo poslední bod, Německo zváží, jakou vhodnou formou se omluví za druhou světovou válku. Jo? Krásný. Jo?
0: No, ale to, co je veřejný, tak bych jenom na tebe navázal, že z deklarace, kterou najdete na ministerstvu zahraničních věcí, ale tohle je velmi zásadní, co zmiňuješ, ale v té veřejný je napsaný odstaveček. Obě dvě strany se shodují na tom, že spáchané křivdy náleží minulosti a proto se zaměří na vztah k budoucnosti.

0: zůstávají si vědomí tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů prioritu dorozumění, vzájemné shodě, přičemž každá strana svým právním řádem řídí se pravým stranem a každá druhá strana a tak dále. Já nemám brýle, takže hůř se mi to čte. Ale co chci říct je, na tohle v roce 97 okamžitě reagoval sudetoněmecký Landsmannschaft. A to je všechno, to je veřejná informace. Okamžitě ji najdete, když to zadáte do Google, že říká, s tímhle nesouhlasíme, chceme Benešovy dekrety pryč a tak. A pan Posselt ví, že přes ty Benešovy dekrety, co se týká veřejného mínění, nejede vlak. Proto teď řekl v České televizi velmi arrogantně, velmi, jako takhle, já to řeknu jinak. Já vynechám trochu emoce a řeknu smíření a hlavní slogan toho všeho, co on dělá, znamená to, že se vyjadřuje Benešovy dekrety, s tím mě neotravujte. Jo? Nebo tyhle český politici by vůbec neměli být politici. Nebo já nevím, jak to přesně řekl tu formulaci, ale význam byl stejný. Nebo řekne, jeho smíření znamená, no i kdybyste nás tam nechtěli, stejně tam budeme. Stejně to uděláme. A tohle je smíření, jo. Ale my po vás nechceme smíření. My po vás chceme pokání. A to je velký rozdíl. A to Němci nikdy neudělali, protože furt jenom v těch stejných, bohužel, nechci být bulvárny, ale v nacistických plánech. On tam píše, tak jako napsali jeho zakladatelé, že jediná cesta k návratu je přes federalizaci Evropy. A to říkají celou dobu. To říkali vlastně za války, hned po válce a teď. No.
1: Ale všechno k tomu směřuje, jako, že směřuje tomu i celá ta Evropská unie, že jo, a podobně. Tam ty nacistické kořeny jsou známý, že jo, ale každopádně je jenom o tom, kolik se toho jako my necháme líbit, jo. Prostě oni na jednu stranu můžou vymýšlet, tlačit a tak dál, to prostě jim těžko kdo zakáže. Ale my máme být ty, kteří mají být tou hrází proti těmhle tomu revanšismu. A připomínám taky třeba jedna věc, mírovou roli reparací jako takových, jo? Protože útočná válka, jako takováhle, by se neměla té zemi vyplácet. Že? Jako od toho to jsou ty reparace, prostě ta země, to má být akor dneska, když tady ještě německý kancléř jako hodlá útočit na Ostern a podobně, tak ať ne, dobře, zaplaťte nejdřív dluhy za druhou světovou válku a pak rozpoutávejte třetí.
0: Ano.
1: Jo? Ale prostě tohle se tady neděje. A bohužel jako to, ten mírový hlas je dost velice slabý, no, v současné době.
0: Jenom jak říkáš ještě to, že nacisté neproběhla denacifikace, ty kořeny Evropské unie, ještě bych šel opatrovejš. Aspoň o jedno patro, nechci jít úplně do velkých výšin. Ale díky, a je to vlastně to, co tady cituju znovu, není o mně, je to spíš poděkování jako lidem, kteří tyhle podklady poslali. A jsou to velmi precizní podklady. Jsme toho museli načíst, že ho s Miroslavem spousta a tak. A existuje dokument BBC, západní dokument, jo? Který popisuje bankovní systém a Německo. Hitlerovo Německo. Ale zejména Německo. Výmarská republika. Jako když si přečtete, co to bylo, tak vlastně zjistíte, že v tom zhruba tak se teď pohybujeme. Že to se velmi, velmi opakuje ještě víc než ty plány na válku. Pak se podíváte vlastně na ty, že jo, dluhy a tyhle věci, ale zjednoduším to. A jak ty dluhy zaplatíme? No tak se našla otázka antisemitismus. A Žid se stal, jako těžký, jo, účetní jednotkou. To znamená, to je bohatá komunita a my, když jí seberem ty majetky, tak naplníme americké banky a evropské banky. A není to tak jednoduchý, že řekneme Rockefeller. No, není to tak jednoduchý. Je v tom prostě mnohem víc rodin. Britský, Vatikán, americká administrativa, část její, neříkám, že všichni, jo, protože to neplatí, toto neplatí ani pro Rusy, ani pro Američany, ani pro, že by všichni ve všem jeli. To takhle není. Ale bylo tam velký pole vlivných lidí, kteří instruovali to všechno. A pak tam bylo pár men, kteří jsou přesně, precizně popsaný jejich jako životopisy, kteří to vykonávali, kteří byli těmi konstruktéry. A ten dokument končí ne Evropskou unii, končí právě tím, co je nad, jako nad tím, a to je tok peněz. Takže tyhle ty bývalí spolupracovníci nacistů založili ty nové banky. Ty moderní banky dneška. No takže, jestli by tady někdo měl protestovat, tak to nejsme my, ale židovská obec a všichni ty nevinní, se kterýma se zahrálo to kasino, ty by měli teď protestovat. Protože já myslím si, že to je úkol, řeknu takovou prosbu, vlastně takový, jako to bych si přál. Já bych si přál, aby Češi, Slováci, i ty Poláci nějak, aby vlastně jsme teďka vyhřezli fakta, čistě fakta, jenom na té nejnižší rovině men a toku peněz, kde 80 let zpátky to není tolik jít do té inventury. A říct, hele, takhle to tehdy bylo. Zatím byly tyhle korporace. Tyhle korporace teďka mají vliv na to, že Evropa zbrojí. A Němci mají plán na zbrojení a to. A to už tady, a tohle je vlastně asi náš největší, nebo já nevím, jak to vidíš ty, ale tohle by měl být největší úkol, to celý odevřít tuhle inventuru teď. K těm korporacím.
1: Já jsem absolutně za, právě myslím si, že i to propojit s Polskem je vlastně pro nás životně důležitý, protože když padne Česká republika nebo Československo, prostě, jo, protože Maďaři útočí, že jo, na ty Benešovy dekrety, na ty Slováky, tak Polsko je na řadě. To by si měli Poláci bratři uvědomit. A tohle je téma přece, na kterém bychom se měli jako shodnout, jako ty, kteří opravdu trpěli za ty války, že jo, tady prostě i to, že jo, Polsko převálcovali Němci úplně strašně a ty zvěrstva, které se tam děly. Takže tady máme stejný zájem, si myslím, jo. A bohužel žerty stranou, prostě musí se tomu udělat jako přítrž. Třeba v otázce reparací jsou Poláci dál, že jo, už to veřejně si dovolili říct, jo. Ale tady právě v tomhle tom třeba, jak říkáš, jakoby dokazování a dokládání těch faktů, tam by nám mohli hodně pomoci.
0: Dobře, dneska nejsme o moc dál, když se podíváš vlastně, že mi tady hypnotizuje, jsem to přinesl jako dárek, ale nejde o to ani ukazovat do vysílání, ale hypnotizuje mě ten název, že jak to leží před tebou. Prostě ta Ursula von der Leyen za celou Evropu jedná s Pfizerem. Víš, jako frajer jako zažaluje. A co? Nic. Jako tady vidíš, že celá česká vláda je napojená na korporace. To všichni vědí. Ale i ta Fialová, i ta Babišová. A to jsou ty skuteční vlastně vládci těch jako sociologických dát, se kterýma pracují směrem k designování politických kampaní a tak dále a tak dále. To nechám stranou. Ale tam bychom měli mířit naši kritiku a zejména teda i jako vize, co je potřeba změnit. Protože tohle vede do pekel. Tohle opravdu vede do pekel. A to už ta historie ukazuje. Kdy se jenom přes peníze řídí osudy vlastně lidí. Jo. A no, takže tak. No. Nechci jít do nějakých detailů. Člověk je toho samozřejmě plný, protože teď je to první den vytištěný. Prošli jsme obrovské množství podkladů. Člověk neví, co tam dá dřív. Že jo. Všechno se tam nevejde. Jenom za tu dobu, co jsi tady i ty teďka zmínil některé souvislosti. Možná bych přidal ještě jednu provokaci. Jo. Za prvý existuje rodinný archiv, kdy jeden z hrdinů odboje jednal s K.H. Frankem a zachránil jako velké množství lidí. Tenhle člověk, který má ten rodinný archiv, se stal dokonce svědkem událostí v roce 89. Byl opravdu velmi blízkým. Takže to je zase to celé tak jako... Nechávám to ve vzduchu, ale je to velmi důležité téma. No a pak bych řekl ještě jednu provokaci, protože sudeční Němci se ohání se synem Vincentem. V pohodě, dobře, hezký příběh, důležitý. Ale co se týká sudeťáků a hlavně našeho národa, tak my tady máme českého syra Vincenta, ten se jmenuje Přemysl Pitr. A tenhle člověk se nebál postavit nacistům, zachraňoval židovské děti, české rodiny, židovské rodiny ve velkém. A když potom převlečený na československý nacisté začali páchat tady jejich prostě hříchy na, jako na Němcích, zvěrstva a tak dále, tak on bral malý děti německý, asi zřejmě i vašich sudeťáků a zachraňoval. Takže kdyby sudetský landsmanšaft udělal pokání, šel do denacifikace, šel do... opravdu si prozkoumal vlastní duši, změnil si název, tak bys, to ani po nich nechcem, protože by se jenom přebarvil, ale co tím chci říct, oni by velmi rychle našli tyhle příběhy a tu kytku by pokládali u hrobu Přemysla Pytra, který zachránil nespočet německých dětí před zabitím. Ale tohle neudělají. Oni jdou cestou manipulace, cestou vlastně skrytých zájmů a pokračují dneska možná už vlastně otevřenou snahou o federalizaci Evropy, že? Co měli ve svých stanovách od nacistů německých.
1: Máte spoustu důvodů strávit tenhle víkend v Brně. A já bych tě jenom poprosil, jestli bys tam ještě v kostce řekl, kde, kdy, v kolik jsou, který akce.
0: Budu tady citovat, je jich hrozně moc, není tady všechno, ten program je tady vytištěný. Budem rádi, když pomůžete s distribucí novin, protože je toho 40 000 kusů, tak ať se to dostane na dobrý místa, myslím, k vašim sousedům, do práce, do škol. Jsou tam jenom fakta, jo? Jenom faktografie, spousta odkazů i vzdělání a tak dále. Takže na telefonním čísle najdete možnost si objednat ty noviny, rozdistribuovat, nebo si to vyzvednout v Praze a Brně. To je jakoby z toho důvodu, že tam je i ten program. A ten program začíná v pátek, pozdrav sudetským nebo prostě německým turistům v České republice, jsem si tam dovolil takhle napsat, sudetoněmeckému landsmanšaftu, a to je vlastně 21. od 17 hodin už, aha, dobře, to je nějaký příjezd na nádraží. Nevím, jestli náhodou nezmění program, to jako nikdo z nás nemůže zaručit, ale je to vlastně příjezd na hlavní nádraží v Brně. Potom, to znamená, potom pátek, 22. 5. No pasarán, to znamená neprojdou, neboli němá barikáda, nenásilný happening, zdůrazňujeme vždycky, všechno je nenásilný, bez jakýkoliv slovních útolků, bez jakýkoliv násilí, a to je v 9 hodin velmi důležitá akce, 22.5. Potom ten stejný den protestní hudba a tanec, vemte sebou píšťalky, hrnečky, řechtačky, kastroly, cokoliv, na co se dá hrát. Moravský náměstí zhruba od 12 hodin a potom tam začínají vlastně Němci, jo, s těma Čechama, takže tam by bylo dobrý v podstatě jenom, je to happening, jo, ale něco si zahrát jako k... Oni tam budou jíst za naše a za německé peníze, tak prostě jim připomenout souvislosti a že nechceme federalizaci. To říkám já za sebe ten důvod. 22.5. to pokračuje od 14 hodin, protestní hudba a tanec. A pak další den, sobota, to je pochod Pohořelic směr Letce, to začíná od 9 hodin, to je spontánní, to je na každým, nic jako není úplně nějak organizováno, ale důležité o tom vědět. Plno lidí se tam chystá, nějaké informace máme, ale je to na lidech. Pokojně, nenásilně si připomenou některé historické souvislosti. 23.5. pozdrav předkům a zakladatelům sudetoněmeckého landsmanšaftu, to je ulice Křižíkova v Brně od 17 hodin. No a samozřejmě spousta dalších akcí, tak chci zdůraznit, nechci se nikoho dotknout a tak, prostě to, co jsme stihli, to, co jsme zvládli tam dát, objevují se další aktivity, takže samozřejmě můžete ji napsat, nebo se to nějak zveřejní ve videích, ve vysílání, v živém vysílání. Ale pak jsme teda u neděle a to je z mého pohledu, a prosím vás, berte to jako zdůrazně, čistě subjektivní názor, ale podle mě nejdůležitější je neděle, ve 13 hodin, to je asi podle mě nejdůležitější moment ze všech těch protestů, celonárodní setkání, organizujete to Obrana 2.0, setkání a pochod, zpěv Kdož jsou boží bojovníci, ale třeba i jiná písnička, třeba Hašlerová písnička, která předělala tu naši písničku proti Němcům, to se skoro nezná ten text. Takže 24. v neděli od 13 hodin ulice Bašty, bývalý Čedok, směrem potom na Dominikánský náměstí. Já myslím, že u Bašty je naproti hlavnímu nádraží, takže od hlavního nádraží potom na Dominikánské náměstí. Takže to je asi nejdůležitější moment dát co nejsilnější signál, velký pochod, co nejvíc lidí, 13 hodin 24.5. To je ten moment.
1: To je ta neděle.
0: To je neděle. Potom to pokračuje setkání politiků, řeč politiků a demonstrace na Dominikánském náměstí od 14 hodin a potom v pondělí 25.5. u Kounicových kolejí od 10 hodin pamětní síň, kde mimochodem můžete celoročně navštívit komentovanou prohlídku, všechny ty věci, co tam právě... Já tady nechci zase jako být bulvární, ale chci zdůraznit jednu věc. Já jsem volal dvou historikům, velmi jako mainstreamovým lidem nebo lidem, kteří jsou přijímán většinou společností, a konzultoval jsem s nima Kounicovy koleje. A řekli mi, Petře, následující. Já tlumočím ten telefon. V Kounicových kolejích a ty popravy a tohle nejčastější vykonávali právě sudetští Němci. Protože uměli dobře česky, nebo znali, orientovali se v českém prostředí, moravským, slezským, znali dobře jazyk a byli vykonovatelem obrovského množství poprav. Německé ženy, protože to bylo in, to bylo velmi in, je to těžký, je to jako kdybyste si pustili seriál dneska, Ordinace v růžovém zahradě, a něco u toho dělali. A je to in. Tehdy bylo in ty popravy a ty lidi si na to kupovali vstupenky, háčkovali u toho a tak. To není bulvár, prosím vás, tohle jsem si prodiskutoval velmi precizně s historiky, který o tom napsali knížky a tak dále. Takže Kounicovy koleje, aby jsme si udělali tak trošku osvětu, je možná dobrý tam celý rok 26, 27 a další roky brát vlastně vaše děti, školy. Vy nemusíte chodit na demonstrace, vy tu demonstraci můžete dělat každý týden. Prostě vy, kantoři, který tam můžete vzít děti ze základních škol, středních škol, vysokých škol, navštívit ty Kounicovy koleje, ukázat jim jiný místa. Takže v pondělí je potom setkání tam v 10 hodin. Já si myslím, že to je neméně důležité, aby tam lidi byli, protože se tam budou český politici a oni jsou schopní vlastně jako spíše poukazovat na ty násilnosti vůči Němcům a tady to se pomalu vytěsňuje a to je velmi smutný. Takže to je celý ten program. Jinými slovy, celý víkend od dnešního dne až vlastně do pondělka 25. Přičemž hlavní protesty od pátku jsou hlavní protesty, to znamená němá barikáda v pátek ráno v 9. A pak to pokračuje celou sobotu až do neděle, do klíčového momentu, 13. hodina naproti hlavnímu nádraží. Jo, možnost parkování tábořiště u splavu Cvrčovice u Pohořelic. Tam je kemp, vlastně tábořiště, takže tam bude hodně lidí.
1: To asi hodí, že ví, kde může zaparkovat. Že?
0: Ano, ano. Kde zaparkovat, kde vlastně bude hodně lidí a další informace a ladění, takže tak, no.
1: Tak jo, Robine, hele, děkuju ti moc.
0: Já ti děkuju.
1: Jsme toho probrali docela hodně.
0: Zvu na rozhovor taky.
1: Díky.
0: Tak, ahoj. No, díky moc, mějte se krásně.

0: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka, s námi je tu dnes Jindřich Reichl. Dobrý den, pane poslanče.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny diváky Parlamentních listů.
0: Děkuji, že jste opět po čase k nám zavítal. Dnes to bude víceméně monotematické. Sudetoněmecký sraz v Brně, který už v podstatě za pár hodin nebo za pár desítek hodin začíná. Je to velké téma v posledních týdnech, ale mluví se o tom už delší dobu. Já bych začal tím, co poměrně, ne že by to mnohé překvapilo, ale přece jenom to vyvolalo asi oprávněně komentáře z obou stran, a to je udělení záštity prezidentem Petrem Pavlem tomu festivalu Meeting Brno, který hostí právě ten sudeto německý sraz. To znamená, že fakticky tedy zaštítil akci sudeckých Němců. Asi jste taky nebyl překvapen, ne? Ale...
1: No, musím říct, že pro mě to byla zase ukázka takového klasického postupu Petra Pavla. On neřekne, že přímo podporuje sjezd sudeto německého Landsmannschaftu, ale udělí záštitu tomu celému festivalu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. On to takhle dělá opakovaně. Všimněte si, že když byla demonstrace milionu chvílek pro demokracii na Letné, tak tam šla jeho manželka. To znamená, aby nikdo nemohl říct, že Petr Pavel je lídr opozice, což on za žádnou cenu nechce se do této škatulky dostat, tak prostě se dohodnou a jde ta manželka. Tím pádem fakticky ti lidé na té scéně si říkají, Petr Pavel to podpořil, protože jinak by tam ta jeho žena nešla, ale on může říct, já jsem tam nebyl. A tohle je to samé. On v podstatě chce vyjádřit podporu přímo Berndu Posseltovi, protože ten festival, takových festivalů jsou tady desítky, stovky každý rok a proč si vybere zrovna Meeting Brno, že? Takže v podstatě je to taková tahle jeho taktika chytré horákyně, kdy on na jednu stranu to udělá tak, aby nikdo mu nemohl říct, že přímo podpořil Bernda Posselta a sudeto německý Landsmannschaft, ale fakticky v tom gestu to jednoznačně skryté je. A já to považuji za zbabilost. Tak když už tedy chce, tak ať to řekne na rovinu, ať se jasně postaví na tu stranu, které věří, protože za mě tohle je prostě taková polovičatost, která si myslím, že je úplně průvodním znakem a hlavní charakteristikou Petra Pavla.
0: Tak občanům je to asi stejně jasné, že jo?
1: Jistě, že.
0: Na jaké straně v téhle věci stojí, tak proč to neříct na plná ústa?
1: Tak on v podstatě dlouhodobě stojí na této straně, protože už tady před pár lety, v momentě, kdy čerstvě vešel do úřadu, tak začal podporovat Lichtenštejny v těch jejich žalobách proti českému státu, což je samozřejmě také snaha o průlom Benešových dekretů. Ono je to takové obcházení, ale jakmile by jednou ti Lichtenštejni vyhráli u jakéhokoliv soudu, tak už by v danou situaci prostě to odstartovalo v sérii dalších sporů, jelikož ty Benešovy dekrety by byly podlomené. A Petr Pavel se scházel s těmi Lichtenštejny. Petr Pavel se dokonce scházel se soudkyní, českou soudkyní u Evropského soudního dvora, která to měla na starosti, a navrhoval nějaké vytvoření společného fondu, který by spravovali samozřejmě Lichtenštejni. To znamená, on zase říkal, pojďme se dohodnout. Ale já se nemám s Lichtenštejny na čem dohradovat. Oni nemají žádný nárok na jakýkoliv majetek na území České republiky. Ten majetek by jim byl zabaven zcela oprávněně na základě těch Benešových dekretů, protože oni skutečně spolupracovali s německou nacistickou říší a s SS. To je naprosto prokazatelný fakt. Takže z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik České republiky v podobě začlenění naší země do Spojených států evropských, který spolupracuje s Lichtenštejny, aby podlomil Benešovy dekrety a v podstatě otevřel tak majetkové právní spory o nemovitosti v našem pohraničí, ohrozil majetky našich spoluobčanů. No a teď ještě dá záštitu Meeting Brno. Tak jak ten člověk musí nesnášet Českou republiku, aby tohle všechno udělal.
0: Ještě než položím otázku, která na to bude přímo navazovat, tak jenom případně pro diváky doporučení, kde by měli zájem, co se týče těch Lichtensteinů, tak existuje vynikající publikace historika profesora Václava Horčičky Lichtensteinové v Československu, kde je tohle všechno popsané, včetně toho třeba, jak Lichtensteinové, ti jihomoravští tehdy třeba sponzorovali budování úřadoven gestapa.
1: Přesně tak.
0: Takže to je zřejmé. A ve vztahu k tomu Petru Pavlovi, to, co jste teďka řekl, ono už to zaznělo a myslím, že vaše kolegyně, právnička Jana Zvěrtek-Hamplová psala o tom, že máme-li tady teda stále ještě ten paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, tak proč ho tedy nevyužít, když tu je? Tak se na to zeptám i vás a teďka i vlastně jako ne ve vztahu Petru Pavlovi, protože on není ze své funkce odpovědný, že on nemůže být trestně stíhán, jestli to teda říkám
1: přesně
0: správně.
1: Tak.
0: Ale není to činnost pro cizí moc jako reálně, pokud teda on, co by prezident republiky, tak lobuje vlastně, a teď se nebavme ani o tom, že by to bylo porušení Benešových dekretů, což je zřejmé, nebo prolomení, ale prostě pro cizí stát, aby získala majetky v zemi, již je prezidentem.
1: No, já samozřejmě s ohledem na to, že tenhle paragraf bytostně nenávidím a chtěl bych jej zrušit, jelikož to je gumový paragraf, který tady není na nic jiného, než na vytváření trestní stíhání proti lidem, kteří projeví svůj vlastní názor ohledně války na Ukrajině a tak dále a tak dále. Prostě ta kriminalizace názorových projevů v České republice dosáhla nevídaných výšin. Nevídaných výšin. A mě to obrovsky zlobí, takže já jsem člověk, který je jednoznačným zastáncem zrušení tohoto paragrafu, stejně tak jako zrušení toho paragrafu, nebo alespoň minimálně zúžení toho paragrafu 405, za který byla odsouzena Martina Bednářová. To jsou prostě věci, které do demokratické společnosti nepatří. Nicméně je to ukázka toho, že prostě Petr Pavel celý život slouží zájmům jiných zemí, než je Česká republika. On přece nejdřív přisáhal věrnost Varšavské smlouvě Sovětskému svazu proti naší zemi, schvaloval okupaci naší země v roce 1968, samozřejmě až v těch 80. letech v tom svém životopise, ale dlouhodobě a trvale ji schvaloval. A potom sloužil NATO a teď evidentně slouží Evropské unii a jedná v žoldu sudetoněmeckých spolků, protože ten Landsmannschaft je souborem několika spolků, a jedná v žoldu Lichtensteinu. Tak je to prostě voják, který slouží neustále tomu, kdo mu dá ty správné rozkazy. To je, myslím si, v tuto chvíli evidentní fakt.
0: Pokud jde o ten sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho předsedu, vůdce, nebo nevím, jak on se... Teď říká jsem si, úplně nemyslel takhle, jo? Jak...
1: Říká si mluvčí.
0: Ano, tak mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernda Posselta.
1: Ale je to vůdce.
0: On poměrně ostře kritizoval rozhodnutí poslanecké sněmovny České republiky, to schválení onoho usnesení, které tolik teda vyvolávalo sporu mezi vámi jako vládní koalicí a opozicí, která nakonec vůbec nepřišla do toho sálu. Tak on to označil, to hlasování, za frašku, za karikaturu parlamentarismu a dalšími podobnými slovy. Jak jste to vnímal z toho jeho... Protože on nejdřív teda vlastně tady jako zesměšní a schodí jako náš parlament demokraticky zvolený, který prostě rozhodl, a pak si sem přijede do Brna organizovat akci svých krajanů, soukmenovců, nebo jak si říkají.
1: No tak je to přece demonstrace povýšenosti, nadřazenosti. On tady kritizuje rozhodnutí našeho parlamentu. A především je to potvrzení toho, že mu o žádné smíření nejde. Víte, to smíření by mělo nastat s lidmi, kteří dosud nějaké ty nezahojené rány mají. A ty my jsme v té poslanecké sněmovně zastupovali. Já jsem tam četl prohlášení spolku Lidice Memory. To asi nejsou žádní náckové, že pozůstalí a potomci obětí masakru v Lidicích. a přesto se cítí dotčení konáním tohoto sjezdu a nesouhlasí s ním. Tudíž my zastupujeme tyhle lidi, to není žádné náckovství, žádná snaha o nějaké šíření nenávisti. To je prostě zastoupení a reprezentace části lidí, kteří prostě a jednoduše jsou touto akcí zraněni a vyvolává to v nich staré vzpomínky. A ty vzpomínky skutečně nejsou příjemné. A kdyby se chtěl Bernd Posselt skutečně usmířit, tak přece první, co udělá, tak řekne, já na jeho místě, kdybych skutečně měl v úmyslu se usmířit, tak by řekl, já respektuji, že je tady část občanů, kterých se to dotýká. Mě to velmi mrzí, ale právě proto přijíždíme, abychom vás přesvědčili, že už nic takového se nebude z naší strany konat, že už nebudeme zpochybňovat Benešovy dekrety, že už nebudeme usilovat o nějakou revizi majetkově právních vztahů a tak dále. Rozumíme tomu usnesení, ale přesto se prosím, neobávejte našeho sjezdu, je to akt přátelství, nikoliv akt nadřazenosti. Tohle přece měl říct. A v momentě, kdy řekne, je to fraška, je to karikatura, tak říká, mě to nezajímá. Mě to, co si myslí lidé ze spolku Lidice Memory, nezajímá. Mě nezajímá, co si myslí miliony lidí v České republice, jejichž křivdy v tuhletu chvíli ten sjezd oživuje. Já si ho tady udělám za každou cenu, ať se vám to líbí nebo ne. No tak, co vám to připomíná?
0: No, pokud jde ještě o tu debatu v Poslanecké sněmovně a vlastně ty diskuze pak i v médiích a v různých televizích, které na to byly navázané, tak ze strany představitelů opozice vůči té straně vaší vládní koalice jako stále dokola zaznívalo jednak teda obhajoba té brněnské akce, že jde o vzájemné usmíření, to za prvé, a za druhé obhajoba sudetoněmeckého landsmanšaftu jako takového, že oni přece už dávno vypustili majetkové nároky ze svých stanov nebo oficiálních dokumentů. To stále dokola omílali představitelé opozice a po schválení toho usnesení, já jsem to slyšel z úst nějakého lidoveckého poslance, myslím, že na CNN Prima News, který neustále opakoval, že je to nenávistné usnesení. Tak co ta opozice tímhletím vším o sobě dala vědět veřejnosti?
1: No a fakticky ve sporu mezi lidmi, které ten sjezd skutečně uráží, jako jsou právě lidé třeba z Lidice Memory, a sudetoněmeckého landsmanšaftu se naše opozice postavila na stranu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To oni říká, myslím si, úplně vše. Ale úplně vše. Všechno to, co tam zaznívalo, byly manipulativní argumenty. Benešovy dekrety, samozřejmě oni nemají v těch stanovách, ale stanovy, to je jenom zakládající dokument. V programovém prohlášení, ve svém programu, to stále mají. Součástí toho sudetoněmeckého landsmanšaftu to dnes otevřeně říkají, že ty Benešovy dekrety jim vadí a konec konců řekl to i sám posol, že
0: opakovaně.
1: Prostě mu vadí a že by měly být zrušeny. Takže já myslím, že on to ani vůbec neskrývá. Ta naše opozice tam chodí a říká, ne, o ty Benešovy dekrety vůbec nejde a tak dále a tak dále. No oni vědomě lžou. Oni lžou, protože samozřejmě se snaží podbízet se Němcům. A tohle je právě to, o čem hovořil prezident Václav Klaus a já s ním naprosto souhlasím. To není česko-německý problém. Nenávistí mezi Čechy a Němci, ta tady žádná není. Znáte nějakého Čecha, který, když sem přijede Němec, nebo i sudetský Němec, že by na něj plival, že by na něj křičel táhni domů? Já ne. Ani jednoho. Jim vadí ten sjezd toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, té organizace, která je nástupnickou organizací sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která se včlenila do NSDAP. To je snad naprosto normální. A ještě symbolicky v Brně. Že? To je prostě něco naprosto nehorázného. A Václav Klaus o tom říkal, že to není problém česko-německý, ale česko-český. A má v tom absolutní pravdu. Protože my tady máme vždycky část našich občanů, část našeho národa, který miluje tu servilitu, tu podbízivost, tu podlézavost tomu velkému německému národu a neustále nás zaprodává. To jsou ti lidé, kteří prostě toho 15. března 39 stáli na tom Václavském náměstí a zvedali tam pravice. A bohužel pořád tito lidé v naší zemi jsou a není jich málo, protože tohle by se prostě a jednoduše v Polsku nestalo. Polsko nejenom, že vysídlilo mnohem více Němců po druhé světové válce, my asi 3 miliony, oni 8 milionů. Dokonce dostali část německého území, asi 100 tisíc kilometrů čtverečních. To znamená, v podstatě je to o tom, že je, kdyby my jsme dostali ještě Norimberg a Regensburg, jako návdavkem po druhé světové válce, protože Polsko se celé posunulo po druhé světové válce na západ. Přesto ty Němce nenapadne, že by si dělali někde v Breslau prostě svůj sjezd a demonstrovali tam Polákům, že a snažili se donutit k nějakému usmíření, protože ti Poláci by je zborově vyhnali. Tusk s Navrockým se neshodnou téměř na ničem, ale na tomhle by se teda se sakramensky shodli. K usmíření nelze nutit, usmíření si nelze vynucovat. Usmíření může přijít až v momentě, kdy oběť chce a je připravena tomu svému agresorovi odpustit. A přesto, že už to odpuštění tady bylo velmi blízko, tak ten sjezd naopak jitří ty vztahy a od toho smíření nás vzdaluje.
0: Jste řekl termín oběť, tak já bych se u toho chvilku zastavil, protože to také z úst řady českých, tedy ne, politiků, komentátorů, další zaznívá, ale poněkud jaksi z druhé strany, v tom směru, že tedy ne, nikoliv, že by čeští občané jako oběti nacistického teroru, ale němečtí občané, tedy bývalí čeští Němci, co by oběti těch některých divokých odsunů, oni budou v rámci toho festivalu, že tam dělají ten obrácený pochod z Pohořelic do Brna, ano, říkají tomu pochod smrti, když pochody smrti víme, to bylo trošku něco jiného. A tak Miloš Vystrčil se ho bude účastnit. Já myslím, že a to, což je teda zajímavé, že dokonce nevím, jestli on to neřekl úplně explicitně, že se toho bude účastnit, ale ministr školství Robert Plaga, ministr současné vlády. A tito lidé mluví o obětech ve smyslu těch německých obětech, že my jsme se k ním zachovali nehezky a že vlastně i my se máme za co omlouvat.
1: To už je čistý revanšismus. To se nedá ani jinak nazvat. Tohle je prostě čistý revanšismus. Podívejte se, já to úplně zjednoduším z toho takového velkého měřítka do toho malého. Představte si, že k vám přijde nějaký agresor do vašeho domu, vyžene vás z toho domu, znásilní vám vaši dceru, pošle někoho do nějakého koncentračního tábora. A ne, že potom se omluví nebo vyklidí tu nemovitost vaši, ale vy ho postupně přemůžete po 6 letech, jak se k němu budete chovat? Ruku na srdce. Požádáte ho, jestli by náhodou nechtěl opustit ten váš dům? Prostě přece ty křivdy, ta bolest, to násilí, které tady bylo 6 let v jednom kuse pácháno, to si opravdu nedokážeme ani na okamžik představit. Vcítit se do kůže těch lidí, kteří prostě přišli o své blízké, kterým třeba zabili jejich děti, jejich partnery, jejich rodiče. Co asi čekali ti Němci, že přijde po té druhé světové válce? Že řekneme, no tak, co jsme si, to jsme si, tak nám tady zůstaňte v těch domech, které jste nám před válkou zabavili a my vás tady jako rádi budeme vítat dál. Vždyť Edvard Beneš jasně řekl, že v podstatě se jednalo o akt, který byl nevyhnutelný, aby nedošlo k občanské válce. A to tomu tak je. Miloš Zeman k tomu poznamenal velmi trefnou větu, že to byl nejmírnější možný trest. Že kdyby totiž ty Němce individuálně soudili, tak by trtivá většina z nich dostala 20 let žaláře anebo trest smrti. Prostě ano, byli tam i ti, kteří bohužel se toho neúčastnili, ale to prostě v danou situaci nelze jakýmkoliv způsobem relativizovat. Pokud je tady nějaká jaksi nespravedlnost v této oblasti, tak je to skutečně jaksi násilí vůči těm, kteří se nepodíleli na té německé agresi. Ale jestliže za to někdo může, za tuhle nespravedlnost, tak je to jedině nacistické Německo, které tu válku rozpoutalo. Protože kdyby k tomu nedošlo, k tomu kroku číslo 1, tak nikdy nikdo nikoho nikam nevyháněl. Nikoho a nikam. Ti Němci by tady dodneska bydleli a nebyl by s tím nejmenší problém. Prostě za ten odsun Němců po druhé světové válce může jen a pouze agrese nacistického Německa v roce 1939 Nic víc, nic míň. Pokud chtějí hledat viníka těchto nespravedlností, kdokoliv, ať už ty sudečtí Němci a nebo právě pánové Vystrčil a další, ať ho hledají v Berlíně, ne u nás.
0: Já jsem zaznamenal, že vy jste podal podnět na zákaz toho sudeto německého srazu v Brně. To bylo na ministerstvo vnitra, nebo kam můžete,
1: je to tak,
0: můžete to rozvést trošku v tom, ano, směru? A jestli je třeba nějaká šance, že by se s tím něco stalo?
1: My jsme se snažili udělat všechno, co je v našich silách. Bohužel z hlediska zákona shromažďovacího ten sjezd povoluje úřad, v jehož katastru se koná. To znamená, tady v tom případě je to Brno. My v této oblasti nejsme nadřízeným orgánem. My jim to nemůžeme nařídit. Ono to sice tak vypadá, že parlament je nad tím městem, ale tohle jsou skutečně jaksi pravomoce, které oni mají samostatné a do kterých jim parlament nemá co mluvit. Musím říct, že i kolegové z SPD se dlouhodobě společně jsme se snažili o to, aby se ta akce tady neuskutečnila. Ono je to teď téma posledního měsíce, ale například naše poslankyně z Brna, Lucie Šafránková, dlouhodobě se snažila navrhovat, aby Brno tu akci nepodpořilo, aby Brno prostě nebylo tím, který fakticky je pořadatel. Oni se jenom schovávají za ten meeting Brno, ale dávají na to peníze, poskytují tomu prostory a tak dále a tak dále. To je naprosto jednoznačný fakt. Neuspěla, protože celá opozice v Brně se proti ní postavila. No a teď vlastně ten poslední krok, který zbýval, o který jsem se pokusil, bylo podání toho podnětu na ministerstvo vnitra České republiky, aby ten sjezd zakázalo. V podstatě se jedná o právní konstrukci, která byla použita už v roce 2009, kdy k tomuto aktu došlo. Tehdy prostě ten sjezd zakázán byl. Takže já doufám, že se ministerstvo vnitra zachová konzistentně a že prostě neustoupí tomu mediálnímu tlaku a tomu tlaku z německé strany, protože velmi často tady zaznívá, vždyť podívejte se, vždyť i ty Němci to chtějí a tak dále, a tlačí na to zejména tady z Bavorska. A vy, když jim nechcete vyhovět, tak to poškozuje česko-německé vztahy. Ale já to vidím obráceně. Prostě my jsme suverénní země. My máme právo rozhodovat se, jaká akce se bude konat na našem území. A jestliže tady někdo poškozuje ty česko-německé vztahy, tak to jsou pánové Zédr a spol., kteří prostě tuhle tu akci podporují a ještě na ní zavítají. To je z mého pohledu skutečná snaha o poškozování česko-německých vztahů. Přece oni nám to nemůžou vnucovat, nebo už jsme zase jaksi jejich nějaký protektorát, kde budou nám tady dosazovat svého protektora. No to snad nemyslí vážně. Mimochodem je zajímavé, že 22.5. byl popraven KH Frank. To znamená, je to taková symbolika, bych řekl, velmi silná z hlediska toho, že tehdy jsme se vypořádali s člověkem, který tady opravdu zásadním způsobem poškodil a způsobil spoustu bolesti, a dnes tady vlastně ve stejný den v kalendářním roce se bude konat sjezd sudetoněmeckého landsmannschaftu.
0: Ano, tak to jako podpis KH Franka je pod likvidací Lidic taky. A
1: přesně tak.
0: On měl především, že ty zvěrstva na krku, přesně tak. Jako formálně tím protektorem byl.
1: A co je zajímavé, tak šéfem Hitlerjugend za druhé světové války tady byl nějaký Siegfried Zoglmann, byl přímo pravou rukou KH Franka, a pan Siegfried Zoglmann, který byl tehdy mladý, proto byl Hitlerjugend, byl mu nějakých 20 let, tak se v roce 1993 stal spolkovým předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Takže krásná propojka, až mi někdo zase bude říkat, že to nemá s tím neonacismem nic společného, tak jenom ať se podívají, co byl Siegfried Zoglmann zač. Když vstupoval do SS, tak na přihlášce napsal jako svůj hlavní počin rozbití Československa.
0: No, tak
1: to jsou přátelé.
0: Ještě jedna věc. Ona ta akce se koná už někdy od pátku do pondělí, že jo? Ale ten hlavní program má být v neděli, jestli jsem to pochopil správně, a zároveň v tu neděli se v Brně má rovněž konat velká demonstrace proti tomu sudeto německému srazu celému. Vy tam asi předpokládám budete na té demonstraci.
1: Určitě budu. Myslím si, že je to povinnost každého člověka, který bere vážně to, co se opravdu bytostně dotýká celé řady, zejména našich starších spoluobčanů. Oni si to totiž ještě pamatují. A někteří byli děti, někteří si to pamatují proto, že jim odváděli rodiče do koncentráků a podobné věci. Mně ti lidé píší prostě po stovkách. A mně nejsou hostejní. Já tam nejdu za sebe, měl jsem sice jiné povinnosti, ale zrušil jsem je, protože prostě to cítím jako svou povinnost tam jít, tyto lidi reprezentovat a být jejich hlasem. To není o žádné nesnášenlivosti, to není o nějaké snaze poškodit česko-německé vztahy, to není o žádném nahnědlém náckovství, jak se to snaží nazvat pan Hřib. To je o tom, že cítím nezbytnou a morální povinnost jít reprezentovat lidi, které tento sjezd uráží. Takže ve 14.00 na Dominikánském náměstí v neděli v Brně doufám, že ta účast bude co nejvyšší.
0: Ještě přece jenom jedna otázka, protože vy jste zmínil ty pamětníky, ti, kteří to zažili, tak jejich řady se značným tempem tenčí vzhledem ke jejich věku. A v současné době stále ještě pár těch lidí, i třeba veřejně činných, kteří mohou po různých projevech a vystoupeních těch podporovatelů, řekněme si, to německého Landsmannschaftu, vystoupit a říct, jak to bylo, jaký byl osud jejich rodiny, co oni zažili. Ale už to asi nepůjde dlouho, protože prostě tihleti lidé tu už jako jednoho dne nebudou. A nebude zdaleka tak jednoduché prostě těm, řekněme, i mladším generacím především zprostředkovat, co se tehdy dělo. Už to bude skutečně jenom historie na stránkách učebnic a na stránkách knih a historických prací historiků. Že?
1: Bohužel máte pravdu.
0: A řekněme z toho hlediska jako vás, jako politika, protože ty politici řídí stát a ministerstvo školství, které dělá ty, to už to dneska nejsou osnovy vlastně, že jo, ale řekněme, může to nějak ovlivnit, tak jak by stát podle vás měl se pokusit s tím nějak vypořádat, protože co si budeme nalhávat, já si to pamatuju ještě, když já jsem byl na základní škole, tak já jsem třeba ten zájem o historii měl velký už na té základce, ale patřil jsem k menšině. A obávám se, že v současné době je to ještě daleko horší.
1: No já si myslím, že přesně tohle je ten cíl. Mimochodem na tom sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu bude přítomen pan Christoph Lippert, který ještě v loni říkal, že hlavním cílem sudetoněmeckého Landsmannschaftu by měla být manipulace české mladé generace k tomu, aby si ty Benešovy dekrety zrušila sama, aby souhlasila vlastně dobrovolně s jejich prolomením. O to jim jde, to je jejich DNA. A bohužel musím říct, že na vině je tady hned několik faktorů. Není to podle mého názoru jenom ta škola. Byť ano, musím říct, že ta moderní historie je velmi jaksi přecházená a celá řada příslušníků té mladé generace, našich mladých studentů, vůbec netuší, kdy byla sametová revoluce, co se stalo v roce 45, v roce 39 a tak dále a tak dále. A to myslím, že i ti slabší žáci za těch našich mladých let tak prostě o tomhle ponětí měli. Druhá věc je manipulace ze strany médií, kdy my si velmi hlasitě připomínáme 21. srpen, ale už téměř vymlčujeme 15. březen, 29. září. To jsou prostě data, která byla naprosto zásadní, která způsobila mnohem více utrpení českému národu než ten 21. srpen. Byť i to byl závažný zásah do běhu našich dějin. To je bezesporu. Ale přece všichni se shodneme, že nacistická okupace těch 6 let toho teroru byla mnohonásobně horší než cokoliv, co jsme prožívali po 21. srpnu 1968. Ale neopomněl bych, a dokonce bych ji zdůraznil, roli rodiny. Myslím si, že bohužel, alespoň za mých mladých let, bylo tradicí, že jsme se o tom doma bavili. Že můj táta mi to neustále vysvětloval. Říkal mi o tom, co se tehdy dělo a tak dále a tak dále. A já myslím, že dnes v těch rodinách, kde dominují mobilní přístroje a tak dále, takže se o těchto věcech nemluví. A já bych opravdu si velmi přál a možná bych apeloval na naše diváky, naše čtenáře, předávejte prosím ty historické zkušenosti dál. Předávejte svým dětem, svým vnoučatům, protože nikdo jiný to za vás v současné době neudělá a ta role té rodiny je podle mého názoru nezastupitelná.
0: Ano, a tohle hlavně může dělat každý z nás, tam nemusíme se spoléhat na stát. Že?
1: Přesně tak to je.
0: Děkuju, pane poslanče, za návštěvu a za odpovědi.
1: Děkuji moc krát za pozvání a v neděli ve 14:00 na viděnou v Brně.
0: Díky.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane prezidente, v těchto dnech probíhá v Brně sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Je to vůbec poprvé, co se tato akce koná na území České republiky. Dovolte mi celou situaci stručně pro diváky zarámovat. Sudetoněmecký Landsmannschaft je organizace, u jejíhož zrodu stály bývalí nacisté a která má neustále ve své deklaraci požadavek na zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše. A současně právě v těchto dnech zaznívají z Německa i Rakouska znovu požadavky na zrušení Benešových dekretů. V Bavorsku o tom mluví politici AfD, v Rakousku představitelé svobodných. A já se vás chci zeptat, není za takových okolností mluvit o smíření poněkud naivní, protože ke smíření jsou přece potřeba dvě strany?
0: Odpověděl bych dvěma body. Zásadní odpovědí na vaši otázku je fakt, že zítra se na žádost organizátorů zúčastním demonstrace proti konání sudetoněmeckého dne a pronesu tam úvodní projev. Druhý bod. Pokud jde o smíření, v roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace. Tu jsem tehdy podpořil jak jako předseda parlamentu, tak jako předseda sociálně demokratické strany. Jakékoliv otevírání této otázky ze strany těch, kdo by měli mlčet a radovat se, že už nepřipomínáme jejich zločiny, považuji za pošetilé a hloupé.
1: Nicméně žijeme v nějaké politické realitě a mě by zajímalo, co říkáte tomu, že hlasy, které opětovně volají právě v těchto dnech po zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a tím fakticky po změně poválečného uspořádání v Evropě, přicházejí od politických stran, které jsou na půdě Evropského parlamentu partnerskými stranami Babišovy koalice. Jenom upřesním, že AfD sedí ve stejné frakci jako SPD Tomia Okamury a rakouští svobodní jsou ve stejné frakci jako Hnutí ANO a motoristé. Lze za těchto okolností očekávat, že česká politická reprezentace bude zcela jednoznačně a důsledně hájit české národní zájmy?
0: Bylo by dobré, kdyby jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura vysvětlili svým německým partnerům situaci a pokud by se jim to nepodařilo vysvětlit, pak by měli přerušit tuto spolupráci.
1: Pane prezidente, my tady, aby bylo jasno, sledujeme řadu vyjádření českých koaličních politiků a ti vládní politici se nyní snaží celou situaci uklidňovat tvrzením, že rozhodnutí o konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně bylo výhradně věcí brněnské samosprávy, že vláda do něj údajně neměla důvod zasahovat. Jenže tento týden zazněla v bavorském zemském sněmu slova poslance Bernarda Póla, který doslova prohlásil, že Bernd Posl spustil celou akci teprve poté, co se ujistil u nové české vlády, že sudetoněmecký Landsmannschaft bude v Brně vítán. Neukazuje to na to, že tady byl minimálně nějaký skrytý politický souhlas české strany?
0: Já nemám rád konspirativní teorie. V každém případě vidíme z toho, že nikdo z vlády se tohoto sněmu neúčastní. Na rozdíl od senátora Vystrčila, který vleze do každé katastrofické akce. Za druhé, stanovisko vládní koalice k tomuto sjezdu bylo jednoznačně demonstrováno právě v parlamentě. A konečně za třetí Babiš prohlásil, že prosil prostřednictvím německého velvyslance německé politiky, aby sem nejezdili. To jsou tři důvody, proč si myslím, že jde o konspirativní teorii.
1: Nicméně, pane prezidente, já sleduji vaše sociální sítě a viděla jsem, že jste vyjádřil podporu nebo poděkování panu ministru Borisi Šťastnému, který jako jediný člen vlády skutečně hlasoval proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. A za zahraniční politiku je v České republice podle ústavy zodpovědná vláda. A když jsme se podívali na hlasování v poslanecké sněmovně o tom usnesení, tak pan Boris Šťastný byl jediný ministr, který hlasoval proti konání sjezdu landsmanšaftu v Brně a zbytek vlády se buď to omluvil, a nebo se z toho hlasování odhlásil. O čem to podle vás vypovídá?
0: Možná o tom, že někteří ministři neznají dějiny.
1: Pojďme dál, vy už jste zmínil roli senátora, předsedy senátu Vystrčila. Připomeňme také, že do Brna míří bavorský premiér Zedr a té akci poskytl záštitu prezident republiky a má se také s panem Zedrem prezident republiky sejít. Tak jak to tedy v České republice vlastně je? Vláda sama o sobě se veřejně vymezuje, ale když měla hlasovat, tak jenom jeden jediný člen hlasoval proti. Prezident České republiky poskytuje akci záštitu a ostatní říkají, že je to tak nějak něco mezi samosprávami a že to v podstatě není ani ta vládní akce. Já tedy dovolím si použít vaše slova, jestli nedělají v podstatě vládní politici a ti, kteří mohou ovlivnit zahraniční politiku této země, z občanů idioty.
0: No, občané nenechají ze sebe dělat idioti, ale idioty jsou možná ti, kdo postupují tímto způsobem.
1: Když se podíváme na to, jak o akci informují média, jak vidíme rozjásané tváře, tváře v krojích, všichni hovoří, nebo drtivá většina hovoří o smíření. Ti, kteří protestují, tak jsou označováni pomalu, já nevím, za nácky, revanšisty, jsou prostě dehonestováni velmi nevhodnými výrazy.

0: se k tomu už jednou vyjádřil, a sice tak, že pouze náckové mohou tvrdit, že Beneš byl nácek, ale doplnil bych to, že v každé společnosti, včetně české, existují stupidní jedinci. A tato stupidita byla vyjádřena právě poškozením tohoto pomníku.
1: Dnes byl také poškozen pomník v Pohořelicích, takže byl na něm nastříkán hákový kříž, takže předpokládám, že váš komentář by byl obdobný.
0: Asi ano.
1: Pane prezidente, nicméně, podívejme se malinko do blízké budoucnosti. AfD je v tuto chvíli nejsilnější stranou, alespoň podle průzkumů, v Německu. A AfD se vůbec netají tím, že chce zrušit Benešovy dekrety. Prezident zde poskytuje záštitu akci, na které se koná sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Řada politiků to podporuje. Vládní koalice je sice v parlamentní většinou proti, ale vláda je taková nemastná, neslaná. Může podle vás, a říkám to s respektem k tomu, že vy sám jste řekl, že považujete česko-německou deklaraci za dokument, který uzavřel celou tuto minulost, ale může podle vás nyní 81 let po skončení druhé světové války a po podepsání postupimské dohody skutečně dojít k tlaku na to, aby se změnilo majetkové a územní uspořádání České republiky?
0: Každý, kdo požaduje zrušení Benešových dekretů, a to požaduje pan Posselt i další, otevírá cestu k majetkovému vyrovnání. Vyrovnání říkám v uvozovkách. V podstatě by to znamenalo revidování výsledků druhé světové války a postavit zločince na stejné úrovni jako jejich oběti.
1: Když dovolíte poslední otázku, já jsem viděla na vašem Facebooku, že jste byl na návštěvě v Košicích, že jste se tam setkal s bývalým slovenským prezidentem Šustrem. A mě by zajímala jedna věc. V současné situaci je tady útok na Benešovy dekrety, a to nejen ze strany některých stran v Německu a v Rakousku, ale také ze strany nové maďarské vlády, která chce po slovenské straně zrušení Benešových dekretů. Dotkli jste se při vašem jednání také těchto otázek?
0: Nemuseli jsme, protože oba dva známe své názory. Ale chtěl bych připomenout, že i když jsem přítelem Viktora Orbána, jednou, kdy Viktor začal také mluvit o Benešových dekretech a já byl tehdy premiér, jsem v reakci zrušil svoji návštěvu Maďarska. A od té doby jsem se z maďarské strany nesetkal se zmínkami o Benešových dekretech.
1: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
0: Já také, a nezapomeňte, že teď se láme chleba, že termín kolaborant je termín, který nestratil svoji historickou aktuálnost. Nemohu si vážit lidí, kteří poskytují záštitu tomuto sněmu, a neváhám mluvit o těchto lidech jako o kolaborantech.

0: Vítejte u rozhovoru Parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes je s námi ve studiu pan docent a poslanec Miroslav Ševčík. Dobrý den.
1: Krásný den všem a užívejte si májové dny, pokud možno bez sudeťáku.
0: Ano, dny jsou krásné. Nevím, jak tedy v Brně to nakonec dopadne, ale tam se očekává, plánuje velká demonstrace.

0: Srdce proti tomu, že jo? Vy asi také o tom víte něco.
1: Tak vím, že v neděli, a to pozvu všechny lidi, kteří mají zdravý selský rozum a nechcou návrat tady velkoněmecké říše, kterou adoruje současný prezident a nějaký pán z Vysočiny, myslím, že Vystrčil se jmenuje, který by měl být už vystrčen někam pryč, tak přijďte se podívat a přijďte podpořit vlastence, nás, Moraváky, Slezany a Češky, tak, aby jsme se nevraceli někam, kam se vrátit nechceme. Není to nic, prosím, proti Němcům, ale je to proti tomu způsobu, jakým to udělali, jak zneužili v podstatě politické moci prezidenta a jakým způsobem se snaží vetnout a zpochybnit dějinný vývoj a chtějí zpochybnit to, co tady ti darebáci udělali. Nezapomeňme, že Sudetáci byli u zrodu toho, že vyhnali napřed Čechy. Mohu to dokázat, protože moji příbuzní, kteří už teda bohužel nežijí, tak byli vyhnáni právě těmito Sudeťáky velmi sprostým způsobem ze Sudet, tady z Čech, a byli poškození, v podstatě někteří zranění a dokonce tam byli i úmrtí. Takže poprosím, kdo chcete projet vlastenectví, přijďte na Dominikánské náměstí, myslím, že to je v neděli ve 2 hodiny.
0: Přesně tak. A ono, celá ta diskuze místy sklouzává do takových silně vyhrocených emocionálních projevů. Asi na jednu stranu je to přirozené, ale na tu stranu druhou se místy objevují takové až, řekněme, dosti překvapivé momenty, jako třeba část té debaty v Poslanecké sněmovně, před, když jste jednali o tom usnesení, které odsuzuje konání toho sudetoněmeckého srazu. Co jste říkal, nebo jaké pocity a dojmy jste měl z těch výstupů opozičních poslanců?
1: No, tak já bych vám pravdu řekl, tak se mi dělalo špatně z některých, zvláště KDU ČSL. Já si velmi vážím třeba Jiřího Čunka, vážím se i pana Cyrila Svobody, ale to, co tam předvedli poslanci KDU ČSL, tak za to by bylo stydno, a někteří jsou i z Jihomoravského kraje, tak to mě vadí, protože já pocházím z Jihomoravského kraje a vím, že naprostá většina občanů Jihomoravského kraje si to nepřeje, aby se to tam konalo, aby se demonstrovala síla. To je demonstrace síly. Kdyby si tam přišli zatančit v kroji, no tak ať si zatančí. Proti tomu nic nemám v těch svých šortkách, které sice vypadají blbě, ale někomu se to může líbit. Jo? Ale to, co, že to dělají tímto způsobem, že se posud angažuje v tom, který odmítá do dneška, prosím, i pro veřejnoprávní média, to mě právě překvapuje, odmítá odsouzení, jako respektive odsuzuje Benešovy dekrety a odmítá je přijmout. No tak co si o to mám myslet? Komu slouží? Komu to slouží? Neotvíráme to my. Nikdy by tato situace nebyla, nikdy by nebylo navrženo takovéto usnesení, kdyby tady tíhle darebáci, kteří jsou potomci fašistů, mimochodem, to málo veřejnost ví, že to zakládali normálně nacističtí zločinci, kteří se mimo jiné podíleli na střelbě do našich vlastenců v Kobylisích, kteří se podíleli na vraždění lidí. 12 vesnic bylo vyhlazeno v České republice. Nikde, kromě Slovenska, tam bylo taky 12. Nikde v Evropě to nebyl takový počet vesnic, které byly vyvražděny fašisty, kteří pocházeli právě i z těch Sudeťáků. A je potřeba si uvědomit i historické souvislosti, protože to byli Sudeťáci. Ti podpořili ze 75% ve volbách Hitlera. Přímo Hitlera ho podpořili v 30. letech a udělali z toho takový maglajs, který tady udělali.
0: No tak ano, je faktem, byla i některá ta jména připomínána těch někdejších nacistů nebo nacistických zločinců, kteří evidentně tedy se jim podařilo asi i místy utéct nebo nějakým způsobem uniknout spravedlnosti, podobně jako ten protektorátní šéf Hitlerjugend, jo, který ještě do roku 1993, nebo kdy byl aktivní v sudetoněmeckém Landsmannschaft.
1: Walter Stein, ano, člen sudetem Deutschen Freikorps a do roku 1945 velitel oblastní organizace Hitlerjugend a byl předsedou Vitikobundu v letech 86 až 89. No. To je prostě až směšné, že se ti lidé tou historii nezabývají. Já se nedivím našim občanům, to nemohou znát, jo, ale že političtí představitelé, kteří prosazují tady tuto hrůzu tady konat, že se neseznámí aspoň s těmi historickými daty. A nezapomeňme, že proti těmto zločincům, tyto zločince chtělo po tehdy Německé spolkové republice vydat Československo. Nikdy vydání nebyli. Ano. Někteří byli odsouzeni i k trestu smrti, ale nebyli vydáni.
0: No, vy říkáte, že je s podivem, že ti mnozí politici se neseznámili s historickými fakty. Myslíte, že je to tím, že ta historická fakta neznají? Co když je to tak, že je znají a přesto činí to, co činí?
1: Hledajte, někteří činí to, co činí. Uhde to musí znát, jo. Mimochodem Uhde je autor oslavné básně na Klementa Gottwalda, jo, aby jsme si ho neidealizovali.
0: Dobitev půjde před řadami, se
1: ano,
0: to jmenuje.
1: Ano, výborně, to vidíte, jak to krásně znáte, ale to málo kdo zná dneska už, jo. Takže ten se staví za SSáky v rámci pokračujících, jaksi, těchto myšlenek Sudetenlandsmannschaft, tak to mě trošku mrzí. Jo? Ale zase, když se na to podíváme historicky, jak to vidíme, a vidíme to i třeba u dalších představitelů, kteří v současné době přece jenom ještě nějaké historické slovo mají. Halík třeba, jo? Pane Bože, kněz, a tady on posvěcuje vraždění Židů, které prováděli i tito sudeťáci, přímo i lidé, kteří zakládali v roce 50 Landsmannschaft. No tak to je prostě už opravdu neúcta, je to jaksi poklonkování potomkům říše. Asi chtějí zavést tady čtvrtou říši, nebo kolikátou už?
0: No tak ono, když jste zmínil kněze Halíka, tak pokud se nepletu, tak celé té akci nebo organizátorům těm českým požehnal nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, že, který pochází z Litoměřic, nebo nepochází z Litoměřic, pochází z Prahy, ale byl předtím litoměřický biskup, který často také mluvil o tématu smíření mezi Čechy a bývalými českými Němci.
1: Pane redaktore, já jsem jednoznačně pro smíření. Já nechci otevírat tyto rány, ale my je neotvíráme. My se pouze bráníme. Otevřeli je sudeťáci, otevřeli je tím neskutečným atakem na naše obyvatelstvo. A my tu máme pořád ještě žijící obyvatelstvo, jejíž předkové byli zabiti. Ve druhé světové válce zahynul třeba bratr mé babičky, jo? Plus další lidé z širší rodiny. Takže my si to ještě pamatujeme. My s těma svými předky jsme o tom mluvili a my víme, jací darebáci to byli.
0: Co říkáte na to, jakým způsobem se v souvislosti s tímto tématem projevuje anebo také neprojevuje prezident Petr Pavel, který vlastně, pokud mě paměť neklame, tak veřejně, co se týče nějakých vyjádření nebo něčeho takového, k tomu neřekl ani jediné slovo dosud, ale udělal záštitu té akci, oficiální záštitu prezidenta České republiky.
1: Já si myslím, že tím řekl veřejnosti, co si myslí. Já, abych vám pravdu řekl, od Petra Pavla jsem to očekával, protože on je veden takovými loutkovodiči, kteří jsou jednoznačně proto, myslím, že to i syn hlavního loutkovodiče teď projevil v rámci svého poslaneckého mandátu v Europarlamentu, je to prostě něco nehorázného. Ale pozor, já jsem to od něho očekával, protože Petr Pavel v roce 2025 v červenci pro časopis Welt řekl, my potřebujeme hledat vůdcovství. Vůdcovství je schopno dělat Německo. Přímo používal tyto slova, jo? Je to citováno z článku, který tady vyšel od Erika Besta, jo? Je to citováno právě v tom časopise Welt. On se tím jasně projevil. On se projevil, víte, co je úsměvné. Samozřejmě, jak je, jak, jako my tady furt říkáme, jak máme být prozápadní, ale on řekl, že o Trumpovi, že odpudívá lidská bytost, že mu nepodá ruku. Pak o něm řekl, že parafrázováno, že NATO víc poškozuje Trump než Putin, to je přece jako až úsměvné. A on pak přijde s myšlenkou, že bychom měli mít tady sjednocenou Evropu pod jedním státním útvarem. Samozřejmě je proto, aby se zavedlo euro, samozřejmě je proto, aby padlo právo veta pro ty národní státy. No to je... To je nic jiného, než zrada na myšlenkách v podstatě, abych dokonce to přehnal, přeháním teď, jo, od Karla IV. Až přes první republiku, přes další druhou republiku, až po současnost. To znamená, to je něco neskutečného, co ten člověk provádí tady na lidské, na Češích, Moravácích a Slezanech. Jo, to je fakt vlastizrádná záležitost.
0: Tak na druhou stranu, občané si ho zvolili ve volbách, nicméně nejsem si asi úplně jistý, zdali mnozí z těch, kdo ho volili a kdo zároveň volili strany současné vládní koalice loni na podzim, tak jestli počítali s tím, že jimi volený kandidát na prezidenta bude prosazovat všechno to, co jste právě teď vyjmenoval.
1: Představte si, že já jsem to očekával, jo? Protože znám...
0: A vy jste ho asi...
1: Já no, stoprocentně ne, zlobte se na mě, stoprocentně jsem ho nevolil. Jo?
0: No, vidíte.
1: To se přiznám i tady veřejně, ne, možná to vidí, já nevím, desítky tisíc lidí, ale nikdy bych ho nevolil, jo? Protože pro mě to je tak. Člověk, který je veden, jo? Veden to, co chtějí jiné zájmové skupiny. Já si myslím, že on ani ty historické souvislosti nezná. No, to je, mezi lidmi se mu říká normálně, že je guma jako vojenská, jo, ale možná uměl někde střílet ze samopalu po něké nějakých lidech, jo, když byl na těch misích, ale nezlobte se na mě, nepřispívá vůbec k tomu urovnání. Pane Bože, kdyby se toto nekonalo, tak vlastně nikdo ani neštěkne. Ten sjezd, kdyby byl tamhle někde v pohraničí zase v Bayreuthu nebo někde jinde, nikdo nic neřekne. A víte, co je sranda? Ať si to jdou zkusit udělat do Polska. Ty by je hnali svinským krokem. A to Polsko, pozor, Polsko získalo, a teď vám řeknu, asi 101 tisíc kilometrů čtverečních na Německu. Ale vyhnali by je. 100% by jim to neumožnili, aby to tam dělali. I přesto, že tam mají taky eurohujery, jako je Táska, jako je Sikorsky a další, ale tohle by nikdy nedovolili. A s podporou ještě peněz našich daňových poplatníků. Sorry.
0: Ano, no, máte pravdu, zdá se, že... Přestože ta současná polská vláda je, řekněme, ideově poněkud někde jinde než ta nynější naše vláda, tak ale, nebo vlastně řekněme názorově podobně jako ta Fialova, abych to řekl přesněji, že jo? Tak ale ani tyto polské vládní představitele by nenapadlo něco takového a tam vlastně veškeré vlády téměř, ať už je jejich součástí jakákoliv strana v Polsku, tak na tohle téma mají stejný názor a jestli se nepletu, tak dokonce stále oficiálně požadují válečné reparace po něm.
1: Jasně, máte pravdu. Jsou to vlastenci prostě, jo. Nedovolí tomu, aby se vracelo něco, co je už dál. A já jsem pro smíření, znovu to opakuju. Ale pravděpodobně sudeťáci počítali, že ty volby na podzim loňského roku dopadnou jinak. A pravděpodobně možná očekávali to, že by se přece jenom mohly ty Benešovy dekrety odkryt. Jo? Mimochodem, ten náš prezident, co tam je, no tak přece komu jde na ruku? Lichtensteinům, kteří chtějí taky vrátit majetek a při našem úrovni právního státu vůbec nelze vyloučit, že se něco takového nakonec může stát, jo? Protože já si žádné iluze, konec konců to vidíme v kauze Babiše, ale já to můžu posoudit i z vlastní zkušenosti, jakým způsobem se chová ten takzvaný právní stát.
0: No, když jste narážel na ty volby, tak my samozřejmě nevidíme do hlavy těch

0: s těmito lidmi. A vůbec bych se nedivil, kdyby to nakonec platili Sudeťáci a že je zaplatili a že, aby tady tohle udělali. Je to směšné i v souvislosti s tím datem toho konání, toho sjezdu, že takhle se chovají a prostě je to těžko pochopitelné.
1: Ono už závěrem opravdu, oni, když ti lidé říkali, že to udělali proto, že podle nich prezident Beneš má na rukou krev, tak tam je zajímavá historická souvislost. Asi 2 nebo 3 dny po vyvraždění Lidic se v Brně konala demonstrace, kam ti brněnští občané nějak byli povinně nahnáni. Tak ti brněnští Němci asi tam šli dobrovolně, kde mluvil Emanuel Moravec a v tom svém projevu označil prezidenta Beneše za krvavého Beneše. Takže je zajímavé, že se tenhle slovník objevuje znovu. Že?
0: No vidíte to, jak se zneužívá a deformuje historie a víte, co se může stát? Že příští ten sjezd bude v tom městě, které pořád ještě má čestné občanství
1: v Liberci,
0: no, toho Henleina.
1: Ale mluví se o tom, ne? Já jsem to někdy
0: slyšel. Já jsem to slyšel taky. Zase to může zaštítit prezident Pavel a hovořilo se taky o Karlových Varech, ale víte co? Oni jsou tak drzí, tak neskutečně drzí, že jsou schopni to udělat třeba i v těch Lidicích. A to už opravdu si myslím, že pro normálně chovající se Čechy, kteří trošku, aspoň trošku znají historii, tak by to mělo být memento. Ale zase na druhou stranu vím, že dnešní generace, dokonce mnozí, ne všichni, prosím, mnozí do 30 letech vůbec neví nic ani o Lidici, ani o Ležáci, ani o Ploštině a v podstatě neví ani nic o druhé světové válce.
1: To by bylo možná, abychom se tu mohli začas potkat tady nad tím tématem školství a vzdělávání v české historii, protože už nám na to nezbývá čas, ale je to zcela jistě velice zásadní téma. Že? Tak
0: pokud budete mít zájem.
1: Budeme mít zájem, domluvíme se, děkuju, pane docente, a dáme si vědět brzy a budeme pokračovat v tom historickém vzdělávání, protože je to důležité téma. Děkuji ještě jednou.
0: Děkuji za pozvání a děkuji za to, že ten program děláte a přeji všem vašim divákům co nejfajnovější dny plné příjemných zážitků.
1: Děkuji za naše diváky.

Já jsem jenom přijel teď už v pátek sem, abych vás pozdravil, poděkoval vám za to, že vám osud naší země není lhostejný, že jste, snažím se, asi potřebuji to vejš, dobrý, fajn. Tak ještě jednou, chtěl bych vám moc poděkovat, pozdravit vás, poděkovat za to, že vám není lhostejné, co se děje v naší zemi. My samozřejmě to těžiště budeme té akce směřovat na tu neděli, kdy doufám, že sem přijedou lidé z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, a doufám, že nás podpoří v tom našem úsilí, abychom všichni dali jasně najevo, že naše suverenita, naše národní hrdost není na prodej, že se prostě nenecháme koupit za pár zlaťáků, že pořád ještě je tady dostatek lidí, kteří prostě se nenechají urážet od tím, že tady následovníci sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která byla včleněna do NSDAP, že se prostě tady uspořádají sjezd, přesto, že drtivá většina lidí v České republice o to nestojí, a nestojí o to zejména ti, kteří přežili ty válečné hrůzy, po případě pozůstalí po těch obětech, kteří za války zemřeli. Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření, tak jak je nám podsouván různými politiky a médii. Protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou dva subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem. Ale tady je potřeba naprosto jasně

Říct, že to, co se dělo po druhé světové válce, to, že tady byly excesy v rámci těch odsunů, tak to nebyla vina našich předků. To byla čistě vina nacistů, kteří nás tady 6 let okupovali a zabíjeli naše lidi. Oni nejsou oběti, oni jsou prostě pachatelé. A dokud my nebudeme o to smíření stát, dokud my nebudeme říkat, pojďte k nám, a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí v naší zemi nemá problém s Němci, drtivá většina, ani se sudetskými Němci, ale má problém s politickou organizací sudetoněmecký Landsmannschaft, která dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety, útočí na naši suverenitu a stále se snaží za každou cenu, i když se prostě tváří, že tomu tak není, ale jejich hlavním cílem je společně s Lichtensteiny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce. Benešovy dekrety nevznikly jen tak. Benešovy dekrety byly fakticky tím novým slovem transpozicí dohody vítězných mocností na konferenci, která byla učiněna na konferenci v Jaltě a následně v Postupimi. Benešovy dekrety fakticky řešily celý ten problém, protože kdyby tomu odsunu nedošlo, tak sám Beneš říkal, že by nastala tady u nás pohraničí občanská válka. Dnes Miloš Zeman říká, že to byl ten nejmírnější trest. A já s tím absolutně souhlasím. Protože kdyby docházelo k individuálním soudům, tak velká část z těch Němců, kteří tady obsadili naše domy, náš majetek, by skončila buď to v těžkém žaláři, anebo pod trestem smrti. A máte tady dokonce příklady právě lidí, jako byl Siegfried Zoglmann, který byl oblastním šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, velmi blízkým spolupracovníkem K.H. Franka. Tento člověk utekl těsně před koncem války do Německa, tam se vzdal Američanům. U nás by čelil trestu smrti zcela jednoznačně a jasně, ale tehdy o něj nikdo nepožádal, o jeho vydání. A potom on se stal na 10 let spolkovým předsedou v zemi Bavorskou právě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nevím jak vás, ale mě tohle prostě uráží. Já jsem přesvědčen, že ta organizace tady nemá co dělat a že nás od toho smíření vzdaluje. Mnoho lidí, já nechci, že dělat žádné násilí. My nemůžeme vybízet jakémukoliv násilí, k jakémukoliv pojďme na ně. Já to odmítám, my musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoliv nějakou silou. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni. Já tohle jednoznačně odmítám a vyzývám všechny k tomu, ať se prostě chováme maximálně pokojně a ať vítězíme skutečně silou našich argumentů a ne nějakou silou pěstí. To je věc, která prostě tady nemá co dělat. Takže za sebe chtěl bych vám moc poděkovat.

0: Chtěl bych říct, že mě nejvíc, co mě lidi píšou v posledních dnech, opravdu je to takový společný jmenovatel, tak oni píšou jednu větu. Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem. Oni v podstatě dokázali otevřít ty staré rány, které už byly téměř zacelené. A dnes ti lidé, naopak, kteří už byli v pokoji a ve vzájemném souladu, tak právě tahle akce to celé znovu rozdmíchala. A není náhodou, že bavorský parlament tuhle tu chvíli zasedal, kde tam ta bavorská pobočka AfD, a přestože my v mnoha věcech se s AfD shodneme, tak tady jasně říkám, ani náhodou, Benešovy dekrety nejsou k diskuzi. A bavorská pobočka AfD zase znovu navrhla zrušení Benešových dekretů. To znamená, že tady my všichni vidíme, o co jde. Za mě říkám, nikdy za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, ze které nesmíme ani o centimetr ustoupit. A pokud si někde chtějí dělat sjezd právě tyto lidé, kteří vznikli původně z nacistické strany, ať si ho dělají v Německu, ale ne u nás. Němci nám do toho nemají co mluvit, a pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, tak by nás měli pochopit, měli by se nám omluvit a měli by jednoznačně konstatovat, že ten sjezd je tady nemístný. A poslední větě, co chci říct, jestliže skutečně jim jde o to definitivní zahojení těch ran, ať nám zaplatí ty reparace. Myslím si, že to bude daleko férovější, než až tady dělají se. Díky moc všem, že jste přišli, velmi si toho vážím. Věřím, že v neděli ta účast bude obrovská, protože mě píšou lidé z celé republiky, že přijedou, takže v neděli se na Dominikánském náměstí budu těšit na viděnou. Ještě jednou díky, klaním se vás, jste úžasný. Děkuji.
1: Tak my mockrát děkujeme Jindřichu Reichlovi za skvělé vystoupení a my se vrátíme k naší pětě, a to je čtení jmen obětí nacistického Německa za druhé světové války.
2: Jasně. Takže skončili jsme písmenem C a začínáme v abecedě písmenem D, a já poprosím Zdenku Protasovou, aby začala číst.
3: Děkuji.
4: Já bych řekl,
3: Daněk Zdeněk, narozen 10. května 1914 Trankovice, okres Vyškov. Popraven 1. července 1942.
5: Hlavně by to rozkývalo to majetkové právní uspořádání. To je ten největší problém.
2: To teď řešíme v těch hluváčů.
5: Ale o tom jde, že jo. Ten sudetně německý Landsmannschaft jde rukou v ruce s Lichtensteinem, ale oni to chtějí prolomit. Teď mají ještě toho Maďara v Maďarsku, který jako má to samý, a najednou mají docela silnou skupinu a už zase začíná být jako obklíčování. Tím, že prostě by nám chtěli ty... A znovu říkám, nejhorší na tom je, že prostě je to fakt jako česko-český problém, protože tohle by si v Polsku nedovolil. Tam bylo odsunuto 8 milionů Němců. A Poláci dostali obrovský kus území po druhé světové válce, německý. Gdaňsk a další, Breslau, všechny tyhle ty města. A nikdo nikdy si Němců by si nedovolil říct, uděláme si spolu. Že ty Poláci by je hnali klackama. A prostě to samé je zdravění.
6: Děkuji. Taky. Děkuji. Si vás vážím, pane Reichl.
5: Musíte se kousit. Jo,
7: pardon. A úřady to nechtějí.
5: Je to ono. Jo, pardon. Hlavně pošlete přenáka. To lidi si holku,
8: to
5: není moje ambice. Ahoj.
9: Neděli, ještě pozvi lidi na neděli.
5: Jo, v neděli samozřejmě ve 2 hodiny na Dominikánském náměstí budeme mít tu hlavní akci, která se soustředí do Brna tady na to, abychom odmítli konání toho ponižujícího sudetoněmeckého sjezdu. Myslím si, že skutečně do Brna tahle akce nepatří a že by daleko vhodnější byla, kdyby se konala na německém území. Ten, kdo by s nimi chtěl jakýmkoliv způsobem budovat společnou kulturu, sloužit jakoukoliv mši, určitě by se tam dojel. Ale mnoho lidí prostě jim to jitří ty pocity a to, že prostě je tady jenom organizace Lidice Memory, která združuje přeživší a pozůstalé z Lidic, která si nepřeje, aby se tady tenhle sjezd konal, tak myslím jenom, že to by mělo stačit z hlediska úcty k těm lidickým obětem, aby jsme tu akci tady odmítli. Myslím si, že i kdyby jenom jediná ta organizace to nechtěla, ale těch lidí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Takže já si myslím, že celá ta akce nepřispívá ke smíření, naopak, že nás od toho smíření vzdaluje a že mnozí lidé, jak už jsem říkal, mě psali namísto toho, aby psali a to, že se na tu akci těší nebo že je to dobře, tak píší, já už jsem smířený byl, ale teď už znovu nejsem. To je bohužel ten největší problém. Takže určitě přijďte v neděli ve 2 hodiny na Dominikánské náměstí. Chystá se sem mnoho lidí z celé České republiky, dokonce i ze Slovenska. Takže si myslím, že to bude skvělá akce. A doufám, že každý, komu není lhostejný osud naší země, každý, kdo cítí, že naše suverenita není na prodej, takže se s ním tady v neděli ve 2 hodiny uvidíme. Mějte se moc hezky, já zdravím Raptor TV, všechny diváky.
8: Děkuji.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Android News, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali, jsme tady relativně brzo ve srovnání tedy s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápilo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak jste na to od nás zvyklí, nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně TBVK, hlavně TBVK, šéf redaktor Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jenom tak pro formu. Ahoj VK.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout na naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, za domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, propereme, takže já vám přijdu krásný poslech.
2: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout ani se tomu vyhnout nechceme. Sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudetoněmeckého Landsmannschaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna Alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno. Nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Explozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017, co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
3: No, v roce 2017 samozřejmě, a nejenom v roce 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok, byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví, nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím, jakože odsuď, podsuď a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo. Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už jim nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, a aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet, a aby státní společnost těžební, státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama, potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační, přitom jsme pouze na to upozornili. Zdůrazňuji, jenom jsme upozornili, nikdo neupozornil, my jsme upozornili, jo, že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá, a potom to bude, a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských panenských ostrovech. To jsme zjistili. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili zjistit. Že nikdo jiný to nezjistil. Že tehdejší vláda ČSSD, že v podstatě uzavírá smlouvy se schránkovou společností. Nikdo nebyl tehdy ochotný s tím jít ven. Jenom Aeronet. Nikdo jiný. Chápete? Tehdy. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili. Jakože nikdo si tom nemohl říct, že to není pravda. Protože to byla pravda. Schránková společnost, končící až na britských panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít smlouvu o těžbě cínoveckého litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla tam mimořádná schůze ve sněmovně a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal 100x tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku NATO ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme státní firma, prodá se a ty peníze, které se utrží, tak se budou dávat do zbrojení. Ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků anebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že to je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše, jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi explozie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná, možná ano, možná ne. No a už dneska prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovsky roste a který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Prodávat, říká se tomu, prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČES je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. Bychom spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, explozia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu, pravicovou, nebo takto, nebyli pravicoví nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat explozi, jeden z nejvýnosnějších zbrojařských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy aby se tím jako naplnila kvóta a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě. Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat, ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu nakoupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma. Stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne. Může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma mu tom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní stát. Ten, který nakupuje. A soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část jde samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO. Tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřují tu obrovskou kauzu okolo Mindiče a okolo Jarmaka a okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. Jo, nějakou strašně drahou nemocnici. Potřebujeme peníze. Nebo by řekl takhle. My potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano. Ale pro boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je. Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení. Tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy jsou stále nespokojení, protože vždycky je někdo takzvaně ojebe, že jo, jak se říká, v každých volbách. Ono se to týká i ostatních voličů, ale voličů alternativy se to týká maximálně. Protože pokud vezmeme takové ty mainstreamové strany, tak těm se něco slibuje hory doly a slíbí se jim jenom něco. Teda splní se jim něco. Jo? To znamená hory doly a splní se jenom, já nevím, 20%. A to jim musí stačit a lidi jsou pak nespokojeni. Tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20% aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádek nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě a já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku. Neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, to je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekýna, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že přijala Česká republika. banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu od pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla. Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš jakožto politik dokáže být proruský i protiruský. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je businessman. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá. Že jako na soustruhu, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá, ostrá. A tohleto je jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, bude mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové? Možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice a snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličním partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. Ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal, nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, to je samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem o tom hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro tohle jsme nehlasovali, tohle jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka, v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobnej potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině. Bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkal. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto, jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry prostě, že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka. Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě, to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosia Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. to, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný. SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo, Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je, pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. Tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete v Babišově vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli, že dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář. Má příliš mnoho, co ztratit. A proto je vydíratelný. Proto je ovladatelný. Proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou by bylo, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být, protože zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No, protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přes ně prošlo. Kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně důd proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla, přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. to mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že to by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před rok 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou něco nezvládnou, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace. Ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché. Samozřejmě, takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady přivezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohli vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice. A jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu. A svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strůjcem, konec konců každý má šanci zopakovat osud ČSSD úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 20.43, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
2: Fajn, zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety To my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupim a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyšla.

systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus, tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, byl nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu, popření času, se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jo, budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, kteří nebyli tak špatní, o těch SSácích, že kdo byl špatný, to byli ti bolševici, to byli ti rusáci, že jo, to byli oni. Nebo Sověti, oni už ani Sověti neříkají, protože to už oni, že Sověti, to byl Sovětský svaz a Sověti byli i Ukrajinci, že? Ajaj, to není košer. Dneska už se Sovětama moc ne. Rusové, ano, to ano, ale Sověti už ne. To znamená, proti ním samozřejmě je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zautočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo, takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery, to znamená ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíšci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména s tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, no, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne, už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou, že jo, v Brně. V Brnu. Chápete? Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě

0: ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto to, co se děje okolo sudetoněmeckého landsmanšaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte. V tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého landsmanšaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro landsmanšaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni je tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil. Pan Tajvan, že jo. Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To, kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec. Nějaký takový, kdo vidí. A kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbíru, že jo, měli tam Chlást, že jo, Veselý, komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl, počkejte, za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No, to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 36 let bude z něj prezident a jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No, v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to si přehnal, že jo, s tou griotkou, to ne, to ne, to je takovej nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stát nemůže, že by nějaký náš rozvědčík, a on by řekl, počkejte, počkejte, počkejte, já jsem vám ještě neřekl všechno. Ten rozvědčík od soudruhu ze čtyřky z Prahy, že jo, tak on udělá velkou kariéru, hádejte kde. A oni, no kde, kde, a on. V Severoatlantické alianci. A řeknou, ale teď my nejsme v Severoatlantické alianci, my jsme teď smrdili režim, že jo, my to tady si uděláme pro nás, že jo, aby občanské fórum, aby všichni byli spokojení. A on řekne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. On bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A vašich Havlů by řekl, zavolal by ochránku, řekl by, tohodle blázna vyhoďte, to je magor, to mu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost. Protože většina společnosti, ta, která jako zůstane tak nějak indiferentní, tak ta se nechce prostě nějak projevovat a ani nějak nebrání těm zradikalizovaným jedincům v tom, aby prováděli ty činnosti, které provádějí. Taková je zkrátka společnost. Konec konců, ten 89 si neudělali lidi sami, ale muselo to udělat STB za ně. Protože lidi byli spokojeni s tím, co je. Třeba nebyli spokojeni, ale nebyli prostě ochotní se nějak aktivizovat. Ten převrat museli udělat STBáci. A proto žádná změna nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit. Ze zhora. Což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vycházejí ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativy a alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní 3 hity. Jsou to hity na přání, do studia mi napsal Zdeněk, ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdad. Tak tady je. Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale tady vadí Mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pustili Mlýnský kámen od Spiritual Quintet, taková trošku replika. Pohodě, můžeme pokračovat.
2: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě, hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím, zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, si pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům. A jedna paní, která měla zplnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě
0: ano, ano, ano.
3: Se mělo klást. Ano, a při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměla ani dotknout. Jo. Tak jenom, co bych mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který... Je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale
1: což
0: jinak jako
1: tohle,
0: je to...
1: Což bylo tohle mimochodem, ne?
0: No, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale... Tohle to bylo 19. Jo, května a to už samozřejmě je po. To znamená, že ona nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022 nebo 2023, ten zákon by měl být zrušen. A současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana. Tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditelů. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože, že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože že jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. O takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešené. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motoristé, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší zprávy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie všetkých spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menovala...
0: Nemoc svého manžela.
4: Áno, agresívnu. Áno, to asi pasuje do toho, pán Veka, čo ste hovorili, že majú zbrane na rodinu.
0: Áno.
4: Ďalej, Thomas Messi, môj favorit a bola to legenda MAGA hnutia, ktorý bol silne pre MAGA hnutia, bol protiizraelský, tak prehral kreslo v Kentucky kreslo v snemovne reprezentantov, pretože jeho vyzývateľ dostal 20 miliónov od AIPAC-u. Ten jeho vyzývateľ nikdy nevystúpil verejne, že čo vlastne chce, napriek tomu vyhral voľby proti Messimu. Takže Major Richard Green hovorí, že to samozrejme sfalšovali tie voľby. A tretia dôležitá vec, Trump Jr., sa teraz bude ženiť na Bahamách a Trump...
0: Áno, na Bahamách, Trump, áno.
4: Že sa nebude zúčastňovať na jeho sobáši, pretože má veľmi dôležitú vec vo Washingtone s Iránom. Takže asi nový útok na Irán je spadnutie. Na spadnutie. Čo by na to, pán Meka?
0: Áno.
2: Ďakujeme.
0: Já děkuji za dotaz. Všechny ty informace, samozřejmě já jsem zaregistroval, co pan vyjmenoval. Ano, samozřejmě Tulsi Gabbardová odchází kvůli zákeře nemoci najednou z ničeho nic, že jo. Velmi agresivní forma rakoviny, prostě kostní dřeně. Samozřejmě leukémie. Jo, to je samozřejmě. Takže to je jasný. No a co se týče samozřejmě vyvolání, jednoznačně, a co se týče voleb Macy, ano, skončil, protože nasazené peníze od AIPACu není dovoleno. Kdokoliv se postaví proti sionistickým, prostě tak ho zničí. Oni ho zlikvidujou a má štěstí, že ho zlikvidovali jenom politicky, že prohrál volby, protože oni o něho mohli zlikvidovat jinak. Oni ho mohli oddělat pistolí na nemoc, že jo, to, co používá CIA, že jo, na infarkt, pistole na rakovinu, oni mají na prudký rakoviny, že jo, jsou ty kmeny, které v podstatě ta šipka vlastně praví do těla velice agresivní kmen na bázi opičího viru, který nastartuje prudkou rakovinu hotovo, během 3 týdnů hotovo. To znamená, oni nemají vůbec problém tady s těma věcma a oni chtějí za každou cenu udržet prostě křeslo amerického prezidenta, aby Izrael kontroloval amerického prezidenta. No a Trump musí udělat to, co chce Izrael, takže obnovení leteckých úderů na Irán velmi pravděpodobné. Velmi pravděpodobné, že k tomu znova dojde, znovu vyletí ceny ropy někam do nebes, Evropa, no, Evropa bude jezdit na koloběžkách, už brzy, předpokládám, zelení tomu budou tleskat, protože že jo, zelení extrémisté, ti už to chtěli dávno, aby lidi chodili pěšky, maximálně tak se odráželi, nějakými odrážedli, že jo, všichni budeme zelení a všichni se vrátíme zpátky na stromy, proto jak říkám, ty procesy zkrátka jsou vedeny tak, že Spojené státy jsou destruovány zevnitř a ta destrukce vychází samozřejmě ze svazku se sionistickým Izraelem. A vezmete si opoziční stranu, teda takto opoziční, chci říct, koaliční. Vezmete si koaliční stranu. Ta koaliční strana měla nějakého šéfa, no, čestného předsedu, že jo, motoristé. Oni se chtěli zabývat a zajímat o v podstatě jedinou věc, o zachování spalovacích motorů v Evropě. Jo? Dobrá myšlenka. Jo? Založit na tady té bázi politickou stranu. Výborná myšlenka. Ten hlavní člověk, mu nebylo dovoleno se dostat do žádné vládní funkce ani ministerské funkce. Pan Turek může být spatřovaný jako tak trošku jako v uvozovkách blázen nebo excentrik, že jo, že tohle to tamto rychlá jízda, rychlá auta, že jo, může být tak sledován, ale v podstatě oni tím, že ho takhle zablokovali, tak jenom potvrdili, že on je pro ně nebezpečný. On by jim rušil a on by jim narušoval jejich kruhy. To znamená jejich zelenou Green Dealovou agendu. Kdyby někdo prosazoval v Evropské unii, nějaká země Evropské unie by začala prosazovat fosilní paliva, fosilní auta. Proto nebylo dovoleno. No a pan Macinka, ten se o automobilismus moc nezajímá. Ten se zajímá o Izrael. A o dobré vztahy s Izraelem. To je dané. Takže zkrátka jenom na reakci na pána, že bohužel to tak je, že jít proti sionistickým je někdy hodně, hodně těžké, hodně marné a jak říkám, znovu opakuji, Macy měl obrovský štěstí, že jenom prohrál volby, že jenom ho vysáčkovali z křesla, z funkce, protože mohl dopadnout mnohem a mnohem hůř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejce.
1: Já se jenom omlouvám, do toho lehce vstoupím. VK, pamatuješ si, kdo byl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa toho 20. ledna? Tak to byli pozvaní jako jediní z České republiky, byli tehdy pozvaní motoristé. Nikdo to pořádně nechápal, proč oni. A teď konečně projevuje, proč vlastně byli pozvaní v rámci té české afilace. Jako, jo, nebo, jo?
0: Ano, ano. Přesně tak, přesně tak.
1: Byl tam teda Turek, nebyl tam Macinka, byl tam Turek,
0: ale na té věci to vůbec nic nemění, protože ta afilace byla naprosto jasná, byla zjevná, ale aby si někdo nemyslel, že ta obsese k Izraeli je u třeba hnutí ANO daleko menší nebo nižší, to by bylo velmi naivní se myslet, to ani náhodou, ani omylem. Zkrátka i v SPD mají, že jo, odborníky na Izrael a izraelská vína a tak dále, a tak dále. To znamená, v celé té sněmovně nenajdete prostě stranu, která by šla proti Izraeli, tam není ani jedna taková strana, která by šla proti Izraeli. Tam byl jenom jeden jediný politik, který historicky hlasoval proti rezoluci na podporu Izraele, jenom jeden jediný, a to byl Karel Schwarzenberg. Takový bizár. A já jsem to vysvětloval, z jakého důvodu. On byl šlechtic a šlechta byla proti Židům. Historicky, vždycky. Protože oni byli jejich největší soupeři v mocenských procesech. Respektive Židé převzali moc po feudalismu. Když skončil feudalismu, nastoupil systém takzvané něčeho, co byl systém bankovnictví, ovládající průmysl. Obecně to dostalo název kapitalismus. A Židé ovládli kompletně kapitalismus, ale nejenom to, spolu s tím ovládli komunismus. Ovládli internacionálu. Ovládli proces Sovětského svazu. že? To by bylo, to všichni vědí samozřejmě, to si poslechněte Pjakina, jako tam má přednášky. To znamená, on si to mohl dovolit jako šlechtic. Jako šlechtic si mohl dovolit hlasovat proti Izraeli. Nikdo jiný z té sněmovny. To je jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího.
1: Já jenom fakt jako se omlouvám, jo, ale s tím Schwarzenbergem to se nemohu nechat odpustit. Já se fakt omlouvám, ale já jsem právě, když jsem si dělal nějaké reference, tak jsem vyhledal v roce 2010 ještě na Zvedavec.org, tam o tom obsáhle psali Vláďa Stvora, že to je Nestor, vlastně ikona české alternativy. Když jsme tady vůbec nevěděli, co to je alternativa, tak on jako fakt makal už od roku 2000 nebo 99 dokonce z Kanady. A oni tam psali právě, to nepsal přímo Vláďa Stvora, psal někdo jiný, ale obsáhle tam právě psali o Karlu Schwarzenbergovi, že měl velmi blízko a velmi jaksi úzce koketoval a spolupracoval právě s Benajbritem, jo, v roce 2010. A proto mě zaráží ten jeho veletoč, že najednou hlasoval proti Izraelu 10 let později. To je hrozně zajímavý. A tam právě psali, já tam někde ten článek mám přímo, tam přímo i vypisovali,
0: ale
1: kruhy se setkávali.
0: Já,
1: tak dál,
0: já tomu rozumím. To není, podívej, to není žádné překvapení. S Benajbritem pracuje i rodina Saxe-Coburg-Gotha a Windsor. S nima spolupracují každý den v Británii. Jo? To je normální. Oni jsou na nich závislí. Úvěrově. Všechny šlechtické rody jsou závislé dneska na samozřejmě na Rothschildově klanu. Naprosto normální. A Schwarzenberg nebyl žádná výjimka. Ale právě kvůli tomu, že ten vztah je jiný, že je obchodně, že jo, úvěrovaný a tak dále, tak oni si zachovávají ten šlechtický status a oni mají to právo, oni jsou šlechtici, oni mají právo a mají dovoleno je kritizovat a hlasovat proti ním, hlasovat proti Izraeli, oni mají dovoleno. Protože oni jsou šlechta. Jim nikdo za to hlavu neutrhne, ani nemůže, není dovoleno, protože takto, že jo, oni mají tu modrou krev a toho oni se bojí. Rothschild se bojí modré krve. Že? To jsou vlastně okultní přesahy do toho, co bychom zase šli strašně daleko. Na to nemáme čas. Že jo, modrá krev a Amšela Charedim a Menacha Charedim a další, že jo, tyhle ty linie, že jo, vyvolená linie, modrá linie a tak dále, tak dále. To, na to nemáme čas. Ale oni si mohou dovolit. Jo? Oni si mohou dovolit. To je proto... Pro lidi to bylo zvláštní, že nechápali. Tenkrát bylo to hlasování, to byl ten rok 2000, já už nevím, 16 nebo kolik to bylo, 17. Bylo to hlasování, že hlasoval se že usnesení na podporu Izraele a všichni hlasovali jako jeden muž, že jo, pro podporu, jenom jeden byl proti, Karel Schwarzenberg. Tím to bylo daný. Takže pojďme do dalšího volající, aby jsme nezdržovali.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobře, můžu povídat?
2: Ano, ano.
5: Dobrý den, pane VK, tady Standa, prosím vás, to, co říkáte, poslouchám vás často, tak to není mi z toho opravdu dobře. Vypadá to, že svět se řítí do katastrofy, přinejmenším v Evropě. Prosím vás, není to přání, jo, nebo není to otázka, ale je to dost jakoby důležitý. Až budete pouštět písničky, nebo jestli i během vysílání, pusťte písničku od Rangers Plavců, jmenuje se to Kdo má právo, ať se lidé zamyslí nad slovama té písničky. Toč vše. Děkuji vám a shledanou.
0: No, dobře, no, já děkuji. Já děkuji, to je spíš na Helenku, no, to je na Helenku, no, samozřejmě.
1: Helenka si to poznačí určitě. Tam hrálo tak nějak zvláštně rádio u pana posluchače, úplně nějaký jiný program, to nebylo ani spožděné to jeho povídání, nevím, to bylo také zvláštní. Ale zkusíme to poznačit, případně se to ještě zpětně pustíme a třeba příští pátek, pokud Helenka najde, samozřejmě my tady jsme závislí i na písničkách na přání, takže určitě se budeme snažit vyhovět, nicméně máme dalšího posluchače, Helenko.
6: Ano.
1: Tak, jste tady.
2: Tak já mám zapsáno samozřejmě a máme i dalšího volajícího, tak tedy hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, já bych chtěl, že či byste mohl teda rozvinout ten vzťah do jaké míry jsou teda šlachtické rody závislé na teda, nazvíme to, bankovom centre v Londýně, protože já mám z toho teda taký dojem, nakoľko jsou priamými svědkami toho, ako sa im rozpadajú ich národné štáty, ako sú také štáty ako Švédsko alebo Belgicko, Holandsko zaplavované migrantami, ktorí menia vlastne kultúrnu, ale kultúrnu históriu aj kultúrny základ celej tejto spoločnosti, alebo teraz najnovšie, ako skladal prísahu starosta Birminghamu a teda došlo tam aj k tomu, že boli tam islamské modlitby, že teda, ale na druhej strane bol oblečený tradičným teda tým britským, neviem ako to nazvať, mal teda tú robu s tými insigniami mesta, že teda pôsobí to tak dosť v rozpore s tým, na čo sme boli zvyknutí, alebo nejakým tradičným pohľadom. A teda do akej miery je tá závislosť, a či tá závislosť sa začala budovať asi od toho 18. storočia, keď začal teda ročil so svojimi synmi požičiavať peniaze a prípadne potom, keď ešte môžete, nejaká podotázka, do akej miery je napríklad rodina Baruchovcov nad nimi, alebo teda spolupracujú tie všetky rodiny v nejakom ako syndikáte, že každý má to nejako rozdelené a ročodoci tomu šéfujú, alebo no. Či
0: dobre, by ste to mohlo rozdieť?
2: Ďakujem.
6: Ďakujem, do počutia.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Prosím vás, tak jenom velice rychle. Závislost šlecht byla historicky dána už někdy od středověku, že si půjčovali u takzvaných dvorních židů, takzvaných court Jews peníze, ale to byly třeba drobné nějaké půjčky někde tady, někde tamhle a tak dále, tak dále. Ale nikdy to nebylo tak, že ty půjčky by ohrožovaly jednotlivá mocnářství, jednotlivá impéria. Ne. To přišlo až s napoleonskými válkami. Přišlo to s Napoleonem, když Napoleon táhl na Rusko vůbec první systémové tažení, které bylo financováno Rothschildy Londýnem. A tehdy se Napoleon obrovsky zadlužil. A to zadlužení bylo u pařížské pobočky Rothschildovy banky. A v té době došlo k velkému zadlužení. A postupně i ostatní šlechtické rody v Evropě se začaly zadlužovat. Cílem Rothschilda je naplnění proroctví o likvidaci a zničení Edomu. To je jejich cíl. Na tom pracují. Ten proces je nastavený jednoduchým a velice odporným způsobem. Dobře poslouchejte. Každá země, která se dostane pod kontrolu domu Sion, to znamená Dům Sion ukotví centrální banku v dané zemi. Je zrušena Národní banka, je zrušena Státní banka a vznikne banka centrální pod kontrolou domu Rothschild. Cílem je zadlužit zemi takovým způsobem, aby její zadlužení znemožňovalo provádění suverénních kroků dané vlády. Aby vláda začala dělat kroky proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu etniku, proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastním dětem, proti vlastnímu školství, proti vlastní ekonomice, proti vlastnímu národu, proti vlastní armádě, proti vlastní církvi, proti vlastní víře. A tenhle ten proces je dlouhodobý proces. Čím více se země zadlužuje, tím více se přestává podobat sama sobě. Británie je dnes v podstatě přeformátovaná země. Je to, a můžeme říkat, islámský prostor, až na nějaké izolované ostrůvky. To samé Švédsko. Velmi rychle se tomu blíží Francie. Tady v Německu je to tak na 50%. A postupně to má zaplavit celou Evropu. Co se tím sleduje? No, samozřejmě nepřítelem vyvoleného národa jsou křesťané. Křesťané, Edomité, nástupci tedy Římské říše, ti, kteří reprezentují západní civilizaci, západní populaci, rovná se bílou populaci, rovná se árijskou rasu, která vzešla z Iránu, z Perzie. Proto největším nepřítelem sionistických je Irán. Proto Irán se snaží ve spolupráci se svými nachým, jako je Trump, zničit Irán. Protože je to kolébka bílé civilizace, největšího úhlavního nepřítele vyvoleného národa. A cílem vyvoleného národa je likvidace celého Edomu. Skrze dluhové systémy, skrze dluhové pasti. Skrze vnitřní systémy rozvratu národů, kdy jednotlivé vlády dělají všechno proti vlastnímu lidu, kdy jednotlivé vlády západních zemí importují proti vůli svého lidu vnitřního nepřítele, importují migranty, kteří rozvrací společenský prostor původní civilizace našich evropských a obecně západních zemí. Do Evropy jsou importováni Arabové, Afričané, do Spojených států pro změnu Hispánci ze Severní a Jižní Ameriky. Jsou různé nástroje používány, ale všechny se stejným cílem, s likvidací bílého muže, bílé ženy a jejich bílého dítěte. Proto probíhají procesy na informačních prioritách s cílem rozvrátit tradiční rodinu. Muž, žena, dítě. Nahradit procesy, které rozvrací tak, jak káže Satan a Satanova synagoga, tedy žádný muž, žádná žena, ale pouze muž a muž, kteří sodomicky nedokážou vytvořit žádný plod. Jenom žena a žena, kteří sodomicky, nebo které sodomicky nedokážou vytvořit žádný život. A nebo non-binár a non-binár, kteří nedokážou vytvořit žádný život. Je to samozřejmě satanistický proces Satanovy synagogy. To je naprosto jasné. A zadlužování jednotlivých šlechtických rodů je jenom ukázkou toho, jak to funguje. To znamená, ty země, které jsou šlechticky založené, mají konstituční monarchii, mají feudální systémy, tak ty jsou nejzranitelnější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě systém moci, který je vedený feudálně, je vedený systémem jednoduššího zpracování dlužníka. Protože jestliže dluží jenom rodina, snadněji ji zadlužíte tak, aby se nemohla z dluhu nikdy vykoupit. Kdežto zadlužit nějaký sekulární stát, který je řízený parlamentem, kontrolním orgánem nějakého senátu, volebními procesy, to znamená sekulární státy, se ovládají mnohem komplikovaněji. Ne, že by nešly, ale jde to pomalej. Ten proces řízení je mnohem pomalejší. Proto tam, kde jsou konstituční monarchie, kde jsou panovníci, tak tam proces překreslování mapy a destrukce takzvaného bílého genomu probíhá mnohem a mnohem rychleji. Proto největší překreslení a největší proces a postup likvidace bílé civilizace je právě v konstitučních monarchiích a královstvích, jako je Velká Británie, jako je Švédsko, jako je Dánsko, zkrátka země, které mají v podstatě, tam je to nejdál. Ale aby si někdo nemyslel, že v republikách, jako je třeba Francie, že je to nějak zpomalené, kde pak, tam je to také hodně pokročilé. Proto jenom abyste pochopili, že šlechta byla první z mocnářství nebo z těch systémů řízení, to znamená na konci éry feudalismu, kteří se zadlužili a byli ochotně zadluženy a v podstatě dovedli své národy do stavu, ve kterým jsou dnes. vedoucí elity, které jsou v procesech řízení jednotlivé vlády, nasunují do těch zemí migranty, cizince, nasunují Araby, nasunují islamisty. A ti islamisté chodí po ulicích a znásilňují bílé ženy a bodají, a že jo, nožem ubodají bílého muže. A policie zakazuje protesty proti těmto migrantům. Velká Británie, že to je typický příklad. Chápete? Vlády potom musí jít proti svým vlastním lidem, protože ty vlády jsou zadlužené. A každá vláda, která je zadlužená, aby dostala další úvěr na svůj schodkový a nikdy nesplatitelný úvěrový rozpočet, musí poslouchat své věřitele. Taková je realita. Doufám, že už teď chápete, proč šlechta takzvaně dealuje s domem Rothschild, proč musí dealovat s domem Rothschild. Teď doufám, chápete a rozumíte. A také chápete a rozumíte, jakou cenu za to jednotlivé státy a jednotlivé feudální rody nakonec musí zaplatit. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustím se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, pane VK, tady posluchač z Jihu Čech. Já bych se chtěl vrátit zase trošku k Hitlerovi, protože mně pořád přijde, že ta jeho role pořád není aspoň v mých očích úplně objasněná. Objevil jsem práci nebo knihu jeho, nebo manželky jeho polorodého bratra Aloise, který v roce před asi 1912 nebo 11, čili před první světovou válkou, žil v Liverpoolu. A jeho manželka Bridget napsala knihu, možná až po druhé světové válce, kde tvrdí, že Adolf Hitler přijel do Liverpoolu v listopadu 1912 a zůstal tam až do května 1913. A v podstatě se nechal navrbovat tajnou službou, jestli to můžu takhle vyložit vlastně po svým, a proto vlastně Hitler otevřel druhou frontu na Sovětský svaz, protože prostě dostal příkaz. Tak mě by zajímalo, jestli tahle ta verze z vašeho úhlu pohledu, jestli dává smysl, nebo jestli je úplně jako vždy mimo mísu. Díky moc a díky za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, tažení na Sovětský svaz samozřejmě bylo organizované, bylo objednáno přímo z Londýna, z londýnského City. Konec konců Adolf Hitler a jeho NSDAP přišla k moci díky úvěrům a půjčkám od pařížské pobočky Rothschildovy banky. To znamená, on byl v kontaktu s Rothschildy přímo od samotného začátku a jak jeho historie ukazuje, on pochází podle všeho, to je ta kniha, tam máte, že jo, jste určitě četli, že má samozřejmě původ od Nathanaela Rothschilda z Vídně, že původ. Proto on nemusí být někým naverbovaný, on zkrátka byl přímo z rodu, že jo, měl linii na když to počítám, čtvrteční, no, 25% linii měl po Nathanaelu Rothschildovi z Vídně, že? 25% podíl, nebo původ. Takže to je normální. Nebo tak normální. To je známá věc, dohledatelná. Z tohoto důvodu tedy on pracoval tedy na původním plánu, tedy vytvoření tedy východní fronty a získání a obsazení ruských zdrojů, ze kterých měly být spláceny úvěry pro válku, které poskytoval Londýn, Velká Británie. A tam byla určitá jistá dohoda, bylo zajímavé. Tam byla dohoda o tom, že vláda, která byla původně ve Velké Británii, tak měla samozřejmě určité vztahy se Sovětským svazem. Ty vztahy byly tak jako různě nastavené. A původním plánem bylo, že celé britské ostrovy budou obsazeny německou armádou. A ten plán nevyšel. protože se nepodařilo dobít v rámci operace tedy britské ostrovy. No a jelikož bombardovací kampaň Luftwaffe selhala, nepodařilo se vytvořit výsadek na britské ostrovy, Hitler to odpískal, tak došlo k tomu, že Rudolf Hess se pokusil prodloužit financování pro tažení na východ, na Sovětský svaz, ale bylo to odpískáno, protože při nesplnění plánu, to znamená Churchill zůstal u moci, bylo to nebezpečné pro Rothschilda, to znamená, že podpora už nemohla být dál realizována a proto byl Rudolf Hess uvězněn a do konce života nevyšel z věznice Spandau. Že o tom jsem psal, to už je známá historie, proč on nemohl nikdy být propuštěný, protože on by mluvil o tom, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera a kdo financoval nástup Německa na frontu, že jo, na ten plán útoku na Sovětský svaz, že to byl plán Londýna, jakým způsobem se na druhý pokus dostat k majetkům Sovětského svazu. Ten první pokus s Ulyanovem a s Trockým nevyšel. To byl pokus, který překazil Josef Stalin. Tak tohleto měl být druhý pokus. No, to je známá věc, o tom už jsem několikrát hovořil, to bych opakoval znovu a znovu dokola. Takže to si najdete, když tak potom na Aeronetu, tam je článek o tom. Je to všechno teda, tady ta otázka, je to, a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volajícího máme, hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, Pravěka, a další zdravím všechny posluchače, všechny moderátora, který posledně pustil fantastickou skladbu Santány. Ale mám takový dotaz na pana VK. Nedávno, když jsem strachal v archivech, tak jsem narazil na dokument, ve kterém podle komentujícího měl určitě prstý pan VK. A tento dokument byl o odpadávajících ručičkách, nožičkách, embryí bílýchto lidí, které ovšem v děloze měli černé oči. A mě by zajímalo, jak tyto existence, kde vůbec na to přišel, nebo kde takové snímky přímo zdělo jde znamená s takovýma dětma s černýma očima, popřípadně souvisí s vakcínama, které implementují do krevního oběhu grafem, který tam vlastně slouží k tomu jako receptor nebo zesilovač přímo vln, aby ona substance se tady, aby tady vůbec mohla existovat. To mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme.
8: Pěkný večer.
0: No já děkuji za dotaz. Já asi vím, jak kam míříte, ale to jsem mluvil, to bylo tenkrát téma, které se týkalo okultismu a to nemá nic s nějakým grafenem společného. To je takzvané vtělování, systém vtělování, že jo, některých opravdu zlých věcí, které prostě se nacházejí prostě v některých předmětech a tak dále. A pokud jde k vtělení, tak prostě plod se začne měnit, dítě dostane černé oči, že jo, můžou dojít prostě k destrukci prostě plodu a tak dále a tak dále. Já jsem o tom tenkrát kdysi nějak hovořil, ale opravdu teď o tom rozhodně prostě mluvit nechci. Protože přicházely v minulosti různé dotazy a že jo, lidi potom byli z toho úplně na prášky a někteří dokonce začali experimentovat a potom to nedopadlo dobře. Takže já asi tady to nebudu bez rozobírat, pustíme se do dalšího volajícího. A slyším tam sám sebe dokonce.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
9: Dobrý večer, tak já bych se mal ještě jednu otázku. Len predtým nech ešte môžem povedať, keď bola druhá svetová vojna a teda hrozilo, že sovietská armáda urobí inváziu do Japonska, tak vtedy sa prvýkrát stalo, že cisár sa vôbec v Japonsku prihovoril národu. Dovtedy nikto nepočul jeho hlas ako z bežných ľudí. Tak to je len taký akože na možno na ilustráciu vzťah šlachty k svojmu vlastnému národu. Lebo hrozilo mu, že teda by mohol byť sťatý, ako teda to Rusi urobili, alebo teda bolševici to urobili svojmu vlastnému cárovi. Ale ja si myslím, sa chcel ešte opýtať, že podľa vás tá prognóza s Iránom, či by ste vedeli teraz stanoviť nejakú možno prognózu alebo do istej miery, ako sa na to pozerá ju izraelskí sionisti, že sa to teraz zatiaľ nepodarilo. A či teda je ich úlohou ako Benjamina Netanyahu a Donalda Trumpa sa o to pokúšať aj 5-krát, 6-krát, 7-krát, alebo teda dospejú do nejakého stavu, kedy si povedia, že sa to nedá a tým pádom uzavrú tento proces, alebo v ňom budú pokračovať až po povedzme použitie jadrových zbraní. Ďakujem, do počutia.
2: Ďakujeme.
0: Ja tady tomu dotazu rozumím, ale to je úplne stejné, ako by ste sa ptali, jestli Izraelce přestane bavit vyhlazovat Palestince. Podívejte se, oni to dělají od toho roku 48, to dělají pořád. Je to nepřestane bavit. Jsou sionističtí, jsou prostě, jsou magoři a to je špatně položená otázka. Navíc, pokud bojovat s Iránem mají Spojené státy za americké peníze, nikoli v Izrael. A proto Netanyahu bude dělat všechno proto, aby zůstala sionistická, prosionistická klika v Bílém domě. Proto Macy nemohl zůstat, že jo, v křesle. Byl odstraněn, že jo, to je naprosto jasné. Zkrátka, budou bojovat Američané. A budou bojovat tak dlouho, dokud bude Trump u moci. Že? Aha, kdo přijde potom, to je potom s otazníkem. To znamená, dokud Trump bude u moci a bude naživu, tak oni budou se snažit prostě Trumpa tlačit do války v Iránu a bude se bombardovat 2-3 týdny, potom se přestane na měsíc. A potom znova další 2-3-4 týdny se bude bombardovat, zase se přestane. A potom znova a znova. Trump bude chtít přestat, že jo, protože to bude škodit americké ekonomice, protože bude mít dva tlaky. Jeden tlak bude z Izraele a druhý tlak bude z Wall Street, protože Wall Street tlačí na Trumpa, aby s tou válkou okamžitě přestal. No ale z druhé strany tlačí zase sionistický Izrael. To znamená, že Trump chvíli vyjde vstříc Izraeli, potom vyjde vstříc Wall Street. A takhle se to bude prostě střídat a klidně se to bude takhle střídat ještě 2 roky, nebo 2,5, než Trumpovi skončí mandát. To je asi jasný. Jedině, že by se stal nějaký zázrak a oni by se dohodli na nějakém mírovém uspořádání. A možná, že by se dohodli Spojené státy a Irán, ale nedovedu se představit, že by na to kývnul Izrael. Izrael by, kdyby zjistil, že Trump něco podepsal, tak co udělá Izrael? Nechají Trumpa oddělat. Nastřelí mu mrtvici, nastřelí mu nějakou rakovinu a on za 3-4 týdny skončí. Bude hotový. Takže takhle by na to reagoval, no pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
10: Dobrý den, pane VK, tady Standa. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na roli Václava Havla ve funkčním období prezidenta. Na netu jsem četl článek, že Václav Havel v 90. letech údajně už slíbil nebo přesvědčoval německou stranu, že bude lobovat za vrácení majetků, nemovitostí a finanční vyrovnání pro sudetské Němce, což je teda katastrofa. Jo, někde v Německu, v německé straně, z čeho byli vykolejeni i sami Němci. Dokonce jsem četl na netu, že Václav Havel byl v polovině cesty na pohřeb Karla Kryla otočen neznámým telefonátem a že ujel do Německa se skovat. To jsou politici ovladatelní, to byl ovladatelný i Havel, v tom případě je politika fraška a my jsme jenom ovce, který jsme někam tlačení. Můžete mi zodpovědět otázku na toho Havla? Děkuji, nashledanou.
2: Děkujeme.
0: No, je Václav Havel, no, tak ne, že jo, to bylo to svědectví, které tenkrát jsme dostali, že jo, že prostě stébáci chodili Václavu Havlovi pro cigarety, že jo, v tom roce 89, když ho připravovali do funkce prezidenta. Tenkrát on se setkal s François Mitterrandem, tehdejším francouzským prezidentem, to setkání proběhlo, kdy to bylo, v květnu 89, v červnu už se nepamatuju přesně, bylo to těsně před pádem, před listopadem 89. A setkal jsem se s ním a už tenkrát bylo jasné, že má podporu Západu, že STBáci se ho nesmějí dotknout, chodili mi po cigarety, že ho vždycky jeli na hrádeček, zastavili prostě motoráček, že ho skočili do trafiky po cigaretky, Sparty, tvrdý host, tvrdý Sparty a tak dále. Pánovi jenom reakce, jestli jsou politici ovladatelní, no, to je konceptuálně hodně naivní otázka.

0: říkají, co se musí dělat, co se musí tohleto udělat, tamhleto se musí udělat, tohleto uděláte, tohleto uděláte, tohle je dovoleno, tohleto v žádném případě dovoleno není. Rušit nám naše kruhy, že jo, naši agendu Green Deal, není dovoleno. No ale on je to náš čestný předseda. On musí mít nějakou funkci. Ne, on nemusí mít vůbec nic. Nebude ani ministrem zahraničí, vy ho neuděláte žádným ministrem, on nebude mít vůbec nic. A ten premiér je tam jako truhlík a nemůže udělat vůbec nic. Nemůže přijít za rozvědčíkem a takzvaně mu šlápnout na krk a říct mu, hele, ty ho jmenuješ, jinak my zahájíme nějaký proces a přestaneš být prezidentem, my tě sundáme. Jo, my dáme žalobu ústavní, kompetenční žalobu a ty skončíš. Tvrdě na něho, že jo? Ne, ne, ne. To by tam musel být jiný premiér. Andrej Babiš tohleto udělat nemůže. Ten musí na rozvědčíka jenom slušně, že jo? Pan prezident sem, pan prezident tam. Proč? No, protože samozřejmě Andrej Babiš má co ztratit. Že? To je vždycky takhle nastavené. Zkrátka, to je realita. Takže jenom pánovi na to, že jak jsou politici, že je politika na zvracení. No ano, samozřejmě politika vždycky byla na zvracení. Proto lidé jsou s politikou pořád nespokojení. Proto chodí pořád k volbám. Takový tiskální, že jo. Kteří chtějí pořád něco změnit. A ano, jistě, ale když je konceptuální vyprázdněnost, a volí se pořád jenom strany, které prostě mají jenom něco z toho vlasteneckého programu a většinu tam toho nemají, no tak to je potom těžký, jako lidi se diví, že prostě nemají vůbec nic a to je prostě jako prostě koukat do hluboký prostě nějaký vody, že jo, a hledat tam nějaké dno a snažit se nevidět jenom svůj vlastní obraz, že to je těžký. Protože dokud se neponoříte až na to dno, tak jenom tím, že se díváte na ten obraz, tak to dno neuvidíte. Ale vidět to dno znamená namočit se. A namočit se úplně durch. A když se namočíte, tak zkrátka riskujete, že už z té vody třeba nevylezete. No, to je jenom takový příměr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, a protože máme 57, tak už to bude zřejmě poslední volající.
1: Ano, poslední volající, hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych chtěl především teda před váma smeknout, jak před váma, pane VK, tak před Vítkem, že při těch všech informacích, které máte, si dokážete ještě udržet zdravý rozum. A plně souhlasím s tím, co jste říkal, že to, ta zadluženost už je napsáno v Bibli, že kdo dluží, tak ten vlastně musí poslouchat. A ještě jenom bych chtěl zhrnout to, že když mi někdo říká v dnešní době, hlavně aby nevyhráli volby komunisti, tak říkám, koho horšího byste tam ještě mohli chtít, když na hradě je rozvědčík, premiér je spolupracovník STB, bývalý premiér vlastně byl podržtaška sudeťáků, paní ještě, která kandidovala na prezidentku, tak vlastně ta by v vysoké škole neměla podle mýho ani dělat uklízečku na tož bez nějaký funkci, takže musím říct, že jako nevím, kde berete tolik optimismu, že to ještě všechno zvládáte. Každopádně děkuju za vaši práci a díky moc. Hezký večer.
0: No, já děkuju. To bylo trefně řečené, trefně vystižené. Samozřejmě, ano, je to tak, jako strašit komunistama a mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Evropejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že, vlastenci, až na nějaké výjimky, tak

0: zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička, že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička, trošku chytlavá, ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní, ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se procentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem, sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací. Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si pusťte od Erasure Things Can Only Get Better a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
1: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustíte od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň podporu, které si opravdu velmi vážím. To je všechno od mikrofonu a zdraví, díte, mějte všichni hezky, případně dobrý večer anebo dobrou noc.
2: Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo.

0: Jak se cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Jo, je to tak. Přesně to je potřeba říct si na úvod, že vás vítám. Je sobota 23. května. Nějak nám ten květen prostě pádí. Já vím, že pro děti je to něco bájo, protože budou prázdniny, za chviličku se to zhoupne. Do června. A v červnu, víte, to se uzavírá ten školní rok, to se dokončují ty známky, no od půlky už je to paráda, protože to už je to takový jako laxní, jsou ty výlety, řeší se ty staré knihy a dostávají se ty nové knížky a tak už se to jako dojede do toho konce roku, to už každý doklepe, jak se říká, ale ten květen, to je ještě takové prostě, navíc květen je krásný, květou šeříky. Ale už zase za chvilku, za týden se s květnem rozloučíme. No, to se dá dělat. Přijde léto a pak už zase bude fičet z polí. No, uvidíme. Tak vás vítá Petr Václav, který se tak trochu teďko zasnil. Ono dneska to vůbec bude takové o vzpomínání na jeden krásný, bohatý život jedné úžasné ženy. Tak to jsem si pro vás připravil jeden skvělý rozhovor, ale ještě než se k němu dostaneme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vladimír, je to velice, velice rozšířené jméno. Mužské křestní jméno Vladimír má slovanský původ. Vykládá se jako vládce míru, také mocný nebo vládce světa. Mír ze staroslovanštiny překládá jako svět, potažmo svět v míru. Některé prameny uvádí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat, zvláště poté, co Vikingové ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem velký vládce. Druhá část jména by pocházela ze starogermánského mér, silný. No ale upřímně, úplně nevím. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel jména Vladimír se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, které mu byly dány do vínku. Jméno Vladimír nosil český spisovatel Vladimír Neff, otec novináře Ondřeje Neffa, také básník Vladimír Holan, patřilo i ke slavnému českému herci Vladimíru Menšíkovi nebo k jeho mladšímu kolegovi Vladimíru Dlouhému. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta prvního Evropana ve vesmíru Vladimíra Remka. Jméno nosí i hudebník Vladimír Mišík, písničkář, spisovatel a režisér Vladimír Merta, bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franz. Hele, ono bych asi bylo strašně, strašně, strašně moc, protože představte si, Vladimíru je 100 178. 100 178 lidí dneska slaví a jsou to povětšinou chlapci, kluci, chasníci, pánové a taky kmetové. No takže 16. příčka mezi nejčastěji jaksi dávanými jmény ve statistice. 100 178 Vladimíru teď ode mě uslyší, pokud chcou, moje přání. Tak Vladimírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a také nezapomeňte na promořování, mějte pěknou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Vladimíra, protože, co si budeme povídat, je to 1% obyvatelstva. 1% obyvatelstva se jmenuje Vladimír. Jestli jsem to dobře spočítal, tak je to přesně tak, jak říkám. Takže pokud znáte nějakého Vladimíra, popřejte mu, uděláte mu radost, nadělíte mu štěstí a nadělíte mu hlavně kus života navíc, protože zkrátka a dobře mu to zvýší imunitní potenciál. Ano, Liško.
2: Nevíš, kde je ten krokodýl, kde jsem ho koupila?
1: Krokodýl, kde je?
2: Ten, co jsem koupila.
1: Víš co, já jsem ho viděl, von les. Ráno se tady plazil ten krokodýl. Plazil se do ložnice, jestli není pod postelí. Co? Nemůže být pod postelí. Zalezlej. Není tam? Eli?
3: Není.
1: Tak asi jsem ho zapomněl v autě, prosím tě. No. Možná jsem ho nepřinesl z auta, víš? Že tam, já ti ho pak přinesu, jo? No, máš krásnou tašku do školy.
3: To není taška, to je aktovka.
1: Jo, to je aktovka, to není taška. Já jsem do školy nosil tašku. Ano, tašku. A toto je aktovka, protože je co? Na záda. Tak ukaž, jak budeš krásně vypadat s tou aktovkou. Nádhera. Zkrátíme trošku ty šle, koukám. Viď? Trošku to zkrátíme, že jo?
3: Jo.
1: Vejde se ti tam svačina, Eliško?
3: Jo.
1: No tak to je skvělý. No, tak. Vidíte? Vše je možné. No tak jo, takže jsme popřáli, já to takhle dám dolů, pryč. Dneska není žádný mezinárodní den, jestli se nepletu, nic takového. Máme sobotu. Já jsem upřímně dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat. Takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Umí několik, má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. A je to možná pro některé takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý říkají někteří, ale dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život. Ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalénka je tu jenom pro vás.
4: Magdalénka, její životní příběh je plný napětí, plný moudrá, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalenko, pověste něco o svém dětství. Vezme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila, protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že? Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
5: Ano.
4: Jak je to tam bylo? S kým jste tam vyrůstala?
5: No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se sestěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal Lenas v Hanušovici, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
4: takže velmi zdravě.
5: Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme od cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
4: to, co lidi vyhazovali,
5: to,
4: ty střeva.
5: To, co lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě.
4: Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
5: Ano, jistě. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
4: Už jako dítě.
5: Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože jsem se narodila v Hranicích, takže
4: už to
5: jako
4: jasný.
5: Na Hranicích, tak já nemůžu říct.
4: Hlavně, že ne na Hranici.
5: Ne, na Hranici ne, ale v Hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamezla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. To jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou, nádhernou přírodu. A to mě zůstalo vlastně už do života. No pak jsme se přestěhovali.
4: Počkejte, promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
5: ne,
4: že se to pohraničí osídlovalo i třeba Řekama, řeckýma rodinama, nebo Cikáni jsou jasný, to je.
5: No tak tam třeba byli lidé z vypaleného Malína, Nového Malína, Nový Malin byl u nás potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali
4: do Evropy.
5: Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny taky. Oni, Rumuni, vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám. No, co tam ještě bylo za národnosti? Dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska. Protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří podkarpatské Rusy, a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlicí, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
4: No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
5: Ne.
4: Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
5: My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
4: Chudoba spojuje.
5: A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
4: Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neříkám party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo. Tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
5: Ano.
4: Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
5: Ano.
4: A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
5: Ano. No tak všichni...
4: A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích, to třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesli, kam se dali děti na týden?
5: Ano,
4: třeba?
5: Matky dali ty děti do jesli ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
4: Když šli z práce?
5: Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. To prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích... Ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zeli, tak prostě naše Bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy...
4: Byly jiné priority.
5: Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostříhala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostříhala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jak si v 6 letech se odvážit a stříhat 3 dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla, kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát, no, ale tak bylo to strašně zajímavé všecko, já na to ráda vzpomínám.
4: Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
5: My jsme tam byli jenom 3, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám 2 zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu, děcko, to tenkrát byla velká, bych řekla, ne aféra, ale teď momentálně si nemohu vzpomenout. No, prostě my jsme se odstěhovali z těch Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka, toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka, no a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole, a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší, ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všem možným.
4: Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
5: No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po středně všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů 2 místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly 2 místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra jak bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále, takže to opravdu mělo fantastickou úroveň, ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak my většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a
2: hezký.
5: Já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdenní vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. Uhum. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka, my jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné. To nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor, já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
4: Já bych řekl hazard.
5: No jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když
4: naši vojáci, jako hotovou věc,
5: když už naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no, tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem a v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. Ano, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny. No a protože...
4: Pardon, to jste vycestovala jako soukromně anebo na nějakou pracovní cestu?
5: Soukromně. Uh-huh. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
4: A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. Když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
5: No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, ještě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirsk tenkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jsem, jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No, já jsem...
4: Ze západu, nevěstu ze západu.
5: Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No, tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No, pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás v roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém. Když to tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
4: Jste stvrdila v podstatě, ano, jako závazek.
5: Ano, to byl závazek, no, tak já jsem si říkala, no, tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva, tak
4: chcete to, máte to.
5: Já uvidím, ne, to ne, chcete to, máte to ne, tak jsem říkala já.
4: Ale byl to hrozný pocit, ne, jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádraží jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
5: No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
4: Má zájem, vyrobím.
5: No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
4: Máničky,
5: jasně, no. S dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
4: Takže to intelektuálně vyčpělé.
5: No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
4: To byl vlastně ten vzor ve vás.
5: No, tak
4: vzor
5: jistě,
4: toho muže, že jo?
5: Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam... Ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
4: flirt,
5: ale bylo to vážné už. Mm-hmm. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten holk, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. Uhum. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít, to znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat. Takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
4: Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebyla jste pomatená těma západníma vlivama, protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý, že jste byla připravena na ten život v akademickém prostoru, že jste byla vzdělána, že jste byla i svým způsobem dost erudovaná na to, abyste se uplatnila, a to si můžeme říct, pravděpodobně to ruské akademické prostředí bylo hlubší a kvalitnější než třeba tenkrát u nás.
5: No tak já bych řekla, že v Olomouci jsem měla to štěstí, že ta ruština byla na špičkové úrovni a tím pádem já jsem mluvila, když jsem tam přišla, velmi, velmi dobře rusky, což ty akademiky překvapilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
4: Je to taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že ti došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům, jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
5: Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám splnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled a já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně
4: se nenosilo.
5: Se nenosilo, ne, ne. A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
4: Odkud jste přišla? No, neptali tak... se, odkud jsi vylezla? No, tak kde jsi tu ocitla?
5: Ne, já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. a hlavně argumentovat.
4: Mě teď napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlastně zrádce.
5: Ne.
4: Ne, víte co, tady se spousta lidí odměňovala Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jak, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. A úplně v zapomenutí, jo, jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo, ale že o těch ani pes neštěkne a pak tadyhle se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je, ale vy se to nedělala zištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
5: No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkal, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkala, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
4: Kdyby dal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no, se k tomu lístku dostal, že?
5: No tak, ale tady...
4: Do čestné lože možná.
5: Já chci říct, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
4: No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak... asi. No víte? Tak... Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, nebo do Československa a rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
5: Ano.
4: On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
5: Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolejky dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tu korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno. No, ale tak já jsem obstála i v této zkoušce.
4: Jsi do rožku napsala CIA.
5: No, tak bylo to fakt zajímavé někdy.
4: No. A propos k Novosibirsku, já mám nějaký trošku vztah, protože můj bratr tam studoval. Ale to už bylo Novosibirsk úplně jiný město. To bylo pochopitelně už po pádu berlínský zdi, po pádu železní opony. Takže už to nebylo město jenom asi strategického výzkumu. Už to město se otevřelo. Ale, takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano. A vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
5: Ano, směr Novosibirsk.
4: S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
5: Ano, samozřejmě.
4: To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
5: To bylo kardinální,
4: na to rodiče, třeba.
5: Kardinální rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
4: Sibiř, ano.
5: A jasně. Naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
4: Vy jste vlastně na do gulagu, tak trochu. No, tak, v očích některých.
5: No tak určitě a... v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v čopu, i když jsem měla zaplombované svoje věci. Já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti.
4: A výbavu.
5: Výbavu samozřejmě. A oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované a tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku a já jsem tenkrát v tom čopu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
4: Pardon, aby jenom ČOP byla vlastně hranice sovětská?
5: Ano.
4: Ale to byla Ukrajina?
5: Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
4: Ano.
5: No a tak po té, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany a řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska, prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat, já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky výdelně se stravovala a v těch neutěšených poměrech, které v tom čopu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky k tomu manželovi. To byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam, kdyby se dostali dovnitř, tak nechci to
4: říct. Jak se to bylo dlouho?
5: Já jsem tam byla 5 dní. Pět dní jsem byla zavřena.
4: 5 krutých dní.
5: Ano, 5 krutých dní a noci hlavně.
4: Mluvíme tady o vlídných, míru milovných Ukrajincích?
5: No tak já nevím, jestli mezi těmi Maďary byli Ukrajinci, protože tam jsem hlavně slyšela teda maďarštinu, aha, což taky z těch Hanošovic to jsem taky pochytila, že co to je. Takže když oni křičeli přes okno Seretlek, tak jsem věděla, že nemluví sprostě. Ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala.

0: Počkejte, to si musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdávala? Nebo teď
1: já jsem se vdávala v Šumperku.
0: Vy jste se brali na dálku?
1: Ne, manžel přijel v roce 70.
0: To jsem se právě ptal, jestli někdy tady potom byl, jste říkala, že ne, to jsme si nerozuměli.
1: Já jsem to pochopila
0: Takže on přijel na svatbu
1: Přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
0: Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže ano, maminka mohla.
1: Ano.
0: Takže vy jste měli po svatbě.
1: Ano.
0: A vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetyma.
1: Ano.
0: Čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte. Vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
1: Ano. Já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože, jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
0: A jak dlouho jsem cestovala?
1: No tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci, to jsem jela v Sibiriakem, vlakem. A...
0: No vyjela jste z Čech? Dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo po dvou. Týden se strávila v tom čopu de facto.
1: No, tak to jsem tam přijela asi za 10 dní.
0: Totálně. Frustrovaná.
1: No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
0: To byl ten život in natura.
1: Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
0: Akorát se o tom nemluvilo to.
1: Jenom, že se o tom nemluvilo.
0: No.
1: No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven. A i když ta politika v 70. letech byla mírumilovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
0: Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
1: Určitě.
0: Ale to nebo svět. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
1: No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat v vysokoškolském studiu. Všemu mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně... Bez budoucnosti jako cizinka nemůžu učit ruštinu a češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu a měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
0: Jste na jazyky, to
1: ano, jasný. To by bylo jasné, že spíš jako...
0: Kolik tady vám bylo v tu dobu Magdalenku?
1: No, tak já jsem měla
0: 22. 22-letý dívče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
1: Ano. A dělala jsem další zkoušky i z latiny, samozřejmě, a dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické strany Sovětského svazu a tak dále.
0: Dá se to vůbec naučit, jakoby... Protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je

0: to jazyk jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přeci hrozně těžký, ne?
1: Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici, mě to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já za prvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
0: To je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda hbitě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, velmi, zaplať pánbu, velmi dobře. Učíte se tu francouzštinu, němčinu na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
1: Ano.
0: Čili...
1: Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy tak, jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
0: zápočet. Jako kdybyste dabovali, jo?
1: Ano, zápočet z Malého prince, Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolena v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
0: Ta otázka se mi vrátila pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem. Je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách. A jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že? To je, když to takhle sleduju, jo? Na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolsky vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo. Když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít, jo. Takže oni se seznámili na internetu, oni spolu žijou, bydlejí, ale jak si spolu nemají intimní kontakt. A pak jdou k doktorovi aby jim poradil, co mají dělat. Jako. Rozumíte, volná láska se kontrolují někam úplně jinam.
1: Ne, já to nebudu komentovat, tady prostě to se nedá, k tomu se vyjádřit, já jenom mohu lidi litovat. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam v Novosibirsku se naučila fantastickou věc. Já jsem tam měla samozřejmě několik konfliktů a když jednou jsem se strašně rozčilila, jak může být někdo tak nevzdělaný a může být tak vulgární a tak dále, tak mi jedna žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš? Tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická strategie buddhistická, protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
0: to, co
1: a pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. Mm-hmm. A to byly další a další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapazon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
0: Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. Nádhera. No dobře, a tak jako pracovně jste tam docílila čeho?
1: No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní, tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase rarita, což já si říkám, že to asi málo kdo pochopí tady toto.
0: Tak říká se taková replika, Marie, kdyby jsi měla ráda, tak jsi s ní nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat. Ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
1: Ano, 7 let.
0: Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství, ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože, co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka, v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak se teď moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon. Vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
1: Ano.
0: Bylo to tak nějak na dálku?
1: Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval, ale já už jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
0: Zraněné srdce velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl, ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
1: Já mám dceru a...
0: Takže byl to takový nějaký omyl?
1: No, manžel měl potom dvě manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje.

0: Po 7 letech jste se vrátila. S tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli, vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No, takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že jo? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušený proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
1: Bylo to velmi těžké, protože za prvé já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ušetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch, a jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z maslenické filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhala. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
0: Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano, kde to bylo asi hlubší, ano, jakoby to, ano, zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to, co neznali oni, to neexistovalo.
1: Ano, ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všechno dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat a prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho, protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chýlilo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
0: tělocvik. Jako, máte větší ambice, jako, jo, nebo jako
1: ne,
0: co,
1: že,
0: možnosti?
1: Že mám větší možnosti.
0: Jo.
1: No, a takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora, tady toto stanovisko, no ale tak...
0: Za jak dlouho vyhodili jeho?
1: Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařabe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže... Já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali, jenomže oni chtěli bez dítěte, a to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
0: Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
1: No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean-d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
0: Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
1: No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie. A
0: tam teďka byla olympiáda, nebyla?
1: Byla. No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean-d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků, a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese ruso, ruso tedesco, a teď chtěla bych jim to předváděl v té jazyce, připadá cvičená opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
0: Pestrý život.
1: Opravdu.
0: Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě... jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se jim také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
1: Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
0: To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
1: Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
0: Opravdu. Období největšího zklamání?
1: Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
0: Mezi svými?
1: Mezi svými, ano.
0: Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
1: Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
0: Až tak?
1: No tak samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
0: Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
1: Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
0: Církev akademická?
1: Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
0: Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
1: Ano, jistě.
0: No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaný, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam dole, je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnickému poli Landsmannschaftu sudetoněmeckého a posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofů. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
1: Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie, a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
0: Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
1: Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné. Že se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší. A člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší. No tak v evropských pohádkách se to řeší buď to, že jsou stěti, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest. Což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
0: Je to poučné. Náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No ale vy jste mě, když jsme si povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě navíc jste vystudovaný psycholog, máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
1: No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat jak daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
0: Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budíš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Vy jste mluvila, že kuchařka.
1: No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem, čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
0: Plnou pochopení.
1: Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
0: A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
1: No tak zase...
0: Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
1: No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
0: Tak málo stačí vám ženám?
1: No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
0: Ne, myslím teďka jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
1: No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
0: Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. To byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. Ten v tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace, co tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nima a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba, no ta moje babka zase, jo, ona něco, to neexistovalo. Prostě manželka je jeho výstavní skříň. To je to nejlepší, co existuje na světě. Ona je ta nejdokonalejší. A takhle oni k tomu přistupovali. To je ta kulturnost, jako kdyby, jo, toho národa. Se s těma studentkama se tam, jako tam chlapi flirtovali od nás té výpravy, co jsme tam byli. Najednou prostě ta děvčata se zvedla a odešla. A já jsem se ptal té barmanky, tam jako sledoval se barové židle, to. A ona říkala, no asi řekli něco nevhodného. Já se tak říkal, no jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo? A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dát ti dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, když vy jste byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu, jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové. Nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jako že to je v pořádku, prostě, že to je ten novej směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teďko bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázal našim posluchačům do této těžké doby?
1: Aby šli k pramenům. Protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu. A my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba. Že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům, spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
0: Nějaká jména byste, těch, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
1: No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
0: Ne, to jmenujte, aspoň takový ty žhavý, nebo ty zásadní. Jako kdyby.
1: No tak teď v současné době se absolutně opomíjí její spisovatele 19. století. A tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění. To znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče.
0: Máte nějakého takového autora?
1: No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera. Já když jsem v roce 68 četla jeho žert, tak ačkoliv všichni byli nadšeni, tak já jsem byla zhrzená, protože člověk, který se mstí svému příteli tím, že zneužije jeho manželku a potom o ní hovoří s takovým despektem, tak to pro mě není člověk, kterého bych si mohla vážit. A já si myslím, že když Milan Kundera napsal mnoho skvělých esejů a jeho další díla, co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcenosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou, oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje.
0: No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě jako Václav Havel.
1: Všecko se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
0: Ano, ano. Odvane je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
1: Prosím.
0: Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď vzpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázala? Hele, tohle to by si vaše děti...
1: Ideje humanitní by si měli přečíst, Českou otázku by si měli přečíst. A vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A
0: je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
1: Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenům a ne spolehat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu proudu.
0: Tak jo, já vás nebudu už týrat.
1: Já se strašně omlouvám, protože skutečně já nemohu mluvit o tom svém životě, aniž bych si to všecko nejítřila v sobě. A je to opravdu náročné.
0: Tak já se omlouvám, že jsem vás uvedl do nepohody, ale já věřím, že až dopijete čaj, takže to se bude všechno zpátky. Děkuju. Děkuju za váš čas, děkuju za sdílnost, za obrovské penzum moudra, které jste tady nadělila. A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
1: Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
0: Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme.

myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba zazní, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme se ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti, užili jsme si to a já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné, no a že vám to způsobilo radost. Mně tedy rozhodně, a navíc víte co, když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte. Tak, no, budeme končit, přátelé. Čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje k dalšímu pořadu. Takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic, a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: Dobrý den, vážené dámy, pánové, milí spoluobčané a přátelé. Vítejte na dnešním happeningu, který má za účel ukázat náš absolutní nesouhlas s otevíráním nevyléčených ran z období okupace. Jak jistě víte, dnes začíná sjezd Sudetoněmců zde za těmito branami na brněnském výstavišti. Dovolte, abych přivítal Zdeňku Kotasovou, která vám něco poví.
1: Vážení přátelé, dámy a pánové, děkuji vám, že jste dnes ráno přišli. Scházíme se zde před hlavním vstupem na brněnském výstavišti v den, kdy v Brně začíná sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nejsme tady proto, abychom šířili nenávist vůči Němcům. Jsme tady pro česko-německé smíření. Naopak, skutečné smíření může stát jen na pravdě, úctě k obětem a respektu k dějinám. Jsme tady proto, že odmítáme, aby se pod slovy o dialogu a smíření mohly v budoucnu otevírat otázky, které se týkají české státnosti, poválečného právního řádu a Benešových dekretů. Sudetoněmecký Landsmannschaft ve svých platných dokumentech stále pracuje s požadavky, které míří k poválečným dekretům, k právu na domovinu, k sebeurčení národnostních skupin a k takzvanému spravedlivému vyrovnání. My v tom nevidíme jen kulturní vzpomínání, vidíme v tom pokračování politického tlaku, který je dnes pouze zabalen do moderního jazyka smíření. Proto říkáme jasně ne. Smíření ano, revizionismus ne. Dějiny nezačaly rokem 1945, divokým odsunem sudetských Němců. Předtím to byl Mnichov, Henleinova SDP, obsazení pohraničí a vyhánění Čechů a Židů. Před odsunem byla okupace, zavření českých vysokých škol, popravy, koncentrační tábory, holokaust, Heydrichiáda, Lidice, Ležáky, Kounicovy koleje a tisíce českých obětí. Kdo dnes mluví o roce 1945, musí mluvit i o roce 1938 a 39. Kdo mluví o utrpení sudetských Němců, musí mluvit i o utrpení Čechů, Židů, Romů, odbojářů, studentů, vojáků, partizánů a všech obětí nacistického teroru. Naše dnešní akce se jmenuje Němá barikáda. Barikáda proto, že chceme symbolicky ukázat hranici, za kterou nelze ustupovat. Němá proto, že za nás budou mluvit fotografie okupace, fotografie odboje, fotografie popravených, vězněných, vyhnaných a zavražděných, fotografie lidí, kteří už sami promluvit nemohou. Nebudeme stavět barikádu z nenávisti, budeme ji stavět z paměti, z krabic polepených svědectvím o tom, co český národ zažil v letech nacistické okupace. Tato barikáda je symbolická hráz proti zapomínání, proti relativizaci a proti tomu, aby se dějiny vyprávěly jen od konce. Ať je barikáda připomínkou, že Benešovy dekrety nebyly začátkem příběhu, byly součástí poválečné obnovy státu po Mnichovu, okupaci a válce. Ať je připomínkou, že české pohraničí není žádná historická reklamace, je to Česká republika. Smíření ano, přepisování dějiny ne. Sudety nejsou, je to Česká republika. Děkuji.
0: Tak, milí přátelé, a pojďme tedy spolu postavit, tak jak husité stavěli vozové hradby, symbolickou němou barikádu, kterou vyjádříme náš názor na konání akce, proti které jsme se zde všichni sešli. Pojďme se dát do díla a dovolte, abych vám představil našeho figuranta, nazývejme ho třeba Horst Fuchs, který nám předvede jak na to. Byli bychom velice rádi, kdybyste se k nám opravdu úplně všichni nějakým způsobem přidali, takže pojďme na to.
2: Horst Fuchs, měl vždycky pomocníka. Mým pomocníkem bude pan Mirek Šašník. Předvedu vám, jak kdokoliv z vás bude moci si poskládat bednu a tu bednu dát do naší barikády.
3: Já si vám teď vaše bydlení.
2: Výborně. Těsně k sobě. Každý se může zúčastnit. Každý si může postavit jeden akces.
1: Aby nás bylo vidět.
4: Vidíte, jak nám to zhrání vidět? A je zde barikáda, která dokáže udělat skutečnou symbolickou překážku. Pojďme si spolu prohlédnout fotografie na této pomyslné zdi. Jsou to autentické fotografie, ze kterých člověka mrazí ještě 81 let po konci německé nacistické okupace Čech a Moravy. To se naši krajané v uvozovkách veřína nyní jásají na různých místech v Brně. Vyznamenají, že?
5: Já jsem takový.
1: Se toho nebojíme. A všechny zdravíme, dojeďte! Sobota, neděle!
6: A jim začnou bát
7: ve vysílání.
1: Ano, zdravím všechny, zdravím po celé České republice a dávám všem tady pozdrav od mých přátel z Čech, který nás podporují a je jich docela hodně. Ono to vypadá, že nás tady není tolik, ale v srdci nás je půlka republiky, takže já si myslím, že se nemusíme bát, že jsme tady osamocení. Jo, takže v pohodě a bojujte, držte se.
6: Děkuju.
8: Někteří přátelé to mají daleko.
1: No, oni mě volali a říkají, pozdravuji všechny, jo, protože...
8: Kamoška dojede v neděli.
1: Jo.
8: Karlovy Vár dojede v neděli.
7: Je Jiřík je tady, jsme ve vysílání, Jirko,
9: ahoj,
7: jsme dlouho jsme spolu nemluvili.
9: Tak to jsme dlouho spolu nemluvili.
7: Něco divákům řekni.
9: Já zdravím. Diváky, příznivce, vlastence především tedy, a to jedné z mála skutečných objektivních veřejných médií, jako je TV Raptor. Protože když se nad tím zamyslíme, tak těch skutečných médií, kteří dávají prostor objektivně, snaží se o to, tak je v České republice naprosté minimum. Naprosté minimum. A zdravit, něco říci. Co bych měl říci, já jsem už všechno řekl, kdo mě sledujete v živácích, prostě víte, znáte moje názory, víte, jak hovořím, mnoho lidí mě odsuzuje samozřejmě za moji vulgaritu, ale tato doba, když se na to podíváte, tak já si myslím, že prostě doba slušných, korektních slov prostě skončila.
7: Já mi to naopak, abych zabíral lidi.
9: Čau. Místo toho, aby lidé spojmenovávali věci opravdu pravým jménem, tak se pořád obracíme na politiky, pořád jim tleskáme. Tleskáme jim za to, za co jsou placeni, co je jejich práce. Místo toho, aby jsme na ně tlačili, vytvářeli jsme nátlak, aby jsme byli aktivní. Jsou tady příklady, jsou tady věci, taky jsme se o tom bavili. Bavili jsme se o tom, že když nic jiného, protože v téhle z té rádoby demokracii, která demokracii není, protože o tom taky jsme se už moc krát bavili, bez toho, aniž by lidé, občané České republiky, my Čechoslováci, měli možnost nějakým způsobem ovlivnit politiku, nemáte šanci.
7: Co se tam děje, když se tam podívám.
10: Nákos. Čera,
6: jsem viděl, jak jsou urval! Ty jsi to urval! Já jsem tě viděl, stál jsem vedle tebe, ty smrde!
7: Ale Lenko, jsme ve vysílání, prosím tě. Můžeš něco říct divákům?
10: Přijeli jsme z Prahy. Byla to poněkud dobrodružná.
7: Jsi hodně blízko, protože tady nevadí.
10: Přijeli jsme z Prahy, jeli jsme 4 hodiny, takže...
7: Čím jste jeli autem?
10: Autem, no. Byly hrozný zácpy, možná, že některé trošku uměle vytvořené. Ale jsme tady, abychom vyjádřili svůj názor, protože to, co... To, co se děje v Brně, je nehoráznost, co si dovolil ten německý landsmanšaft. Oni mají pocit, že využili skulinu v historii. Ale přepočítali se.
11: Ale oni považují tuhletu zemi. No, oni považují tuhletu zemi za slabý článek, kterým by mohli nabourat to celoevropský, že jo? Ať to zkusí udělat v Polsku. No. Oni nakonec, jak se na ně koukám, tak by to nejspíš udělali v osvětě. No. Je to hrozný. Můj děd se musí v hrobě obracet.
10: No, já jsem tady byla už na demonstraci před měsícem 28. proti tomuhle sjezdu, předtím na Václaváku. Já myslím, že si to opravdu neužijí tady, pan Posota. Ani ta naše pátá kolona.
12: Dobrý den, paní
13: Procházková.
7: Dobrý.
13: Já potřebuji takhle.
12: Proč jste se dneska přišla? Co jste přišla
10: vyjádřit? Já jsem byla už 28. na demonstraci.
7: Konec konců je to česko-český problém.
10: Nemají právo sjezd v Čechách, i když Brno pokládají možná za svůj rajon. A to, že se vyrojilo, bohužel, tolik kolaborantů je pro mě velké zklamání, ale myslím si, že se připočítali, že teprve uvidí, co se bude dít.
12: Moc krát děkujeme.
13: Perfektní, díky.
14: Rozum, použijte rozum. Oni vás chtějí vyprovokovat.
7: Ahoj,
15: nazdar.
7: Něco pro diváky, prosím tě, vysíláme živě.
15: No, já to teď řeknu tak v reakci na týhletý. Samozřejmě.
7: Co se tady stalo, já jsem to neviděl. No,
15: tady došlo k konzultaci, zájemný asi, já jsem u toho přímo nebyl, ale mě to teda hrozně vadí, protože jsem předpokládal, že to proběhne v klidu. A samozřejmě se dá čekat, že tady budou provokatéři. Pan Pšenák je tím známý, že jo? A je mně líto, že se lidi samozřejmě plní emocí nechali vyprovokovat a že to pravděpodobně ti, kteří jsou jako pro sněm, zneužijou v médiích a kampaní proti lidem, kteří nesouhlasí s tím sněmem. Takže mě to mrzí, ale v každém případě ten sněm opravdu je špatný nápad. Neměl se konat v České republice, neměl se konat tady v Brně. Já proti Němcům nic nemám, doma ať si dělají s nimi, jak je napadne, jak chtějí. Pokud sem chtějí jezdit, můžou sem jezdit, nikdo jim nebrání přes hranice a tak dále. Ale toto považuji za vyloženě naplánovanou provokaci. Už v roce 2019 jsem měl v Seznam TV rozhovor s panem tehdejším předsedou strany Zelených a už před těmi 7 lety strana Zelených prosazovala svolání sněmu do České republiky. Takže to není nápad nějaké krátkodobá nějaký nápad, ale je to dlouhodobá ambice prostě rozdělovat tu společnost tady, zbytečně vyprovokovat prostě emoce, znova rozdělovat národ a mě osobně teda mrzí, parlament je parlament, ale osobně mě mrzí a to velmi, že pan prezident se propůjčil k tomu, aby to rozdělování ještě podpořil tím, že tady dá tu záštitu. To je prostě pro mě, jako pro bývalýho důstojníka, je to pro mě úplně katastrofa, co pan prezident v poslední době předvádí.
7: Děkuji.
15: Ahoj.
7: Ahoj.
10: Já bych chtěla říct, že to, že jsme přijeli, je naše povinnost, samozřejmě. Pro mě je to i osobní povinnost nebo splacení dluhu, protože můj dědeček byl umočen v Kounicových kolejích, byl to moravský učitel, člen bojové skupiny Obrana národa, nemá ani hrob. Tak proto jsem tady.
7: Já ještě přijdu, mi tam něco povídat.
0: Zvolali jsme vás na tento historický víkend, který se poprvé v historii poválečného Československa a poté České republiky proti naší vůli koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu, založeného v 50. letech bývalými vysoce postavenými nacisty a zločinci, kteří později dokonce obsazovali politické posty v tehdejší německé vládě a v armádě. Vážíme si velmi vaší účasti a doufáme, že se sejdeme společně na všech víkendových akcích, včetně demonstrace, která vyvrcholí v neděli v odpoledních hodinách na Dominikánském náměstí. Dámy a pánové, je čas na krátké proslovy. Dovolte, abych zde přivítal paní...
13: Já mám v neděli, dneska je to vaše.
0: Děkuji. A dovolte, abych přivítal pana Jiřího Nikeliho, který je tady spolu s námi.
16: Dobrý den, všechny vás zdravím, všechny vlastence, a chtěl bych tady zvláště vyzvednout Kateřinu Konečnou, která jako europoslankyně bojovala a bojuje proti sudeťákům a proti vrahům českého národa. Máte nějakou zprávu? Víte, že pan Posselt neustále tvrdí, že za všecko může jistý národní socialismus, který přišel z měsíce, protože oni všichni tvrdí, že národní socialismus je nehmotný. Ale my víme, a víme to i na vlastních kůžích, protože jsme ztratili své bližní v našich rodinách, že to nebyli žádní mimozemšťané, ale že to byli říští Němci, Potom to byli rakouští Němci, tedy ostmarkoví Němci, protože spolkl soudruh Hitler Rakousko, tedy Volksgenosse Hitler, jo? A nakonec sudečtí Němci, a že ten nacionální socialismus vypracovali prvně sudečtí Němci. Byl to jistý pan Jung, který prvně napsal knihu o národním socialismu, a byl to Liberečák, nebo jak oni říkají, Reichenbergovec, že? Ale my žádný Reichenbergy nechceme, my nechceme žádný Lundenburgy, my nechceme žádný Nikolsburgy, protože to je naše Břeclav, naše Brno, náš Liberec.
13: Ano! Tečka.
16: A my vám naši zem nedáme.
13: Ano!
16: Nikdy. Takže, pane Poselku, ty zhledal Heim ins Reich jako tvůj pan otec, který údajně, říkám údajně, aby mě nenapadli naši kolaboranti, že říkám nepravdu, tak jeho otec údajně, Bertolt Posselt Prý, byl člen NSDAP v Jablonci. Takže jablko nepadlo daleko od stromu, že? Čili jestliže má někdo v genech tady tuto nacistickou výchovu, jak my mu máme věřit? Jak máme věřit, že on odhodil všechny požadavky? Když my víme, že Mnichovský soud, rejstříkový soud, v roce 2014 řešil žalobu těch nejhorších nacistů proti Posseltovi a jeho společníku Hertlerovi. Ten soud trval 2 roky a v roce 2017 rozhodl, že stanovy Landsmannschaftu se neruší, protože Posselt a Hertler nemají mandát k tomu, aby byli zrušeny. Takže tady nás někdo mystifikuje stále a tvrdí, že oni se vzdali ve stanovách. Já se divím, že takové zamíny nemá tuto informaci. Co dělají? Co dělají soudruzi z BIS?
17: No?
16: Jo? Takže vidíte, jak to tady funguje. Jo? Takže tahle informace je podle mě velmi důležitá a publikovali u nás jedině České národní listy, protože převzali Vitikobundovskou informaci o tom, že prý bylo to jejich vítězství proti bezpráví. A tam taky prý na tom soudu ztratil pan Posselt funkci mluvčího sudetoněmeckého etnika. S tím se nám nikdy nepochlubil, že? A nikdo z našich vládců nám to nezdělil. Takže teď to víte a můžete s tím pracovat. Děkuji.
0: Takže děkujeme panu Jiřímu Jarošovi Nikelimu a prosil bych pana Martina Říhu.
18: Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, vlastenky a vlastenci. Já vám řeknu něco z historie. Ona už to není tak vzdálená historie ještě, ale ono je to 11 roků, kdy brněnské zastupitelstvo přijalo takzvanou deklaraci smíření. Od toho roku se pořádají pochody smíření z Pohořelic do Brna. Tady musím sdělit, že tehdejší primátor Petr Vokřál za ANO, za to, že byla přijmuta zastupitelstvem vlastně ta deklarace smíření, dostal nejvyšší německé vyznamenání. Tady se sluší říct hanba. A od té doby začaly postupné kroky k tomu, až k tomu dnešku, kdy vlastně zde v Brně se koná první sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Ale tady je to vidět, že prostě oni to měli připravené a krok za krokem 11 let čekali, až vymřou pamětníci a nebudou se moci bránit. A musím říct, a mluvil tady o tom kolega Jaroš, že zde máme spoustu kolaborantů, kterým ještě k tomu svítí. A my bychom se k tomu měli postavit a bránit vlast. Děkuji za pozornost.
0: Takže vážení přátelé, náš happening takhle nějak pomalu končí. Já bych vás chtěl požádat, chtěli bychom udělat nějakou společnou fotografii tady někde v prostorách, tady na tom místě. Pak bych vás chtěl teda požádat ještě o tom, jak budeme skládat tu zeď zpět do auta, jestli byste nám někdo také s tím pomohli. A ještě další důležitá věc, my se nescházíme zde dnes naposledy. My máme vlastně potom pokračování ve 14.00 na náměstí Svobody tady, tady v Brně, takže těšíme se na vás a uvidíme se tam s vámi, kteří budete moct ve 14.00. Takže děkujeme vám za celý náš tým. Ještě jednou za účast, jste naprosto skvělí, máme vás všichni rádi. A budeme rádi, když se s námi budete podílet tady na těchto akcích dál. Takže ještě jednou děkujeme a naschledanou.
18: Já Romana ještě doplním, po tom focení bychom si ještě zasloužili zahrát naši českou státní hymnu. Takže poprosím focení a poté hymna a pak skládání krabic.
7: Jenom krátce, jsme ve vysílání Raptor TV. Nějaký vzkaz pro diváky?
17: Jo. Ty akce se tu konají celý tři dny. Vlastně dneska je malý happening odpoledne. V sobotu budou vítat účastníky pochodu. V neděli je ta nejdůležitější akce pro nás, aby se nás co nejvíc jasně řeklo, že prostě sjezd sudeto německého Landsmannschaftu je odpornost, která se neměla nikdy stát. Proto prosím všechny, vím, že to někteří máte daleko, ale alespoň vy, kteří to máte relativně blízko, přijeďte. Ať už v pátek, ať už v sobotu, ať už v neděli. Každá vaše účast je vlastně známkou toho, že to není o politicích, není to o pár lidech, ale je to o národu, který jasně říká, sudeťáci neprojdou. Nemají tu co dělat, je to hanobení toho, co se stalo, je to hanobení obětí a myslím si, že bychom měli všichni dát jasně, ale poklidně najevo, že tohle prostě v České republice nechceme. A to, že tu někteří budou dělat bordel a patří k té druhé straně, k těm liptardům, no tak to je ale jejich vizitka. Já jsem tu dneska byla od začátku a od začátku tady byl klid, byla tady důstojná atmosféra, stavěla se nima barikáda, než přišli provokatéři. Nenechte se vyprovokovat, nenechte se ošálit titulky novin. Jsou tady lidi, kterým záleží na tom, aby Česká republika zůstala suverénní, soběstačná a aby zůstala i s Benešovými dekrety a na svých základech ústavy. A to je to nejdůležitější. Takže každý, kdo můžete, vím, že má být krásný víkend. Vím, že máte možná všichni hrozně práce na zahrádkách. Ale tyhle dny stojí za to, abyste přijeli do Brna. A v poklidu jsme jasně řekli sudetoněmeckému Landsmannschaftu, co si o téhle jejich provokaci myslíme.
7: Děkuju.
17: Děkuju.
7: Milenko, když jsi tady, takže taky můžeš povídat i pro nás.
19: Přijela jsem ve 14.10, samozřejmě jak člověk přichází, tak se baví se spoustu sami.
7: Hymna, takže hymna, potom hymna, jo? Hymna. Po hymně.
20: Je tady.

0: slov můj.
1: On se chtěl začít na Tatru
0: zabít. Romy, Romy,

0: Jirko, jsme to přerušili, ještě nějaký dovětek, teda takhle, jestli teda ještě určitě máš něco,
1: co Honzo, dovětek je ten, že jak jsem skončil, že nemáme demokracii, to nemáme z jednoho prostého důvodu, pardon, že my prostě nemůžeme zasáhnout do jakéhokoliv politického rozhodnutí, které jde proti mnohem a mnohem občanům České republiky. Jako příklad uvedu, kdy vláda, bývalá vláda Petra Fialy, za mě obyčejného zrádce, kolaboranta, šmejda, zločince, možná i pachatele, spolupachatele vražd Petra Fialy, tak udělala co? Udělali zákon, respektive oni změnili zákon, uzákoněný zákon, změnili k obrazu svému a okradli seniory této země, každého z nich minimálně o 50-60 tisíc korun. A oni to udělali na základě toho, že mohli. Senioři, invalidní důchodci, tohle je skupinka v České republice, která přesahuje počet 3 milionů lidí. A tyto 3 miliony lidí nemohli jakýmkoliv způsobem tomuhle zabránit. Mohli s tím akorát tak maximálně nesouhlasit na Facebooku. A je to proto, protože za 37 let tady není proveditelný, já to říkám záměrně, proveditelný prováděcí zákon o celostátním referendu. Až tohle bude, až budou moci lidé rozhodnout o věcech, které jdou proti České republice, proti občanům České republiky, tak potom se můžeme bavit o demokracii. Tohle je přesně tenhle ten věc, co je sudetoněmecký Landsmannschaft. Nějakých pár kriplů z magistrátu města Brna, kdy máte hlavní představitelku Markétku Vaňkovou, která sjíždí lajny koksu, tak bude rozhodovat o tom, co se má a nemá udát v Brně. To, co se teďkom odehrává, je přesně tímhle s tím příkladem, kdy lidé v Brně by měli mít možnost referenda říct, my to tady nechceme, anebo naopak, ano, my s tím nemáme problém. Dokud tyhle možnosti nebudou, dokud se tady bude na základě toho, že tady pár jedinců, za mě znova kolaborantů vlasti zrádců a za doby ČSR, tedy první republiky a ČSSR, tedy Československé socialistické republiky, by tohle byli adepti na trest nejvyšší, trest smrti. Protože oni jsou ti, jenž kolaborují s nepřítelem, kolaborují s něčím, co tady vraždilo Čechoslováky za druhé světové války. Kolaborují s něčím, což byli v pohraničí Henleinovci, kdy 90% všech sudeckých Němců vstoupili do Henleinovy strany. Napomáhali Hitlerovi, napomáhali nacismu. A my teďkom je tady máme...
2: Ke mně se žádná informace o tom, že nějaká propagace, nějaké vlajky stranické tady nemají být nedostal. Já jsem pro propagaci této a všech následných akcí udělal, myslím si, víc než dost, a lidi kolem Ostravy by ti to potvrdili. Nezlob se na mě, aby tady Robin Čumpelík vyvolal jakýsi kvazi konflikt mezi námi, čili mezi účastníky tohoto protestu, na mě působí velmi prapodivně, protože to je přesně konfliktní moment, který si natočí Česká televize a uveřejní ho. Aby prezentovala, že mezi námi jsou jakési konflikty, aby samozřejmě, aby poškodila i hnutí Stačilo. A přesně tohle to bude uveřejněno, vzpomeň si Honzo na moje slova, tohle to bude záběr z dnešní akce. A proč to Robin udělal, to nechám na posouzení každého. Nerozumím tomu. Pochopil bych, i kdyby nakrásně nám chtěl vytknout, že tady máme triko Stačilo, pochopil bych, kdyby po skončení akce jsme si sedli na lavičku a Robin mi řekl, hele, to jsme chtěli. Já bych mu řekl, já jsem to nevěděl, že tady takový pokyn nějaký byl, pokud vůbec byl. A mohli jsme si to říct v klidu tamhle na lavičce, mimo záběry kamer.
3: Proč to udělal? Pánové, dnešní akce je u konce. Ještě dovolím malou pozvánku na 14. hodinu na náměstí Svobody, na pětní akt, kde budou čteny jména popravených Kalnicových kolejí. Děkuji, že jste se dnes zúčastnili a prosím, naše shromáždění je u konce, můžeme se pomaličku rozcházet. Děkuji.
4: Dále přihlíželi tomu Vintnovi děti, syn Nika Vintna. Není tohle nějaký argument k tomu, že je tady hlavní linka toho smíření po 81 letech?
5: Za mě, já Berndovi Posiltovi po tom, co předváděl i v Evropském parlamentu, po tom, jak se jeho CDU-CSU zachovala při posledním hlasování o Benešových dekretech a jejich revizích, tuto středu v Evropském parlamentu v rámci rezoluce ke Slovensku nevěřím ani nos mezi očima. To, že to tady předvádí před vámi novináři, to je jenom ubohý politický gesto, aby jako se ospravedlnil. Ale Bernd Posselt i strana, kterou reprezentuje, hlasuje a dělá kroky, aby bylo všechno úplně jinak. Takže já prostě těmhle lidem nevěřím. A znovu říkám, podívejte se, jak hlasovali němečtí europoslanci CDU-CSU tuto středu odpoledne mezi 12. a 1. hodinou o deklaraci ke Slovensku, kde je jasná vlastně revize nebo výzva k revizi Benešových dekretů. Takže to, že tady teď něco předvádí v Brně, aby náhodou jako mohl říct, no teď my jsme vlastně hodní, ne. Tohle je provokace, je cílená, je koordinovaná napříč Evropou, když se podíváme, co se děje v Maďarsku, na Slovensku a v dalších státech. A já si myslím, že bychom se jako Češi neměli líbit to, že vůbec někdo otvírá tuto historickou otázku.
4: A my jsme v šengenském prostoru, Němci tady už přes 20 let můžou bez problému kupovat majetky a tak dále. Opravdu za vás hrozí, že se bude revidovat, se budou revidovat i Benešovy dekrety a budou chtít zpátky ty majetky?
5: Znovu opakuju, teď k tomu vyzval Evropský parlament tuto středu. Jako tak, co je víc? Nejvyšší volený orgán Evropské unie odhlasovala rezoluci, ve které tohle je zcela jasně deklarováno. Nový maďarský premiér říká, že Benešovy dekrety bude chtít revidovat. Prostě tady ta evidentní snaha, že vlastně pamětníci vymírají, historie se zapomíná a že teď bychom si to mohli vzít zpátky, je? Já jsem o tom přesvědčena. To je koordinovaná, dlouhodobá, cílená snaha, která jen vyvrcholila tady Brnem. Ale ty kroky postupné, vlastně ta relativizace těch zločinů, ta relativizace Benešových dekretů, tak to se tady koná posledních 10 let.
6: Děkuji. Dobrý den, Hanka Šová z Mladé fronty dnes. Omlouvám se, přišla jsem trošku později, zazněla tady kritika na to, že jste v tričkách, které na sobě mají, stačilo, že někteří nechtějí, aby to bylo spojováno s jakoukoliv politickou stranou. Jak na to zareagujete?
5: Na těch tričkách je sudetská provokace stačilo. Jestli s tímhle někdo nesouhlasí, tak já už nevím.
6: Děkuji.
4: Můžu ještě, pardon, jenom dodatek, do jaké míry jste se podíleli na té organizaci tady toho, té akce?
5: My to koordinujeme s Martinem Říhou, který je krajským zastupitelem za hnutí nebo za koalici Stačilo tady, ale samozřejmě Martin to koordinuje napříč všemi. Říkám, to je tady jako brněnská akce, tady nikdo z Prahy nezasahuje, oni se to fakt tady naorganizovali, ale znovu opakuju, byla bych ráda, kdyby to zaznělo. To není akce tohoto května. To je akce, která se tady odehrává 10 let, kdy oni velmi často se vyjadřovali k těm pochodům a podobně.
4: Děkuji.
6: Děkuji.
7: Nalez ty smrde!
8: To je ty na čisto! Na gesto!
9: To je tady zrádce!
0: Tak s tebou jsem mluvil jako první, tak budu i mluvit jako poslední.
10: To je dobře.
0: Takže tak. Jaký jsou dojmy tvoje?
10: No, jsou to velké dojmy a jsem ráda, že jsem poznala pana Pšeňáka konečně, který nám udělal ostudu. Chtěla jsem si s ním pohovořit, on přede mnou utekl, takže tak, nechtěl diskutovat.
0: Takže další akce ve 2 hodiny.
10: Ve 2 hodiny by měla být na Svobodňáku. Na Svobodňáku by měla být, takže ve 2 hodiny na náměstí Svobody. Měli bychom tam být. Držte se, snažíme se.
0: Takže přátelé, Raptor TV se chvíli teď odmlčí a přihlásíme se ve 14 hodin z náměstí, kde bude pokračovat demonstrace, budou se tam číst jména a budou tam nějaké další proslovy. Takže se dívejte a zatím se s vámi loučíme. Děkujeme vám, že nás sledujete.
11: Je to provokace, jejímž cílem není nic jiného, než přepsat dějiny a našemu národu Čechů a Moravanů již navždy vypálit značku kolaborantů a aktivních podporovatelů nacistického Německa. Proto je zapotřebí jasně vyjádřit svůj názor a naprosto nekompromisně odmítnout takové snahy, a to jednou provždy. Jelikož někteří naši spoluobčané buď z lhostejnosti nebo zlého úmyslu popírají historii, jenom stručná rekapitulace. Nacistické Německo nás přepadlo, okupovalo a vraždilo naše občany, zvlášť židovského původu. Sudetští Němci, občané Československé republiky, se na rozbití naší země, její okupaci a nacistických zločinech aktivně podíleli. Těmito odpornými zločiny zradili naši vlast, dopustili se zločinu vlastizrady a nesou stejnou odpovědnost jako ostatní Němci. Proto byl poválečný odsun velmi mírným opatřením, které konec konců vyhovělo jejich Konrádem Henleinem formulovanému přání Richard Jagdpater. Nejsme ničím povinováni sudetským Němcům, právě naopak. Německo a Němci, pokud chtějí skutečně odpuštění a usmíření, musí vyplatit České republice a jejím občanům veškeré válečné reparace, tedy nahradí, a to i z úroky, veškeré křivdy a škody nacistickým Německem a jeho příslušníky z bývalých Sudet napáchané v letech 1938 až 1945. To je jediné řešení, které jsme ochotni přijmout před jakýmikoliv dalšími debatami na téma česko-německých vztahů. U petičního stánku Česká republika na první. Thank you.

0: bavit,
1: rozprávky, byli v Kounicových kolejích popraveni. Adam Helmut, Adam Walter, Jemelka Josef, Maher Alois a Strnad Alois. Čest jejich památce. Dne 19.11.1941 byli popraveni. Burtík Jan, Lichtener a Karel, Malík Arnošt, Maráček František, Pilař Vladimír, čest jejich památce. Dne 29.5.1941 byli popraveni. Brodová Alexandra, Luchová Františka, Nica Alois, Peterka Jan, Peterková Žofie, Ryšová Anna, Ryšavý Rudolf, Zelc Vojtěch, Zelc Vlastimil, Zelcová Antonie. Dne 30.5.1942 byli popraveni. Houkník Vladimír, Ušáková Milada, Podplukovník Rušák Bohumír, Rušáková Amálie, Bohumír Vladimír, Kulák Josef.
2: Řekni, co k tomu, co se tady děje? No tak, co bych řekl? Jdu za kolegyní advokátkou a najednou zjistím, že tady mají SSáci nebo veteráni SS sraz. No tak co bych k tomu mohl říct? Že se mě chce z tohohle národa blít? To chcete slyšet? Nebo že tahle špína, co nás chtěla vyvraždit, je tady dneska vítána? Co víc k tomu takovýmhle hovadům můžu říct? Je to hnus a z Čechů je mi na blítí. Taky ne nadarmo agent Pávek navrhuje teďka v Senátu přejmenovat Českou republiku na ČNR. Česká nacistická republika. To je asi tak všechno. Měj se, Honzo. Čau.
3: Je to špatně, ale je to pochopitelné. Je to pochopitelné. Je to špatně. Víte co, 700 let.
4: Paní říká 1000.
3: No tak je to. Nebo toho, od které doby to paní bere. A teď nás zbrojíte za celé jiný na světě. Nebo tady dnes neberou v Evropě.
5: Tady paště tady.
3: To se tady dělo taky
5: mezi.
6: Rozumím.
3: To taky
7: nejde.
3: Paní, já vám rozumím, já jsem tady doma a

ještě jednou, nebojte se, nestojte vzadu tolik, je tady místečka dost, pojďte víc dopředu. A bylo by krásné, kdybyste byli nastoupení všichni, ještě než začne ta přehrávka, už musíte být nastoupení tady na pódiu. Muzika s panem primášem přehrají krátkou předehru a hned následuje zpěv v českém jazyce, zpěv v německém jazyce a tady vepředu se bude tancovat dvě taneční sloky. Tempo bylo v pohodě, tempicky to bylo v pohodě. Tak prosím ještě jednou, si to všechno zkusíme ještě jednou a už opravdu jděte s nástupem a s tancem a se zpěvem. Děkuji.

Jo, prosím vás, uděláme ještě jednu změnu, protože nemáme úplně nastudovaný německý text, tak to uděláme jednoduše, uděláme jednu předehru, pak zaspíváme českou sloku a pak budeme rovnou tančit a ty tři sloky budou tančené. Zajasno auf Deutsch, das weil wir nicht, sind nicht so im deutschen Text. Dann werden wir es so machen, dass zuerst geht die Overture, dann geht Text auf Tschechisch und dann direkt tanzen wir dreimal. Danke.

dozadu. Bude, ukloníme se jednou, ještě jednou se všichni ukloníme. A

0: couváme všichni dozadu a odcházíme.
1: Einmal als symbolischen Wert im Erfüllten Kuss.
2: Přišel do Německa, Praha, Česká republika, tohle mi na hlavě, takovýhle způsobem se chovat a tomuhle se říká pokora, no? Já jsem přivživý.
1: Ahoj. Takže Monziku, já se obávám, že když ti budu toho něco říkat, tak to zase utnou, to vysílání, jo?
2: Doufám, že ne.
1: Ne? Myslíš?
2: Že tě mám to utli, jo?
1: No sam, ano, protože stačilo...
2: Zkusíme to znova.
1: Znova. Já bych pravdu řekl, mně se to už ani...
2: Moje mi to vypli.
1: Já to vím.
2: Ale já mám kopii.
1: Úžasný prostě je, to je ten, to, co si tady všichni myslíme, že my žijeme v tomhle státě, že je naprostá svoboda a tyhle věci prostě nejsou. Prostě nejsou. Svoboda je tady do určité míry a většinou jenom pro názor, který se takzvaně, který vyhovuje tomu systému, který vyhovuje tomu mainstreamu, který vyhovuje tady té dnešní politice. Ale jakmile jdete proti tomu, jakmile se odlišujete, tak už se to nehodí.
3: A tak ten... Dáme repete.
1: Tak je určitě táhni do prdele. Jo, takže to máte přesně, jakmile se to nehodí, tady tyhle ty věci, tak už nedostanete. Tak už... Stačí vám tady tohle sto? Nikdo z naší scény tohle nedělá. Nepřijde za vama, nezačne vás srát, nezačne vás napadat, nezačne vás urážet, tak jak to dělají tady tohle sto. Tahle dámička, ta si přišla kdysi dávno k petičnímu takovým stánku, byla tam občanské zhromáždění, tak tam přišla, já se s tebou nemravím.
4: Vy nenarušujete cizí akce?
1: Takže když jsem tam byl, já jsem se tam s nima...
4: Co je to za akci dneska tady?
1: Tak přátelé, takže myslím si, že nemá smysl bavit, protože tohle z toho hovado, který prostě Imrvére bude otravovat, nemáte o něho zájem. Já jsem ti jen tak mimochodem, ty jsi mě napsal, že si to vykládá, že si povykládáme, ne? Ne, mám ti ukázat ten WhatsApp, co jsi mě napsal? Jo, výborně, takže to psal za tebe někdo jiný. Takže to je neuvěřitelné.
4: Pane Černohorský, proč chodíte na cizí
1: akce? Takže Honzo, omlouvám se, jo, to mě to končí.
4: Pane Černohorský. Honzo, promiň.
2: Komentář k tomu.
4: No, mně přijde tady krásná ta absurdita toho, zase si na to pan Jiří Černohorský postěžoval, že oni prý nechodí na cizí akce. My jsme dnes na akci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, kde jsou protestující. My jim to nebereme, ale pak nemůžou lidé jako Jiří Černohorský říkat, že oni na cizí akce nechodí, když to zvlášť dnes prostě není pravda. To je jediné. Mě vadí ty absurdity. V pohodě, pokud někdo protestuje, je to jeho věc, ale pokud někdo protestuje a zároveň má na sobě neonacistické symboly, a už jsem dnes takové lidi tady viděl, tak mi to přijde prostě absurdní.
2: Tak. Jsou tady nějaký, jo, s těma symboly?
4: Jo, měli ty, takové to slunce, a podobné neonacistické věci. Neříkám, že to mají všichni, ale jsou mezi nimi. Přijde mi absurdní, když neonáci takhle protestují.
2: Děkuju.
4: Není zájem.
5: Dámy a pánové, postoje a názory většiny z vás souvisí s programem hnutí Česká republika na první místě. Nejinak to může jít, když se na čtyři České republiky koná akce, která nemá naši nápad. Je to provokace, cílem nejvíc jiného, který převsadí a našemu národu Čechů a Moravanů, navíc pálí značku kolaborantů a podporovat ostatní výkonné. Proto je zapotřebí jasně vyjádřit svůj názor a naprosto nekompromisně odmítnout takové snahy, a to jednou pro vždy. Jelikož někteří naši spoluobčané buď zlostejnosti nebo zlého úmyslu popírají historii, jenom stručná rekapitulace. Nacistické Německo nás přepadlo, okupovalo a vraždilo naše občany, zvláště židovského původu. Sudečtí Němci, občané Československé republiky, se narodili naši země, její okupaci a nacistické zločiny aktivně spojíme. Těmito odpornými zločiny zradili naši vlast, dopustili
2: se zločinu vlasti zradili, jak ty se chováš ke starým ženským. To, co vy jste, vy dva, co jste předvedli v Praze, na tom, kde to bylo, na Palmovce, něco naprosto neuvěřitelné. Jak jsi napadal ty starý paní?
4: Já jsem někoho napadal.
2: Ty pičo stará, takhle zdaňujel? Tohle, ano, tohle jsi dělal.
0: Oni berou to, že někoho nedává, že je piča.
3: Pamatuješ, společně jsme silnější. Protože pak musí zjistit, že to hodili Wolfovi a Volnému bloku. A co se stalo? Nic.
6: Most přes minulost. Soňa Ludmila. Sil, vazeb, rozumu, pravdy a cit. Se zárukou ochrany žít. Cesta zkoušek, odvahy doušek, přestaň, vstaň a povstaň. Je to čest nechat se vést, pak v klidu tam pro svobodu povstaň.

Odedávna byl obyvatelem našich zemí český národ. Dal tomuto území první trvalou státní organizaci a kulturu. Počet Němců v naší zemi až do 12. století byl zcela nepatrný a bezvýznamný. Teprve ve 13. století nastává první větší pronikání Němců do našeho okrajového území. V 15. století pronikání německých kolonistů pokračuje. V době pobělohorské zabírají cizinci 3/4 naší půdy. V 17. století, v 18. a 19. století marně jsme se snažili vyřešit problém Němců. Měli jiné cíle, jichž dosáhli v roce 1938 mnichovským diktátem. Rozbitím Československé republiky, otržením celé třetiny historických zemí, dosáhla německá rozpínavost svého prvního cíle, který vrcholí 15. březnem 1939 v úplné okupaci našich zemí. 6 let nacistické okupace ukázalo jasně snahy Němců. Úplné zničení našeho národa. Uzavření vysokých škol.

Avšak německé snahy navždy rozbila Rudá armáda a tak 9. května 1945 byl náš národ po 6leté okupaci opět osvobozen. Po strašlivých zkušenostech s Němci v této válce bylo zřejmé, že další spolužití s nimi v naší zemi není možné. Postupimskou dohodou bylo rozhodnuto definitivně o jejich odsunu. Na místo odsunutých Němců přišli do pohraničí již od prvních dnů osvobození noví čeští osídlenci. Dne 28. října 1946 opustil poslední transport organizovaného odsunu Němců naše území. Do konce roku 1947 bylo v pohraničí již 2 miliony 600 tisíc Čechů. České pohraničí se vrátilo opět do českých rukou, po 300 letech byla očiněna Bílá hora. Po Němcích zůstala jen pomyslná hranice, která rozdělila naši zemi na vnitrozemí a pohraničí. Poctivá a usilovná práce nás všech odstraní zbytky této vnitřní pomyslné hranice. A dnes již opět v těchto odvěků českých krajích zaznívá česká řeč, hlaholí česká píseň a pilné ruce svým velkým podílem přispívají ke zdaru našeho budovatelského úsilí a blahobytu nás všech. Pohraničí stalo se opět nedělitelnou součástí našich zemí.

krásné ráno, hezké odpoledne a nebo také dobrý večer. Vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci, já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Co týden dal a jak mnozí správně doplňujete, co nám také vzal. Přátelé, tento týden byl pro nás, pro Čechy, Moravany a Slezany, dle mého názoru jeden z nejdůležitějších týdnů za posledních několik let, a to právě díky tomu, co se děje v Brně. Za pár hodin budu na cestě do Brna a věřím, že se tam se spoustou z vás potkám. Chodí mi už týdny výhružné zprávy a tak dále, ale na to já jsem zvyklý. Stejně tak chodí zprávy podpůrné, že se těšíte, až se potkáme a tak dále. Takže přátelé, pro strach musí mít člověk uděláno. Tohle je doba velmi, velmi zlá. Nikdy bych nevěřil, že se něčeho takového dožijí, ale na druhou stranu nejsme překvapeni, protože za těch skoro 5 let vysílání tady upozorňuji na revanšismus, upozorňuji na ty elementy neonacismu a toho, co se děje na Ukrajině, jak se to přenáší a přelívá do celé Evropy. A samozřejmě, že ty výkřiky některých politiků a představitelů státu, jako je například Německa, kancléř Friedrich Merz, se táhne jak červená nit na Ukrajinu a není to vůbec žádná náhoda. Federalizace Evropy a tak dále. Nejsme asi moc ničím překvapeni, ale je třeba, abychom proti tomu bojovali. A protože tento týden jsem měl skutečně hodně práce a natáčel jsem dokonce o 3 videa navíc oproti normálu, protože skutečně považuji ten sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu za něco, co je absolutně podstatné pro bytí s tvrdým Y, s tvrdým I, pro nás Čechy, Moravany a Slezany, protože to přece není možné, že si něco takového necháme líbit. Takže já začnu tím, co vidělo k dnešnímu dni za 4 dny 187 tisíc lidí na sociální síti Facebook. A ještě jsem to neříkal veřejně slovy, ústy, a to je otevřený dopis prezidentu republiky Petru Pavlovi. Protože oslovuji instituci, říkám to dopředu, protože už ty komentáře vidím, tak jsem slušný, protože já si vážím té instituce. To znamená, institut prezidenta republiky je pro naši státnost a bytí naprosto stěžejní a důležitý. Takže proto říkám, vážený pane prezidente, obracím se na vás nejen jako občan České republiky, ale především jako člověk, který si hluboce váží historické paměti našeho národa. S velkým znepokojením jsem přijal informaci, že jste udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který hostí sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A právě proto vám tento dopis píšu veřejně. Ne kvůli nenávisti, ne kvůli rozdělování společnosti, ale kvůli pravdě, paměti a úctě k našim dějinám. Pane prezidente, sudetoněmecký Landsmannschaft není v českém historickém prostoru neutrálním symbolem. Nejde jen o kulturní spolek či folklorní organizaci. Historicky byl po desetiletí spojen s proudy sudetoněmeckého nacionalismu, které sehrály tragickou roli při rozbití Československa. Bez Henleinova hnutí, bez radikalizace části sudeckých Němců a bez podpory nacistického Německa by naše republika možná nikdy nezažila Mnichov, okupaci, Heydrichiádu, popravy, koncentrační tábory a tisíce mrtvých českých občanů. To nejsou emoce. To jsou historická fakta. A právě proto vaše záštita působí na mnoho lidí jako velmi bolestný symbol. Možná ji vnímáte jako gesto smíření, možná jako podporu dialogu, možná jako evropské překonávání minulosti. Jenže skutečné smíření nemůže vzniknout na zapomínání.
Smíření musí stát na pravdě, na pojmenování historie, na respektu k obětem, na vědomí toho, co se v této zemi skutečně odehrálo. Mnoho občanů dnes cítí, že historická paměť České republiky začíná rozmělňovat, že se relativizují tragédie okupace, že se z obětí a viníků stává neurčitá šedá zóna bez odpovědnosti. A právě proto vaše rozhodnutí vyvolává tak silné emoce. Pane prezidente, vy nejste soukromá osoba. Jste hlava českého státu, symbol republiky, symbol kontinuity, symbol úcty k našim dějinám. A každý váš krok má obrovský význam. Proto vás chci požádat o jediné. Nepřipustme, aby se z české historické paměti stal jen marketingový produkt moderní doby. Nepřipustme, aby se zapomínalo na československé oběti okupace, odboj, popravené vlastence, vyhnané rodiny, ani na historickou odpovědnost těch, kteří republiku pomáhali rozbíjet. Smíření? Ano. Dialog? Ano. Spolupráce? Ano. Ale nikdy ne za cenu ztráty historické pravdy a národní paměti. S úctou Vojtěch Němec alias doktor Vajíčko. Takže tohle já považuji za vůbec nejpodstatnější věc tohoto týdne, protože není možné, abychom se tvářili, že je to naprosto v pořádku. Já když vidím některé ty záběry od čtvrtka večer, hlavně pátek, tedy to byla skutečně silná káva, co tam někteří čeští, moravští a slezští kolaboranti předváděli v čele s lidmi, jako je Pšeňák a ta jeho banda, tak se mi svíralo hrdlo a také pěst. Říkám to na rovinu, ty pocity byly velmi smíšené, protože je pro mě neuvěřitelné, že existují lidé, kteří jsou ochotni popírat všechno to, co je v těchto knihách, a tvářit se, že se to nestalo. To není jenom revanšismus, to je revizionismus a mnohé další. Takže tohleto, přátelé, je obrovská skvrna, že to stát nezarazil, že se sice proti tomu vymezila poslanecká sněmovna, ale nepoužili ty paragrafy, které jindy tak snadno používají na osamocené lidi, kteří se snaží odporovat tomu systému, jako je například paní magistra Bednářová, jako je disident pan Popelka, mnozí další. To znamená, mám takovou hořkou pachuť z toho všeho a musím říci, že žastu nad tím, jak veliké množství lidí tento festival smíření podporuje, a obávám se, přátelé, že je to velká část společnosti. Jestliže dneska někdo někoho nazve Čecháčkem, což jsem v mnoha diskuzích četl a i slyšel, tak prosím pěkně, toto spopularizoval jeden z největších kolaborantů zemí koruny české v historii, a to nebyl nikdo jiný než plukovník generálního štábu Emanuel Moravec. Ten takto přesně hovořil ve spojitosti s Edvardem Benešem. Potřísnit ruce symbolicky červenou barvou jako krví druhého prezidenta Československa a dát mu na krk ceduly, že byl nácek a že podporoval komunisty, já nevím co všechno ještě, v té době bez jakéhokoliv kontextu, je nejenom nebezpečné, ale je to naprosto šílené, a já osobně se nejvíce obávám toho, že to bude mít velký vliv na mládež. Vzhledem k tomu, jak probíhá indoktrinace naší mládeže, a bohužel tomu nový ministr školství rozhodně nepomáhá, protože to je pokračovatel pěti demolice, protože pan Plaga, teď co on všechno řekl za ten poslední týden, tak asi to nikoho moc nepřekvapilo, ale
ta indoktrinace, která probíhá v těch školách, tak samozřejmě podporuje tuto myšlenku. Ti lidé, kteří toto dělají, tvrdí, že jsou inteligencí národa, že jsou něčím lepším, než jsme my ostatní, že jsou vzdělaní a tak dále. Já bych si dával veliký pozor na otázku vzdělanosti s rovnítkem s vlastenectvím nebo s tím, že jsou to lepší lidé. To není pravda. A právě minulost let 1938 až 1945 to jasně ukázala a vždycky říkám a říkat to budu, že ty nejbrutálnější jednotky Einsatzgruppen A, B, C a D měly své představitele, literáty, doktory práv, filozofy, význačné ekonomy a tak dále. To znamená, to byli lidé vzdělaní, někteří měli doktoráty, někteří dva doktoráty, profesuru, docentury a tak dále. To znamená, že když někdo tvrdí, já jsem vzdělaný, tudíž jsem lepším člověkem, než je tady vedle Honza například, a nikdy bych nemohl provádět jakákoliv zvěrstva, tak to není pravda. A jakmile to lidstvo už jednou překročilo Rubikon masového vraždění, průmyslového vraždění, tak se k tomu kdykoliv může znovu vrátit. Někteří říkáte, aha, tak možná proto se obnovují ta centra, opravují, staví se tam nové boudy a tak dále. Rád bych řekl, že to s tím nesouvisí, ale čím dál tím více si říkám, že tady je nemalá část elektorátu, obyvatelstvu, které by to rádi využili a nás, takzvané dezoláty a chcimíry, by tam klidně zavřeli a nechali z nás udělat koncentráčníky. Možná to někomu přijde naprosto přehnané, ale já to jako přehnané nevidím. Čím dál tím více, naopak si myslím, že se to blíží pravdě. Takže dneska, přátelé, nebudou kdy z bunkru ve 13 hodin, protože budu natáčet, uvidíme, jak bude připojení k internetu, jak se co podaří a nepodaří, ale chtěl bych dneska dát video právě z Brna v odpoledních hodinách, tak držme si palce, že se to všechno povede a samozřejmě, že nesmíme tohleto vzdávat. Nesmíme si říkat, že je to zbytečné. Pokud se neprobudíme a nezačneme s tím urychleně něco dělat, tak to tady nemůže dobře dopadnout, protože tohle je přesně jak v té pohádce o Smolíčkovi, Pacholíčkovi a Jezinky jen dva prstíčky, ale víme, jak to může všechno dopadnout. Takže tak, přátelé, napište do komentářů, co vy si o to myslíte a jdeme na další zprávy. Zpráva, která na první pohled nevypadá vůbec důležitě, ale opak je pravdou, je zpráva o tom, že Andrej Babiš prohlásil, že by státní podnik Explosia prodal Francouzům a že o to má zájem Emmanuel Macron. To je podnik, který jako Budvar nebo jako ČES velmi vydělává a Andrej Babiš ho kdysi dávno před 25 lety měl ve svém portfoliu Agrofertu a prodal ho státu. Proč zrovna teď? Proč prosperující firmu, když Andrej Babiš tady nadává v každé druhé větě, že se prodávají národní poklady a že nám prakticky nic nepatří a že za to vždycky mohou ti druzí? To je určitě náhoda, že je to ten samý týden, kdy přišel dopis z prokuratury z Francie ohledně majetků, které tam pan ministerský předseda má. Já osobně na žádné náhody nevěřím. A vždycky říkám, že stát se nemá zbavovat něčeho, co vydělává peníze, generuje zisky a zaměstnává lidi, protože je to špatně. Pak se to velmi blbě zpětně kupuje, což teď uvidíme u výkupu ČEZu. K výkupu ČEZu dojde během několika příštích měsíců, to už je prakticky hotová věc, a myslím si, že budeme ještě žasnout nad částkou,
kterou dostanou naprosto ale oprávněně minoritní vlastníci. Ale je potřeba, abychom tato strategická odvětví, abychom vlastnili, aby bylo ve vlastnictví státu. To samé by mělo být i s vodou. Teď vidíme, jaké jsou problémy u rafinérek a tak dále. Tady mnozí spílají, že jak to, že se nenakupuje více ropy například z Ruské federace, když to všichni ostatní dělají, no tak to je velmi jednoduchá odpověď, protože nám patří Čepro, to je všechno. Ty rafinérky, které tady jsou, tak patří Maďarům a Polákům. To znamená, to, co je z Maďarska, tak tam je ruská ropa z velké části, ale to, co je z Polska, PK Orlen, to znamená bývalá benzina, červené benzínky, tak to samozřejmě není. Jo? To znamená, to my neovlivníme. A to samé je u nákupu plynu. Jako to, že nám patří Net for Gas, ty trubky, že to koupil Pietr Fialinko, což se teda s postupem času ukazuje, že to bylo dobré rozhodnutí. Já jsem to negativně kritizoval, ale taky nemám vždycky pravdu, přátelé. A vy dobře víte, že to přiznám. Tak to bylo dobré rozhodnutí. Tak ale to nestačí. Jo? To znamená, to není tak, že teďkon řekne ministerský předseda, my začneme nakupovat z Ruska, protože je to pro nás výhodnější. Tak jako to řekl maďarský ministerský předseda. Ten prohlásil, a já na to rovnou naváži, tento týden, že všichni, jakmile skončí konflikt na Ukrajině, speciální vojenská operace, tak se vrátí k nákupům veškerých komodit z Ruské federace, protože je to pro nás výhodné, levné a kvalitní. Do toho Rusko chce jednat, co se týče Ukrajiny, a jsou takové, jak říkal Pietr Fialinko, signály, ale jako prostředníka si vybrali Gerharda Schrödera. Gerhard Schröder byl velmi tvrdým kancléřem a vzpomínám si, jak s Vladimírem Putinem tehdy bojovali, takže to rozhodně není tak, jak se nám to tady prezentuje, že to jakýsi patolízal a tak dále, ale to člověk, který byl v představenstvech těch obrovských nadnárodních ruských společností. Takže má tam vazby a oni mu věří. A vyjednávat mají mezi sebou lidé, kteří si alespoň trochu věří. Protože jinak to vyjednávání nemá smysl. Jestli si opravdu někdo myslí, že Vladimír Putin nebo někdo v jeho okolí, Sergej Lavrov a spol., budou jednat s lidmi, jako je Kaja Kallas, tak je s prominutím padlý na hlavu, protože Kaju Kallas nikdo nebere vážně. To neberou vážně ani ve svém vlastním státě v Estonsku. Když se podíváme na to Pobaltí a ty provokace tento týden ohledně dronů, tak mnozí z vás jste se na mě vzpomněli, protože tady o tom často hovořím jako o takzvaných druhých glivicích. To znamená, že oni udělají provokaci ze strany Ukrajiny a budou tvrdit, že je to z Ruska. Stalo se to mnohokrát za těch 4,5 roku. Děje se to ve finském vzdušném prostoru, v lotyšském, v estonském, litevském. Teď to bylo jak Litva, tak Lotyšsko, tak Estonsko. Dokonce jeden den tam doporučili lidem, aby šli do krytů a tak dále. A pokaždé se prokázalo, že jde o drony, které jsou z Ukrajiny. Pokud se nemýlím, tak v Lotyšsku to položilo vládu tenhle týden. A není se čemu divit, protože člověk musí číst mezi řádky. Donald Trump oznámil, že to východní křídlo si bude muset Evropa pohlídat víceméně sama. V pondělí řekl, že stahuje 4000 vojáků z Polska. Ve čtvrtek prohlásil, že posílá 5000 vojáků na tu východní hranici. Poté, co telefonicky hovořil s Navrockým, protože spolu mají nadstandardní vztahy. Vůbec to neoznámil generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance Marku Rutemu, takže ten na to koukal, jak sůva z nudlí, ale to tak je. Ta hra, co se tady hraje, je úplně mimo
nás, jako tomu bylo v minulosti, jako tomu bylo právě v době předmichovské době a tak dále. Předmichovem, pardon. To je přece stejné. Jsou to mocnosti. My tady o ničem nerozhodujeme. Proto se musíme spoléhat sami na sebe. Takže já, když tady slyším někde, jak se má vyzbrojovat a tak dále, tak říkám ano, ale musíme se spoléhat sami na sebe a pořizovat zbraně, které nám skutečně k něčemu budou. Ale já se nebojím útoku ze strany Ruské federace, říkám to tady celou dobu. Já se bojím úplně něčeho jiného a to je to, co prohlásil Friedrich Merz. Evropa v podstatě nemusí budovat armádu evropskou, protože ji má na Ukrajině. To neříkám já, to prohlásil Friedrich Merz. A já jsem měl úplně deja vu z těch knih, protože to samé prohlašoval Heinrich Himmler v roce 1941. A to je právě ten problém, že ten rádoby denacifikační proces, který měl proběhnout v Německu, tak jim prošlo jak nůž máslem 99%. A z toho 1%, pouhé 1%, takže 0,0 nic, skončilo na popravišti. A zbytek těch lidí, kteří vraždili tisíce, desítky tisíc, stovky tisíc nás, podřadných Slovanů, tak dál sloužili ve Spolkové republice Německo, ale i ve východním Německu, ve Štáze například. Tak to je. U nás zase ti největší konfidenti převlékli kabát revoluční gardy a následně samozřejmě, neříkám, že všichni, jo, to netvrdím, ale velká část, a potom byli v STB, v kontrarozvědce. Takže to je všude stejné, přátelé. Toto se totiž dědí. Je to tak, jako přijde, že to je z pokolení na pokolení. A to jsou prospěcháři, kteří vždycky udělají, co zrovna v ten daný okamžik je pro ně výhodné. Takže když se vrátím k tomu, že bychom tedy měli spoléhat na ukrajinskou armádu, tak to je třeba věc, která mě osobně velmi děsí. Protože já tady prakticky každý den, hlavně na sociální síti Facebook, doktor Vajíčko, dávám z Instagramu ty jednotlivé jednotky a vy vidíte ty insignie a co mají na sobě, jakou to má spojitost s minulostí, s těmi legiemi SS, jako je 14. dobrovolnická granátnická divize Galicien, Halič a tak dále. A to se jako nebavíme v počtu tisíce lidí. To byly desítky, stovky tisíc takových kolaborantů. Jenomže oni přece bojovali za tu čistou hegemonii na Ukrajině. Nebo respektive, pardon, za homogenní společnost, ne hegemonii, ale za homogenní společnost. Jednotnou, čistou, jenom Ukrajinci, bez Poláků, bez Rusínů, bez Čechů, bez Židů, bez Maďarů, bez Rumunů, bez Bulharů a tak dále. To znamená, aby tam byli jenom oni. A to se nezměnilo přeci. Takže tady vidíte, že všechny ty problémy, všechno to souvisí se vším. A bohužel ty důsledky si neseme také. Tento týden byl opravdu velmi bohatý na různé události a informace, protože například Bělorusko a Ruská federace zkoušeli taktické jaderné zbraně. Údajně dopadl šáhýt, který měl hlavici s ochuzeným uranem na Ukrajinu. Nevím, co je na tom pravdy, přátelé. Dozimetr nemám. Náš dozimetr tady, to je také pošušňáníčko. To sledovat, tak to úplně kroutím hlavou a žasnu, stejně jako bitcoinová kauza a další jiné záležitosti. Ale rozhodně bych teda nebral na lehkou váhu to, že Bělorusko a Rusko cvičí pro použití jaderných zbraní. To tedy není nic, co by člověk měl jen tak přejít a říci si, jo, to je v pohodě, o nic nejde. Někteří to tady velmi podceňují a říkají, že nejsou schopni prakticky ničeho a že přece Francie a Velká Británie má jaderné zbraně a tak dále. Kolik jich mají dohromady těch hlavic? 290? 310? Možná. Spojené království bez Američanů to použít nemůže. Francouzi to použít mohou.
A pokud se nepletu, tak frankofilní náš premiér nabídl Emmanuelu Macronovi, aby ty hlavice byly i u nás. To je úplně stejné, jako Bělorusové mají rozmístěné jaderné zbraně na svém území. A například i orešníky jsou schopné nést jadernou hlavici, to víme, hypersonické zbraně a tak dále. Tomu asi těžko můžeme nějak konkurovat. Tam je nám ta protizdušná obrana úplně k ničemu. Stala se taková věc tento týden, která prošla informačním šumem a nikdo se tomu nějak moc nevěnoval, což mě docela překvapilo, protože byl pokořen Iron Dome v Izraeli. To je ta železná kopule. To je ta jejich protizdušná obrana. Já jsem to viděl na vlastní oči, jak to vypadá. Velmi jako zajímavá věc. A podařilo se, a teď nevím, jestli to byli Iránci, nebo byl Hizbalah, nebo to byl Hamas, kdo z nich, nebo jemenští postalci, těžko říci, tak to trefili. To by před 3 lety bylo úplně nemožné. Ta úspěšnost té kopule je 97%. Při tom sestřelování. Jestli někdo má perfektní protizdušnou obranu na světě, tak jsou to Izraelci. Zcela logicky, vzhledem k tomu, kde jsou umístěni a kam se nechali umístit a potvrdit v roce 1948, tak samozřejmě to s tím museli počítat, že to takhle bude. Že ten arabský svět jako nebude na to koukat a říkat si, ježiš, to je super, že vás tady máme, to jsme se na vás těšili. To asi ne. No, nepředpokládali, že když je v 70. letech prvního století našeho letopočtu Římané rozehnali všude možně po Evropě, takže to jde k tomu sloučení a budou tam takhle zpátky, tak na to asi teď koukají a nevěří svým očím. Ale tak to prostě je a ta situace tam nebude stabilní nikdy. Podle mě to absolutně nic nevyřeší. Já teď dočítám, myslím, že už čtvrtou knihu, třetí nebo čtvrtou, pak to dám dohromady a udělám z toho hodinové video. To bude na dlouho, asi si myslím, ale tak třeba vás to bude zajímat, ty pohledy, protože je to velmi zajímavé, jak se to tam vyvíjí a vždycky, když někde slyšíte, jak někdo z těch politiků něco jako prohlásí o pásmu Gazy a nebo o západním břehu Jordánu a tak dále, tak to má určité souvislosti. Takže, přátelé, byl to opravdu opět turbulentní týden, plný informací. Kdybych tady měl říkat všechny ty informace, tak to má 2 hodiny a já nebudu plýtvat vaším drahocenným časem, těch necelých 30 minut bohatě stačí. Vy mě pište do komentářů vaše názory, připomínky, podněty. Já vás poprosím, nevím, jestli to video půjde zviditelnit, protože ta videa nejdou 4 týdny zviditelnit. Jenom 2 za celou tu dobu se podařilo, že se dají zviditelňovat, takže mi stačí, že tam dáte tečku, pokud nechcete komentovat, do komentáře jenom tečku, srdíčko, nebo naši českou vlajku nejlépe, nebo českou a slovenskou vlajku. To by bylo úplně super. A sdílení samozřejmě, like, to všechno pomáhá proti upozadňování, aby se ty informace dostaly do co nejširšího spektra lidí. Přátelé, mějte se krásně. Těším se na vás dneska v Brně. Na viděnou.

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka, s námi je tu dnes Jindřich Reichl. Dobrý den, pane poslanče.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Zdravím všechny diváky parlamentních listů.
0: Děkuji, že jste opět po čase k nám zavítal. Dnes to bude víceméně monotematické. Sudetoněmecký sraz v Brně, který už v podstatě za pár hodin nebo za pár desítek hodin začíná. Je to velké téma v posledních týdnech, ale mluví se o tom už delší dobu. Já bych začal tím, co poměrně, ne že by to mnohé překvapilo, ale přece jenom to vyvolalo asi oprávněně komentáře z obou stran, a to je udělení záštity prezidentem Petrem Pavlem tomu festivalu Meeting Brno, který hostí právě ten sudeto německý sraz. To znamená, že fakticky tedy zaštítil akci sudeckých Němců. Asi jste taky nebyl překvapen, ne? Ale...
1: No, musím říct, že pro mě to byla zase ukázka takového klasického postupu Petra Pavla. On neřekne, že přímo podporuje sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ale udělí záštitu tomu celému festivalu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. On to takhle dělá opakovaně. Všimněte si, že když byla demonstrace Milionu chvílek pro demokracii na Letné, tak tam šla jeho manželka. To znamená, aby nikdo nemohl říct, že Petr Pavel je lídr opozice, což on za žádnou cenu nechce se do této škatulky dostat, tak prostě se dohodnou a jde ta manželka. Tím pádem fakticky ti lidé na té scéně si říkají, Petr Pavel to podpořil, protože jinak by tam ta jeho žena nešla, ale on může říct, já jsem tam nebyl. A tohle je to samé. On v podstatě chce vyjádřit podporu přímo Bernu Posseltovi, protože ten festival, takových festivalů jsou tady desítky, stovky každý rok a proč si vybere zrovna Meeting Brno, že? Takže v podstatě je to taková tahle jeho taktika chytré horákyně, kdy on na jednu stranu to udělá tak, aby nikdo mu nemohl říct, že přímo podpořil Bernda Posselta a sudetoněmecký Landsmannschaft, ale fakticky v tom gestu to jednoznačně skryté je. A já to považuji za zbabilost. Tak když už tedy chce, tak ať to řekne na rovinu, ať se jasně postaví na tu stranu, které věří. Protože za mě tohle je prostě taková polovičatost, která si myslím, že je úplně průvodním znakem, hlavní charakteristikou Petra Pavla.
0: Tak občanům je to asi stejně jasné, že jo?
1: Jistě,
0: že. Na jaké straně v téhle věci stojí, tak proč to neříct na plná ústa?
1: Tak on v podstatě dlouhodobě stojí na této straně, protože už tady před pár lety, v momentě, kdy čerstvě vešel do úřadu, tak začal podporovat Lichtensteiny v těch jejich žalobách proti českému státu, což je samozřejmě také snaha o průlom Benešových dekretů. Ono je to takové obcházení, ale jakmile by jednou ti Lichtensteini vyhráli u jakéhokoliv soudu, tak už by v danou situaci prostě to odstartovalo v sérii dalších sporů, jelikož ty Benešovy dekrety by byly podlomené. A Petr Pavel se scházel s těmi Lichtensteiny. Petr Pavel se dokonce scházel se soudkyní, českou soudkyní u Evropského soudního dvora, která to měla na starosti, a navrhoval nějaké vytvoření společného fondu, který by spravovali samozřejmě Lichtensteini. To znamená, on zase říkal, pojďme se dohodnout. Ale já se nemám s Lichtensteiny na čem dohradovat. Oni nemají žádný nárok na jakýkoliv majetek na území České republiky. Ten majetek by jim byl zabaven zcela oprávněně na základě těch Benešových dekretů, protože oni skutečně spolupracovali s německou nacistickou říší a s SS. To je naprosto, naprosto prokazatelný fakt. Takže z mého pohledu prostě už je to dlouhodobý trend Petra Pavla, který dle mého názoru prostě asi musí nesnášet tuhle zemi. Já si to neumím jinak vysvětlit. Prostě prezident, který nás chce připravit o naši měnu, který nás chce připravit o právo veta v Evropské unii, který tady navrhuje zánik

0: profesora Václava Horčičky Lichtenštejnové v Československu, kde je tohle všechno popsané, včetně toho třeba, jak Lichtenštejnové, ti jihomoravští tehdy třeba sponzorovali budování úřadoven gestapa.
1: Přesně tak.
0: Takže to je zřejmé. A ve vztahu k tomu Petru Pavlovi, to, co jste teďka řekl, ono už to zaznělo a myslím, že vaše kolegyně, právnička Jana Zvěrtek-Hamplová psala o tom, že máme-li tady teda stále ještě ten paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc, tak proč ho tedy nevyužít, když tu je? Tak se na to zeptám i vás a teďka i vlastně jako ne ve vztahu Petru Pavlovi, protože on není ze své funkce odpovědný, že on nemůže být trestně stíhán, jestli to teda říkám
1: přesně
0: správně.
1: Přesně tak.
0: Ale není to činnost pro cizí moc jako reálně, pokud teda on, co by prezident republiky, tak lobuje vlastně, a teď se nebavme ani o tom, že by to bylo porušení Benešových dekretů, což je zřejmé, nebo prolomení, ale prostě pro cizí stát, aby získala majetky v zemi, jejíž je prezidentem.
1: No, já samozřejmě s ohledem na to, že tenhle paragraf bytostně nenávidím a chtěl bych jej zrušit, jelikož to je gumový paragraf, který tady není na nic jiného, než na vytváření trestní stíhání proti lidem, kteří projeví svůj vlastní názor ohledně války na Ukrajině a tak dále a tak dále. Prostě ta kriminalizace názorových projevů v České republice dosáhla nevídaných výšin. Nevídaných výšin. A mě to obrovsky zlobí, takže já jsem člověk, který je jednoznačným zastáncem zrušení tohoto paragrafu, stejně tak jako zrušení toho paragrafu, nebo alespoň minimálně zúžení toho paragrafu 405, za který byla odsouzena Martina Bednářová. To jsou prostě věci, které do demokratické společnosti nepatří. Nicméně je to ukázka toho, že prostě Petr Pavel celý život slouží zájmům jiných zemí, než je Česká republika. On přece nejdřív přisáhal věrnost Varšavské smlouvě Sovětskému svazu proti naší zemi, schvaloval okupaci naší země v roce 1968, samozřejmě až v těch 80. letech v tom svém životopise, ale dlouhodobě a trvale ji schvaloval. A potom sloužil NATO a teď evidentně slouží Evropské unii a jedná v žoldu sudetoněmeckých spolků, protože ten Landsmannschaft je souborem několika spolků, a jedná v žoldu Lichtensteinu. Tak je to prostě voják, který slouží neustále tomu, kdo mu dá ty správné rozkazy. To je, myslím si, v tuto chvíli evidentní fakt.
0: Pokud jde o ten sudetoněmecký Landsmannschaft a jeho předsedu, vůdce, nebo nevím, jak on se... Teď jsem úplně nemyslel takhle, jo?
1: Jak... Říká si mluvčí.
0: Ano, tak mluvčí sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernda Posselta.
1: Ale je to vůdce.
0: On poměrně ostře kritizoval rozhodnutí poslanecké sněmovny České republiky, to schválení onoho usnesení, které tolik teda vyvolávalo sporu mezi vámi jako vládní koalicí a opozicí, která nakonec vůbec nepřišla do toho sálu, tak on to označil, to hlasování, za frašku, za karikaturu parlamentarismu a dalšími podobnými slovy. Jak jste to vnímal z toho jeho... Protože on nejdřív teda vlastně tady jako zesměšní a schodí jako náš parlament demokraticky zvolený, který prostě rozhodl, a pak si sem přijede do Brna organizovat akci svých krajanů, soukmenovců, nebo jak si říkají.
1: No tak je to přece demonstrace povýšenosti, nadřazenosti. On tady kritizuje rozhodnutí našeho parlamentu. A především je to potvrzení toho, že mu o žádné smíření nejde. Víte, to smíření by mělo nastat s lidmi, kteří dosud nějaké ty nezahojené rány mají. A ty my jsme v té poslanecké sněmovně zastupovali. Já jsem tam četl prohlášení spolku Lidice Memory. To asi nejsou žádní náckové, že pozůstalí a potomci obětí masakru v Lidicích. A přesto se cítí dotčení konáním tohoto sjezdu a nesouhlasí s ním. Tudíž my zastupujeme tyhle lidi. To není žádné náckovství, žádná snaha o nějaké šíření nenávisti. To je prostě zastoupení a reprezentace části lidí, kteří prostě a jednoduše jsou touto akcí zraněni a vyvolává to v nich staré vzpomínky. A ty vzpomínky skutečně nejsou příjemné. A kdyby se chtěl Bernd Posselt skutečně usmířit, tak přece první, co udělá, tak řekne, já na jeho místě, kdybych skutečně měl v úmyslu se usmířit, tak by řekl, já respektuji, že je tady část občanů,

0: který se to dotýká. Mě to velmi mrzí, ale právě proto přijíždíme, abychom vás přesvědčili, že už nic takového se nebude z naší strany konat, že už nebudeme zpochybňovat Benešovy dekrety, že už nebudeme usilovat o nějakou revizi majetkové právních vztahů a tak dále. Rozumíme tomu usnesení, ale přesto se prosím, neobávejte našeho sjezdu, je to akt přátelství, nikoliv akt nadřazenosti. Tohle přece měl říct. A v momentě, kdy řekne, je to fraška, je to karikatura, tak říká, mě to nezajímá. Mě to, co si myslí lidé ze spolku Lidice Memory, nezajímá. Mě nezajímá, co si myslí miliony lidí v České republice, jejichž křivdy v tuhletu chvíli ten sjezd oživuje. Já si ho tady udělám za každou cenu, ať se vám to líbí nebo ne. No tak, co vám to připomíná?
1: No, pokud jde ještě o tu debatu v Poslanecké sněmovně a vlastně ty diskuze pak i v médiích a v různých televizích, které na to byly navázané, tak ze strany představitelů opozice vůči té straně vaší vládní koalice jako stále dokola zaznívalo jednak teda obhajoba toho, té brněnské akce, že jde o vzájemné usmíření, to za prvé, a za druhé obhajoba sudetoněmeckého landsmanšaftu jako takového, že oni přece už dávno vypustili majetkové nároky ze svých stanov nebo oficiálních dokumentů. To stále dokola omílali představitelé opozice a po schválení toho usnesení, já jsem to slyšel z úst nějakého lidoveckého poslance, myslím, že na CNN Prima News, který neustále opakoval, že je to nenávistné usnesení. Tak co ta opozice tímhletím vším o sobě dala vědět veřejnosti?
0: No a fakticky ve sporu mezi lidmi, které ten sjezd skutečně uráží, jako jsou právě lidé třeba z Lidice Memory, a sudetoněmeckého landsmanšaftu se naše opozice postavila na stranu sudetoněmeckého landsmanšaftu. To o ní říká, myslím si, úplně vše. Ale úplně vše. Všechno to, co tam zaznívalo, byly manipulativní argumenty. Benešovy dekrety, samozřejmě oni nemají v těch stanovách, ale stanovy, to je jenom zakládající dokument. V programovém prohlášení, ve svém programu, to stále mají. Součástí toho a sudetoněmeckého landsmanšaftu to dnes otevřeně říkají, že ty Benešovy dekrety jim vadí a konec konců řekl to i sám posol, že prostě mu vadí a že by měly být zrušeny. Takže já myslím, že on to ani vůbec neskrývá. Ta naše opozice tam chodí a říká, ne, o ty Benešovy dekrety vůbec nejde a tak dále a tak dále. No oni vědomě lžou. Oni lžou, protože samozřejmě se snaží podbízet se Němcům. A tohle je právě to, o čem hovořil prezident Václav Klaus a já s ním naprosto souhlasím. To není česko-německý problém, nenávistí mezi Čechy a Němci, ta tady žádná není. Znáte nějakého Čecha, který, když sem přijede Němec, nebo i sudetský Němec, že by na něj plival, že by na něj křičel táhni domů? Já ne. Ani jednoho. Jim vadí ten sjezd toho sudetoněmeckého landsmanšaftu, té organizace, která je nástupnickou organizací sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která se členila do NSDAP. To je snad naprosto normální. A ještě symbolicky v Brně. Že? To je prostě něco naprosto nehorázného. A Václav Klaus o tom říkal, že to není problém česko-německý, ale česko-český. A má v tom absolutní pravdu. Protože my tady máme vždycky část našich občanů, část našeho národa, který miluje tu servilitu, tu podbízivost, tu podlézavost tomu velkému německému národu a neustále nás zaprodává. To jsou ti lidé, kteří prostě toho 15. března 39 stáli na tom Václavském náměstí a zvedali tam pravice. A bohužel pořád tito lidé v naší zemi jsou a není jich málo, protože tohle by se prostě a jednoduše v Polsku nestalo. Polsko nejenom, že vysídlilo mnohem více Němců po druhé světové válce, my asi 3 miliony, oni 8 milionů, dokonce dostali část německého území, asi 100 000 kilometrů čtverečních. To znamená, v podstatě je to o tom, že je, kdyby my jsme dostali ještě Norimberg a Regensburg, jako návdavkem po druhé světové válce, protože Polsko se celé posunulo po druhé světové válce na západ. Přesto ty Němce nenapadne, že by si dělali někde v Breslau prostě svůj sjezd a demonstrovali tam Polákům a snažili se donutit k nějakému usmíření, protože ti Poláci by je zborově vyhnali. Tusk s Navrockým se neschodnou téměř na ničem, ale na tomhle by se teda secakramensky shodli. K usmíření nelze nutit, usmíření si nelze vynucovat. Usmíření může přijít až v momentě, kdy oběť chce a je připravena tomu svému agresorovi odpustit. A přesto, že už to odpuštění tady bylo velmi blízko, tak ten sjezd naopak jitří ty vztahy a od toho smíření nás vzdaluje.
1: Jste řekl termín oběť, tak já bych se u toho chvilku zastavil, protože to také z úst řady českých, tedy ne, politiků, komentátorů, další zaznívá, ale poněkud jaksi z druhé strany, v tom směru, že tedy ne, nikoli, že by čeští občané jako oběti nacistického teroru, ale němečtí občané, ty bývalí čeští Němci, co by oběti těch některých divokých odsunů. Oni budou v rámci toho festivalu, že tam dělají ten obrácený pochod z Pohořelic do Brna. Říkají tomu pochod smrti, když pochody smrti víme, to bylo trošku něco jiného. A tak Miloš Vystrčil se ho bude účastnit. Já myslím, že a to, což je teda zajímavé, že dokonce nevím, jestli on to neřekl úplně explicitně, že se toho bude účastnit, ale ministr školství Robert Plaga, ministr současné vlády. A tito lidé mluví o obětech ve smyslu těch německých obětech, že my jsme se k ním zachovali nehezky a že vlastně i my se máme za co omlouvat.
0: To už je čistý revanšismus. To se nedá ani jinak nazvat. Tohle je prostě čistý revanšismus. Podívejte se, já to úplně zjednoduším z toho takového velkého měřítka do toho malého. Představte si, že k vám přijde nějaký agresor do vašeho domu, vyžene vás z toho domu, znásilní vám vaši dceru, pošle někoho do nějakého koncentračního tábora. A ne, že potom se omluví nebo vyklidí tu nemovitost vaši, ale vy ho postupně přemůžete po 6 letech. Jak se k němu budete chovat? Ruku na srdce. Požádáte ho, jestli by náhodou nechtěl opustit ten váš dům. Prostě přece ty křivdy, ta bolest, to násilí, které tady bylo 6 let v jednom kuse pácháno, to si opravdu nedokážeme ani na okamžik představit. Vcítit se do kůže těch lidí, kteří prostě přišli o své blízké, kterým třeba zabili jejich děti, jejich partnery, jejich rodiče. Co asi čekali ti Němci, že přijde po té druhé světové válce? Že řekneme, no tak, co jsme si, to jsme si, tak nám tady zůstaňte v těch domech, které jste nám před válkou zabavili a my vás tady jako rádi budeme vítat dál. Vždyť Edvard Beneš jasně řekl, že v podstatě se jednalo o akt, který byl nevyhnutelný, aby nedošlo k občanské válce. A to tomu tak je. Miloš Zeman k tomu poznamenal velmi trefnou větu, že to byl nejmírnější možný trest. Že kdyby totiž ty Němce individuálně soudili, tak by trtivá většina z nich dostala 20 let žaláře anebo trest smrti. Prostě ano, byli tam i ti, kteří bohužel se toho neúčastnili, ale to prostě v danou situaci nelze jakýmkoliv způsobem relativizovat. Pokud je tady nějaká jaksi nespravedlnost v této oblasti, tak je to skutečně jaksi násilí vůči těm, kteří se nepodíleli na té německé agresi. Ale jestliže za to někdo může, za tuhle nespravedlnost, tak je to jedině nacistické Německo, které tu válku rozpoutalo. Protože kdyby k tomu nedošlo, k tomu kroku číslo 1, tak nikdy nikdo nikoho nikam nevyháněl. Nikoho a nikam. Ti Němci by tady dodneska bydleli a nebyl by s tím nejmenší problém. Prostě za ten odsun Němců po druhé světové válce může jen a pouze agrese nacistického Německa v roce 1939. Nic víc, nic míň. Pokud chtějí hledat viníka těchto nespravedlností, kdokoliv, ať už ti sudečtí Němci a nebo právě pánové Vystrčil a další, ať ho hledají v Berlíně, ne u nás.
1: Já jsem zaznamenal, že vy jste podal podnět na zákaz toho sudeto německého srazu v Brně. To bylo na ministerstvo vnitra, nebo kam můžete,
0: je to tak,
1: můžete to rozvést trošku v tom směru? A jestli je třeba nějaká šance, že by se s tím něco stalo?
0: My jsme se snažili udělat všechno, co je v našich silách. Bohužel z hlediska zákona shromažďovacího ten sjezd povoluje úřad, v jehož katastru se koná. To znamená, tady v tom případě je to Brno. My v této oblasti nejsme nadřízeným orgánem. My jim to nemůžeme nařídit. Ono to sice tak vypadá, že parlament je nad tím městem, ale tohle jsou skutečně jaksi pravomoce, které oni mají samostatné a do kterých jim parlament nemá co mluvit. Musím říct, že i kolegové z SPD se dlouhodobě společně jsme se snažili o to, aby se ta akce tady neuskutečnila. Ono je to teď téma posledního měsíce, ale například naše poslankyně z Brna, Lucie Šafránková, dlouhodobě se snažila navrhovat, aby Brno tu akci nepodpořilo, aby Brno prostě nebylo tím, který fakticky je pořadatelem. Oni se jenom schovávají za ten meeting Brno, ale dávají na to peníze, poskytují tomu prostory a tak dále. To je naprosto jednoznačný fakt. Neuspěla, protože celá opozice v Brně se proti ní postavila. No a teď vlastně ten poslední krok, který zbýval, o který jsem se pokusil, bylo podání toho podnětu na ministerstvo vnitra České republiky, aby ten sjezd zakázalo. V podstatě se jedná o právní konstrukci, která byla použita už v roce 2009, kdy k tomuto aktu došlo. Tehdy prostě ten sjezd zakázán byl. Takže já doufám, že se ministerstvo vnitra zachová konzistentně a že prostě neustoupí tomu mediálnímu tlaku a tomu tlaku z německé strany, protože velmi často tady zaznívá, vždyť podívejte se, vždyť i ty Němci to chtějí a tak dále a tlačí na to zejména tady z Bavorska. A vy, když jim nechcete vyhovět, tak to poškozuje česko-německé vztahy. Ale já to vidím obráceně. Prostě my jsme suverénní země. My máme právo rozhodovat se, jaká akce se bude konat na našem území. A jestliže tady někdo poškozuje ty česko-německé vztahy, tak to jsou pánové Zédr a spol, kteří prostě tuhle tu akci podporují a ještě na ní zavítají. To je z mého pohledu skutečná snaha o poškozování česko-německých vztahů. Přece oni nám to nemůžou vnucovat, nebo už jsme zase jaksi jejich nějaký protektorát, kde budou nám tady dosazovat svého protektora. No to snad nemyslí vážně. Mimochodem je zajímavé, že 22.5. byl popraven K.H. Frank. To znamená, je to taková symbolika, bych řekl, velmi silná z hlediska toho, že tehdy jsme se vypořádali s člověkem, který tady opravdu zásadním způsobem poškodil a způsobil spoustu bolesti. A dnes tady vlastně ve stejný den v kalendářním roce se bude konat sjezd sudetoněmeckého landsmannschaftu.
1: Ano, tak to jako podpis K. Franka je pod likvidací Lidic taky. A
0: přesně tak.
1: On měl především, že ty zvěrstva na krku. Přesně tak. Jako a formálně tím protektorem byl.
0: A co je zajímavé, tak šéfem Hitlerjugend za druhé světové války tady byl nějaký Siegfried Zoglmann, byl přímo pravou rukou K.H. Franka a pan Siegfried Zoglmann, který byl tehdy mladý, proto byl Hitlerjugend, byl mu nějakých 20 let, tak se v roce 1993 stal spolkovým předsedou sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Takže krásná propojka, až mi někdo zase bude říkat, že to nemá s tím neonacismem nic společného, tak jenom ať se podívají, co byl Siegfried Zoglmann zač. Když vstupoval do SS, tak na přihlášce napsal jako svůj hlavní počin rozbití Československa.
1: No, tak
0: to jsou přátelé.
1: Ještě jedna věc. Ona ta akce se koná už někdy od pátku do pondělí, že jo? Ale ten hlavní program má být v neděli, jestli jsem to pochopil správně, a zároveň v tu neděli se v Brně má rovněž konat velká demonstrace proti tomu sudetoněmeckému srazu celému. Vy tam asi předpokládám budete na té demonstraci.
0: Určitě budu. Myslím si, že je to povinnost každého člověka, který bere vážně to, co se opravdu bytostně dotýká celé řady, zejména našich starších spoluobčanů. Oni si to totiž ještě pamatují. A někteří byli děti, někteří si to pamatují proto, že jim odváděli rodiče do koncentráků a podobné věci. Mně ti lidé píší prostě po stovkách. A mně nejsou hostejní. Já tam nejdu za sebe, měl jsem sice jiné povinnosti, ale zrušil jsem je, protože prostě to cítím jako svou povinnost tam jít, tyto lidi reprezentovat a být jejich hlasem. To není o žádné nesnášenlivosti, to není o nějaké snaze poškodit česko-německé vztahy, to není o žádném nahnědlém náckoství, jak se to snaží nazvat pan Hřib. To je o tom, že cítím nezbytnou a morální povinnost jít reprezentovat lidi, které tento sjezd uráží. Takže ve 14.00 na Dominikánském náměstí v neděli v Brně doufám, že ta účast bude co nejvyšší.
1: Ještě přece jenom jedna otázka, protože vy jste zmínil ty pamětníky, ti, kteří to zažili, tak jejich řady se značným tempem tenčí vzhledem k jejich věku. A v současné době stále ještě pár těch lidí, i třeba veřejně činných, kteří mohou po různých projevech a vystoupeních těch podporovatelů, řekněme si, bude to německého landsmanšaftu, vystoupit a říct, jak to bylo, jaký je, byl osud jejich rodiny, co oni zažili. Ale už to asi nepůjde dlouho, protože prostě tihleti lidé tu už jako jednoho dne nebudou. A nebude zdaleka tak jednoduché prostě těm, řekněme, i mladším generacím především zprostředkovat, co se tehdy dělo. Už to bude skutečně jenom historie na stránkách učebnic a na stránkách knih a historických prací historiků. Že?
0: Bohužel máte pravdu.
1: A řekněme z toho hlediska jako vás jako politika, protože prostě politici řídí stát a ministerstvo školství, které dělá ty, to už to dneska nejsou osnovy vlastně, že jo, ale řekněme, může to nějak ovlivnit, tak jak by stát podle vás měl se pokusit s tím nějak vypořádat, protože co si budeme nalhávat, já si to pamatuju ještě, když já jsem byl na základní škole, tak já jsem třeba ten zájem o historii měl velký už na té základce, ale patřil jsem k menšině a obávám se, že v současné době je to ještě daleko horší.
0: No já si myslím, že přesně tohle je ten cíl. Mimochodem na tom sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu bude přítomen pan Christoph Lippert, který ještě v loni říkal, že hlavním cílem sudetoněmeckého landsmanšaftu by měla být manipulace české mladé generace k tomu, aby si ty Benešovy dekrety zrušila sama, aby souhlasila vlastně dobrovolně s jejich prolomením. O to jim jde, to je jejich DNA. A bohužel musím říct, že na vině je tady hned několik faktorů. Není to podle mého názoru jenom ta škola. Byť, ano, musím říct, že ta moderní historie je velmi jaksi přecházená a celá řada příslušníků té mladé generace, našich mladých studentů, vůbec netuší, kdy byla sametová revoluce, co se stalo v roce 45, v roce 39 a tak dále a tak dále. A to myslím, že i ti slabší žáci za těch našich mladých let tak prostě o tomhle ponětí měli. Druhá věc je manipulace ze strany médií, kdy my si velmi hlasitě připomínáme 21. srpen, ale už téměř vymlčujeme 15. březen, 29. září. To jsou prostě data, která byla naprosto zásadní, která způsobila mnohem více utrpení českému národu než ten 21. srpen. Byť i to byl závažný zásah do běhu našich dějin. To je bezesporu. Ale přece všichni se shodneme, že nacistická okupace těch 6 let toho teroru byla mnohonásobně horší než cokoliv, co jsme prožívali po 21. srpnu 1968. Ale neopomněl bych, a dokonce bych i zdůraznil, roli rodiny. Myslím si, že bohužel, alespoň za mých mladých let, bylo tradicí, že jsme se o tom doma bavili. Že můj táta mi to neustále vysvětloval. Říkal mi o tom, co se tehdy dělo a tak dále a tak dále. A já myslím, že dnes v těch rodinách, kde dominují mobilní přístroje a tak dále, takže se o těchto věcech nemluví. A já bych opravdu si velmi přál a možná bych apeloval na naše diváky, naše čtenáře, předávejte prosím ty historické zkušenosti dál. Předávejte je svým dětem, svým vnoučatům, protože nikdo jiný to za vás v současné době neudělá a ta role té rodiny je podle mého názoru nezastupitelná.
1: Ano, a tohle hlavně může dělat každý z nás, tam nemusíme se spoléhat na stát. Že?
0: Přesně tak to je.
1: Děkuju, pane poslanče, za návštěvu a za odpovědi.
0: Děkuji moc krát za pozvání a v neděli ve 14:00 na viděnou v Brně.
1: Díky.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane prezidente, v těchto dnech probíhá v Brně sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Je to vůbec poprvé, co se tato akce koná na území České republiky. Dovolte mi celou situaci stručně pro diváky zarámovat. Sudetoněmecký Landsmannschaft je organizace, u jejíhož zrodu stály bývalí nacisté a která má neustále ve své deklaraci požadavek na zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše. A současně právě v těchto dnech zaznívají z Německa i Rakouska znovu požadavky na zrušení Benešových dekretů. V Bavorsku o tom mluví politici AfD, v Rakousku představitelé svobodných. A já se vás chci zeptat, není za takových okolností mluvit o smíření poněkud naivní, protože ke smíření jsou přece potřeba dvě strany?
0: Odpověděl bych dvěma body. Zásadní odpovědí na vaši otázku je fakt, že zítra se na žádost organizátorů zúčastním demonstrace proti konání sudetoněmeckého dne a pronesu tam úvodní projev. Druhý bod. Pokud jde o smíření, v roce 1997 byla podepsána česko-německá deklarace. Tu jsem tehdy podpořil jak jako předseda parlamentu, tak jako předseda sociálně demokratické strany. Jakékoliv otevírání této otázky ze strany těch, kdo by měli mlčet a radovat se, že už nepřipomínáme jejich zločiny, považuji za pošetilé a hloupé.
1: Nicméně žijeme v nějaké politické realitě a mě by zajímalo, co říkáte tomu, že hlasy, které opětovně volají právě v těchto dnech po zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a tím fakticky po změně poválečného uspořádání v Evropě, přicházejí od politických stran, které jsou na půdě Evropského parlamentu partnerskými stranami Babišovy koalice. Jenom upřesním, že AfD sedí ve stejné frakci jako SPD Tomia Okamury a rakouští svobodní jsou ve stejné frakci jako Hnutí ANO a Motoristé. Lze za těchto okolností očekávat, že česká politická reprezentace bude zcela jednoznačně a důsledně hájit české národní zájmy?
0: Bylo by dobré, kdyby jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura vysvětlili svým německým partnerům situaci a pokud by se jim to nepodařilo vysvětlit, pak by měli přerušit tuto spolupráci.
1: Pane prezidente, my tady, aby bylo jasno, sledujeme řadu vyjádření českých koaličních politiků a ti vládní politici se nyní snaží celou situaci uklidňovat tvrzením, že rozhodnutí o konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně bylo výhradně věcí brněnské samosprávy, že vláda do něj údajně neměla důvod zasahovat. Jenže tento týden zazněla v bavorském zemském sněmu slova poslance Bernarda Póla, který doslova prohlásil, že Bernd Posl spustil celou akci teprve poté, co se ujistil u nové české vlády, že sudetoněmecký Landsmannschaft bude v Brně vítán. Neukazuje to na to, že tady byl minimálně nějaký skrytý politický souhlas české strany?
0: Já nemám rád konspirativní teorie. V každém případě vidíme z toho, že nikdo z vlády se tohoto sněmu neúčastní. Na rozdíl od senátora Vystrčila, který vleze do každé katastrofické akce. Za druhé, stanovisko vládní koalice k tomuto sjezdu bylo jednoznačně demonstrováno právě v parlamentě. A konečně za třetí Babiš prohlásil, že prosil prostřednictvím německého velvyslance německé politiky, aby sem nejezdili. To jsou tři důvody, proč si myslím, že jde o konspirativní teorii.
1: Nicméně, pane prezidente, já sleduji vaše sociální sítě a viděla jsem, že jste vyjádřil podporu nebo poděkování panu ministru Borisi Šťastnému, který jako jediný člen vlády skutečně hlasoval proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. A za zahraniční politiku je v České republice podle ústavy zodpovědná vláda. A když jsme se podívali na hlasování v poslanecké sněmovně o tom usnesení, tak pan Boris Šťastný byl jediný ministr, který hlasoval proti konání sjezdu landsmanšaftu v Brně a zbytek vlády se buď to omluvil, a nebo se z toho hlasování odhlásil. O čem to podle vás vypovídá?
0: Možná o tom, že někteří ministři neznají dějiny.
1: Pojďme dál. Vy už jste zmínil roli senátora, předsedy senátu Vystrčila. Připomeňme také, že do Brna míří bavorský premiér Zedr a té akci poskytl záštitu prezident republiky. A má se také s panem Zedrem prezident republiky sejít. Tak jak to tedy v České republice vlastně je? Vláda sama o sobě se veřejně vymezuje, ale když měla hlasovat, tak jenom jeden jediný člen hlasoval proti. Prezident České republiky poskytuje akci záštitu a ostatní říkají, že je to tak nějak něco mezi samosprávami a že to v podstatě není ani ta vládní akce. Já tedy dovolím si použít vaše slova, jestli nedělají v podstatě vládní politici a ti, kteří mohou ovlivnit zahraniční politiku této země, z občanů idioty.
0: No, občané nenechají ze sebe dělat idioti, ale idioti jsou možná ti, kdo postupují tímto způsobem.
1: Když se podíváme na to, jak o akci informují média, jak vidíme rozjásané tváře, tváře v krojích, všichni hovoří, nebo drtivá většina hovoří o smíření. Ti, kteří protestují, tak jsou označováni pomalu, já nevím, za nácky, revanšisty, jsou prostě dehonestováni velmi nevhodnými výrazy. Jak vnímáte tu atmosféru, ve které se připomínají excesy, které se staly při odsunu, ale vůbec se nepřipomíná prvotní příčina toho, kdo rozpoutal druhou světovou válku se všemi jejími zvěrstvy?
0: Já vám dám konkrétní a aktuální příklad. Někdo, patrně Čech, nebo chcete-li Moravan, v Brně postříkal pomník Edvarda Beneše červenou barvou a připsal k tomu, že Beneš byl nácek. Já jsem sice se k tomu už jednou vyjádřil, a sice tak, že pouze náckové mohou tvrdit, že Beneš byl nácek, ale doplnil bych to, že v každé společnosti, včetně české, existují stupidní jedinci. A tato stupidita byla vyjádřena právě poškozením tohoto pomníku.
1: Dnes byl také poškozen pomník v Pohořelicích, takže byl na něm nastříkán hákový kříž, takže předpokládám, že váš komentář by byl obdobný.
0: Asi ano.
1: Pane prezidente, nicméně, podívejme se malinko do blízké budoucnosti. AfD je v tuto chvíli nejsilnější stranou, alespoň podle průzkumů v Německu. A AfD se vůbec netají tím, že chce zrušit Benešovy dekrety. Prezident zde poskytuje záštitu akci, na které se koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řada politiků to podporuje. Vládní koalice je sice v parlamentní většinou proti, ale vláda je taková nemastná, neslaná. Může podle vás, a říkám to s respektem k tomu, že vy sám jste řekl, že považujete česko-německou deklaraci za dokument, který uzavřel celou tuto minulost, ale může podle vás nyní 81 let po skončení druhé světové války a po podepsání postupimské dohody skutečně dojít k tlaku na to, aby se změnilo majetkové a územní uspořádání České republiky?
0: Každý, kdo požaduje zrušení Benešových dekretů, a to požaduje pan Posselt i další, otevírá cestu k majetkovému vyrovnání, říkám v uvozovkách, v podstatě by to znamenalo revidování výsledků druhé světové války a postavit zločince na stejnou úrovni jako jejich oběti.
1: Když dovolíte poslední otázku, já jsem viděla na vašem Facebooku, že jste byl na návštěvě v Košicích, že jste se tam setkal s bývalým slovenským prezidentem Šustrem. A mě by zajímala jedna věc. V současné situaci je tady útok na Benešovy dekrety, a to nejen ze strany některých stran v Německu a v Rakousku, ale také ze strany nové maďarské vlády, která chce po slovenské straně zrušení Benešových dekretů. Dotkli jste se při vašem jednání také těchto otázek?
0: Nemuseli jsme, protože oba dva známe své názory. Ale chtěl bych připomenout, že i když jsem přítelem Viktora Orbána, jednou, kdy Viktor začal také mluvit o Benešových dekretech a já byl tehdy premiér, jsem v reakci zrušil svoji návštěvu Maďarska. A od té doby jsem se z maďarské strany nesetkal se zmínkami o Benešových dekretech.
1: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
0: Já také a nezapomeňte, že teď máme chleba, že termín kolaborant je termín, který nestratil svoji historickou aktuálnost. Nemohu si vážit lidí, kteří poskytují záštitu tomuto sněmu, a neváhám mluvit o těchto lidech jako o kolaborantech.

0: Vítejte u rozhovoru parlamentních listů. Mé jméno je Radim Panenka a dnes je s námi ve studiu pan docent a poslanec Miroslav Ševčík. Dobrý den.
1: Krásný den všem a užívejte si májové dny, pokud možno bez sudeťáku.
0: Ano, dny jsou krásné. Nevím, jak tedy v Brně to nakonec dopadne, ale tam se očekává, plánuje velká demonstrace proti tomu, že jo? Vy asi také o tom víte něco.
1: Tak vím, že v neděli, a to pozvu všechny lidi, kteří mají zdravý selský rozum a nechcou návrat tady velkoněmecké říše, kterou adoruje současný prezident a nějaký pán z Vysočiny, myslím, že Vystrčil se jmenuje, který by měl být už vystrčen někam pryč, tak přijďte se podívat a přijďte podpořit vlastence, nás, Moraváky, Slezany a Češky, tak, aby jsme se nevraceli někam, kam se vrátit nechceme. Není to nic, prosím, proti Němcům, ale to proti tomu způsobu, jakým to udělali, jak zneužili v podstatě politické moci prezidenta a jakým způsobem se snaží vetnout a zpochybnit dějinný vývoj a chtějí zpochybnit to, co tady ti darebáci udělali. Nezapomeňme, že sudetáci byli u zrodu toho, že vyhnali napřed Čechy. Mohu to dokázat, protože moji příbuzní, kteří už teda bohužel nežijí, tak byli vyhnáni právě těmito sudeťáky velmi sprostým způsobem ze Sudet, tady z Čech, a byli poškození, v podstatě někteří zranění a dokonce tam byli i úmrtí. Takže poprosím, kdo chcete projet vlastenectví, přijďte na Dominikánské náměstí, myslím, že to je v neděli ve 2 hodiny.
0: Přesně tak. A ono, celá ta diskuze místy sklouzává do takových silně vyhrocených emocionálních projevů. Asi na jednu stranu je to přirozené, ale na tu stranu druhou se místy objevují takové až, řekněme, dosti překvapivé momenty, jako třeba část té debaty v Poslanecké sněmovně před, když jste jednali o tom usnesení, které odsuzuje konání toho sudetoněmeckého srazu. Co jste říkal, nebo jaké pocity a dojmy jste měl z těch výstupů opozičních poslanců?
1: No, tak já bych vám pravdu řekl, tak se mi dělalo špatně z některých, zvláště KDU ČSL. Já si velmi vážím třeba Jiřího Čunka, vážím se i pana Cyrila Svobody, ale to, co tam předvedli poslanci KDU ČSL, tak za to by bylo stydno, a někteří jsou i z Jihomoravského kraje, tak to mě vadí, protože já pocházím z Jihomoravského kraje a vím, že naprostá většina občanů Jihomoravského kraje si to nepřeje, aby se to tam konalo, aby se demonstrovala síla. To je demonstrace síly. Kdyby si tam přišli zatančit v kroji, no tak ať si zatančí. Proti tomu nic nemám v těch svých šortkách, které sice vypadají blbě, ale někomu se to může líbit. Jo? Ale to, že to dělají tímto způsobem, že se posud angažuje v tom, který odmítá do dneška, prosím, i pro veřejnoprávní média, to mě právě překvapuje, odmítá odsouzení, jako respektive odsuzuje Benešovy dekrety a odmítá je přijmout. No tak co si o to mám myslet? Komu slouží? Komu to slouží? Neotvíráme to my. Nikdy by tato situace nebyla, nikdy by nebylo navrženo takovéto usnesení, kdyby tady tíhle darebáci, kteří jsou potomci fašistů, mimochodem, to málo veřejnost ví, že to zakládali normálně nacističtí zločinci, kteří se mimo jiné podíleli na střelbě do našich vlastenců v Kobylisích, kteří se podíleli na vraždění lidí. 12 vesnic bylo vyhlazeno v České republice. Nikde, kromě Slovenska, tam bylo taky 12. Nikde v Evropě to nebyl takový počet vesnic, které byly vyvražděny fašisty, kteří pocházeli právě i z těch sudeťáků. A je potřeba si uvědomit i historické souvislosti, protože to byli sudeťáci. Ti podpořili ze 75% ve volbách Hitlera. Přímo Hitlera ho podpořili v 30. letech a udělali z toho takový maglajs, který tady udělali.
0: No tak ano, je faktem, byla i některá ta jména připomínána těch někdejších nacistů nebo nacistických zločinců, kteří evidentně tedy se jim podařilo asi i místy utéct nebo nějakým způsobem uniknout spravedlnosti, podobně jako ten protektorátní šéf Hitlerjugend, jo, který ještě do roku 1993 nebo kdy byl aktivní v sudetoněmeckém Landsmannschaft.
1: Walter Stein, ano, člen Sudeten-Deutschen Freikorps a do roku 1945 velitel oblastní organizace Hitlerjugend a byl předsedou Vitikobundu v letech 86 až 89. Hmm. To je prostě až směšné, že se ti lidé tou historii nezabývají. Já se nedivím našim občanům, to nemohou znát, jo, ale že političtí představitelé, kteří prosazují tady tuto hrůzu tady konat, že se neseznámí aspoň s těmi historickými daty. A nezapomeňme, že proti těmto zločincům, tyto zločince chtělo po tehdy Německé spolkové republice vydat Československo. Nikdy vydání nebyli. Ano. Někteří byli odsouzeni i k trestu smrti, ale nebyli vydáni.
0: No, vy říkáte, že je s podivem, že ti mnozí politici se neseznámili s historickými fakty. Myslíte, že je to tím, že ta historická fakta neznají, co když je to tak, že je znají a přesto činí to, co činí?
1: Hledajte, někteří činí to, co činí. Uhde to musí znát, jo. Mimochodem, Uhde je autor oslavné básně na Klementa Gottwalda, jo, aby jsme si ho neidealizovali.
0: Dobitev půjde před řadami, se
1: ano,
0: to jmenuje.
1: Ano, výborně, to je, vidíte, jak to krásně znáte, ale to málo kdo zná dneska už, jo. Takže ten se staví za SSáky v rámci pokračujících, jaksi, těchto myšlenek Sudetenlandsmannschaft, tak to mě trošku mrzí. Jo? Ale zase, když se na to podíváme historicky, jak to vidíme, a vidíme to i třeba u dalších představitelů, kteří v současné době přece jenom ještě nějaké historické slovo mají. Halík třeba, jo? Pane Bože, kněz, a tady on posvěcuje vraždění Židů, které prováděli i tito sudeťáci, přímo i lidé, kteří zakládali v roce 50 Landsmannschaft. No tak to je prostě už opravdu neúcta, je to jaksi poklonkování potomkům říše. Asi chtějí zavést tady čtvrtou říši, nebo kolikátou už?
0: No tak ono, když jste zmínil kněze Halíka, tak pokud se nepletu, tak celé té akci nebo organizátorům těm českým požehnal nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který pochází z Litoměřic, nebo nepochází z Litoměřic, pochází z Prahy, ale byl předtím litoměřický biskup, a který často také mluvil o tématu smíření mezi Čechy a bývalými českými Němci.
1: Pane redaktore, já jsem jednoznačně pro smíření. Já nechci otevírat tyto rány, ale my je neotvíráme. My se pouze bráníme. Otevřeli je sudeťáci, otevřeli je tím neskutečným atakem na naše obyvatelstvo. A my tu máme pořád ještě žijící obyvatelstvo, jejíž předkové byli zabiti. Ve druhé světové válce zahynul třeba bratr mé babičky, jo? Plus další lidé z širší rodiny. Takže my si to ještě pamatujeme. My s těma svými předky jsme o tom mluvili a my víme, jací darebáci to byli.
0: A co říkáte na to, jakým způsobem se v souvislosti s tímto tématem projevuje anebo také neprojevuje prezident Petr Pavel, který vlastně, pokud mě paměť neklame, tak veřejně, co se týče nějakých vyjádření nebo něčeho takového, k tomu neřekl ani jediné slovo dosud, ale udělal záštitu té akci, oficiální záštitu prezidenta České republiky.
1: Já si myslím, že tím řekl veřejnosti, co si myslí. Já, abych vám pravdu řekl, od Petra Pavla jsem to očekával, protože on je veden takovými loutkovodiči, kteří jsou jednoznačně proto, myslím, že to i syn hlavního loutkovodiče teď projevil v rámci svého poslaneckého mandátu v Europarlamentu, je to prostě něco nehorázného. Ale pozor, Já jsem to od něho očekával, protože Petr Pavel v roce 2025 v červenci pro časopis Welt řekl, my potřebujeme hledat vůdcovství. Vůdcovství je schopno dělat Německo. Přímo používal tyto slova. Jo? Je to citováno z článku, který tady vyšel od Erika Besta. Jo? Je to citováno právě v tom časopise Welt. On se tím jasně projevil. On se projevil, víte, co je úsměvné. Samozřejmě, jak je, jak, jako my tady říkáme, jak máme být prozápadní, ale on řekl, že o Trumpovi, že odpudívá lidská bytost, že mu nepodá ruku. Pak o něm řekl, že parafrázováno, že NATO víc poškozuje Trump než Putin, to je přece jako až úsměvné. A on pak přijde s myšlenkou, že bychom měli mít tady sjednocenou Evropu pod jedním státním útvarem. Samozřejmě je proto, aby se zavedlo euro, samozřejmě je proto, aby padlo právo veta pro ty národní státy. No to je nic jiného, než zrada na myšlenkách v podstatě, abych dokonce to přehnal, přeháním teď, od Karla IV. Až přes první republiku, přes další druhou republiku, až po současnost. To znamená, to je něco neskutečného, co ten člověk provádí tady na lidské, na Češích, Moravácích a Slezanech. Jo, to je fakt vlastizrádná záležitost.
0: Tak na druhou stranu, občané si ho zvolili ve volbách, nicméně nejsem si asi úplně jistý, zdali mnozí z těch, kdo ho volili a kdo zároveň volili strany současné vládní koalice loni na podzim, tak jestli počítali s tím, že jimi volený kandidát na prezidenta bude prosazovat všechno to, co jste právě teď vyjmenoval.
1: Představte si, že já jsem to očekával, jo? Protože znám...
0: A vy jste ho asi... No,
1: já no, jsem 100% ptát, ne, zlobte se na mě, 100% jsem ho nevolil. Jo?
0: No,
1: to se přiznám i tady veřejně, ne, možná to vidí, já nevím, desítky tisíc lidí, a nikdy bych ho nevolil, jo? Protože pro mě to je člověk, který je veden, jo? Veden to, co chtějí jiné zájmové skupiny. Já si myslím, že on ani ty historické souvislosti nezná. No, to je, mezi lidmi se mu říká normálně, že je guma jako vojenská, jo, ale možná uměl někde střílet ze samopalu po někde nějakých lidech, jo, když byl na těch misích, ale nezlobte se na mě, nepřispívá vůbec k tomu urovnání. Pane Bože, kdyby se toto nekonalo, tak vlastně nikdo ani neštěkne. Ten sjezd, kdyby byl tamhle někde v pohraničí zase v Bayreuthu nebo někde jinde, nikdo nic neřekne. A víte, co je sranda? Ať si to jdou zkusit udělat do Polska. Ty by je hnali svinským krokem. A to Polsko, pozor, Polsko získalo, a teď vám řeknu, asi 101 tisíc kilometrů čtverečních na Německu. Ale vyhnali by je. 100% by jim to neumožnili, aby to tam dělali. I přesto, že tam mají taky eurohujery, jako je Táska, jako je Sikorsky a další, ale tohle by nikdy nedovolili. A s podporou ještě peněz našich daňových poplatníků. Sorry.
0: Ano, no, máte pravdu, zdá se, že... Přestože ta současná polská vláda je, řekněme, ideově poněkud někde jinde než ta nynější naše vláda, tak ale, nebo vlastně řekněme názorově podobně jako ta Fialova, abych to řekl přesněji, že jo? Tak ale ani tyto polské vládní představitele by nenapadlo něco takového. A tam vlastně veškeré vlády téměř, ať už je jejich součástí jakákoliv strana v Polsku, tak na tohle téma mají stejný názor a jestli se nepletu, tak dokonce stále oficiálně požadují válečné reparace.
1: Jasně, máte pravdu. Jsou to vlastenci prostě, jo. Nedovolí tomu, aby se vracelo něco, co je už dál. A já jsem pro smíření, znovu to opakuju. Ale pravděpodobně sudeťáci počítali, že ty volby na podzim loňského roku dopadnou jinak. A pravděpodobně možná očekávali to, že by se přece jenom mohly ty Benešovy dekrety odkryt. Jo? Mimochodem, ten náš prezident, co tam je, no tak přece komu jde na ruku? Lichtensteinům, kteří chtějí taky vrátit majetek a při našem úrovni právního státu vůbec nelze vyloučit, že se něco takového nakonec může stát, jo? Protože já si žádné iluze, konec konců to vidíme v kauze Babiše, ale já to můžu posoudit i z vlastní zkušenosti, jakým způsobem se chová ten takzvaný právní stát.
0: No, když jste narážel na ty volby, tak my samozřejmě nevidíme do hlavy těm představitelům sudetoněmeckého Landsmannschaftu ani bývalému premiéru Fialovi. Nicméně je otázkou, zdali kdyby Petr Fiala pokračoval jako premiér nyní stále, tak zdali by se třeba například účastnil, že, od toho jejich sjezdu, protože jede tam pan Vystrčil například, o tom jsme mluvili, jedou tam další opoziční politici, takže jistě, no.
1: Podívejte se, náš bývalý prezident Miloš Zeman řekl, že v podstatě se jedná vlastně o vlastizrádnou činnost, o kolaborantskou činnost, o lokajství a přirovnávalo se to i k tomu, jak nás hodnotili tehdy Němci, že my jedeme nahoru a hrbíme se a dole šlapem a konec konců to jsou i záležitosti, které byly spojovány s K.H. Frankem, jedním z největších zločinců, jo, a druhé světové války. Já si myslím, že to není v souladu s politikou České republiky i s aktuální postoji současné vlády, ale vidím, že se probudila i veřejnost, jo, že si to začínají uvědomovat, že takhle se přece nedá zacházet z naší historií, aby se zapomnělo, kolik bylo těch obětí těch fašistů, jo, jak jsme byli vyhnáni z těch sudetmi a kolik bylo obětí ve druhé světové válce. Jo, tyto 360 tisíc se uvádí, historikové uvádí Čechů, kteří jak si zahynuli za té druhé světové války. A já ctím tu jejich památku a znovu připomínám ty vypálené vesnice ještě na konci druhé světové války, ať už je to Perlov, Ploština, předtím Ležáky, Lidice. Víte, co se může stát? Že nakonec budou oslavovat čestné občanství Henleina v Liberci. Nezapomeňme, vážení přátelé, vážení diváci, Henlein je pořád čestným občanem Liberce. Ale nejenom Liberce, on je čestným občanem i Karlových Varů. To je jenom, abyste si tady tohle uvědomili. Člověk, který rozvrátil v podstatě před začátkem druhé světové války Československo, tak je čestným občanem. Je to, prosím, můžete si to zkontrolovat, je to na internetových stránkách Liberce, samotného Liberce. Je to tam uvedené, myslím, že to dostal v roce 1939.
0: Když jste, máte pravdu, když jste mluvil o tom, že se veřejnost proti tomu bouří, tak odpovídají tomu výsledky čerstvého průzkumu veřejného mínění. Teď si přesně nepamatuju, která agentura to dělala, zveřejnil to Český rozhlas.
1: Překvapivé, že by.
0: A z toho průzkumu plyne, že 57% občanů nepovažuje za správné, že se ta sudetoněmecká akce koná v České republice. Takže evidentně lidem to vadí.
1: Jo. Je to tak, hele, jo, protože je to dáno tak, že ti obdivovatelé těch sudetských Němců asi živě vzpomínají a oslavují na události, které proběhly v letech před druhou světovou válkou a v rámci druhé světové války, protože když si to vezmete, tak to začalo pomyslně bitvou o Habartov. To málo kde se ví, kde ti sudeťáci linčovali ženy a popravovali české četníky. Kdo z dnešní mladé generace tady tohle vůbec ví? Zapomínají na pochody smrti, masové hroby, popravy, koncentráky. a 10 000 mrtvých Čechů. Víte, co bych doporučoval všem těm šuldům, kteří vystupují v tom parlamentu? Ať si, já jim zaplatím autobus, jo, a ať objedou ty koncentráky, ať se podívají do Osvětimi, ať se podívají do Mauthausenu, ať se podívají do dalších koncentráků, kde likvidovali naše české předky. No a
0: ono by stačilo se možná podívat do sklepa Pečkova paláce nebo do Pankrácké sekirárny, že na Koblišskou střelnici, do Kounicových kolejí v Brně ostatně konec konců taky.
1: Pozor, zase lidé neví, že dokonce tam se prodávaly lístky na popravy českých vlastenců. Myslím, že to tehdy bylo za 3 říšské marky, že se chodili dívat i tito ty odporné bytosti, jak říká prezident o Trumpovi, tak já to říkám o těch, kteří se chodili dívat na střelbu do našich vlastenců, do našich předků.
0: Ano, ta informace se hodně rozšířila a kromě toho, tak tam byly zavražděny v podstatě i děti věkem nebo těhotné ženy taky.
1: Ano.
0: Takže na to se tam tady prodávaly vstupenky za 3 marky pro brněnské Němce. Ještě jedna poslední otázka a téma, protože to je s tím nepochybně přímo provázáno. Ve středu došlo v Brně k vandalismu na soše prezidenta Edvarda Beneše. Nějací, oni se titulují jako moravští aktivisté, ho polili červenou barvou, polili mu ruce červenou barvou, jakože má ruce od krve, a pověsili mu na krk ceduly s nápisem Český nácek. A to udělali čeští občané, jo, nikoliv tedy Němci. Tak jak se na tohle dívat?
1: Tak doufám, že je chytli policajti a že je budou soudit, respektive hodnotit podle paragrafu, který tady přijala předchozí vládní koalice. A je to akt, který je naprosto nesmyslný, i když já nemusím souhlasit se všemi záležitostmi, které Beneš dělal, jo, ale toto je za hranou, už bych řekl. Jo. To znamená, že asi se zase přitom filmovali, ukazovali.
0: Je to všechno, je to zaznamenáno, no, včetně obličejů a policie už má, nebo státní zastupitelství brněnské už má trestní oznámení.
1: Tak jsem zvědavý, jak tady tohle dopadne s těmito lidmi. A vůbec bych se nedivil, kdyby to nakonec platili sudeťáci a že je zaplatili a aby tady tohle udělali. Je to směšné i v souvislosti s tím datem toho konání, toho sjezdu, že takhle se chovají a prostě je to těžko pochopitelné.
0: Ono už závěrem opravdu, když ti lidé říkali, že to udělali proto, že podle nich prezident Beneš má na rukou krev, tak tam je zajímavá historická souvislost. Asi 2 nebo 3 dny po vyvraždění Lidic se v Brně konala demonstrace, kam ti brněnští občané nějak byli povinně nahnáni, tak ti brněnští Němci asi tam šli dobrovolně, kde mluvil Emanuel Moravec a v tom svém projevu označil prezidenta Beneše za krvavého Beneše. Takže je zajímavé, že se tenhle slovník objevuje znovu.
1: No, vidíte to, jak se

0: kteří trošku, aspoň trošku znají historii, tak by to mělo být memento. Ale zase na druhou stranu vím, že dnešní generace, dokonce mnozí, ne všichni, prosím, mnozí do 30 letech vůbec neví nic. Ani o ledici, ani o ležáci, ani o ploštině a v podstatě neví ani nic o druhé světové válce.
1: To by bylo možná, abychom se tu mohli začas potkat tady nad tím tématem školství a vzdělávání v české historii, protože už nám na to nezbývá čas, ale je to zcela jistě velice zásadní téma. Že? Tak
0: pokud budete mít zájem.
1: Budeme mít zájem, domluvíme se, děkuju, pane docente, a dáme si vědět brzy a budeme pokračovat v tom historickém vzdělávání, protože je to důležité téma. Děkuji ještě jednou.
0: Děkuji za pozvání a děkuji za to, že ten program děláte a přeji všem vašim divákům co nejfajnovější dny plné příjemných zážitků.
1: Děkuji za naše diváky.

Já jsem jenom přijel teď už v pátek sem, abych vás pozdravil, poděkoval vám za to, že vám osud naší země není lhostejný, že jste, snažím se, asi potřebuji to vejš, dobrý, fajn. Tak ještě jednou, chtěl bych vám moc poděkovat, pozdravit vás, poděkovat za to, že vám není lhostejné, co se děje v naší zemi. My samozřejmě to těžiště budeme té akce směřovat na tu neděli, kdy doufám, že sem přijedou lidé z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, a doufám, že nás podpoří v tom našem úsilí, abychom všichni dali jasně najevo, že naše suverenita, naše národní hrdost není na prodej, že se prostě nenecháme koupit za pár zlaťáků, že pořád ještě je tady dostatek lidí, kteří prostě se nenechají urážet od tím, že tady následovníci sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která byla včleněna do NSDAP, že se prostě tady uspořádají sjezd, přesto, že drtivá většina lidí v České republice o to nestojí, a nestojí o to zejména ti, kteří přežili ty válečné hrůzy, po případě pozůstalí po těch obětech, kteří za války zemřeli. Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření, tak jak je nám podsouván různými politiky a médii. Protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou dva subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem. Ale tady je potřeba naprosto jasně říct, že to, co se dělo po druhé světové válce, to, že tady byly excesy v rámci těch odsunů, tak to nebyla vina našich předků. To byla čistě vina nacistů, kteří nás tady 6 let okupovali a zabíjeli naše lidi. Oni nejsou oběti, oni jsou prostě pachatelé. A dokud my nebudeme o to smíření stát, dokud my nebudeme říkat, pojďte k nám, a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí v naší zemi nemá problém s Němci, drtivá většina, ani se sudetskými Němci, ale má problém s politickou organizací sudetoněmecký Landsmannschaft, která dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety, útočí na naši suverenitu a stále se snaží za každou cenu, i když se prostě tváří, že tomu tak není, ale jejich hlavním cílem je společně s Lichtensteiny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce. Benešovy dekrety nevznikly jen tak. Benešovy dekrety byly fakticky tím novým slovem transpozicí dohody vítězných mocností na konferenci, která byla učiněna na konferenci v Jaltě a následně v Postupimi. Benešovy dekrety fakticky řešily celý ten problém, protože kdyby tomu odsunu nedošlo, tak sám Beneš říkal, že by nastala tady u nás pohraničí občanská válka. Dnes Miloš Zeman říká, že to byl ten nejmírnější trest. A já s tím absolutně souhlasím. Protože kdyby docházelo k individuálním soudům, tak velká část z těch Němců, kteří tady obsadili naše domy, náš majetek,

0: by skončila buď to v těžkém žaláři, anebo pod trestem smrti. A máte tady dokonce příklady právě lidí, jako byl Siegfried Zoglmann, který byl oblastním šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, velmi blízkým spolupracovníkem K.H. Franka. Tento člověk utekl těsně před koncem války do Německa, tam se vzdal Američanům. U nás by čelil trestu smrti zcela jednoznačně a jasně, ale tehdy o něj nikdo nepožádal, o jeho vydání. A potom on se stal na 10 let spolkovým předsedou v zemi Bavorskou právě sudetoněmeckého landsmanšaftu. Nevím jak vás, ale mě tohle prostě uráží. Já jsem přesvědčen, že ta organizace tady nemá co dělat a že nás od toho smíření vzdaluje. Mnoho lidí...
1: Tam jsou sudeťáci, nahoře!
0: Mnoho lidí, já nechci, že dělat žádné násilí. My nemůžeme vybízet jakémukoliv násilí, k jakémukoliv pojďme na ně. Já to odmítám, my musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoliv nějakou silou. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni. Já tohle jednoznačně odmítám a vyzývám všechny k tomu, ať se prostě chováme maximálně pokojně a ať vítězíme skutečně silou našich argumentů a ne nějakou silou pěstí. To je věc, která prostě tady nemá co dělat. Takže za sebe chtěl bych vám moc poděkovat. Chtěl bych říct, že mě nejvíc, co mě lidi píšou v posledních dnech, opravdu je to takový společný jmenovatel, tak oni píšou jednu větu. Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem. Oni v podstatě dokázali otevřít ty staré rány, které už byly téměř zacelené. A dnes ti lidé, naopak, kteří už byli v pokoji a ve vzájemném souladu, tak právě tahle akce to celé znovu rozdmíchala. A není náhodou, že bavorský parlament tuhle tu chvíli zasedal, kde tam ta bavorská pobočka AfD, a přestože my v mnoha věcech se s AfD shodneme, tak tady jasně říkám, ani náhodou, Benešovy dekrety nejsou k diskuzi. A bavorská pobočka AfD zase znovu navrhla zrušení Benešových dekretů. To znamená, že tady vy všichni vidíme, o co jde. Za mě říkám, nikdy za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, ze které nesmíme ani o centimetr ustoupit. A pokud si někde chtějí dělat sjezd právě tyto lidé, kteří vznikli původně z nacistické strany, ať si ho dělají v Německu, ale ne u nás. Němci nám do toho nemají co mluvit a pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, tak by nás měli pochopit, měli by se nám omluvit a měli by jednoznačně konstatovat, že ten sjezd je tady nemístný. A poslední větě, co chci říct, jestliže skutečně jde o to definitivní zahojení těch rán, ať nám zaplatí ty reparace. Myslím si, že to bude daleko férovější, než ať tady dělají sest. Díky moc všem, že jste přišli, velmi si toho vážím. Věřím, že v neděli ta účast bude obrovská, protože mě píšou lidé z celé republiky, že přijedou, takže v neděli se na Dominikánském náměstí budu těšit na viděnou. Ještě jednou díky, klaním se vás, jste úžasný. Děkuji.
2: Tak my mockrát děkujeme Jindřichu Reichlovi za skvělé vystoupení a my se vrátíme k naší pětě a to je čtení jmen obětí nacistického Německa za druhé světové války.
3: Jasně. Takže skončili jsme písmenem C a začínáme v abecedě písmenem D a já poprosím Zdenku Protasovou, aby začala číst.
4: Děkuji.
5: Já bych řekl,
4: Daněk Zdeněk, narozen 10. května 1914 Frankovice, okres Vyškov. Popraven 1. července 1942.
6: Hlavně by to rozkývalo to majetkové právní uspořádání. To je ten největší problém.
3: To teď řešíme v těch kluvačích.
6: Ale o to jim jde, že jo? Ten sudetoněmecký Landsmannschaft jde ruku v ruce s Lichtensteinem, ale oni to chtějí prolomit. Teď mají ještě toho Maďara v Maďarsku, který jako má to samý a najednou mají docela silnou skupinu a už zase začíná by být jako obkličování tím, že prostě by nám chtěli ty... A znovu říkám, nejhorší na tom je, že prostě je to fakt jako česko-český problém, protože tohle by si v Polsku nedovolil. Tam bylo odsunuto 8 milionů Němců. Poláci dostali obrovský kus území po druhé světové válce. Německý Gdaňsk a další, Breslau, všechny tyhle ty města. A nikdo nikdy si Němců by si nedovolil říct, uděláme si spolu. Že ty Poláci by je hnali klackama. A prostě to samé je zdravím.
7: Vážím vám, pane, děkuji, držte se a nedejte se.
6: Děkuji.
8: Taky, děkuji. Si vás vážím, pane Reichl.
6: Musíte se kousit. Jo, pardon.
4: Díky Emanuel, zahynulce 1942, má hlavu odbyla.
6: Mějte se.
4: Dlouhý
9: ahoj. Zjistili jsme, že oni v Německu přisáhali Hitlerovi, máme to doložen a úřady to nechtějí.
6: Je to ono. Jo, pardon. Hlavně pošlete přenáka. Vy to lidi si holku, bude to dobrý. To není moje ambice.
10: Děkuji.
6: Ahoj.
10: V neděli, ještě pozvi lidi na neděli.
6: Jo, v neděli samozřejmě ve 2 hodiny na Dominikánském náměstí budeme mít tu hlavní akci, která se soustředí do Brna tady na to, abychom odmítli konání toho ponižujícího sudetoněmeckého sjezdu. Myslím si, že skutečně do Brna tahle akce nepatří a že by daleko vhodnější byla, kdyby se konala na německém území. Ten, kdo by si mi chtěl jakýmkoliv způsobem budovat společnou kulturu, sloužit jakoukoliv mši, určitě by se tam dojel. Ale mnoho lidí, prostě jim to jitří ty pocity a to, že prostě je tady jenom organizace Lidice Memory, která združuje přeživší a pozůstalé z Lidic, která si nepřeje, aby se tady tenhle sjezd konal, tak myslím jenom, že to by mělo stačit z hlediska úcty k těm lidickým obětem, aby jsme tu akci tady odmítli. Myslím si, že i kdyby jenom jediná ta organizace to nechtěla, ale těch lidí je samozřejmě mnohem víc. Takže já si myslím, že celá ta akce nepřispívá ke smíření, naopak, že nás od toho smíření vzdaluje a že mnozí lidé, jak už jsem říkal, mě psali namísto toho, aby psali a to, že se na tu akci těší nebo že je to dobře, tak píší, já už jsem smířený byl, ale teď už znovu nejsem. To je bohužel ten největší problém. Takže určitě přijďte v neděli ve 2 hodiny na Dominikánské náměstí. Chystá se sem mnoho lidí z celé České republiky, dokonce i ze Slovenska. Takže si myslím, že to bude skvělá akce. A doufám, že každý, komu není lhostejný osud naší země, každý, kdo cítí, že naše suverenita není na prodej, takže se s ním tady v neděli ve 2 hodiny uvidíme. Mějte se moc hezky, já zdravím Raptor TV, všechny diváky.
11: Děkuji. Pane Reichl, můžu s vámi rychlou fotku?

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme připraveni ve studiu odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK i tebe Vítku, hezký večer, ahoj, a protože už se všichni těšíme na dnešní témata, předávám hned slovo.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všichni naše posluchače, svobodného vysílače, čtenáře Android News, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se k nám připojili, že jste nás konečně dočkali, jsme tady relativně brzo ve srovnání tady s minulem a doufujeme, že to tak zůstane i v příští pátky, tak to se dnes povedlo. Nicméně máme tady témata, navzdory tomu, že je venku krásné počasí a víkend slibuje opravdu hezké počasí nad 25 stupňů, to znamená mírné už letní teploty, počasí se konečně vyletňuje a je vidět, že ten červen se už opravdu blíží, takže ta topná sezóna už definitivně končí, protože v noci se občas ještě přitápilo, bylo opravdu 4-5 stupňů, teď už to bude opravdu teplo a sluníčko, ale my ta témata, která dnes máme, tak úplně sluníčková nebudou. A ostatně, jak jste na to od nás zvyklí. Nicméně my jenom reagujeme a jsme jako následek, ta příčina samozřejmě je úplně někde jinde. My ta témata nespouštíme a nevymýšlíme. Takže to je ode mě všechno v rámci úvodu. Já zdravím hlavně tebe VK, hlavně tebe VK, šéf redaktor Ironet News, jak všichni jistě dobře víte, nemusím to opakovat, je to úplně notoricky jasné, ale tak jenom tak pro formu. Ahoj VK.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva, no a samozřejmě nemůžu zapomenout naše posluchače, že jo, ti jsou úplně hlavní, ti jsou nejvíc, takže já doufám, že se těšili, že jo, se domácí úkol a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, přičemž to páteční téma, které je vždycky takové to nenacvičené, že jo, tak už Vítek ví, takže uvede a my se pustíme do prvního pána, že jo, ho propereme, takže já vám přeju krásný poslech.
2: Přesně tak, VK mě nabrýfovali ještě před vysíláním, tak, ale já budu vidět, respektive já budu dělat, že tak úplně o tom přesně nevím, a spíš ti nahraju tak trošku servis, jako v tenise, VK na smeč tak trošku. A zeptám se tě, protože samozřejmě my budeme probírat a každému je to jistě jasné, že se tomu nemůžeme vyhnout, ani se tomu vyhnout nechceme. Sjezd sudet německého Landsmannschaftu v Brně, na což samozřejmě dojde, ale pozornost všech je fixovaná právě na Brno. Čímž nám může uniknout jeden výrok a neskutečná kauza, která se spustila ve stínu právě tohoto sudetoněmeckého Landsmannschaftu, která s tímto nesouvisí. A možná právě proto paralelně, synchronně v ten stejný den, kdy začal sjezd sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně, tak se spustila i tato kauza. Někteří si mysleli, že právě vlastenecká scéna Alternativa si toho všímat nebude, všichni budou fixovaní právě na Brno. Nicméně my tu, řekněme, absenci, mediální absenci, tak trošku napravíme. A myslím, že tomu tématu je opravdu potřeba věnovat patřičnou pozornost. Jedná se o Andreje Babiše a o kauzu Explozie, což je česká zbrojovka. Co se VK vlastně stalo, kdybychom to měli jaksi kontinuálně seřadit historicky s oslým můstkem do roku 2017, co se tehdy stalo a jakým způsobem vlastně nastal ten veletoč u Andreje Babiše?
3: No, v roce 2017 samozřejmě, a nejenom v roce 2017, ale vlastně ještě do voleb, že jo, minulý rok, byl Andrej Babiš velkým zastáncem prostě takového toho vlastenectví, nebo takového, já tomu říkám, taková ta komercionalizace vlastenecké notičky, jo, s tím, jakože odsuť podsuť a tam dál, tam už radši ne, jo. To znamená výtah k voličským hlasům, jo. Alternativa slouží mnoha politickým stranám jako výtah k politickým hlasům, to znamená, dříve to byli socialisté, oni byli v ČSSD, oni byli socialisté, oni byli hurá, hurá pro Evropskou unii. Potom se něco stalo a najednou z nich byli vlastenci, měli vlastenecké teze, dostali spoustu hlasů, dostali se k moci a potom zase už se ukazuje, jako, že když jsou v té vládě, zase už jim nějak otrnulo a už zase to vlastenectví moc jako nejede. Andrej Babiš byl zastáncem v roce 2017 toho, aby se cínovecké litium, jestli si pamatujete, aby cínovecké litium se dostalo, anebo ne dostalo, aby zůstalo v rukách státu, aby zásoby cínoveckého litia byly pro lid České republiky, aby z toho profitoval stát, státní rozpočet, a aby státní společnost těžební, státní společnost Diamo těžila cínovecké litium. Bylo k tomu mimořádné zasedání tehdy parlamentu před volbama, potom všechno to média nás obvinovala, že jsme to nějak jako rozpoutali, prostě nějakou informační, přitom jsme pouze na to upozornili. Zdůrazňuji, jenom jsme upozornili, nikdo neupozornil, my jsme upozornili, jo, že tehdy ministerstvo, teď už to ani nepamatuju, ministerstvo průmyslu a obchodu tehdy uzavřelo s těmi Australany takovou tu smlouvu o smlouvě budoucí, že když se něco udělá, tak se udělá a potom to bude, a když to bude, tak budeme mít smlouvu a podobně. Jestli si to pamatujete, tak byla ta smlouva uzavřená s australskou společností, my jsme to zjistili. Nikdo jiný to nebyl schopný zjistit. My jsme to zjistili. My jsme zjistili, že ta australská společnost je schránkovou společností, která končí až na britských panenských ostrovech. To jsme zjistili. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili zjistit. Že nikdo jiný to že tehdejší vláda ČSSD, že v podstatě uzavírá smlouvy se schránkovou společností. Nikdo nebyl tehdy ochotný s tím jít ven. Jenom Aeronet. Nikdo jiný. Chápete? Tehdy. A za to nám nasadili psí hlavu. Že jsme si to dovolili. Jakože nikdo si tom nemohl říct, že to není pravda. Protože to byla pravda. Schránková společnost, končící až na britských panenských ostrovech. Nedohledatelné vlastnictví. A s takovým subjektem tehdejší sociální demokraté chtěli uzavřít smlouvu o těžbě cínoveckého litia. Chápete? My jsme dostali potom e-mail, že za ten objev, že jsme měli dostat Pulitzerovu cenu. Nám napsal jeden novinář, že za tu skvělou práci jsme měli dostat Pulitzerovu cenu v normálním světě, nám napsal. V normálním světě. Ne v České republice. No, a proč o tom hovořím? Že Andrej Babiš tehdy v podstatě pochopil, že ta kauza je velká, byla ta mimořádná schůze ve sněmovně, a tam tehdy v podstatě se hovořilo o tom, že to musí prostě v rukách státu. No a podívejte se, uběhne 9 let a dneska při návštěvě nebo po skončení návštěvy toho státního podniku Explosia, že, který za posledních, já nevím, 5 let vydělal 100x tolik čistého zisku, než kolik prostě vydělává prostě dneska, že jo. To jsou strašný, prostě díky válce na Ukrajině obrovské zisky. Tak dneska oznámil, že zvažuje prodej této státní společnosti, že za to budou nějaké velké peníze a že ten výtěžek z toho prodeje se může použít na splnění závazku na to ke zvyšování HDP na zbrojení. To znamená, že se vezme, státní firma prodá se a ty peníze, které se utrží, tak se budou dávat do zbrojení, ale jakým způsobem? No, že ty utržené peníze se budou používat k nákupu munice od té samé firmy, kterou stát prodá. To znamená, co je to za systém? No to je systém, který už popsali staří Řekové. Už v antickém Řecku se tomu říkalo Ouroboros. To znamená samopožer. Had, který požírá sám sebe. To znamená, stát má nějaký majetek. On ho prodá nějaké jiné soukromé společnosti. Už to není státní, je to soukromé. A teď ten stát bude brát peníze svých daňových poplatníků anebo peníze, které utržil za prodej toho podniku do soukromých rukou, a bude od té firmy nakupovat její produkci a její munici a tím bude plnit závazek ke zvyšování výdajů na zbrojení v rámci NATO. To znamená, to je systém, kdy v podstatě vykucháte sami sebe, svoje vnitřnosti někomu prodáte a potom za utržené peníze v podstatě ty vnitřnosti si kupujete zpátky. Že to je systém Ouroboros. Samopožer, to znamená ad, který požírá sám sebe. A to není ta pointa toho příběhu. Ta pointa je, že včera se něco stalo ve čtvrtek, že? Francouzská prokuratura včera oznámila, že do konce tohoto roku se rozhodne po čtyřletém vyšetřování Andreje Babiše, jestli na něj bude podána žaloba ve věci daňových odklonů ohledně nemovitostí ve Francii, které byly vlastně líknuté v rámci Panama Papers a tady ty kauzy, že jo, těch offshoreových záležitostí. Takže do konce roku, že francouzská prokuratura se rozhodne, jestli obviní Andreje Babiše. A podívejte se, uběhlo 24 hodin a Andrej Babiš dneska po skončení té exkurze v Explozi, byl tam s Karlem Havlíčkem samozřejmě, tak po skončení té návštěvy prohlásil, že se zvažuje prodej Explozie jako státního podniku a že už ho kontaktoval Emmanuel Macron, francouzský prezident, a že prý loboval za francouzské zbrojovky, že mají eminentní zájem o koupi Explozie. Chápete? Takže včera se dozví, že ho možná francouzská prokuratura obviní do konce roku. Možná, možná ano, možná ne. No a už dneska prozradil novinářům, že Macron na něho buď tlačil, anebo ho požádal, to už je ve hvězdách, že francouzské zbrojovky mají zájem o zakoupení Explozie. Chápete? No. Takhle to funguje. Chápete? Musíte si uvědomit, že přece někdo, kdo kandidoval minulý rok v říjnu s vlasteneckými tezemi, tak přece nebude prodávat ze státních rukou zlaté tele. Jeden z mála ze státních podniků, který obrovské roste a který vydělává pohádková jmění, která jdou potom do státního rozpočtu. Prodávat, říká se tomu prodávat rodinné stříbro, že státní majetek. Toho majetku už mnoho není, který by byl čistě v rukách státu, protože víte, že jsou takové různé společnosti, které jsou polostátní, jako třeba ČES je polostátní, ale těch čistě státních společností už mnoho není. Bychom spočítali možná na prstech jedné ruky, možná dvou rukou, třeba Budějovický Budvar je v rukách státu, Explozia zmíněná je v rukách státu čistě jako jenom 100%. Čepro je samozřejmě v rukách státu. To znamená, nějaké firmy, které jsou 100% ve vlastnictví státu, samozřejmě jsou, ale není jich mnoho. A jsou to prostě exkluzivní firmy. Jsou to všechno exkluzivky. Budvar je exkluzivka, Čepro je exkluzivka, Explozia je exkluzivka. A tohleto se má prodávat. No podívejte se, kdyby tohleto napadlo Fialovu vládu, pravicovou, nebo takto, nebyli pravicoví nikdy, ale rádoby pravicovou, no tak by se tomu nikdo nedivil. Ale Andrej Babiš, který kandidoval s pravolevým volebním programem, nebo spíš středolevým volebním programem, aby jsme byli přesnější, tam toho pravicového moc nebylo, a s důrazem na teze z alternativy, to jako teď bude prodávat Explozi, jeden z nejvýnosnějších zbrojařských podniků. A kvůli čemu? Kvůli tomu, aby výnosy se potom použily na to, že se budou kupovat dělostřelecké granáty od té samé firmy, aby se tím jako naplnila kvota a naplnil závazek zvýšení výdajů HDP, které někdo dal Severoatlantické alianci a tomu tý hlavě Skopový v Bílém domě. Jakože to se potom budeme to používat? No to je přece na hlavu úplně, ne? To je na hlavu. Když má přece stát vlastní zbrojovku, vlastního zbrojaře, no tak si to může přece offsetovat, ne? Může si výdaje na zbrojení offsetovat naproti vlastní firmě. To znamená, vždyť přece, já nevím, jestli prostě Babiš jako tomu nerozumí, ale to není tak, že by tomu nerozuměl, ale přece když stát má zbrojařskou firmu, tak účetně od té firmy stát nakoupí prostě zbraně, jedna část státního rozpočtu nakoupí prostě od státní firmy a je to výdaj. Výdaj, který se počítá, že jo, účetně jako výdaj státu. Nemusí to být soukromá firma. Stát nemusí vynakládat slíbené výdaje na zbrojení tím, že bude nakupovat od soukromých zbrojařských firm. Ne. Může účetně nakupovat od státních firm. Naúčtuje si prostě od státní firmy a tím je to dané. To znamená, a stát z toho má benefit, stát to má pod kontrolou, to znamená, nemůže ho někdo vydírat, že jakmile to prodá soukromé firmě, tak soukromá firma mu tom desetkrát nastaví cenu, že jo, a protože pakliže to není jenom jeden důvod, tam není schovaný samozřejmě. Pokud je to státní, tak tam se nedají dělat moc zrovna úplně jakoby velké odkláněčky. Jo, tam se nedají dost dobře jako točit peníze. Jo. Protože když máte dva státní subjekty, tak tam to nefunguje. Aby to fungovalo, tak tam musí být jeden subjekt, který je státní stát. Ten, který nakupuje. A soukromá firma, která určuje cenu. Uměle nafouknutou. Tam to funguje. Tomu se říká tunelování státního rozpočtu. Stát úmyslně a vědomě nakupuje předražené zbrojní zakázky od soukromých firm. A to, co se vydělá, tak část samozřejmě zbrojovce, no ale nějaká ta další část z těch výnosů jde obklikou k těm politikům, kteří se za to zasloužili. Že? No, takhle to funguje na Ukrajině a právě tady ty systémy tam teď vyšetřuje protikorupční agentura NABU a SAPO. Tyhle ty dvě. Jo, tam prostě teď vyšetřují tu obrovskou kauzu okolo Mindiče, okolo Jarmaka, okolo dalších. To znamená, ten systém je takhle nastavený. Ale co se týče prodeje státní firmy, která je takhle zisková, protože v době, kdy zuří válka na Ukrajině, tak samozřejmě všechny zbrojovky samozřejmě vydělávají obrovské peníze, tak proč by pro boha stát prodával zbrojovku v době, když vydělávají tak obrovské peníze? A navíc, kdyby aspoň to někdo zdůvodnil třeba něčím, co by bylo třeba uvěřitelné, že třeba my potřebujeme ty peníze, aby jsme postavili nemocnice pro nějaké nemocné děti. Jo, nějakou strašně drahou nemocnici. Potřebujeme peníze. Nebo by řekl takhle. My potřebujeme peníze na zlepšení silnic v České republice, protože to nejsou silnice, to jsou tankodromy. A lidé by řekli ano, ano, ano. Ale pro boha, když on řekne, on to řekl, že by se ty peníze daly použít na zvyšování zbrojního rozpočtu slíbeného Severoatlantické alianci. No to je chucpe. To je... Přece nebudete zbrojovku prodávat, když chcete zvyšovat zbrojení. Tak budete kupovat přece od státní firmy. Od státní zbrojovky bude stát kupovat, bude navyšovat nějaký závazek tím, že bude kupovat od státní firmy. A prosím vás, celý ten systém vždyť... Ta vláda se dala nastavit jednoduchým způsobem. Zrušila by se muniční iniciativa Petra Fialy, což vláda Andreje Babiše neudělala. Ona tu iniciativu nezrušila. Ona pouze do ní přestala přispívat penězi z rozpočtu. Ale nechala tu iniciativu běžet. Stále dál. A přesně do té iniciativy teď bude přispívat i podle toho článku z poloviny týdne, nebo ze začátku týdne, už i Slovensko. Že slovenský prezident oznámil, že Slovensko dodá obrovské množství munice Ukrajině v rámci Fialovy zbrojní iniciativy. Takže znovu vidíte, že se hrajou prostě hry na to, že hlasy voličů alternativy jsou velice, velice žádané, protože těch lidí je hodně. Respektive ty hlasy těch voličů rozhodují volby. To je důležité, protože voliči alternativy jsou stále nespokojení, protože vždycky je někdo takzvaně ojebe, že jo, jak se říká, v každých volbách. Ono se to týká i ostatních voličů, ale voličů alternativy se to týká maximálně. Protože pokud vezmeme takové ty mainstreamové strany, tak těm se něco slibuje hory doly a slíbí se jim jenom něco. Teda splní se jim něco. Jo? To znamená hory doly a splní se jenom, já nevím, 20%. A to jim musí stačit a lidi jsou pak nespokojeni. Tak zase zvolí nějakou jinou mainstreamovou stranu, ta jim zase splní 20% aspoň něco. Ale ti voliči těch alternativních stran, ti jsou úplně na úbytě, protože těm nikdo nesplní vůbec nic a ty strany, které se po nich vyšplhají po zádek nahoru, si s nima vytřou pozadí. Podívejte se, já se zeptám voličů SPD, jo? Zeptám se, kontrolní otázka, určitě nás někteří poslouchají, takže se zeptám. Vaše strana je ve vládě a já se zeptám, co z vašeho volebního programu vaše strana v té vládě dokázala, co prosadila. Vezmeme to, já to tady mám před sebou, vezmeme to po pořadě. Prosazení obecného referenda, nesplněno. Referendum o vystoupení z Evropské unie, nesplněno. Ukotvení finanční zodpovědnosti politiku. Neprosazeno. Tady jsou potom nějaké další věci, to už je společný s dalšíma stranama, to nemá smysl tady jako teď probírat. To znamená, jsou takové ty nějaké základní klíčové pilíře. Otázka je, teď je důležité, to je zásadní. Když Andrej Babiš dosadil a přivedl zpátky na ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha, že takzvaného covidového manekýna, neblahé paměti, tak bylo jasné, že něco není v pořádku, něco se chystá. A to, co oni provedli s tím podezřelým pacientem na ebolu, tak podle informací Tomia Okamury to nebylo vůbec konzultováno s koaličními partnery. Oni o tom nevěděli. A že si to prostě udělal Vojtěch s Babišem, že si to udělali tak nějak po své vlastní linii. Pozor, co se stalo? Marco Rubio, ministr zahraničí, poděkoval České republice za to, že přijala podezřelého na ebolu podezřelého amerického lékaře, že ho přijala. Naprosté chucpe. Američani místo, kteří mají nejlepší virové laboratoře, místo, aby oni si ho přijali k sobě, tak ten kripl Rubio, on ještě má tu drzost ještě děkovat české vládě, že toho virulentního zřejmě, možná nebo taky ne, nebezpečného ebolou napadeného nebo taky ne, lékaře amerického, že přijala Česká republika. banánový satelitní útvar Spojených států někde ve středu Evropy, který je řízený nějakými lidmi, kteří dokonce tvrdí, že když přivezou amerického virového ebolového pacienta, takže to je čest pro Českou republiku. Z toho by se jeden poblil a pozvracel. No, to víte, covidový manekin. Z něho vypadávaly už v minulosti různé výroky, ale tenhle ten teda z něho mi zatrnulo, že je to čest, že máme takového pacienta. Mně z toho vyplývá, že SPD na podzim opustí vládu a položí koalici. Ty informace přicházejí. Nespokojenost uvnitř SPD, rozpad Babišovy koalice. Bohužel to nebude znamenat rozval vlády. Babiš má podporu od pro menšinovou vládu, to je ta informace, která přišla. Oni jsou schopni ho podržet u moci, protože Babiš jakožto politik dokáže být prorusky i protirusky. Babiš dokáže být prounijní i protiunijní. On je businessman. On je schopný v podstatě si nastavit tu fazetu takovým způsobem, aby byla buď tupá nebo ostrá. Že jako na soustruhu, když máte fazetu, tak si nastavíte tupá, ostrá. A tohleto je jasné. Tak je to dané. Proto i když on ztratí 101 ve sněmovně, oni si to s Fialou vyhandlujou, že budou říkat, začnete dodávat zbraně na Ukrajinu oficiálně budete tam pouštět nějaký prostě granáty, tohleto a my vás podržíme u moci, budeme mít menšinovou vládu od podzimu, září. Protože SPD tam nevydrží. Naprosto jasné. A co je klíčové? Možná já o tom chystám ještě článek ještě na neděli, co se děje uvnitř Babišovy koalice a snaha teď o dosazení nového generálního, teda ne generálního, ale náčelníka generálního štábu. To, co tam provádějí teď proti SPD, že ministr Zuna, který tam v podstatě hraje jakoby nějaké zvláštní prostě druhé housle nebo poslední housle a tak podobně, protože se snaží vlastně hnutí ANO kontrolovat ministerstvo obrany, přestože spadá pod SPD. A vedení SPD zatím nechce koalici s Babišem rozbourat, ještě mají pocit, že se to dá udržet. Ne, nedá se to udržet. To, že přivezli k vám do Česka virového pacienta na ebolu bez vědomí koaličních partnerů, že to udělal Vojtěch s Babišem, podle informací, bez dohody s koaličními partnery, tak to znamená, že Babiš ty koaliční partnery nerespektuje. Konec konců motoristé o tom něco vědí. Babiš nebyl schopný u rozvědčíka prosadit dokonce ani jejich vlastního šéfa. Pavel si vytírá s panem Turkem pozadí. Nejenom, že ho nejmenoval ministrem zahraničí, ale dokonce ani ministrem bez portfeje. Ministrem vůbec ničeho, ani ho nejmenoval. Vždycky byli prostě, když někdo jako nic nezvládal, nebo prostě musel mít trafiku, tak v minulosti dostával takzvanou trafiku, která se jmenovala ministr bez portfeje. Ani to mu nebylo dovoleno. Rozvědčík nemá dovoleno, to je samozřejmě z Bruselu organizovaný proti Turkovi, už jsem mu tam hovořil. To znamená, Babiš nebyl schopný prosadit vlastního koaličního partnera, aby dostal ministerské křeslo. To znamená, on pro ně neudělal vůbec nic. A pan Turek teď prostě musí v podstatě jako vymýšlet způsoby, jako jak bude v té vládě fungovat, nebo on není ve vládě, jak bude prostě fungovat někde, aby prostě jako ta strana něco měla. A v podstatě všechno to tam jako přebírá pan Macinka, který prošel procesem velmi brutální izraelizace a tu stranu začal transformovat na jakýsi proizraelský útvar, se kterým mnozí voliči motoristů nechtějí mít vůbec nic společného. Já jsem se díval na ty jejich weby, na tu sociální síť, jak oni tam prostě o to komentujou, že tohleto, jako pro tohle jsme nehlasovali, tohle jsme nechtěli, proč pan Turek není ve vedení, proč tam Macinka prostě líbá nohy Netanyahuovi a takovéhle komentáře. No samozřejmě, že oni to tak cítí. Chápete, ale ten proces je takhle nastavený. Zkrátka, v té společnosti je to tak udělaný, že voliči alternativy jsou pouze onuce. Že to jsou onučky, které prostě se vyhazujou, který prostě, že jo, tady se použijou, tamhle se vyhozdí. To není prostě politický partner. Oni si udělají všechno jakoby úplně sami a spoléhají na to, že ty strany chtějí ta křesla, chtějí v té vládě zůstat a že proto udělají všechno a že se nebudou v podstatě jakoby Babišovi a hnutí ANO do té vlády jako motat, jako ten drobnej potěr. Že? Takhle se na to někdo asi dívá zřejmě. Proto voliči alternativy jsou ti, kteří v podstatě nedostanou vůbec nic. Ti voliči mainstreamu dostanou z těch volebních slibů splněno třeba 20 i 30%, když se zadaří, ale voliči alternativy nedostanou vůbec nic. Já vám řeknu jednu věc. Markéta Šichtařová, když odcházela a vzdávala mandát, tak říkala, počkejte si, jestli bude schválený zákon FARA na že jo, registrace zahraničních agentů proti neziskovkám, zákon FARA. No, ticho po pěšině, nikdo to neřeší. Varovala před zákonem DSA, že jo, na cenzuru médií. Ticho po pěšině. Bylo slíbeno, že budou zrušeny televizní poplatky, že jo, tyhle ty koncesionářský, že jo, koncesní výpalné, jak se říkal. No, samozřejmě, že je to v jednání, jsou proti tomu obrovské boje, odboje, ale tam jsou otazníky, jestli to vůbec projde, jestli kvůli tomu, jako bude někdo riskovat pád vlády a podobně. Proto jako je asi jasné, že ta společnost zkrátka to jako vnímá a ti lidé prostě z té alternativy prostě najednou si jako uvědomí, že my jsme volili, tady jsme volili nějakou stranu a ta se transformovala na izraelskou stranu. My jsme volili tady tu stranu a ta zase v podstatě jako se nechala prostě jakoby zaplnit, že jo, nějakými bývalými kádry, prostě že jo, ČSSD a bývalý kádry prostě dalších stran a podobně. A když se někdo podívá na volební program, co je splněno z těch klíčových stěžejních bodů, tak tam není vlastně splněno vůbec nic. A kdyby tam byla aspoň naděje, že třeba za rok bude splněno, až se k tomu dostane někdo, bude čas, ale tam není ani naděje, že se to nesplní. To znamená, otázka. Podívejte se, oni jsou spolu od nějakého toho října loňského roku, tak říkejme, je to půl roku, skoro tři čtvrtě, to bude za chvíli, jsou spolu a tam je de facto situace, že už se rozhoduje prostě prodej státního majetku bez určitě jednání s koaličními partnery. Vsadím se, že o tom nápadu prodat státní podnik Explosia Babiš se svými koaličními partnery nerozdělil a nepodělil o tuhle informaci. To je pro ně určitě zase další novinka. To, že Česká republika přijme nějakého ebolového pacienta, vůbec se nepodělil. To, že se bude měnit náčelník generálního štábu, že tam má prostě přijít někdo jiný. SPD, podle informací teda pana Zuny, byla přehlasována na vládě. Ona nesouhlasila s tím novým nasazeným, já teď si nepamatuju jeho jméno, že jo, Babiš ho tam jako chtěl, prosadil, takže asi bude ten novej, ale zkrátka SPD je přehlasovávaná, nikdo jako je nerespektuje. V takové chvíli, když SPD, a to je, pozor, já jako třeba nejsem nějaký velký fanoušek SPD, to jistě víte, ale dobrou radu jim můžu dát. To, co mohou udělat, je zachránit si voličský elektorát. Zachránit si svoji tvář. Aspoň. Ve chvíli, kdy nemůžete prosadit ani jeden ze základních stěžejních pilířů vašeho volebního programu, musíte tu koalici ukončit a opustit. Tím si zachováte tvář a i do budoucna si zachováte volební elektorát. Pokud ne, pokud zůstanete v Babišově vládě, Babiš vás vezme dolů. Stáhne vás dolů. Protože pokud budete ve vládě s Babišem, který vám nic nedovolí prosadit, voliči nad váma zlámou hůl. To je dané. A proč? Podívejte se, co se stalo s ČSSD. Ta byla ve stejné pozici. Z jejich volebního programu, když byli, že jo, dělali stafáž v Babišově vládě, neprosadili prakticky nic. Skončili. Jsou mimo sněmovnu. To si musí Tomio Okamura uvědomit, že Babiš je miliardář, má příliš mnoho, co ztratit. A proto je vydíratelný, proto je ovladatelný, proto ti, kteří mají moc, ho dokážou ovládat zezadu. To je zásadní. Proto Andrej Babiš nemůže dělat politiku, kterou by chtěl, nebo kterou by bylo, nebo kterou sliboval voličům, přesně takovou, jaká by měla být. Protože zkrátka je tam příliš mnoho vlivů, je tam příliš mnoho tlaku, příliš mnoho zájmů a Andrej Babiš má co ztratit. Takže je to smutný samozřejmě. Bylo by skvělé, kdyby to, co politici slibují před volbama, kdyby opravdu plnili. To by bylo naprosto parádní, to by bylo fantastické. Ale skončí volby, jsou rozdány mandáty a ono je to všechno tak nějak na levačku. Nic se skoro neplní, anebo se plní jenom jako na oko, aby se řeklo, že se něco dělá, ale v skutečnosti to nemá vůbec žádný dopad, žádný smysl, žádný význam. Jsou nějaké teze, jsou nějaké cíle. A viděli jsme to hned na první tiskové konferenci pana Zuny, který byl dosazen, že do funkce na první tiskovce řekl, že my podporujeme Ukrajinu a její vyzbrojování. A potom Radim Fiala to musel hasit a museli točit ta vysvětlovací videa, jak to bylo vlastně myšleno a že to nebylo takhle myšleno, že to bylo myšleno jinak a podobně. No proč? No protože pan Zuna, který tam byl dosazený, samozřejmě byl dosazený jako kompromis, aby to schválilo hnutí ANO. Aby to přes ně prošlo. Kdyby tam SPD chtěla nasadit někoho úplně totálně takzvaně durt proti válce, Babiš by to neodsouhlasil. Bylo by to neprůchodné. Takže ta SPD je samozřejmě v situaci, že nemá skoro žádný manévrovací prostor. A to je smutný. Bylo by dobrý, kdyby se opravdu postavila jakoby za svůj vlastní volební program a řekla, přes nějaké věci vlak nejede. Ale je jasné, že pokud by se postavila, tak by nemohla být v té koalici, protože Babiš nemůže jít do takových věcí, jako nějaké referendum o vystoupení z EU. To mu není dovoleno. To znamená, ta koaliční partaj by vůbec nevznikla. Ale mohlo se tam dohodnout, že z toho volebního programu bude prosazeno třeba aspoň něco jiného, něco zásadního. Například ta finanční zodpovědnost těch politiků. Že to by přece nebylo úplně až tak od ničeho, že jo? Když nějaký politik úmyslně někde způsobí nějakou škodu, no tak ji musí samozřejmě nějakým rozhodnutím, že jo, tak ji musí potom finančně nahradit. Jenže to by byl obrovský problém, protože mnoho politiků najednou by mělo strach dělat politiku, kdyby měli finanční zodpovědnost, že? By měli strach, že něco někde dodrbou a ponesou za tu finanční zodpovědnost. Potom by zase se lidi báli dělat politiku a nikdo by nic nedělal a nikdo by nic nerozhodoval. To by se potom proces řízení vrátil před roku 1989, kdy ve státních a národních podnicích to fungovalo stejně. Tam byly dosazováni vedoucí a ředitelé, kteří měli strach, že něco prostě dodrbou, něco nezvládlo, tak nechtěli dělat vůbec nic. Všechno bylo při starým, nic se nedělalo, jenom se dělalo to, co bylo bezpečné a nic se neinovovalo. Ježišmarja, hlavně žádná inovace, ono by to třeba něco rozbouralo, že by se něco, začalo by se něco dělat, něco jiného, nikdo by to nezvládl. Takže ono to není tak jako jednoduché. Samozřejmě, takže plnění volebního programu je problém. A když ta strana zkrátka nemůže plnit svůj volební program a když ten velký koaliční partner tu stranu obchází a vůbec ji ani neinformuje o nějakých rozhodnutích, že tady se bude privatizovat státní podnik, tady převezeme nějakého pacienta s ebolou, tohle to všechno, chápete, to jsou jenom ukázky toho, že nikdo vás nebere vážně. A v takové vládě strana ztrácí své vlastní voliče, svoji vlastní tvář a vlastní důvěru. Mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho. Já samozřejmě se na to dívám tak, že politika je samozřejmě jedna z těch nejšpinavějších prací, které vůbec jako na světě existují. Politika je špinavější než prostituce. To je zkrátka věc, kdy se ty strany zkrátka musí nějak dohodnout, aby spolu mohli vládnout. A nakonec se ukáže třeba, že ten jediný společný jmenovatel pro tu společnou koaliční vládu jsou jenom ta křesla a jenom ty prebendy a jenom ty pozice. A jenom ty platy, které berou, protože nic jiného je třeba už nespojuje. A to je potom tragédie. Chápete? Potom je to vidět. Pak je to dokonce vidět, že malý koaliční partner neprosadí vůbec nic, ale ve vládě chce zůstat za každou cenu, za každou cenu, za každou cenu. A svým voličům říká, je to kvůli tomu, že chceme být konstruktivní a státotvorní. No. Takže každý je svého štěstí strůjcem, konec konců každý má šanci zopakovat osud ČSSD úplně bez problému. Takže takhle bych tady to uzavřel. Máme 20.43, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu, pokud máme.
2: Fajn, zvládneme druhé téma, které probereme do té 21. hodiny a které se právě týká sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Petr Pavel Zešílel a jako prezident České republiky převzal záštitu nad sjezdem sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně i přesto, že mají stále ve stanovách požadavky na zrušení veškerých Benešových dekretů, včetně těch majetkových, deportačních i konfiskačních. Dopustil se tím Pavel velezrady. Proč prezident zaštiťuje sjezd spolku, který usiluje o rozklad ústavních základů České republiky, jejich součástí jsou i právě Benešovy dekrety. Jak jsme uváděli, na jedné straně jsou Benešovy dekrety to my jsme o tom tady vlastně hovořili už nesčetněkrát. Na jedné straně jsou Benešovy dekrety, ale to je až důsledek postupimské smlouvy, která tyto procesy ukotvila na té mezinárodní úrovni a posvětila je podpisem spojenců. Není tohle jakýsi záměr VK schválně stáčet všechno na ty Benešovy dekrety, čím se vytváří dojem jakési územní lokality nebo lokální oblastní lokality, že to je vlastně doména jenom těch Čech, Moravy a Slezska, České republiky, případně Československa, potom už zase znovu. A jak si z toho vytěsňovat, že tohle všechno bylo zastřešené postupimskou smlouvou, takže Benešovy dekrety jsou až následek, ale ten základ byl položený právě postupimí, která je mezinárodně závazným dokumentem, respektive tím hlavním dokumentem. Benešovy dekrety jsou jenom, a to už zakončím, jsou jenom jakýmsi jízdním řádem, nebo řekněme technickým provedením, jo? Ale to hlavní je přece postupim a ta se vůbec v mediálním prostoru nevyskytuje a to je to hlavní.
3: No, protože postupem samozřejmě byla dohoda vítězných mocností a to by se muselo říct, které mocnosti to byly a kdyby se řekly všechny, tak by dneska v dnešní době v Praze a v celé Evropské unii popadaly hodiny ze zdi ve chvíli, kdy to jméno jedno z těch vítězných mocností by se řeklo.
2: Na to jsem trošku mířil, no.
3: No, přesně, to znamená, proto se o té postupy mi nemluví a to je všechno proces samozřejmě revizionismu a revanšismu. A také systém takzvaného anachronismu. O tom se často nemluví. Anachronismus, tedy něco, co se snaží časově popřít čas. Anachronismus, to znamená časový vývoj, že byla někde nějaká válka, byl někde nějaký vítěz, bylo nějaké plynutí času a někde v té době tam byla ta postupim a teď se najednou v rámci toho anachronismu popření času se snaží v podstatě euronacisté tu časovou osu přemontovat, přešroubovat, přestavět, převyprávět, aby ta osa vypadala jinak. Že nacisté vlastně vůbec nebyli tak špatní. Budeme vysílat pořady o některých nacistech, že jo, tam v České republice máte ten pořad, ten může, jak budete tam v Brně, nějaký ten v tom kině tam promítali, budou promítat o těch nacistech, který nebyl.

Je to nastavené. Znamená, že Rusové byli ti, kteří způsobili druhou světovou válku, už se bude říkat. Němci se jenom bránili. Ve skutečnosti Rusové zaútočili a Němci v podstatě se snažili jenom ty bolševiky zkrátka zastavit v té Evropě. A celá Evropa tam, že jo, poslala v tom červnu 41 do toho Ruska, tam poslali prostě mírové sbory, které měly toho strašného Stalina prostě tam prostě zastavit, a to byly všechno mírové sbory, že jo, a prostě tam jako, že to bylo prostě špatně vymyšlené všechno a že na neštěstí se jako prostě povedlo prostě těm Rusům to jako zvrátit a už se ani neříká, že to bylo i s pomocí jako Američanů, že Američané pomáhali Sovětskému svazu, že jo. Takhle to už se taky radši neříká, to zase pro změnu to není dovoleno, zase to by naštvalo americké partnery. To znamená, ta společnost je jakoby dneska v celé té Evropě, to znamená transformována tím mladí. Představte si, ti mladí včera šli, měli kyblíček, jo, s nějakými prostě barvami a namalovali na sochu Edvarda Beneše, že jo, v Brně, prostě červenou barvu, že má jako symbol, jako že má ruce od krve za to, že odsunul sudetské Němce z prostoru Československa. Jo, a ta skupina těch tří aktivistů, že jo, nějaký mladíčci tam na tom Facebooku, tam jsou jejich jména z tom zobrazení, jako nějakcí aktivisti, chápete? Takže jsme se dostali do doby, kdy česká mládež začíná připomínat Hitlerjugend a začíná znesvěcovat sochy našich prezidentů. Takže už nestačí jenom, že v Praze synáček současného poradce prezidenta toho času, že jo, Obergruppenführer nebo Burgmeister, nebo jak se to tam u vás říká, no, na Praze 6, že jo, jak sundal sochu Koněva. Takže ono už to nestačí sundat jenom sochu Koněva. Dneska už se znesvěcují sochy i Edvarda Beneše. Už to, a ani ty sochy komunistů, že někde by byl třeba ještě Gottwald postavený. Ne, ne, ne, už rovnou sochy Edvarda Beneše. S červenou barvou. Že jo, v Brně. V Brnu. Co, no, chápete? Odkud se to bere? Víte to, odkud to je? Je to první priorita, je to školství. Školství, které je ovládnuto nepřítelem. Globalistickým nepřítelem. Ten nepřítel v podstatě ovládá školství, vychovává děti, z těch dětí vyrůstá tohleto. Tohleto z nich vyrůstá. Všechny ty školy, všechny ty gymnázia, všechny ty vysoké školy, všechny ty humanitní, fakultní školy, všechny ty filozofické a další, že jo, všechny ty genderová studia, tady ty další věci a lidi k nepoužití, jak já říkám, kde a jsou uplatnitelní pouze v neziskových organizacích. Oni vyjdou vysokou školu, oni jsou nepoužitelní. Oni neumí vzít do ruky motorovou pilu, kladivo nebo vrtačku, protože v životě to neměli v ruce, ale umí dělat demonstrace. Že umí s kasičkou chodit prostě a vyvolávat hesla. To znamená profesionální nemakačenka, že se tomu říká. No a nemůžete se potom divit, že někteří z nich jdou, vezmou barvu a znesvěcují pomníky našich prezidentů bývalých. No, hotovo, vymalováno. Proto to, co se děje okolo sudetoněmeckého Landsmannschaftu, je samozřejmě proces revizionismu a revanšismu. Já jsem psal ten článek, tam to máte.
v tom oficiálním prohlášení, na webových stránkách oficiální prohlášení sudetoněmeckého Landsmannschaftu je uvedeno, že oni požadují zrušení

0: Benešových dekretů. Je to tam stále uvedeno jako jejich zásadní prohlášení. Oni to tam stále mají. Stále to tam mají. Pořád. I samotný Posselt říká, že pro ně jsou, že pro něho a pro Landsmannschaft, sám to říká, jsou Benešovy dekrety nepřijatelné. Sám to říká. On neříká, my jsme v pohodě s Benešovými dekrety. On neustále opakuje, že jsou nepřijatelné pro ně. A přesto oni tam s nima udělají dialog, oni ho tam pozvou. Ale kdyby jenom několik šílených prostě studentíků, že jo, kteří jsou přeprogramováni ze školství, ale co se stane? Bývalý rozvědčík, který sliboval věrnost Československé lidové armádě a socialistické vlasti, tak tomuhle sjezdu, respektive tomuhle festivalu, jehož součástí je ten sjezd, tak dá dokonce záštitu. Prezident dá záštitu sjezdu, na kterém vystupují sudeťáci. A tu záštitu dal i předseda Senátu, pan Vyskočil, pan Tajvan, že jo. Ten dal rovněž záštitu tomuhle festivalu. To znamená, to jsou dvě nejvyšší ústavní figury České republiky. Prezident a šéf Senátu dali záštitu tomuhle sjezdu. Co to je? Pro Boha. To kdyby někdo říkal počátkem 90. let, že jednoho dne bude prezident, kdyby to byl nějaký věštec, nějaký takový, kdo vidí, a kdyby v 90. roce vystoupil, tam seděl Vašík Havlů, Jirka Dinsbíru, že jo, měli tam chlást, že jo, veselí, komunisti jsou od kormidla pryč, že jo, seděli tam v redutě. A někdo by tam vystoupil a řekl, počkejte, za 36 let bude o moci jeden z velkých důstojníků tady bývalého právě našeho svrženého režimu. Pod Václavíkem sloužil Československý lidový armádě. Vy ho neznáte? No to je, on studoval teď na rozvědčíka, že bude takový mladý, velice ambiciozní. Za 630 let bude z něj prezident a jako prezident poskytne záštitu sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu, hádejte kde. A Havel by řekl, a kde? No v Brně. A všichni by říkali, to přece není, to není možný, to máš nějaký, to jsi něco chlastal, to máš nalitý, to máš, to si přehnal. Že jo, s tou griotkou, to ne, to je takový nesmysl, to tě nemohlo napadnout, to není žádná vize do budoucna, nic takového se stát nemůže, že by nějaký náš rozvědčík, a on by řekl, počkejte, já jsem vám ještě neřekl všechno. Ten rozvědčík od soudruhu ze čtyřky z Prahy, že jo, tak on udělá velkou kariéru, hádejte kde, a oni, no, kde? A on. V Severoatlantické alianci. A on řekl, ale teď my nejsme v Severoatlantické alianci, my jsme teď svrhli režim, že jo, my to tady si uděláme pro nás, že jo, aby občanské fórum, aby všichni byli spokojení. A on řekne, ne. A on bude v Severoatlantické alianci a on to dotáhne až úplně na nejvyššího a on se stane předsedou vojenského výboru. Bude mít frčky armádního generála a bude předsedou vojenského výboru NATO. A jako předseda výboru NATO o několik let později se stane prezidentem a ještě o pár let později poskytne záštitu sjezdu sudeťáků v Brně. A Vašík Havlů by řekl, zavolal by ochránku, řekl by, tohodle blázna vyhoďte, to je magor, tomu přeskočilo, vyhoďte ho ven a oni by ho vyhodili. Protože nikdo v tom roce 90 by tohleto nepovažoval za normální. Že by občané za 36 let byli schopni bývalého lampasáka, bývalého rozvědčíka si zvolit za prezidenta, aby on potom vítal sudeťáky v Brně. Nikdo by tomu nevěřil v roce 90. Naprosto nikdo. A podívejte se, a je to pravda. Žijeme ve společnosti, žijeme v době, v prostoru, kdy procházíme procesem velkého revanšismu, revizionismu a anachronismu. Anachronismus přepisuje čas, revizionismus přepisuje historii a revanšismus způsobuje snahy o odvety a o zopakování bojů a válek, které tehdy v roce 45 nevyšly a skončily pro euronacisty špatně. Tyhle ty tři procesy jsou teď v běhu a proto vidíme to, co se v podstatě děje. A vidíme to i se společností. Společnost, která je postavená do takové pozice, že je přeprogramovaná. Ze školství vycházejí sudeťáci a náckové. Ze systému školství vycházejí genderově neukotvení, blázni, magoři a těch pár normálních, ti mlčí a ti radši drží hubu a krok, aby příliš na sebe neupozorňovali. To je taková ta většinová společnost. Protože většina společnosti, ta, která jako zůstane tak nějak indiferentní, tak ta se nechce prostě nějak projevovat a ani nějak nebrání těm zradikalizovaným jedincům v tom, aby prováděli ty činnosti, které provádějí. Taková je zkrátka společnost. Konec konců ten rok 89 si neudělali lidi sami, ale muselo to udělat STB za ně. Protože lidi byli spokojení s tím, co je. Třeba nebyli spokojení, ale nebyli prostě ochotní se nějak aktivizovat. Ten převrat museli udělat STBáci. A proto žádná změna nepřichází v podstatě tam, odkud by měla přicházet, to znamená ze zdola od lidí, ale přichází vždycky od elit. Ze zhora. Což je samozřejmě fašistický proces. Jestliže změny vycházejí ze zhora, jsou to změny elitářské. Elitářské změny jsou změny fašistické. Ty, které vycházejí ze zdola od lidu, jsou nacionalistické, nacistické. To znamená, ten proces, který vychází z Evropské unie, je fašistický. Ten, který vychází od lidí, kteří dělají tyhle ty demonstrace, kteří dělají miliony chvilek, od lidí, kteří jdou někam do ulic, to je spodní proces, to jsou nacisté. To znamená, fašisticko-nacistický proces je znovu ukotvený v Evropě. A je asi ubíjející potom, když vidíte, že po zádech alternativních voličů se nahoru k výtahu šplhají politici, kteří v podstatě s tou alternativou nejenom, že nemají, ale ani nechtějí nakonec mít nic společného. Takhle bych to ukončil. Máme 21.01. Helenko, dáme si tak dvě písničky, jeli jsme bez přestávky, takže tak nějakých 6-7 minut a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, přesně, zahrajeme si.
2: Pojďme na to, hudební přestávku, která bude trvat 7,5 minuty, vyplní 3 hity. Jsou to hity na přání, do studia mi napsal Zdeněk. Ten má přání slyšet písničku od kapely Divokej byl Bagdád. Tak tady je. Písničky dozněly, na telefonní lince máme prvního volajícího, tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky VK. Vítku.
0: Ano, ano, určitě ano.
1: Ano, dneska se otáčí spíš větrníky, ale zároveň mlýnský kámen se taky otáčí, jenom my nepouštíme písničky do vysílání kvůli autorským právům, tak jenom pro posluchače jsme pouštěli mlýnský kámen od Spiritual Quintet, taková trošku replika. Pohodě, můžeme pokračovat.
2: Pojďme tedy k telefonickým dotazům. První volající je na drátě, hezký večer, ptejte se.
3: Já vás taky zdravím, zdravím nejlepší alternativu v České republice. A chtěl bych navázat na to poslední téma a říct, že zítra 23.5. v 7 hodin před IKEA v Brně bude sraz a pojede se protestní jízda. To je jedna věc. A druhá věc, jestli pan VK zaznamenal, tuším, že se to stalo 19. května, tak na zastupitelstvu v Brně měli občané možnost se vyjádřit k určitým tématům. A jedna paní, která měla splnomocnění od obyvatelky Brna, taky nebyla umožněno hovořit, tak si potom vzala vlastně slovo sama a v podstatě ukázala sovětskou vlajku. Jo, s tím, že prostě se mělo klást. Ano, a při odchodu vlastně, když odcházela, tak byla obestoupena městskou policií a odvedla si státní policie. A v podstatě se ty sovětské vlajky nesměla ani dotknout. Jo. Tak jenom, co by mě k tomu dokázal říct. Děkuju.
2: Děkujeme.
0: No, samozřejmě. Je to samozřejmě ten zákon, který je to zase další příklad toho, jak ta vláda, koaliční vláda, hnutí ANO, SPD a motoristů prostě je nefunkční. Protože tohleto, že se prostě jako nesmí sovětské vlajky jako propagace komunismu, je tam samozřejmě výjimka, kdy se může, to znamená historické události, to znamená, když se slaví konec války, tak tam se jako může sovětská vlajka, ale
1: což
0: jinak jako
1: tohle?
0: Je to...
1: Což bylo tohle mimochodem, ne?
0: No, to je těžký, jako konec války je prostě vždycky jako 8. tam u vás, nebo i tady samozřejmě, ale že v Rusku je to 9. ale tady jde o to, a jako ty květnové dny, bere se to od toho 5. do toho zhruba 9. jo, zhruba se to bere, ale co jdu, tohle to bylo 19. jo, května a to už samozřejmě je po. To znamená, že ona, nebylo to žádné výročí osvobození a pokud ona tam přišla s tou sovětskou vlajkou, tak v podstatě podle toho zákona, který schválila Fialova vláda v roce 2022 nebo 2023, ten zákon by měl být zrušen. A současná koalice má dostatek hlasů k tomu, aby ten zákon zrušila. To, protože ten protikomunistický zákon schválila Fialova koalice. Moje otázka teď znova míří na SPD. Jako se zaštiťují jako největší prostě alternativní strana. Tak ať iniciují zrušení toho paragrafu zákazu komunistických symbolů, do kterého byla začleněna Fialovou vládou i sovětská vlajka. Osvoboditel. To znamená to, tady v podstatě jako pláčeme na špatným hrobě úplně. Protože ano, paní teď bude zahájená, že propaguje nějaké komunistické myšlenky, což samozřejmě není pravda, ale ten zákon prostě je platný a dokud nebude zrušený, tak zkrátka nikdo nebude moci nosit sovětskou vlajku jindy, než od toho 5. do toho zhruba 8. května. Protože ani toho 9. května už policie neuzná. Protože, že jo, to se uznává jenom v Rusku 9., protože že jenom 8., že jo. Proto tady je třeba iniciovat zrušení toho Fialova zákona, samozřejmě. O takzvaných zločinech komunismu, že jo. Tam byly ty symboly, že se nesmí zobrazovat, to znamená, ten zákon je z dílny Fialovy vlády, to znamená, ten je třeba zrušit, ten zákon, aby to bylo vyřešený. A to musí někdo iniciovat. A kdo to bude iniciovat? Babiš? No, ten asi těžko, ten má jiné starosti. Tak to musí udělat někdo z těch dvou menších stran. Buď motorista, nebo SPD musí iniciovat zrušení toho zákona. Jednoduchá věc. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. Tak najnovší zprávy z USA, že Tulsi Gabbardová odstúpila, rezignovala z funkcie šéfky spravodajských služieb USA a ako oficiálny dôvod menovala...
0: Nemoc svého manžela.
4: Áno, agresívnu. Áno, to asi pasuje do toho, pán Veka, čo ste hovorili, že majú zbrane na rovinu.
0: Áno.
4: Ďalej, Thomas Messi, môj favorit, a bola to legenda MAGA hnutia, ktorý bol silne pre MAGA hnutia, bol protiizraelský, tak prehral kreslo v Kentucky, kreslo v snemovne reprezentantov, pretože jeho vyzývateľ dostal 20 miliónov od AIPAC-u. Ten jeho vyzývateľ nikdy nevystúpil verejne, že čo vlastne chce, napriek tomu vyhral voľby proti Messimu. Takže Major Richard Green hovorí, že to samozrejme sfalšovali tie voľby. A tretia dôležitá vec, Trump Jr. sa teraz bude ženiť na Bahamách. A Trump...
0: Áno, na Bahamách, áno.
4: Že sa nebude zúčastňovať na jeho sobáši, pretože má veľmi dôležitú vec vo Washingtone s Iránom. Takže asi nový útok na Irán je spadnutie. Čo by na to, pán Meka?
2: Ano. Děkujeme.
0: Já děkuji za dotaz. Všechny ty informace, samozřejmě já jsem zaregistroval, co pan vyjmenoval. Ano, samozřejmě Tulsi Gabbardová odchází kvůli zákeřné nemoci, najednou z ničeho nic, že jo. Velmi agresivní forma rakoviny, prostě kostní dřeně. Samozřejmě leukémie. Jo, to je samozřejmě. Takže to je jasný. No a co se týče samozřejmě vyvolání, jednoznačně, a co se týče voleb Macy, ano, skončil, protože nasazené peníze od AIPACu není dovoleno. Kdokoliv se postaví proti sionistickým, prostě tak ho zničí. Oni ho zlikvidujou a má štěstí, že ho zlikvidovali jenom politicky, že prohrál volby, protože oni ho mohli zlikvidovat jinak. Oni ho mohli oddělat pistolí na nemoc, že jo, to, co používá CIA, že jo, na infarkt, pistole na rakovinu, oni mají na prudký rakoviny, že jo, to jsou ty kmeny, které v podstatě ta šipka vlastně vpraví do těla, velice agresivní kmen na bázi opičího viru, který nastartuje prudkou rakovinu, hotovo, během 3 týdnů, hotovo. To znamená, oni nemají vůbec problém tady s těma věcma a oni chtějí za každou cenu udržet prostě křeslo amerického prezidenta, aby Izrael kontroloval amerického prezidenta. No a Trump musí udělat to, co chce Izrael, takže obnovení leteckých úderů na Irán velmi pravděpodobné. Velmi pravděpodobné, že k tomu znova dojde, znovu vyletí ceny ropy někam do nebes, Evropa bude jezdit na koloběžkách, už brzy, předpokládám, zelení tomu budou tleskat, protože že jo, zelení extrémisté, ti už to chtěli dávno, aby lidi chodili pěšky maximálně, tak se odráželi nějakými odrážedly, že jo, všichni budeme zelení a všichni se vrátíme zpátky na stromy, proto jak říkám, ty procesy zkrátka jsou vedeny tak, že Spojené státy jsou destruovány zevnitř a ta destrukce vychází samozřejmě ze svazku se sionistickým Izraelem. A vezmete si opoziční stranu, teda takto opoziční, chci říct, koaliční. Vezmete si koaliční stranu. Ta koaliční strana měla nějakého šéfa, no, čestného předsedu, že jo, motoristé. Oni se chtěli zabývat a zajímat o v podstatě jedinou věc, o zachování spalovacích motorů v Evropě. Jo? Dobrá myšlenka. Jo? Založit na tady té bázi politickou stranu. Výborná myšlenka. Ten hlavní člověk, mu nebylo dovoleno se dostat do žádné vládní funkce ani ministerské funkce. Pan Turek může být spatřovaný jako tak trošku jako v uvozovkách blázen nebo excentrik, že jo, že tohle to tamto rychlá jízda, rychlá auta, že jo, může být tak sledován, ale v podstatě oni tím, že ho takhle zablokovali, tak jenom potvrdili, že on je pro ně nebezpečný. On by jim rušil a on by jim narušoval jejich kruhy. To znamená jejich zelenou Green Dealovou agendu. Kdyby někdo prosazoval v Evropské unii, nějaká země Evropské unie by začala prosazovat fosilní paliva, fosilní auta. Proto nebylo dovoleno. No a pan Matzinka, ten se o automobilismus moc nezajímá. Ten se zajímá o Izrael. a o dobré vztahy s Izraelem. To je dané. Takže zkrátka jenom na reakci na pána, že bohužel to tak je, že jít proti sionistickým je někdy hodně, hodně těžké, hodně marné. A jak říkám, znovu opakuji, Macy měl obrovský štěstí, že jenom prohrál volby, že jenom ho vysáčkovali z křesla, z funkce, protože mohl dopadnout mnohem a mnohem hůř. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejce.
1: Já se jenom omlouvám, do toho lehce vstoupím. VK, pamatuješ si, kdo byl pozvaný na inauguraci Donalda Trumpa toho 20. ledna? Tak to byli pozvaní jako jediní z České republiky. Byli tehdy pozvaní motoristé. Nikdo to pořádně nechápal, proč chodí. A teď se to konečně projevuje, proč vlastně byli pozvaní v rámci té italské afilace. Jako, jo, nebo, jo?
0: Ano, ano. Přesně tak, přesně tak.
1: Byl tam teda Turek, nebyl tam Macinka, byl tam Turek,
0: ale na té věci to vůbec nic nemění, protože ta afilace byla naprosto jasná, byla zjevná, ale aby si někdo nemyslel, že ta obsese k Izraeli je u třeba hnutí ANO daleko menší nebo nižší, to by bylo velmi naivní se myslet, to ani náhodou, ani omylem. Zkrátka i v SPD mají, že jo, odborníky na Izrael a izraelská vína a tak dále a tak dále. To znamená, v celé té sněmovně nenajdete prostě stranu, která by šla proti Izraeli, tam není ani jedna taková strana, která by šla proti Izraeli. Tam byl jenom jeden jediný politik, který historicky hlasoval proti rezoluci na podporu Izraele, jenom jeden jediný, a to byl Karel Schwarzenberg. Takový bizár. A já jsem to vysvětloval, z jakého důvodu. On byl šlechtic a šlechta byla proti Židům. Historicky, vždycky. Protože oni byli jejich největší soupeři v mocenských procesech. Respektive Židé převzali moc po feudalismu. Když skončil feudalismu, nastoupil systém takzvaného něčeho, co byl systém bankovnictví, ovládající průmysl. Obecně to dostalo název kapitalismus. A Židé ovládli kompletně kapitalismus, ale nejenom to, spolu s tím ovládli komunismus. Ovládli internacionálu. Ovládli proces Sovětského svazu, že? To by bylo, to všichni vědí samozřejmě, to si poslechněte Pjakina, jak o tom má přednášky. To znamená, on si to mohl dovolit jako šlechtic. Jako šlechtic si mohl dovolit hlasovat proti Izraeli. Nikdo jiný z té sněmovny. To je jenom tak na okraj, no a pustíme se do dalšího.
1: Já jenom fakt jako se omlouvám, jo, ale s tím Schwarzenbergem to se nemohu nechat odpustit, já se fakt omlouvám, ale já jsem právě, když jsem si dělal nějaké reference, tak jsem vyhledal v roce 2010 ještě na zvedavec.org, tam o tom obsáhle psali Vláďa Stvora, že to je Nestor, vlastně ikona české alternativy, když jsme tady vůbec nevěděli, co to je alternativa, tak on jako fakt makal už od roku 2000 nebo 99 dokonce z Kanady. A oni tam psali právě, to nepsal přímo Vláďa Svoboda, psal někdo jiný, ale obsáhle tam právě psali o Karlu Schwarzenbergovi, že měl velmi blízko a velmi jaksi úzce koketoval a spolupracoval právě s Benny Brittem, jo, v roce 2010. A proto mě zaráží ten jeho veletoč, že najednou hlasoval proti Izraelu 10 let později. To je hrozně zajímavý. A tam právě psali, já ten, někde ten článek mám přímo, tam přímo i vypisovali, ale se setkávali.
0: Já tomu rozumím, to není, podívej, to není žádné překvapení. S Benny Brittem pracuje i rodina Saxe-Coburg-Gotha a Windsor. S nima spolupracují každý den v Británii. Jo? To je normální. Oni jsou na nich závislí. Úvěrově. Všechny šlechtické rody jsou závislé dneska na samozřejmě na Rothschildově klanu. Naprosto normální. A Schwarzenberg nebyl žádná výjimka. Ale právě kvůli tomu, že ten vztah je jiný, že je obchodně, že jo, úvěrovaný a tak dále, tak oni si zachovávají ten šlechtický status a oni mají to právo, oni jsou šlechtici, oni mají právo a mají dovoleno je kritizovat a hlasovat proti ním, hlasovat proti Izraeli, oni mají dovoleno, protože oni jsou šlechta. Jim nikdo za to hlavu neutrhne, ani nemůže, není dovoleno, protože takto, že jo, oni mají tu modrou krev a toho oni se bojí. Rothschild se bojí modré krve. Že? To jsou vlastně okultní přesahy do toho, co bychom zase zašli strašně daleko. Na to nemáme čas, že jo, modrá krev Amšela Charedim a Menachal Charedim a další, že jo, tyhle ty linie, že jo, vyvolená linie, modrá linie a tak dále, tak dále. To, na to nemáme čas. Ale oni si mohou dovolit, jo, oni si mohou dovolit, to je proto... Pro lidi to bylo zvláštní, že nechápali. Tenkrát bylo to hlasování, to byl ten rok 2000, já už nevím, 16 nebo kolik to bylo, 17. Bylo to hlasování, že hlasovalo se že usnesení na podporu Izraele a všichni hlasovali jako jeden muž, že jo, pro podporu, jenom jeden byl proti, Karel Schwarzenberg. Tím to bylo daný. Takže pojďme do dalšího volajícího, aby jsme nezdržovali.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
5: Dobře, můžu povídat?
2: Ano, ano.
5: Dobrý den, pane VK, tady Standa, prosím vás, to, co říkáte, poslouchám vás často, tak to není mi z toho opravdu dobře. Vypadá to, že svět se řítí do katastrofy, přinejmenším v Evropě. Prosím vás, není to přání, jo, nebo není to otázka, ale je to dost jakoby důležitý. Až budete... pouštět písničky, nebo jestli i během vysílání, pusťte písničku od Rangers Plusů, jmenuje se to Kdo má právo, ať se lidé zamyslí nad slovama té písničky. Toč vše. Děkuji vám a shledanou.
0: No, dobře, no, já děkuju. Já děkuju. To je spíš na Helenku, no, to je na Helenku, no, samozřejmě.
1: Helenka si to poznačí určitě. Nevím, tam hrálo tak nějak zvláštně rádio u pana posluchače, úplně nějaký jiný program, to nebylo ani spožděné to jeho povídání, nevím, to bylo také zvláštní. Ale zkusíme to poznačit, případně se to ještě zpětně pustíme a třeba příští pátek, pokud Helenka najde, samozřejmě my tady jsme závislí i na písničkách na přání, takže určitě se budeme snažit vyhovět, nicméně máme dalšího posluchače, Helenko.
6: Ano.
1: Tak, jste tady.
2: Tak já mám zapsáno samozřejmě a máme i dalšího volajícího, tak tedy hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, já bych som chcel len, že či byste mohl teda rozvinout ten vzťah, do jaké míry jsou teda šlachtické rody závislé na teda, nazvíme to, bankovom centre v Londýně, protože já mám z toho teda taký dojem, nakoľko sú priamými svedkami toho, ako sa im rozpadajú ich národné štáty, ako sú také štáty ako Švédsko alebo Belgicko, Holandsko zaplavované migrantami, ktorí menia vlastne kultúrnu, ale kultúrnu históriu aj kultúrny základ celej tejto spoločnosti, alebo teraz najnovšie, ako skladal prísahu starosta Birminghamu a teda došlo tam aj k tomu, že boli tam islamské modlitby, že teda, ale na druhej strane bol oblečený tradičným teda tým britským, neviem ako to nazvať, mal teda tú robu s tými insigniami mesta, že teda pôsobí to tak dosť v rozpore s tým, na čo sme boli zvyknutí, alebo nejakým tradičným pohľadom. A teda do akej miery je tá závislosť, a či tá závislosť sa začala budovať asi od toho 18. storočia, keď začal teda ročil so svojimi synmi požičiavať peniaze a prípadne potom, keď ešte môžete, nejaká podotázka, do akej miery je napríklad rodina Baruchovcov nad nimi, alebo teda spolupracujú tie všetky rodiny v nejakom ako syndikáte, že každý má to nejako rozdelené a ročodoci tomu šéfujú, alebo no, či by ste to mohlo
0: rozdieť.
2: Ďakujem.
6: Ďakujem, do počutia.
0: Dobře, děkuji za dotaz. Prosím vás, tak jenom velice rychle. Závislost šlecht byla historicky dána už někde od středověku, že si půjčovali u takzvaných dvorních židů, takzvaných court Jews, peníze, ale to byly třeba drobné nějaké půjčky někde tady, někde tamhle a tak dále, tak dále, ale nikdy to nebylo tak, že ty půjčky by ohrožovaly jednotlivá mocnářství, jednotlivá impéria. Ne. To přišlo až s napoleonskými válkami. Přišlo to s Napoleonem, když Napoleon táhl na Rusko v vůbec první systémové tažení, které bylo financováno Rothschildy Londýnem. A tehdy se Napoleon obrovsky zadlužil. A to zadlužení bylo u pařížské pobočky Rothschildovy banky. A v té době došlo k velkému zadlužení a postupně i ostatní šlechtické rody v Evropě se začaly zadlužovat. Cílem Rothschilda je naplnění proroctví o likvidaci a zničení Edomu. To je jejich cíl. Na tom pracují. Ten proces je nastavený jednoduchým a velice odporným způsobem. Dobře poslouchejte. Každá země, která se dostane pod kontrolu domu Sion, to znamená dům Sion, ukotví centrální banku v dané zemi. Je zrušena národní banka, je zrušena státní banka a vznikne banka centrální pod kontrolou domu Rothschild. Cílem je zadlužit zemi takovým způsobem, aby její zadlužení znemožňovalo provádění suverénních kroků dané vlády. Aby vláda začala dělat kroky proti vlastnímu lidu, proti vlastnímu etniku, proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastním dětem, proti vlastnímu školství, proti vlastní ekonomice, proti vlastnímu národu, proti vlastní armádě, proti vlastní církvi, proti vlastní víře. A tenhle ten proces je dlouhodobý proces. Čím více se země zadlužuje, tím více se přestává podobat sama sobě. Británie je dnes v podstatě přeformátovaná země. Je to, a můžeme říkat, islámský prostor, až na nějaké izolované ostrůvky. To samé Švédsko. Velmi rychle se tomu blíží Francie. Tady v Německu je to tak na 50%. A postupně to má zaplavit celou Evropu. Co se tím sleduje? No, samozřejmě nepřítelem vyvoleného národa jsou křesťané. Křesťané, Edom, Edomité, nástupci tedy Římské říše, ti, kteří reprezentují západní civilizaci, západní populaci, rovná se bílou populaci, rovná se árijskou rasu, která vzešla z Iránu, z Perzie. Proto největším nepřítelem sionistických je Irán. Proto Irán se snaží ve spolupráci se svými nachým, jako je Trump, zničit Irán. Protože je to kolébka bílé civilizace, největšího úhlavního nepřítele vyvoleného národa. A cílem vyvoleného národa je likvidace celého Edomu. Skrze dluhové systémy, skrze dluhové pasti. Skrze vnitřní systémy rozvratu národů, kdy jednotlivé vlády dělají všechno proti vlastnímu lidu, kdy jednotlivé vlády západních zemí importují proti vůli svého lidu vnitřního nepřítele, importují migranty, kteří rozvrací společenský prostor původní civilizace našich evropských a obecně západních zemí. Do Evropy jsou importováni Arabové, Afričané, do Spojených států pro změnu Hispánci ze Severní a Jižní Ameriky. Jsou různé nástroje používány, ale všechny se stejným cílem, s likvidací bílého muže, bílé ženy a jejich bílého dítěte. Proto probíhají procesy na informačních prioritách s cílem rozvrátit tradiční rodinu, muž, žena, dítě, nahradit procesy, které rozvrací tak, jak káže Satan a Satanova synagoga, tedy žádný muž, žádná žena, ale pouze muž a muž, kteří sodomicky nedokážou vytvořit žádný plod. Jenom žena a žena, kteří sodomicky, nebo které sodomicky nedokážou vytvořit žádný život. A nebo non-binár a non-binár, kteří nedokážou vytvořit žádný život. Je to samozřejmě satanistický proces Satanovy synagogy. To je naprosto jasné. A zadlužování jednotlivých šlechtických rodů je jenom ukázkou toho, jak to funguje. To znamená, ty země, které jsou šlechticky založené, mají konstituční monarchii, mají feudální systémy, tak ty jsou nejzranitelnější. Proč? Z jakého důvodu? No, protože samozřejmě systém moci, který je vedený feudálně, je vedený systémem jednoduššího zpracování dlužníka. Protože jestliže dluží jenom rodina, snadně ji zadlužíte tak, aby se nemohla z dluhu nikdy vykoupit. Kdežto zadlužit nějaký sekulární stát, který je řízený parlamentem, kontrolním orgánem nějakého senátu, volebními procesy, to znamená sekulární státy se ovládají mnohem komplikovaněji. Ne, že by nešly, ale jde to pomaleji. Ten proces řízení je mnohem pomalejší. Proto tam, kde jsou konstituční monarchie, kde jsou panovníci, tak tam proces překreslování mapy a destrukce takzvaného bílého genomu probíhá mnohem a mnohem rychleji. Proto největší překreslení a největší proces a postup likvidace bílé civilizace je právě v konstitučních monarchiích a královstvích, jako je Velká Británie, jako je Švédsko, jako je Dánsko, zkrátka země, které mají v podstatě, tam je to nejdál. Ale aby si někdo nemyslel, že v republikách, jako je třeba Francie, že je to nějak zpomalené, kde pak, tam je to také hodně pokročilé. Proto jenom abyste pochopili, že šlechta byla první z mocnářství nebo z těch systémů řízení, to znamená na konci éry feudalismu, kteří se zadlužili a byli ochotně zadluženy a v podstatě dovedli své národy do stavu, ve kterým jsou dnes. Vedoucí elity, které jsou v procesech řízení jednotlivé vlády, nasunují do těch zemí migranty, cizince, nasunují Araby, nasunují islamisty. A ti islamisté chodí po ulicích a znásilňují bílé ženy a bodají a že jo, nožem ubodají bílého muže a policie zakazuje protesty proti těmto migrantům. Velká Británie, že to je typický příklad. Chápete? Vlády potom musí jít proti svým vlastním lidem, protože ty vlády jsou zadlužené. A každá vláda, která je zadlužená, aby dostala další úvěr na svůj schodkový a nikdy nesplatitelný úvěrový rozpočet, musí poslouchat své věřitelé. Taková je realita. Doufám, že už teď chápete, proč šlechta takzvaně dealuje s domem Rothschild, proč musí dílovat s domem Rothschild. Teď už doufám, chápete a rozumíte. A také chápete a rozumíte, jakou cenu za to jednotlivé státy a jednotlivé feudální rody nakonec musí zaplatit. Takže takhle bych to vysvětlil, no a pustím se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
7: Dobrý večer, pane VK, tady posluchač Jihu Čech. Já bych se chtěl vrátit zase trošku k Hitlerovi, protože mně pořád přijde, že ta jeho role pořád není aspoň v mých očích úplně objasněná. Objevil jsem práci nebo knihu jeho, nebo manželky jeho polorodého bratra Aloise, který v roce před asi 1912 nebo 11, čili před první světovou válkou, žil v Liverpoolu. A jeho manželka Bridget napsala knihu, možná až po druhé světové válce, kde tvrdí, že Adolf Hitler přijel do Liverpoolu v listopadu 1912 a zůstal tam až do května 1913. A v podstatě se nechal navrbovat tajnou službou, jestli to můžu takhle vyložit vlastně po svým, a proto vlastně Hitler otevřel druhou frontu na Sovětský svaz, protože prostě dostal příkaz. Tak mě by zajímalo, jestli tato verze z vašeho úhlu pohledu, jestli dává smysl, nebo jestli je úplně jako vždy mimo mísu. Díky moc a díky za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, tažení na Sovětský svaz samozřejmě bylo organizované, bylo objednáno přímo z Londýna, z londýnského City. Konec konců Adolf Hitler a jeho NSDAP přišla k moci díky úvěrům a půjčkám od pařížské pobočky Rothschildovy banky. To znamená, on byl v kontaktu s Rothschildy přímo od samotného začátku a jak jeho historie ukazuje, on pochází podle všeho, to je ta kniha, tam máte, že jo, jste určitě četli, že má samozřejmě původ od Nathanaela Rothschilda z Vídně, že původ. Proto on nemusí být někým naverbovaný, on zkrátka byl přímo z rodu, že jo, měl linii a když to počítám, čtvrteční, no, 25% linii měl po Nathanaelu Rothschildovi z Vídně, že? 25% podíl, nebo původ. Takže to je normální. Nebo tak normální. To je známá věc, dohledatelná. Z tohoto důvodu tedy on pracoval tedy na původním plánu, tedy vytvoření tedy východní fronty a získání a obsazení ruských zdrojů, ze kterých měly být spláceny úvěry pro válku, které poskytoval Londýn, Velká Británie. A tam byla určitá jistá dohoda, to bylo zajímavé. Tam byla dohoda o tom, že vláda, která byla původně ve Velké Británii, tak měla samozřejmě určité vztahy se Sovětským svazem. Ty vztahy byly tak jako různě nastavené. A původním plánem bylo, že celé britské ostrovy budou obsazeny německou armádou. A ten plán nevyšel, protože se nepodařilo dobít v rámci operace tedy britské ostrovy. No a jelikož bombardovací kampaň Luftwaffe selhala, nepodařilo se vytvořit výsadek na britské ostrovy, Hitler to odpískal, tak došlo k tomu, že Rudolf Hess se pokusil prodloužit financování pro tažení na východ, na Sovětský svaz, ale bylo to odpískáno, protože při nesplnění plánu, to znamená Churchill zůstal u moci, bylo to nebezpečné pro Rothschilda, to znamená, že podpora už nemohla být dál realizována a proto byl Rudolf Hess uvězněn a do konce života nevyšel z věznice Spandau. Že o tom jsem psal, to už je známá historie, proč on nemohl nikdy být propuštěný, protože on by mluvil o tom, kdo financoval vzestup Adolfa Hitlera a kdo financoval nástup Německa na frontu, že jo, na ten plán útoku na Sovětský svaz, že to byl plán Londýna, jakým způsobem se na druhý pokus dostat k majetkům Sovětského svazu. Ten první pokus s Ulyanovem a s Trockým nevyšel. To byl pokus, který překazil Josef Stalin. Tak tohleto měl být druhý pokus. No, to je známá věc, o tom už jsem několikrát hovořil, to bych opakoval znovu a znovu dokola. Takže to si najdete, když tak potom na Aeronetu, tam je článek o tom. Je to všechno teda, tady ta otázka, je to, a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
2: Ano, volajícího máme, hezký večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, pane VK a další. Zdravím všechny posluchače, včetně moderátora, který posledně pustil fantastickou skladbu Santány. Ale mám takový dotaz na pana VK. Nedávno, když jsem strachal v archivech, tak jsem narazil na dokument, ve kterém podle komentujícího měl určitě prstý pan VK. A tento dokument byl o odpadávajících ručičkách, nožičkách, embryí, byli to lidi, které ovšem v děloze měli černé oči. A mě by zajímalo, jak tyto existence, kde vůbec na to přišel, nebo kde to kde takové snědky přímo zdělují, že znamená s takovýma dětma s černýma očima, popřípadně souvisí s vakcínama, které implementují do krevního oběhu grafem, který tam vlastně slouží k tomu, jako receptor nebo zesilovač přímo vln, aby ona substance se tady, aby tady vůbec mohla existovat. To mě zajímalo. Děkuji za odpověď.
2: Děkujeme.
0: No a já děkuji za dotaz. Já asi vím, jak kam míříte, ale to jsem mluvil, to bylo tenkrát téma, které se týkalo okultismu a to nemá nic s nějakým grafenem společného. To je takzvané vtělování, systém vtělování, že jo, některých opravdu zlých věcí, které prostě se nacházejí prostě v některých předmětech a tak dále, a pokud jde k vtělení, tak prostě plod se začne měnit, dítě dostane černé oči, že jo, můžou dojít prostě k destrukci prostě plodu a tak dále, a tak dále. Já jsem o tom tenkrát kdysi nějak hovořil, ale opravdu teď o tom rozhodně prostě mluvit nechci. Protože přicházely v minulosti různé dotazy a že jo, lidi potom byli z toho úplně na prášky a někteří dokonce začali experimentovat a potom to nedopadlo dobře. Takže já asi tady to nebudu bez rozobírat, pustíme se do dalšího volajícího. Já slyším tam sám sebe dokonce.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
9: Dobrý večer, tak ja by som mal ešte jednu otázku. Len predtým nech ešte môžem povedať, keď bola druhá svetová vojna a teda hrozilo, že sovietská armáda urobí inváziu do Japonska, tak vtedy sa prvýkrát stalo, že cisár sa vôbec v Japonsku prihovoril národu. Dovtedy nikto nepočul jeho hlas, ako z bežných ľudí. Tak to je len taký akože možno na ilustráciu vzťah šlachty k svojmu vlastnému národu. Lebo hrozilo mu, že teda by mohol byť vzťatý, ako teda to Rusi urobili, alebo teda bolševici to urobili svojmu vlastnému cárovi. Ale ja si myslím, sa chcel ešte opýtať, že podľa vás tá prognóza s Iránom, či by ste vedeli teraz stanoviť nejakú možno prognózu alebo do istej miery, ako sa na to pozerá ju izraelskí sionisti, že sa to teda zatiaľ nepodarilo. A či teda je ich úlohou ako Benjamina Netanyahu a Donalda Trumpa sa o to pokúšať aj 5-krát, 6-krát, 7-krát, alebo teda dospejú do nejakého stavu, kedy si povedia, že sa to nedá a tým pádom uzavrú tento proces, alebo v ňom budú pokračovať až po, povedzme, použitie jadrových zbraní. Ďakujem, do počutia.
2: Mm-hmm. Ďakujeme.
0: Ja tady tomu dotazu rozumiem, ale to je úplne stejné, ako by ste sa ptali, jestli Izraelci přestane bavit, vyhlazovat Palestince, a podívejte se, oni to dělají od toho roku 48, to dělají pořád. Je to nepřestane bavit. Jsou sionističtí, jsou prostě, jsou magoři, a to je špatně položená otázka. Navíc, pokud bojovat s Iránem mají Spojené státy za americké peníze, nikoliv Izrael. A proto Netanyahu bude dělat všechno proto, aby zůstala sionistická, prosionistická klika v Bílém domě. Proto Macy nemohl zůstat, že jo, v křesle. Byl odstraněn, že jo, to je naprosto jasné. Zkrátka, budou bojovat Američané. A budou bojovat tak dlouho, dokud bude Trump u moci. Že? Aha, kdo přijde potom, to je potom s otazníkem. To znamená, dokud Trump bude u moci a bude naživu, tak oni budou se snažit prostě Trumpa tlačit do války v Iránu a bude se bombardovat 2-3 týdny, potom se přestane na měsíc. A potom znova další 2-3-4 týdny se bude bombardovat, zase se přestane. A potom znova a znova. Trump bude chtít přestat, že jo, protože to bude škodit americké ekonomice, bude, protože bude mít dva tlaky. Jeden tlak bude z Izraele a druhý tlak bude z Wall Street, protože Wall Street tlačí na Trumpa, aby s tou válkou okamžitě přestal. No ale z druhé strany tlačí zase sionistický Izrael. To znamená, že Trump chvíli vyjde vstříc Izraeli, potom vyjde vstříc Wall Street. A takhle se to bude prostě střídat a klidně se to bude takhle střídat ještě 2 roky, nebo 2,5, než Trumpovi skončí mandát. To je asi jasný. Jedině, že by se stal nějaký zázrak a oni by se dohodli na nějakém mírovém uspořádání. A možná, že by se dohodli Spojené státy a Irán, ale nedovedu se představit, že by na to kývnul Izrael. Izrael by, kdyby zjistil, že Trump něco podepsal, tak co udělá Izrael? Nechají Trumpa oddělat. Nastřelí mu mrtvici, nastřelí mu nějakou rakovinu a on za 3-4 týdny skončí. Bude hotový. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
10: Dobrý den, pane VK, tady Standa. Prosím vás, chtěl bych se zeptat na roli Václava Havla ve funkčním období prezidenta. Na netu jsem četl článek, že Václav Havel v 90. letech údajně už slíbil nebo přesvědčoval německou stranu, že bude lobovat za vrácení majetků, nemovitostí a finanční vyrovnání pro sudetské Němce, což je teda katastrofa. Jo, někde v Německu, v německé straně, z čeho byli vykolejeni i sami Němci. Dokonce jsem četl na netu, že Václav Havel byl v polovině cesty na pohřeb Karla Kryla otočen neznámým telefonátem a že ujel do Německa se schovat. To jsou politici ovladatelní, to byl ovladatelný i Havel, v tom případě je politika fraška a my jsme jenom ovce, který jsme někam tlačení. Můžete mi zodpovědět otázku na toho Havla? Děkuji a shledanou.
2: Děkujeme.
0: No, je Václav Havel, no, tak že jo, to bylo to svědectví, které tenkrát jsme dostali, že jo, že prostě stébáci chodili Václavu Havlovi pro cigarety, že jo, v tom roce 89, když ho připravovali do funkce prezidenta. Tenkrát on se setkal s François Mitterrandem, tehdejším francouzským prezidentem, to setkání proběhlo, kdy to bylo, v květnu 89, v červnu už se nepamatuju přesně, bylo to těsně před pádem, před listopadem 89. A setkal jsem se s ním a už tenkrát bylo jasné, že má podporu Západu, že STBáci se ho nesmějí dotknout, chodili mi po cigarety, že ho vždycky jeli na Hrádeček, zastavili prostě motoráček, že ho skočili do trafiky po cigaretky, Sparty, tvrdý host, tvrdý Sparty a tak dále. Pánovi jenom reakce, jestli jsou politici ovladatelní, no. To je konceptuálně hodně, hodně naivní otázka. Jsou ovladatelní úplně všichni. A politik, který není ovladatelný, ten dlouho v politice nezůstane. Protože většinou se mu buď udělá špatně a odejde, jako paní Šichtařová nebo někteří další politici. Někdo odejde třeba kvůli manželovi, jako Tulsi Gabbardová a podobně. Ale všichni ostatní tam zkrátka zůstanou a musí dělat to, co někdo požaduje. A kdo požaduje? No přece věřitelé. Věřitelé daného státu, kteří posílají svoje komorníky a říkají, co se musí dělat, co se musí tohleto udělat, tamhleto se musí udělat, tohleto uděláte, tohleto uděláte. Tohle je dovoleno, tohleto v žádném případě dovoleno není. Rušit nám naše kruhy, že jo, naši agendu Green Deal, není dovoleno. No ale on je to náš čestný předseda. On musí mít nějakou funkci. Ne, on nemusí mít vůbec nic. Nebude ani ministr zahraničí, vy ho neuděláte žádným ministrem, on nebude mít vůbec nic. A ten premiér je tam jako truhlík, a nemůže udělat vůbec nic. Nemůže přijít za rozvědčíkem a takzvaně mu šlápnout na krk a říct mu, hele, ty ho jmenuješ, jinak my zahájíme nějaký proces a přestaneš být prezidentem, my tě sundáme. Jo, my dáme žalobu ústavní, kompetenční žalobu a ty skončíš. Tvrdě na něho, že jo? Ne. To by tam musel být jiný premiér. Andrej Babiš tohleto udělat nemůže. Ten musí na rozvědčíka jenom slušně, že jo? Pan prezident sem, pan prezident.

0: toho programu a většinou tam toho nemají, no tak to je potom těžký, jako jo. Lidi se diví, že prostě nemají vůbec nic a to je prostě jako prostě koukat do hluboký prostě nějaký vody, že jo, a hledat tam nějaké dno a snažit se nevidět jenom svůj vlastní obraz, že to je těžký. Protože dokud se neponoříte až na to dno, tak jenom tím, že se díváte na ten obraz, tak to dno neuvidíte. Ale vidět to dno znamená namočit se. A namočit se úplně durch. A když se namočíte, tak zkrátka riskujete, že už z té vody třeba nevylezete. No, to je jenom takový příměr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, a protože máme 57, tak už to bude zřejmě poslední volající.
1: Ano, poslední volající, hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, já bych chtěl především teda před váma smeknout, jak před váma, pane VK, tak před Vítkem, že při těch všech informacích, které máte, si dokážete ještě udržet zdravý rozum. A plně souhlasím s tím, co jste říkal, že to, ta zadluženost už je napsáno v Bibli, že kdo dluží, tak ten vlastně musí poslouchat. A ještě jenom bych chtěl zhrnout to, že když mi někdo říká v dnešní době, hlavně aby nevyhráli volby komunisti, tak říkám, koho horšího byste tam ještě mohli chtít, když na hradě je rozvědčík, premiér je spolupracovník STB, bývalý premiér vlastně byl podržtaška sudeťáků, paní ještě, která kandidovala na prezidentku, tak vlastně tady v té vysoké škole neměla podle mýho ani dělat uklízečku, natož být v nějaký funkci, takže musím říct, že jako nevím, kde berete tolik optimismu, že to ještě všechno zvládáte. Každopádně děkuju za vaši práci a díky moc. Hezký večer.
0: No, já děkuju. To bylo trefně řečené, trefně vystižené, samozřejmě. Ano, je to tak, jako strašit komunistama a mít přitom bývalýho člena rozvědčíka na hradě a všechny další. To je trošku absurdní, ano, samozřejmě, ale zkrátka, víte, společnost je zkrátka tak nastavená, že je taková, jaká vychází v podstatě z rodiny, to znamená, jaká je výchova v rodině, ale hlavně, jak vypadá v podstatě první priorita světonázorově vzdělávací. A jestliže ze škol budou více vycházet Evropané, Evropejci a daleko méně, že jo, vlastenci, daleko méně, nebo skoro vůbec, že vlastenci, až na nějaké výjimky, tak zkrátka ta budoucnost lepší nebude, bude horší a horší, protože, že jo, možná si pamatujete na tu písničku z 90. let od té britské kapely Erasure, myslím, že se jmenovali. A oni zpívali, že things can only get better. Že jo, to je ta jejich slavná písnička. Že věci se mohou jenom zlepšovat. Jo? Velice optimistická, taková sluníčková písnička. Trošku chytlavá. Ale problém je v tom, že ono je to tak, že v té politice a procesech řízení platí, že věci se pouze mohou zhoršovat. A to je hodně negativní. Ale je proto důkaz. Já už jsem o tom jednou hovořil, že každá další vláda, která přijde k moci, je v pozici, že se percentuálně zvětšuje počet lidí, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že vlády, které byly před touto vládou, byly mnohem a mnohem a mnohem a mnohem lepší, než je ta vláda, která je teď. A ta vláda, která bude za další 4 roky, bude vyhodnocována jako mnohem horší než ta vláda, která je teď. A která byla předtím. Zkuste se nad tím zamyslet. Najednou s hrůzou zjistíte, že no jo, ono opravdu fakt jako takhle to nějak jako bylo, takhle to nějak jako vypadá. A odkud se to bere? No, Někdo by řekl, že to je jenom psychosomatický dojem.

0: sugerovaný, ale není. On je odvozený od faktických změn ve společnosti, kdy svobody jsou omezovány a jsou sešroubovávány a sešněrovávány více a více, s každou další vládou více a více omezení, více a více regulací. Takže logicky při pohledu zpět všechny ty předchozí vlády se zdají, že nabízely více svobody, více volnosti, více pohody, i když nebylo vůbec nic ideálního, ale bylo to o něco lepší než to, co je teď. A to, co je teď, je o něco lepší než to, co bude s příští vládou. A s další. Proto já jsem nechtěl takhle úplně negativně končit, ale bohužel takhle to funguje. A když chcete mít pozitivní prostě náladu, tak si pusťte od Erasure Things Can Only Get Better a budete mít hned lepší náladu, to vám přeju samozřejmě, takže doufám, že dneska se vám to trošku líbilo, že jste se něco dozvěděli. No a já se loučím samozřejmě nejenom s vámi, se všemi posluchači a čtenáři, ale samozřejmě s tebou Vítku a i s tebou samozřejmě Helenko, díky za pěkné písničky. No a doufám, že se tady sejdeme zase za týden po 19.45 a opět přineseme další témata z domova i ze světa, probereme všechno skrz naskrz. Takže já vám přeju krásný týden, hlavně si užijte víkend, no a pro tuto chvíli vám přeju krásný večer, anebo dobrou noc.
1: Možná pro dokreslení té politiky si možná pustit od Queenu Play the Game a možná to je přiléhavější v rámci té politiky. Každopádně já se s vámi taky loučím, VK, mě se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty a za vaši přízeň a podporu, které si opravdu velmi vážím. To je všechno od mikrofonu a zdraví, vítejte, mějte se všichni hezky, případně dobrý večer anebo dobrou noc.
2: Já se také loučím. Děkuji tobě VK i tobě Vítku za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Dobrý den, já vás vítám u našeho nového pořadu. My jsme se tady s Markem Stonyšem rozhodli, že k našemu běžnému veřejnému působení si ještě uděláme spolu podcast, videopodcast i klasický podcast, no prostě, že to bude na YouTube a dalších platformách, ve kterém jako s humorem, nadhledem, aby jsme nemuseli plakat, rozebereme detaily politického dění, ale zároveň tomu řekneme i něco, co se skrývá jako v pozadí, jako pod proudem těch běžných událostí a novinových titulků, protože to informační zahlcení někdy chce trošku jako uspořádat. Takže jmenuje se to tedy Řek a Chachar. Navazuje to na to, že jsme byli párkrát svědkem určitého šovinismu, takže jsme si říkali, že to je ten první, jak už tady se nebudeme zase tak vážně. No.

0: Zase máme rozdělenou zemi. Zase vláda si myslí něco jiného než opozice a vůdce opozice si myslí něco jiného než vláda.
1: To je normální, ne?
0: No, začíná to být normální, když to normální není. Prezident Pavel udělil záštitu sjezdu sudetského landsmanšaftu, protože a nevydával se to za záštitu sjezdu landsmanšaftu, ale za záštitu tomu meetingu Brno, tomu festivalu, který se děje každý rok. A aby to nevypadalo hloupě, že řekne, no tak já podporuji landsmanšaft, přestože to je jasné. Já jsem se teda schválně podíval, co to ten festival Meeting Brno je.
1: No.
0: A je to něco jako v zásadě, to, jak jsem pochopil, něco jako taková ta, nechci říct Prague Pride, ale je to takový Pride lidských práv. Vystoupí tam bývalá obhájkyně lidských práv, nebo obhájkyně zmocněnkyně. Klára Laurenčíková.
1: Šimáčková Laurenčíková,
0: několik jmén má samozřejmě, ale a ten spolek Meeting Brno dostává dotace z Brna, města Brna, z kraje Brna, jsou to desítky milionů a bude to festival dobra, završený tím, že tam bude vystoupí Bernd Posselt, který v médiích českých vykládá o tom, kteří politici patří do Evropy a kteří ne. Mě to vůbec vlastně nezajímalo nikdy, nebo ne nikdy. Mě to už takových posledních, no asi 20 let téměř, od roku 2007, ne, od roku 97, kdy byla přijata ta deklarace, myslel jsem si, že ten problém je uzavřen. Už jsem se tím nikdy nějak moc nezabýval, ale to, co se děje teď, mě zase přinutilo se podívat na česko-německé nebo česko-sudetské vztahy a zase jako mi to v podstatě, já se probudím ráno a něco si přečtu a už se rozčilím.
1: Jo,
0: a zjistil
1: to
0: jsem, že
1: nejsi žalesávek, ne?
0: Nejsem, a zjistil jsem, že nejsem vůbec smířen.
1: Tak to nečti.
0: No nedá mi to.
1: Máš nutkání nějaké?
0: Mám.
1: Obsesivní kompulzivní porucha.
0: Přečtu si, když vidím slovo posel, tak si přečtu, co říká a vlastně mě to uráží.
1: Počkej, co ti na tom čte, že se to tady koná?
0: Ano, že se to tady koná. To přijde v tu chvíli, kdy jsem zjistil, že se to tady bude konat, tak jsem si říkal, to začne zase festival nějakého politického pokrytectví, což se stalo. Nemyslím si, že je vhodné, aby Landsmannschaft tady pořádal sjezd, protože Landsmannschaft je organizace, která byla založena echt nácky, ale opravdu v roce 49-50. Když jsem si přečetl, kdo to založil, tak se vůbec divím. Nebo divím. No nedivím, ale nemyslím si, že je úplně vhodné, aby tady tato organizace s tímto pozadím hnědým konala nějaký festival usmíření, protože...
1: Počkej, tak to říkala přece opozice o vládních poslanci, že oni mají hnědlý.
0: A vůdce opozice nejmenoval ministra, protože si myslí, že má ministrem Turka, o kterém si myslí, že podporuje nacismus.
1: Je to neprokázané,
0: takže to celé je to zamotané, ale...
1: Tak to rozmotáme.
0: Já jsem to trošku přimotal, ale očekávám od tebe, že do toho neseš jasno. No.
1: Jasno, tak já trošku odmotám, tak já počkám, jenom mi řekni, tak to by vlastně vadí ty historické konotace.
0: No ne, mi vadí samozřejmě historické konotace, mi vadí, ono se teď se všichni tváří, jako že válka... Nebo ne, že válka, že dějiny, naše dějiny začaly v roce 45, ale nezačaly v roce 45, začaly už v 30. letech, kdy sudetští Němci si zvolili sudetoněmeckou stranu Konrada Henleina, 90, já nevím, kolik dostala hlasů, 90 nebo 110%, a s jasným programem rozbití Československa, to se jim podařilo, byli pátou kolonou Adolfa Hitlera. A vedlo jejich působení v Československu vedlo k Mnichovu. Oni tady prostě se necítili být doma, nechtěli tady zůstat, chtěli být v říši, tak byli v říši. Skončilo to Mnichovem a nakonec zničení celého Československa protektorátem. A ta jejich role je nespochybnitelná. Ty jsi na začátku říkal, že to bude trošku humor, ale tohle humor není, to je prostě realita. A která jasně, je to historie, všichni si říkáme už, že to pryč, nedá se to změnit, nedá se to dostat, no dobře, ale když tato politická organizace sudických Němců, kteří rozbili Československo, sem přijede a jejich šéf mi v novinách říká, motoristi a SPD nepatří do Evropy, tak on se tady tváří jako, nebo on se tady tváří jako mluvčí a nějaký arbitr toho, kdo patří do Evropy a kdo ne, no tak mě to jako Čecha tě uráží. Nevím, jako vadí, neuráží, no tak jako že bych chodil a cítil se být uražen, to asi ne, ale vadí mi to.
1: Tak evidentně to trápí, když se trápí po ránu. Já jsem na tom dobře, protože mě žádný Bernd Posel po ránu netrápí, jakože bych se bál otevřít ledničku. Já to zkusím taky teda trošku rozmotat, tak já ti řeknu z mýho pohledu. Jo? Tak. Já jsem teda mladší než ty, že jo? Jsem zralé mladý, podobně jako ty jsi zralé zralý.
0: Nechutně mladý, ano.
1: Zralý. Takhle, jo. Jako kdyby se mě někdo zeptal před 3 týdny o sudetoněmeckém landsmanšaftu a historii 30. let 20. století a potom válečné roky druhé světové války, poválečné, tak jako bych se ptal sice nějakou akademickou debatu, jakože klidně jsem, protože jsem to studoval, tak s tím nemám problém, ale jako řekl bych, jako dnes v roce 2026, jediné, co je z toho pro mě jako, ne jediné, ale to, co je z toho pro mě momentem, já bych to už nikdy neopakovalo. Ono totiž označit jedny za ty špatné jenom kvůli původu, tak jako to vždycky jenom vede k utrpení. Jo? Nevinných, i vinných samozřejmě, ale tak ti vinní jsou vinní. A osobně teda, abych pravdu řekl, jestli, původně jsem k tomu měl takový postoj, že jestli chce někdo jako v dirndlu jako skotačit, tančit, křepčit, nazvěme to jakkoliv jako v Brně, tak jako pokud tam přijede třeba jako turista, má na hlavě dirndl, to je hrozný slovo, anebo takové ty kožené kaloty z Rakouska, začne tam jodlovat.
0: Padací mosty, no.
1: No, tak jako prostě, když přijede turista, tak dobré. Jako pro mě se to stalo tématem, ve chvíli se to stalo jako vnitropolitickým tématem, jo. Protože tam byla taková ta zvláštní úvaha opozice dnešní, jako která prostě se jaksi minula s účelem, jo. Protože podle mě, co se činí, tak se má činit s ohledem na účel, účelnost a vhodnost. Takže jako to, že se najednou tak začali brát prostě za práva jako sudeckých Němců, tak jsem koukal úplně s úžasem. A tenkrát jsem to říkal už veřejně, teď tady zopakuji, že asi si neuvědomili úplně. Jako já, kdybych byl předsedou opoziční strany, tak si řeknu, aha, kdo mě asi tak volí, volí mě čeští voliči, volí mě němečtí voliči, nevolí mě němečtí voliči. Jo? To je bod jedna. Kolik pak asi tak českých občanů jim leží na srdci dobro sudetoněmeckého landsmanšaftu? Myslím si, že to je jasný výsledek, jako už reflexivně. A v tom případě, když už teda nic jiného, tak bych aspoň mlčel. Jo? To, že lidovci se do toho pustili, i když si vzpomenu, co jako katolická církev ve Zurášky, ta její činnost v období druhé světové války, po ní a tak dále, nechme na hlavě. Tohle všechno pro mě byly otázky historie. Jo? Já jsem jako žiju v roce 2026 a rád bych, aby jsme jako směřovali k prosperujícími roku 27-28, aniž bychom museli řešit, co se stalo před 80, 100 nebo 800 lety. Ovšem, to, že se tady tedy rozhodli sudetoněmecký landsmanšaft s podporou části politických stran u nás udělat setkání v Brně, plus ta část tam, jako mají na to ale právo, jo? Jako ta část občanské společnosti, ten meeting Brno, neboli setkání Brno, se vyjadřuje v naší mateřštině, češtině, si za to mají právo, ale v tu chvíli jako mi to zaujmulo. A pak jsem si říkal, jako, jestli měl v úmyslu sudetoněmecký landsmanšaft hodit vidle tady mezi nás, tak se mu to dokonale povedlo. Jo. Že to je vnitročeský problém. Teďka tady zaznívaly různý argumenty. Nejvtipnější byl, že tady někdo brání českým Němcům v schengenském prostoru, jako je na návštěvu. Jako nikdo nebrání. Já sám mám část rodiny v Německu, normálně se navštěvuje přes hranice, že jo. Kdyby se chtěli přijet někdo jako na výlet, jak jsem říkal, klidně v dirndlu nebo v těch kalhotech nějakých, nebo bavorským péru, že jo, nebo co, tak jim nikdo nebude bránit, že si tady dají pivo, smažák, jako vyfotí si památky, v pohodě, my taky jezdíme, ne, tam, ne na smažák, ale...
0: Na klobas.
1: Třeba, na wurst. A aby to teda celé rozpletlo, jo. Na začátku byla ta chybná úvaha opozice, která si uvědomila, že ona má pocit, že musí a priori ve všem nesouhlasit s vládou. Předvedl to poslanec Žáček teďka na CNN Prima News v rozhovoru, kde on říkal v tom rozhovoru, kritizoval svoji kolegyni ze strany Černochovou, bývalou ministryni obrany, že pochválila Andreje Babiše za výběr nového náčelníka generálního štábu. A on, že nesmí nikdy pochválit Andreje Babiše z principu, ale sám v té větě předtím pochválil, úplně absurdní, jo. Tak oni v tomto si neuvědomili, že nikdy je na čase nekritizovat nebo mlčet. Ale pro jejich vlastní dobro. Protože jaký chtějí dosáhnout volební zisk tím, že se budou zastávat sudetoněmeckého landsmanšaftu. Ale kdyby mě to už vyloženě vytočilo, ne kvůli minulosti, jo, to nechala minulosti. Jo, jenom nechci, aby se opakovala. Když prostě pan Posel začal vykládat o jednání naší poslanecké sněmovny, že je to fraška, když začal vykládat, které naše strany jsou demokratické a které ne, tak jsem si říkal, má právo si se na názor, to jo. Ovšem, snad se shodneme napříč politickým přesvědčením, že my si to tady vyřídíme mezi sebou sami, nás tady nebude nikdo zvenku mistrovat takhle. Tudíž ti, kteří se vehementně brali za sudetoněmecký landsmanšaft opoziční strany, aktivisti někteří, kteří na to mají právo, jak politici, tak aktivisti, tak vlastně poté to ulpilo i na nich, že oni vlastně zhájili toho, o kterém tvrdili, že je andělek, že jde o smíření, který nám pak začal kázat, kdo je tady demokrat a kdo ne. Takže mě to, já rozumím tomu, co ty říkáš, že je tady hodně lidí, kteří si mají do té historie, tak jako kdybych já měl historizovat, tak řeknu, chtěli do říše, tak tam pak jako skončili a už nebyla tak lákavá, jako ale člověk, který studoval historii, nemohu schvalovat divoký odsun. Ten další odsun, jako to už přece bylo na základě rozhodnutí velmocí a mocností vítězných.
0: Postupy mi.
1: A to taky nebylo tak, že by někdo si jako sednul a řekl, ježíš, co budeme dneska dělat? Odsuneme 3 miliony Němců z Československa a 7 milionů z Polska. Jo. Já jsem hrozně rád, že se můžeme jako dívat do současnosti, budoucnosti a že budeme řešit to, co nám přineslo poslední 2-3 desetiletí. No a tímto zbytečně se otevřely rány. Zbytečně, že se tady jako koná a zbytečně se z toho udělal prostě zbytečný štěp. A to, že Petr Pavel tomu udělal záštitu, na to má taky právo.
0: No.
1: Jako to jako dobrý. Akorát teda je to zajímavý, tak nejdřív ztratil jako, jo, protože ty voliče té bývalé vlády, dnešní opozice si jakž tak drží, jo, podle průzkumu. Ale ti voliči vládní, jsou ještě čím tam víc nekrknutí. Teďka se zesměšnil tím, jak pořád dupal, že chce jako taky do Ankary na to, aby mu teda řekli, že ne. Mimo to vykládal, že máme přijmout euro, zbavit se hlasování veta, rozpustit se v Spojených státech evropských, na to všechno má jako právo, ale u nás ručně zahraniční politiku vláda. Jo. Ale to, co se teďka událo, to stal čistě český problém. A abychom to rozpletali, ona ta předná hodnota tady, jak já si to představuji, že vlastně i těm, kteří nesledují každý den, jako dáme vlastně to, ty podrobnosti. On se začal vykládat, že prý to poškozuje česko-německé vztahy, co se děje kolem toho landsmanšaftu, naší sněmovny a tak. No tak naštěstí teda jsou v Německu ve spolkové vládě rozumní a říkali ústy ministerstva zahraničí, že pro naše stávající a budoucí vztahy to nemá žádný vliv, jo. Takže sem přijíždí pan Cedr z Bavorska, já chápu, protože bavorský předseda vlády, jako premiér, kancléř, jak tomu říkají tam, u nás by to byl hejtman, tak ten je jako patronem těch jakože
0: To jsou to jeho voliči.
1: Těch kmenů, no, jsou to jeho voliči, ale jakože těch starých jako Bavorů, Švábů, těch sudeckých Němců, ještě jsou tam jedni, co si teďka nespomenu. To, že jsou to jeho voliči, tak kdyby jsem nepřijel, no, tak to má problém jo, u svých voličů. A to, že zase je jejich vnitřní věc, to já do toho nebudu jako mluvit. Jo. Jako z mého pohledu nejhorší je, že se jako vytahuje, co to zbytečně, se to tady koná zbytečně, stala se z toho jako zbytečná štěpná linie, která nám jako zbytečně se zabýváme tím, co bylo, když jsme se dívali na to, jestli v roce 2027 budeme mít třeba i ve spolupráci s Německem šanci na to mít fungující ekonomiku, levná paliva, že
0: auta.
1: Jo, auta nějaký, že jo. No tak víš co, tak ta asijská produkce, to už zase něco jiného. Takže ti, kteří říkají, že to jako poškodilo nebo poškozuje česko-německé vztahy aktuálně a do budoucna, buď se nedostatečně připravili, nebo vědomě neříkají pravdu, nebo prostě, ne, protože asi nesedli vyjádření německé centrální vlády. No tak tím bych to uzavřel. Každopádně v té situaci, jak to je, že si vzpomněl, jak Petr Macinka, to taky zaznělo, jak říkal jim v tom rozhovoru, v tom německém deníku, myslím, že to byl FAS, že Allgemeine Zeitung, že si to tady neužijou.
0: Neužijou, no.
1: No, ten
0: a už to byl hysterický záchvat opozice zase, že vyhrožování.
1: Ne, ale já bych se taky neužil někdy, nevím, že mě nechtějí.
0: To nejde.
1: No, tak
0: já, ale je úplně zbytečný a jak říkám, já se vrátím na začátek, vysvětlil jsem, proč mě to rozčiluje, nebo rozčiluje, proč s tím nesouhlasím. Nemyslím si, že do toho vstoupil i prezident Dobře, který říkal v projevu, když byl zvolen, že bude prezidentem 10 milionů, nebude, evidentně není, nechce být. I tím, že...
1: Tak třeba bych chtěl, ale jak si...
0: To nejde.
1: Chtít je rozdíl, říkal, než mít, rozumíš?
0: Říkali moji rodiče vždycky, že když něco jsem chtěl, tak mi říkali, chtít je dobrá vlastnost. Ale...
1: Je rozdíl mezi chci a potřebuji, jsem taky slyšel.
0: Samozřejmě, no. Ale já ani nechci od prezidenta, aby byl prezidentem 10 milionů, ať má názory.
1: Vlastně,
0: ať má to, je, to nejde. Ale tím, že i toho Markuse Zedra pozve na hrad, přestože ví, že vláda je proti, tak je to gesto politické, je to politikum. A pravdu má Václav Klaus. Já jsem byl na konferenci IVK asi před 6 týdny, 5 týdny, kde na úvod řekli, že ten sjezd bude česko-český problém. A to se ukazuje, že byla pravda.
1: Ale to není jenom česko-český, protože je to i česko-český plus sudeto-německý.
0: Ano, sudeto-německý a nezaměňovat.
1: Ale ne všech, nezaměňovat sudeto-německý landsmanšaft s Německem.
0: No vůbec, tak, ani s Bavorskem.
1: A možná, že ani ne všech členů landsmanšaftu. Ale prostě konkrétně, že prostě si s prominutím, že má drzost někdo, zvenku, ještě když ví, jaký je tady problém,
0: jasně,
1: jako nám tady kádrovat
0: no,
1: naši politiku. My si to rozkádrujeme sami.
0: No ne, tak to jako kdyby jel český politik do Bavorska, už to nechci jako dál, ale tam říkal, kdo je demokratický, kdo není a kdo patří do Evropy, kdo nepatří, no, tak co by Němci pomysleli. No, neskutečný.
1: My jsme se v Evropě se narodili a ty nás budeš posílat kam, jako jak nepatříš do Evropy, takže patří teda kam, když ne do Evropy? Jako, tak co je teda to B?
0: No, já to B je, že patříme na Sibir třeba.
1: Kdo?
0: To už tady bylo, Češi.
1: Jo, takhle, no tak.
0: to byl plán Konrada Henleina.
1: Germanizace?
0: Ne, Henleina, pardon.
1: No, že buď germanizovat, anebo...
0: Vyhladit, anebo na Sibir.
1: Nebo vyhlad, no.
0: No, takže... Tak
1: to... ten K.H. Frank P., co jsem říkal, pravý pes byl taky sudecký Němec.
0: K.H. Frank jako byl tak...
1: Zaště, myslím. No nic, ale
0: pojďme,
1: jako, tak
0: přesně ono,
1: kdyby se to nekonalo, rozumíš, kdyby se to nekonalo...
0: Tak bychom ušetřili 20 minut.
1: Bychom ušetřili 20 minut, co jsme to řešili.
0: Podcastu a bavili bychom se
1: rovnou... Tohle je takhle důležitý, rozumíš, že?
0: Je to důležité, ale bavili bychom se rovnou o věci, která je možná důležitější, určitě důležitější, a to jsou veřejné finance.
1: To je... nejdůležitější, to je mnohem důležitější.
0: Já jsem zhodou
1: okolností... Než to, že je někdo drzej.
0: Z hrou okolností dneska jsem...
1: Myslím, ale pro mě ještě.
0: No.
1: Jako já opravdu, když jsme se tam bavili...
0: Teď jako ti to došlo, že jo?
1: Ne, to mi docházelo, ale já jsem se jako zase nadchl. A říkám, ta drzost, jo. Rozumíš, ta drzost. Jako ta drzost a když se nejhorší. že tady jsou ti, kteří mu ještě za to tleskají, se řekli, kámo, Berníte, ty na tady nebudeš nikoho kádrovat, protože my si je pomluvíme mnohem lépe než ty.
0: To, my to umíme sami líp.
1: To umíme sami líp, že
0: ne, to nepotřebujeme, ne, to byli na to nepotřebujeme posilta, aby nám řekli, že jsme blbci.
1: No, no, navzájem takhle rozumí, že jo, no, však pohodě, co my, jako, ale politici, že jo, lidi, co působí veřejným životě, lidi v ospoji si to můžou říct, ne? Důležitě, aby to netáhali do veřejných.
0: Přesně tak.
1: Do osobních vztahů.
0: Já už tady o sobě 4 roky slyším horší věci, než to, co říká posel to části našich politiků. Jako. A žiju s tím.
1: No, já jsem teďka říkal studentům, říkal, přátelé, když prostudujete a takhle, že jo, říkám, do televizního studia se chodí střízlivý a slušně oblečený.
0: Ano.
1: A to děláte kvůli sobě, protože to je vaše vizitka.
0: Teď sice nevím, jakou to má souvislost teď s naším pořadem. No, že jsme slušně oblečení.
1: Jsme, no.
0: A jsme střízliví, ano.
1: Takže oni často jako největší mrlci jsou ti, kteří tam tak doplápolají, víš, ještě jim čouháš šost. Víš, jako.
0: Já jsem teď četl mimochodem nějaký návrh, já nevím, kdo to byl ve sněmovně, že tam chce zakázat alkohol.
1: Stan. Jmenuje se to, myslím, čistá sněmovna, ne?
0: A proč to, a co... Co to jako, tam se někdo ožral teď, nebo co? Proč to, proč
1: a tam každou chvilku se někdo vypije.
0: proč to teď někdo vytáhne, vůbec nechápu. To asi jako je studentský Němců v Čechách, jakože.
1: Prosím tě, jako, to teda byla vsa, ano, to si na to dobře. Návrh hnutí Stan na to, aby se zakázal pít alkohol ve sněmově. Ono to vypadá logicky, zajímavý je, že všechny ostatní strany se shodly, že ne. Vláda i opozice.
0: Takže Stan jediným bude jako považován za čistý.
1: No. Já jsem si vzpomněl, jak tam někdo o něho načkli, že to řekl nehezky, že tam připomínal nějaké zakázané látky v nějakých, no to nebudu ani opakovat, to si každý domyslí, ale důležité na tom je tohle, jo. Jako, proto jsem na to narazil, jo, že ono často ti, kteří jako takhle jako moralizují jiné, tak sami jako mají teda. Kdyby si každý zametl před vlastním prahem, tak máme v zemi dost čisto. Jo. Ale tohle ze Stanem, tak to vypadá jako normální PR akce, protože, pardon, jo, jsou to dospělí lidi. Jako my jsme dospělí lidi. A je to jejich vizitka. Když se někdo jako navane, nebo použije jiné látky prostě, a ví, že v té sněmovně se to přenáší, a že tam prostě jako jedna strana nemá ráda druhou, takže to pak vyplave na povrch. Pamatuju, že tam za paní bývalé předkyně sněmovny Pekarové našli ten kokain, ne? Na záchodech. Tak, co?
0: No.
1: No, tak prostě to je jejich vizitka, rozumíš? Tak tady 10, tak to nasleduje 7 milionů lidí, tak prostě pár milionů lidí bude vědět, že ten na ten tam byl navátej, že nemohl mluvit, nebo ten na ten světovaný.
0: No,
1: ale to je úplně absurdní, protože máme tolik problémů, já bych šel těm veřejným financím, jo. Takže máme hrozně moc problémů v naší zemi a Stan si myslí tohle. A to budeš dělat jak? Jako, tak to přijde normálně jako do sněmovny, ne? Dospělí lidi, kteří mají ještě k tomu imunitu, jo, pozor. Jo, poslaneckou, budou foukat, no si jim bude brát krev a teďka nepřijde řekne, ale já jsem měl kapky proti kašli.
0: Ale já bych to téma asi nějak dál nerozebíral.
1: Ne, takhle mám důležitý téma, ty veřejný finance, tak Stan se zabývá tímhle, ne, tak já, pojďme my se zabývat finance.
0: Mě vadí vlastně, kdyby byli nalití těch 200 poslanců od rána do večera, tak mi to vadí méně, než to, co někdy přijímají za zákony. No. To je jako, je horší.
1: Má no, to je právě ještě s tou, jo, jsi mi připomněl. Tak ono, když tam jedná do 2 do rána, já bych nepil. Jo? Jako mě je to známo, že já prostě svatby, pohřby a tím jako to hasne a jednoměsíční karty. O nic, jenom tak pro zábavu. Jakože 2 piva. Ale to jsi mi připomněl, že oni vlastně, to ještě to poslední, co jsme řekli těm studentákům, a to se dostaneme k tomu rozpočtu. Jo? Oni ty opoziční strany se jeden den byly do 2 do rána, hrdině za ty sudecké Landsmannschaft. No. Jo, ten Landsmannschaft.
0: Pak už to nevydrželo.
1: Pak ten další, když se měl hlasoval, už tam nepřišli, že prý nebudou stát na Hnědlému divadlu. Jenomže to už bylo v době, kdy si spočítali to, co jako říkal jsem to já, více lidí od začátku, že jim to nic nepřináší. No, jo.
0: Už takže, to možná někdo řekl.
1: Takže tam tak vlastně ti géniové, když na to přišli, takže oni tam už radši nešli, až to vydávali za své vítězství. Ale když se hlasovalo o těch nových rozpočtových pravidlech, tak tam byli. Tak, jo. A já bych to nakousil hned, jo.
0: No ne, to nakousni teď.
1: To je tak to nakousni teď?
0: Ne.
1: Ne, to by to nejasi.
0: Ne,
1: já jsem se tak nějak zvlášil.
0: Já jsem to do okolností dneska byl na ministerstvu financí.
1: No.
0: Ale vůbec to nesouvisí s ničím. Ale jen s tím, že jsem tam zaznamenal takovou skoro euforickou náladu, že Češi si kupují, ono se to jmenuje Dluhopisy republiky.
1: Dluhopisy republiky, no.
0: Které emitovalo ministerstvo financí. Alena Schillerová je ministryně nadšená, že to jako...
1: Ještě by nebyla, že?
0: Ale...
1: Kdyby si někdo chtěl koupit ode mě
0: to, ale všimle...
1: za 22,8 miliardy, no, tak já...
0: Ale všiml si z toho, že to vypadá, jakože, jakože to není ty dluhopisy republiky, že když si to koupí Češi, ty dluhopisy, tak to vypadá jako líp, než když to, když si půjčíme ty peníze někde v nějaký...
1: To nejde o to, že to vypadá líp, Marku, to je lepší.
0: No tak je to asi lepší, ale je to pořád dluh, tak to vysvětlím.
1: To vysvětlím, jo. Ne, tak je to pořád dluh, ano, tak je to pořád dluh, tak
0: a
1: ano.
0: A vlastně budeme se skládat i na ty úroky, že jo?
1: Je, no tak, no jasně.
0: Tím to dodrží, ty dluhopis.
1: Rozumím tomu.
0: A když si to nekoupím, tak přispěju tomu, kdo je má na úroky, na daních, ne? Je to tak?
1: Co?
0: No když si někdo koupí ten dluhopis, tak získá od státu úroky.
1: No.
0: No jako dluhopisu, no prostě nějaký zisk z toho má. Tak a já mu na to přispěju.
1: Jako tím, že jsi to nekoupil?
0: No ne, že jsem si to nekoupil, že platím daně.
1: No.
0: Tak já si to asi koupím, abych z toho něco měl. Tak když to... Ne, jako já vím, že to
1: ne, je tak, takhle no. Tak. Tak já to zasadím do nějakého reálného ekonomického...
0: Ty učíš na vysoké škole, tak...
1: Ekonomického rámce.
0: Ano, na vyšší E dokonce, takže...
1: A tam jsou ale člověče chytrý lidi.
0: No, děti právě, proto
1: mladí chytrý lidé. To mě teďka opravdu, ale potěšili mě, teďka jsem četl 120 seminárních prací.
0: To se nedá přece.
1: To dá se to, no.
0: No.
1: A, hele, ale jako musím říct, že teda jsem se zatnul, no. A, no a tak jako byly tam samý zajímavé věci, já tímto zdravím tady studenty, musím říct, že mě to jako obohatilo dost, no. No. Mimochodem.
0: Žádný gender studie a takové.
1: No to klidně, kdyby někdo psal o genderu, ať píše, jako to asi nemá problém. Já jsem stoupenci svobody, podle mě společnost opravdu svobodná se může bojit do všem. Já si klidně popovídám o genderu, když bych chtěl psát o genderu, tak jo, ale...
0: Navyšuje o genderu asi ne.
1: Tak když jim to zadám jako téma práce, tak jo, ne, tak se můžu psát, co chce.
0: Ale jako dalo by se navyšuje třeba psát, jako když se podívám na některé ty neziskovky, včetně Meeting Band, no. Jako to je, já si myslím, že to je velký biznis a souvisí to s ekonomikou.
1: No je to dobrý biznis, no.
0: Takže to jako určitě jo?
1: Je to dobrý biznis, no, ještě někdo dá dotaci, ale...
0: Politické neziskovky, ekonomika, to je super. No, tak zase to do kontextu, ty dluhopisy.
1: No, zase do kontextu.
0: Ty jsi zamyslel nad tím biznisem neziskovek. No.
1: Ne, nezamyslel to, já už jsem zamyslel dávno nad tím biznisem a já prostě chci žít ve státě, který za naše daně nám zajistí, že budeme mít... zdravotnictví, sociální služby a tak dále, tu už nebudeme potřebovat ty neziskovky, které já uznávám, které jsou ve sociální službách, zdravotnictví a podobně.
0: Paliativní péče.
1: A ty, co jako paliativní péče samozřejmě, a pak jsou ty politické, které mají agendu, tak to si myslím, ať klidně existují, ale nedával bych jim ze státního nic, jo. A teď se dostávám teda, no ale teď se myslím čím jiným, protože velká část studentů psala o sociální psychologii. No. Kde teda jsou různá, jako jsme studovali, že kognitivní zkreslení a tak dále prostě, jo, a efekt třetí osoby a tak dále si necháme na jindy, jo, no, a to dosouvisí, proto vlastně tohle vysíláme, protože v té dnešní době informační přehlcenosti je dobré mít jako něco, co ti zase jít do kontextu, aniž bys jako u nás jde povolání, že to každý den sledujeme, jo, ale lidi na to nemají čas, takže se tady zase jít do kontextu, když tak, ale chci říct, že ti, co psali, všechna témata byla dobrá. No, všichni tam psali hezky, ale sociální psychologie a umělá inteligence jakožto témata, tak to jsem se kolikrát, že vřela ta generace jako těch 20 až 25, to jsou fakt i tři lidi tam, jo. Tak člověk se poučí, no. Já jsem se poučil dost.
0: Tak to mám radost.
1: Takový obou strany je to, no. Ale teďka k těm dluhopisům. Tak, v první řadě takhle, jo. On je to konzervativní investice, jo.
0: No,
1: jakože máš to na jistotu.
0: Není to spekulace, není to.
1: Není to spekulace, máš to na jistotu, ten jako výdělek z toho není jako závratný, že bys to,
0: ale jistý,
1: jo. tak samozřejmě rozdíl, když tam dáš 10 milionů a když tam dáš 10 tisíc, jo. A to si jako nebudeme zastírat, protože i při tom výnosu, dejme tomu, i kdyby byl 5%, že jo, za rok, takže 100 korun, ať si to počítá lépe, tak ze 100 korun bys měl těch korun 5, že jo, a teď si to můžeš násobit. Ale je to jistý, jo, je to jistý. To, že se za týden prodalo nad limit, jo, na původní limit byl 20 miliard, a teď je to 22,8, jo, a bude se teda navyšovat, tak to je úspěch.
0: A je to tak jako, já to čtu i, ne, já to čtu i jako projev vlastně důvěry ve stát, ne, lidi?
1: To si nemyslím, že je projev důvěry ve stát úplně, to je spíš projev důvěry v to, že jim to stát jednou splatí.
0: No tak to je to tež, ne?
1: To si myslím, že není to tež, teda.
0: No tak, dobře, tak já využiju toho, že máš řecký původ.
1: No.
0: Řecko, já třeba před 20 lety bych si asi dluhopisy Řecka nekoupil, že bych měl strach, že zkrachuje.
1: No, to jsi udělal chybu, no.
0: Jasně, že jsem hloupý, jo.
1: Já si pamatuju, hele, jak tenkrát, když to vypuklo, tak si hrozně moc lidí nakoupilo dluhopisy.
0: No. A Německo to splatilo, že?
1: A hrozně na tom zbohatli.
0: No jo.
1: Jo, protože mi to bylo za pár kaček, doslova, přepočtu. No tak samozřejmě, když jako tam začali pumpovat, protože sami sebe zachraňovali, pozor, naprostá většina, tím se dostávám k těm dluhopisům, no, který si to v tom kontextu, naprostá většina řeckého dluhu byla držena zahraničím. Obzvláštní expozici tam měly banky německé a francouzské. Že když pak tam posílali ty půjčky, tak tam byl speciální účet, tam se to jako ani neohřálo a okamžitě většina z toho 95% až odešla zpátky jako do těch věřitelských institucí, což byly převážně tedy, jak říkám, ty německé, francouzské banky. Tak a teď, no, to rácio. Samozřejmě
0: to,
1: že Řecko jako tenkrát neskrachovalo, mimo jiné to nebylo, protože by jako, nebo tak podle mě zkrachovalo, technicky zkrachovalo, jinak to řekneme. De facto to bankrot byl, ale to destabilizovalo celou eurozonu, protože eurozona má strukturální problém. Jo, nemůžeš mít nemůžeš mít monetární neboli měnovou unii bez fiskální unie. To je stejné jako mít v Česku českou korunu, platit s ní i ty sám sebe říkáš, kachar, jsi z Ostravy, v Ostravě ta je výkonná ekonomicky dost, ale třeba, já nevím, v regionech prostě, kde už je to horší, jo. Osoblažskou, Sudety třeba. Yes. No, taky ne všude, že jo.
0: Ne,
1: ale no, zároveň ale by nedocházelo k fiskálnímu transferu, tudíž, že ta místa, která jako ekonomicky prosperují lépe, typu Ostrava, Praha, Brno, jo, Olomouc třeba, by neposílala do těch regionů ty přebytky.
0: Jo,
1: tak to samé je strukturální problémy eurozóny. A teďka.
0: To je jako, promiň, že ti skáču do řeči,
1: no.
0: To je jako celý život jsem slyšel v Ostravě, že my živíme Prahu.
1: No, tak já myslím, že se Praha zůstanou živí navzájem, jo, ale to bych tady nechal teďka bokem. Ne, tak určitě, tak jako někde máš český průmysl a někde máš prostě ty služby, ale ono, musíš jako zařídit, musíš tu cel vyrobit a pak někde dohodnout, kam ji odvezeš, jo, no, tak. Ale ty dluhopisy, tak, hodně slovy o zadlužení zemí. Víš, která je v podstatě nejzadluženější země na světě?
0: Spojené státy, ne?
1: Potom?
0: No Řecko asi ne, to mi vyvrátíš.
1: Asi ne.
0: To mi vyvrátíš.
1: Francie to taky nebude,
0: Španělsko.
1: Ne.
0: Spojené státy, no asi to je hodno, no.
1: Tak typni si něco, tak zkus to mimo Evropu.
0: Mimo Evropu?
1: No. Jedna z nejzadluženějších.
0: Čína ne.
1: Čína ne, no tak Čína má před. Čína je jeden z nejčích věřitelů Spojených států, že?
0: Počkej, mimo Evropu. A je to velká země?
1: Další na tom, co by řekl velká.
0: Ale už mě nenapíje, běží čas.
1: Už je více velká, prosím tě.
0: Nevím. Tak Indie? Ne. Japonsko. Ne,
1: Japonsko.
0: Japonsko.
1: Japonsko je jedna z nejzadluženějších zemí, jenomže většinu japonského dluhu vlastní Japonci.
0: Mm-hmm.
1: Oni si půjčují sami od sebe, tudíž nejsou vystaveni tomu strukturálnímu tlaku zvenčí. A kdyby zkrachoval, tak maximálně sami k sobě. Jo. Takže nemají nikde závazky, který musí splácet a vyhnou se tomu růstu za dluhovou službu. Za ty úroky, jinak řečeno.
0: Jasně.
1: jak platí lidi hypotéky, stát taky platí, dejme tomu něco jako z hypotéky, ať to zjednoduším. Jo. U nás za dobu Fialovy vlády pikantérie to narostlo ze 40 miliard na 110. Jo? Každý rok 110 miliard.
0: No, jenom
1: obsluha dluhu. Obsluha dluhu je eufemismus, protože platíš úroky.
0: Úroky, no.
1: No. Když si se tomu říkalo lichvářství.
0: Teď to aspoň zůstane děti tady, že jo?
1: A teď to zůstane tady, jo? Takže nemusíš, tak vlastně platíš sám sobě. A tudíž ty peníze jsou určený tak a teď, jo? Důležitý je, jak se využijí, jo? To, že se podařilo, jako upřímně nechápu, proč ty dluhopisy už jednou byly předtím, to mělo ještě, když byla předtím ta první vláda. Jako,
0: to bylo, myslím, za Kalouska byly dluhopisy, ne?
1: To bylo kvůli za Aleny Schillerové, že jo, znova?
0: Taky, no.
1: No. A za Kalouska tam se přece udělali ty korunové dluhopisy, tak to je zase něco jiného. Ale pak ta bývalá vláda to zrušili, je to na novo, jo. A to je úplně geniální, jako to je ten zájem, je super, tak je otázka, na co se ty peníze použijí. Jako já musím
0: toho říct, se bojím,
1: že, já musím říct, že bez ohledu na politické přesvědčení, každý může jenom gratulovat paní ministryně financí Aleně Schillerové, že dokázala vybrat už tady 22,8 miliardy. A teď, jo, použijí se to na něco produktivního nebo produktivního, když je na produktivního.
0: Tak oni ty, ale ty peníze nebo ten dluh, ty peníze z těch dluhopisů nemají mašličku, na co jsou určeny, to je asi...
1: No nemají, to je pak na vládě, že no. Když to bude na produktivní rozvoj multiplikačním efektem, tak ten, kdo si je nekoupil, to není tak, že pak zaplatí ty úroky ze svých daní, ale vlastně díky tomu zroste ekonomika. Pokud se to rozfrcká na něco, co je neproduktivní, no tak prostě pak se složíme všichni, jo. Ale
0: teda...
1: složíme se tím, že budeme mít vlastně ten náš růst nebude zdravý. No, protože postmoderní ekonomiku není možné táhnout jenom na spotřebu obyvatel většině, že jo?
0: Já bych asi propojil ty dluhopisy republiky se škrtama republiky.
1: Škrtat v čem, no? Co škrtat, no?
0: Čím škrtat? Věčná debata, no.
1: Tak, čem, tak řekněme, čem se škrtat.
0: Tak jako dotace, Green Deal, veškeré dotace emisní povolenky, to všechno úplně jsou nesmysly prostě.
1: No, už tam je to tak, že
0: já vím, že musíme,
1: nejsme ostrov, že?
0: Já vím, že nejsme ostrov, no, tak když se ptáš, tak ti odpovídám, no.
1: Tak jedna je, co bys chtěl a co je možný, že?
0: No, jasně, no.
1: Teďka se podívej třeba pan minister dopravy Bednárek, kterému je nutno, rozhodně kdo budu přičít, že tam se dal ty peníze v Unii na D11, bo se musí do roku 29 dostavět, protože jinak by si ty peníze vracely. Takže konečně bude D11, snad doufejme. Pokračuje se D35 a podobně. Tak už teďka přišel na to, že to původně plánované, že se zruší ty úlevy na dálnici pro elektroauta a hybridy, tak jakože to nebude, protože by se přišlo ty miliardy z Unie. Jo? To jsou, jako je třeba zvážit prostě ty kufry peněz, jo? A...
0: se mi přitížilo.
1: Přitížilo, tak já tě se ulevím, ale na druhou stranu se zavázal pan ministr Bednárek a vláda se zavázali, že neporoste konečně cena další známky, protože je v přepočtu dražší než v Österreichu, v Rakousku.
0: No. Já rozumím, co jste.
1: No, tak...
0: to je ta země, se kterou nemáme dálniční spojení.
1: No, my nemáme žádnou. Prakticky.
0: Německy máme.
1: No, nemáme.
0: Máme, do Dražďan se dostaneš po dálnici a do Mnichova taky.
1: Jo.
0: No jo.
1: To je zajímavé, že jo. Když tam jedu, tak je tam minimálně 3 uzávěrky a 4 vykopávky. No, tak
0: uzávěrka je jedna věc, ale dálnice tam je.
1: No, teoretická je dálnice, ale... teoretická až na Slovensko.
0: Tady nepostavíme ani do roku 2029, to není
1: jiný. No počkej, ale víš, jak já jezdím pravidelně jako fakt po Evropě autem, protože já lítám jenom, když musím.
0: No.
1: A musím říct teda, že fakt platí, že musíš dohopsat na tu česko-slovenskou hranici a pak jdeš po dálnici.
0: Tak už se to dá, no.
1: Nebo, hele, tak pozor, ale tak ony ty dálnice v Německu taky nejsou úplně jako super.
0: Ale jsou zdarma.
1: No dobře, jsou zdarma, jenom všichni tam na každých pár kilometrů seknou stovku.
0: To je pravda.
1: Rozumíš, tak to taky absurdní, tak jako na co máš neomezenou rychlost, když tam pak sekáš furt stovky a nejlépe tam. Kde to je úplně zbytečné, že jo? Takže,
0: ale tak jako já zase jako dobře, jmenuje se to Chachar, řek, tak já musím připomenout, že od roku 90 prakticky, nebo 91 jezdím Praha, Ostrava a je to úplné peklo. Je to
1: No,
0: peklo.
1: je to peklo.
0: A my neumíme postavit vůbec nic. Prostě když se budeme chtít postavit dálnici někam za Mikulov do Rakouska, tak se tam postaví 3 nebo 4 s prominutím idioti, kteří to budou rozporovat hnutí země, hnutí Duha, tady tyhle.
1: No tak teďka, to jsem právě zvědavý,
0: peklo,
1: jak dopadne nový stavební zákon, jestli s tím nějak pohnu, jo. To máme
0: teda
1: do příště, ale tak máme teďka závazek, tak ona se čím dál vyzostavit, to je 35, ta by pomohla.
0: No tak ježiš.
1: Přes Hradec na Olomouc, by tohle bylo
0: dej trošku se tam postavilo.
1: Už tam něco postavilo,
0: ano,
1: máme
0: tam
1: tady jasný závazek, takže by se to nejlepší, že počkej, dneska je 20.
0: Dneska je 20.
1: května, že? 26. No. Takže za 3,5 roku, teď je otevřený účet, jo? Nová vláda, otevřený účet. Za 3,5 roku se jde a budeme sčítat jako voliči. Jo? Vyšlo, nevyšlo, tím se začíná těm dluhopisům. Jako mít dluhopisy státu, jako republiky, to jednak se to jmenuje, protože vlastní dluhopisy, kde vlastní občané ti dají peníze, jako se kdysi skládali na Národní divadlo třeba, je vždycky lepší, než to půjčovat venku. Jo? Minimálně v tom, že přirozeně člověk sám k sobě je jako velkorysejší. A teď je otázka, kdyby se to použilo třeba dostat dálnic, tak to má multiplikační efekty. Jo? Když se to použije na podporu porodnosti, to má multiplikační efekty. Na to by se dalo dokupit zdravotnictví, který do 10-5, jo? Nebo nedej Bůh, aby jsme měli zalátaný silnice třeba i nižších tříd. Jo, tak to je produktivní vlastně, to zadlužení je produktivní, protože ono vlastně ty firmy, co to staví, zaměstnají lidi, ty si nakupují, firmy pro ně vyrábějí, platí si z toho všeho daně přímé, nepřímé a potom by mohlo dojít k růstu, kdy třeba i ty, jak chceš škrtat, by to šlo, jo. Ale v dnešní době, když ti jako zasekne minulá vláda, jo, 1200 miliard dluh, když prostě máš teďka rozpočet po zreálení 310 miliard minus,
0: tak 25
1: tak
0: miliard.
1: Jako, co chceš škrtat?
0: No.
1: Jo, kde chceš škrtat? Tak jako,
0: nejhorší by bylo,
1: dobře, nejde o to škrtnout 2-3 miliardy, když už tak
0: no, pořádně,
1: to zdravotnictví, školství, důchody.
0: 13. 14. platy státní správy.
1: Tak to je jedno, jaký máš plat, jestli to máš do 12 nebo 14.
0: Senát bych škrtl.
1: To bych škrtl taky.
0: No vidíš.
1: Národní rozpočtovou radu bych škrtl.
0: To ale nebude moc miliard.
1: No ani tady, tady myslím 27 milionů, ale tak halíře dělají talíře. Senát, ta dlouho je od začátku, říkám, že...
0: F35.
1: Už...
0: To už asi...
1: Ono se říká, že zjistili, rozumíš, že to je tak super napsaný ta smlouva.
0: To nejde, no.
1: A zaplacený ty zálohy hlavně.
0: Víš, až... Nejde zmínili tady paní Černochová, to bude vědět.
1: No, že kdy. No, jak to říkával tenkrát ještě před volbami předseda hnutí, ano, ne? Že až poletí ta nepřátelská táne, tak ji ukážeš fakturu.
0: Jasně. A je to vyřešen.
1: Jo, jo. No.
0: Takže tím, že Češi kupují dluhopisy,
1: no.
0: Já si myslím, že to znamená nějakou důvěru, měřitelnou důvěru v to, že náš stát neskrachuje.
1: Ježišmarja, tak to je taky, že neskrachuje. No,
0: ale třeba to můžou se dít věci.
1: Když se lidi myslí, že stát nemůže zkrachovat.
0: No, může zkrachovat. No? Argentina zkrachovala. Dvakrát, myslím, dokonce. Ty jsi říkal technicky, že
1: Jiřecko zkrachovala. Amerika moc krát. Ale dobře, tak krach této je poslední. Teď si představ, co je hrozný třeba hyperinflace.
0: No,
1: hyperinflační spirála. Nebo poptávková inflace.
0: A nebo vím si, jako, že třeba krach knihovny Václava Havla.
1: Jo. Přestalo?
0: No, děje se to.
1: A?
0: No nevím. No, tak
1: a to
0: jako,
1: to trápí?
0: No, trápí mě to.
1: Mě taky, no.
0: Mě
1: to hrozně trápí, že...
0: Myšlenky, aby chtěla by myšlenky Václava Havla žili dál.
1: Ne, já si myslím, tak já jsem dílo Václava Havla četl.
0: To není možné.
1: Řekl to, že ne.
0: Celé dílo?
1: Celý ne, jako, ale četl jsem Zahradní slavnost, Moc bezmocný. Si nevzpomínám, jak se to jmenuje. To ta divadelní hra, jak jsou v té kanceláři.
0: To nevím.
1: Jako tam pak,
0: jo, myslíš
1: jak on tam pak zradí tu jedinou, co se ho tam zastala.
0: Tak to nejsem schopen jmenovat. No ale od dluhopisu republiky k knihovně Václava Havla je daleko.
1: No dobře, tak jak to krachuje, no?
0: No protože odešel sponzor. Bo chce odejít sponzor hlavní, pan Bokala, který není spokojen.
1: A s čím nejspokojen?
0: No je tam
1: ten Havel napsal něco špatného, to najdeš, že mrtvej, ne?
0: Je tam tvůj kolega, ekonom Sedláček, který to vede, asi to nevede úplně dobře.
1: No máme tak to, že jako každý, kdo prostě, já jsem vystudoval ekonomii, není můj kolega, sam, ne?
0: No je, když...
1: Co ty jsi studoval?
0: Já jsem Gimple, no.
1: To každý, kdo vystudoval Gimple, je tvůj spolužák?
0: No samozřejmě. Kolega.
1: Kolega.
0: Já chápu, že se nečertíš.
1: Ne, já se nečertím, já jsem pohodě, ale až zase se budete hádat na sociálních sítích s nějakýma lidma, tak si tak připomeňte, že máte oba Gimple.
0: Přesně tak, ale na základní školu třeba.
1: Ne, já se nečertím takhle, já si myslím, tak pojď se pan Bakala, co jsou to jeho peníze.
0: Jasně.
1: Jestli je chce dát tam, či onde, to je jeho věc. Co dívá k těmovny Václava Havla, kdo tam chtěl chodit, tak tam chodí, nebo chodil, kdo tam nechce chodit, nechodí. Myslím si, že jestli to bude nebo nebude, já mám takový pocit, tak na díle toho dramatika to jako nic nemění. Já si myslím, že z hlediska dramatického, jako opravdu Václav Havel je hodnotné čtivo, ať už s tím člověk souhlasí nebo ne. A tě se vracím k těm kognitivním poruchám a seminárkám,
0: no.
1: Že v dnešní době, to je mimochodem vlivem algoritmu, je čím dál víc lidí vystavováno obsahu, který vytváří takzvanou komoru ozvěn, neboli informačně filtrační bublinku. To je dokázaný vědecky. Jo. Že vlastně se utvrzuje ve svých vlastních postojích a názorech. Má pocit, že to myslí všichni a pak nejsou schopni ti lidi jako vést ani dialog s opačným názorem, že neví ani, že existuje. Jo. Jsou každý, že jako, jsou dva lidé v stejném místě geograficky, ale v úplně jiných informačních realitách. Jo. A ať už někdo souhlasí nebo nesouhlasí s dílem Václava Havla nebo koukoliv jiného, nebo s tím, co říkám já, ty nebo kdokoliv, myslím si, že je vždycky dobré si to poslechnout, zamyslet se nad tím a říct si, jako souhlasím, nesouhlasím, protože to minimálně člověka obohatí. Jo? Jako vystavovat se jenom stejným názorům je příjemné. Jo, takže, ale to říkám v té knihovně, jo. Tak dobře, jak nebude knihovna Václava Havla, tak si ty lidi ty hry půjčí v knihovně třeba.
0: Václava Havla. Václav, nebo si zajdou pro ně do institutu Václava Klauze.
1: Nebo.
0: Ne, to byl blbost.
1: Ježišmarja, dělá institutu, teďka jsem měl vydat nějaké prohlášení k tomu sjezdu, svého panšaftu, zajdou si do městské knihovny. Já jsem dneska v městské knihovně byl.
0: No vidíš.
1: A já jsem potěšil, půjčil jsem si krásné knížky k našemu tématu.
0: Když jsem, tak to probereme příště. A. Ale když ještě k tomu Václavovi Havlovi a jeho myšlenkám, teď se na to úplně těším, jak předseda Senátu, který bychom zrušili, oba máme stejný názor. Předseda Senátu
1: poletí. Já tam nemůžu kandidovat. Hele. Jednou, dvakrát v měsíce zasedneš, prachuj jak šlupek.
0: Kandidovat s programem Zrušíme se.
1: U toho si budeme dělat podcasty a noviny a televize a všechno.
0: To vypadá jako, jak říkají Piráti, to vypadá jako plán, ale úplně...
1: Už jí bylo 42.
0: No bylo.
1: Tak můžeš kandidovat.
0: Panu, ní na prezidenta.
1: No vidíš.
0: Panu Vystrčilovi, předsedovi Senátu.
1: A nechceš kandidovat na prezidenta?
0: Ne. Jak poletí na Tajvan,
1: Tou linkou,
0: běžnou linkou, pozor, ale on tam má vést lavičku Václava Havla, kterou tam odhalí se spisovatelem panem Tupolem a tou běžnou linkou povezou lavičku Václava Havla. Dobrý si to představit. Se to ukazuje, na co potřeboval ten speciál, chápeš?
1: Za 10 mega.
0: No.
1: 8 až 10 mega
0: tak
1: na speciál.
0: Oni potřebovali na lavičku Václava Havla speciál. A teď budou muset vést normální linku.
1: Takže dáš dejme tomu, ať nežeru 50 tisíc za biznis třeba do Tajvanu, kolik to může stát,
0: nevím,
1: já jsem na Tajvan nikdy letěl, tak dáš dejme tomu, že budeme to nějak, nastřelíme to, jo. Dejme tomu 50, 60 dáš za letenku, 10, 20, 30 dáš za nadměrné zavazadlo,
0: a třeba
1: tak prostě na tom líp než...
0: Třeba ji rozřežu, rozmontuju a tam ji smontuju. To nebude...
1: No ne, zabalíš to normálně, ne? Máš tam pár trubek, že jo? Trubky možná mají na Tajvanu, tak tam je možná... Viděl jsi někdy lavičku Václava Havla?
0: Viděl, já jsem na jedné z nich dokonce seděl.
1: Já jsem na ní seděl.
0: Já taky, no. Já v Karlových Varech, myslím.
1: Já v Atenách, ale...
0: V Atenách mají lavičku Václava Havla?
1: Takže asi tak tam podle mě jde hlavně o to, jako posezení a ten nápis, ne?
0: Nápis a najít ten správný olympický strom, z toho roste. Ne?
1: Tak stromy v Tajvanu asi
0: na Tajvanu mají, budou,
1: na Tajvanu. Nějaký, aby tam mohli přidat mají, tak prostě povezeš prostě to sedátko, nadběrný zavazadlo trochu.
0: No,
1: jako kdybys, já teďka nechci snižovat, jo, ale jak to asi dělají surfaři? Ježmarja, tak kdyby pan Vystrčil nebyl Tajvanec, teda pardon, pan předseda Českého senátu, kdyby místo na Tajvan létal třeba na Floridu,
0: do Kalifornie, nebo
1: do Kalifornie no. Na surf, tak by nebyl za surf, tak si zkám udělat.
0: No.
1: Tak říkajte, kdo tebe trápí, ta knihovna?
0: Ne, to mě netrápí.
1: Ty z toho máš školy
0: bude to, z toho mám...
1: Já to tebe vidím, já se tebe cítím.
0: Ne, trápí mě to taky. Znám, že jsem nikdy nebyl v knihovně Václava Havla, ale trápí mě, že už to... No, myslím si, že to patří, já vím, nebo tuším, ale myslím si, že to patří k koloritu České republiky.
1: Že jak tušíš, co tušíš?
0: No, že ty, jestli byl v knihovně Václava Havla, narodil ode mě.

0: Diváci, my jsme chtěli probrat ještě několik témat.
1: A to?
0: No, třeba jsme chtěli probrat, jak bují jako po dešti, jak bují nové politické strany, jaké mají šance.
1: Jo, počkej.
0: Naše Česko třeba a jak se to jmenuje, to se jmenuje nějak tak divně, ta nová strana
1: Volt?
0: Vladimíra Špidly, ne, Volt, to není zase tak úplně,
1: Nová sociální
0: SD,
1: demokracie?
0: no,
1: SDA?
0: něco takového.
1: NDA?
0: Lidi by
1: NDA?
0: mohli rovnou vystoupit na mítinku Brno
1: Nová...
0: s tou zkratkou
1: Nebo NSD možná?
0: NSD, no něco takového.
1: Nová sociální
0: NSD, no,
1: demokracie, musí být
0: sociálně, ano.
1: NSD, no. Tak to můžeme v rychlosti, tak dáme...
0: A viděl jsem nějaký průzkum, kde jsou před třeba nová strana pana Kuby, Špidla tam ještě není, ale Kuby je před Lidovcem a před Topkou. A
1: Mě
0: ještě
1: nepřekvapuje.
0: a já vůbec nic nevím. Já nevím, co si myslí vůbec.
1: No, já jsem...
0: Vůbec nic,
1: Počkej,
0: jako že vytváří dojem, že oni jsou ta lepší ODS teď asi, ale jako jejich názory třeba, já vím, že to je obsesivní, ale na Sudetský sjezd v Brně, to nevím, co si myslí pan Kuba třeba. Nebo, nevím, a nebo co, nebo jestli má letět pan prezident do Ankary, nebo nemá, to taky nevím. Od
1: Ale tak
0: něho.
1: nevíš co, tak jako to, že jsou jako, že lepší ODS, tak to sobě říkají motoristé, tak s ním přišli první, že jsou to ti zklamaný
0: Ne,
1: bývalí
0: říkali
1: voliči.
0: ODS Revival, ne,
1: ODS
0: lepší.
1: Revival si říkali,
0: No.
1: že já si pamatuju, že to říkali tenkrát u mě v podcastu, v těch ty rozhovory, to je bod jedna, bod dva, Martin Kuba je regionální politik regionálního významu a mě spíš na tom nejvíc jako pobavilo, jak tvrdí nejlepší bývalý premiér České republiky Fiala, že prý si ho jako Andrej Babiš a hnutí ANO
0: Jo, to jsem se taky
1: vychovávají,
0: všiml,
1: aby měli koaličního partnera. Jsem si říkal, tak
0: no.
1: říkám jako sláva všem teoretikům, politologům v praxi na výsostech, jo. Jako to si říkám, to je tak absurdní, člověče, tak jako rozumíš, tak máš stranu, hnutí ANO, která má 35% zhruba, mezi 3 až 35 stabilních. Jo. Teďka jako asi nemáš nic jiného na práci, si říkáš, tak co když jsme vzali nějakého hejtmana, začali si ho
0: A vybudeme
1: pěstovat. Jo.
0: si stranu.
1: No a jinak ty lidovci a TOP 09, tak jako každý svého štěstí s trůjcem. Já jsem pojím, že mluvíš o lidovci, protože tady jsou takzvaní noví lidovci, kteří teďka budou mít jako tah na branku, už postili v preferencích o 0,2%, takže už mají skoro
0: A
1: 3%.
0: to náš kamarád Mirek Korecký už to spočítal, že budou mít za 10 let, že budou mít těch 30%, když jim bude o 0,2 za týden.
1: Tak rozumíš, ale jako to je parlamentní strana, která se vyšplhala na zádech ODSky, jo?
0: No,
1: Společně s Topkou.
0: jasně.
1: Chyba bývalého vedení ODS je, že to bylo jedno, takže z 52 získaných poslanců
0: No.
1: má ODS 27, jo?
0: A lidovci mají 16 nebo kolik,
1: Myslím,
0: že?
1: že 15.
0: 15, no to je šílené.
1: A myslím, že
0: V
1: 15, no.
0: Rudém právu byl kdysi článek o
1: No.
0: nové vlně hudební, o hnutí, který se jmenoval Nová vlna se starým obsahem. To jsou noví lidovci. To není nic nového. Když vidím toho Jan Bartošek, jak má tady ten odznak Noví lidovci, no, tak se musím smát, že?
1: Ale já jsem si to taky vymyslel. Podle mě to je tak, oni jako teďka budou naprosto originálním, inovativním způsobem dělat to samé, co dělali do
0: No.
1: posud.
0: A budou tak a dostáváme se k závěru a budou to můžeme rozebrat příště. Blíží se komunální volby a začne zase další kampaň
1: A na to se těším.
0: a budeme svědky toho hesla nejsme jako my. A
1: Ježišmarja.
0: to jsou lidovci, to je prostě ODSka v Praze.
1: ODSka v Praze, která 4 roky
0: Ano.
1: tady dělala kumbaja s
0: Ano.
1: Piráty a teď se
0: Tak
1: tváří, že to nebylo a ty
0: podívejte
1: Piráty
0: se na tu dopravu v
1: pomlouvají.
0: Praze, fuj.
1: Fuj, no.
0: Jo,
1: Jo,
0: přesně.
1: chápete, že přijde ten portrík, ne? Ježiš, říkám, ty kamo, jako chápeš, jako a s kým on tam jako borec, prostě s kým on tam seděl, chlapec 4 roky a teďka najednou se tváří,
0: A
1: že
0: tak
1: ne.
0: třeba si to vyrme. Tomasi,
1: Jo, to si to
0: už
1: vědomuji,
0: to fakt
1: ježiš,
0: nechme, už to
1: koryta.
0: nechme, protože mě plně začalo, jako,
1: Mě
0: že
1: taky.
0: tady v Praze jedu občas autem a
1: Mě
0: je to
1: taky.
0: teda peklo. A už
1: Musím
0: bych
1: tě,
0: u
1: musím to
0: dalších
1: uřídit.
0: hodí další
1: Já to rozvedu v
0: řekni,
1: příštím
0: jo.
1: díle, slibuju. Ale jenom to uvedu, jo.
0: No,
1: Uvedu to.
0: dobrý úvod do příštího dílu,
1: Úvod
0: no,
1: do příštího dílu. Rozebereme nové heslo ODS v Praze. Ano.

0: Portlíka dám Praze tempo.
1: Tak, to bude nové tempo, bude ne 4, ale bude 6 km hodině. Vážení diváci, já jsem velmi rád, že jste to s náma vydrželi, bavilo mě to, těším se na příští týden.
0: Mějte se hezky, naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane prezidente, v těchto dnech probíhá v Brně sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Je to vůbec poprvé, co se tato akce koná na území České republiky. Dovolte mi celou situaci stručně pro diváky zarámovat. Sudetoněmecký landsmanšaft je organizace, u jejíhož zrodu stály bývalí nacisté a která má neustále ve své deklaraci požadavek na zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše. A současně právě v těchto dnech zaznívají z Německa i Rakouska znovu požadavky na zrušení Benešových dekretů. V Bavorsku o tom mluví politici AfD, v Rakousku představitelé svobodných. A já se vás chci zeptat, není za takových okolností mluvit o smíření poněkud naivní, protože ke smíření jsou přece potřeba dvě strany?
0: Odpověděl bych dvěma body. Zásadní odpovědí na vaši otázku je fakt, že zítra se na žádost organizátorů zúčastním demonstrace proti konání sudetoněmeckého dne a pronesu tam úvodní projev. Druhý bod. Pokud jde o smíření, v roce 1997 byla podepsána Česko-Německá deklarace. Tu jsem tehdy podpořil jak jako předseda parlamentu, tak jako předseda sociálně demokratické strany. Jakékoliv otevírání této otázky ze strany těch, kdo by měli mlčet a radovat se, že už nepřipomínáme jejich zločiny, považuji za pošetilé a hloupé.
1: Nicméně žijeme v nějaké politické realitě a mě by zajímalo, co říkáte tomu, že hlasy, které opětovně volají právě v těchto dnech po zrušení dekretů prezidenta Edvarda Beneše a tím fakticky po změně poválečného uspořádání v Evropě, přicházejí od politických stran, které jsou na půdě Evropského parlamentu partnerskými stranami Babišovy koalice. Jenom upřesním, že AfD sedí ve stejné frakci jako SPD Tomia Okamury a rakouští svobodní jsou ve stejné frakci jako Hnutí ANO a Motoristé. Lze za těchto okolností očekávat, že česká politická reprezentace bude zcela jednoznačně a důsledně hájit české národní zájmy?
0: Bylo by dobré, kdyby jak Andrej Babiš, tak Tomio Okamura vysvětlili svým německým partnerům situaci a pokud by se jim to nepodařilo vysvětlit, pak by měli přerušit tuto spolupráci.
1: Pane prezidente, my tady, aby bylo jasno, sledujeme řadu vyjádření českých koaličních politiků a ti vládní politici se nyní snaží celou situaci uklidňovat tvrzením, že rozhodnutí o konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně bylo výhradně věcí brněnské samosprávy, že vláda do něj údajně neměla důvod zasahovat. Jenže tento týden zazněla v bavorském zemském sněmu slova poslance Bernarda Póla, který doslova prohlásil, že Bernd Posselt spustil celou akci teprve poté, co se ujistil u nové české vlády, že sudetoněmecký landsmanšaft bude v Brně vítán. Neukazuje to na to, že tady byl minimálně nějaký skrytý politický souhlas české strany?
0: Já nemám rád konspirativní teorie. V každém případě vidíme z toho, že nikdo z vlády se tohoto sněmu neúčastní. Na rozdíl od senátora Vystrčila, který vleze do každé katastrofické akce. Za druhé, stanovisko vládní koalice k tomuto sjezdu bylo jednoznačně demonstrováno právě v parlamentě. A konečně za třetí Babiš prohlásil, že prosil prostřednictvím německého velvyslance německé politiky, aby sem nejezdili. To jsou tři důvody, proč si myslím, že jde o konspirativní teorii.
1: Nicméně, pane prezidente, já sleduji vaše sociální sítě a viděla jsem, že jste vyjádřil podporu nebo poděkování panu ministru Borisi Šťastnému, který jako jediný člen vlády skutečně hlasoval proti konání sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. A za zahraniční politiku je v České republice podle ústavy zodpovědná vláda. A když jsme se podívali na hlasování v poslanecké sněmovně o tom usnesení, tak pan Boris Šťastný byl jediný ministr, který hlasoval proti konání sjezdu landsmanšaftu v Brně a zbytek vlády se buď to omluvil, a nebo se z toho hlasování odhlásil. O čem to podle vás vypovídá?
0: Možná o tom, že někteří ministři neznají dějiny.
1: Pojďme dál. Vy už jste zmínil roli senátora, předsedy senátu Vystrčila. Připomeňme také, že do Brna míří bavorský premiér Söder a té akci poskytl záštitu prezident republiky. A má se také s panem Söderem prezident republiky sejít. Tak jak to tedy v České republice vlastně je? Vláda sama o sobě se veřejně vymezuje, ale když měla hlasovat, tak jenom jeden jediný člen hlasoval proti. Prezident České republiky poskytuje akci záštitu a ostatní říkají, že je to tak nějak něco mezi samosprávami a že to v podstatě není ani ta vládní akce. Já tedy dovolím si použít vaše slova, jestli nedělají v podstatě vládní politici a ti, kteří mohou ovlivnit zahraniční politiku této země, z občanů idioty.
0: No, občané nenechají ze sebe dělat idioti, ale idioty jsou možná ti, kdo postupují tímto způsobem.
1: Když se podíváme na to, jak o akci informují média, jak vidíme rozjásané tváře, tváře v krojích, všichni hovoří, nebo drtivá většina hovoří o smíření. Ti, kteří protestují, tak jsou označováni pomalu, já nevím, za nácky, revanšisty, jsou prostě dehonestováni velmi nevhodnými výrazy. Jak vnímáte tu atmosféru, ve které se připomínají excesy, které se staly při odsunu, ale vůbec se nepřipomíná prvotní příčina toho, kdo rozpoutal druhou světovou válku se všemi jejími zvěrstvy?
0: Já vám dám konkrétní a aktuální příklad. Někdo, patrně Čech, nebo chcete-li Moravan, v Brně postříkal pomník Edvarda Beneše červenou barvou a připsal k tomu, že Beneš byl nácek. Já jsem sice se k tomu už jednou vyjádřil, a sice tak, že pouze náckové mohou tvrdit, že Beneš byl nácek, ale doplnil bych to, že v každé společnosti, včetně české, existují stupidní jedinci. A tato stupidita byla vyjádřena právě poškozením tohoto pomníku.
1: Dnes byl také poškozen pomník v Pohořelicích, takže byl na něm nastříkán hákový kříž, takže předpokládám, že váš komentář by byl obdobný.
0: Asi ano.
1: Pane prezidente, nicméně, podívejme se malinko do blízké budoucnosti. AfD je v tuto chvíli nejsilnější stranou, alespoň podle průzkumů v Německu. A AfD se vůbec netají tím, že chce zrušit Benešovy dekrety. Prezident zde poskytuje záštitu akci, na které se koná sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu. Řada politiků to podporuje. Vládní koalice je sice v parlamentní většinou proti, ale vláda je taková nemastná, neslaná. Může podle vás, a říkám to s respektem k tomu, že vy sám jste řekl, že považujete česko-německou deklaraci za dokument, který uzavřel celou tuto minulost, ale může podle vás nyní 81 let po skončení druhé světové války a po podepsání postupimské dohody skutečně dojít k tlaku na to, aby se změnilo majetkové a územní uspořádání České republiky?
0: Každý, kdo požaduje zrušení Benešových dekretů, a to požaduje pan Posselt i další, otevírá cestu k majetkovému vyrovnání. Vyrovnání říkám v uvozovkách. V podstatě by to znamenalo revidování výsledků druhé světové války a postavit zločince na stejné úrovni jako jejich oběti.
1: Když dovolíte poslední otázku, já jsem viděla na vašem Facebooku, že jste byl na návštěvě v Košicích, že jste se tam setkal s bývalým slovenským prezidentem Šustrem. A mě by zajímala jedna věc. V současné situaci je tady útok na Benešovy dekrety, a to nejen ze strany některých stran v Německu a v Rakousku, ale také ze strany nové maďarské vlády, která chce po slovenské straně zrušení Benešových dekretů. Dotkli jste se při vašem jednání také těchto otázek?
0: Nemuseli jsme, protože oba dva známe své názory. Ale chtěl bych připomenout, že i když jsem přítelem Viktora Orbána, jednou, kdy Viktor začal také mluvit o Benešových dekretech a já byl tehdy premiér, jsem v reakci zrušil svoji návštěvu Maďarska. A od té doby jsem se z maďarské strany nesetkal se zmínkami o Benešových dekretech.
1: Pane prezidente, já vám děkuji za rozhovor.
0: Já také a nezapomeňte, že teď se láme chleba, že termín kolaborant je termín, který nestratil svoji historickou aktuálnost. Nemohu si vážit lidí, kteří poskytují záštitu tomuto sněmu, a neváhám mluvit o těchto lidech jako o kolaborantech.

0: Já jsem jenom přijel teď už v pátek sem, abych vás pozdravil, poděkoval vám za to, že vám osud naší země není lhostejný, že jste, snažím se, já si asi potřebuji to vejš, dobrý, fajn. Tak ještě jednou, chtěl bych vám moc poděkovat, pozdravit vás, poděkovat za to, že vám není lhostejné, co se děje v naší zemi. My samozřejmě to těžiště budeme té akce směřovat na tu neděli, kdy doufám, že sem přijedou lidé z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, a doufám, že nás podpoří v tom našem úsilí, abychom všichni dali jasně najevo, že naše suverenita, naše národní hrdost není na prodej, že se prostě nenecháme koupit za pár zlaťáků, že pořád ještě je tady dostatek lidí, kteří prostě se nenechají urážet od tím, že tady následovníci sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která byla včleněna do NSDAP, že se prostě tady uspořádají sjezd, přesto, že drtivá většina lidí v České republice o to nestojí, a nestojí o to zejména ti, kteří přežili ty válečné hrůzy, po případě pozůstalí po těch obětech, kteří za války zemřeli. Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření, tak jak je nám podsouván různými politiky a médii. Protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou dva subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem. Ale tady je potřeba naprosto jasně říct, že to, co se dělo po druhé světové válce, to, že tady byly excesy v rámci těch odsunů, tak to nebyla vina našich předků. To byla čistě vina nacistů, kteří nás tady 6 let okupovali a zabíjeli naše lidi. Oni nejsou oběti, oni jsou prostě pachatelé. A dokud my nebudeme o to smíření stát, dokud my nebudeme říkat, pojďte k nám, a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí v naší zemi nemá problém s Němci, drtivá většina, ani se sudetskými Němci, ale má problém s politickou organizací sudetoněmecký Landsmannschaft, která dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety, útočí na naši suverenitu a stále se snaží za každou cenu, i když se prostě tváří, že tomu tak není, ale jejich hlavním cílem je společně s Lichtensteiny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce. Benešovy dekrety nevznikly jen tak. Benešovy dekrety byly fakticky tím novým slovem transpozicí dohody vítězných mocností na konferenci, která byla učiněna na konferenci v Jaltě a následně v Postupimi. Benešovy dekrety fakticky řešily celý ten problém, protože kdyby tomu odsunu nedošlo, tak sám Beneš říkal, že by nastala tady u nás pohraničí občanská válka. Dnes Miloš Zeman říká, že to byl ten nejmírnější trest. A já s ním absolutně souhlasím. Protože kdyby docházelo k individuálním soudům, tak velká část z těch Němců, kteří tady obsadili naše domy, náš majetek, by skončila buď to v těžkém žaláři, anebo pod trestem smrti. A máte tady dokonce příklady právě lidí, jako byl Siegfried Zoglmann, který byl oblastním šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, velmi blízkým spolupracovníkem K.H. Franka. Tento člověk utekl těsně před koncem války do Německa, tam se vzdal Američanům. U nás by čelil trestu smrti zcela jednoznačně a jasně, ale tehdy o něj nikdo nepožádal, o jeho vydání. A potom on se stal na 10 let spolkovým předsedou v zemi Bavorskou právě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nevím jak vás, ale mě tohle prostě uráží. Já jsem přesvědčen, že ta organizace tady nemá co dělat a že nás od toho smíření vzdaluje. Mnoho lidí, já nechci, že dělat žádné násilí. My nemůžeme vybízet k jakémukoliv násilí, k jakémukoliv potme na ně. Já to odmítám, my musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoliv nějakou silou. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni. Já tohle jednoznačně odmítám a vyzývám všechny k tomu, ať se prostě chováme maximálně pokojně a ať vítězíme skutečně silou našich argumentů a ne nějakou silou pěstí. To je věc, která prostě tady nemá co dělat. Takže za sebe chtěl bych vám moc poděkovat. Chtěl bych říct, že mě nejvíc, co mě lidi píšou v posledních dnech, opravdu, jestli je to takový společný jmenovatel, tak oni píšou jednu větu. Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem. Oni v podstatě dokázali otevřít ty staré rány, které už byly téměř zacelené. A dnes ti lidé, naopak, kteří už byli v pokoji a ve vzájemném souladu, tak právě tahle akce to celé znovu rozdmíchala. A není náhodou, že bavorský parlament tuhle tu chvíli zasedal, kde tam ta bavorská pobočka AfD, a přestože my v mnoha věcech se s AfD shodneme, tak tady jasně říkám, ani náhodou, Benešovy dekrety nejsou k diskuzi. A bavorská pobočka AfD zase znovu navrhla zrušení Benešových dekretů. To znamená, že tady my všichni vidíme, o co jde. Za mě říkám, nikdy za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, ze které nesmíme ani o centimetr ustoupit. A pokud si někde chtějí dělat sjezd právě tyto lidé, kteří vznikli původně z nacistické strany, ať si ho dělají v Německu, ale ne u nás. Němci nám do toho nemají co mluvit, a pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, tak by nás měli pochopit, měli by se nám omluvit a měli by jednoznačně konstatovat, že ten sjezd je tady nemístný. A poslední větě, co chci říct, jestliže skutečně jde o to definitivní zahojení těch rán, ať nám zaplatí ty reparace. Myslím si, že to bude daleko fairnější, než ať tady dělají se. Díky moc všem, že jste přišli, velmi si toho vážím. Věřím, že v neděli ta účast bude obrovská, protože mě píšou lidé z celé republiky, že přijedou, takže v neděli se na Dominikánském náměstí budu těšit na viděnou. Ještě jednou díky, klaním se vás, jste úžasný, děkuji.
1: Tak my moc krát děkujeme Jindřichu Reichlovi za skvělé vystoupení a my se vrátíme k naší pětě, a to je čtení jmen obětí nacistického Německa za druhé světové války.
2: Jasně. Takže skončili jsme písmenem C a začínáme v abecedě písmenem D, a já poprosím Zdenku Kotasovou, aby začala číst.
3: Děkuji. Daněk Zdeněk, narozen 10. května 1914 v Trankovice, okres Vyškov. Popraven 1. července 1942.
4: Hlavně by to rozkývalo to majetkové právní uspořádání. To je ten největší problém.
2: To teď řešíme v těch Luáčů.
4: Ale o to jim jde, že jo? Ten sudetoněmecký Landsmannschaft jde ruku v ruce s Lichtensteinem, ale oni to chtějí prolomit. Teď mají ještě toho Maďara v Maďarsku, který jako má to samý, a najednou mají docela silnou skupinu a už zase začíná být jako obkličování tím, že prostě by nám chtěli ty... A znovu říkám, nejhorší na tom je, že prostě je to fakt jako česko-český problém, protože tohle by si v Polsku nedovolil. Tam bylo odsunuto 8 milionů Němců. A Poláci dostali obrovský kus území po druhé světové válce. Německý, Gdaňsk a další, Breslau, všechny tyhle ty města. A nikdo nikdy si Němců by si nedovolil říct, uděláme si spolu. Že ty Poláci by je hnali klackama. A prostě to samé je zdravění.
5: Děkuju.
6: Taky. Děkuju. Si vás vážím, pane Reichl.
7: Ahoj.
8: Neděli, ještě pozvi lidi na neděli.
4: Jo, v neděli samozřejmě ve 2 hodiny na Dominikánském náměstí budeme mít tu hlavní akci, která se soustředí do Brna tady na to, abychom odmítli konání toho ponižujícího sudetoněmeckého sjezdu. Myslím si, že skutečně do Brna tahle akce nepatří a že by daleko vhodnější byla, kdyby se konala na německém území. ten, kdo by s nimi chtěl jakýmkoliv způsobem budovat společnou kulturu, sloužit jakoukoliv mši, určitě by se tam dojel. Ale mnoho lidí, prostě jim to jitří ty pocity a to, že prostě je tady jenom organizace Lidice Memory, která združuje přeživší a pozůstalé z Lidic, která si nepřeje, aby se tady tenhle sjezd konal, tak myslím jenom, že to by mělo stačit z hlediska úcty těm lidickým obětem, aby jsme tu akci tady odmítli. Myslím si, že i kdyby jenom jediná ta organizace to nechtěla, ale těch lidí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Takže já si myslím, že celá ta akce nepřispívá ke smíření, naopak, že nás od toho smíření vzdaluje a že mnozí lidé, jak už jsem říkal, mě psali namísto toho, aby psali a to, že se na tu akci těší nebo že je to dobře, tak píší, já už jsem smířený byl, ale teď už znovu nejsem. To je bohužel ten největší problém. Takže určitě přijďte v neděli ve 2 hodiny na Dominikánské náměstí. Chystá se sem mnoho lidí z celé České republiky, dokonce i ze Slovenska, takže si myslím, že to bude skvělá akce a doufám, že každý, komu není lhostejný osud naší země, každý, kdo cítí, že naše suverenita není na prodej, takže se s ním tady v neděli ve 2 hodiny uvidíme. Mějte se moc hezky, já zdravím Raptor TV, všechny diváky.
7: Pane Rajchl, můžu s vámi rychlou fotku?

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Namastit své vlastní kapsy. Ale pozor, dámy a pánové, nenechme se zmást. Já jsem bytostně přesvědčen, že ten dnešní zásah není ničím jiným než kouřovou clonou, která má odvést naši pozornost od jiných předražených zakázek, jimiž procházely peníze v úplně jiných a mnohem vyšších řádech. Kouřovou clonou, kterou dle mého názoru nevypustil nikdo jiný než odcházející ministryně obrany Jana Černochová. Ona nesnáší Karla Řehku a zároveň se snaží zamést stopy za jejími zakázkami, které podepisovala na ministerstvu obrany. A já jsem přesvědčen, že si zasloužíme my všichni občané této země hluboký forenzní audit právě na ministerstvu obrany, abychom zjistili, zda a za jakých podmínek tam docházelo k nákupu vojenského materiálu, který mizel u pana Jermaka na Ukrajině. Věřte mi, že za sebe udělám maximum pro to, aby tento audit proběhl a aby tato kouřová clona nebyla ze strany paní Černochové úspěšná. Mějte se moc hezky, držte se, buďte pro, protože čas, kdy se naše země znovu nadýchne, se zcela jistě blíží.
3: Středa 10. prosinec a právě startují jasné zprávy.
4: Policie prověřuje zakázky ředitelství silnic a dálnic a správy železnic v hodnotě zhruba 20 miliard korun. V jejich pozadí vystupuje podnikatel Jaroslav Veverka, někdejší vlivná postava českého biznisu a člověk, který stál u zrodu politické kariéry Mirka Topolánka, když jej spojil s Markem Dalíkem. Veverka měl zasahovat do zakázek, od kterých očekával finanční prospěch. Byl v kontaktu s klíčovými lidmi, šéfem ŘSD Mátlem a bývalým generálním ředitelem správy železnic Jiřím Svobodou. Lobbyista Veverka sám řeší vážné problémy. Je v insolvenci a věřitelé přihlásili pohledávky převyšující 900 milionů korun. Podnikatel přichází o majetek, o vilu v Roztokách, dům s bazénem na Floridě i další aktiva. Soud konstatoval, že Veverka i jeho žena opakovaně uváděli nepravdivé informace a zatajovali zahraniční majetek. Aby bylo jasno, dodáváme, že v kauze jde i o 80 milionů v hotovosti, nalezených u ex-ředitele Svobody. Andrej Babiš po svém včerejším jmenování premiérem neopustil Pražský hrad hned po ceremoniálu. Podle dostupných informací absolvoval utajované jednání s prezidentem Pavlem a dalšími představiteli státu. Schůzka se týkala citlivých bezpečnostních informací spojených s mezinárodní situací a válkou na Ukrajině. Přístup k nim získal až po oficiálním jmenování do funkce. Součástí setkání měl být také rozhovor s americkým generálem Curtisem A. Buzzardem, odpovědným v rámci NATO za podporu Ukrajiny. Ten měl na Babiše apelovat, aby Česká republika pokračovala v muniční iniciativě. Prezident Pavel podle zdrojů dlouhodobě tlačí na zachování podpory Ukrajiny, pokračování muniční iniciativy i nákup výzbroje. Argumentuje mimo jiné i tím, že Babiš usiluje o cestu do Bílého domu a aktivní role Česka v bezpečnostní oblasti je podle něj její podmínkou. Aby bylo jasno, by nás zajímalo, zda se bezpečnostního briefingu zúčastnil i šéf BIS Koudelka. Ministerstvo obrany pokračuje v nákupu strategických nemovitostí. Nejnověji kupuje od České pošty budovu bývalé pošty v Praze Stodůlkách za 38 milionů korun. Objekt je v dobrém stavu a okamžitě jej začne využívat vojenská policie, později i zdravotnické výcvikové týmy. Nákupy poštovních budov zapadají do nové strategie armády. Rozmístit menší posádky napříč regiony a přiblížit se obyvatelům. V těchto nových jednotkách budou sloužit hlavně záložáci, aby mohli rychle zasáhnout přímo ve svých domovských oblastech. Armáda tak obnovuje zanedbané objekty a postupně tvoří síť územní obrany s více než 4 000 vojáky. Současně stát investuje do velkých logistických center na letištích v Líních a Bochoři, která mají zajistit přesun vojsk v rámci závazků NATO. Posiluje se i protivzdušná obrana. Ve Strakonicích vznikne nová raketová základna, rozsáhlé investice míří také do ženijního vojska v Bechyni. Armáda zvažuje znovu otevření dalších nevyužívaných kasáren. Aby bylo jasno, očekáváme, že nová vláda sdělí občanům, zda jde o obranu nebo o přípravu na válku. Předseda rozpočtového výboru Vladimír Pikora z Motoristé sobě ostře kritizoval Evropskou unii za rekordní pokutu pro síť X i za snahy regulovat sociální sítě. Podle něj unie jde špatnou cestou a mění se v byrokratický aparát ohrožující svobodu slova. Vyjádřil se také k energetice. Emisní povolenky jsou podle něj hlavním důvodem, proč Pavel Tykač zavírá uhelné elektrárny. Evropa tím podle Pikory žene Česko do rizika, protože náhradu za zrušené zdroje nemá země připravenou. K vědeckým debatám o klimatické změně poznamenal, že existují i odborníci s opačnými názory, kteří nejsou zváni do médií. Varoval před dogmatismem a připomněl, že i většina vědců kdysi věřila, že slunce obíhá zemi, čímž zpochybnil tvrzení o jednohlasné vědecké shodě. Designovaný premiér Andrej Babiš označil roční odklad zavedení emisních povolenek ETS2 za nedostatečný. Nová vláda podle něj přijme usnesení, kterým bude požadovat úplné odstoupení od systému, jenž by zdražil benzín i vytápění. EU se mezitím dohodla na zpřísnění klimatických pravidel a na cíli snížit do roku 2040 emise o 90% oproti roku 1990. Budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček, ANO, kritizoval krok EU jako potvrzení nepochopení evropské reality. 90% závazek podle něj urychlí ekonomický rozklad Unie, zvýší ceny povolenek ETS 1 i ETS 2 a poškodí konkurenceschopnost. Opatření považuje za šidítko, které problém neřeší. Aby bylo jasno, souhlasíme. V Brně se znovu rozpadá jedna z největších buněk hnutí ANO. 10 ze 13 zastupitelů odmítlo splnit výzvu Aleny Schillerové a Andreje Babiše, aby kvůli reputačnímu riziku opustili velkou koalici s ODS. Celostátní předsednictvo nyní rozhoduje o jejich vyloučení z hnutí. Rebelující zastupitelé tvrdí, že s bitcoinovou kauzou, kterou Schillerová jako důvod uvádí, nemají nic společného. A zdůrazňují, že podobné koalice ANO-ODS fungují v řadě měst dál. Připomínají také, že sama Schillerová byla před 3 lety u vzniku brněnské koalice a souhlasila s ní. Koalice na magistrátu má i po odchodu 3 zastupitelů stabilní většinu. Aby bylo jasno, dodáváme, že spor uvnitř ANO však vyvolává veřejné napětí, které může hnutí poškodit před komunálními volbami. V České televizi to vře. Kanál ČT1 neobvykle odvysílal jmenování premiéra Andreje Babiše, které tradičně běží jen na zpravodajské ČT24. Podobná změna je vnímána jako nezvyklá, protože při jmenování Petra Fialy v roce 2021 hlavní kanál svůj program neměnil. Současně se v médiích objevují informace o možných úsporách, reorganizaci či sloučení některých kanálů. Uvnitř ČT zároveň dochází k personálním změnám. Odcházejí někteří dlouholetí zaměstnanci a výrazné tváře, například zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal nebo výkonná ředitelka výzkumu Renata Týmová. Ve vedení i mezi zaměstnanci panuje zvýšená nejistota ohledně budoucí podoby instituce. Na sociálních sítích se k situaci vyjadřují někteří členové rady ČT, například Pavel Matocha, který připomíná změny ve vedení i programových týmech televize. Česká televize i její zaměstnanci tak čekají, jaké konkrétní kroky vláda přijme a zda dojde k zásadním strukturálním změnám. Aby bylo jasno, dodáváme, že budoucí ministr kultury Klempíř koncesionářské poplatky nechce rušit. Další výrazná tvář zahraniční redakce České televize míří k odchodu. Po 12 letech plánuje ukončit pracovní poměr Lukáš Maté, někdejší stálý zpravodaj ČT v Bratislavě a Varšavě. Podle mluvčího jde o jeho dlouhodobé rozhodnutí související s návratem do školství, kde dříve 7 let vyučoval češtinu, italštinu a španělštinu. Maté působí v ČT od roku 2013. Jako zahraniční zpravodaj pracoval mezi lety 2016 až 2022 a poslední 3 roky se věnoval editaci zpravodajství a práci s juniory. Je synem prvního generálního ředitele samostatné České televize Iva Matého. Na konci listopadu z ČT odešel i další dlouholetý zahraniční zpravodaj Bohumil Vostal. Aby bylo jasno, jsme zvědaví, kdo další z ČT v brzké době odejde. Česko čelí nejhorší epidemii žloutenky typu A od roku 1979 a zahraniční média toho využívají. Německý bulvární deník Bild varuje turisty před smrtelným nebezpečím na vánočních trzích, kde prý sdílené svařáky či sahání do sáčků s jídlem vytvářejí ideální podmínky pro šíření viru. Letos už nemoc podle dat Ministerstva zdravotnictví zabila 32 lidí. Do Prahy a dalších měst míří tisíce Němců a Poláků, jejichž Ministerstvo zdravotnictví před cestou do Česka rovněž varovalo. Pořadatelé trhu tvrdí, že situaci nepodceňují. Instalují dezinfekce s obsahem alespoň 80% etanolu, posilují úklid a informují prodejce. Hlavní hygienička Macková ale zdůrazňuje, že trhy mohou být významným zdrojem nákazy. Tagesschau naopak uklidňuje, že očkovaným nebo těm, kteří dbají na hygienu, nákaza nehrozí. Vakcín je však v Česku nedostatek. Ministerstvo zdravotnictví zatím cestování neomezuje. Aby bylo jasno, dodáváme, že epidemie a ostuda jdou zcela za odcházející fialovou vládou.
3: No a teď se podíváme do ciziny.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že je připraven na prezidentské volby, pokud mu je pomohou zajistit Spojené státy a evropští partneři. V online briefingu prohlásil, že žádný tlak z USA necítí, ale na dotaz k Trumpovu výroku je na čase, odpověděl sebevědomně. Jsem připraven. Podmínky jsou 2. Zajištění bezpečnosti u volebních uren a změna volebního zákona během válečného stavu. O tu požádal poslance Verchovné rady. Zelenský odmítl, že by byl u moci jen díky tomu, že zatím konání voleb neumožnil. Nazval podobné spekulace neadekvátními. Aby bylo jasno, dodáváme, že zatímco z Británie se vrátil generál Zálužný a v americkém exilu se o slovo hlásí bývalý Zelenského ministr zahraničí Kuleba, na Ukrajině čeká na svou hvězdnou hodinu bývalá dvojnásobná premiérka, dnes poslankyně, Julia Tymošenková. Zelenského předchůdce, ex-prezident Porošenko a především generálporučík Budanov. Šance by jistě mohl mít i kyjevský primátor boxer Kličko. Bohužel zdá se, že o politické budoucnosti země opět rozhodnou ruku v ruce zahraniční mocnosti a domácí oligarchové, nikoli svobodná vůle těžce zkoušeného lidu Ukrajiny. Americký prezident Donald Trump vzkazuje Kyjevu jasně. Ukrajina prohrává a měla by přijmout mírový plán. A Evropě mezitím vyčítá slabost a iluze. Trumpův návrh počítá s tím, že se Kyjev vzdá části území a výměnou za to dostane bezpečnostní záruky. Takzvaný 20-bodový mírový plán obsahuje i ustanovení připomínající článek 5 NATO. Ten říká, že ozbrojený útok na jednoho člena je považován za útok na všechny a zavazuje ostatní členy poskytnout napadenému pomoc, včetně použití ozbrojené síly k obnovení bezpečnosti. Použit byl ovšem jen jednou, po 11. září 2001. Ukrajina však členem aliance není a právě to zůstává jedním z hlavních sporů. Trump tvrdí, že plán má chránit suverenitu Ukrajiny. V aby bylo jasno, se ptám, k čemu 3 roky strádání, vraždění a útrap vlastně byly dobré? Kdo kromě zbrojařů z nich měl prospěch? Ukrajinci rozhodně ne. Americký prezident se stal nejvlivnějším mužem Evropy. Ano, čtete správně. Podle serveru Politico je Donald Trump číslem 1 v žebříčku osobností, které budou určovat evropskou politiku v roce 2026. Seznam Politico tradičně zahrnuje jen Evropany. Letos poprvé udělali výjimku, protože vliv Trumpa na evropské dění už nelze ignorovat. Ovlivnil obchod, obranu, energetiku i volby. Na seznamu nechal za sebou i Ursulu von der Leyen, Zelenského i Macrona. 5. skončil Vladimír Putin, 7. Viktor Orbán. Trump otevřeně podporuje evropské vlastence, zpochybňuje článek 5 NATO a přinutil Brusel k dohodě o clech. A jak sám řekl, Evropa neví, co má dělat. Evropští lídři zatím mlčí, nebo létají do Washingtonu s prosebným výrazem. A Politico zřejmě nechtěně odhalilo smutnou pravdu o zbabilé Evropě bez leadershipu. Nejdřív navrhl zrušit celou Evropskou unii. Teď Elon Musk přesně cílí na srdce bruselské hydry. Evropská komise by podle měla skončit. Na své síti X napsal jasně. Evropská komise by měla být rozpuštěna ve prospěch voleného orgánu. Prezident EU by měl být přímo volen. Podle Muska je současný systém vláda byrokracie, nikoli demokracie. Slova miliardáře nejsou bez odezvy. Jeho post sledovali miliony a přidávají se hlasy volající po reformě evropské moci, která nemá přímý mandát od lidí. Ursula von der Leyenová, současná šéfka komise, nebyla nikdy zvolena občany EU. A to Elon Musk připomíná dost nahlas. V aby bylo jasno, s Muskem tentokrát plně souhlasíme. Server Politico zařadil Andreje Babiše mezi 28 nejmocnějších osobností evropské politiky roku 2026. Skončil na 21. místě, a to jako jediný Čech v žebříčku. Loni tam nebyl žádný. Politico ho popisuje jako starého známého, který se vrací v pravou chvíli, kdy se evropský střed drolí. Babiš prý přináší do Bruselu další hlas skeptický ke klimatu a vstřícný k Rusku. Zmiňují i český Trumpův styl, možný pakt s Orbánem a Ficem a snahu o ukončení války místo dalšího vyzbrojování Ukrajiny. Bruselu se nelíbí ani národní priority nové vlády. A už vůbec ne to, že Babiš znovu získal moc. V aby bylo jasno, připomínáme. Když vám v Bruselu vadí, že někdo chce mír a levnější jídlo, je nejspíš něco špatně. Britský učitel byl vyhozen z práce a skoro skončil na černé listině. Jen proto, že připomněl, že Spojené království je křesťanská země. Dětem vysvětlil, že nejsou na náboženské škole. A připomněl, že král je hlavou anglikánské církve. Muslimským žákům řekl, že umývat si nohy v umyvadlech školních záchodů není dovoleno a upozornil je, že muslimská škola je k dispozici jen míly daleko. Výsledek? Vyhazov, oznámení na policii a zákaz práce s dětmi. Obvinění z emoční újmy nakonec padlo pod stůl a je jen díky odvolání a pomoci Unie za svobodu projevu. Mezitím levice prosazuje novou definici islamofobie, která by mohla zakázat i pouhou kritiku islámu. Ministerstvo konzultace s veřejností tají. A kritici varují. Kdyby řekl, že oficiální náboženství Británie je islám, nikdo by nehnul brvou. V aby bylo jasno, se ptáme. Vrací se do Evropy zákony o rouhání zadními dveřmi? Jsem naprosto bez slov, říká imámka Seyran Ates. A není divu. V berlínské Friedenskirche probíhá k rasismu kritická prohlídka vánoční zahrady pod názvem Dekolonizace Vánoc. Cílem je ukázat, jak se kolonialismus skrývá v adventním věnci. Ano, čtete správně. Adventní věnec má být produktem kolonialismu a k výkladu jsou přizváni muslimští hosté. Akci podpořil berlínský senát. Křesťanský svátek má být přepsán, skritizován a vyčištěn od údajných mocenských obrazců. Imámka Ates připomíná, ve veřejném prostoru se oslavuje Ramadán, vyvěšují se světla, halal strava je samozřejmostí. Ale Vánoce? Ty prý musíme deinstalovat. Islamoložka Schröter k tomu dodává. Je to jednostranná obžaloba Západu. O antisemitismu mezi muslimy se raději mlčí. V aby bylo jasno dodáváme, že pokud je adventní věnec kolonialismus, pak už je jen otázkou času, kdy zakáží Betlém. Kongresman Thomas Massey právě předložil návrh zákona na vystoupení Spojených států z NATO. A mluví jasně. NATO je relikt studené války. Měli bychom chránit Ameriku, ne socialistické státy. Zákon s příznačným názvem NATO Act, Not a Trusted Organization, český zákon o NATO, nedůvěryhodné organizaci, přikazuje prezidentovi do 30 dnů formálně vypovědět Severoatlantickou smlouvu. Messi tvrdí, NATO dávno neslouží svému účelu. Sovětský svaz padl, sliby o nešíření na východ byly porušeny a Evropa se veze na americkém účetním dokladu. Třetina členských států podle něj navíc pořád neplní závazek na 2% HDP na obranu. Messi má titul z MIT, drží desítky patentů a ve sněmovně reprezentantů sedí už od roku 2012. Aby bylo jasno, jsme rádi, že i ze Spojených států konečně zní výzva k vystoupení ze Severoatlantické organizace. Pro českou parlamentní politickou reprezentaci je jakékoliv zpochybňování našeho členství v NATO mimo jakoukoliv diskuzi, nezbývá tedy než doufat, že první krok udělá Washington. Prý nás čekají škody za 38 bilionů dolarů ročně. Tvrdí to přece vědci, ti tolik vzývaní experti. Až na to, že to není pravda. Slavný a uznávaný vědecký časopis Nature totiž byl nucen stáhnout jednu z nejcitovanějších klimatických studií posledních let. Údajně kvůli chybám v datech, špatné metodice a prý nekvalitním datovém souboru z Uzbekistánu. Studie přitom tak krásně předpovídala kolaps globální ekonomiky. Hrubý domácí produkt se měl podle ní propadnout o 62% a světu hrozila velmi drahá apokalypsa. Média nad zkázou jásala. Aktivisté mávali grafy. Politici přitvrzovali zelené zákony. Jenže jiní vědci, patrně skuteční experti, si všimli. Statistiky nesedí. Některé hodnoty byly zaměněny za desetinná čísla. A hlavní závěr stál na datech z Uzbekistánu z let 1995 až 1999. Když se tato data vyloučila, apokalypsa byla zažehnána. Aby bylo jasno, se ptáme, kolik dalších klimatických vědeckých pravd je postaveno na podobných základech? A proč tomu pořád říkáme věda?
5: No, co jsme pro vás dnes našli na sociálních sítích, mrkněte.
4: To, že už nejste vysoký politik, si uvědomíte, když si sednete na zadní sedadlo auta, otevřete noviny a po chvíli zjistíte, že auto stojí na místě, protože už nemáte šofera. Přesně tak, když si své odcházení popsal jeden český ministr. A přesně tak teď působí Jan Lipavský. Ministr zahraničí v demisi si svůj politický epilog pečlivě zdokumentoval na sociálních sítích. Štrůdl po štrůdlu. V neděli v 17 hodin 54 minut napsal. O adventní neděli jsem se pustil do pečení štrůdlu. Výsledek bude za hodinu. V pondělí napnul Národ větou. Štrůdl zveřejním zítra. A v úterý ve 19 hodin konečně dorazil vrchol. Na základě četných dotazů, co se stalo s mým štrůdlem, jsem se ho rozhodl zveřejnit. Není spálený, je pouze potřený vajíčkem. Jakou chybu při vánočním pečení jste udělali vy? Na fotce ministr v teplákách, víno a Mozartovy koule v pozadí. Zjevně diplomacie v rakouském stylu. V Aby bylo jasno dodáváme. Škoda, že expiráta Lipavského neznal Havel. Jeho drama Odcházení by možná vonělo po skořici.
5: Středeční jasné zprávy jsou u konce. A já už se těším, že v 8 hodin nám řekne Ondřej Dostál, co je nového v Evropské unii.
6: Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.

0: Je ten pravidelný, tedy týdenní přehled zpráv, událostí a komentářů s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. Vrhneme se tedy na to komentované zpravodajství Ruská federace, USA, Ukrajina, Evropská unie, novinky od jinud, covid, kočkování, následky a snad se dostaneme i k zajímavostem z domova, jelikož ale brž, protože ve 20.45 plus minus autobus bychom se měli dostat na tematické okénko a ne nová strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy. Pane inženýre, můžeme na to, já to tady jdu ještě předsvakat a můžete na první zprávu z Marii.
1: Dobře. Tentokrát je to, řekl bych, velmi zajímavé a těch asi 10 až 15 minut na tu novou strategii budeme určitě potřebovat. Je to velmi, velmi zajímavé. Tak na to pojďme rovnou. Takže zprávy z Ruské federace. Ta první zpráva v podstatě se týká vyjádření mluvčí ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové a to je, ta se týká prohlášení o preventivním úderu, která, jak říká ona, to jsou prohlášení ze strany NATO, představitou NATO, že to jsou prohlášení velmi nezodpovědná, neboť vedou k eskalaci. A tady vlastně ona reagovala tedy na vyjádření vysokého představitele NATO, admirála Giuseppe Cavo Dragoneho, který řekl v deníku Financial Times, že NATO zvažuje posílení své reakce na hybridní válku vedenou Ruskem a uvedl, že preventivní úder by mohl být považován za obranou akci. Takže tady už vidíte, že už převracejí úplně všechno na ruby. Jo? Orwell by bledl závistí. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharová uvedla, že Moskva toto prohlášení vnímá jako vysoce nezodpovědný krok, který ukazuje připravenost aliance pokračovat v eskalaci. Vidíme v tom záměrný pokus podkopat snahy překonat ukrajinskou krizi, jak řekla Zacharová. Ti, kdo taková prohlášení činí, by si měli být vědomi rizik a možných důsledků, včetně samotných členů aliance. Takže tolik teda k této první zprávě.
0: Tak a tady druhou zprávu si překlikneme, stále je Maria, teď už lépe upravená na fotografii. Evropská unie je podhořena do skandálu od COVID-19 po Ukrajinu a má to kontinuitu. Příležitostí bylo začení bývalého místopředsedy komise, který je obviněn z podvodu a korupce. Takže mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová byla opět proudem na okraji pravidelného briefingu novinářů, když zmínila případy korupce, které převládají tedy v mechanismech Evropské unie, což bylo odhaleno i v případě bývalé místopředsedkyně komise Frederiky Mogheriniové. Jak zdůraznila, tak Evropská unie je slepá ke své vlastní korupci. Každý den unikají miliony eur přes korupční potrubí do Kyjeva a odtud do soukromých kapes. A pokračovala, Evropská unie přehlíží vlastní korupci, ale neustále ukazuje prstem na jiné. V Evropské unii každý den unikají... tady je to zdvojeno, tak to nevím proč... Každý mezinárodní problém je tedy příležitostí, správnou příležitostí, aby z toho Brusel těžil. Od pandemie COVID-19 až po Ukrajinu je Evropská unie neustále zapletena do skandálů a zároveň však raději nevidí své vlastní problémy a neustále dávají lekce ostatním. A připomněla, že Frederika Mogherini, bývalá to vedoucí evropské diplomacie před tou naší Kájou Kalasovou, že ano, tak bývalá místopředsedkyně komise a současná rektorka kolegia Evropy byla zatčena po vyšetřování belgickými úřady kvůli podvodům ve veřejných zakázkách, korupci, střetu zájmu a porušení profesního utajení, uvedla tedy k tomu dále Evropská státní zastupitelství, nebo asi nějaká státní zastupitelství Evropské unie. Takže toto všechno jim, jak jemu krevu handru otřískala o rypáky, tedy naší skvělé Evropské unii. A vy prověřujte, zda to je skutečnost nebo ne. A my víme, že to je skutečnost, tak asi můžeme dál.
1: No, jenom k tomu malou poznámku, ono, když se máte tu sestavu, jaká tam je, tak paní Lagardová, ta byla pravomocně odsouzená, pak místo toho by se do vězení taky dali teda na Evropskou centrální banku jako šéfovou. Když si vezmete Junckera, bývalého před Leyenovou, bývalého předsedu Evropské komise, to byl tedy předseda, nebo

0: premiér Lucemburska, tak ten tam měl velké problémy s korupcí doma a tak dále, takže byl vykopnut na tuto funkci, tak jak to někdy chodí. Když se vezmete Lajenovou, tak tam měla problémy jako německá ministryně obrany, protože rozebrala tam fondy, takže němečtí vojáci cvičili z košťaty, protože neměli ani flinty. A takhle můžete pokračovat dál. Nakonec paní Jourová také šla rovnou z vězení tam prakticky. Také s určitými problémy. Čili lze říci, že asi tyto funkce mohou vykonávat jenom vybraní lidé. A můžete si lámat hlavu, proč. Jo. Takže to je jenom jako krátká poznámka. Samozřejmě, kdybychom šli k dalším jménům, tak bychom našli ještě některé další souvislosti, ale pojďme dále. Další zpráva, je to vyjádření prezidenta Putina, který říká, pokud chce Evropa bojovat, tím reaguje tedy na to vyjádření toho Dragoneho, toho admirála. Pokud chce Evropa bojovat, jsme připraveni i hned. Samozřejmě Vladimír Putin řekl, že pokud tedy chce bojovat, že Rusko je připraveno, a nevím, proč to bylo šokující prohlášení před setkáním s americkými velvyslanci Witkoffem a Kushnerem. A ten ruský prezident dokonce potvrdil, že Evropané nemají mírový plán, že jsou pro válku a žádají Ukrajinu o věci, které jsou pro Rusko nepřijatelné. A Putin zdůraznil, že Rusko může odříznout Ukrajinu od moře, pokud Kyjev bude pokračovat ve svých pirátských akcích proti ruským lodím. Tady jinak ještě řekl další, že Evropa tedy brání tomu Trumpovu mírovému procesu a že všechny její návrhy mají tento cíl. A pokud Evropa začne válku s Ruskem, brzy Moskva nebude mít s kým jednat. Rusko na Ukrajině jedná chirurgicky, to není válka, to je speciální vojenská operace, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. Takže tolik teda, samozřejmě, že se to tady a jinde se to otočilo, že místo toho, že teda vlastně Putin varuje, tak to udělali, že Putin vyhrožuje, jak jinak, že na tu smoko celku zvyklí, že se ty zprávy zásadně překroutí. Takže tolik ode mne, pojďme dál asi.
1: Tak, dále se koukneme na to, že nebude s kým jednat. Kyjev obdržel tedy podmínky kapitulace. Přípravy na jednání tedy prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina se zástupci Washingtonu probíhaly několik dní a nešlo prý jen o signály, ale o symfonii politických významů. Takže je to osvobození Krasnoarnějsku, že ano, a v Ovčansku, tedy v Charkovské oblasti. Také vystoupil na investičním fóru VTB, to je ruská banka nějaká, myslím, ruský prezident, že ano.
0: Ano.
1: Ale ty další věci jsou důležité. Vladimír Vladimirovič upřesnil, že válka proti Evropě, a to je zase vzkaz na ty jejich preventivní údery, že ano, neustále evropské, na ty magory, že válka proti Evropě by byla zcela odlišná od speciální vojenské operace a v důsledku toho by se mohlo ukázat, že nakonec nebude s kým jednat, páč by to bylo velice rychlé. Ruský prezident oznámil plány dále na boj proti pirátství vůči ruským lodím, tedy rozšíření spektra úderů na ukrajinské přístavy a přijíždějící plavidla, zvážení tedy úderů proti rodím zemí, které tento terorismus podporují, a to my víme, jaké jsou, a jako krajní řešení odříznutí Ukrajiny od moře, tedy zabrání Oděsy a jejich přístavů. Poté pozval všechny do Krasnoarmějsku, aby se ujistili, že ruská armáda toto pevnostní poslední město má pod kontrolou. A to vše prý bylo jenom předehrou na jednání tedy se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Nuž, ale co se stalo? Takže kolem 8 hodiny večerní, když se setkali, když se hosté tedy prý usadili kolem stolu v prezidentově kremelské kanceláři, jednání začala a pokračovala téměř 5 hodin, to už jste možná také slyšeli. Jejich samotná délka dokazuje, že Kreml bere otázku mírového urovnání na Ukrajině tedy naprosto vážně. A pokud bychom komplikovali naše bezpečnostní požadavky, naše bezpečnostní požadavky, vytvořilo by to na našich hranicích mimořádně výbušnou situaci, která by mohla kdykoliv vybuchnout. Chceme-li mír pro příští generace, pak musí být všechny dokumenty o urovnání pečlivě a promyšleně vypracovány s koordinací každé pozice. Ten článek je ještě obšírnější, takže víc nestihneme, ale doufám, že jsem z toho takhle narychlo vybral to nejdůležitější.
0: Půjdeme k dalšímu článku. Ten se týká vyjádření prezidenta Putina ohledně možného ničení evropských měst a říká, nemusí to být nutně jedenými zbraněmi ani. A je to pořád ještě v reakci na toho Dragoneho, kdy tedy podle tedy těch západních pozorovatelů, tak ty jsou znepokojeni výrokem ruského prezidenta, který řekl, že Evropa, pokud začne válku s Ruskem, její konec bude takový, že nebude nikdo, s kým by Rusko mohlo vyjednávat, to už teď nakonec bylo řečeno. A říká, to ale znamená úplné vyhlazení útočníků nejenom na frontě, ale i v jejich administrativních centrech, tedy v hlavních městech Evropské unie a Británie, odkud bude vydán rozkaz k útoku. Poslouchejme dobře. To je pro ten případ, že bychom také měli být zatažení do té války. Ale pojďme od začátku, jak říká dále v tom článku. Tady všechno začalo rozhovorem, který poskytl Financial Times admirál Giuseppe Cavo Dragone, předseda vojenského výboru Aliance. V němž uvedl, že NATO zvažuje preventivní úder jako obranou akci v souvislosti s kybernetickými útoky, sabotážemi a porušováním vzdušného prostoru Aliance Ruskem. Kdy se to všechno stalo, kde našli důkazy, že se zatím Rusové skrývají, tak to neřekne. Každopádně, jako víme, že to prohlášení na to není nové. Tam třeba jenom připomenu, byla řeč o tom, jak někde vyhodili do povětří železniční trať a když pak jsem na nějakém tom jiném, u toho jiného článku viděl ten snímek, tak tam chybí kousek železnice, teda kousek kolejnice. Nikde nic vyhazováno do povětří nebylo a podobné záležitosti. A o tom, kdo tam pouští nějaké drony, tak to je o tom také byste mohl povídat. Takže to je jako, takže podobné prohlášení o preventivním útoku NATO na Rusko učinil už v listopadu předchozí předseda vojenského výboru NATO nizozemský admirál Rob Bauer. Tentokrát na to Rusko zareagovalo. A to přímo prezidentem Putinem, který tedy řekl, že teda pokud teda tu válku Evropa chce, že jsou připraveni, ale říká, bude jiná než ta s tou Ukrajinou. Na Ukrajině Rusko jedná chirurgicky, nejde o běžnou válku, má na mysli, že jde o tu speciální vojenskou operaci, ale v případě útoku z Evropy to bude jiné. A pokud Evropa začne válku, její konec bude takový, že pak už nebude nikdo, kdo by s Ruskem vyjednával. Čili budou použity zbraně hromadného ničení a nemusí být ani jaderné. Takže to je, to uvedl tedy i vysoký představitel NATO, který řekl, ruská armáda není schopna porazit Evropu. Rusko nemá dostatek vojáků ani schopností, aby skutečně vojensky zvítězilo. Takže toto uvedl na briefingu, jak uvedli v Bruselu, jak uvedli BBC a Telegraf. Já nevím, co to tam jako je všude za hlubce. Co to tam je za hlupáky. Ta Evropa, oni vědí, že teďka už ty Rusové mají na té ukrajinské frontě, ale hovoří asi o 750 tisících vojácích. Kolik ta Evropa je schopná postavit? Ty nejsou schopni postavit ani 100 tisíc. Nehledě k tomu, že tady to nebudou rozhodovat pěšáci v poli. To budou rozhodovat rakety a tak dál, které ten Západ neumí zastavit vůbec. A jenom připomenu jenom ty informace, které jsou, že jedna raketa Sarmat, které teda Západ říká Satan, tak má tu sílu, že zlikviduje celou Francii. Tak jenom jako bychom věděli, o čem mluvíme. Takže tady, a to se připomíná v tom článku, tak Vladimír Putin nemluvil o normální válce, ale o hromadném zničení, protože nikdo nezůstane, kdo by mohl vyjednávat s Ruskem. Takže jenom jako toto, tady se pak probírají ty záležitosti, jako je Orešník, ale jsou i další. Nemusí mít ani nutně jadernou nálož. Takže jak si uvidíme. Takže tak toto je a prostě jako oni ty lidé nemají nějak jako míru a pořád nějak jak si nechápou a vlečou nás do něčeho, co je teda opravdu jako katastrofa. Pro celou Evropu. Takže tady je prostě potřeba, aby jako lidé se toho začali více všímat. Takže předám slovo.

0: jsem zde, pane inženýre. A jdeme teda na sedmičku. Proč je Vladimír Putin pod tlakem, aby ruská armáda postupovala do Podněstří? Oděsa je totiž považována za nejvyšší prioritu pro Rusy, a to i ve vztahu k samotnému Charkovu. Takže ruský prezident je pod velkým tlakem politického vojenského establishmentu, aby nepřijal žádnou mírovou dohodu a aby ruská armáda postupovala k současným hranicím Ukrajiny a Podněstří, přičemž samozřejmě obsadila i město Oděsa. Ve skutečnosti je Oděsa považována za nejvyšší prioritu i ve vztahu tedy k Charkovu, protože s jeho okupací je celé Severní Černé moře, by se stalo tedy ruským nebo osvobozením, jak to kdo vezme. Ruský mluvící obyvatelstvo města se připojí k Ruské federaci, což požaduje samo, a Moskva bude moci sjednotit všechna historická území až po Podněstří. Bez Oděsy zůstane Podněstří ozdříznuté a izolované a jeho problém zůstane nadále nevyřešený. Obyvatelstvo odštěpené republiky je převážně tedy rusky mluvící a podle sčítání lidu v roce 2015 činila populace 475 tisíc obyvatel. Většina z nich má tedy právě ruské pasy. Nuž, a co se tady uvádí ještě? Nevím, co bychom tady ještě vy. Co se stane nyní? Kyjev, který tedy ztratil Pokros, Vovčansk a Kupiansk, tedy boj, který pokračuje v ruských vyklizovacích operacích ještě o Kupiansk, ztratí tedy i v následujících týdnech Kyjev, možná ještě před koncem roku Mirnohrad a Seversk a také Liman a Gulajpole a jistě obklíčí Rusové i Záporoží, hlavní město stejnojmenného regionu. Zatímco tedy Cherson bude také pod silným tlakem, kde se Rusové usadili v přístavu u řeky. Putin prý stanovil časový plán do roku 2027, aby to cíle na bojišti tyto splnil. Mír je nyní téměř nepravděpodobný, že by tedy na Ukrajinu přišel navzdory snaze Donalda Trumpa. A další plán pro Ukrajinu bude ještě horší samozřejmě než ten předcházející. Tak tím bychom to asi ukončili a můžeme na další zprávu.
1: Možná jenom... Ano. Možná jen na doplnění malinko. Podněstří požádalo o připojení k Ruské federaci taky. To už je tak půl roku zhruba. To je důležité. A druhá věc, jenom čistě z toho, řekl bych, nadhledu trošku, tak je s podivem, že Rusko tak dlouho váhalo s tou Oděsou, protože tudy vlastně na Ukrajinu proudí zbraně, tudy proudí cizí vojáci tam a zpátky v rámci obilné smlouvy v těch kontejnerech vyvážejí děti, adrenochrom a lidské náhradní díly a podobné věci. Takže tady jako je žádoucí asi toto uzavřít nahledě k tomu, že tam vlastně takhle mohou připouvat. Vlastně je to hlubokovodní přístav, kde vlastně mohou přistávat i velké, ať už tedy dopravní nebo vojenské lodě. Takže toto jsou všechno důvody, proč jako je překvapivé, že k tomu přistupují až teď, tady v této době. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dále. Poslední zpráva, tak je to vlastně fake news Bloombergu, který komentuje návštěvu Putina u premiéra Modiho v Indii, kde tedy, jak si Bloomberg hovoří, nebo píše o tom, že probírali pronájem ruské jaderné ponorky Indii. Ta informace hovoří o tom, že je to chybné, že tu ponorku Brask, že už se dohodli v roce 2019, ta je v Severodvinsku, mění na Čakru 3, se jmenuje na Čakra 3 a je to pronájem teda ruské jaderné útočné ponorky třetí generace projektu 971 třída Ščuka B v klasifikaci NATO je to Akula a je to pronájem indickému námořnictvu do 10 let. Takže to už bylo jako dříve. Tady je ona ta ponorka tam byla někde se od roku 2019 a teď přemýšlej jako jak s ní dá naloží, takže pronájem do vyzbrojení a tak dál. A dokonce se hovoří o tom, že by tam teď mohla být jako další ponorka. Ten problém je v tom, že Indie se od poloviny 80. let snaží vybudovat vlastní flotilu jaderných balistických ponorek. Projekt jim ale postupuje s velkými obtížemi a v roce 1998 Indové začali s ruskou pomocí stavět svoji první jadernou ponorku, vzbrojenou 12 balistickými střelami K-15 Sagarika, to jsou nějaké indické země, dostřela až 700 kilometrů. Ta ponorka dostala jméno Insariband, či ničitel nepřátel. Ten vycházel ze sovětského projektu 670 Skat. A tady pak se projevily jaksi technologické problémy s reaktorem a ta ponorka byla spuštěna na vodu až 2009. Zkoušky začaly asi o 5 let později, do služby vstoupila v roce 2016. Teďka ta druhá ponorka je téměř připravena k zařazení do služby, všem Indie jako prostě potřebuje více tedy. Jinak tady je i problém v tom, že původně ty Indové poněkud lavírovali, takže na tu první si tam potom pozvali Američany, kteří šli tedy té ponorky, jak se říká, obšlehnout, co mohli. Jo. Takže to je jako trošku takový problém, který už teď snad je vyřešen, protože ty vztahy mezi Indií a Ruskem vypadají na jaksi velmi dobré úrovni. I na těch obrázcích, které jsou, tak módy tam drží Putina, tak jako kdyby ho chtěl adoptovat, jo. Ho tam drží takže já jsem to komentoval teďka nedávno i jaksi v jiném pořadu. Takže to je tedy z toho prvního koše a pojďme do toho druhého, či do Spojených států.
0: Když dále se mrkneme, tedy na to USA, kde to máme, šup. Trump prý zastavuje tedy imigraci z 19 zemí a toto vám globalisté nechtějí říci. Tak, prezident Trump nyní tedy plně ovládající jako právoplatný vůdce Ameriku právě zasadil zdrcující ránu agendě otevřených hranic globální elity. 3. prosince tedy v bezprecedentním kroku administrativa Trumpa oficiálně zastavila všechny žádosti o imigraci a naturalizaci pro osoby z 19 zemí, čímž otřásly základy systému, který byl obléhán silami odhodlanými zničit Ameriku zevnitř. Nejde jen prý o politiku, je to zúčtování se všemi, kteří se snažili proměnit Spojené státy v útočiště globální nestability. Tak, ministerstvo vnitřní bezpečnosti vydalo memorandum, které rezonuje chodbami Washingtonu. Potvrzuje to, čeho se tedy prý mnozí obávali, když Trumpova administrativa už není ochotná spolupracovat s globalistickou agendou, tak to je hloupost, ale nic. Od samého začátku se tyto elity snažily podkopat americký způsob života, zaplavili zemi neprověřenými jedinci pocházejícími z nestabilních oblastí, čímž zase otevřeli dveře radikalismu a chaosu, aby pronikli do srdce země. Ale nyní Trump přebírá kontrolu a elity nemají jinou možnost, než čelit důsledkům svých vlastních činů. Tak má to být z nějakých Independent True News a také tedy z gazetteller.com. Asi můžeme na další.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ona má vlastně dvě takové části. Jedna je ta, že Trump v podstatě v době, když tedy prezident Putin vedl teda jednání se zvláštním vyslancem Witkoffem a Kushnerem, tak že provedli belgická policie za pomoci FBI razy v diplomatickém sboru Evropské unie v rozsáhlém korupčním vyšetřování, při kterém byla zatčena jako bývalá vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci, předchůdkyně tedy Kai Kalasové, Federica Mogherini, to jméno už dneska padlo, jak víte, a bývalý generální tajemník diplomatické služby Evropské unie Stefano Sanino. Oba byly hlavní mozky při svržení legitimně zvolené ukrajinské vlády v roce 2014. O čemž tedy americká soukromá zpravodajská služba Stratford, známá jako stínová CIA, prohlásila byl to opravdu nejlevnější převrat v historii. A jinak tedy spolu s těmi silami lojálním prezidentu Trumpovi nebo za jejich pomoci, tak ty zatkli včera ještě další dva evropské také válečníky nebo válečné štváče, kteří jsou odpovědní za ten převrat na té Ukrajině. Takže jinak Pentagon oznámil náhle rozhodnutí přerušit rutinní komunikaci s německým ministerstvem obrany v záležitosti související s probíhající rusko-ukrajinskou válkou. Takže jinak tedy v této souvislosti minister zahraničí Rubio oznámil, že příští týden, že se nezúčastní zasedání NATO v Evropě. My se k tomu ještě dostaneme pak dál v tom tematickém okénku. A jinak tedy ta druhá část té zprávy, tak ta hovoří o tom, že vlastně na tom setkání, že vlastně bylo řečeno toho Witkoffa Kušnera, tedy u prezidenta Putina, že evropské vlády brání prezidentu Donaldu Trumpovi jeho snaze dosáhnout dohody a žijí v iluzích o strategické porážce Ruska. Evropa nemá mírovou agendu a stojí na straně války. Pokud Evropa začne válku, jsme připraveni hned teď. To už jako reagoval právě ten ruský prezident. Takže tolik tedy, jinak z toho jednání, nebo zatím tam nebyly nalezeny žádné kompromisy, probírala se podstata několik konkrétních formulace o řešení. Jinak samozřejmě, oni vidí jako obrovský potenciál pro obchodní spolupráci. Některé americké návrhy jsou i pro Rusko přijatelné, jiné ne. Faktem je to, že Rusko od těch zásadních podmínek neustoupí, protože to je vlastně ten důvod, proč jsou do té speciální vojenské operace. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme asi dále.
0: Tak, dále se koukneme ještě na Donýho. O Evropě mluvil, že v následujících letech zmizí kvůli nelegální migraci a nulovým narozením. Nová tedy národní bezpečnostní strategie USA přináší kosmogonní a historické změny v americké zahraniční politice. Tak, dokument vyzývá evropské občany, aby pěstovali odpor v Evropě a varujíce, že kontinent podkopává demokracii, brání míru na Ukrajině a čelí kulturnímu vyhnutí kvůli vysoké imigraci a klesající porodnosti. Stručně řečeno, Donald Trump věří, nebo jeho administrativa, že Evropa má datum vypršení a že se plazí k autoritářství a vyzývá ty Evropany, kteří jsou zbývajícími vědomými demokraty, aby bojovali proti plánům evropských élit. Podle amerických analytiků museli podporovatelé transatlantických let, tedy v Evropě, už propadnout panice. Strategie dále zdůrazňuje vyvážení globální pozornosti vůči Indo-Pacifiku a západní polokouli, což odráží odklon od Evropy, která byla dosud tedy hlavním bojištěm amerického zapojení. USA už tedy nebudou podporovat celý světový řád jako Atlas. Asi držet Atlas, že ano. A očekávají, že Evropa ponese více svých obranných břemen. Takže, dámy a pánové, proto potřebují ukrást ty miliardy zmrazených ruských aktiv, že ano, zase. Tak asi můžeme dál.
1: Další ještě zpráva hovoří o tom, a je to také vlastně vyňato, jako ta předchozí z té nové bezpečnostní strategie Spojených států, kdy Spojené státy vzkazují Evropě, převezměte odpovědnost za svoji obranu do roku 2027. Odcházíme. Čili teď to vypadá na to, že Spojené státy odejdou z NATO, což už teda dali jasně Evropanu nebo, že Washington stále není spokojen s evropským pokrokem posilování jejich obranných schopností a dávají vlastně Evropě čas do roku 2027, aby převzala většinu konvenční obrany NATO, což je pro Evropskou unii výzvou, protože ví, že do té doby budou evropské síly v podstatě slabé. A teď se najednou uvědomil, že nebudou mít Spojené státy, které by vlastně tam před nimi stály, postavili se před ně a chránili je. A podle agentury Reuters představitelé Pentagonu diplomatům ve Washingtonu řekli, že Spojené státy vyzývají Evropu, aby teda převzala většinu konvenčních obranných schopností NATO o zpravodajských služeb po raketové systémy. Takže Přesun této váhy na Evropany by radikálně změnil způsob, jakým Spojené státy spolupracují se svými nejdůležitějšími vojenskými partnery. Američané už dali jasně Evropanům najevo, že Washington stále není tedy spokojen s tím pokrokem a tak dál. A jak uvedli, pokud Evropané nesplní termín roku 2027, tak Spojené státy mohou přestat participovat do některých koordinačních mechanismech NATO. Takže samozřejmě, jak uvedl jeden americký úředník, tak členové kongresu byli o obsahu zprávy informováni, vyjadřovali obavy, nicméně nejsou žádné upřesnění, jak měřit evropský pokrok. A ty konvenční obranné schopnosti zahrnují nejaderné zařízení, od personálu až po zbraňové systémy. Američtí představitelé nevysvětlili, jaká kritéria tedy budou použita. Jinak ve Washingtonu panují významné neshody ohledně role, kterou by měly Spojené státy hrát v evropské bezpečnosti. Já se k tomu potom dál v tom tematickém okénku, bude na to čas, tak se k tomu vrátím. Jinak budu o tom, je to součást zítřejšího kompasu také, takže to, co nestihneme, tak bychom si potom mohli říct si tam, nebo se dovedět tam. Takže tolik teda z této zprávy. Pojďme dál.
0: Tak, dále se koukneme. USA obvinují Evropskou z hůny z útoku na americký lid poté, co podporovala, pokutovala Evropa Elona Muska a jeho síť X. Tak, USA odsoudili tedy pokutu Evropské komise ve výši 140 milionů dolarů proti sociální síti Elona Muska X, označující ji za útok na americké technofirmy a americký lid v uvozovkách. No, tak prý porušil Trump, teda Musk a žádná síť X porušili zákon o digitálních službách bloku evropského a Evropská komise oznámila rozhodnutí v pátek a uvedla, že je to poprvé, co bylo vydáno formální rozhodnutí o nedodržení tohoto zákona. RT k tomu uvádí, že tento krok přichází uprostřed širší vlny vymáhání práva vůči velkým americkým technofirmám a Brusel dříve uvalil tedy Google pokutu v řádu miliard eur za zneužití ve vyhledávači a reklamě, pokutoval dále Apple podle zákona Digital Markets Act a národních antimonopolních pravidel a penalizoval Metu za její reklamní model Pay or Consent. Takové kroky prohloubily neschody mezi USA a Evropskou unií ohledně tedy digitální regulace. Podle komise zahrnují porušení X, klamavý design systému modrých FIKE, nevím, co to je, který vystavuje uživatele podvodům, nedostatečnou transparentnost v reklamní knihovně a neschopnost zajistit výzkumníkům povinný přístup k veřejným datům. O to jde asi nejvíc, bych řekl, dámy a pánové. No, americký ministr zahraničí Marco Rubio toto rozhodnutí ostře kritizoval a na X napsal, že nejde o útok na platformu X, ale o útok na všechny americké technologické platformy a amerikánský lid ze strany zahraničních vlád. Den cenzury Američanů online je pryč, dodal. No, tak to je zase nějaký divný překlad, ale no, tak budiš.
1: Viděl jsem nějaký článek, kde dokonce šli dál a jako řekli, že krachující Evropa už neví, kde by se brala nějaké peníze, takže se vrhla na to, aby odrbala tedy ty americké technologické firmy. Nekomentuji to, jenom jako o tom hovořím. Pojďme dále. Moon of Alabama, či Alabamský měsíc, píše o tom, že Spojené státy chtějí rychlý mír. Jermak už je pryč. Zelenský očeká odvolání, pokud odmítne ustoupit Moskvě. Zajímavé. A to souvisí s tou novou strategií té národní bezpečnosti Spojených států ve vztahu k Ukrajině, protože se v ní říká mimo jiné, že životním zájmem Spojených států je vyjednat urychlené ukončení nepřátelství na Ukrajině, aby se stabilizovaly evropské ekonomiky, zabránilo neumyslné eskalaci nebo rozšíření války, obnovila se strategická stabilita s Ruskem a umožnila se poválečná rekonstrukce Ukrajiny, aby přežila jako životoschopný stát. Spojené státy postupují v tomto úkolu vpřed s pomocí ukrajinské protikorupční vertikály, Národní protikorupční úřad Ukrajiny, takzvaný NABU, to je zkratce, A ta specializovaná protikorupční prokuratura, která s tím spolupracuje, SAPO, tak a Vysoký protikorupční soud, HCC, ve zkratce, všechny vytvořené Spojenými státy po převratu na Majdanu v roce 2014, odstranili Andreje Jermaka z jeho funkce vedoucího prezidentské kanceláře. Jenom tady udělám malou odbočku, jak je pořád taková ta nezáležná, a teda nezávislá, já nevím jaká, tak se podívejte, že tyto orgány tam vlastně tvoří a mají to pod kontrolou Američané. Tím dalším krokem je přinutit úřadnice prezidenta Zelenského souhlasit s mírovou dohodou s Moskvou. To po něm bude požadovat, aby se vzdal území, které ukrajinská armáda stále drží. Pokud by Zelenský odmítl protikorupční vertikála, proti němu otevře případ a odstranil z úřadu. Takže mají na ně nepochybně to, že samozřejmě je jednou z hlav, tedy hlavní, tedy hlavou celého toho korupčního, celé té korupční kauzy. Myslím si, že ten tu zlatou toaletu je poslední, co by mu někdo vytýkal, když jsou na to někde vtipy tedy. Takže ten článek o ukrajinské korupci v New York Times lze chápat v podstatě jako naléhavé varování. Takže uvidíme tedy, jak se to dále celé vyvine. Všimněte si, že oni jim dávají takové příležitosti, že oni nebudou odstraňovat kvůli politice, oni je odstraní prostě pohodlně kvůli ekonomickým problémům, kvůli korupci, kvůli krádeži a tak dále a tak dále. Jedno jako druhého. Že jsou tam všichni namočeni. Taky některé ty zprávy říkají, že prostě míra korupce, která je na Ukrajině, takže to není nikde ani v rovníkové Africe, že to je neuvěřitelné. Takže můžeme dále.
0: Tak, jdeme se na to kouknout. Nikdo tomu nevěřil, že ano, neustále potřebujeme Ukrajinu do Evropy, že ano, a Ukrajina náš vzor. A teď to najednou z čista jasna vychází na povrch. No, obrovské mimořádné zprávy. Trump potvrzuje, že výplaty Nesary jsou aktivní, ekonomický reset leden 2026 a je skutečný a největší přechod bohatství v americké historii už prý začal. Tak, Trump zahájil tedy nejstrategičtější finanční krok svého prezidentování. Tiše přesně a tedy přesně ještě podle plánu. S Vánocemi za pouhých 20 dní je výplata v provozu. Patrioti, kteří v posledních letech věnovali pozornost, okamžitě pochopí, co to prý znamená. První vlna výplat vázaná na Nesaru začala a do týra 1, tedy do, řekněme, úrovně 1, budou zařazeni pouze ti, kteří již drží zlatý trumfový token, položku na uvolnění. Zlatý Trumpův ten žeton neboli token veřejně prezentovaný jako jednoduchý projev uznání, tím vůbec není. Trumpův tým jej navrhl jako prioritní ověřovací značku přímo zapojenou do distribučních sítí kvantového finančního systému a protokolu pro dodržování a doručování aktiv, tedy Nesary. No a pokud držíte zlatý Trumpův nebo trumfový, tady je zase token, fyzicky nebo digitálně, jste už zapsáni v účetní knize a pokud ne, nejste jen později, jste mimo systém, který se buduje. Reset tedy v lednu 26, to už je do měsíce, pevně prý je zakódován v black-endových finančních systémech. To, co začíná v lednu, není měkká úprava, je to prý nejpromyslnější ekonomická restrukturalizace v moderní historii a kontrolovaná likvidace fiat dluhů, tedy falešných dluhů, tedy zabavení elitních off-legit, tedy účtů a demolice dluhové sítě vybudované pod globalistickou vládou, jsou všechny synchronizovány s tímto krokem. Banky to prý vědí a odborníci z ministerstva financí asi u amerického to taktéž vědí. Globální instituce to taktéž vědí a nikdo z nich veřejnost ale nevaruje. No, nevím, co bych k tomu vydal já, jestli k tomu má pan Tichý něco. Já nevím. Nějakej.
1: Něco ano. Tam je potřeba si říci jednak tedy to, že na té úrovni tier 1 jsou jednak centrální orgány, banky, centrální a tak dál. A vedle toho tedy lidé, kteří teda mají ten token, Banky ho asi nepotřebují, ty lidé ano, takže to je jako jedno vysvětlení. Druhé, vy víte, vážení posluchači, že se hovořilo o tom, že už ta celá záležitost postoupila na úroveň 4B, to znamená tier 1, tier 2, tier 3, tier 4A, teď je to na tier 4B, pak je pětka pro ty smrtelníky. To, o čem hovoříme, je, zatím to byly ty návštěvy v těch střediscích toho zpětného odkupu, ale teďka to, o čem je teďka ta tier 1, to už je o konkrétních výplatách. Čili to je krok už následující. Takže vidíte, že ten, to vyplácení už tedy probíhá prostě po jaksi určité době, po těch návštěvách těch středících zpětného odkupu, že už to začalo celé fungovat, že to celé běží. Takže tohle je důležité vědět, abyste se v tom orientovali, protože to jsou samozřejmě rozdílné věci. Jedna věc je to tam projednat, pak je druhá věc, teda to uvolnění, nebo uvolňování těch peněz podle toho plánu. Já některé věci budu o nich hovořit v úterý, v debatním pořadu, takže a tam budou ještě některé další zajímavé záležitosti. Takže pokud budete mít zájem, tak se připojte. Takže to je tady k tomu. Přejdeme na Ukrajinu. Já mám první zprávu, která hovoří o spouře ukrajinských vojáků v Záporoží, kteří v Guliajpole zabili svého velitele. On se snažil zastavit jejich chaotický útok z obranných pozic v městě Záporoží. Dokonce oni ho zastřelili prostě, nějakého plukovníka ho zastřelili, takže tolik jenom jako ve zkratce, vidíte, že to tam začíná být jako hodně jako chaotické a on byl vlastně velitelem sil v tom Guliajpole, té záporské oblasti, tak ten byl odstraněn tedy. Přišel tedy o život rukou svých vlastních vojáků, což je někdy smutné, ale jako i to se stává, že ty vojáci se odmítli vrátit na frontu a to důstojníka zlikvidovali, aby mohli bez překážek ustoupit. Šlo konkrétně o dvě roty, které opustily své pozice, tím, co ruský postup pokračoval. Tam je důležité si říci, že vesměs za něma ještě bývají takové ty kárné jednotky, které když někdo ustupuje, tak mu střílejí do zad vlastní tedy. Ty Ukrajinci tady patrně nebyli tedy. Takže to je k této zprávě.
0: Dobře, jdeme se kouknout dále. Rusko oficiálně oznámilo dobití Pokrovsku, tedy to je ten Krasnodar, Mězija, v Donbasu a Volčansku, tedy u Chorkova. Prý řeky krve prolévaly na obou stranách během 16 měsíců bojů. Přes 150 tisíc Ukrajinců tam mělo padnout a 30 tisíc Rusů. Rusko oficiálně tedy oznámilo dobití Pokrovsku v Donbasu a Volčansku, tedy u Charkova. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič navštívil velitelství ruských ozbrojených sil, kde byl oficiálně informován o dobití města. A podle mluvčího Kremlu Dmitrie Peskova, citovaného ruskou tiskovou agenturou TASS, generál tedy Valerij Gerasimov informoval prezidenta o osvobození měst Krasnoarmějsk, tak a Volčansk a také o výsledcích vojenských operací v jiných regionech. A Peskov k tomu řekl, večer 30. listopadu navštívil vrchní velitel ozbrojených sil prezident Ruska Vladimír Vladimirovič jedno z velitelských center společné skupiny sil. Poslouchal zprávy náčelníka generálního štábu Gerasimova, velitele armádní skupiny Střed Soločuka a velitele armádní skupiny Východ Ivana Jeva. Generál Gerasimov podával zprávy o osvobození měst, tedy Krasnoarmějsk a Volčansku, stejně jako o výsledcích operací v jiných regionech. A tím bych to asi zavřel. A neskákejte Ukrajincům na ta falešná AI videa, že jsou tam jejich vojáci s vlaječkami.
1: Tady je další zpráva, která hovoří o totálním ruském postupu, o velkém průlomu přes Gajčur, to je tuším řeka, a s tím, že padá Volčansk, Dimitrov je obklíčen v kotli, jednotky ukrajinské armády v panice a 99% jich hyne při útěku. My tam jako přes tu vodu a tak dále, tak víte, že tady v této době to znamená nepříznivé na koupání. Takže tak to je ta situace, jinak tady zase je prostě přehled těch jednotlivých obcí a měst, které byly tedy z ruského pohledu osvobozeny. Tady asi to nemá smysl to nějak zvlášť číst. Teď je důležité, že ruské jednotky útočí na linii Liman-Vilča. V osadě Limanu, na tom město Vysi, tak se ty útočné skupiny uchytily v severní části. Takže ve Vilče tam se probojí už do středu a vytlačují tedy z té obce nepřítele. Takže tolik asi tady v tom. Jinak ta vojska systematicky rozšiřují tedy své hranice tedy dosahu západně od Krasnoarmějska a v Gryšinu. Takže takto. Jinak v oblasti Krasnoarmějska a Dimitrova pokračují poziční boje. Pojďme asi dále, protože těchto dostaneme se ještě na Dobropolje a tak dále, to je severně od Guljaj pole a tak dále, takže těch zpráv je opravdu hodně a ty Rusové prostě průběžně postupují, to je realita.
0: Tak, bunkr byl zničen, prezident učiní těžké rozhodnutí a termín je do 15. prosince. Ruský prezident přijel na to velitelské stanoviště ve vojenské uniformě. Gerasimov mu podal hlášení, to už jsme tady měli, o situaci na frontových liních. Zelenský učiní před novým rokem těžké to rozhodnutí a blízký politický poradce z bankové nastínil scénář. Tak, modernizované rakety Iskander zasáhly tajný bunkr v Dnipropetrovsku. A kdo tam byl, tak na to se asi, nevím, jestli se na to dostaneme, jestli to tady v té zprávě nějak moc dobře rozlousknu. Tak koukneme se termín toho 15. prosince. Ukrajinský kanál OP Advisor tvrdí, že Zelenského okruh otevřeně hovoří o jeho neochotě účastnit se voleb a o jeho touze neusilovat o znovu zvolení. Má toho všeho prý dost, uvádí zdroj. Podobný vývoj předpovídá i přední politický strateg prezidentské kanceláře Volodymyr Petrov. Ten tvrdí, že Zelenský se rozhodl nejen ignorovat všechny kolem sebe, ale dokonce si určil datum, kde opustí svůj post. Cituji, nemyslím, že to prezident řekne nahlas, ale myslím si, že Zelenský se rozhodl nás všechny odpálkovat a nekecám, poznamenal Petrov. A teď ty přesné údery, na internetu se objevily záběry ohromující exploze v Konstantinivce. Později se ukázalo, že jde o výsledek použití naváděné pumy FAB dokonce 5000, no tak to už je pořádná šlupka. Síla tohoto úderu podtrhuje nejen zvýšené schopnosti ruského letectva, ale i strategický význam, tedy cíle. Podle zpravodajských informací byly mezi mrtvými 3 důstojníci SBU, tedy tajné služby ukrajinské, kteří přijeli prověřit morální stav jednotky a ověřit skutečné počty personálu. Další významnou událostí byl úder raket Iskander-M z 1. prosince na objekt, který v Dnipropetrovsku. Později bylo prý potvrzeno, že byla zničena budova konstrukční kanceláře. Tedy úder zasáhl administrativní budovu závodu ve městě. Velmi pravděpodobně jde o konstrukční centrum kamikadze dronů a jejich montážní linku, uvádí se na závěr, když tak to zprávy a Russian Weapon a asi na Telegramu, nebo já nevím, kde jsou ty kanály, je tady Russian Weapon, to uvádí. Tak, asi můžem dál. Protože...
1: Ta další zpráva hovoří o prováděných útocích na takzvanou stínovou flotilu. Ukrajinské útoky. Ten Kyjev dělá tedy všechno pro to, aby teda potvrdil ten svůj status té teroristické země, vyhlásil válku tankerům v stínové flotily, chlubí se tedy útoky na civilní lodě ve třech zemích a to mezinárodní společenství zatím v nejlepším případě vyjadřuje znepokojení, ačkoliv vlastně tím dochází k převracení samotných základů bezpečnosti na moři. A teď je otázka, jak to tedy odpoví Rusko. Faktem je to, že v mezinárodních vodách útočit na civilní neozbrojené lodě, že oni nesmí mít ani zbraně, tak jako to je pirátství. A teď je otázka, že se zdá, že ten Západ změnil strategii boje proti ruské stínové flotile. To jsou ty, které vozí třeba pod jinou vlajkou, vozí teda tu ropu a tak dál. A teď to ale vyvolává jako spoustu problémů, protože by ty různí estonští, francouzští, polští piráti, kteří operují pod zástěrkou námořní sil, tak by mohli být odraženi ruským letectvem. Takže tady jako příklad takzvaní baltičtí tygři, to budou nepochybně z těch pobaltských států, uspořádali lov, safari na tanker Jaguar, který připravoval ruskou ropu pod vlajkou Gabonu, a na lov dokonce přiletěli Poláci s bojovým letounem MiG-29 a víceúčelovým letounem PZLM-28 a celou tu skupinku rychle rozehnal jediný SU-35MS ruský, který přiletěl pomoc nebo posílit toho Jaguara, ten tanker. Takže to objevení teda té SU-35MS, ty Evropany na to vyděsilo, že jako na povel tu let opustili a tanker klidně dorazil do přístavu. Takže tady vidíte, tady se začíná objevovat celá věda právních otázek. Na jakém základě lze tanker zadržet, když ropa na něm, předaná v mezinárodních vodách, podle dokumentu není ruská, tanker třeba pluje pod vlajkou Kajmanských ostrovů a vlastního kyperská offshoreová společnost, co s tím má Moskva společného? Samozřejmě by se dal vymluvit na černou listinu tankeru a tak dále, ale ten právní chaos v tom multipolárním světě je vždycky dvoustečný, protože zřejmě proto byla Francie začátkem října nucena propustit dříve zadržovaný tanker Boracay, který byl zařazen do protiruského sankčního balíčku. Sankce nedali nebo nepřinesly očekávaný výsledek. Stínová flotila tankerů fungovala dále. Takže tolik teda k této zprávě. Nakonec tedy Rusko přijalo tedy to rozhodnutí, že vlastně obsadí Oděsu a vlastně teda odřízne Ukrajince od moře, aby teda toto byl nejúčinnější způsob, jak tedy těm dalším útokům zabránit.
0: Tak, jdem se na to kouknout. Co tam má? Jo, endgame, konec hry. Časopis Time. Zelenský musí okamžitě rezignovat. Unikly informace z ukrajinské prý to nejvyšší rady, tak se na to jdeme kuknout. Poslanec ukrajinské nejvyšší rady Artem Dmitru, který ze zelenského frakce služební klidu, na svém telegramovém kanálu oznámil, že na Volodymyra Zelenského je vyvíjený tlak, aby tento týden odstoupil z funkce kvůli korupčnímu skandálu v Kyjevu. Domnívá se ale, že Zelenský bude čekat, ztrácet čas a vymýšlet si nějaké výmluvy. Dále uvedl tento poslanec, že podle informací, které má k dispozici Spojené státy americké nařídili Zelenskému, aby tento týden už odstoupil. Američané to formovali jednoznačně. Musí bezprostředně rezignovat. Poslanec tento požadavek spojuje s korupčním skandálem a odvoláním Andreje Jermaka, vedoucího prezidentské kanceláře. Dmitruk se však tedy také domnívá, že Zelenský udělá všechno, co je v jeho silách, aby oddálil nevyhnutelné a že se pokusí svoji rezignaci odložit minimálně do nového roku, informuje o tom agentura RIA Novosti. Zelenský odejde tento týden. Přes víkend jsem byl informován, že Zelenskému bylo nařízeno odejít tento týden. Napsal tedy ten Dmitru, který bez toho, aby specifikoval, kdo dal příkaz. Zároveň ale poznamenal, že splnění tohoto požadavku by mohlo trvat několik týdnů až měsíců. Protože říká, toto je člověk, který bude natahovat čas, vymýšlet všechny různé výmysly a vymýšlet si výmluvy. Udělá všechno pro to, aby oddálil nevyhnutelné, vysvětlil dále Dmitruk. No, článek je samozřejmě zase další, to hodně další, tak asi můžem dál.
1: K tomu snad jenom jednu poznámku, jsou další informace, kdy prohlašuje, že odstoupí k novému roku, že je unaven a já nevím co, že teda nastane příměří, který teda samozřejmě on zařídí, teda tím pádem, že a že teda to další jednání za Ukrajinu, že převezme předseda parlamentu. Ten problém je myslím v tom, že prostě dokud tam nebudou volby, tak i ten předseda parlamentu už jako dávno přesluhuje, už tam také nemá co dělat, no ale jako než by udělali volby a tohle, tak to zase několik měsíců a už na to asi není čas. Jo. Takže tady k něčemu dojde a podle všeho si dneska snaží tedy on vyjednat prostě beztrestnost a tak dále, což teda by bylo do nebe volající. No, další zpráva hovoří o tom, že Mirnogradu opět, tak jednak tam dochází munice, potraviny pro Ukrajince, takže požádali Kyjev o stažení, zatím nemají zprávu, že by se měli stáhnout. Tam jde asi o 1000 ukrajinských vojáků, kteří byli obklíčeni a žádají to Mirnogradu a žádají nejvyšší vojenské velení v Kyjevě, aby jim nařídilo stáhnout se, nebo najít způsob, jak doplnit palivo, aby mohli pokračovat boji. Palivo, munice a tak dál. A dochází jim teda nejenom munice, ale mají problémy s jídlem. Takže ono je to vůbec tam stížnost na to, že tam není jídlo a že vojáci vyhledovělí a tak dále, a tak dále. Takže problém je v tom, že oni se pokusili poslat skupinu vojáků zpět s dodávkami zásob a jakmile vyšli z městské struktury, tak se dostali pod těžkou ruskou palbu a byli nuceni znovu vstoupit do města Mirnograd a utrpěli značné ztráty. Takže jednak to ruské letectvo, ty Ukrajince, často je pomocí raket PAP, a neustále tlačí směrem k centru města, takže tam probíhá i rozvoj těch bojů v Konstantinovce, kde se Rusům podařilo obsadit už jižní část města. Takže Pokrovsk, Konstantinovka a Mirnograd jsou téměř ve stejné linii a po jejich dobití budou moci Rusové zautočit na Slaviansk a Kramatorsk z jižní strany. Takže tolik teda tato zpráva. Jenom snad jednu věc, to je vlastně, až toto jako vyčistí ty Rusové, tak pak už tam je jenom step až do Kyjeva, takže když tam někdo vykope nějaké nové zákopy, tak to asi moc platné nebude. No, takže toto je takzvaná pevnostní města v určité linii a ta jsou teďka právě dobývána, takže a to už vlastně, už to směřuje jako ke konci, toto. Pojďme dále.
0: Tak, dále se podíváme na Kyjev, ten byl nemilosrdně rozdrcen prý Rusy. Rusové zautočili kamikaze drogny Gerand 2 balistickými raketami Iskander, křižujícími raketami Kalibr, také střelami H-101 a hypersonickými raketami Kinžal. Je to ze včerejšího dne rána. Tak, v Kyjevě se odehrál jeden z nejmasivnějších a nejzuřivějších ruských náletů. Ruské síly, to už máme tady řečeno, co použili. V kyjevské oblasti bylo zaznamenáno několik útoků v okolí Fastova, klíčového železničního uzlu jeho západně od hlavního města Ukrajiny, odkud jsou posily a zásoby posílány na frontu. Elektrárna ve Vyzgorodu byla prý také zničena, nebo asi spíše jenom poničena. Video ukazují okamžik nárazu a požár na infrastruktuře. Jen Kyjev byl napaden 150 drony. Byly zaznamenány vzlety bombardérů Tupolev TU-95MS a TU-160, zatímco další útoky byly hlášeny v Černihově, Dnipru, Zlatopolu, v Charkovské oblasti a poblíž Záporoží. Výpadky elektřiny jsou hlášeny v mnoha částech kyjevské a dněperské oblasti. Toť vše v této zprávě.
1: Pojďme tedy k další zprávě. Ta hovoří o průlomu 2.0 v Dobropilech, Dobropilský průlom. A ta jižní skupina sil, těch ruských sil, se znovu zaměřila na ty syrského plány úderem tam, kde ten syrský a spol útok nečekali. A v důsledku toho na severním okraji Konstantinovky se fronta ozbrojených sil Ukrajiny zhroutila až do té vzpomínané hloubky 14 kilometrů. A v důsledku těch koordinovaných akcí jednotek jižní skupiny těch ruských sil, tak byla osvobozena vesnice Bezimjanoje a Doněcké národní nebo Lidové republice a oficiálně to teda bylo oznámeno už a Americký institut pro studium války ISW, či ISV, VTV, však popírá zprávy o dobytí Bezimjanného tak vehementně, jako by na tom záviselo Trumpovo rozhodnutí o Ukrajině. Autor článku se ptá, proč asi? A odpovídá si, zjevně jde o to, že odsud je to zhruba 2,5 kilometru k okrajům Kramatorské aglomerace. To je vesnice Alexejevovo, Družkovka a tak dál. A ta vojenská hodnota nespočívá ani tak v těch pár desítkách domů v tom Bezimjaném, ale v blízkých lesních porostech a háji, kde by se bez újmy maďarských ptáčků mohl snadno ukrýt celý prapor. Ty maďarští ptáčci, to jsou drony, velitele Maďara a to je ukrajinský. Takže tam mohou postupovat bez problémů.

0: procházet, také prorazuješ o 14 kilometrů dále. Takže pojďme asi na další zprávy.
1: Ukrajinská agonie, obklíčení, vojáci se chtějí vzdát, proklínají velení a Evropa zbaběle utíká od podpory. 13.81. den speciální vojenské operace v Dimitrově pokračuje agonie obklíčených ukrajinských sil, zatímco vojáci proklínají syrského. Takže v noci na sobotu utrpěli ukrajinské vojenské cíle a objekty dvojího využití drtivý úder. Den předtím tedy ozbrojené síly Ukrajiny zaútočily na Grozny. Ramzan Kadyrov prohlásil, Ramzan Kadyrov prohlásil, slibuji, že naše odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Nepřítel brzy obdrží můj osobní dárek. Tak, v důsledku koordinovaných akcí jednotek uskupení jich byla osvobozena vesnice, no tak tu už máme zase vesničky, sever, tady je to rozebráno všechno podle různých uskupení. Tak se koukneme na Dnipro podle kanálu Dněprovský Rubež. Roste Záporožské oblasti systémová krize ukrajinských ozbrojených sil, naznačuje to kritický nedostatek záloh a prostředků ke zmaření ruských útoků, stejně jako absence protiútoků či účinné obrany na straně ukrajinských jednotek. Situace na území Ukrajiny. Ukrajina prožívá nejhorší období od února roku 2022, nebo ještě horší, uvedl člen výboru Rady pro národní bezpečnost Rachmanin a podle něj není žádná společná jednota. Mobilizace je narušena a Evropa není ochotna poskytovat finance. Ty lumpové evropský partneři v uvozovkách nepřinášejí žádnou naději z Evropy a z USA a ukrajinské ozbrojené síly postupně slábnou, sformované sbory nefungují, zatímco ruská armáda naopak zvýšila svůj bojový potenciál a postupuje. No, tím bychom to asi mohli přejít dál, protože ať stihneme všechno.
0: Jdeme dále, dostaneme se do Evropy a tady je zajímavá první zpráva. Bývalý velitel amerických sil v Evropě, generál Ben Hodges, varuje, že evropští vůdci se pomalu probouzejí a že Spojené státy už nejsou spolehlivým partnerem. Tady vidíte, to je klasický člověk z Deep Stateu, protože jinak ti, co jsou od té Trumpovy administrativy, tak ty zase hovoří, že spolehlivým partnerem už není Evropská unie. A vraťme se zpátky k tomu Hodgesovi. Podle jeho názoru kroky Washingtonu vůči válce na Ukrajině a nejnovější zprávy ukazují, že obchod s Ruskem může být pro Washington po skončení všeho nejdůležitější. No to určitě ano, protože ta Amerika se potřebuje postavit na nohy. A generál Ben Hodges zdůraznil, že v americké administrativě roste přesvědčení, že Evropa je pro strategické plány Spojených států stále méně důležitá. Podle jeho názoru Spojené státy skutečně vnímají Evropu jako bezvýznamnou. To už možná naráží na tu novou strategickou doktrínu, teda kterou teda vydali teď Spojené státy, nebo věděl o tom, že se připravuje, protože tady ten článek je z třetího, to ještě možná, že nebyla venku ta doktrína. Ale věděl už o ní. Takže nešetřil Hodges kritikou amerického přístupu k válce na Ukrajině. Podle jeho názoru Washington od začátku považoval konflikt za obchodní projekt, nikoli za skutečnou hrozbu pro evropskou bezpečnost. A podle něho byla strategie odsouzena k neúspěchu od samého začátku, protože administrativa Donalda Trumpa situaci analyzovala jako obrovskou realitní transakci. No tak možná je jako lecos, pravda je to, že ten Trump spíš se zajímá o ten obchod, než o nějaké velké strategické záměry. Dále ten americký generál upozornil na činy Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, které podle něj odhalují Washingtonu, nebo způsob myšlení Washingtonu o budoucnosti regionu a varoval, že takový přístup by mohl mít dramatické důsledky pro Evropu. Pokud to půjde tak, jak si pan Witkoff a Jared Kushner přáli s Rusy, bude to pro Evropu obrovský problém, řekl a dodal, že vnucení nepříznivé dohody Ukrajině by mohlo vyvolat další vlnu uprchlíků. Evropa je na čtvrtém místě v prioritách Spojených států a ten generál kvůli tomu vydává poplach, tedy, protože ukazuje přitom na konkrétní signály naznačující úbytek amerického zapojení do evropských záležitostí.

0: Jedním z těch signálů je oznámení, že ministr zahraničí Marco Rubio vynechá klíčové zasedání na tom Bruselu. To je to, o čem jsem se zmiňoval, že by měl být snad už ten nadcházející týden. Takže Hodges také poznamená, že prioritou Washingtonu dnes není bezpečnost Evropy, ale udržení vlastních zájmů vůči Rusku po skončení války na Ukrajině. A podle očí se Ukrajina a Evropa mají stále nástroje, jak Rusko zastavit. Ten člověk jako je asi trochu blouzný, ale poznamená, že navzdory 11 letům války Kreml okupuje pouze 20% ukrajinského území a ruská ekonomika je v hlubokých potížích. Podle jeho názoru je klíčem větší sebevědomí a odhodlání evropských vlád. Takže tady je pořád jako také to patří mezi ty snílky, který pořád chtějí zastavovat to Rusko a nemají zdaleka jako na to a vycházejí tedy opravdu z nepodložených informací. Mnohé věci jsou jinak. Pojďme dále.
1: To vypadá, že žijí úplně v jiné galaxii nebo v jiné realitě, nebo já nevím.
0: No podívejme se na to prakticky. Jestli se jim teďka rozpadne na to, tak tam bude hromada vojáků, generálů, kteří budou bez zaměstnání. Oni nebudou mít jako... Takže budou pořád vymýšlet, pořád budou někdy vymýšlet nějaké hrozby, aby oni vlastně odůvodnili vlastně svoji důležitost a svoji potřebnost dále na těch místech, kde jako jsou. Takže to takové jako prostě je. A je pravda, že ten americký aparát je přebujelý. A je také pravda jedna věc, že v podstatě teďka redukce těch amerických posádek v zahraničí a tak dál, to je nakonec i součástí Gessera, i když to potom po té pozdější úpravě, tak to z toho vypadlo, není to tam přímo. Asi by to bylo moc dráždivo, tak to z toho vytáhli, ale jako v podstatě to dělají, budou redukovat ty počty těch posádek venku, těch základen, těch tam mají 700, skoro 800 těch tam mají, takže se to tak nějak jako nenápadně to dělá. To je otázka toho, co ten Trump si tam jako troufne udělat, aby tomu to tam prošlo, že jo? Protože tam je, oni žijou dlouhodobě v nějakém narrativu, který se těžko mění takhle rychle, no.
1: Tak, jdem se kouknout na Maďarsko a Slovensko, ty zpochybňují návrh Mico taky se a rozhodnutí Evropské unie zakázat ruskou ropu. Odvolávají se tedy k Evropskému soudnímu dvoru, protože nechtějí, aby jejich ekonomiky byly rozpuštěny nebo spíše zpustošeny. A co česká vláda? No, ta v demisi zatím nic, že ano. Ta jenom škodí. Maďarsko a Slovensko se tedy odvolají k soudnímu dvoru Evropské unie s žádostí o zrušení rozhodnutí navrženého vládou Mitsotakise a nakonec přijatého Evropskou komisí o zákazu dovozu ruské ropy do EU. Obě vlády jsou odhodlány odolat tedy rozpadu svých ekonomik, který zákaz dovozu ruské ropy přináší. Zmiňujete, že obě země jsou uvnitř, asi zmiňujeme, by tady mělo být, že obě země jsou vnitrozemské, tedy nemají přístavy, přes které by mohly přepravovat ropu z jiných zdrojů než z Ruska. Tak, během briefingu pro novináře maďarský ministr zahraničí Peter Siar to zdůraznil, že, cituji, Maďarsko nemůže přijmout a realizovat rozhodnutí Evropské unie o postupném ukončení dovozu ruských energií, protože to ohrožuje energetickou bezpečnost země. Dnes dříve se Evropská unie dohodla na postupném ukončení dovozu ruského plynu do konce roku 2027 jako součást snahy ukončit desetiletí trvající závislosti koalice na ruské energii. Ach jo, no ale tak nikdo vystupovat z Evropské unie nechce, že jo, aspoň tady u nás pořádně, tak zase budeme to všechno muset sledovat.
0: Já nevím, proč tady vůbec tyto lidé ztrácí čas. Kdyby se podívali už na agendu 21, později upřesňovanou agendu 2030, tak by věděli, že vlastně takhle je to správně. Mají být Evropa deindustrializována, tak toto je jeden ze způsobů, jak to udělat. Druhý jsou emisní povolenky na základě výmyslu, a tak dále, a tak dále. Čili jako takto to má být. Takže aby někdo proti tomu podával odvolání tamhle k Evropskému soudu, a přitom v té Evropské unii chtěl zůstat, tak to se těžko chápe tohleto. Tady se musí jako, tady musí ty představitelé těch států konečně pochopit a říct, podívejte se, byli jsme od začátku podvedeni, byli jsme napáleni, má to znamenat likvidaci států, má to znamenat likvidaci tady národů, mají být promícháni s tím materiálem z dovozu a tak dál. A buď to pobereme a půjdeme do té jednotné Evropy, která vlastně ty jednotlivé státy zmizí, ta jejich ty zbytky teda té suverenity, plus teda ta jejich území, to všechno převedeme do Evropské unie, která se z mezinárodní organizace se stane státem, soustátím, nebo velkým státem, a nebo ne, a potom odejdeme. Já jim jako neříkám, co mají dělat. Já říkám, jaké jsou tady možnosti. A prostě tady se pořád o tom mluví a pořád jako jsou to takové hry, takové tance mezi vejci a je to zbytečné. Tak ať se teda ty státy rozhodnou pro něco a podle toho postupují. Já myslím, že určité věci nelze udělat někdy hned, ale prostě potřeba na tom pracovat. Tak či onak. Buď teda to přijímám a řeknu, pane Bože, jen houšť a už aby to bylo všechno zničené, A nebo teda jdu řešit a jdu hledat jiné řešení, pokud teda ten stát chce udržet. To jsou jako třeba Maďaři. Mimochodem teď jsou nějaké dál, tam se ještě k tomu dostaneme, takže nebudu prozrazovat. Orbán už na tom pracuje. Takže tolik teda tady k této informaci. Pojďme asi dále. Já se podívám, co tam máme dále, ale jako tady pořád ty. A to si myslím, že toto jsou věci, které by měly a mohly tam třeba vnést i na to půdu toho Evropského parlamentu třeba i ti slovenští europoslanci, protože u nás se to asi očekat nedá, tak ti slovenští europoslanci, ti mladí. Ta další zpráva, to je taky taková. Nizozemská vláda se chystá zrušit všechna omezení eutanázie, obludný kult smrti a systém beztrestného vraždění. A nizozemská vláda vlastně podniká ohromující krok směrem k úplné dekriminalizaci eutanázie a připravuje se odstranit poslední zbývající omezení státem posvěcené asistované sebevraždy po intenzivní lobbystické kampani krajně levicových aktivistických skupin. Takže teďka podle zpráv nizozemských médií bude parlament nyní projednávat návrh, který by umožnil neomezenou bezpodmínečnou eutanázii, čímž by se Nizozemsku stalo jedním z nejradikálnějších režimu smrti na zemi. To znamená, půjde to do nemocnice a vlastně vstupujete na smrtelné území, protože oni vás tam zlikvidují. Místo, aby vás léčili, tak oni vás tam zlikvidují. Takže tady dokonce je nevládní organizace, která pod jménem nadace na sebeřízení konce života. Ty se budou blbnout ještě lidi, aby se sami jako řídili konec života. A vede to nějakou, je to krajně levicová skupina, vede psycholog a propagátor eutanázie Wim van Dijk. A je to teda neziskovka NGO. A to otevřeně prosazuje budoucnost, v níž prakticky kdokoliv, bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo životní situaci, může obdržet státem schválenou sebevraždu na požádání. A ten globalistický model smrti se šíří po celém světě, protože ty lidi se nechají tak zblbnout, že už nevidí opravdu, čí jsou. A to Nizozemsko legalizovalo eutanázii už v roce 2002, ale alespoň na papíře s určitými pojistkami. Ta omezení vyžadovala souhlas lékaře, splnění určitých podmínek a další bezpečnostní opatření. Ale ty kritici dlouho varovali, že tyto pojistky jsou jenom fasádou a měli pravdu. A nyní se ty aktivisté a radikální zákonodárci z levicové strany Demokraté 66 připravují na příštím zasedání parlamentu předložit legislativu, která by tato zbývající omezení zcela odstranila. Jinak něco podobného je v Kanadě, ale tam dokonce na to dává vláda pokyn těm lékařům, aby ty lidi vraždili. Takže ty jsou dále ještě, abychom viděli. Takže teď je samozřejmě důležité pro ty jednotlivé státy, jejich obyvatele, zejména v té Evropě, které budou mít takové vlády, které se k tomu jednoznačně postaví. A jak vidíte, tak v té Evropské unii to je jedna chušovka za druhou. A my si musíme jako rozhodnout, co chceme. A to ty lidé musí ale za sebe teda přetřít taky nějakou odpovědnost, jenom nesedět a nedělat jenom jako prostě ze sebe, jenom jaksi diváky, nesedět na hlediště, nedělat ze sebe diváky v divadelní hře, která se hraje o nich. To je o nich ta hra. A místo toho, aby byli aktivně na jevišti, tak sedí v hlediště, čeká, jak to dopadne. Takže tolik ode mne, pojďme dál.
1: Tak, blázni. Tak, předsedkyně komise Ursula von der Pfizer-Leino zaslala členským státům Evropské unie ultimátum ohledně financování Ukrajiny v příštích 2 letech. Jak uvedla tedy, Ukrajina bude v příštích 2 letech potřebovat 135 miliard euráčů, z čehož 90 miliard přijde z EU. Jak poznamenala, existují 2 řešení. Jedním je, že částka, teď poslouchejte, 90 miliard euro, bude pocházet z půjček využívajících rozpočet Evropské unie jako ručitele, takže to půjde na naše bedra. A druhým řešením je částka pocházející z půjčky využívající zmrazená ruská aktiva a držená v Belgii, tedy krádež. Kompenzační úvěr je součástí širšího finančního balíčku, který dosahuje až 210 miliard euro, který mají v nacházejících letech podpořit ukrajinské finance. Abyste to rozuměli, státnost tam neexistuje a všechno je placeno a řízeno ze zahraničí, abych vám to přeložil do češtiny a do ličtiny. Ukrajina bude muset půjčku splatit pouze tehdy, pokud Rusko ukončí konflikt a zaplatí reparace za válku, což je považováno za velmi nepravděpodobný scénář, což zase znamená, že půjčka nikdy nebude splacena. Aby vám to bylo jasné. Tak, teď je tady ještě prachy, prachy, prachy. Hlavní překážkou zůstává odpor samozřejmě belgické vlády vůči těm zmraženým aktivům. Text, který komise předloží, naše obavy uspokojivě neřeší. To řekl belgický ministr zahraničí, tedy Maxime Prevot, novinářům ve středu ráno na okraji zasedání NATO. Řekl, máme zklamání z pocitu, že naše názory nebyly vyslyšeny. No. Tak buď to vyzbíráme my a zaručíme, anebo to ukradneme Rusům. Tak si zvolte, no, asi takhle jim to řekli.
0: ty Belgičani a ten ministerský předseda jako ví, že kdyby toto udělali, takže by pak šli po té Belgii a že by to u té Belgie by to potom nárokovali a vysoudili to té Rusové a to ví, že by to takhle dopadlo. Takže by to znamenalo prostě belgický bankrot, tak se mu do toho nechce. Nedivte se mu. A to se tam baví jenom o 140 v uvozovkách, jenom o 140 miliardách euro, to je celkem 300. Ty další, ta čísla nějak lítají, něco málo ve Spojených státech, něco je ve Švýcarsku a zbytek nevím kde, ale ten Euroclear říkal, že má přes 200, dokonce se mluvil o 280, teď je 100, 140, tak jako uvidíme, jak to je. Nicméně jako ta další zpráva je velmi zajímavá v souvisí s tím. Evropská centrální banka, teď poslouchejte dobře, zase pobavíte, vážní diváci a posluchači. Evropská centrální banka podkopala návrh Evropské unie a odmítá poskytnout záruku za úvěr Ukrajině ve výši 140 miliard euro. To je vlastně rána tedy pro plán Evropské unie získat ten reparační v uvozovkách úvěr zajištěný zmrazenými ruskými aktivy. A podle několika úředníků ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise porušuje její mandát, což ještě více stěžuje Brusel získání obrovské půjčky proti aktivům Ruské centrální banky zmrazeným v Evropském depozitáři cenných papírů Euroclear. A stalo se tak v době, kdy je Evropská unie pod tlakem, aby financovala Ukrajinu na příští 2 roky, protože Kyjev čelí nedostatku hotovosti v důsledku pokračující speciální vojenské operace a mírové iniciativy Spojených států. Takže podle plánu Evropské komise by země EU měly poskytnout nebo by poskytly státní záruky, aby se zajistilo sdílení rizika splacení úvěru ve výši 140 miliard euro poskytnutého Ukrajině. Ty úředníci komise uvedli, že země by v případě nouze nebyly schopny rychle získat hotovost, což by mohlo vyvolat tlak na trhy. A tady ty úředníci se zeptali té Evropské centrální banky, zda by mohla fungovat jako věřitel poslední instance pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce, aby se zabránil krizi likvidity, jak uvedly 4 osoby obeznámené se situací. Evropská centrální banka však komisi sdělila, že to není možné. On totiž nikdo nemá prachy. Takže když nikdo nemá prachy na ty ruská aktiva, zatím jako přímo, jako že by to jenom ukradli jednoduše, tak se na to netroufají sahnout. A jinak oni nemají prachy, takže vymýšlí různé taškařice kolem toho, jak to udělat. A ta interní analýza Evropské centrální banky dostala k závěru, že návrh komise je ekvivalentní poskytnutí přímo financování vládám, protože centrální banka by pokryla finanční závazky členských států. Prostě nebudu to dále číst, ale v reakci na postoj Evropské centrální banky začala teda ta Evropská komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu na podporu úvěru ve výši 140 miliard euro. Ono je to takhle, ono u toho Euroclearu je toho více než 140 miliard, ale oni Ukrajinci potřebují na 2 roky těch 140 miliard euro. Takhle je to. Jinak samozřejmě něco ve Spojených státech, něco ve Švýcarsku, z těch 300 miliard, ale to gro je u toho Euroclearu. Takže vidíte, že oni za každou cenu se prostě teď snaží ještě navalit prostě peníze do Ukrajiny. Všem ta Ukrajina bude za chvíli končit, to je celá evidentně, protože oni už jsou vlastně před bezpodmínečnou kapitulací. Podle tedy zpráv a vyjádření, která jsou tedy k dispozici, tak jenom teda takto k této zprávě. Pojďme dál.
1: Tak dále se mrkneme, šok v Evropě, šéfka Euroclearu odhalila pravdu, Evropa má stovky miliard v Rusku a konfiskace ruských aktiv je sebevražda. Takže přetahovaná mezi evropskými úředníky a bankéři o možném zabavení ruských finančních aktiv pokračuje. Největší spor se týká prostředků uložených na účtech v depozitáři Euroclear. V Belgii podle posledních údajů jde o více než 100 miliard. No, byla výkonná ředitelka Euroclearu Valérie Urbaniová zveřejnila svůj názor. Podle ní, cituji, Rusko nezůstane nečinné, pokud bude úvěr na obnovu Ukrajiny z jeho vlastních prostředků považovat za jejich zabavení. A dále říká, v této situaci lze očekávat možné zabavení našich aktiv, která držíme jménem našich klientů na účtech v Rusku. To vyjádření vyvolalo v Evropě bouřlivou reakci a tato reakce je symetrická tedy k ruské reakci, když si pokládáme otázku, kdo vůbec dovolil, aby stovky miliard dolarů či euráčů ruských aktiv zůstaly na začátku SVO pod kontrolou zahraničních finančních systémů. Podle paní Urbaniové platí totéž pro Evropu. Její úvěrové a finanční instituce nadále drží aktiva v té či oné podobě v Rusku. A to činí krádež ruských prostředků, tedy z Euroclearu, v podstatě nesmyslnou, protože Rusko odpoví stejnou měrou na evropská aktiva. Tak, to by si měli uvědomit. A je to proti mezinárodnímu právu, samozřejmě, to víme.
0: Ale teď mě řekněte, lidé, jak v podstatě, jako kdo tady vlastně ten svět řídí, tak tyhle ty nevědí, co dělají, protože přece teď najednou přijdou na to, že tam mají aktiva. Toto dřív nevěděli. Trump zase nejdřív vynadá Číně, vyhrožují válkou a pak zase zjistí, že bez těch zemin, těch vzácných kovů po náležité úpravě, takže z toho, že nevyrobí ani jedno letadlo, že nevyrobí auto, že nevyrobí ani jeden počítač, ani mobil, tak to pak zase urovnávají. Ty lidi vůbec nejsou svéprávní. Ty lidi vůbec nevědí, co dělají. To je metoda pokusu v omylu všechno. Takhle se přece nedají řídit státy a vůbec jako mezinárodní politika. Ale ono to ještě nekončí. Já mám další zprávu, taky dobrá. Vláda George Meloniové chce kontrolovat italským zlatem u ECB. A ECB říká, je ve Frankfurtu pod naší kontrolou. A oni říkají, vraťte ho, to italský zlato. A zahájila ta strana Bratři Itálie, což je teda strana Giorgi Meloniové, zahájila spor s tou centrální bankou ohledně zlatých země, teda tím ohledně zlatých rezerv a vyostřila ten konflikt vlády s technokratickou elitou. A minulý měsíc předložil Lucio Malán, šéf pravicové strany v Senátu a blízký spojenec Meloniové, pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2026, který by potvrdil vlastnictví zlatých rezerv italským státem v hodnotě téměř 290 miliard dolarů, respektive eura, která drží italská centrální banka Bank of Italy. A hodnota akcí Bank of Italy vzrostla v uplynulém roce o 60% díky celosvětovému růstu, tedy zlata, který byl víceméně tedy vlastně poháněn tedy nákupy ostatních centrálních bank. Protože tak, jak ty banky začaly skupovat kvůli tomu global currency nese to zlato, tak samozřejmě jeho cena rostla a tím pádem rostla i cena teda toho zlata té italské centrální banky, které ovšem nemají doma a mají evropské centrální banky a tady mu nechce ani ukázat, na to zvydat. A teď je otázka, jestli tam ještě vůbec je, anebo jestli jsou tam zase wolframové tyče, které jsou jenom pozlacené. To bude jako velmi zajímavé. Takže ta ECB ve středu vydá negativní stanovisko k zákonnosti návrhu a jednoznačně připomněla Římu, že smlouva o Evropské unii, a teď poslouchejte dobře, dává eurosystému výhradní práva držet a spravovat devizové rezervy zemí používajících euro. Tak už víme, proč teda jednak jako euro určitě nebudeme používat. A jinak vám chci připomenout jednu věc. Vážení, toto je normální neokoloniální smlouva. Podobně to měla třeba Francie s africkými zeměmi, kdy oni mají povinně své devizové rezervy uložené u francouzské centrální banky. Když byla nějaká válka nebo něco, Francouzi zavelili, tak tyto státy z Afriky museli tam dodávat kanonen futr, vojáky na frontu, tomu máme už jenom kousek, takže ty jdou úplně stejným způsobem a vlastně to je neokolonialismus. Tentokrát v Evropě. Takže pojďme dále.
1: Dále holandský právník, který odstartoval žalobu na Gatese, Rutteho a Bourlu, je stále ve vězení s nejvyšší to ostrahou. Připomínáme, že v Holandsku před 2 roky odstartoval monstrózní proces s celkem 17 obžalovanými, ve kterém jsou obviněni zejména holandští politici, mainstreamoví novináři a v uvozovkách odborníci, kteří vedli covidovou politiku. Součástí žaloby jsou i 2 cizinci, tedy Albert Bourla z Pfizeru a Bill Gates, že ano. Právník, který celou žalobu odstartoval, již dřív pomáhal lidem poškozených systémem a o kterém říkal, že je skorumpovaný a špatný. Před časem byl náhle zatčen, aniž by tušil proč. Tak, později se ukázalo, že byl údajně zatčen a obžalován kvůli hluboce zakořeněnému přesvědčení, že tento špatný systém musí být svržen. Důvod jeho zatčení je tedy ještě bizarnější, než tomu bylo v některých dalších případech. Například tedy taktéž Rainer Flimich, že ano, byl zatčený na základě zkonstruované žaloby, která měla být se týkat zpronevěry, i když se během soudu ukázalo, že k žádné zpronevěře nedošlo a našli si jiné zase důvody. Ale já tady nevidím jméno toho. Takže počkat, Arno van Kessel zůstává ve vězení dále, nebo déle. Bývalému právníkovi to bylo sděleno v pátek, tedy v Leeuwardenu soudce viděl dostatečné vazební námitky oproti pozastavení jeho zadržení, uvádí de Andere Krant. Van Kessel zůstane ve věznici s vysokou ostrahou ve Woutu minimálně do února. Někdy příští rok začne věcné jednání trestního případu. Státní zástupce uvedl, že Van Kessel by měl zůstat ve vězení déle, protože má hluboce zakořeněné přesvědčení, že stát musí být svržen a třeba i násilím. To je hezký, že ano. Důrazně popřel Van Kessel tedy, že by byl protiinstitucionální, anebo se snažil změnit režim silou, říká. Je to skoro 6 měsíců poté, je to neskutečné a dystopické. Ve svém boji jako právník jsem se snažil být ochráncem demokracie tím, že jsem se právními cestami zabýval úpadkem společnosti u soudu. No, tak to vidíte. Rainer Filmich a Van Kessel, tedy ti, kteří chtěli hnát covidové zločince před soud, jsou jistě především varováním pro ty, kteří by je chtěli následovat. Mohli by skončit totiž úplně stejně. No, to je ta skvělá naše západňácká demokracie, že jo? Tak si to uvědomuji. A právní státy. Mm-hmm.
0: tady by asi bylo taky záhodno, aby i tady to mezinárodní mínění jako toho pan Kessela podpořilo, jo, protože je to zapotřebí. Stejně tak, jako to činí tedy v případě Rainera Filmicha. Pojďme k další zprávě. Premiér Orbán prozíravě vysílá do Ruska obchodní delegaci, připravuje se na poválečné období před rozpadem Evropské unie. Jo, takže ten už jako vidí dál, jak to bude. A říká, musíme myslet dopředu. Protože když nám Bůh pomůže a vojna skončí bez toho, válka skončí bez toho, abychom do ní byli vtaženi, a pokud americký prezident uspěje v reintegraci Ruska do globální ekonomiky a sankce budou zrušené, ocitneme se v odlišné ekonomické situaci. Já bych řekl, že se v ní ocitneme, i když tam nebude vtažený do té globální ekonomiky, protože ten Putin tam ani nechce, protože už jednou říkal, co by mezi těmi losery, že všichni krachují, co by to mezi nimi dělal v té G7. Takže jinak tedy premiér Orbán v sobotu vyhlásil tedy, že do Ruska pojede v nejbližších dnech, a respektive, že tam vyšle tedy takto, že tam vyšle obchodní delegaci. A on teda, že do Ruska vyjede v rámci příprav na období po ukončení té války, takže toto, jak si přednesl na předvolebním shromáždění v Keškemetu, tam, jak víte, tak už Maďaři se připravují pomalu na volby. Takže ta delegace se podle Orbána zaměří na hospodářskou spolupráci, zejména v tom poválečném období, a premiér tvrdí, že Rusko by po skončení války mělo být opět integrované do západní ekonomiky. To se mýlí hluboce. Oni půjdou do jsou v BRICSu a nepotřebují nikam integrovat. Nepotřebují vůbec nikam integrovat. To jako také, jako ještě myslím si, že v některých věcech ještě jako musí si Orbán ještě urovnat myšlenky. Jinak při návštěvě Moskvy koncem listopadu Orbán slíbil Putinovi, že bude nadále dovážet nebo kupovat

Ekonomika. Sociální a duchovní vědy. To abychom mohli trvale změnit

0: Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
1: Tak, tak.
0: Prostor pro vás.
1: Nasloucháte Svobodnému vysílači, bych to opravil já. Dámy a pánové, vítejte. Máme tedy neděli 24. května léta páně 2026, který je to kalendáře. Nůž a my se tady s panem inženýrem Radoslavem Tichým mrkneme na komentované to zpravodajství, tož ten náš tedy společný páteční, teda vlastně nedělní pravidelný týdenní přehled zpráv, že o událostí a komentářů. Pane inženýre, vítejte, hezký večer.
2: Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
1: Nůž, koukneme se na všechno důležité. Pan inženýr nám to tady nachystal. Takže informace z USA a pak budou tedy zprávy z Ruské federace, následovat budou jako třetí události na Ukrajině, tam dopadly oriešníky, že ano, a novinky odinut, covid kočkování následky jako šesté téma a jako sedmé zajímavost je znovová, uvidíme, jestli se na ně dostaneme, protože ve 8:45 by jsme se měli kouknout tedy za hodinu a 8:45 na tematické okénko a ne společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů. No už, pane inženýre, já si tady jdu pohrát s obrazem, jdu zjistit, jestli všechno nahrává a vysílá a předám vám tedy první zprávu z USA.
2: Děkuju. Dneska těch zpráv je poměrně o něco méně, nicméně myslím si, že jsou zajímavé, že si určitě přijdete vážně posluchači na své. Takže začal bych tedy zprávami ze Spojených států. Ta první zpráva hovoří, a je to zajímavé, o tom, že prezident Trump podniká obrovské vítězné kolo poté, co experti na změnu klimatu v OSN oznámili, že se mýlili. Slyšíte dobře? Že se mýlili s tím klimatem. Takže po 15 letech, kdy teda ty takzvaní demokraté slibovali, že změna klimatu zničí planetu, tak právě nejvyšší klimatický výbor OSN přiznal, že jeho vlastní projekce pod zkratku RCP 8.5 byly chybné, špatné. A příliš dlouho byl klimatický aktivismus používán demokraty k zastrašování Američanů. Prosazování hrozných energetických politik a financování miliard do jejich falešných výzkumných programů. A na rozdíl od těch demokratů, jak se třeba nazývají, kteří používají klimatický alarmismus k prosazení svého zeleného nového podvodu, tak Trump říká, moje administrativa bude vždy založena na pravdě, vědě a faktech. Takže byl to všechno jenom jeden obrovský podvod. Už nikdy nefinancujte zelené podvody. To je zpráva ze 16. května. Tady ta zpráva má velký význam v tom, že jako v Americe už na něco přišli, dokonce na to přišli i v OSN a my tady děláme mrtvé brouky a prostě pojedeme pořád po starou. To je velmi zajímavé toto, ale je prostě potřeba, aby to lidé věděli a také začali s tím něco dělat. To je jedna z věcí, kde dělat mohou. My jsme o tom hovořili v některých pořadech. Toto je jedna, stejně tak jako ty větrné elektrárny a další věci, to jsou věci, kde dělat mohou. A to s tím souvisí totiž. Pojďme dále.
1: Tak, pane inženýre. A mohou oslovit starosty? Musí, měli by, já nevím, každý si to doprčit přeberte, jde o vaše životní prostředí, jde o vaše zdraví, o zdraví vašich dětí, jde o vaší půdu, vaše klima. Do prčic, tak máte do 1.6. možnost ještě teď oslovit přes starosty, dát tam ty připomínky, je to všude na sociálních sítích, pokud na to nejste, tak já vám to tady poskytnu, protože to tady všude sakra lítá, už jsme to tady ukazovali a nejde čekat se založenýma rukama, čumě na podělaný hokej, mistrovství světa a další kraviny a myslet si, že se to bez vás obejde. Ne, nic se bez vás neobejde. Na každém z vás záleží, protože tohle to už je zoufalý volání ode mě. Protože lidi stále dřepí na prdeli a myslí si, že se všechno udělá bez nich. Tak a takhle to nejde. Musím to říct takhle na plnou hubu, dámy a pánové. Jdeme dál. Předseda sněmovny Johnson žádá tedy o soucit s kongresmeny, kteří se díky obchodování s neveřejnými informacemi tak nebezpečně zbohatli, asi musí prý rezignovat. Takže předseda americké sněmovny Mike Johnson požádal tedy o soucit se členy kongresu, kteří obchodovali s akciemi, aby přišli k příjmům. Plat kongresu je od roku 2009 zmrazen, dělal fňuk fňuk. Aspoň ať se zapojí do obchodování s akciemi, aby se mohli dál starat o svoji rodinu. Obchodování a investování však nejsou problémem, se kterým by Američané měli nějaký jako problém morální. Problémem je obchodování s neveřejnými informacemi. A předseda Johnson to ví. Objevil se jeden příběh za druhým a o nárůstu bohatství tedy členů amerického kongresu, jakmile se dostali do úřadu. Přitom on sám tedy strávil téměř 20 let na Wall Street a je všeobecně známo, že více než 95% správců fondů nemůže trh nějak překonat a překvapit a vydělat. Jediný způsob, jak tedy členové kongresu mohou prorazit trh a zbohatnout, je totiž obchodování s informacemi, které jsou privilegované, tedy interními informacemi, což je ale samozřejmě nelegální. No kdo by to byl řekl, že jo? Mě by teda zajímalo, kolik ty chudinky kongresmenci tam mají základní plat, když bychom nepočítali, kde jaký tady jako mají i naši poslanci, že ano, příplatky, anebo europoslanci, gejroposlanci, kolik tady mají příplatků, tak základní plat čtvrt mega. No, tak by mě zajímalo, kolik má takový Mike Johnson, anebo běžní kongresmeni, chudinky dřou bídu, znouzí a musí si přivydělávat na burzách. No to je hnus, dámy a pánové. Hned jim pošlete kačku, nebo aspoň dvě.
2: No, je to...
1: Nemám k tomu co víc. To.
2: Je to opravdu hrozné, protože tady, já nevím, jak jsou americké zákony, ale tady je to možná dokonce trestné. Možná někde tohle ty věci jsou dokonce trestné a tady prostě mluvčí parlamentu se přimlouvá za ně, aby je ani jako neodvolávali z funkcí. To je opravdu skandální, tohleto. A ten Mike Johnson by měl být první, který za tohleto poletí prostě. To je jako opravdu k nevíře, co už se děje. Prostě už nemají míru žádnou. Další zpráva hovoří o tom, že FBI informoval o nacistických letajících talířích, o troskách UFO a členech jejich posádky. A v rámci postupného odtajování dokumentů americkou vládou tak se ukazují další v uvozovkách konspirační teorie pravdou. V nedávno zveřejněných oficiálních dokumentech o UFO byly objevené spisy FBI z roku 67, které podrobně popisují rozhovor s Němcem jménem Paul Peverl a už v roce 1957 řekl orgánům činným trestním řízení, že pracoval v nacistickém Německu na přísně tajném německém projektu na vytvoření letajících strojů ve tvaru disku. Podle dokumentu Peverl řekl FBI, že v roce 1943, dva roky před koncem druhé světové války, v průběhu práce na tajném projektu v německém regionu Černý les, tak testovali letající stroje tvaru talíře s průměrem zhruba 17 metrů a s kupolí na vrchu. A tento objekt byl řízený rádiem a vybavený několika proudovými motory umístěnými po obvodu plavidla. A vnější část toho talíře se otáčela okolo centrální kupole, zatímco ostatní části zůstaly nehybné. A tento talíř mohl vertikálně stoupat, manévrovat bočně, nehybně, tiše se vznáše ve vzduchu a potom proces zrychlit a změnit směr po dobu letu. A ten talíř byl schopný dosáhnout rychlosti 2500 km za hodinu a výšku 12 km. A podle Peverla byl tento objekt navržen a zkonstruován vědci pracujícími pro Německo v průběhu druhé světové války, jak uvádí ta zpráva FBI. Tady u toho, ano, já už to dál číst ani nebudu, jenom k tomu stát jednu věc, ono se to tady dokonce, a jsou i snímky, někde jsem ho i měl, letající talíř i s tím křížem, ono to mělo takový ten tvar toho zvonu, tam byl ten, jeden ten model byl Hanebo a druhý už nevím ty názvy, tak byl tady v Praze na letišti, no, jak jsme to druhé letiště tady na sever, ne Ruzyně, to druhé.
1: Letňany.
2: V Letňanech, ano, ano. V Letňanech, takže tam byl a ještě jako důstojníci kolem toho v pláštích a tak dál a ten talíř byl tuším ve vzduchu. No, ne moc vysoko, byl ve vzduchu. No, takže tak to. A to, že to tady bylo, že se to zkoušelo, že to letělo dokonce po republice tady na nějaký zkušební let, o tom, když si něco vyprávěl Julek Šustr, že jeho otec, když jezdil na kole do Škodovky do práce a jednou se vracel, tak vlastně, že si šel nějaký zvuk, tak se z kola, kolo točil do křoví a šel se opatrně podívat a tam na mítině prostě byl letající talíř a kolem toho SSáci a bavili se a kouřili. Jo. Čili tam někde přistáli, dali si tam rauch pauzu, jak říkají, že jo, pak asi pokračovali. Takže tyto věci všechny jaksi už jako byly, to fungovalo a myslím si, že pokud by se byla jaksi neuspíšila ten konec té druhé světové války, takže by byli Němci ještě hodně zatopili. Takže tak to k této zprávě.
1: Tak,
2: jinak je tam zajímavá jedna věc, že ta hypersonická rychlost toho plavidla a ta jeho tichost, což teda vlastně není možné dosáhnout normálním proudovým motorem, tak to jsou jako, už tam byla hypersonická rychlost v té době. Takže byla použita kombinace různých exotických motorů a ten pilot o to nemusel vědět, ale ty na cestě postavili antigravitační letající talíře. Otázka je, jestli to měli všechno z vlastní hlavy, anebo jestli už to měli od těch obyvatel teda té Antarktidy, že vlastně oni udělali něco jako nějaký prostě replikáty na to, co viděli tam, to je otázka.
1: No, to by museli mít ten antigravitační pohon, že ano, aby se...
2: No.
1: A zpětné inženýrství to jde udělat samozřejmě, ale musíte mít základní zdroj. Těžko někdo na vyšší úrovni, jak inteligence, tak technologie, by nám blbečkům, mravencům dával, když vidí, co se tady děje za ty tisíce a tisíce let. Já díky tomu globálnímu projektu řízení, tedy tomu biblickému projektu, tak co se tady děje, že jsme schopni se vytřískat sami navzájem v svůj vlastní druh, což je zhovadilost největší. Tak jdem se kouknout ještě na další zhovadilost, která s tím souvisí. Chris Hedges píše, že Trumpova iránská noční můra, protože Trumpův tedy katastrofální omyl v Iránu a odmítání přiznat si nevinutelnou porážku, Američany žene vstříc globální depresi a odsuzuje miliony lidí k utrpení a bídě. No já poznám, že ono se to moc jako těch amíků zatím nedotklo, že ano. V průšvihu jsou daleko jiné země, zase v Ázii, kam většina toho, co šlo přes Hormuzský průliv, směřovala. Tak, jdem se na to kouknout. Trumpovi katastrofální omily, tvrdohlavost Trumpovy administrativy a odhodlání zase Izraele obnovit útoky na Irán zaručují tedy, že světová ekonomika se řídí vstříc globální depresi. Světová banka tedy prý předpokládá 31% nárůst, tedy nákladů na dusíkatá hnojiva vyráběná v Perském zálivu a připravovaná právě přes Hormuzský průliv. Bude-li tedy válka pokračovat? To sebou přinese obrovský růst cen potravin. No a nedostatek surovin již nyní ochromuje globální výrobu, kdy křehké a vzájemně propojené světové dodavatelské řetězce se hroutí. Tak, jdeme dál, teď jsou plky na začátku války, to nás nezajímá. Je to samozřejmě delší, takže by to stálo za samostatný pomalu. Pořád tak, nedostatek paliva a narušení dodávek ohrožují země právě v Asii, jak jsem říkal. Tajsko čelí panickým nákupům a přídělům na některých čerpacích stanicích. Vietnam a Jižní Korea urychleně hledají alternativní dodavatele ropy a paliv. Japonsko, závislé na Perském zálivu, přibližně z 95% svých dovozů ropy, muselo od začátku války v únoru již dvakrát sáhnout do strategických rezerv. Zdražení tedy zkapalněného ropného plynu zdvihlo ceny paliva na vaření v Indii pro domácí spotřebu přibližně o 7% a komerční sektor však vyskočil zhruba o 670%. Důsledkem je pokles výroby a ztráta pracovních míst v odjevním a textilním průmyslu, hlavně v těch státech a zemích jako je Indie, Bangladéš a nebo Kambodža. No a s tím se svět také potýká rovněž tedy s nedostatkem hélia, hliníku a nafty, rovněž přepravovaných tedy přes Hormuzský průliv. A tyto výpadky zasáhly výrobce mikročipů, stavební firmy i odvětví plastových obalů. Ocelárny například v Indii a automobilky v Japonsku omezují svoji výrobu. A desítky tisíc pracovníků po celém světě již přišli o práci. No, Teď jsou tu aerolinky samozřejmě a to už nás nezajímá. Kdo má na letenku a na dovolenou a potřebuje někam letět, tak si to samozřejmě zaplatí i ty zvýšené ceny. Tak to bych asi řekl k tomuž.
2: Já bych přišel další zprávou a ta hovoří o tom, že Pentagon omezuje vojenské vztahy s Kanadou a ruší dokonce společnou obranou radu, jak nás informuje Infobrix. A tady bez ohledu na to, která ta administrativa je ve Spojených státech u moci, tak tady politika se vždy stvrkává na takový ten ryzí imperialismus a agresi vůči zbytku světa. To je v podstatě ta Pax Americana a tak dále. A Kanada si v tomto systému až donedávna užívala relativně pohodlného postavení. Mně se to netýkalo. A nyní se teda ta zbraň toho hegemona se postupně obrací i proti jeho vlastním vazalům a satelitním státům. Podívejte se na Evropskou unii například také. A když se vrátíme zpátky na ten vztah Spojené státy a Kanada, tak obě země stále více připomínají znepokojené sousedy, než prakticky jakýsi jeden celek, jak tomu bylo až donedávna. A ta Trumpova administrativa totiž nejenom, že opakovaně zpochybňovala samu existenci kanadské identity, ale otevřeně hrozila anexí svého severního souseda, nebo alespoň jeho části, konkrétně Alberty. Já bych ty Alberty jenom řekl jednu věc, to je tuším na západním pobřeží Kanady, jednak jsou úvody, ale hlavně je tam ropa. To je důležité, je tam ropa. A Ottawa, to, či jako hlavní město Kanady, vláda tam to přirozeně nevzala na lehkou váhu a Washington za takový nevyprovokovaný nátlak otevřeně kritizovala. To tady vlastně ten kdysi to neotřesitelné partnerství teď se rozpadá, a to tedy včetně vojenských vazeb a bezpečnostní spolupráce. A ještě před několika lety to bylo jaksi úplně nepředstavitelné, zvláště s ohledem na to, že se kanadské jednotky účastnily prakticky každé americké invaze od konce první studené války. Teď se ale zdá, že tomu už tak nebude. Pentagon nyní aktivně omezuje vazby s kanadskou armádou a podle portálu The Last Refugee, tak americký náměstek ministra obrany Elbridge Colby oznámil pozastavení účasti Spojených států ve stále společné obranné radě s Kanadou. A to oznámení přišlo krátce poté, co se Colby Pentagonu setkal s americkým velvyslancem v Kanadě Petem Hextrou a zdůraznil při této příležitosti, že úzce spolupracujeme na zajištění toho, aby každý partner NATO, včetně Kanady, dosáhl cíle summitu v Hágu ve výši 3,5% HDP na obranné výdaje. No, já tady k tomu snad jednu věc, tady jde, nebo dvě. Za prvé, tady ta Kanada patří pořád do toho Commonwealthu. Teď je snad ten Commonwealth britský rozbít, ty státy z toho výmout. To je jaksi jedna věc. Některé ty státy tam tím jakoby setrvávají, ta Kanada zřejmě hodlá také, ta Alberta nikoliv, a to je ta druhá záležitost, protože v té Albertě teď se dělá velké referendum, sbírají se podpisy, v polovině října by se mělo hlasovat, nebo by se to mělo uzavírat a vyhodnocovat, a to referendum je na vystoupení Alberty z Kanady, a jsou tam pak jako možnosti, buď by byla samostatná, anebo že by se připojila ke Spojeným státům. Takže tolik teda tady k této informaci. Pro Spojené státy to samozřejmě lákavé, protože oni, kde je ropa a tak dále, tak tam jaksi to je jejich jako doména. Chtěl bych říct ještě tady v této souvislosti jednu věc. Víte, ta záležitost toho Hormuzského průlivu a to uzavření a ta ropa a tak dále, krom toho, že teda to tlačí na likvidaci petrodolaru, o tom si můžeme někdy říct, tak ono to znamená, je to začátek konce používání ropy. Ropy určitě jako pohonného media. Zdá se, že bude jiné. To je to, o čem hovoří Walter Messing ve své prognoze, který dokonce říká, že to nové médium, že už se objeví, budou mít Rusové a že se objeví již v tomto kvartále. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. Je, to musím přepnout, to je už zase jiný řádek. Tak, co to tu máme? A válka proti Íránu, byl tohle opravdu šílený plán na změnu režimu? Ptá se na to tedy Moon of Alabama server. Byl agent USA Israele nasazen s tím, že převezme tedy Írán. Tato otázka vyvstává tedy při čtení nového článku serveru The New York Times, který se nyní šíří prý internetem. Tak, protiž 20. května The New York Times uvedl, že izraelský úder navržený tak, aby osvobodil Mahmuda Ahmadinejada z domácího vězení v Teheránu, byl podle amerických představitelů součástí snahy o změnu režimu a jeho dosazení k moci. Ukazuje se, že americké státy nebo Spojené státy a Izrael vstoupili do konfliktu s konkrétní tedy a velmi překvapivou osobou na mysli Mahmudem Ahmadinejadem, bývalým iránským prezidentem, proslulým svými tvrdými protiizraelskými i protiamerickými postoji. Odvážný plán, tedy vypracovaný prý Izraelci a konzultovaný s Ahmadinejadem, se však tedy podle amerických představitelů obeznámených s jeho obsahem rychle pokazil. Ahmadinejad tedy byl zraněn již první den války, a to izraelským úderem na svůj dům v Teheránu, který měl za cíl osvobodit ho z domácího vězení. Asi by, aby byl teda na věčnost volný, když to tak vypadá. Uvedli to američtí představitelé a jeden z prezidentových spolupracovníků. Útok sice přežil, ale po tomto těsném setkání se smrtí ztratil víru v celý plán změny prý to režimu. No a pak je tady na článek magazínu New Lines, podle mého soudu pochybného zdroje je zde uvedeno, přitom domácí vězení vůbec prý nezmiňuje Ahmadinejad. A existuje vůbec nějaký přesvědčivý důkaz, že jeho pohyb byl skutečně omezený? Celý izraelský plán byl tedy skutečný, byl od samého počátku chimérou. Protože na začátku Izrael předpokládal, že válka proběhne v několika fázích, že ano, a další věci. Tak, dámy a pánové, když vám to říkají The New York Times, už by vám tam měla blikat kontrolka. Asi tak, no. Já jsem taky neslyšel o žádném domácím vězení za celé ty roky, co nebyl tedy Ahmadinejad tedy prezidentem. Tak nevím, jak to tam kluci v Americe vymysleli, protože víte, že ve válce je první obětí, pravda, dámy a pánové. To mějte na paměti. Tak můžeme asi dál.
2: Další zpráva ještě se týká Iránu. S tím, že Bílý dům šíří atmosféru bezprostředního útoku na Irán. Irán odpovídá, jsme připraveni. Generální štáb iránských ozbrojených sil nařídil stav největší pohotovosti. To je zpráva z 23. To znamená, to je zpráva ze včerejška. A oni, tam je to zajímavé, oni na jedné straně tady proskakují zprávy, jak jsou v podstatě už vlastně předběžně dohodnutí na nějaké smlouvě. Na druhá strana to někdy zpochybňuje tedy. Na druhé straně zase, jak chtějí válčit, tak jako je to velmi jako je zvláštní. Nicméně Bílý dům šíří atmosféru blížícího se úderu proti Iránu. Teherán varuje, že je tedy připraven. Takže údajně ale ve skutečnosti americký prezident Trump nečekaně zrušil plánovanou cestu, kdy se nezúčastní ani svatby svého syna a vrátil se do Bílého domu pod záminkou vládních záležitostí. A v Bílém domě probíhá intenzivní aktivita, vývoj podněcuje scénáře ohledně možných vojenských možností v regionu Blízkého východu, a zatím nebylo oficiálně potvrzená okamžitá operace. Takže oni chtějí válčit a ještě nevědět, co budou dělat. To je, jako, to je také velmi znamenitá. Je to také možnost, to podle toho vypadá. A Spojené státy údajně odmítly nejnovější iránský mírový návrh, přičemž Teherán odpověděl, že nemá potřebu jednání a že je plně schopen činit nezávislá rozhodnutí, čímž ještě více, jak si se zvyšuje teda ta úroveň toho diplomatického teploměru, co je ještě více teda se to tedy ta situace zahřívá. No, v každém případě ty současné zprávy hovoří o zrušení všech oslav. Tam byly oslavy dne vzpomínek částmi americké armády a zpravodajských služeb, přičemž stejné zdroje uvádějí, že kvůli možnosti vojenského útoku na Irán byl vyhlášen stav maximální pohotovosti. Náčelník pakistánského generálního štábu údajně tajné cesty, provádí tajné cesty do Teheránu, zatímco zároveň se hovoří o politickém vývoji ve Spojených státech. A je velmi zajímavé, že za této situace podává to asi Gabbardová, to je ta šéfová vlastně těch všech, tedy těch výzvedných služeb, rezignaci v tom obzvláště kritickém okamžiku. My se k tomu ještě dostaneme. Jinak podle zpráv, a to je dobré si udělat představu, Irán povolal 1 milion dobrovolníků do ozbrojených sil, ale údajně se jich zaregistroval už přes 11 milionů. Co s tím chce? Spojené státy, tam je 50 tisíc lidí, co s tím chtějí dělat, já nevím. To je prostě budou to s čepicema, nebo já nevím. Takže pokud se to potvrdí, tak se jedná o jednu z největších masových mobilizací dobrovolníků v moderní válečné době. Jestli se něco Američanům podařilo, tak určitě ten Irán sjednotit. Prostě proti těm Spojeným státům. To se povedlo opravdu jako dobře tedy. Takže oficiální potvrzení jaksi neexistuje, ale jedna z variant je, že může začít okamžitý útok třeba i přes noc. Takže uvidíme, vyčkejme zpráv dalších.
1: Tak, dobře, dobře, koukneme se dále. Jo, a tady je Tulsi Gabbard. Takže co to je? Právě provedli razy v Tulsinine kanceláři, soubory jsou pryč. Před několika hodinami agenti CIA vstoupili do kanceláře ředitelky Národní zpravodajské služby. Žádný

0: Tak, tu si bylo 72 hodin, byla tedy od odtajnění všeho a přitom agenti CIA se neptali a přišli s ozbrojenými doprovody a vzali všechno. Teď tedy Tulsi Gabbard rezignuje z rodinných důvodů. A prý má vzácnou rakovinu její manžel a takovou vzácnou, že postihuje tedy 400 lidí ročně po celém světě. Stejná rakovina, která prý zabila Hugo Cháveze, stejný typ rakoviny, který samotné spisy CIA popisují jako indukovatelný dlouhodobým vystavením, tedy nízkým dávkám záření. A myslíte si, že to je tedy náhoda? A nebo otrávili Tulsi Gabbard manžela, aby ji vyhnali z úřadu? Pak prohledali její kancelář dřív, než Ingo zaschnul na daných protokolech. No, tak na to se pojďme zamyslet zase, dámy a pánové.
1: Tady je jednoznačně vidět, že prostě ta moc je v těch Spojených státech rozdělená. Není to o tom, je možná, že samozřejmě bílé klobouky a nějaké ty jednotky, které spolupracují s tím skutečným Trumpem, že někoho zatýkají a tak dál, ale ta druhá strana má jako sílu pořád. To je jako jednoznačně vidět a po mém soudu tady to, co může pomoci, je prostě ukončení platnosti stávajícího zeleného dolaru s tou pyramidkou a tak dál a zavedení teda nového US Treasury Note, který už bude mít Trump pod kontrolu, protože když tady ta špatná strana v těch Spojených státech nebude mít financování, to skončí, tak se rozejdou, ale nebo aspoň část se jich rozejde, v opačném případě se bude válčit. Jo, a to je vidět stále zřetelněji prostě. A nelze to odkládat, protože to nikam nevede hromady. Další zpráva, to je příspěvek Donalda Trumpa, který oznamuje zasedení Grónska do Spojených států. Zatím je to tak jako náznakem, americký prezident je zobrazen, jak pozoruje Grónsko zhora. To je asi tak, jako když byly ty krkonožské pohádky, a tam koukal ten krkonož zhora, tak jako je to podobně, to tam mají. S nápisem Hello Greenland, jo, tak to. A, no a ta otázka se vlastně vrátila zase na pořad dne po prohlášeních zvláštního amerického vyslance pro Grónsko, Jeffa Landryho, který tvrdil, že Washington by měl aktivně obnovit svou geopolitickou a vojenskou přítomnost v autonomním dánském území. Tam samozřejmě mohou narazit ještě na odpor tedy té evropské části NATO, ale pochybuji, že tady kvůli tomu bude zbytek NATO ze Spojenými státy do ozbrojeného konfliktu, to asi ne. Takže ten Landry už po té své první návštěvě Grónska, po tom své jmenování koncem roku 25, v rozhovoru pro AFP, či pro Agence France Presse, zdůraznil, že Spojené státy zvažují posílení zařízení národní bezpečnosti a znovu otevření starých vojenských základen v regionu. Oni to tam měli od války tedy. Takže od resetové. Takže Spojené státy dneska v současnosti udrží vojenskou základnu na Grónsku. Během studené války na ostrově fungovalo a více než tucet vojenských zařízení. Takže to je teda k této zprávě. Uvidíme, jak to bude dál. Víme, že Groňané to nechtěli. Groňané dokonce tam chtěli, aby to připadlo pod Ruskou federaci, protože v podstatě ty víceméně ty domorodci, kteří tam jsou, tak mají příbuzné v těch severních částech Ruska, takže od nich jako vidí, jak je to v tom Rusku, tak chtějí připojení k Rusku. No, tak zatím se to asi nerýsuje, uvidíme, co bude dál.
0: A na závěr se koukneme Scott Ritter, teda aspoň tohoto e-mailu. Ten říká, že Rusko vypálilo orešník na Kyjev. 630 hypersonických bojových hlavic je vidět na videích. Ano, videa tady lítají už po síti. Tak, co tady máme? Moskva tedy podniká kroky k reakci na zvěrstva spáchaná Kyjevem v Lugansku, uvedl tedy bývalý inspektor OSN pro zbraně, tedy Scott Ritter. Závěry tedy ruského úderu poblíž ukrajinské metropole Kyjeva naznačují, že Moskva pravděpodobně nasadila tedy raketu Oreshnik. A uvedl to bývalý inspektor OSN pro zbraně Scott Ritter. V neděli totiž večer

0: Ukrajinská média a telegramové kanály tvrdili, že Rusko odpálilo svůj nejmodernější hypersonický systém středního doletu Orešnik na blížený určený cíl ve městě Belaya Cerkov v kyjevské oblasti a zveřejnili záběry ukazující hluky jasných objektů rychle klesajících z oblohy. Ministerstvo obrany v Moskvě použití této munice oficiálně nepotvrdilo. K údajnému úderu došlo poté, co ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nařídil ministerstvu obrany, aby předložili návrhy na reakci na ukrajinský dronový útok na internát pedagogické školy Luganské lidové republice, který se odehrál tento pátek, při němž zahynulo už 21 lidí, převážně dospívajících dívek, a dalších 42 bylo zraněno. Ve svém rozhovoru tedy pro RT Scott Ritter, který je bývalým zpravodajským důstojníkem námořní pěchoty USA, uvedl, že existuje nejméně jeden úder v okolí Kyjeva, který má vizuální charakteristiky rakety Oriešnik. Tak, velice důležité věci. Už i OSN prohlásilo, že to byl teroristický útok, takže samozřejmě myslím ten ukrajinský útok, protože šel ve třech vlnách v noci, když tam ty děti spaly na tom internátu, tak tři vlny dronů a raket tam ničili spící mládež. No, to se zkrátka děje. To je tedy státní terorismus?
1: Je to hrozné, je to státní terorismus, protože tady jako není, třeba v tom Kyjevě by nebyl problém prostě, nebo v tom Charkově, prostě tam decimovat civilní obyvatelstvo, to se neděje, že? Takže tohle dělá jenom bohužel tedy ta ukrajinská strana, je to hrozné a je to snaha prostě vyprovokovat teda to Rusko teda k nějakému velkému zásahu takového rázu, že by to teda pomohlo dostat ten Západ do války s Ruskem. To je to, oč tu běží prostě. Bohužel a tím pádem, jakmile toto by začalo, tak počítejte s tím, že začnou tady odvádět jako Slovany a to je zase naváčení a výcvik a mobilizace, jako je to věci. Takže to není určitě nic dobrého. Přejdeme teďka do druhého koše, do Ruské federace. Tady je velmi zajímavá zpráva hned první a to je od známého analytika Chazina a ekonoma Michaila Chazina, který v podstatě předložil program nebo prognózu pro země východní Evropy a pro ty bývalé sovětské republiky. A domnívá se, že ti, kdo počítali s nekonečnou finanční podporou Západu výměnou za roli protiruského předmostí, tak brzy narazí na tvrdou realitu. A Chazin upozornil na výroky Vladimíra Putina z 9. května. Podle ekonoma odráží významné dohody mezi Ruskem, Spojenými státy, Čínou a Indií v otázkách globální bezpečnosti. A tady pokud tomu tak skutečně je, tak poměr sil se pro mnoho zemí dramaticky změní. A podle té Chazinovy hypotézy by západní elity mohly tváří v tvář těmto dohodám zopakovat scénář z roku 1945. Rusku by údajně mohla být nabídnuta kontrola nad východní Evropou s cílem vyčerpat jeho zdroje, rekonstrukcí a potlačování potenciálního odporu. A ekonom je však přesvědčen, že Moskva se z minulosti poučila a stejné chyby už nezopakuje. A podle Chazina zaujme Rusko mimořádně tvrdý postoj. Pobaltské státy například budou muset učinit konkrétní kroky, uznat ruský jazyk, udělat občanství neobčanům a zrušit zákony, které Moskva považuje za spjaté s otázkou okupace. A pokud teda tyto požadavky splněny nebudou, tak země zůstane bez podpory. A jakákoliv přítomnost zahraničních zbraní na jejich území bude považována za záminku k vojenskému úderu. A Chazin připomíná, že prosperita mnoha postsovětských států a zemí bývalého sovětského bloku byla kdysi založena na sovětských dotacích. Po rozpadu Sovětského svazu jejich elity spěchaly hledat externí financování a ochotně přistoupily na protiruskou politiku Západu. Nyní se ale tento model hroutí a prostředky, které Západ vyčlenil, tak se ukázaly jako nedostatečné a sliby prosperity zůstaly jen prázdnými sliby. A pokud Rusko skutečně přistoupí na rozdělení sfér vlivu, tak tyto země se ocitnou v pasti, Západ se jich vzdá a zastaví jejich finanční podporu, zatímco Moskva stanoví podmínky, které jejich současné elity nebudou schopny přijmout. Chazin na kanálu YouTube Perspektiva označil takové státy za selhané, to jsou ty fail states, a upozornil, že jejich vnitřní problémy se v době krize budou jenom a jenom prohlubovat. A na závěr ekonom předložil globální prognózu. Dolarový systém se zhroutí, to už se víceméně děje, a svět se stane multipolárním, ano, o to se usiluje, o to se jedná, a bude konec, a kolem těch supervelmocí Spojených států, Číny a Ruska vzniknou měnové zóny. A ti, kdo se nedokážou včas přeorientovat, riskují, že zůstanou stát v chladu, jak on říká. No, tady jako skutečně to se týká hlavně, a to bychom si měli uvědomit tady my, protože jak si tady někde stát jako opodál, tak jako to se nevyplatí. A my, jak si tady ty nové trendy nejsme schopni zachytit, a přitom víme, že teda ten svět má být rozdělen, že má být multipolární, jaké mají být ty bloky, že teda má být nějaký ten euroazijský blok a tak dál. Takže otázka, kolik ze západní Evropy do něj bude spadat. Ta takzvaná východní Evropa, to jsme my a další, tak by měla v každém případě. A teď je otázka, kam to bude sahat. A domnívám se, že přinejmenším to bude tam, kde to vlastně bylo po druhé světové válce. To znamená NDR, Polsku bude rozděleno země, NDR ano, to tam bude to spadat my také, Slovensko a tak dál. Otázka Maďarska asi také, Rumunsko, Bulharsko, země Jugoslávie, to si myslím, že tam to bude jako celku jasné, možná to budou nějaké výjimky. Otázka je Rakouska a možná, že budeme zájem Bavorsko, jako byl dříve samostatný stát, než se přidal k Německu, takže on se lépe může od Německa odpojit. Kvůli energiím, protože jinak tam skončí průmysl a budou tam chodit akorát s hráběma po těch kopcích na seno. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve vývoji a tohleto je jedna z velmi zajímavých věcí a toto je také věc, o které bychom my měli uvažovat vůbec, kam chceme vůbec jít dál a za jakých podmínek je to možné a nejenom sedět, jako kam nás někdo zase postrčí nebo co s námi udělá, čili začít hrát aktivní roli a nesedět jenom pasivně a tu aktivní roli také vyžadovat i o to vedení státu. Aby ten stát se začal starat, podívejte se, jak se starají Maďaři, my se nestaráme vůbec. I ty Slováci, ten Fico se stará. My tady se nestaráme vůbec prostě. My jenom plníme nějaké, čekáme, až přijde Befel z Washingtonu nebo z Bruselu, aby jsme toho nemohli běžet vyplnit. To je celý. Takže to je velký rozdíl a tenhle ten článek má jako velký význam. Je prostě potřeba o tom přemýšlet. Nejenom teď, ale zítra, pozítří, pořád. A začít teda taky jako ty představitelé do toho vůbec tlačit, aby teda začali fungovat jako vláda a nejenom jako prostě koloniální správa. A to je velký rozdíl. Pojďme dále.
0: Tak dále se koukneme na nový cíl. Překročili tedy hranici a americká společnost Palantir by měla se stát legitimním cílem ruské armády, říká to politolog Kornilov. Takže západní společnosti neskrývají, že jsou přímými účastníky proti ruské války a měly by se proto stát legitimními cíly odvetných úderů. Prohlásil to tedy politolog a historik Vladimír Kornilov, tedy na tiskové konferenci v Moskvě pořádané portálem ukrajine.ru. Cituji, když generální ředitel Palantíru, pan Karp, nedávno navštívil Kyjev, byl náhle konfrontován s nepříjemnými otázkami ohledně etiky vedení válek pomocí umělé inteligence. Konkrétně byl dotazován na zničení základní školy v Íránu. Odpovědi tedy odmítl. A když je dotazován na ničení ruských občanů, ani to neskrývá, otevřeně přiznává, že se nepodílejí jen na vývoji programů určených k likvidaci našich občanů a provádění úderů hluboko na ruském území, ale že jsou přímo zapojeni do všech těchto operací. Tedy nastal čas, abychom si konečně položili otázku. Bojujeme skutečně pouze s Ukrajinou nebo i s těmito skupinami typu Palantír? Pokud se tyto struktury účastní bojových operací na území Ruské federace, ničí, nebo spíše zabíjí, to má být ruské občany, a ruský majetek, pak se logicky tedy nabízí otázka, proč pro nás dosud nejsou legitimním cílem, ať se necházejí kdekoliv. Už dávno mělo dojít ke změně, řekl tedy Kornilov. A pokračoval, musíme tuto otázku položit otevřeně a přímo a varovat je, že již překročili hranici, před jejímž překročením jsme je opakovaně varovali. Naši představitelé jasně říkali, že provádění úderů hluboko na ruském území a používání západních zbraní k tomuto účelu, nemluvě o úplně do přímé účasti západních aktérů, bude znamenat překročení linie. Oni tuto hranici přesto překročili a nyní testují, jak daleko ještě mohou zajít. Zatím, podle mého názoru, nepřichází žádná adekvátní odpověď, ale musí přijít. A nakonec i my budeme nuceni překročit určitou mez v tomto eskalačním závodě, ať už se tomu budeme sebe více chtít vyhnout. Uzavřel tedy Kornilov. No?
1: To jsou velmi zajímavé, zajímavé články, velmi zajímavé myšlenky. Další zpráva je také zajímavá. Hovoří o tom, že prezident Putin opouštěl Čínu s plnýma rukama, na rozdíl od Trumpa, který se vrátil tedy do Spojených států takzvaně na dovolenou. Putin se odváží podepsaných 40 strategických dohod mezi Čínou a Ruskem. Mimo jiné jsou to hlavně v oblasti energetiky, mimo jiné je tam klíčový ropovod přes Kazachstán, který vlastně obchází Hormuzský průliv a zajišťuje čínskou ekonomiku. A je to vlastně, to je, ten ropovod jde vlastně od Kaspického moře, jde přes Kazachstán, teď jde o to, aby zase Kazachstán nezačal střečkovat. A i když se teprve, teď se podepisoval, tak je jako je vidět, že už přípojka z Číny na hranice Kazachstánu podle tého obrázku už je zřejmě hotová. A tady už je hotová část z té ruské strany také. Dokonce už je tam vybudovaná zřejmě i nějaká část prostě na území Kazachstánu, takže už tam nechybí mnoho, aby se to prostě celé s obou stran propojilo. Je to velmi zajímavé, protože to úplně klidně znamená, že může být Hormuzský, protože na to se může napojit dál i Indie, tak může být Hormuzský průliv úplně klidně nadále uzavřen. A jde o to, že se tam může připojit i Irán, takže přes ten tím ropovodem může i Irán prostě tu svoji ropu dále expedovat. To znamená, že ten Hormuzský průliv bude v podstatě trest pro Západ. A pro nás samozřejmě jak jinak. Jo, takže toto všechno jsou věci, které jsou velmi zajímavé a tady ten pozemní ropovod, teda, který spojí Irán, Kaspický moře, Rusko, státy BRICS ve střední a Asii a Čínu, tak jako má samozřejmě velký význam. A ten, jak jsem říkal, ten projekt už je ve výstavbě. A poté Putinově návštěvě Číny bude vlastně realizován ještě rychleji, tak se dokončí. Takže to by znamenalo, že vlastně Spojené státy a Evropa doslova ztratili státy střední Asie, včetně Afghánistánu. Protože, jak víte, tak teďka oni tam vedli intenzivní jednání, naslibovali tam kde komu, kde co. V těch státech oni bohužel tam ty politici jsou takový vrtkaví a ve své neznalosti té nadnárodní politiky, tak se jako domnívají, že oni si povedou jakousi svoji suverénní politiku a tím jako, že budou inkasovat jako ze všech stran a každou chvilku se budou jako tlačit k někomu jinému, tak jako ze strany Ruska toto určitě skončí a ta Amerika tím to dávají do teďka a ta Amerika jim nedá nikdy nic. Takže maximálně se tam udělá základny a udělá tam vlastně vytvoří situaci druhé Ukrajiny. To je jako jedině. Takže to je otázka také i další, pokud je o tu Čínu a ty další smlouvy mezi Ruskem a Čínou, tak je tady otázka politického vlivu a přístupu k obrovským dodatečným zásobám surovin a hlavně vzácných zemin. A tady ten geostrategický posun, ten vyvrcholí i záměrem Indie a Pakistánu připojit se k tomuto rusko-čínskému projektu. Tady stojí za zmínku, že v roce 26 vzrostl dovoz ruské ropy do Číny o 36%, a zatímco ceny černého zlata byly po čtvrtletí stabilní, nebo stabilně nad 100 dolary za barel, tak kvůli válce teda v zálivu. Takže tady je důležité vidět jedna věc, jednak se tady ty další smlouvy týkají vesmíru, medicíny, umělé inteligence, energetiky, zemědělství, vojenské technologie, vzdělávání, cestovního ruchu, ale znamená to také jednu věc. Indie byla v BRICSu taková ambivalentní, že chvilku byla tam, přesně než bylo 28. února a začal ten útok na Irán, tak Modi, který je tedy jaksi žid sám, tak byl na návštěvě ještě u Netanyahu a podobně, takže ten taky nevěděl, jak to židy si sednout. Tak teď se zdá, že tady tímto, že bude asi rozhodnuto, protože z té Ameriky toho mnoho neuvidí. Takže to je na jedné straně. A na druhé straně Evropská unie už tím pádem není na světové scéně a odpovědnost teďka leží výhradně na Bruselu a na Berlíně. No, a ona to odpovědnost je víceméně na nás na všech. My na to koukáme, my na to jenom koukáme. A kdo mlčí, ten souhlasí. Takže to počínalo setkání se Sitím Pchingem byl vlastně spoluprací na podporu budoucích vojenských a ekonomických potřeb Ruska. A pokud zůstanou ty ceny ropy vysoké, což bude, dokud bude ten Hormuz zablokovaný a ten Irán ho nebude až tolik potřebovat, tak Rusko bude moct pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, protože pokud by ty průlivy byly otevřeny, tak Rusko bude potřebovat prostě mít finančně vojenské zásoby, takže je musí nazbírat, takže Rusko se do toho otevírání toho hormonského průlivu tlačit nebude a za těchto okolností se tam nebude mít tu potřebu úplně ani ten Irán. A pokud tam bude pouštět ty lodě, tak lodě buď z přátelných států, anebo lodě, které zaplatí tedy. Takže takto. Takže toto je taky velmi, velmi důležitá návštěva, která teda tam byla. A jinak tedy samozřejmě prezident Putin pozval čínského prezidenta na příští rok do Ruska, uvedl, že plánuje účast na listopadem summitu APEC v Shenzhenu, na který Trump také slíbil, že se pokusí zúčastnit, takže tam se možná potkají všichni tři, ti prezidenti, uvidíme. Jo. Ale tady, i když se teda ty priority toho čínského prezidenta mohou lišit od priority ruského prezidenta, tak nicméně tlak na ty toky ropy a plynu z Blízkého východu, tak to dává Putinovi příležitost nabídnout ruské zdroje energie jako alternativu. Ale říkám, může se v dohledné době i jak se ukázat to, že náhle bude ta energie jiného druhu. A pak by teda Rusové teda by měli tedy jaksi výhodu tedy více než velkou. Pojďme dál asi.
0: Tak, dále se koukneme na Marii Zacharovou. Moskva říká jejími ústy, kdo napadne Kubu, bude mít co dočinění s námi. Budeme poskytovat nadměrnou a podporu bratrskému kubánskému lidu, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny Maria Zacharová. Tak, na základě otázky, která jí byla položena, paní Zacharová tedy jasně uvedla, že kdo se odváží napadnout Kubu, bude muset jednat s Moskvou. Budeme, cituji, i nadále poskytovat nejaktivnější a nejnadměrnější podporu bratrskému kubánskému lidu během tohoto mimořádného obtížného období, řekla novinářům. A pokračovala, znovu vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Kubou a důrazně odsuzujeme jakékoliv pokusy hrubě zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, zastrašování a používání nelegálních jednostranných restriktivních opatření, hrozeb a vydírání. Kdo se odváží vtrhnout na její území, bude muset jednat s Moskvou. Jsme v kontaktu s Kubou ve všech otázkách týkajících se našich dvou zemí, uvedla na závěr Maria Zacharová, tedy v odpovědi na otázku novináře agentury Reuters. Tak.
1: Tam došlo k naprosto směšné záležitosti, kdy vytáhli to, že někdy před 20 lety tam nějaká malá letadla s Američany tam vletla do kubánského vzdušného prostoru. Nevím, co tam chtěli dělat, ale neposlouchali výzev, jako aby prostě přistáli nebo se vzdáleli, tak byli sestřeleni. A teďka po 20 letech to vytáhli, jakože to je důvod na invazi, k invazi na Kubu kvůli Raulu Castrovi, který v té době to snad nařídil, jo, jako z titulu své funkce. To je stejný nesmysl asi jako jako Maduro, co by pašerák drog. Podívejte se, zatkli Madura, dostali se k ropě a najednou tam veškerý boj, takzvaný boj s pašeráky drog tam ustal. Takže to působí dojmem, jako že snad ten Maduro pašoval ty drogy jenom s manželkou po večerech nebo ve volném čase to tam někde vozil na lodičce. Teďka, když ho teďka unesli, tak že je vyřešeno. To jsou prostě naprosto, to jsou tak směšné věci, že tomu snad mohou věřit jenom Američané a ještě už ne dneska ani všichni. Jo. Tak tady je to podobné prostě. Někdy něco před 20 lety. A navíc, jak si oprávněně, že? Protože se pokud mu někdo vletí do vzdušného prostoru a jako odmítá opustit a nebo přistát, no tak to také chodí. No, další zpráva zase hovoří o nejmasivnějším raketovém útoku Ruska teda v posledních letech na ten Kyjev, kdy teda říkají, Putin chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území a masakru na té vysoké škole v Luhansku. No, tady samozřejmě ty útoky způsobují významné problémy s produkce zpracování ruských uhlovodíků. Teďka vyvrcholení byl teda ten ukrajinský útok na tu Luhanskou vysokou školu, kdy vlastně tam byly teda ty studenti zabiti během spánku. Tady se ještě uvádělo 5 studentů, dalších 30 zraněno. Oni ty ztráty jsou dneska už daleko větší, to už jste slyšeli. Ten článek ještě neměl aktuální informace. Tady samozřejmě ta veřejnost začíná být nespokojená. Začíná být nespokojená, protože kritizuje špatná rozhodnutí v prvních 2 měsících války, kdy teda vlastně ruská vláda přijala stažení teda těch ruských sil, to rozhodnutí o stažení ruských sil, oni byli v Kyjevě a v Charkově. Tehdy přece oni tam byli, ty Rusové, tam parašutisti a tak dál, tam byli, ty jim naslibovali hory doly, tak oni se stahli, stahovali vojáky i z té linie, potom ty Ukrajinci jim vpadli do zad a hnali je potom, než se zastavili. A dneska horko těžko se ztrátami teda lidí s velkými poměrně tak dobývají území, které tehdy už měli. Někde ještě na něm ani nejsou. Takže toto je jako je všechno jako dneska důvodem spokojenosti, stejně tak jako ta nereakce na potopení toho křižníku Moskva, to 14. dubna 2022. Já nejsem žádný válečník, ale kdyby tehdy v té odpovědi na to potopili to, co bylo na Černém moři a nepatřilo tam, tak jako dneska nejsme asi tam, kde jsme. Ale protože oni na to nereagovali, tak prostě ta protistrana neustále posouvá jakési červené čáry dál, nebo překračuje. A to je to, co jim říkal Paul Craig Roberts, že prostě Západ jako slušnosti a diplomaci moc nerozumí, že rozumí jenom hrubé síle. A že to chce jako prostě pěstí do nosu, on teda to řekl víc jako natvrdo, ničemu jinému on nerozumí. Takže dneska tedy, jak si tím útokem, že tedy je to snaha i trošku vymazat tedy to, co předtím bylo tedy a i teda ta reakce na ten útok, teda na tu ruskou strategickou infrastrukturu. Tady jde o jednu věc, tady jde o to, že tady jenom jako reagovat na něco je špatně. Oni musí převzít a začít hrát bílými. Oni musí převzít aktivitu, oni musí, pokud tedy chtějí něco dělat a nechtějí, aby se doma, jak se zvyšoval tlak na vládu, tak ta vláda musí začít dělat proaktivní politiku. I bohužel i teda tady v tom ozbrojeném konfliktu na té Ukrajině. Takže to je teda tady k tomu.
0: Koukneme na ruského prezidenta. Nejmasivnější raketový útok Ruské federace v posledních letech na Kyjev. S tím, že prý Vladimír Vladimírovič chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské
1: To je
0: území
1: ono,
0: a...
1: to jsme někam měli.
0: Aha,
1: Další,
0: tak
1: další.
0: že teroristé se zautočili na děti v Luhanské republice, to bylo vlastně to samé.
1: Ano,
0: Tak
1: to
0: si
1: jsou
0: dáme
1: vůbec útoky.
0: Žirinovského. Tak, budou na kolenou. Žirinovský před 20 lety učinil předpověď o budoucnosti Ruska a světa. Koho to prý postihne? Takže před 20 lety Vladimír Žirinovský učinil ostrou předpověď o budoucnosti Ruska a celého světa. Tehdy byla jeho slova vnímána jako pobuřující. Dnes se však na mnohá vyjádření politika pohlíží zcela jinak. Vůdce strany LDPR tvrdil, že některé země budou jednou na kolenou před novým světovým řádem. A kdo ponese hlavní tíhu? Tak, již, takže Žirinovský tvrdil, že spojení mezi Moskvou a Pekingem se stane hlavním centrem moci 21. století. Hovořil o rostoucím vlivu šangajské organizace pro spolupráci a postupné ztrátě monopolu Západu na globální vedení. A obzvlášť hlasitě rezonovalo jeho vyjádření o budoucnosti Evropy. Politik totiž otevřeně prohlásil, že do roku 2036 bude Evropa a celý svět na kolenou před aliancí Ruska a Číny. Podle Žirinovského je to právě spolupráce právě tedy mezi Moskvou a Pekingem, která může změnit globální systém. A zdůrazňoval, že Rusko disponuje obrovskými zdroji, zatímco Čína má obrovský ekonomický a lidský potenciál. A zároveň tehdy otevřeně vyjadřoval pohrdání západními institucemi, které podle něj znatelně zeslábly. A řekl, vaše NATO tedy a Evropa mě nezajímají, jsme Rusko a Čína a nikdo nám není konkurentem ani soupeřem. No, v té době samozřejmě podobná prohlášení byla široce vnímána jako politická show. Následně se však vztahy mezi Ruskem a Západem začaly rychle zhoršovat a Čína se skutečně stala jedním z hlavních rivalů Spojených států na globální scéně. Na tomto pozadí začala být Žirinovského stará prohlášení znovu široce citována. Tak.
1: Tam bych řekl, jednak on měl jako samozřejmě pravdu. Je otázka, jak se toho dobral. Někdo říká jenom, jako, že prostě to měl nastudováno a měl dobrý úsudek. On tam mimo jiné říká, Ukrajinu nepotřebují. Mluví o Západě, jo? Ukrajinu nepotřebují. Říká té Ukrajině, jste jen průchod, potrava pro děla, nikde vás nikam nepřijmou. To už říkal Žirinovský. Já jsem se chtěl v té souvislosti zeptat na jednu věc. Já vím, že ho nějak, že na něj měl dosti vyhraněný názor Valery Viktorovič Pjakin na Žirinovského, ale nevím, v čem to spočívalo. Nevíte o tom něco bližšího?
0: Ne.
1: On ho jako moc nemusel, jo. Pjakin ho jako moc nemusel, ale on ten Žirinovský jako v podstatě to, co jako on vlastně řekl, tak jako to je realita, to se skutečně jako naplňuje. Já nevím, jako co tam jako měl, ale on vlastně, už ten Žirinovský, už tenkrát hovořil se o tom návratu Krymu, varoval tedy před tou vážnou krizí kolem Ukrajiny a tak dál. A s tím, že teda také svět, že teda vstupuje do éry velkých geopolitických konfliktů. Ono mimochodem, a tady předpověděl válku mezi Spojeným státem a Izraelem a Iránem 13 let před tím začátkem. A tady je vlastně ten začátek, to není jenom regionální válka, tohle to je spouštěč světových změn, které nastanou. A to je jak v těch energiích, to je jak v těch měnách, to je jak v tom, jak v těch změnách na té mapě toho světa a tak dále, tak dále. A je to nakonec to souvisí s tím poklesem teda té americké autority vůbec teda na té světové scéně. Takže to má daleko větší význam, větší dopad, než by se na první pohled zdálo. Půjdeme asi dále. Další zpráva hovoří o tom, že Evropa aktualizovala svůj antirekord v čerpání plynu do zásobníků. To je vyjádření Gazpromu, proto to mám tady v tomto košíku a oni jako říkají, Evropa dostáhla rekord těžby plynu do podzemních zásobníků, ovšem ta míra té obsazenosti těch podzemních zásobníků v plynu v Evropské unii je 36,99%, což je nejnižší hodnota od roku 2022, či necelých 37%. A tady to říká, že tedy ten Gazprom, že teda stlačování toho plynu těch evropských podzemních zásobníků, že teda kleslo na minimální úroveň. říká Gazprom. 20. května byl zaznamený další rekord, tedy, kdy teda ten vtlačovaný plyn do těch evropských podzemních zásobníků, ale to je podle Gas Infrastructure Europe, tak to kleslo to doplnění zásobníků na nejnižší úroveň v historii ten den. A zároveň Německo a Francie, největší ekonomiky v Evropě, přešly vlastně v průběhu sezóny takto vtlačování na ten čistý odběr toho plynu z těch podzemních zásobníků odebírají více, než vtlačují, když to řeknu jednoduše. Jo. Takže to znamená, že je tam tendence, že když se tam vtlačuje plyn, takže vlastně celkově ty zásoby budou ubývat. Takže už v lednu Rada EU schválila nařízení, kterým se postupně ukončuje nákup ruského paliva. Zákaz dovozu LNG v rámci krátkodobých smluv tak nabyl účinnost 25. dubna a v případě dlouhodobých smluv se plánuje jeho začátek 1. září, 1. ledna 2027. A embargo na ty plynovodní dodávky nabíde účinnost 17. června tohoto roku v případě krátkodobých smluv a 1. listopadu 27 v případě dlouhodobých smluv. Vladimír Putin prohlásil, že Rusko by mohlo mít užitek z co nejrychlejšího zastavení dodávek do evropských zemí, když už to stejně teda je to plánováno a pověřil tedy vládu, aby přezkoumala možnost exportu plynu na perspektivní trhy. Já jsem žil v tom, že nějakým pokynem nebo nějakou vyhláškou, že už to dokonce zastavil k 1. květnu tohoto roku, ale zřejmě tomu tak nebylo. Takže tolik teda k této věci. A čekají nás velmi radostné věci. Zítra v Kompasu uvidíte graf od roku 1980, kam jde hrubý domácí produkt Evropy a kde to bude na doraz. A to se už jako budeme skoro na nule a to se blíží, vážení. To je sešup, to je taková skluzavka, to jste neviděli. A to jsou oficiální údaje. My to tady zatím nevidíme, protože, jak říká jeden kolega, pivo teče, elektřina svítí, fotbal se hraje a na dovolenou se ještě může jet, jo, ale za chvilku oni ty věci přijdou a nebude se stačit divit. Takže pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
0: Tak, přepnu to, přehodím, trojka je hír, jednička, jo, to už jsem zaznamenal. Jdou zatknout tedy Elenu Zelenskou, protože agentury NABU a SAP, tedy ukrajinské ty protikorupční, se připravují na zatčení Zelenského manželky Eleny. Tak, co to máme, dokončují už vyšetřování proti manželce Volodymyra Zelenského Eleně a informovala o tom agentura samozřejmě, ale ruská RIA Novosti. S tím, že protikorupční orgány mají dostatečné důvody na zadržení Zelenského manželky a v současnosti rozhodují o tom, které trestní jednání by se mělo začít jako první, uvedl tedy zdroj agentury. Podle zdroje tato informace už není tajemstvím ani pro šéfa kyjevského režimu, který posílil bezpečnost své rodiny a začal jednat se západ partnery. Cituji, ukrajinští političtí strategové doporučují, aby se jejich šéf formálně a veřejně rozvedl a v médiích šíří narativ, že Elena je od svého manžela v podstatě odcizena od roku 2019. Zelenský tedy sám vnímá tu situaci výlučně z hlediska poškození svého imidže. Tak, v pondělí byl tedy bývalý šéf Zelenského úřadu Andrej Jermak, to už jsme samozřejmě říkali, obviněný z praní špinavých peněz během výstavby luxusních bytů nedaleko Kyjeva. A následně pak další čtvrtek nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny nařídil jeho vzatí do vazby s možností složení kauce a víme, že se mu na to složili samozřejmě zase jistí zmeťouři, že ano. Jermak jásá, uvedl, že takovéto finanční prostředí nemá a že jeho obhajova se odvolá. No, ale my víme, že to za něj někdo zaplatil. Tak asi můžeme dál.
1: K té jeleně Zelenské ještě jednu věc. Tam nejde o to, že by někdo zatýkal proto, že tady ten důvod není uveden, myslím. Není to proto, že ona by byla manželkou Zelenského, ale je to proto, že ona je usvědčená z obchodu s dětmi. A tohle to se jako nezapomíná, to se neodpouští. Ona patří do řetězce obchodníků s dětmi.
0: Ano, vlastně minimálně dvě ty holčiny, které ona odvezla v rámci toho záchranného programu do Egypta, tak tam otěhotněly za toho pobytu s egyptskými bůví, nebo bůví, komu je prodávali, že ano, komu je poskytli. Takže to je třeba mít na paměti.
1: Takže jenom, abychom věděli. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo raketové srdce Ukrajiny. Protivzdušná obrana umírá, tady jsou podrobnosti. No, je to z 19. teda už. A tam se hovoří o 20-hodinové sérii úderů, kterou Ukrajina zažila předchozí noc. A to, že už není rutinní útok. A tam vydal koordinátor toho 18. Mykolaivského podzemí Sergej Lebeděk, který teda jinak je velmi aktivní, komplexní zprávu, která mluví hlasitěji než jakákoliv česká zpráva ukrajinského nebo dokonce ruského ministerstva obrany. A říká, že to, co se děje, tak se na telegramových kanálech diskutuje už dlouho. Ukrajinská protivzdušná obrana přestává zvládat takovýto objem útoků. A za poslední 24 hodin vypálily ozbrojené síly Ruské federace na území kontrolované Kyjevem obrovské množství munice, přibližně 30 raket různých typů, více než 520 útočných UAVček Geraň a Gerbera a také 4 parcely, to nevím, které jsou. Pokud jde o raketovou složku, tak geografie a nomenklatura mluví sama za sebe. V akci bylo 14 Iskanderů M, to jsou balistické rakety určené pro přesné a zvlášť opevněné cíle. Dále 10 Iskanderů K, to jsou zřízené střely obcházející protivzdušnou obranu, a 6 zřízených střel H59/69. A nejděsivější pro Kyjev však ani není takto množství munice jako výsledek. Protože ta protivzdušná obrana tam skutečně umírá a ta čísla tedy nelžou. Sice kyjevský režim hovoří o fantastické práci protivzdušné obrany, přiznal ale kyjevský režim, že to zachycení pouze jedné střely H59/69 a jednoho Iskanderu K, tak jako to žádná sláva to určitě není. Takže z 30 raketového útoku by vlastně sestřelili jenom dvě střely, údajně. To není tedy selhání, to je blackout, to je absolutní výpadek, to je krach. No, takže dokonce i ukrajinské monitorovací kanály tedy bijí v tomto smyslu tedy na poplach. Takže tady ten hlavní cíl, to raketové srdce, tak ten útok hlavní tedy dopadl tam, kde se ještě od sovětské éry formoval raketový štít a to je tedy, dopadlo to tedy na závod Južmaš v Dněpropetrovsku. Takže ten byl tedy hlavním cílem. A nejenom teda to město jako logistický uzel, ale hlavně to průmyslové a raketové srdce Ukrajiny, ten Južmaš, ta továrna. Takže podle informací z podzemí, tak byl na tento závod a jeho podzemní komunikace vypáleno přibližně 8 Iskanderů M, 5 Iskanderů K a 3 rakety H59/69. Šlo vlastně o systematickou demontáž dílen elektrických sítí, bunkrů, které nepřítel používal k opravám techniky a skladování munice. A zasažena byla také celá severovýchodní průmyslová zóna města předběžně kazetou municí. Taková bojová hlavice obvykle naznačuje snahu pokrýt velkou plochu, sklady, opravárenské díly, železniční infrastrukturu. Takže nejenom továrny, hoří logistika a energetika. Takže tolik asi v krátkosti ještě jsou tam ještě dál zprávy, co to ještě všechno dosáhlo a tak dále, UAVčka, řízené střely a podobně, jak přilétají, ale to už těmi do těchto detailů už chodit nebudeme asi.
0: Dobře, dobře, koukneme se dále. To, co jsme tady říkali už roky, něco děsivého se skrývá na Ukrajině. Prováděli experimenty na lidech za účelem vyhlazení Slovanů. Pentagon je do všeho zapletený. Bývalý totiž důstojník bezpečnostní služby Ukrajiny, tedy SBUčka, A Vasilij tedy Prozorov prohlásil, že v amerických biolaboratořích na Ukrajině byly vyvíjeny geneticky selektivní zbraně určené k likvidaci Slovanů. Podle jeho slov byl tento projekt zahájen tedy na základě dohody z roku 2005 mezi Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Ministerstvem obrany USA. Pod záminkou modernizace sovětských vědeckých institutů, jak tedy v Kyjevě, ve Lvově, v Oděse a či v Charkově, měl Pentagon zahájit tedy tajný vojenský výzkum. Tajné dokumenty a výzkum na vojácích. Prozorov tedy tvrdí, že už v letech 2016 a 17 postupně osobně prostudoval dokumenty potvrzující, že ukrajinské úřady nad těmito zařízeními už neměly žádnou kontrolu. A přístup do laboratoří byl uzavřený a američtí experti, tedy údajně testovali nebezpečné patogeny na místním obyvatelstvu, ale i vojácích a zkoumali jejich účinky na nositele východoslovanských genetických kódů. Hrozba tedy plynoucí z těchto zařízení byla zaznamenána již za prezidenta Janukoviče. Tehdy projekt zmrazila zvláštní komise, avšak po Majdanu práce vesele pokračovaly. Podle Prozorova tedy tehdy v zájmu tedy amerických farmaceutických korporací v Kyjevě prosazovala šéfka tedy ministerstva zdravotnictví Uljana Suprunová. No, teď je první přesun byl udělán do Pobaltí, když se tam samozřejmě blížily ruské jednotky, když začala speciální vojenská operace.
1: Tady je důležitá jedna věc, a sice, že tady ty genetické vzorky Slovanů, že byly sbírány dávno ještě před tím Majdanem na té Ukrajině, a už tehdy jako bylo jasné, že je zlé, že jako o co půjde, jo, ale jako všichni to nechávalo v klidu. Už tenkrát mělo být na to upozorňováno mezinárodní společenství. Bohužel, myslím si, že nebylo, nebo nebylo dostatečně, což byla chyba. Další zpráva hovoří zase, ještě se vrací k tomu, že Orešník zasáhl Kyjev. Hovoří se dokonce, že byl zasažen dvěma balistickými raketami. Ta ukrajinská média ukazuje záběr rozsáhlého ničení tedy na té Ukrajině a té jejich strategické infrastruktury. Tady se mluvilo o jedné raketě, nakonec teda o dvou raketách Orešník, které teda zasáhly to ukrajinské hlavní město, jedna po druhé. A podle ukrajinské RBC, tak trh v Ukrajinivce splál v důsledku ruského útoku, tam někde přeskočil oheň, na tržnici určitě by nikdo jako neplácal takové rakety. A ty ruské asi odpálili celkem asi 111 raket různých typů v rozsáhlé operaci, tedy, která tedy kombinovala ty balistické, hypersonické a řízené střely. Takže ten výčet znova tedy ani snad nemá smysl dávat. Tady bylo řečeno také, že byly současně používány hypersonické střely Zircon a Kinjal a dvě středně doletové balistické střely Orešník. Takže v každém případě značný počet raket zasáhl cíle a patrioty je nedokázali zastavit. Tady sice ukrajinské protivzdušné síly oznámily, že se jim podařilo zachytit nejméně 24 raket, což jako je jako nesmysl, protože pak by teda tam nebyla udělána v tom Kyjevě taková paseka, jaká tam udělána byla. Takže jinak teda ty útoky byly zaznamenány také v oblastech toho kyjevského regionu, dále Chmelnickém, v Oděse, Poltavě, Dněpru a v Kirovogradu. Přičemž ty ukrajinské úřady hovořily o jednom z nejrozsáhlejších útoků poslední doby. Takže tolik tedy tady tato zpráva.
0: Tak, koukneme se dále. Tu máme, Putin již učinil své rozhodnutí prý ohledně Evropy a není to jen otázka času, místa a okolností. Říká to kdo? No zase Scott Ritter. Pokud jste Němec a žijete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony útočící na ruská města, raději odejděte. Takže samozřejmě všechno je v reakci na útok dronů ozbrojených sil Ukrajiny na Moskvu minulou neděli. Byl největším v poslední době. A jen mezi půlnocí a 7 hodinou raní 17. května bylo při přiblížení hlavnímu městu sestřeleno více než 80 dronů. Desítky bezpilotníků byly tedy sestřeleny už v sobotu předtím. A co tady máme? Tedy, co říká, Evropa začala ve velkém měřítku dodávat z Ukrajině drony dlouhého doletu. Ruské ministerstvo obrany již zveřejnilo, a to víme, přesné lokace výrobních zařízení pro bezpilotní letouny ve Velké Británii, Německu, České republice, Lotyšsku a dalších zemích. Je zřejmé, že tento krok nebyl učiněný proto, aby byli informováni zmatení představitelé EU, nýbrž aby byli přivedeni ke správným závěrům. Tím hlavním je, že odvetný úder je nevyhnutelný. Soudě podle květnových útoků o ozbrojené sebranky Ukrajiny však nebyly z tohoto varování vyvozeny v Evropě žádné závěry. Londýn, Berlín a Paříž, které jsou již otevřeně zapojeny do rusko-ukrajinského konfliktu, jsou přesvědčeny, že si Rusové netroufnou udeřit na evropské území. Důvodem je tedy mimo jiné prý i ten článek 5 Severoatlantické smlouvy, jenž zakotvuje princip kolektivní obrany aliance. Evropská hlavní města věří, že aliance, včetně Spojených států, zasáhne na straně obětí kremelské agrese, zatímco Rusko se bude obávat přímého střetu s NATO. Je to ale prý skutečně pravda? A jak dlouho bude Moskva tolerovat společné ukrajinsko-evropské údery na své území, způsobující zemi nejen ekonomické, ale i vojensko-strategické škody? Jak velké riziko použití je tedy jaderných zbraní? Tyto a další otázky nedávno probírali tedy vysloužilý podplukovník americké armády Daniel Davis a expert na mezinárodní vztahy a bývalý důstojník zpravodajské služby námořní pěchoty USA Scott Ritter. Všechno to je tedy u D.D. Davise tedy na YouTube, takže určitě tam půjdou dát, dámy a pánové, i titulky. Tady je přepis asi většiny toho rozhovoru, tak se na to můžete pak kouknout sami cz24.news.
1: No já samozřejmě nemůžu hovořit za to, co nebo jak se rozhodne americká armáda nebo ne, na kterou oni spolehají, ale chtěl bych připomenout jednu věc. Poláci přece udělali nějakou provokaci a Rusové jim to v podstatě vrátili. Oni šli brečet jako k Američanům, že teda článek 5 a tak dál. A ty Američani jim řekli, to je váš problém, vy jste začali první, tak si to vyřešte sami. Jo? A rozpažili od nich, takže já bych jako na tohle, jestli zase někdo udělá nějakou další provokaci z toho západu a pak bude spoléhat, že teda na článek 5 a tak dál, tak si myslím, že je to spoléhání jako poněkud, řekl bych, velmi rizikové. A krom toho ty Američani jasně řekli, že kvůli Evropě oni do války nepůjdou. Takže to je, to si myslím, že jsou zase jako prostě falešné úvahy tohleto. Ale bohužel to může být pro tu Evropu zničující. Já tady mám ještě jednu zprávu ještě z té Ukrajiny, kdy velitelská budova ukrajinské armády v Kyjevě byla zničena těmi ruskými údery. A tady ten útok měl spíše takový symbolický charakter tedy. Takže v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že ta velitelská budova té ukrajinské armády, že byla změněna v popel. Sice byla v té době prázdná, tedy v době toho útoku, dlouhodobě nebyla aktivně využívaná, nicméně byla tedy zničena. Je to spíše symbolická záležitost. Pokud pojďme dál asi do dalšího koše.
0: Je, no jo, já jsem ho těma větrníkama, bezpilotníkama nadšel. Já jsem si to ani neuvědomil, že to tady přeskočilo. Tak, mě záleží deník političný. Polsko jako předmostí USA a ochránce Evropy, nebo jen logistická základna? Marek Galáš se na to ptá. Polsko se již léta ambiciozně staví do pózy jako klíčového hráče ve střední a východní Evropě. Hlavní to spojenec Ukrajiny, regionální vůdce iniciativy Tří moří a nejspolehlivější zástupce amerických zájmů na východním křídle NATO. Geografická poloha jako předmostí proti Rusku a masivní vojenská, logistická a humanitární podpora Kyjevu měly tuto pozici posílit. Realita let 2025 a 26 však ukazuje složitější obraz. Varšava je ceněna jako opravna, překladiště a místo, kde jsou vojáci rozmístěni, ale nikdo se nesnaží jí svěřit vedoucí politickou roli. Francie a Německo zejména dbají na to, aby vedení v Evropě neuniklo jejich kontrole. A tak v květnu letošního roku odletěl náměstek ministra národní obrany, tedy Cezary Tomčik, do Spojených států s jasným vzkazem od premiéra Donalda Tuska a ministra tedy Volodymyra Košiana Kamiše, s tím, že Polsko je oficiálně připraveno přijmout další počet amerických vojáků. A říkal, jedu do USA s informacemi blablabla, že Polsko je připraveno zvýšit americkou přítomnost v Polsku a že toto je oficiální postoj Polska, řekl tedy Tomčik. No a současně apeloval na podporu této linie napříč stranami bez ohledu na své sympatie k prezidentovi Karlu Navrockému. No, americká reakce však prý byla chladná a Defense News a další média informovala, že Pentagon zrušil plánované nasazení první obrněné brigády do Polska, jízdní divize, což je zhruba 4 000 vojáků, tedy z výzbrojí. A rozhodnutí překvapilo samozřejmě Varšavu, ačkoliv polští představitelé jej bagatelizovali jako logistické a že to neovlivnilo schopnosti odstrašování Ruska. Počet amerických vojáků přitom v Polsku se v současnosti čítá kolem 10 000 kousanců amerických. No, my víme, že by stačil jeden orešník na Rzeszów, na to překladiště a přístav a byl by také klid na polské straně.
1: No, oni dělají chybu, když tam počítají ty vojáky a tak dál a nepočítají účinek těch raket. To jako si myslím, že je první jako základní taková chyba. Já bych se to ještě chvilku setrval u toho Rittera, který, jak si říká, rozumně, pokud jste Němec, že jete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony, útočící na ruské ambice, raději odejděte. A to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, tam se hovoří o tom, a ten Ritter to zmiňuje, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, že článek 5 NATO není automatický. Každý, kdo tu chartu četl, tak ví, že zakládá povinnost konzultací, po nich teprve přijde následující rozhodnutí. Takže případný útok Ruska, říká Ritter, by dnes současné situace nebyl útokem na NATO jako celek, nýbrž na země, které se individuálně, podtrhuji slovo individuálně, zapojily do konfliktu na Ukrajině. A o to tu celé jde. O to celé tu jde. Čili Německo jedná proti Rusku na Ukrajině mimo rámec NATO. To tež platí pro Velkou Británii a řadu dalších zemí. Mimochodem i pro nás, když tady vyrábíme ty drony a dáváme je tam. Takže na tu frontu těm Ukrajincům. Takže vojenské továrny vyrábějící techniku používanou proti Rusku nevybudovalo na to. Vybudovalo konkrétně Německo a Spojené království. U nás tedy naše firmy a jejich jednání nespadá pod článek 5, protože tyto státy se konfliktu účastní vlastním rozhodnutím. To je válečné právo. Takže jsou ve stavu ozbrojené konfrontace s Ruskem. Takže aktivace článku 5 v případě ruského úderu nepřipadá v úvahu, říká Ritter. Minimálně řada zemí na to řekne, Německo to si způsobilo samo. Nekonzultoval si to s námi a tak tě ani nepodpoříme. A Spojené státy budou první, kdo to vysloví nahlas. Ale to je to, co jsem říkal, to už tady jednou bylo, tohle udělali tomu Polsku. Ale prostě ty státy jsou nepoučitelné, některé. Oni na to nemají, ale chtějí válčit. A pak si myslí, že se schovají za ten americký deštník a ty Američané za ně ty kaštany z toho ohně tahat nebudou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dále. To už budeme asi v dalším koši zřejmě. Ano. Takže předávám slovo. Novinky od jinut.
0: Tady. ICC tedy vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele. Izraelské ministerstvo zahraničí, ale ani státní zastupitelství zatím nevydali oficiální komentář. Takže Mezinárodní trestní soud údajně vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele, informuje o tom deník Haaretz. 3 zatykače se týkají politických představitelů a 2 vojenských činitelů. Přesné datum jejich vydání nebylo zveřejněno. ICC totiž svá rozhodnutí důvěrně povahy často vydává dříve, než se stanou veřejnými. Izraelské ministerstvo zahraničí ani úřad státního zástupce zatím k těmto zprávám neuvedli žádný oficiální komentář a připomeňme si, že už v listopadu roku 2024 vydal Mezinárodní trestní soud zatykače na premiéra Benjamina Netanyahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta v rámci vyšetřování souvisejících s válkou v Gaze, která vypukla po útoku Hamásu ze 7. října roku 2023. Tak.
1: Další zpráva nás nectí. Došlo k jednání ohledně GMO, které by vlastně nebylo vlastně vyznačováno na potravinách. A to GMO bez označení bylo schváleno. Ty členské státy to prohlasovaly jen těsně, to použití GMO bez označení, a možná, že tam dokonce rozhodovala naše vláda, která souhlasila. Na rozdíl od Slováku. Takže to je jako opravdu ostudné a ukazuje se, že ta nová vláda žádné tížené politické změny, zejména ve vztahu k Evropské unii, které slibovala, tak nepřinesla. Je to víceméně stejné, jako byla ta vláda předchozí. A doma také jaksi žádné velké zázraky nedělají. Je to logické, lidé musí pochopit jednu věc, je to o větším a menším zlu, to je to, co je mi právě velmi často. Větší

0: O tom budeme mít v úterý speciál o 20 hodin, ke kterému vás zvu, protože tam bude mimo jiné vyjádření Babiše k energetickým štítkům. Tak dávejte pozor, tentokrát snad, když jsme vám to říkali před 2 roky, tak jste nám říkali, nestrašte nás, tak teďka, když vám to bude vyprávět Andy, Babiš, tak jako snad už jako pochopíte, že jak si přihožívá a že začíná být zlé. Takže sledujte ve vlastním zájmu. V té vládě nebo na úřadu vlády zůstávají stejní zelení škůdci jako poradci v oblasti klimatu, genderu a LGBTQ, který tam byli tedy za té předchozí Fialovy vlády, takže to vidíte to samé i v Bruselu, takže tady vidíte, a to je nejdřív kladné hlasování k dohodě s Mercosurem, to je ten dovoz těch nekvalitních potravin, likvidace evropských zemědělců a poté stejně kladné hlasování k zavedení GMO potravin. Bez toho ani by musel být označeny. Takže vidíte, že teda tyto vlády prostě jaksi určitě nejsou tedy prolidové. To jako je prostě potřeba tady z těch představ procitnout. Takže kdyby bývala ta naše vláda hlasovala proti, nebo se alespoň zdržela, tak ty geneticky modifikované potraviny by na tom našem talíře bez našeho vědomí nemohly skončit, protože to hlasování bylo takové, že v podstatě rozhodla Česká republika. Je to hrozné hlasování České republiky, je to hrozné prostě to, co děláme v zahraničí, a měli bychom to jako občané, bychom to měli sledovat, protože se to potom vrátí, otočí se to proti nám, pochopitelně. Takže tady vlastně ta plánovaná nařízení Evropské unie o nových takzvaných genomických technikách NGT, tak to nařízení má za cíl podkopat zavedená a přísná evropská pravidla pro GMO. A nový dvoustupňový systém má zlehčovat rizika geneticky modifikovaných potravin, jako jsou ty, které jsou produkovány pomocí takzvaných CRISPR, tím, že je to klasifikováno jako konvenční ekvivalent. Takže tady, když dělali třeba zkoušky s tím na krysách, tak krysy potom šílí, jsou agresivní a tak dál. A tohle z toho vláda odsouhlasí, že máme, že teda tady jako můžeme mít toto také. A my nebudeme vědět, že to v těch potravinách konzumujeme. Takže jenom jako bychom věděli, která by je, prosím vás. Pojďme dále.
1: Tak, dále se koukneme, 5-3 máme tady. Poslední slova Xi Jinpinga, tedy směrem k Putinovi, odhalila vše. Čína a Rusko vytvářejí nový svět. Cituji, pane prezidente, výsledky návštěvy jsou velmi významné. Lze říci, že vaše návštěva byla mimořádně úspěšná a plodná. Během ní jsme podepsali velké množství společných dokumentů a proto vám chci poblahopřát k jejímu zdárnému průběhu, přestože trvala jediný den. Její výsledky jsou rozsáhlé a velmi významné, řekl Xi Jinping. A poté navrhl ruskému prezidentovi pokračovat ve výměně názorů a ruský prezident se s jeho hodnocením ztotožnil a návštěvu označil za mimořádně produktivní. Tedy, řekl, cituji, souhlasím s vaším hodnocením. Byla úspěšná, plodná a intenzivní. Myslím, že máme důvod poděkovat všem členům našich týmů z obou stran, kteří tak usilovně pracovali na organizaci dnešního setkání, prohlásil Vladimír Vladimirovič při čajovém posezení. Dále poděkoval ještě zástupcům Ruska a Číny za velké úsilí věnované přípravě jednání v Pekingu, která se z podstatné části zaměřila na přijetí principů spravedlivého multipolárního světa. Čajový dýchánek byl tedy závěrečnou událostí programu ruského prezidenta v čínské metropoli. Uzavíráme tuto zprávu.
0: Tady tato informace má opravdu cenu zlata. Víte proč, vážení posluchači? Protože zaplať pánbůh, že jsou lidé, kteří se zabývají tím, jak ten svět má dál vypadat. Nejde jenom nějakou setrvačností, ale jak má vypadat ten svět. A ono i ta politika, která vlastně nad stavbou té ekonomiky, tak je velmi důležitá. A je to také o tom politickém uspořádání té budoucnosti. To je velmi důležité a Samozřejmě řeknu příklad.

0: například, když bude multipolární svět, tak jako neumím si představit, a Američané teda hlavně, já si umím představit Američany, že by uvažovali o nějakém jiném systému, než je kapitalismus třeba. Jenže to znamená, že si vlastně zadělávají na obnovu, na recidivu toho, z čeho teď se nějakým způsobem snad hrabou. A my s nima. Jo, takže teď je otázka, jaký ten nový systém vůbec bude. Jak pak bude uspořádání jednak teda těch států, té společnosti v těch státech, v těch jednotlivých státech, nebo v těch skupinách těch států, podle těch jednotlivých bloků v rámci toho multipolárního uspořádání, ale také, jak to bude mezi těmi bloky, tak, aby to nebylo nějaké, nevyvolávalo to zase nějaké kontroverze a tak dál. Toto jsou otázky zásadního charakteru. Málo lidí se k tomu věnuje, málo lidí to chápe. My potom voláme jako poslové, máme to i jako v dalších těch, víte, že v Kompasu a tady v tom tyto věci najdete. A mimochodem vás pozvu na zítřejší Kompas o 20 hodin. A zatím jako málo, jinak se tady nevidíte, že třeba naši politici, že by se o to jako vůbec starali. To vůbec jako nepadá v úvahu. Ty tam se zabývají takovými podružnými věcmi. Toto jsou věci zásadního významu. Nicméně pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že americké letadla a drony se blíží ke kubánskému vzdušnému prostoru. Zpravodajské záběry ukazují, že americká průzkumná letadla provádí mise poblíž Kuby v době eskalace slovní agrese Washingtonu proti Havaně. Podle údajů o sledování letu letaly průzkumné letouny P-8A Poseidon amerického námořnictva a drony MQ-4C Triton nad Karibským mořem poblíž Kuby. Analytici se domnívají, že tyto sledovací signály mohou být součástí ukázky síly a cílené ostražitosti ze strany Spojených států. Nevím, co chtějí ostražovat, to jako nevím. Obranní experti se domnívají, že tyto lety mají za cíl sledovat regionální lodní dopravu a zvyšovat tlak na Kubu a její spojence v Karibiku. A tento nárůst vojenské aktivity přichází v době rostoucího napětí kvůli americkým sankcím a námořní blokádě, kterou na Havanu uvalil Washington. Jinak americká armáda mezi tím oznámila příliv letadlové lodi USS Nimitz a její útočné skupiny do Karibského moře, zatímco americký prezident Donald Trump tvrdil, že tento krok rozhodně neměl za cíl zastrašit Kubu. No, už jsem dokonce někde slyšel nebo četl, že Američané obvinili, hledají jako důvod, proč napadnout Kubu, takže obvinili Kubu, že chce Kuba zaútočit na tu věznici v Guantanamu. Tak to už jako opravdu to už jako zůstává rozum stát, protože to už jako chce opravdu velkou fantazii tohleto. Jo. Pojďme dále.
1: Dále se koukneme. Covidák, jo. Tak, odhaleno. Studie zjistila, že počet sportovců, kteří tedy náhle zemřeli, vzrostl od začátku kočkování covidákem o 17%. Tento seznam šokuje sportovní svět. Je to od Mary Greer. Tak, to budou asi NG zprávy. Výbušný nový výzkum tedy znovu vyvolává celosvětové obavy ohledně myokarditidy vyvolané tedy vakcínou COVID-19. Studie varují, že mikroskopické jizvy na srdci mohou přispívat k případům náhle zemřel. Tady je SADS a dlouhodobým srdečním rizikům u sportovců a mladých dospělých. Po léta bylo milionům lidí řečeno, že vakcíny covidáků jsou bezpečné a účinné. Zpochybňování příběhu bylo považováno za nebezpečné. Lékaři byli umlčováni, vědci byli cenzurováni a rodiny byly zesměšňováni za kladení těžkých otázek. Nyní však rostoucí množství recenzovaných výzkumů vyvolává jednu z nejvýbušnějších lékařských kontroverzí moderní doby. Podle několika studií mohou injekce covidiáka zanechat trvalé mikroskopické jizvy uvnitř srdce, což je poškození, před kterým vědci varují, že by mohlo potenciálně vyvolat smrtelné srdeční příhody i roky po samotné injekci. Stav, o kterém se stále častěji mluví, je známý jako syndrom náhlé smrti dospělého, to je právě ta zkratka SADS, a kritici tvrdí, že to už není něco, co by lékařská obec mohla jednoduše odmítnout jako vzácné nebo mírné. Ještě znepokojivější je, že 6 recenzovaných studií nyní citují výzkumníci a lékařští kritici, kteří tvrdí, že myokarditida vyvolaná vakcínou není pouze mírná a nějaká přechodná, jak veřejní činitelé opakovaně tvrdili během pandemie. Tvrdí, že škody mohou být dlouhodobé, kumulativní a v některých případech potenciálně smrtelné. Po celém světě tedy sportovci, mladí dospělí a dříve zdraví jedinci nečekaně kolovovali, což znovu vyvolalo veřejné pobouření, strach a požadavky na transparentnost. A nyní si tedy miliony lidí kladou otázku, které se úřady roky snažily vyhnout. Co když se skutečné dlouhodobé důsledky kampaně proti kočkování covidákem teprve začínají projevovat? No? Tak přemýšlejte, dámy a pánové.
0: Já se ještě vrátím k těm novinkám od jinu, tam jsme jednu přeskočili, a to je na téma, zda se rozpadá Kanada. Protože já jsem už v tom úvodu naznačil, Alberta pokračuje v tom referendu o nezávislosti a v říjnu tedy rozhodnou lidé teda té kanadské provincie, tam tedy bude to místní referendum. A tam se teda zeptají těch občanů, tak chtějí zůstat teda součástí země Kanady nebo se stát nezávislými. Tady lídr Alberty, premiér Daniel Smith, oznámil nadcházející hlasování v televizním projevu a zdůraznil, že chce sjednocenou Kanadu. To je zajímavé, je to lídr Alberty přitom. V posledních letech této konkrétní provincii Kanady roste separatistické klima, a místní referendum přichází po populární iniciativě vyzývající k otržení provincie a shromáždění více než 300 000 podpisů. To referendum je podle Smise naplánováno na 19. října. A tady je otázka, jaká bude tedy otázka toho referenda. Ta otázka, která bude občanům položena, nebude tak jednoduchá, jak se zdá. Podle místních médií bude otázka, která bude položena obyvatelům Alberty, následující. Cituji, měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní řízení podle kanadské ústavy a uspořádat závazné místní referendum o tom, zda by se měla Alberta odtrhnout od Kanady. Tady jako je to jako zajímavé, protože je to taky taková hra trošku naschovávanou, kdyby řekla, rovnou se zeptají teda na to, jestli tam ty lidé chtějí být nebo nechtějí, a ne jestli, že uspořádají závazné místní referendum. To ještě pořád nic neříká tedy. Takže v každém případě podle kanceláře premiéra Smise ta sdělila BBC, že občané si budou moci vybrat mezi dvěma možnostmi. První je zůstat v Kanadě a druhé zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže kdyby to mělo být jako rovnocenné, tak první možnost je zůstat v Kanadě, druhá je z té Kanady se, jak se říká, trhnout, odejít. Ne, ta druhá je zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže vidíte, že je to prostě zase takové zahánění do autu, pokud možno. Jo. Takže tady potřeba poznamenat, že populace provincie přesahuje 5 milionů lidí, je velmi bohatá na ropu, oni z toho mohou vycházet. Otázka je prostě, pokud by ta ropa náhle přestala být zajímavou, z důvodu teda jiných, tedy těch energií třeba pro auta a tak dál, volná energie a podobně, tak jako najednou to může být jako všechno jinak. Teď je to bohatá provincie, ano. Teď to je. Občané uvedli, že by byly otevřeny možnosti, že se Alberta připojí ke Spojeným státům. Někteří činitelé tam, jak si říkají, že věří, že Alberta má více společného s částmi Spojených států než se zbytkem Kanady. No, možná, že s některými částmi ano, ale ani ty Spojené státy nejsou dneska sourodé. Takže uvidíme, jak to dál bude. Takže tolik teda ještě k této informaci. Pojďme dále na další.
1: Dobře, tak 7-1, to máme tady. Tomio, samá svinstva z Bruselu. Evropská komise se chystá rozdat 200 miliard svým loajálním neziskovkám. Okamura informuje, zuří a bije na poplach. Takže Evropská komise chystá nový systém financování neziskovek za stovky miliard korun a já jsem vám k tomu přinášel tehdy, když jste se mohli vyjádřit, dámy a pánové, k těmto neziskovkám na přímo evropských stránkách. Tak, Okamura varuje před zneužíváním veřejných peněz k prosazování politiky Bruselu a slibuje tvrdou kontrolu politických neziskovek. Upozorňuje, že Evropská komise plánuje tedy rozdělit těch 220 miliard korun českých a peníze mají směřovat na podporu organizací a projektů zaměřených na lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost či prosazování hovnot Evropské unie. Podle autorů strategie však podporu nezískají tedy organizace a projekty, které hodnoty EU nezdílejí. To znamená, budeme si platit jenom svoji propagandu. To je velice demokratické. Podle SPD tedy jde o další krok k tomu, aby si Brusel budoval vlastní politické zázemí placené z veřejných peněz občanů členských států. Dále tvrdí, že Evropská unie pod záminkou podpory občanské společnosti vytváří mechanismus, který umožní financovat organizace podporující unijní politiku a ideologii. Takže strategie Evropské unie přitom podle něj otevřeně označuje neziskové organizace za důležitého partnera pro vládnutí. Dokument argumentuje tím, že zapojování občanské společnosti do tvorby evropských politik je zásadní pro budoucí fungování Evropské unie. Právě proto chce Evropská komise neziskovým organizacím zajistit nejen politickou a právní ochranu, ale také dlouhodobé a stabilní financování. Tak, no.
0: No, myslím si, že je nejvyšší čas jednak zavést zákon FARA tady, který trošku ty neziskovky přistřihne. Druhá věc, neziskovky, které odvracejí stát, tak zakázat. Problém je v jedné věci, že tady není boha, který by to udělal. Protože se podíváte na pyramidu moci světových elit, tak tam máte neziskovky postavené do stejné úrovně, na stejnou úrovni, jako jsou vlády. To znamená lidi, kteří vylezli ze škol, jsou polovzdělaní, nevědí nic, životní zkušenosti nemají žádné. Jo. Dneska jsou placeni za rozvracení státu, nejsou, jak jsem říkal, nejsou někým voleni a tak dál, nemají žádnou odpovědnost, tak ty dneska jdou na úroveň státu, ty tady dneska budou poroučet. Jo. Takže jako, jak to asi může dopadnout? To je jedna poznámka. Druhá poznámka, kterou mám k tomu, tak jako souvisí s tím, že když jsme do Evropské unie vstupovali, tak jsme vstupovali proto, že nám slibovali vyšší životní úroveň, zvýšené bezpečí a tak dál. Ptám se, co z toho máme. A když mi někdo na to odpoví, že nic, tak se zeptám, proč tam, co tam ještě děláme, proč tady ještě dávno jsme tam o to nevypadli. A tady nejde jen o to vypadnout jako jeden stát, ale pojďme se bavit o to, o to by měla dělat vláda, aby jsme byli jako prostě v nějaké skupině. Jenže když se na to podíváte, tak dneska to vypadá tak, že z určitých důvodů to nejde, mimo jiné proto, protože jednak je Agrofert Deutschland, takže kvůli Němcům to moc nepůjde, Babišovi. Babiš má tam zámeček někde ve Francii, kde to zkoumá francouzská prokuratura, teď se něco dobrala, tak náhle, aby se to nějak to utichlo, tak budeme prodávat zbrojovku sem tím, budeme prodávat Francouzům a tak dále. To je potom těžké, víte. To pak jako je těžké, to pak jako nejde, jo. Takže tam se ošetří na úkor státu, se ošetří soukromé zájmy, jo. Tam je to nebezpečí, jo. Tam je to nebezpečí. Tady v těchto položkách a ne v tom, jestli byl někdo před 30 lety někde členem KSČ nebo něčeho podobného, nebo jestli byl někde jako registrován, nebo to není podstatné, tohle je podstatné. Jak tohle nám škodí teďka, tam to už jako je někde jinde. Takže tolik teda k této věci a poslední zprávu, kterou tady mám, tak vyjádření senátorky Amplové o tom, že Pavel přestává být jejím prezidentem, já jako mě překvapuje, že jak se na to přichází teďka, že tedy se studentský Němců na českém území se neměl vůbec konat. Proč to pro Krista Pána teda vláda nezarazila a ten senát na to dostatečně netlačil. Protože tohleto vlastně způsobí opětovně rozkol mezi vztahy v obou státech, mezi vztahy mezi lidmi toto. Takže to je jako další záležitost a divím se, že teda tady, když jako je to takhle, jsou to tak velký kamarádi, takže jsme se jich nezeptali, kolik peněz z těch válečných reparací, které nám dluží, tak jako z jak moc plnou peněženku přijali, kolik teda sem přivezli. No, protože když jako dobré, to tak přátel, tak dobré už ti dělají dobré přátelé. My nemáme vypořádáno vůbec nic, tady mluví o nějakém smíření dialogu a přitom tady chtějí majetek. Přitom jako nedávno říkal i prezident Zeman, ex-prezident, že teda on jako předseda parlamentu, že byl u toho, že se podepisovala teda smlouva s Německem, kde teda se jednoznačně řekl, že teda žádné nároky vznášet nebudou. Šup a máte to tady zase. No. Takže jako prostě tohleto, navíc tam tady nějaký si posled označuje usnesení poslanecké sněmovny proti sjezdu za karikaturu parlamentarismu. Takže se divím, jako, že prostě jako je tady takovýto člověk vůbec trpěn. Nerozumím tomu. Opravdu ne. A tady jako ona to zmiňuje také, tady jako činnost pro cizí moc, což by teda stát měl vlastně prověřit, financování kontakty, roli teda to meeting Brno, vazby na bavorské instituce a tak dál, tak jako bezpečnost teda vůbec ta širší celé té akce a podobně. Navíc teda i ta skutečnost, že tomu tedy Petr Pavel udělal teda tu záštitu, tak jako říká, že prostě toto je prostě potřeba jak si se na to podívat, protože říká, že nevěřila, že bude takový politický kaskadér, že to udělá, že to nenapadlo, že nebude mít ani takovou dávku soudnosti, sebereflexe, ale bude, protože si musíte uvědomit, že tyto lidé v čele státu už dávno nejsou voleni lidmi, na ty oni se vykašlou, ty jsou voleni podle toho, jak dopadne hlasování. A jestli někdo se sčítá hlasy, někde se čítá nějaká firma, která je někde umístěna v Karibiku, tak vás může napadnout, že asi za tím něco bude, když tady máme statistický úřad a tak dál. Takže to je ještě pořád takový, řekl bych, projev jako naivity tohleto. No, bohužel, jako, když je to vyšel senátor a tak dál, tak si myslím, že lépe to nekomentovat, protože tohle to mělo být zastaveno předtím. To mě dostalo, to k tomu nikdy nemělo dojít, tady k tomu. S tím jsme asi skončili, jsme asi vyčerpali dnešní pořád s výjimkou teda toho tematického okénka. Já se vás pokusím s ním seznámit, protože je důležité, závažné. To tematické okénko je dneska, obsahuje společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů. Je to 25. a říká se v něm, Ruská federace a Čínská lidová republika, dále jen smluvní strany, civilizace se starověkou historií, země, zakladatelé Organizace spojených národů a stálí členové její rady bezpečnosti, důležitá centra moci multipolárního světa, který hraje konstruktivní roli při udržování globální rovnováhy sil a zlepšení systému mezinárodních vztahů, vedení myšlenkami rusko-čínské společné deklarace o multipolárním světě a vytvoření nového typu mezinárodních vztahů ze dne 23. dubna 1997 společného prohlášení mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou o mezinárodním řádu v 21. století ze dne 1. července 2005, společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o současné situaci ve světě a důležitých mezinárodních problémech ze dne 4. července 2017 a společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vstupu mezinárodních vztahů do nové doby a globální udržitelnosti ze 4. února 2022 uvádějí následující. Za prvé, od konce druhé světové války se urychlují změny v mezinárodních a mocenských vztazích ve světě. To je nadpis první kapitoly. Na jedné straně vlna dekolonizace a konec studené války vedly k významnému zvýšení počtu suverénních států ve světě. Světové společenství se stalo více různorodé a komplexní. došlo ke zvýšení úrovně rozvoje a mezinárodních vlivů států v Asii, Africe a na Středním východě, v Latinské Americe a Karibiku. Zvýšil se počet regionálních a meziregionálních sdružení, jejichž činnost pokrývá všechny oblasti mezinárodních vztahů, od politiky a bezpečnosti po ekonomiku a humanitární směr. Jejich role ve světovém dění neustále se zvyšuje. Vzájemná propojenost a vzájemná závislost ve světě dosáhly úrovně bezprecedentní v historii lidstva. Pokusy řady států řídit světové záležitosti a vnucovat ostatním své zájmy a omezovat možnosti suverénně rozvojených zemí v duchu éry kolonialismu selhal. Systém mezinárodních vztahů v 21. století prochází hlubokými transformacemi, evolučně se posouvající do dlouhodobého stavu policentricity a formování nového typu mezinárodních vztahů. Většina států s ohledem na získané historické zkušenosti si hluboce uvědomila nástup nové éry a potřeby jí cestou formování soudržnějšího mezinárodního společenství, jakož i vzájemného respektu k základním zájmům, rovnosti, spravedlnosti a oboustranně výhodné spolupráci bez rozdělování světa do protichůdných regionů a bloků. Na druhou stranu se situace ve světě komplikuje. Rostou negativní neokoloniální trendy, je uplatňována jednostranná síla, hegemonie a bloky konfrontace. Základní obecně uznávané normy internacionality jsou pravidelně opovrhovány, harmonizace práv a mezinárodních vztahů je pro státy stále obtížnější. Jejich jednání a řešení konfliktů v rámci globálních vládních institucí mnohdy ztratila efektivnost. Světová mírová a rozvojová agenda čelí novým rizikům a výzvám a existuje nebezpečí mezinárodní roztříštěnosti komunity a návrat k zákonům džungle. Za druhé, k nastolení harmonického procesu rovného a uspořádaného multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů, včetně spravedlivějšího a racionálnějšího systému globální správy, smluvní strany se zavazují a vyzývají mezinárodní společenství, aby ve vztazích mezi sebou dodržovalo následující základní principy. Takže princip první. Princip otevřenosti, inkluzivní a vzájemně výhodné spolupráce ve světě. K tomu se říká, je důležité ve světě překonat separaci a podporovat odstranění přeshraničních překážek v různých oblastech s respektem na suverenitu, územní celistvost a identitu všech suverénních států. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy, to jsem čet. Mezi státy ve světě by neměly být žádné rozdíly a překážky pro rozvoj rovných, úctivých a vzájemně prospěšných vztahů mezi nimi. Je třeba respektovat volbu cesty a modelu rozvoje pro každý suverénní stát. Demokratizace mezinárodních politických vztahů a budování otevřenější světové ekonomiky je v základním zájmu všech států světa a jednostranné přístupy k řešení společných problémů, hegemonie a politiky nátlaku v kterémkoliv z jejich projevů je nepřijatelná. Princip 2. Princip nedělitelné a rovné bezpečnosti. Formování více sjednoceného mezinárodního společenství na pozadí rostoucích společných rizik a výzev pro lidstvo znamená, že bezpečnost jednoho státu nemůže existovat bez zajištění bezpečnosti druhého. Všechny suverénní státy mají stejné právo být bezpečné. Je nutné věnovat náležitou pozornost racionálním bezpečnostním obavám všech zemí, zaměřit se na spolupráci v bezpečnostních otázkách a odmítnout blokovou konfrontaci a strategie her s nulou, postavit se proti rozšiřování vojenských aliancí, hybridních válek a válek v zastoupení, podporovat vytvoření obnovené, vyvážené, efektivní a udržitelné globální a regionální bezpečnostní architektury. Neshody a spory by měly být řešeny mírovou cestou a měly by se řešit základní příčiny konfliktů. Nepřijatelné je donutit suverénní státy, aby se zřekly neutrality. Za třetí, princip mezinárodní demokratizace vztahů a zlepšování globálního systému vládnutí. Všechny státy a jejich sdružení jsou svobodné při výběru zahraničních partnerů a modelu mezinárodní interakce. Hegemonie ve světě je nepřijatelná a musí být zakázána. Žádný stát ani skupina států by neměly kontrolovat mezinárodní záležitosti ani kontrolovat osudy ostatních zemí a monopolizovat rozvojové příležitosti. Globální systém řízení a regulace musí poskytovat podmínky pro rovná práva pro účast všech států na politickém rozhodování a získávání benefitů z těchto procesů. V globálním vládnutí se důležité nástroje pro zefektivnění systému mezinárodních vztahů je nutné dodržovat suverénní rovnost a nadřazenost mezinárodní rovnosti práva, multilateralismu, lidskost a orientaci na výsledky. K tomu je nutné posílit roli multilateralismu jako hlavního nástroje řešení mnohostranných a složitých globálních problémů a zabránit oslabení OSN. Reformovat OSN a další mnohostranné instituce musí být v zájmu všech lidí. Soustavně zvyšovat reprezentativnost a hlasovací práva rozvojových států v mezinárodním systému. Charta OSN je základní norma mezinárodních vztahů a její principy by měly být posuzovány v jejich celistvosti a ve vzájemném vztahu. Pravidla vytvořená v úzkém kruhu států by neměla nahrazovat obecně uznávaná mezinárodní pravidla. Velké státy musí převzít zvláštní odpovědnost a poslání, klást na sebe další požadavky a nezneužívat své výhody. Pravidlo 4. Světová civilizační a hodnotová rozmanitost. Všechny lidské civilizace jsou cenné a sobě rovné. Civilizace se nedělí na vysoce rozvinuté a málo rozvinuté, na silné a slabé. Duchovní a mravní systém žádné civilizace nelze považovat za výjimečný nebo nadřazený ostatním. Všechny země musí prosazovat závazek k pohledu na civilizaci založenou na rovnosti a vzájemné výměně zkušeností, na dialogu, posílení vzájemného respektu, porozumění, důvěry a výměny mezi různými národnostmi a civilizacemi. Podporovat vzájemné porozumění a přátelství národů všech zemí, chránit rozmanitost kultur a civilizací. Je třeba důrazně odmítnout využívání lidských práv jako záminky pro zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, jakož i politizaci a instrumentalizaci otázek lidských práv. Náboženství je důležitým dirigentem lidské kultury, hraje zvláštní roli při její budování vazeb mezi národy, a všechny státy musí vytvářet příznivé podmínky pro mezináboženský dialog a výměnu názorů. Za třetí bod, nebo část třetí, smluvní strany budou nadále rozvíjet společnou vizi formování multipolárního světa a spravedlivější mezinárodní vztahy nového typu. Takže tolik tedy toto společné usnesení, které si myslím, že může být i základem nebo možná i nějakým třeba i úvodem pro nově koncipované pravidla Organizace spojených národů nebo jiné organizace, která tuto organizaci, která dneska tedy tak říkají zproflákla, nahradí. Takže tolik ode mne pro dnešní večer. Pozval bych vás zítra tedy na Kompas, v úterý na speciál o 20 hodin. Tam budou některé velmi zajímavé otázky, které vás budou zajímat, protože tíží nás všechny. A chtěl bych ještě připomenout, pozvat tedy posluchače na 13.6. do Jablaného nad Orlicí, kde máme teda besední setkání s občany, s posly. A také připomenout, že v rámci toho proběhne i výroční členská schůze Spolku poslů budoucnosti Zlatého věku. Takže ti poslové, kteří nebudou moci přijet, prosím vás, předejte těm, kteří pojedou, předejte jim nebo pošlete jim plnou moc k zastupování a hlasování na této výroční schůzi, abychom byli usnášení schopní. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer panu kolegovi za spolupráci.
1: Taktéž, pane inženýre. Tak, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji, příjemný večer a zbytek víkendu a my se jdeme kouknout tedy na necenzurované informace se Simonkou z Malorky, takže hezký večer, dámy a pánové a pane inženýre i vám hlavně.
0: Hezký večer.
1: Tak, tak, tak a nezapomeňte šířit pořady z archivu i z Odyssey, tak, protože musíme porazit nebo aspoň nějak bojovat s tou hydrou. Ať už korporátně fašistických médií, případně samozřejmě těch, které se říkají média veřejnoprávní služby. No, tak uvidíme. Tak jo, díky moc, já to jdu tady nějak přepicnout, nevím jak, ještě to tady přepicnu, jdem se na to kouknout a jdeme na to. Co tam dáme písničku? Zkusíme Traktor, Soudnej den a přepicneme to.

Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.

0: Nuž, dámy a pánové, jdem se kouknout, myslím, že naše dámy se připojily, ano, Jany i Simonku tady vidím, Simča si tedy už může zapnout mikrofon, Simčo, vítej, Jany, ty též, zdravím vás.
1: Ano, dobrý ano. Večer.
2: Pěkný večer, zdravím a Janku, lebo minule nám to nevyšlo, takže jdeme na to, či jako, či ještě budeme spát?
0: Můžeme, nebudeme spát.
2: No, lebo já už zaspávám, no, takže preto. No, dobré, takže pokračujeme teda v tom milenializme, ano. A Janka teda, nevím, co si připravila, že by som dala teda, já by som teda dala do úvodu len toľko, teda čo jsme si naposledy hovorili v tej prvej časti, čo sa týka toho milenializmu. Ano, že teda čo je teda to milénium a že teda o čom je teda tých 1000 rokov, ano, čo bolo teda tých 1000 rokov a potom chcem začať vlastne štúdium vlastne o milénium ako takom, no lebo to bude dosť dlhá časť. Takže tak som hovoril vlastne teda o tých 1000 rokov a hlavne teda o tých 4 rôznych interpretáciách, že teda je to ten dispensionálny premilenializmus, je to historický premilenializmus a postmilenializmus a amilenializmus. Áno, že to má teda 4 rôzne teda interpretácie. Áno, tak som hovorila teda vlastne o tých 1000 rokov a chcem teda dneska prejsť na tú ďalšiu štúdium, hlavne teda o milenializme. Dobre, takže ja by som teda poprosila Janku vlastne teda na začiatok, aby teda povedala to, čo teda chce povedať, čo sa týka toho milenializme a potom pôjdem ja teda. Dobre, tak ti dávam, predávam slovo, Janka.
1: No, dobré. Já tady mám právě připravené ještě takové další výrazy, aby se to těm posluchačům takto jako nemýlilo. Tak další výraz je podobný, právě kde se můžou vidět nějaké podobnosti, je mileniarismus. Mm-hmm. Též milenarismus nebo chiliastické myšlení a to je duchovní, náboženský a kulturní směr, který vychází z přesvědčení, že lidstvo prochází zásadním přechodem do nové epochy vědomí, spravedlnosti nebo duchovní obnovy. A samotné slovo pochází z latinského mile, tisíc, protože v křesťanské tradici odkazovalo na představu tisícletého království, období míru, harmonie zmíněného v biblické knize Zjevení. A v různých obdobích dějin však mileniarismus neomezoval vlastně to slovo jen na náboženství, ale objevoval se vždy v časech velkých krizí, společenských změn, válek, epidemií nebo kulturních otřesů, kdy lidé cítili, že starý svět ztrácí stabilitu a rodí se něco nového, což je zajímavé. A ve středověku měl mileniarismus často o podobu očekávání příchodu nové duchovní éry, spasitela nebo zásadní proměny společnosti. A některé skupiny věřily, že se blíží konec starého řádu a vznikne svět založený na vyšší morálce a duchovní pravdě. A tento motiv se opakoval i později v různých ezoterických, mystických a filozofických směrech. A moderní podoby milenarismu už nemusí být čistě náboženské, ale často se pak propojují s psychologií, ekologií, technologiemi, kolektivním vědomím, alternativní spiritualitou nebo představou evoluce lidstva. A v současnosti se mileniaristické myšlení objevuje například v představách přechodu planety, tedy jako změny vibrací a probouzení vědomí, nové země nebo duchovní transformace, civilizace, což je taky zajímavé. A někteří lidé vnímají dnešní dobu jako období hlubokého chaosu a zároveň jako porod nového způsobu existence. Takže technologie, informační přetížení, krize identity, ekologické problémy i psychická únava společnosti vedou mnoho lidí k hledání hlubšího smyslu a nové rovnováhy A právě zde je, nebo zde se mileniarismus propojuje s hudbou, uměním a psychologií, protože umění bylo od pradávna nástrojem kolektivní proměny emocí a vědomí. A v hudbě lze mileniaristické motivy najít velmi často. Některé skladby nesou pocit apokalypsy, jiné naopak naděje, návratu, harmonie nebo nového světa v uvozovkách. A hudba dokáže vytvářet emocionální most mezi strachem a transcendencí, a proto v obdobích civilizačních změn vznikají silné hudební směry od gregoriánských chorálů přes romantismus až po dnešní ambientní filmovou nebo spirituální hudbu, pracující s frekvencemi, repetitivními rytmy a meditativními strukturami. A z psychologického hlediska může mileniarismus odrážet archetypální potřebu člověka věřit, že utrpení má smysl a že po období chaosu může vzniknout nový řád. Současně je důležité rozlišovat mezi inspirativní vizí budoucnosti a destruktivním fanatismem. Dějiny ukazují, že některé mileniaristické směry vedly k tvořivosti, solidaritě a duchovní obnově, zatímco jiné sklouzly k manipulaci, sektářství nebo strachu z konce světa, což je taky zajímavé. A psychologicky je proto zdravé chápat mileniarismus spíše jako symbolický jazyk proměny lidského vědomí, než jako doslovné proroctví, a může být obrazem vnitřní transformace člověka. A v širším filozofickém smyslu je mileniarismus výrazem věčné lidské touhy po harmonii, obnově a nalezení hlubšího řádu existence, a proto se vrací v různých podobách, v každé epoše, jako sen o lepším světě, jako volání po návratu lidskosti nebo jako intuice, že civilizace stojí na prahu zásadní změny. A teď je důležité si uvědomit ještě ten výraz milenialismus v podobě ještě takové, že souvisí s generací millennials, jo, kde není r, ale l. A to jsou zase, že lidé narození přibližně mezi lety 81 až 96. A to je, tady jde, nejde o věkovou skupinu, ale vlastně o určitý psychologický a kulturní způsob prožívání světa. A tato generace vyrůstala na přelomu analogové a digitální éry a pamatuje ještě svět bez internetu, ale zároveň byla první generací plně ponořenou do sociálních sítí, globalizace, rychlých technologií, permanentního informačního toku, a proto je milenialismus tento často spojován s tématy identity, hledání smyslu, psychické citlivosti, únavy z výkonu, ekologických obav, individuality, potřeby autenticity a současně pocitu ztráty pevného bodu. A to jsou takové zajímavé souvislosti, kdy psychologicky je tato generace velmi zajímavá. Na jedné straně je vzdělanější, kreativnější, otevřenější emocím než předchozí generace, a na druhé straně čelí vlastně vysoké míře úzkosti, vyhoření, osamělosti, informačního přetížení. A millennials vyrůstali v době, kdy se začala rozpadat klasická jistota dlouhodobé práce, tradičních vztahů a stabilních sociálních struktur. A člověk je dnes neustále nucen tvořit vlastní identitu, prezentovat se, být vidět, být výkonný, originální a zároveň psychicky odolný. A to vytváří zvláštní paradox, kdy generace, která má obrovské možnosti svobody, vlastně zároveň nese obrovský tlak. A tento milenialismus se projevuje taky v hudbě, umění, v kultuře, a vlastně i tato hudba je velmi melancholická, introspektivní, atmosférická, emocionálně otevřená. Vlastně se tady objevuje fascinace ambientem, elektronikou, lofi estetikou, filmovou hudbou. Lidé hledají něco skutečného, třeba i meditativní, jakože frekvence, uprostřed toho digitálního chaosu, a proto vzniká zájem o neurovědu, psychohygienu, mindfulness, práci s nervovým systémem, zvukovou terapii, vědomou práci s emocemi skrze hudbu a v tomto smyslu tedy se i ty moje témata neuroakustiky a hudební psychologii velmi silně dotýkají právě té minimalistické kultury. Takže ono se mluví o tom, že tohle je přechodová generace a nesou ještě staré hodnoty světa svých rodičů a zároveň žijí v úplně novém technologickém prostředí a proto je pro tuto generaci typické hledání nového typu spirituality a ne nutně tradičně náboženské, ale více propojené s psychologií, vědomím, tělem, emocemi, hudbou, přírodou, autentickým prožitkem. Takže ta generace millennials vyrůstala v období přechodu mezi dvěma světy, mezi stabilnějším analogovým prostředím a hyperrychlou digitální realitou a mozek a psychika člověka na to nejsou nastaveny, na ten nepřetržitý příval informací, sociální srovnávání, že online komunikaci, tlak na permanentní výkon. A proto psychologové u této generace pozorují zvýšenou míru úzkosti, přecitlivělosti nervového systému, pocitu nejistoty, vyhoření, ztráty, hlubší identity. Jo? Člověk je neustále připojen a zároveň často emocionálně odpojen, ale od sebe samého. Tady vlastně hraje velkou roli psychologie identity. Jo? Dříve byla identita více daná rodinou, místem, profesí nebo tradicí a dnes si člověk musí svou identitu neustále vytvářet, prezentovat, obhajovat. Sociální sítě vytvořily psychologický tlak, být stále zajímavý, úspěšný, krásný, výkonný a emocionálně i přitažlivý a vzniká fenomén psychologie obrazu a lidé často nevnímají sami sebe podle skutečného prožitku, ale podle toho, jak působí na ostatní a to vede vlastně k vnitřní fragmentaci osobnosti, unavě pocitu, že člověk ztrácí autenticitu. A současně je tato generace psychologicky i otevřenější než generace předchozí a mluví více o emocích i traumatech, duševním zdraví, nervovém systému, terapii, meditaci, psychosomatice. A vlastně se začalo více zdůrazňovat význam regulace nervového systému, práce s tělem, dechem, zvukem, emocemi. A tady vlastně vzniká ta spojitost třeba i s tím mým oborem hudbu a neuroakustikou. A z hlediska hlubinné psychologie lze milenialismus chápat jako kolektivní krizi smyslu, což je taky zajímavé. A mnoho lidí má technické možnosti, ale chybí jim vnitřní zakotvení, proto se vrací zájem o vlastně spiritualitu, jo, vědomou práci s emocemi a tak. Akorát to vždycky sklouzává do takových zase až moc zase uleťáctví. A zajímavostí třeba i je, že mnoho křesťanských millennials už nevnímá víru jen jako soubor dogmat nebo institucí, ale spíše jako cestu osobního hledání vztahu vnitřního uzdravení a duchovní identity. Jo? Křesťanští mileniálové představují velmi specifickou generaci věřících, protože vyrůstali v době rychlé sekularizace, digitalizace a kulturních změn a jejich vztah ke křesťanství bývá často jiný než u starších generací a méně přijímají autoritu pouze proto, že je daná a více hledají osobní zkušenost, autenticitu, vnitřní smysl a psychologickou opravdovost víry. A současně mnoho mileniálů zažívá konflikt mezi tradičním náboženským jazykem a moderním světem, a institucionální církev někdy vnímají jako příliš formální, rigidní nebo vzdálenou reálnému psychickému životu člověka, proto část mladších křesťanů hledá více komunitní, autentické a emocionálně živé formy víry a důležitou roli zde hraje taky hudba, worship, gospel, meditativní hudba a je spousta různých festivalů a moderní křesťanské hudební tvorby. A hudba se stává také mostem mezi emocí, spiritualitou a pocitem sounáležitosti. Takže psychologicky je pro křesťanské mileniály typická silná potřeba smyslu a pravdivosti. A nechtějí jen věřit správně, ale chtějí cítit, že víra skutečně proměňuje život, vztahy a psychický stav člověka. A proto často kladou důraz na empatii, autenticitu, sociální spravedlnost, pomoc druhým, ekologii, duševní zdraví nebo vědomý životní styl. A zároveň je tato generace i více citlivá na vnitřní rozpory, pokud vidí rozdíl mezi deklarovanou vírou a skutečným chováním institucí nebo lidí, velmi silně to prožívá a to vede některé mileniály k odchodu od organizovaného náboženství, ale ne nutně od spirituality samotné a často zůstávají duchovně hledajícími lidmi, kteří si zachovávají vztah ke Kristu, evangeliu nebo křesťanské etice, ale méně se identifikují s tradičními strukturami a v mnoha směrech je generace křesťanských mileniálů generací přechodu a snaží se spojit starou duchovní tradici s moderní psychologií, citlivostí nervového systému, otevřeností emocím, potřebou autentického lidského kontaktu, takže dnes vznikají směry propojující právě tady tyto témata. U generace mileniálů, taky včetně křesťanských mileniálů, se psychologií a sociologií často popisují i určité problematické tendence a stinné stránky, jakože nejde o odsouzení celé generace, ale o důsledky prostředí, ve kterém vyrůstala. A každá epocha formuje psychiku jinak a tato generace nese specifické psychologické zatížení. Takže jedním z hlavních negativ je chronická psychická přetíženost. Jo? Mileniálové vyrůstali v prostředí neustálého tlaku na výkon, sebezdokonalování a viditelnost a mnoho lidí má pocit, že musí být úspěšní, kreativní, emocionálně inteligentní, zdraví, duchovní, atraktivní a zároveň ekonomicky stabilní. A nervový systém je pak často dlouhodobě aktivovaný a člověk ztrácí schopnost hlubokého odpočinku a tady se objevuje úzkost, vyhoření, nespavost a pocit vnitřního chaosu. Takže tím dalším problémem je fragmentace identity a sociální sítě vytvořily kult obrazu a prezentace sebe sama. A člověk může začít žít více ve své digitální projekci než v autentickém prožitku a psychologicky vzniká rozštěpení mezi kým skutečně jsem a jak působím na ostatní a to vede k nejistotě, závislosti na uznání, oslabení vnitřní stability a u některých mileniálů se objevuje také hypersenzitivita a nízká tolerance frustrace, protože oni byli často vedeni k individualitě, emocionální citlivosti a mohou hůře zvládat konflikt a nejistotu a dlouhodobou disciplinu. A někdy vzniká tendence rychle měnit směry a hledat stále nové a nové podněty, jak to dneska známe, nebo uniknout do virtuálního světa místo hlubšího zakořenění v realitě. A to v duchovní oblasti může být také problémem a hlavně spirituální konzumerismus. Člověk hledá stále nové techniky, kurzy, frekvence, filozofie, duchovní směry, ale chybí mu ukotvení a dlouhodobá vnitřní práce a spiritualita se pak někdy mění spíše v estetiku nebo emocionální zážitek, než skutečnou transformaci osobnosti. U těch křesťanských mileniálů se někdy objevuje tendence přizpůsobovat víru pouze subjektivním pocitům a důraz na autenticitu je pozitivní, pokud ale chybí disciplína, tak tradice nebo hlubší schopnost nést nepohodlí může víra ztrácet stabilitu a stát se závislou na momentálním emocionálním stavu. A psychologové

stimulu a to může vést ke zvýšené vlastně úzkosti, paranoje, ztrátě koncentrace nebo pocitu, že svět je permanentně v ohrožení a člověk se pak těžko orientuje mezi realitou, emocemi, mediálním obrazem reality. A je důležité vědět, že právě tato citlivost vede mnoho mileniálů k hledání hlubší psychologie, práce s emocemi, hudbou, nervovým systémem, smyslem života, nějakým novým vírám. A stinné stránky této generace jsou zároveň, ale druhou stranou její otevřenosti, empatie a touhy po autentičnosti. Takže mileniarismus s tím R tentokrát je zajímavý i tím, že se neobjevuje jen v náboženství, ale téměř v každé době velkého civilizačního přechodu a psychologicky jde o kolektivní stav, kdy lidé začnou cítit, že se starý svět ztrácí řád, hodnoty nebo smysl a zároveň vzniká silná potřeba očekávat nový začátek a proto se mileniaristické myšlení objevovalo po válkách, během epidemií, při technologických revolucích nebo v obdobích kulturního chaosu. A z hlediska hlubinné psychologie má mileniarismus archetypální charakter a je spojen s archetypem smrti a znovu zrození. A člověk nebo společnost prochází rozpadem starých struktur, aby mohl vzniknout nový způsob existence a proto bývá mileniarismus emocionálně velmi silný a obsahuje zároveň strach z rozpadu i naději na obnovu a lidé v takových obdobích intenzivně hledají znamení, symboly, duchovní smysl nebo vyšší řád. A pokud je civilizace dlouhodobě ve stresu, přetížení a nejistotě, tak lidé začnou intuitivně hledat sjednocující příběh. A někteří ho hledají v náboženství, jiní v ideologiích, technologiích, spiritualitě, ekologii, nebo v hudbě, umění, takže mileniarismus je tedy také v psychologii kolektivní naděje, pokusem dát chaosu význam. A ve 20. a 21. století se mileniarismus začal měnit a tady už nejde jen o biblický konec světa v úvozovkách, ale o představu transformace vědomí, změny frekvence společnosti, technologického zlomu nebo nové etapy lidstva. Proto se dnes objevují témata, jako je umělá inteligence, transhumanismus, digitální kontrola, ekologická krize, ale současně i návrat k přírodě, meditaci, nervovému systému, hudbě, práce s emocemi a lidé mají pocit, že civilizace stojí na hranici zásadní změny, ale nikdo přesně neví, jak bude vlastně nový svět vypadat. A tady jsou vlastně dvě tváře. Zdravá forma může inspirovat člověka k hlubší práci na sobě, k větší lidskosti, solidaritě a hledání smyslu. A nezdravá forma však může sklouznout do strachu, fanatismu, konspiračního nějakého myšlení, posedlosti, představou konce, když je nervový systém dlouhodobě přetížený, tak vlastně člověk může začít vnímat svět apokalyptický a hledat si úplně zjednodušené vysvětlení vlastně složité reality a utíkat tak zase od těch skutečností, které nás tady obklopují. Takže mileniarismus není jen náboženská teorie, ale to psychologický a kulturní fenomén, který se objevuje vždy, když lidstvo cítí, že starý způsob života přestává fungovat a rodí se nová etapa civilizace. Takže rozdíl mezi milenialismem, tady té generace, a mileniarismem je zásadní, i když ta slova vlastně znějí i podobně. A tady je zajímavostí i to, že mileniarismus je historický, náboženský a filozofický pojem a vychází z představy zásadní proměny světa a příchodu nové éry, tisíciletého království, duchovní obnovy nebo konce starého řádu a nejde o konkrétní generaci, ale o kolektivní víru nebo pocit, že lidstvo stojí na prahu velké změny a mileniarismus se objevoval v raném křesťanství, ve středověkých prorockých hnutích, v apokalyptických směrech a i dnes v různých představách nového vědomí, transformace světa nebo civilizačního přechodu. Jo? Takže psychologie

0: vůbec nepřichází do úvahy už několik let. To znamená, protože vy, když budete dělat tady ty zásadně jednoduché věci, že budete to tělo detoxikovat průběžně, tak vás ani tady ty věci nepotkají. To samé rakovina. Proč myslíte, že mají lidi rakovinu? Nebo další jiný neduhy? No protože máte vaše těla plný, jsou plný parazitů. A to vám taky žádný doktorek neřekne. Jo, abyste používali antiparazitika. Třeba konkrétně bochumurka právě likviduje parazity. Jo, v těle. Tu dávali i hospodáři svým zvířatům podle starých knih, aby před zimní období odparazitovávali, nebo i v létě, když je to sušili, a odparazitovali tím ti zvířata. Jo? Takže největším problémem ve vašem těle je parazit. To je ta rakovina. Protože rakovina jako taková vás nezabíjí. Zabíjí vás léčba na tu rakovinu. To je ten zabiják. Protože jsou studie, kde lidi, kteří se neléčili na rakovinu a říkali, že to dožijou prostě bez léčby, prostě to se na to vykašlali, tak se dožili mnohem vyššího věku než ty lidi, kteří postoupili chemoterapii. Jo. Na to jsou studie, které trvaly 25 let třeba, jo, od různých doktorů. Takže lidi, začněte se koukat na svoje tělo, jakože je to váš chrám a vy tomu chrámu musíte umět pomoct. Aby se těch jedů prostě zbavilo. Dodávat minerální látky, odkyselovat, odparazitovat a uvidíte, jak se vám začne dařit lépe.
1: Ano.
0: Takže já jedině tady ty věci přírodní medicína. Jo a ještě vynikající věc je na krevní oběh a na játra je třeba červená řepa a super je kvas z červený řepy. Jo? Tak.
1: Dobroš. Marie, máš tady souhlasný komentáře ohledně chemoterapii a přirozené přírodní léčby, takže Deni píše 85-ročná mama žije po chemoterapii 2015, kde se vyjádřili lékáři, že ji čekají 1 až 2 dní, kedy zomrie. Dnes má mama nemá vysoký krevní tlak, nemá diabetes druhého typu. Léčba, bylinky, pohoda a bez televize, ano. A ta sama Deni píše, presně naše mame sa tělo detoxikovalo, nic neprijímalo a to ju zachránilo. Pred chemoterapií měla 70 kilo, až nemocnice jsem brala bezvládné 40-kilové tělo. Nyní opět má 70 kilo a pohoda, ináč jsem žena, hehe. Já jsem tušil, že to je, že Deni je žena, ale to je v celku jedno. Deni může být muž, ale tohle je teda žena. Tak jo, Deni, díky za komentáře.
0: Já jenom lehce dodám, že nejlepším lékem, jak se říká, je na rakovinu je hladovka.
1: Pusty, hladovka.
0: Jo, prostě hladovka. Jenom prostě voda, osolená voda, pít a to je všechno, co potřebujete. Protože tělo v tom režimu hladovění přepíná na obnovu veškerých buněk a začíná dělat sobě úklid. Jo, takže spousta lidí praktikovalo hladovku na to, aby se vylečili, protože to je úplně jednoduchý. Když to tělo nepřijímá jedy, tak má čas na to, aby se těch jedů zbavilo. No, takže, jo a ještě jsem chtěl ohledně, když vám říkají, že ta žloutenka řádí a kde si, co si, víte, co je žloutenka, že to je hepatitida, co to znamená? Že to je otrava jater. Jo? To znamená, že máte játra plný toxických látek anebo parazitů. Jo? Takže stačí jenom začít přemýšlet a pomáhat svýmu tělu nejíst, přestat jíst. Třeba dejte si, já vím, že to je těžký jako přestat jíst, jo? ale prostě to zkuste a uvidíte, jak to má omlazující účinek, protože to se říká i u zvířat. Když vám třeba slepice nesnáší doma, že vám přestanou snášet, tak říkají, nedávejte jim nažrát. Nedávejte jim 1-2 dní nažrát a uvidíš, jak ta slepice začne snášet. Protože ta slepice hodí regeneraci svojí, omladí se a oni dostávají i peří, všechno, to je u zvířat normálně i u lidí a ty začneš regeneraci. Jo, proto po těch takzvaných nemocech se vždycky cítíš daleko mnohem líp, jakože když se vylečíš, jako když jsi byl předtím, jakože zdravý před tou nemocí.

0: Já jsem jenom přijel teď už v pátek sem, abych vás pozdravil, poděkoval vám za to, že vám osud naší země není lhostejný, že jste, snažím se, asi potřebuji to vejš, dobrý, fajn. Tak ještě jednou, chtěl bych vám moc poděkovat, pozdravit vás, poděkovat za to, že vám není lhostejné, co se děje v naší zemi. My samozřejmě to těžiště budeme té akce směřovat na tu neděli, kdy doufám, že sem přijedou lidé z celé republiky, dokonce i ze Slovenska, a doufám, že nás podpoří v tom našem úsilí, abychom všichni dali jasně najevo, že naše suverenita, naše národní hrdost není na prodej, že se prostě nenecháme koupit za pár zlaťáků, že pořád ještě je tady dostatek lidí, kteří prostě se nenechají urážet od tím, že tady následovníci sudetoněmecké strany Konráda Henleina, která byla včleněna do NSDAP, že se prostě tady uspořádají sjezd, přesto, že drtivá většina lidí v České republice o to nestojí, a nestojí o to zejména ti, kteří přežili ty válečné hrůzy, po případě pozůstalí po těch obětech, kteří za války zemřeli. Já chci jasně říct, že odmítám koncept nějakého smíření, tak jak je nám podsouván různými politiky a médii. Protože smíření může nastat tehdy, kdy jsou dva subjekty, které mají vůči sobě vinu navzájem. Ale tady je potřeba naprosto jasně říct, že to, co se dělo po druhé světové válce, to, že tady byly excesy v rámci těch odsunů, tak to nebyla vina našich předků. To byla čistě vina nacistů, kteří nás tady 6 let okupovali a zabíjeli naše lidi. Oni nejsou oběti, oni jsou prostě pachatelé. A dokud my nebudeme o to smíření stát, dokud my nebudeme říkat, pojďte k nám, a já jsem přesvědčen, že mnoho lidí v naší zemi nemá problém s Němci, drtivá většina, ani se sudetskými Němci, ale má problém s politickou organizací sudetoněmecký Landsmannschaft, která dlouhodobě podrývá Benešovy dekrety, útočí na naši suverenitu a stále se snaží za každou cenu, i když se prostě tváří, že tomu tak není, ale jejich hlavním cílem je společně s Lichtensteiny prolomit Benešovy dekrety a zrevidovat majetkové právní uspořádání po druhé světové válce. Benešovy dekrety nevznikly jen tak. Benešovy dekrety byly fakticky tím novým slovem transpozicí dohody vítězných mocností na konferenci, která byla učiněna na konferenci v Jaltě a následně v Postupimi. Benešovy dekrety fakticky řešily celý ten problém, protože kdyby tomu odsunu nedošlo, tak sám Beneš říkal, že by nastala tady u nás pohraničí občanská válka. Dnes Miloš Zeman říká, že to byl ten nejmírnější trest. A já s tím absolutně souhlasím. Protože kdyby docházelo k individuálním soudům, tak velká část z těch Němců, kteří tady obsadili naše domy, náš majetek, by skončila buď to v těžkém žaláři, anebo pod trestem smrti. A máte tady dokonce příklady právě lidí, jako byl Siegfried Zoglmann, který byl oblastním šéfem Hitlerjugend v protektorátu Čechy a Morava, velmi blízkým spolupracovníkem K.H. Franka. Tento člověk utekl těsně před koncem války do Německa, tam se vzdal Američanům. U nás by čelil trestu smrti zcela jednoznačně a jasně, ale tehdy o něj nikdo nepožádal, o jeho vydání. A potom on se stal na 10 let spolkovým předsedou v zemi Bavorskou právě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Nevím jak vás, ale mě tohle prostě uráží. Já jsem přesvědčen, že ta organizace tady nemá co dělat a že nás od toho smíření vzdaluje. Mnoho lidí, já nechci, že dělat žádné násilí. My nemůžeme vybízet jakémukoliv násilí, k jakémukoliv pojďme na ně. Já to odmítám, my musíme prostě vyhrát našimi argumenty, nikoliv nějakou silou. Jakmile se necháme vyprovokovat, budeme stejní jako oni. Já tohle jednoznačně odmítám a vyzývám všechny k tomu, ať se prostě chováme maximálně pokojně a ať vítězíme skutečně silou našich argumentů a ne nějakou silou pěstí. To je věc, která prostě tady nemá co dělat. Takže za sebe chtěl bych vám moc poděkovat. Chtěl bych říct, že mě nejvíc, co mě lidi píšou v posledních dnech, opravdu je to takový společný jmenovatel, tak oni píšou jednu větu. Já už jsem s tím smířený byl, ale teď už zase nejsem. Oni v podstatě dokázali otevřít ty staré rány, které už byly téměř zacelené. A dnes ti lidé, naopak, kteří už byli v pokoji a ve vzájemném souladu, tak právě tahle akce to celé znovu rozdmíchala. A není náhodou, že bavorský parlament tuhle tu chvíli zasedal, kde tam ta bavorská pobočka AfD, a přestože my v mnoha věcech se s AfD shodneme, tak tady jasně říkám, ani náhodou, Benešovy dekrety nejsou k diskuzi. A bavorská pobočka AfD zase znovu navrhla zrušení Benešových dekretů. To znamená, že tady my všichni vidíme, o co jde. Za mě říkám, nikdy za žádnou cenu. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu, naprosto stabilní, ze které nesmíme ani o centimetr ustoupit. A pokud si někde chtějí dělat sjezd, právě tyto lidé, kteří vznikli původně z nacistické strany, ať si ho dělají v Německu, ale ne u nás. Němci nám do toho nemají co mluvit, a pokud jim záleží na dobrých česko-německých vztazích, tak by nás měli pochopit, měli by se nám omluvit a měli by jednoznačně konstatovat, že ten sjezd je tady nemístný. A poslední větě, co chci říct, jestliže skutečně jde o to definitivní zahojení těch ran, ať nám zaplatí ty reparace. Myslím si, že to bude daleko férovější, než až tady dělají sest. Díky moc všem, že jste přišli, velmi si toho vážím. Věřím, že v neděli ta účast bude obrovská, protože mě píšou lidé z celé republiky, že přijedou, takže v neděli se na Dominikánském náměstí budu těšit na viděnou. Ještě jednou díky, klaním se vás, jste úžasný. Děkuji.
1: Tak my moc krát děkujeme Jindřichu Reichlovi za skvělé vystoupení a my se vrátíme k naší pětě, a to je čtení jmen obětí nacistického Německa za druhé světové války.
2: Jasně. Takže skončili jsme písmenem C a začínáme v abecedě písmenem D, a já poprosím Zdenku Protasovou, aby začala číst.
3: Děkuji. Daněk Zdeněk, narozen 10. května 1914 Frankovice, okres Vyškov. Popraven 1. července 1942.
4: A hlavně by to rozkývalo to majetkové právní uspořádání. To je ten největší problém.
2: Ale to teď řešíme v těch kluvačů.
4: Ale o to jim jde, že jo? Ten sudetoněmecký Landsmannschaft jde ruku v ruce s Lichtensteinem, a oni to chtějí prolomit. Teď mají ještě toho Maďara v Maďarsku, který jako má to samý, a najednou mají docela silnou skupinu a už zase začíná být jako obkličování tím, že prostě by nám chtěli ty... A znovu říkám, nejhorší na tom je, že prostě je to fakt jako česko-český problém, protože tohle by si v Polsku nedovolili. Tam bylo odsunuto 8 milionů Němců. Poláci dostali obrovský kus území po druhé světové válce, německý, Gdaňsk a další, Breslau, všechny tyhle ty města. A nikdo nikdy si Němců by si nedovolil říct, uděláme si spoustu. Že ty Poláci by je hnali klackama. A prostě to samé je zdravění.
5: Děkuju.
6: Taky. Děkuju. Si vás vážím, pane Reichl.
7: Ahoj.
8: V neděli, ještě pozve lidi na neděli.
4: Jo, v neděli samozřejmě ve 2 hodiny na Dominikánském náměstí budeme mít tu hlavní akci, která se soustředí do Brna tady na to, abychom odmítli konání toho ponižujícího sudetoněmeckého sjezdu. Myslím si, že skutečně do Brna tahle akce nepatří a že by daleko vhodnější byla, kdyby se konala na německém území. ten, kdo by s nimi chtěl jakýmkoliv způsobem budovat společnou kulturu, sloužit jakoukoliv mši, určitě by se tam dojel. Ale mnoho lidí, prostě jim to jitří ty pocity a to, že prostě je tady jenom organizace Lidice Memory, která združuje přeživší a pozůstalé z Lidic, která si nepřeje, aby se tady tenhle sjezd konal, tak myslím jenom, že to by mělo stačit z hlediska úcty k těm lidickým obětem, aby jsme tu akci tady odmítli. Myslím si, že i kdyby jenom jediná ta organizace to nechtěla, ale těch lidí je samozřejmě mnohem, mnohem víc. Takže já si myslím, že celá ta akce nepřispívá ke smíření, naopak, že nás od toho smíření vzdaluje a že mnozí lidé, jak už jsem říkal, mě psali namísto toho, aby psali a to, že se na tu akci těší nebo že je to dobře, tak píší, já už jsem smířený byl, ale teď už znovu nejsem. To je bohužel ten největší problém. Takže určitě přijďte v neděli ve 2 hodiny na Dominikánské náměstí. Chystá se sem mnoho lidí z celé České republiky, dokonce i ze Slovenska. Takže si myslím, že to bude skvělá akce. A doufám, že každý, komu není lhostejný osud naší země, každý, kdo cítí, že naše suverenita není na prodej, takže se s ním tady v neděli ve 2 hodiny uvidíme. Mějte se moc hezky, já zdravím Raptor TV, všechny diváky.
7: Děkuji. Pane Rajchl, můžu s vámi rychlou fotku?

0: Tam to šlo. Tak. Všechny vás zdravím. Tak. Snad to půjde. Já. Ještě tady, ano. Tak. Přátelé, až uvidíte ty davy, co se k ním budeme blížit, to budete koukat. Pojďte se, co tam je lidi, jo? Takže jdeme do toho. Jak jsem slíbil, tak živý přenos. Mám tady bodyguarda. Kamaráda. Takhle rychle jsem v Brně ještě nikdy nebyl. My jsme tady byli za dlouho, kámo, za 2:20. Je úplně neuvěřitelný s dvěma zastávkama. Dejte mi jenom vědět, jestli mě dobře slyšíte, přátelé, protože já tady nemám druhý telefon, abych si to mohl ověřit. Ale musím říct, že je nás tady teda opravdu, až jsem překvapený. Mile. A to hned ukážu, jo? Dějte se, co nás tady je. Parádní. Přátelé, přenos to bude dlouhý. Já potom, až mi bude docházet baterka, tak jsem si vzal náhradní zdroj, tak doufám, že bude připojit. Slyšíte mě dobře, tak to je super. Spoustu lidí jsem teď už tady potkal, pozdravuji se s vámi. A ještě spoustu potkám, ale nevím, jak to bude v tom davu. Heim ins Reich, ano, správně. Podívej se na tu frontu, kam až to jde, Karle, jo? Přátelé, jenom pro vaši představu, tak to jde až tamhle úplně dozadu. To je Masarykovka, ne, tohleto, ta ulice, že jo? Tam je tam vzadu, aha. Takže přibližně můžete počítat takových 300 metrů, 400 metrů je průvod. Když se budeš tady ještě doprava, pak ať měli se ještě tramvaj tady, šalina, nebo je tomu říkají. Dobrý den. To se nebojte ke mně přijít, já nekoušu.
1: Děkuju.
0: Já děkuju. Vemte si tady od značek, vám to už jsem jich rozdal, mám bilion na nádraží. A další tady rozdám.
1: Děkuju.
0: Taky. Hlavně bacha na šalinu. Já taky.
2: Moc ráda vás poznávám.
0: Děkuju.
3: Dobrý den.
0: Taky.
3: Pane.
0: Ještě ruku.
3: Suva Duvajerova.
0: Moc mě těší.
3: Co
0: dobrý
3: vám
0: den.
3: Svíčka.
0: Dobrý den.
3: Jo, děkuji.
0: Chcete taky?
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak, kdo další? Ještě někdo? Dobrý den.
5: Já vás zdravím, dobrý, ale vydržte.
0: A vy máte nějakou, to vypadá ta vlajka nějak německo-česky, že jo?
4: Co to máte za tyto? My chceme taky.
5: Já vám vybrat ty
4: fosy. Ještě pro kamarádku. Chci mír. Doktor Vajíč, jo? Doktor Vajíč?
0: Tak. Taky. Ještě ruku vám podám. Taky.
5: Děkuji,
0: dobrý den.
5: Děkuji.
0: Já děkuju.
5: Je to samolepka, takže jsem vám to donesla.
0: Děkuju moc.
5: A rozdávejte.
0: A vy rozdávejte, taky vám dám takhle víc.
5: Ne. Já jsem zpěďák.
0: To nevadí.
5: To nevadí,
0: to není žádná urážka.
5: Ne. Jo, takže klidně,
0: děkuju.
5: Ať samolepka.
0: Moc děkuju, Karle, prosím tě, vemeš mi to dáš, mi to tady do baťohu dozadu.
6: Zdravím vás, já vás poslouchám.
0: Dobrý den, já vám taky dám.
5: Jednu takhle velkou,
6: já už mám, můžu poprosit.
0: Máte, už počkejte, to mi nevracejte. Takhle. Tak, určitě, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Rádi
7: vás sledujeme.
8: Děkujem.
0: Tak.
7: Nějaký příspěvek?
0: Ne, nic. Děkuju. Tak.
9: Co s tím máme dělat?
0: Kájo, dej mi to prostě do baťohu.
3: Můžu vás poslouchat, nebo je to něco tajnýho?
0: Strašně tajný to bude.
3: Tak chytré člověk, já vás obdivuju.
0: Ne, to asi nesmí to přehánět. Hodně čtu, to musí člověk, to je základ. Jo.
3: No, to
0: hodně číst, akorát Tartušovi se nelíbí, nechce mi tam vysílat se mnou. Bojí se
3: to
0: knihovny. No, on se bojí ty knihovny, no. Ale to není stísněný, má pocit, že to na něj padá a nechce tam sedět se mnou.
3: Já jsem dneska děkuju, ale koukám se to právě tam, někdy to nevíde, ale já to tam lajku a to ano, ale jste říkal dobře, že těch odkud nebo těch kulturovat, to je tak strašně moc, že mě z toho...
0: No, ale pozor, teď podle mainstreamu 58% lidí je proti, to zase není tak špatný.
3: Ale jinak jsem lajku.
4: Tak počíme jede, ona má...
3: Jinak jsem lajku.
4: Jo,
3: budu vás bavit, ráno vás.
0: Mějte se krásně, opatrujte se, dobrý den. Dobrý den, taky vám dám dárek.
1: Fotbalu sdílím videa.
0: Děkuju. Máte ještě někoho, pro někoho chcete ještě?
1: Jo, my jsme přijeli ještě předou holky z Náchoda, tak to taky dám.
0: Náchod, super.
1: A my jsme ho dali doma.
0: Nechceme zde potomky tyranů a vrahů, tak to dáme na to. Vidíte to? Je to tam. A to je, ale to je ještě přesnější, bych řekl. Vy to budete mít přátelé obráceně, protože samozřejmě ono to nepřetočí, ten YouTube, Google. Tak jo, mějte se krásně. Budeme vyrážet, ne? To je horko, to je blázen. Ještě jsem si nakrémoval hlavu, já to věděl. To je lidí, to jsem teda jako nečekal, že tady bude tolik. Už nás tady natáčí přátelé od policie. Viděl jsi je? Jak točili?
8: Tak oni musí asi, jo.
0: No jasně. Tohle česká vlajka, to je strašně protistátní.
9: Dobrý den.
0: Dobrý den.
9: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Dobrý den, ale já vás znám od vidění.
9: A odkud? Vy znáte pana Sošku, protože vám pořád píše.
0: Tady máte ode mě odznáčky oba.
9: Děkujeme, my jsme zapomněli, takže my si to dáme.
0: Ale od vidění jste mi hrozně povědomá od někud.
9: Ale asi ne, my jsme Krumlov a my přijeli.
0: Přátelé, já se budu snažit nejít úplně do toho davu, protože tam nemám šanci natáčet. Tamhle jsou komunisté, viď? Vzadu vidím správně. Já vidím blbě na dálku, ale mám...
8: No, lidi nemusnou, ne?
0: Tak to řekněte, že chcete vyfotit. Pojďte.
9: No dobře, to teda. Děkuju.
0: Nemáte záč?
9: To bude po celé rodině, protože my vás všichni posloucháme.
0: Děkuju.
9: A držím palce, jste dobré.
0: Moc děkuju, no. Je to potřeba, aby nás bylo víc.
9: A je nás, ale pořád je nás asi málo. No.
0: Ale nebojte, rozrůstáme se.
9: Já taky doufám. Pořád pozoruju, kolik máte jako sledující, takže je to pěkný číslo.
0: Jo, je to super. Zaplať pánu za to, snad se to bude zlepšovat. Teď mě 4 týdny kvůli tomu Landsmannschaftu blokují videa vlastně, že jo, nejde zviditelňovat nic, ale to se nedá nic dělat. Musíme překonat.
9: Jste stejně starý, jak moji synové, 3, ale ty vědomosti teda klobouk dolů.
0: Ne, tak já jsem si to prožil všechno a odstudoval, takže, no, jak říká moje manželka, divila bych se, kdyby to nikoho nezajímalo.
9: Ne,
0: když mi to řekla před těmi 5 lety, ale tak bez manželky by to nešlo vůbec. Teď, Kájo.
9: Tak
0: taky, mějte se krásně, naschranou, děkuju. Už se to hne někam?
8: Tak jedna už byla, ale není kam chváta.
0: Dobrý den. Počkejte, já vám dám od značek.
10: Děkuju.
0: A vám taky.
10: Já pro vás nic nemám.
0: To nevadí.
9: Děkuju.
0: Dobrý den. Ano, dobrý den.
11: Já jsem Vojtěch Peč.
0: Tak to mě moc těší, Vojtěchu. Dobrý den.
11: Mluvili jednou o telefoně.
9: To jsem dostal.
11: Od Pálavou jsem se představil.
0: Jo.
11: Jsem rád, že vás vidím.
0: Já taky.
12: Osobně. Nebo rychlem se uvidíte? Asi
0: jo. Já doufám, že jo, že s Jindrou se uvidíme. No. Já bych si chtěl natočit, ale uvidíme, jak bude lidi a taky to počasí, jo, no, jako aby někoho taky netrefilo v tomhletom. Hejbe se to?
11: Opravdu vypadáte úplně.
0: No já to vím, to si říkám, že jsem tlustý a nejsem.
12: To je tolik.
11: Tak no, jsem rád, že jsem vás viděl.
0: Taky, děkuji, mějte se hezky. Na shranou.
12: Tak musím poslouchat se mi komplimenty, ale to je normálně ty tolik rozumných lidí od pana Hájka z Protiproudu.
0: Tam jsou super, Protiproud mám moc rád.
12: Tolik lidí by bylo rozumných, jo? A i co se třeba v úzovkách nemusilo, Jirka Černohorské. Polské, tak rozumí, lidi chytří.
0: Jak říká můj kamarád tady, Karol mi dneska říkal v autě, tak mi říká, oni se ty lidi probudějí, až budou mít prázdný košíky u Kauflandu. Ale to už bude pozdě.
12: Já dávám na svůj Facebook, kde mám ty pár milých přátel, takový ty štěvky. A to myslím, kdo nevidí.
0: Mějte se, na shranou. Tak a jo, kam se vrhneme, to je ještě chvilku tady na tom slunci tak 10 minut a normálně to bude jako špatný. Ty už vypadáš hodně špatně teď teda. Dobrý den, od značek vám dám.
13: Super, jsem říkal, že vás jde potkat.
0: Určitě, není záč.
8: Tam je krásná malůvka na tom transparentu.
0: Já nevidím, kde to vidíš? Jo, to je dobrý, no. Ale jsou tady teda brutálně cítit Wunschheize, vole. Cítíš to?
10: Necítím nic.
0: Tyhle, brutál, úplně od země. Víte se, co je tady lidí, to je úplně žasno. To jsem teda nečekal, že tady bude tolik lidí. Čekal jsi to, že tu bude tolik lidí?
10: Já jsem čekal víc.
0: Jo, ještě víc. Se podívej, kam až to je.

0: Němec.
1: Dobrý den.
0: Martin, vykočí.
1: Těší mě, tady máte odznáček.
0: Děkuju.
1: Není záč. Dobrý den.
0: Ahoj.
1: Těší mě.
0: Taky.
1: Aleši, tady máte odznáček. Tak co, půjdem pomalu, Kájo, co myslíš?
2: Už to ne.
1: Jo, tak počkáme, jo.
2: Dáme prostě všem.
1: Dobrý den. Těší mě.
3: Já vás poslouchám, já jsem vás toho nepoznal, děkuji.
1: Jsem tajnej dneska. Dobrý den. Určitě, dobrý den.
4: Ježíš, těž to.
1: Dobrý den.
4: Máme tady krásný.

0: Ale mi to pošlo.
1: Máte perfektní transparent. Jsme obdivovali s kamarádem na dálku.
0: Děkuji moc.
1: Pojďte taky. Já děkuju. Je to tam. Je to tam. Mějte se hezky. A co daří?
2: Doktor, je tady vám vedu Koko.
3: A, dobrý den.
1: Zdravím.
3: Já taky.
1: Já už vás konečně vás vidím.
3: Já taky.
1: Ale nebudu říkat, kdo jste a na kameru, protože jste takový dobrý tajnej.
3: Jo, pojď tady dál. Díky, já jsem Milan, když tak, jo.
1: Děkuju, Milane, díky. Díky.
2: Pane Vajíčku, já vás zdravím.
3: No, děkuju.
2: Já pravidelně vás sleduju.
1: Dobrý den. Den. Děkuju, dobrý den. Ještě počkejte, Ozdáček, neutíkejte.
2: Děkuju.
1: Tak.
4: Pane Bele, co má dělat?
1: Václav tady není. Ne, Václav má narozeniny, kluk má narozeniny. Mám tady dneska jiného kamaráda, Karla, tamhle. Inženýra stavebního, ne, strojaře. Tak. To vždycky vysvětluje věci po technické stránce.
5: Je to dobrý, přijel další vlak.
1: Jo?
4: Já myslím, že tady bude celkem dost, jako, to vypadá, no.
5: Ale je to pořád málo.
4: Já jsem jedině z rodiny, který...
1: Tak, přátelé. Teda vás je online. Koukejte na to, a tady ještě z té druhé ulice a půjdeme Masarykovou a už se tam dostane.
5: Když se ty lidi nepíjí dál, tak oni je takhle masakrujou a převálcujou.
1: Pana prezidenta tam máte krásně. Dívejte se. Ten, na koho se plive, teď nejvíc. Přátelé, já se omlouvám, ale já nevidím na obrazovku, jo, moc, takže vám nemůžu odpovídat. Dobrý den. Dobrý den. Karle, seš tam? Dobrý den, dobrý den.
6: Děkuji.
1: Nemáte záč, já vám dám odznáček.
6: Já jsem přivandroval z Ukrajiny.
1: Jo? Jak moje švagrová, tady máte odznáček. Tak to jsem rád, že to chápete, že nejsem proti. No ten můj kamarád Štefan, toho jsem zaměstnával 2006, tak ten padl první 14 dní. Vůbec nechápu, co to napadlo, jako.
6: Teď jsem v lednu byl na Ukrajině na podbu svého odneteře manžela, zůstalo to po ním dvoje malinkých dětí.
1: Uh-huh.
6: Odvedli ho, vytáhli z autobusu,
1: hrozně.
6: Hodili do vlaku na frontu.
1: Strašně.
6: Dva měsíce byl doma v Kytli. Letno jsem byl.
1: Já jsem toho Štefana nechápal, on tady měl celou rodinu, kluky dospělí už. Je to hrůza, válka je hrůza prostě. Tak, přesně. Jako mám na saku vždycky, mějte se. Děkuju. Tak, to byl pán z Ukrajiny, vidíte to, jo? Že to chápou, že opravdu nejsem nenávistný. Že mi jde o establishment ukrofašistický, nikoliv lidi. Dobrý den.
7: Skvělé, protože na sebe nemáme kontakt vůbec.
1: Ale... Jo, ahoj, Ježíši, ahoj. Prosím tě, ty nemáš odznáček můj, veď taky. A jíte se. Kde je Jindra?
7: Jindra bude tam.
1: Bude tam, jo, dobrý. Já jsem chtěl otravovat, teď tomu, že tady byl každý den, tak jsem si říkal, nebudu o tohle.

0: právě, no. Kdo tam na nás pořvával, ten chlap tam vpravo? To jsou normální ty lidi. A co ten hovňák, ten pšeňák a tady ten? To je hrozný.
1: Ale máme fotky, jak se domluvali včera s policistama, jak žena kvíli na naši.
0: On tam hajluje u fotek lidí, kteří umučili v koncentračních táborech, to mě teda přijde úplně neuvěřitelný.
2: Teď dohledali prostě nějakou šajbu, jmenuje se Josef.
0: To by mě vůbec nepřekvapovalo. Já to říkám furt, ale to je z pokolení na pokolení. No nejlepší, co jsem jel do Brna. Jsme tady byli za 2:20. Já když jsem jezdím v týdnu za lidma třeba, za obchodem, tak jsem jedu 4 hodiny. To je úplně šílený. My jsme vyráželi hrozně brzo, protože jsme nevěděli s Karlem, jak se sem dostanem, jak to půjde. No. No a samozřejmě, jak jezdím málo, tak mi došla klimatizace, ne? Autě. Tak jsme si to užili, tu cestu. A to nebudeme mít angínu. Přátelé, když se takhle zastavuje, srocuje, on to takhle ukážu. Zastavuje představu. Pojďte. Dobrý den.
3: Dobrý den, mluvili jste včera s mým manželem, Dvůr Králové, pozdravuje.
0: Jo, jo, děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
4: Posloucháš, že o půl druhé tady budete.
0: A vidíte, jsem tu a mám tady označky ještě pro vás. Vemte si je, rozeberte si je mezi sebou. Ještě? Určitě, pojďte. Ještě tady. Dobrý den. Dobrý den. Tak. Nejde tramvaj? Ne, dobrý. Počkejte, já se takhle nechytím.
3: Dostáváte pištělky?
0: Ne, pištělky bohužel nemám. Dobrý den.
3: Chtěla se ptat, máte označe?
0: Mám.
3: Ježišmarja, děkuju, děkuju.
0: Prosím.
3: Ať se vám ještě říct, že hrozně jste mi pomohl za covidu a za to.
0: Tak děkuju.
3: Když jste vlastně podporoval, že se nemusíme, že jsem těch vrátil já s Hanou.
0: Jo, zemíško, děkuju, mějte se, děkuju. Ano, dobrý den.
5: Ahoj.
0: Ahoj, tady máte.
5: Činnosti, zkoušky na zprávy.
0: Pardon, pomlouvám se.
5: Ranní i večerní, výborný, výborný.
0: Děkuju. Děkuju moc.
5: Je to potřeba k dosluhu.
0: Jo, je nás víc už konečně taky.
4: Něco se hnulo.
0: To se mi ztratil Karel někde.

0: Já se tam k vám dostanu. Mám tady...
1: Konečně vás vidím jednou osobně.
0: Dobrý den. Dobrý den.
2: Děkuju vám za všechno, co děláte.
0: Dobrý den. A tady si vemte odznáčky.
2: Ahoj.
1: Mám pro tebe od toho noviny.
2: Děkujeme.
3: Jo, zdravím.
0: A tady známá tvář.
3: Jo, díky.
0: Jak se máte?
3: No, tak já se to dám.
0: Ještě někdo?
3: Jo, díky.
1: Máme si to přiklepnout.
0: Mají všichni? Super.
1: No doufám, že to nezastaví.
0: No, tam si nás zapáčeli dole už, takže... Šestá? A je to tak, ještě i pro vás taky.
4: Ježiši, já dostal velké, děkuju.
0: Někdo chce menší, někdo větší.
3: Nálepku nemáte. Já bych si ji dal na mobila, já jsem si koupil novýho mobila. Jo, díky.
0: Poslední.
3: Let nalepit. Jo, díky.
0: Není záč, není záč vůbec. To se mi ztratil Karel. Ještě, dobrý den. Můj doprovod.
3: Já jsem si taky zapřítil,
0: ne? Ty ještě jsem si namazal tu hlavu, já jsem to věděl.
3: Já jsem si vzal čepice.
0: No? Si ho rozkínu, tady dá ten telefon.
3: Jsem měl hrozný strach, že tady nebudou lidi.
0: A je tu dost? Docela mi to překvapilo. Samozřejmě jako měly by tady být 100 tisíce, ale tak bychom byli naivní.
3: My jsme to dost radikální, jako já to řeknu na rovinu.
0: Já tak, co je radikálního na tom, že nechceme, aby se nám tady probíhaly náckové jak za války. Jako.
3: Jsme na nás zvali, že jsme náckové kdysi.
0: Bohužel. To chození je super. No ale chození, jo to sezení je strašné. Ale chození je super. S tím Vačkem minule, jak jsme natáčeli, to už jsem byl úplně na dně. To jsem říkal, že to hrozně.
3: Není tam taky pan Sládek. Před námi tady, tady takhle.
0: Mirek, já ho nevidím.
2: Až se budete toulat Jižní Moravou, přijďte k nám na bunkra do vstupy. Nezradíme 1938.
0: Dobře.
2: No, opevnění, první republika. 22 let už to tam děláme.
0: Tady to mám rád, tady ty opevnění jezdíme, vždycky s malým, to ukazuju všude, ty žopíky a všechno.
2: Máme tam 38, všechno celnici.
0: Úvodní, jo?
2: Jo.
0: To je dobrý. Jo, tam je pan Sládek, je tam.
2: Je tam pan Sládek.
0: Tady, před náma. Tady je pan doktor Sládek. Dobrý den. Dobrý den, moc mě těší. Zrovna koukám, dáme na pana doktora Sládka. To jsem neviděl, ani nepamatuju. Děkuju, moc děkuju. Posel drobná se Henlein, ano, to by se dělo. Zdravě, jak dlouho to ten telefon vydrží. To počasí.

0: A musí člověk nakrémovat.
1: Jo.

0: Zdravím vám
1: palce. Děkuju. Čekajte, já vám dám poznáček.
0: Díky.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Dneska budete mít hodně materiálu.
2: Dneska jo, určitě. To zase bude 15 lidí.
1: Já jsem rád, že vidím pana doktora Sládka. Já jsem na něj chodil v 90. letech. Dobrý den. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Mám je.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
3: Ráda, že vás tady.
1: Já taky.
3: Já vás sleduju.
1: Děkuju.
3: Děkuju.
1: Pro vás a pro muže, nebo pro přátele. Dobrý den. Dobrý den. Děkuju. Tady máte taky od záček. Není záč. Děkuju. Dobrý den.
0: Chci se zeptat, pan doktore.
1: Pojdejte.
0: Už máte nějakého kandidáta do prezidentského klání?
1: No.
0: Co nechcete vzít vy?
1: Ne, to.
0: Já, ne, dobrý, pohodě.
1: Já určitě ne.
0: Vaše veškerá vysílání.
1: To jako, já jsem příliš kontroverzní na to, abych mohl být prezident.
0: Ale koho?
1: Prosím?
0: Koho vybrat?
1: No právě. Já vám říkám, že čím víc o tom přemýšlím, tak tím víc ten Marek Vašut by nebyl špatný. Musí to být někdo známý, absolutně známý. Jinak ho neporazím.
0: Kára už nežije, tak někdo jiný.
1: Kára už nežije, bohužel. Toho jsme si zabili sami.
4: Nemyslím jako příjmení, pane doktore.
1: Ne, to je v pohodě. Já úplně, ale já jsem s tím v pohodě, já jsem potomek sudeckých Němců, no, ale můj praděda by se v hrobě obracel, kdyby viděl, co tady prohání,
4: já jsem vás poslouchal.
1: Za války, ten by koukal.
5: Já vás jenom pozdravím.
1: Vy jste vysoký, dobrý den.
5: Já jsem z Domažlicka a známe se vězně s Milošem Hrstem.
1: Miloš, dneska jsem o něm mluvil.
5: No, tak nás všechny pozdravuje, že by jsem jel, manželka si zlomila nohu a on má nějaký problémy.
1: Miloš má zdravotní, to by mu to nedal v tom horku. No, já vím, to by nedal v tom.
5: Tak jenom, že se tady tak vidíme.
1: Tak super, ho pozdravujte. My jsme spolu v kontaktu každý den, vlastně v podstatě, on mi píše vždycky na moc.
5: On říká, že spolu mluvíte často.
4: Ex-prezident Zeman taky. Slíbil aspoň účast, jestli
3: je tady Zeman.
4: Je tady.
1: Všem ve 2,80 na vozíčku v tomhle horku,
4: no, to
1: není úplně jako nejlepší.
4: My jsme měli kolegu v práci.
1: Dobrý den.
3: To jsem normálně nečekal, že vás
1: tady. Já jsem říkal, že přijedu. Dobrý den.
3: Já vím, že jste říkal, že vás uvidím někde na podiu. A já vás uvidím.
1: Ne. Já si na to neužiju moc za ty pódia.
3: Já jsem začal se věnovat politice až jako strašně pozdě. To, ale já jsem prostě mě hodně inspiroval a teď možná riskuju krik, že od vás jednu zvítnu. Já jsem, jestli jste slyšeli někdy Pravda vítězí.
1: Prosím?
3: Pravda vítězí, stránka s Karlem IV. Na obrázku.
1: To jsem asi nevěděl.
3: Tak já se snažím právě, jestli mě k tomu docela inspiroval, protože mě štvalo, že všude jsou právě takové dezinformace.
1: Ano.
3: Takže jsem si založil vlastně stránku a...
1: A jak se to jmenuje?
3: Pravda vítězí.
1: Pravda vítězí, tak přátelé, slyšíte, jo? Já vás tady skoro 2000, tak Pravda vítězí.
3: U všeho dávám zdroje, ať to mám prostě ozdrojované, ať nedělám žádné informace nebo něco.
1: Víte co, když se za zdroj považují novinky, tak...
3: Ne, samozřejmě, samozřejmě, taky no, všímám si, že...
1: To vždycky, když slyším jako zdroj, tak se to musím smát, protože...
3: No. Ale jakože se snažím všechno jako dělat tak, i když se mi to nelíbí.
1: Já, je mi to jasný, aby to prostě nebyla vložená blbost.
3: Tak to jsem to bych nevěděl. Vlastně,
1: nemáte záč, já děkuju. Mějte se hezky, děkuju, naschranou.
6: Stepan Vajíčko?
1: Ano, dobrý den.
6: Já vás sleduju. Tak
1: dobrý den.
6: Pavle.
1: Děkuju. Dobrý den.
6: Dobrý
1: den.
6: Jenom jsem chtěl říct, že vám držím palce.
1: Děkuju.
6: A je to paráda.
1: Je nás čím dál tím víc, je to dobře.
6: Jo, a ono to začne dobře. Já si myslím, že i ten Rusus nás hral s těma dětskama to teďka. Asi to měli udělat, aby se napravili.
1: No. Jak řekl dneska můj kamarád po cestě, lidi se proberou, že nebudou mít co do košíku a to už bude pozdě. To se mi moc líbilo, to je přesná definice toho, v čem se nacházíme. Vždycky, jo.
6: Jako oni mají furt ty svoje koše, že s těma odpadkama z Německa.
1: Já jsem říkal, kdyby jako můj praděda se dožil toho, že se tady budou prohánět henlajnovci, tak by tomu nevěřil. Myslím si, že by tomu nevěřil.
7: Tak 25 let táta seděl a brečel, že nás Němci zklamstvou. A říkám, taky to nedopustí.
1: No.
7: A on měl pravdu.
1: Bohužel.
7: Totálně nasazené, udělal v lesí, kácel stromy, ale dobili, když nesplnili.
1: Já jsem shodou okolností včera po 20 letech viděl tmavomodrý svět a říkal jsem si, jak mohl ten Ondra takhle zbudnout. To je vlastně prachy.
7: Já si myslím, že to je jenom
1: problém. 100%.
7: Dívejte se, já si v 77. roce jako jeden z prvních jsem podepsal kartu, měl jsem 19. Dneska se za 2/3
1: Karta se mi nevyplácí, podepsal jsem spolupráci. To řekl ten Lopatka na výslechu.
7: Ale on jich tam spousta je s tebáky.
1: Já je, no.
7: A tvářej se jako ředitele Zemekovu.
1: Právě.
7: No, jako, bohužel. A je to nepříjemné. Tady jde byly ty kosti měly být, že? A ty stany. Co si tam dosi zkále cílávám. Nevím, jak to dopadne. Můžem se fupat.
1: Ten transparent je super, akorát je tam chyba na něm. Ten sjezd byl 1903 a ne 1904.
7: Jo. Já si zase poslední, už není tak bolavý.
1: Je to dobrý, je to těsně. To nebudu, já to teď mám živě a to, protože to bych nestíhal, já mám jak zpracovat.
7: Ale bude něco tam hodíte.
1: Ale zítra to okomentuju na kávě asi, no. Dám dohromady zážitky. A je nás docela dost, jako ne teda, samozřejmě, nebude nás nejvíc 100 000, jo.
7: To bude.
1: Ale
7: je to potřeba, protože ten německý dobytek si musí uvědomit, že nejsme, že už to není jako, jak byli zvyklí. A ty v parku laborantů, Zeman ho řekl dobře.
1: No, řekl naprosto perfektně, tak jak to je. Taky mě překvapilo, že byl až také razaňku.
7: Vlastně ten kličku je zase, to je, jo. Ten už byl opatrnější, ale on nechce odstíhat za vlastní zaradu. Já doufám, že si to chytneme. No,
1: rozhodně, když tady mají ty své zákony pro cizí moc, tak je to věc, kterou by teda teďko měli udělat, že jo?
7: Jo, když je toho už konečně.
1: Jsme tady před tím penisem, jo?
7: Za půl hodiny to má tak záno, že Jirku Černohorského jsem tady tak říkal, Jirko, naposledy v Praze.
1: Ale já Patrika, hned jak jsme vystoupili, jak jsme potkali Patrika, tuším.
7: Tak ono taky, po Prahy je pro mě rád. Tak jo, pane, se tak snad.
1: Děkujeme. Já taky, mějte se hezky.
7: Bylo mi s tím.
1: Děkuju, opatrujte se. Tak přátelé, jsme skoro vyrazili na místo. Já jsem ztratil svůj dohled a dozor. Dobrý den. To je těžší, tady máte odznáček ode mě.
8: Dobrý den.
1: Chcete taky odznáček?
8: Jo, vám si.
1: Děkuju. A chorály. Dobrý den.
8: Olomouc.
1: Dobrý den.
8: Rokem jsem vám posílal ty fotky, pořádali jsme tam ten protest.
1: Jo.
8: Proti tomu Fialovi.
1: Jasně. Dobrý den.
8: Panoušci.
1: Děkuju.
8: Děkuji.
1: Dobrý den.
9: Dobrý den. Mám ráda hovory s Jindra, co děláte. To je super.
1: Líbí se vám?
9: Jo, úplně.
1: Chcete taky? Znáče. Jste koukal tak hladově? Chcete taky?
8: Až mám.
1: Máte.
9: Cimír.
1: Dan. Ondráček.
10: Jo, taky mě moc těší.
1: Dobrý den, dobrý den. Taky, samozřejmě. A vám taky.
10: Děkuju.
1: Dobrý den, dobrý den. Taky Ondráček. A, dobrý den, počkejte, taky.
11: Je to super, co děláte.
1: Děkuju. Další, dobrý den. Já děkuju. Tady máte taky Ondráček. A, dobrý den. Dobrý den. Taky.
11: Moc děkuju.
1: Není záč. Perfektní, nejlepší, co jsme kdy jeli. 2:20. S dvěma přestávkama, neuvěřitelný. Za 2 hodiny bych tady byl normálně. To se mi v životě nestalo ještě. Já jsem s ním v týdnu a to je naprostá katastrofa. 4, 4,5 hodiny je běžný čas. Dobrý den. Dobrý den. Dám vám Ondráček. Dobrý den, určitě. Víte, že jo, pojďte. Máte Ondráček? Jo? Tak je to dobrý. Takže já se to tady nastavím. Tak, pojďte ke mně takhle. Dobrý. Je to tam? Je to tam?
11: Jste zlatý.
1: Ne, je v pohodě. Pojďte, pojďte taky. Musíme požádat někoho, aby nás vyfotil, když tak? Vyjdem se, nebo? Někdo vás
11: jo. Tady vezme. Jo, tak já to předtím. Teď už to bude dobrý.
10: Máte to na kameru?
11: Ne, myslím, že...
10: To máte na kameru. Máte to na kameru.
11: Ukažte. O, máte,
1: no jo.
11: Máte pravdu. Děkuju.
1: Je to tak.
11: Moc děkuju. Děkuju.
1: Není záč vůbec. Není vůbec záč. Dobrý den.
12: Pane Němec, já vás zdravím.
1: Dobrý den.
12: Jsou pěkný den a ať se vám daří všem.
1: Děkuju. Dobrý den.
13: Děkuji za vaši práci.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Odznáčky vám dám. Nechcete odznáčky? To ne, já nepotřebuji žádný peníze. To já rozdávám. Vemte si.
13: Děkujeme moc. Děkuji moc.
1: Taky. Tak.
13: Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
14: Zdravím vás za všechny taky. Vlastence z Děčína.
1: Moc děkuju. Děčín.
14: Děčín, to máme co?
1: Tam byl Náchod, vlastně Děčín. Dobrý den.
15: Strašně dobře, že mluvíte o historii a podobně.
1: Jo, děkuju. Je to sice nepopulární, ale je to potřeba. Děkuju. Určitě, určitě, pojďte.
13: Děkuju moc.
1: Já tady dám takhle na stranu, aby tady nepřekážel. Je to tam?
13: Super.
1: Půjdeme tady tou úzkou ulicí nahoru, jo? To bude dobrý. Tak pojďte, to víte, že jo? Nebojte se mě, já nekouču.
13: Využiju.
1: Děkuju
13: moc.
1: Za mnou přišel pán a říká, já jsem se nebyl jistý, jestli jste to vy, protože vy jste hrozně hubenej. A já se vždycky tomu směju.
11: No,
1: ta kameře tak vypadá.
13: No, to je takhle, že ten objektiv opravdu.
1: Jo, roztahuje hodně.
11: Pak mi to pošleš, tak já se s váma taky.
1: Pojďte.
11: Soudružsky.
1: Je to tam.
11: Děkuju.
1: Taky chcete?
11: Hlavně hodně sil.
1: Já děkuju. Já děkuju. Já děkuju.
14: Tady mám velké přísně.
1: Pojďte.
10: Neotravuje muž.
1: Pojďte.
14: Pojď taky.
1: Pojďte takhle. Pojďte takhle. All in one.
14: Jasný.
1: Je to tam.
10: Děkujem.
1: Nemáte záč. Já děkuju.
10: Děkujem za vaši práci.
1: Mějte se hezky.
10: Taky.
1: Děkuju. Děkuju.